0: Zelenský na sociálních sítích poděkoval všem evropským partnerům za silný krok, který je v zájmu Evropy. Ukrajina se brání a tím brání i Evropu. Brání ideu, že evropské národy mohou žít sjednoceně, svobodně a v míru, uvedl Zelenský. Zahájení prvního bloku přístupových jednání označil za velkou politickou a morální podporu ukrajinskému státu a lidem. Ukrajinský prezident slíbil, že Kyjev udělá vše pro zahájení dalších bloků jednání a blahopřál i Moldavsku. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Pražským kriminalistům se podařilo zjistit totožnost několika lidí, kteří na začátku dubna brutálně napadli 5 mužů. Násilníků s kuklami na hlavách v barvách fotbalového klubu bylo celkem 25. Před posilovnou v Praze hostivaři způsobili 5 mužů mnohačetná poranění na těle a zlomeniny na hlavě a v obličeji. Pokračuje policejní mluvčí Eva Kropáčová.
2: V současné chvíli známe již totožnost několika osob, které se účastnily samotného útoku. Tuto chvíli však pátráme po totožnosti dalších mužů, kteří jsou zachyceni na kamerových záznamech. V tuto chvíli nebudeme poskytovat k věci žádné bližší informace.
1: Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin ublížení na zdraví, kdy pachatelům hrozí až 8 let vězení. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy v Portugalsku na obou svých tratích do finále. Na 500-metrové distanci prošel přímo z rozjížďky, na kilometrové musel bojovat ještě v semifinále, které po skvělém finiši i vyhrál.
3: A když jsem viděl na startu, jak to vypálil vedle mě Slovák, tak jsem si řekl, že to bude probíhat asi tak jako klasicky jezdí, no tak jsem využil toho, že jsem si sednul na vlnu a odpočíval jsem téměř 3/4 závodů a pak jsem tam poslal do poslední 300. Postoupil jsem do finále, což byl ten hlavní cíl, a tam se poperu o nejlepší umístění.
1: Obě finále Dostál pojede dnes. Do finále na 500 metrů i 1000 metrů postoupil i kanoista Martin Fuxa. Finále na 200 i 500 metrů pojede kanoistka Denisa Řáhová. O medaile zabojuje i český mužský čtyřkajak.
4: Překážka na pražském okruhu u Zličína a omezení na D6 u Velké Dobré. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 překážka. Na 23. kilometru zůstalo stát auto po kolizi v levém pruhu. Policie už odjela, vozidlo je označené kužely, šipkou, silničářů a čeká na odtah. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Kladno Rozdělov omezení. Mezi 18. a 19. kilometrem pracují silničáři na opravě mostu. Provoz převedený do protisměrného pásu. Projíždí se bez zdržení. A na silnici 30 z Ústí nad Labem do Chlumce za dálnicí D8 komplikace. Silničáři před Chlumcem budují novou kruhovou křižovatku, projíždí se kyvadlově na semafor. Z obou stran se zdržíte do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Přes den čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně začnou srážky ustávat, ubude oblačnosti a čekáme až polojasno. Nejvyšší teploty v sobotu 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 25 stupňů a na horách se maxima udrží většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Včera oslavil 88. narozeniny herec Petr Kostka. Před týdnem jsem s ním měl možnost natočit hovory i s publikem na 66. ročníku filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně, kam si přijel pro Zlatý střevíček za celoživotní přínos.
5: Hovory.
6: Vy jste si na 66. ročník filmového festivalu pro děti a mládež do Zlína přijel pro Zlatý střevíček za přínos dětskému filmu a filmu pro mládež. Co vám běželo hlavou, když jste se to dozvěděl, že dostanete tuhle cenu?
7: Ano, to je dobrá otázka, protože to vím, já už asi možná už 2 měsíce, nebo jak když mě poprvé řekli, abych byl tak laskav a přijel do Zlína, protože mě sem vítali mockrát už, ale nikdy jsem bohužel neměl čas, nebo přišli s takovým požadavkem, kdy já už měl termíny od mých zaměstnavatelů, kdy, kde hraju nebo točím, tak jsem to bohužel vždycky musel odmítnout. Až letos to čirou náhodou

0: televizi. Že je pravda, je to dětský festival, aspoň tak mi to bylo řečeno, dětského filmu. A já jsem pohádky hrál samozřejmě za mlada, když jsem mohl hrát ty Honzy a to všechno. A pak jsem hrál ty krále a pak už jen ty žebráky nebo tak, jako, no, čím jsem byl starší a starší, ale to všechno bylo v... Prosím?
1: Tatínky, že jste hrál, tady poznámka z publika.
0: Koho?
1: Tatínky.
0: No to bylo uprostřed někde, když jak se tak, ano. No ale to už je všecko nejméně 50 let. Prostě jsem to všechno hrál v minulém tisíciletí. Tak si říkám, proč mi teď? Tak možná, že mě pozvali, že jsem dřív nemohl.
1: Je to tak, já myslím, že tak. Ta cena, že to bylo, že věděli jak na vás, že když dostanete střevíček, tak nemůžete odmítnout. Blahopřeju samozřejmě k té ceně, ale vy už máte doma třeba státní vyznamenání, máte prezidentskou medaili, spoustu cen, takže kam patří vlastně tento zlatý střevíček, který večer převezmete?
0: Kam patří?
1: No,
0: nakonec. To je to poslední, co jsem dostal a patrně dostanu.
1: Já si to nemyslím, protože jsem byl na premiéře filmu Pět švestek a byl jsem uhranutý, zejména vámi, nezlobte se, to takhle přiznávám, ten film je úžasný. Jestli jste viděli film Jana Svěráka, jděte na něj.
2: My se strašně těšíme na to teda.
0: Ano, ještě jste to neviděli. Já to viděl před týdnem, protože byla nějak premiéra a do toho jednoho kina v Praze nás pozvali, abychom se tam ukázali, že ještě žijeme, protože bylo nás těch pět švestek, to znamená pět starých herců, tři muži a dvě ženy, v tom hrajeme ty kvázi hlavní postavy, o kterých ten film je. Ale pokud jste četli kritiky, tak nevyšly moc dobře.
1: No právě proto jsem zdůraznil, že mě osobně se to líbilo. Já tomu asi teda nerozumím, ale byl jsem nadšen.
0: Ano.
1: Vám se ten film líbil nebo ne? Jak jste to viděl vy?
0: Tak já už jsem ovlivněn tím, že jsem ho znal, protože jsem četl scénář a točili jsme ho. Ale mně se líbil a scénář velmi líbil. Pak něco z toho museli vystříhat kvůli délce filmu a to jsou zase ještě jiné parametry, které to ovlivňují, ale... Mně se líbil ten film, protože nejen, že tam jsou vtipy nějaké slovní a humorné a ostáří, ale aspoň pro mě to bylo i trošku úsměvně dojemné. Tak se mi ten film líbil, ale odezva těch, kteří to už viděli, je právě naopak proti té kritice. Takže ta kritika je možná velmi dobrá, protože právě proto lidi, že stojí za prd, tak na to půjdou.
1: No, zvažoval jste hodně tu nabídku Honzy Svěráka, když přišla, protože natáčelo se v Řecku na katamaránu a muselo to být asi velmi náročné.
0: Když mi to pan Svěrák, teda Jan Svěrák, dneska už mu říkám Honzo, protože jsme si potykali, když mi to nabízel, tak jsem ho hlavně po přečtení scénáře, který se mi líbil, říkal jsem ano, samozřejmě, protože nás hledal ty herce. Já jsem říkal, kdyby náhodou jste se pro mě rozhodl, tak předem vás musím upozornit, že nemohu dělat nic obtížného. A to proto, no jde to do rádia, tak čert to vem, já mám bolesti z páteří. Už prostě vzhledem k věku asi dokonce, já už jsem byl operován na páteř velmi dobrým doktorem operatérem před 4 lety. Zbavil mě všech bolestí, ale za rok se objevily nové a on mě pak řekl, to už bych nerad operoval, už bych vám tam musel dávat šrouby, nějaké komplikace. A to bych taky nerad, protože nechat se takhle jako odoperovat a pak hned na to umřít. To by mě namíchlo. No, takže jsem mu říkal, že jsem fyzicky trošku, že si musím za 100 metrů chůze odpočinout. Že nemohu dělat to.
1: A proto jste tam jako vozíčkář? Hrajete vozíčkáře?
0: Hraju vozíčkáře, ale to nenapsal kvůli.

0: i mě, jako že jsem mrzák. Jo? To ne, ne, ne.
1: To nebyl ten důvod. No, ale takže jste zase až tak moc neváhal, lákalo vás to?
0: No vůbec jsem neváhal, tomu, že to bylo náročné. Když si mě potom vybral, tak jsem se mu spíš divil, jaký to je dobrodruh, ten režisér Svěrák, protože přece nemůže tušit, abych mu neumřel. Jako odtočím půlku filmu a skápnu. A co potom? Takže on to je trošku hazardér.
1: Honza Svěrák tady podle vašich slov řekl, že pokud by se stalo něco takového, takže by to zakomponoval do příběhu. Ale dobře, vy jste řekl zajímavou věc, která mi vrtá hlavou na té premiéře filmu. Vy jste mluvil moc hezky o režisérovi, ale taky jste řekl, že Honza Svěrák je Hochstapler. Mě to vrtá hlavu, jak jste to myslel?
0: No, to jsem myslel tohleto, že riskuje nás, abychom mu neumřeli. No. Nevěděl jsem tohleto, ten jeho záměr, že čekal, až mu někdo umře, aby to mohl dopsat. Tak to jsem netušil.
1: Mě řekli, že sem s vámi přijde vaše manželka Carmen Majerová, herečka, a já jsem se jí chtěl zeptat, jestli právě neměla strach vás pustit do toho Řecka na natáčení. Jednak kvůli tomu, že to je nebezpečné, a potom taky tam s váma hráli mladé holky, respektive mladší herečky.
0: Tak jednak ne o moc. Jednak to nebyla žádná kůzlata, to ne, ale no, nebála se, to ne. Ale pravda je, že jsme skutečně 3 týdny, které jsme museli věnovat filmování v Řecku, že jsme 3 týdny od sebe ještě nebyli.
1: To je zajímavé. Vy jste vlastně se vzali v roce 1972, takže 54 let, si dobře počítám, manželství.
0: Ano.
1: Jak se to dá zvládnout? To je na nějaké diplomacii.
0: Já už jsem předtím měl takovou zkoušku, byl jsem 9 let ženatý, už poprvé, takže jsem si udělal generálku na to manželství. Já už jsem tak dlouho, když to sečtu, ženatý, že mám pocit, že jsem se ženatý narodil. Takže nemám už.
1: Když dovolíte, abychom se ještě vrátili na chviličku na tu loď, do toho Řecka, tak právě ty dámy, které s váma točily, Lenka Termerová a
0: Dana Syslová,
1: tak vyprávěli o tom, že jste byl nejzábavější člen štábu, že jste i mimo natáčení je bavil, že jste byl šarmantní. Kde berete tu energii?
0: No, to se musíte snad zeptat někoho jiného, já nevím, že bych je bavil. To, jestli jsem jim byl pro legraci, to je něco jiného.
1: Ne, říkali doslova, že jste byl velmi zábavný, tak.
0: No, je to možné.
1: Vás teď... Ne,
0: snažil jsem se, ale mezi námi třeba je to už taková stařecká křeč. Nevím.
1: Vás teď čeká... Čekají narozeniny za pár dní, 11. června.
0: Tuším. Ano.
1: Takové hezké číslo, můžu ho říct.
0: 11. června.
1: To jo, ale 88.
0: 88 let tak, mi bude, no, ne v roce no. 80.
1: Jsou to geny, nebo díky čemu se držíte v takovéhle kondici?
0: No, už jsem prozradil, že ujdu 100 metrů a musím si odpočinout, takže já to nemám za nějakou velkou kondici. Tohle to nemám, nevím, co na to říct, jako jestli vám připadám, že jsem v kondici, tak...
1: Paní říká, že určitě...
0: To se vám také zdá.
1: Dobrá, tedy máte někdo na Petra Kostku dotaz, prosím?
2: Dobrý den, pane Kostko. Já bych se vás chtěla zeptat, jak vzpomínáte na natáčení My všichni školou povinni? Jak se hrál toho tatínka tam?
0: Jak se jmenuje ten film?
1: My všichni školou povinni. Seriál.
0: Tak to zrovna v Seznamu nemám. To je pro mě novinka.
1: To je zase výhoda tohohle věku, že se dozvídáte pořád nějaké nové věci.
0: To je ale opravdu asi už hrozně dávno. Já o tom nevím vůbec nic. Vůbec nic.
1: Ale máte tady poznámky, to znamená, ne, čemu slouží?
0: Já jsem se přichystal na to, že pojedu do Zlína. Tak jsem si říkal, kdyby se mě náhodou zeptali, a v čem jste vlastně vůbec hrál, tak já si nemohl vzpomenout. tak jsem si to našel tam na tom Google, nebo jak se to jmenuje. Takže to mě připomnělo, že jednou mě potkal nějaký pán v letech a povídá, pane Kostko, já vás znám v dětství, já vás viděl už ve filmu Zítra vstanu a opařím se čajem. Netušil, že to jsem já s filmem končil. On začínal a já jsem končil.
1: No ale když mluvíme o těch úplných začátcích.
0: A Kolbiška první byla také poslední z těch pohádek vlastně. To bylo nějak v 90. letech, rok 93 tak nějak myslím. Ano.
1: Kdybychom se vrátili do těch vašich filmových začátků, skutečných, ano. Tak jeden z těch prvních filmů byl Vyšší princip s Jiřím Krejčíkem.
0: Probuzení a Vyšší princip, ano.
1: Jiří Krejčík byl velmi osobitý režisér. Ano. Jak vy osobně na něj vzpomínáte?
0: Nedám na něj dopustit, protože nevím, nechci pomlouvat všechny dnešní režiséry, ale co jsem kde setkal, nevěnují tolik pozornosti těm mladým začínajícím hercům, jako se dostávalo nám. Pan režisér Krejčík, než jsme začali film, ten můj první byl Probuzení a hned pak na to Vyšší princip, jsme, dejme tomu dva měsíce, ty dialogy, ty důležité scény z toho filmu jsme cvičili, scházeli se a zkoušeli jsme to jako divadelní hru, protože film se potom samozřejmě točí na přeskáčku podle počasí, podle lokality, podle místa, kde zrovna točíte. Ve filmu může být jaro, léto, podzim, zima, tak musí být sníh, anebo nesmí být a podobně. Takže se točí na přeskáčku a to nám nevadilo, že jsme začali film točit třeba závěrem ke konci filmu, protože my jsme už ty figury, ty postavy, které jsme hráli, měli naskoušené a prožité. Já jsem věděl, v jakém stavu ta postava, kterou hraju, je na konci filmu a co ještě neznám na začátku třeba. Nebo tímto způsobem se to snažím vysvětlit. A pak mu děkuji i za to, že mě do svého prvního filmu vybral na roli, my jsme tenkrát říkali chuligána, jako zápornou postavu chlapce na scestí. A hned na to mě dal do svého druhého filmu, do Vyššího principu, jak my herci říkáme, zápornou a kladnou roli mi dal, aby mě vlastně předvedl divadelnímu světu, těm dalším režisérům a těm, kteří o tom rozhodují, o obsazování filmu, aby mě předvedl jako kluka, mě bylo 22 let, jako kluka tvárného. Prostě, že mohu hrát i takové roli, že nejsem jenom typ na něco. Tak za to mu moc děkuji.
1: On ale zároveň byl velmi osobitý režisér, někdy ano. Velmi tvrdý, někdy možná až moc.
0: Ano.
1: Co jste říkal těm jeho metodám? Zkoušel to na vás někdy, že byl třeba hodně drsný?
0: No, zkoušel. Nám se to líbilo, protože pan režisér věděl, jak na koho jít. A to byla další jeho jako co uměl. Když režíroval Janu Brejchovou a řekl jí, Janičko, bylo to vynikající, natočíme to ještě jednou, smažte to, točíme znova. Jo, zatímco, když se obrátil na mě a něco se mu nelíbilo, ty bůvole, jak to hraješ? Nadával, dokonce mi jednou prokousával hrdlo, ale to bylo všechno v zápalu práce. V zápalu práce. Ne, že by byl zlý nebo tak, no, prostě zaujatý prací.
1: Byl jedním asi z rozhodujících osobností pro vaši filmografii, hodně ovlivnil vaši kariéru. Kdo byl takový další, kdo se zasloužil o to, že teď si tady povídáme?
0: No tak ono jich pak bylo hodně, pak se mě ujal Ivo Novák, se kterým jsem dělal filmy, velice noblesní, báječný režisér, pán Karel Zeman. A řada, já už si to ani nepamatuju teď, nebo mě to teď nenaskakuje, Ale musím říct, že právě protože pan režisér Krejčík zhuštěně řečeno mi prokousával hrdlo, tak mě ti ostatní připadali, že snad ani nejsou režiséři. Než jsem si zvykl.
3: Hostem je dnes herec Petr Kostka.
4: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Povídáme si na filmovém festivalu ve Zlíně. Jaký vztah máte tady k tomu městu, k tomu regionu?
0: Tak jednak jsem tady u Karla Zemana točil ten film, takže jsem tady prožil několik měsíců jako voják. To je vzpomínek hrozně moc. Já byl mládež nová, mládež Gottwaldova, tak jsem točil v Gottwaldově, kde jinde, na Kudlově, u pana režiséra, na trávě, na louce, u jeho vily. A vzpomínám na to, protože to byl báječný režisér a měl na tehdejší dobu, dneska, prosím vás, dneska je všecko digitál, dneska vám z kovový koule vyroste hlavní hrdina, hravě, ale co on vymyslel, jak to dělat, jak to točit, jaké nápady, aby to vypadalo, že to je pod vodou, nebo že to je na skále, nad propastí a vůbec žádná propast nebyla. To bylo vynikající prostě. To byly vzpomínky krát, no samozřejmě, že byly vzpomínky i jiné, soukromé. To už mě ty dámy všechny už většinou umřely.
1: Večer přebíráte tady Zlatý střevíček. Viděl jsem, že jste se pečlivě připravoval i tím googlením
0: ano,
1: filmu.
0: Ano, ano, ano.
1: Už máte tedy připravenou děkovnou řeč?
0: Ne. To, co na tom chcete připravovat? Děkuji vám.
5: Pane Kostka, při těch pěti švestkách, jak jste snášeli mozkovou nemoc. A ještě vám řeknu, že mě do dneška fascinuje váš tanec s Janičkou Brejchovou ve filmu Probouzení.
0: Na to vzpomínám samozřejmě velice rád, protože asi každý z nás rád vzpomíná na své mládí. No a to byl můj herecký začátek Probouzení, takže to stavím na první místo vždycky při vzpomínání. Ty tři týdny toho natáčení v Řecku na té lodi, komukoliv řeknu, tři týdny jsem loni točil v Řecku, no ty se směj, tři týdny v Řecku, tak to zkrátím. Byli jsme stále na lodi od rána do tmy, do setmění, a abych si třeba užil volný večer a šli jsme společně do řecké restaurace, tak se nám to podařilo jenom jednou za celé tři týdny. Jinak jsme byli pořád na té lodi a prostě byly to galeje, protože když mě režisér řekl, hele, teď máš tři hodiny volno, tak co jsi měl dělat? Hrál jsem
1: to vozíčkáře.
0: Vozíčkáře. Seděl jsem tam na lavici, on mě řekl, máš tři hodiny volno, a tak jsem se mohl jít, ale okolo byla samá voda, tak jsem se nemohl jít projít. No nic, tak jsem tam tři hodiny čekal a pak jsem tam zase na tom samém místě myslel, protože na té lodi bylo nás hodně, byla kamera, kamkoliv jít nebo se pohnout, znamenalo vadit druhým v práci. Obědy nám vozili nám tři týdny pořád gyros. Já to slovo nemůžu ani slyšet.
1: Paní Ivečka se ptala, jak jste zvládal mořskou nemoc. Přišlo něco takového?
0: Nebyla žádná, protože ne, my jsme točili v zátokách a tam víceméně byla pořád klidná voda, ale bylo to asi tak 40 minut jízdy na ten ostrov, kde jsme byli ubytovaní, tak to těch 40 minut bylo na volném moři, tak tam ty vlny byly a mně to nevadilo. No, byli kolegové, kterým to vadilo, nebo i blinkali, ale mně ne, mně to nevadilo. Mě.
1: Určitou roli v tom příběhu hrají také rekreační drogy, kteří ti dospělí lidé na té lodi užívají.
0: No a co?
1: Jaké to bylo?
0: To je to tež, jako byste říkal, v tom filmu pili whisky, jaké to bylo. No, byl to čaj, takže žádné drogy nebyly.
1: Takže to není tak, že by to třeba v něčem mohlo pomoct, jako ale v tom stáří.
0: Ne, ale tak o tom přece existují pravdy, že to někdy pomáhá a naopak jsou o tom spory, jestli to povolit, nepovolit, nebo na co to povolit, na kterou nemoc. A to je také vlastně cílem toho filmu, že to trochu obhajuje, protože ty postavy dojdou během toho výletu, jejich dojdou k jistým změnám v těch chorobách, které mají. Tak, ale to víc jak si nechci prozrazovat, ale co se týče nás herců, tak jsme žádné drogy neměli. Nehledě k tomu, že tam v tom filmu nekouřejí jenom marihuánu, tam berou LSD, nebo já nevím co všechno.
1: Pane Kostko, když jsme se ucházeli o rozhovor s vámi pro Český rozhlas, tak nám produkce filmu řekla, že už nechcete chodit na rozhovory. Proč ne?
0: Protože je nemám rád.
1: Jo, vy nemáte rád rozhovory. Ne. A novináře.
0: No, jak které?
1: A dobře, tak kdyby vás na dvojku pozvala vaše dcera, Tereza Kostková.
0: Kdyby mě... To bych nešel.
1: Nemyslím na dvojku ne. Jako na rozhovor.
0: Já vím. Ale to bych nešel, protože mě Tereska už zvala, samozřejmě, ale myslím, že by to nedělalo dobře otec a syn, otec a dcera. Otec a syn, bože, já jsem tak blbej, že to dá nejde.
1: Pane Kosko, protože už na mě signalizují, že máte další program, tak velmi nerad vám poděkuju za rozhovor.
0: A já jsem rád.
1: Jsem rád, že mohu poděkovat, ale nerad se s vámi loučím, ale každopádně moc děkujeme za rozhovor.
0: Já vám Petr taky Kostka. Děkuju. Děkuju vám, moc krát. Děkuji.
3: Poslouchali jste záznam besedy s hercem Petrem Kostkou na Zlínfestu. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
4: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté. Ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Bohoslužby i aféry, požehnání, hříchy i odpuštění. To vše ve vertikále v neděli po 8 na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Severoatlantická aliance v příštím roce omezí počet vojáků mírové mise v Kosovu. Vedení NATO tak reaguje na zlepšení tamní bezpečnostní situace v posledních letech. Aliance zároveň ujistila, že v případě zhoršení podmínek může své rozhodnutí vzít zpět. Mírová mise KFOR působí v balkánské zemi od konce války v roce 1999. V současnosti se na ní podílí přes 4600 vojáků z 31 zemí, včetně Česka. Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných podvodných SMS zpráv stále přibývá. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Česko chce opustit ruský vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz. Zjistil to server iRozhlas. Jedním z hlavních důvodů k odchodu z organizace je podle Ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese proti Ukrajině. Po uvalení sankcí na Moskvu bylo zároveň taky přerušené vyplácení dividend z činnosti organizace. Mezinárodní sdružení pro kosmické telekomunikace opustilo po vpádu ruské armády na Ukrajinu už třeba Polsko nebo Německo. Odchod Česka z organizace projedná vláda Andreje Babiše s ANO v následujících týdnech. Tradiční pieta v Lidicích na Kladensku dnes připomene 84 let od vyhlazení obce. Nacisti ji vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O život přišlo celkem 340 lidí, z toho 88 dětí. Pietní akce začne v 9 hodin bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina. Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoua 6-4 a 7-6 a na travnatém turnaji ve Stuttgartu si zahraje semifinále. V něm se utká buď s jiným hráčem ze Spojených států Sheltonem nebo Japoncem Shimabukurem. V nizozemském městě Hertogenbosch je taky na trávě mezi nejlepší čtyřkou Barbora Krejčíková, když si lehce poradila s Rumunkou Ruseovou.
7: Překážka na D1 u Velké Býteše a omezení na pražském okruhu u Zličína. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Domašov čekejte překážku. Na 163. kilometru auto v odstavném pruhu pro poruchu na blikačkách. Pozor, prší tam. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na dálnici D5 omezení. Na 23. kilometru blokovaný levý pruh osobním vozidlem po kolizi. Auto označené kužely a světelnou šipkou silničářů. Čeká na odtah. V okrese Brno-Venkov mezi Zbraslaví a Jošovem za újezdem u Rosic u autobusové zastávky narazilo osobní vozidlo do svodidel. V Praze stále noční uzavírka ve Strahovském tunelu ze Smíchova na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Přes den čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně začnou srážky ustávat, ubyde oblačnosti a bude až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách kolem 14. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Začátek platnosti migračního paktu. Návrh vládních zákonů zmírnit ustanovení zákona o střetu zájmů, či co brání Putinovi jednoduše ukončit válku. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
8: Ve všech zemích Evropské unie dneškem začíná platit soubor opatření známých jako migrační a azylový pakt. Domlouval se dlouhé roky a schválen byl nakonec před 2 lety. Česká republika se tehdy zdržela hlasování. V loni pak Česko získalo dočasnou výjimku z principu solidarity vzhledem k tomu, že hostí množství uprchlíků z Ukrajiny a spadá tak do kategorie zemí zažívajících významnou migrační situaci. Současná česká vláda na svém prvním zasedání v loňském prosinci migrační pakt zcela odmítla. A o migračním a azylovém paktu a jeho důsledcích pro Českou republiku teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
9: Dobrý den.
8: Co se pro Česko dneškem změní? Jak pakt Češi pocítí?
9: Konkrétně a reálně se pro české občany v tuto chvíli prakticky nic nezmění. Možná někteří budou překvapeni, že tedy migrační pakt vstupuje v platnost a přitom česká vláda rozhodla, že tento pakt odmítá. Tak to je názorná ukázka toho, jak funguje česká politika, že když něco vláda odmítne, tak to ještě neznamená, že to pro Českou republiku neplatí, protože Česká republika je členem Evropské unie, takže se na ní vztahují různé věci, které jsou v rámci Evropské unie dohodnuté. A týká se to také současných nových pravidel, které mají řešit problémy s nelegální migrací především. Pro Českou republiku je dobře, že tato pravidla platí i pro tuto zemi a to v souvislosti s tím, že ta nová pravidla jsou nastavena tak, aby řešila problémy právě přílivu nelegálních uprchlíků. Dochází tam k nějakým věcem, které by měly lépe ochránit tu vnější hranici Evropské unie, měly by být ty procedury týkající se azylu rychlejší. Například v tom migračním paktu je také obsaženo takové ustanovení, že lidé, kteří očividně budou přicházet z bezpečných zemí, takže jim ani nebude de facto umožněno požádat o azyl a rovnou jejich vstup bude odmítán na území Evropské unie. Týká se to také například návratové politiky, kdy je velkým problémem to, že když lidé požádají o azyl a ten jim není udělán, udělen a de facto tedy nemají na území Evropské unie co pohledávat, tak ve velkém počtu se na tomto území nadále nacházejí, protože je problém je vrátit do zemí původu, protože ty země často odmítají. Tak v této souvislosti má být umožněno, aby byly, když tak, vráceny do jiných bezpečných zemí mimo Evropskou unii. Zkrátka těch opatření je celá řada a je zajímavé, že například Evropská unie, když posuzuje to, jak jednotlivé členské země se na ten migrační pakt připravili, jak ty nové podmínky postupně začlenují do svých pravidel, tak Česká republika patří mezi země, které jsou chváleny a nejsou rozhodně kritizovány za to, že by nějak ten nový migrační pakt, nová pravidla země odmítala. Samozřejmě velký spor je o takzvanou solidaritu v rámci toho migračního paktu, kdy některé země, které jsou velmi zatíženy přílivem uprchlíků, tak by mělo být umožněno, aby se s tím lépe vypořádali, buď to tím, že jiné členské země Evropské unie část těch uprchlíků přijmou nebo uhradí určité peníze do fondu solidarity nebo poskytnou třeba nějaké odborníky, technické zázemí a tak dále. Česká republika má vyjednánu výjimku a to v souvislosti s tím, že přijímá řadu lidí z Ukrajiny kvůli složité situaci tam. Ta výjimka platí rok a je velmi pravděpodobné, že bude i nadále prodloužena, takže z hlediska fungování České republiky se nic nemění. Naopak migrační pakt umožnil také ještě přijetí přísnějších azylových pravidel v České republice.
8: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
9: Naslyšenou.
8: Skupina poslanců zastupujících všechny strany vládní koalice předložila návrh změny zákona, který zmírňuje požadavky týkající se střetu zájmů politiků. Navrhují zrušit nyní platný plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády. Střet zájmů by se týkal jen ministerstev, které jsou daným členem vlády přímo řízena. A rovněž navrhují, aby v zákoně bylo výslovně uvedeno, že se netýká nárokových dotací. Také snižují lhůtu, v níž může Státní zemědělský investiční fond vymáhat zpět dotace, které byly poskytnuty v rozporu se zákonem. Slovo má dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
10: Radek Vondráček a David Pražák z Hnutí ANO, Marie Pošarová z Okamurovy SPD a šedá eminence motoristů Filip Turek. To jsou poslanci, kteří tento týden předložili parlamentu návrh novely zákona o střetu zájmů. Návrh, který bývalý politik Jiří Lobkovic bez váhání označil za největší státní loupež v dějinách republiky. Jenže proč plýtvat tak patetickými slovy, ještě budou zapotřebí. To, co se skrývá pod názvem sněmovní tisk 221, je zatím jen oblek šitý premiéru Babišovi přesně na míru. Až bude schválen, zkrátí se státu lhůta vymáhat od podniků neprávem čerpané dotace z 10 let na 4 roky. Takže těch 7 miliard, které má podle současné litery zákona kvůli premiérově dřívějšímu střetu zájmů stát vymáhat na Agrofertu, bude promlčeno. A dnešní zákonná norma, podle níž nesmějí firmy, na kterých mají vládní činitelé majetkový podíl, získávat dotace ani veřejné zakázky, se zúží jen na konkrétní ministerstvo, které daný ministr přímo řídí. Tím pádem novela fakticky odstraní většinu současných omezení, která na premiéra kvůli střetu zájmu dopadají. Zdůraznit je třeba, že nejde o to, kdyby návrh prošel, ale až projde. Vládní garnitura je v převaze a na opozici a na občany se dívá s blahosklonou ironií. Protestujte a stávkujte si, jak chcete, máme přece demokracii. Že to neznamená mít volnou ruku bez zábran, vládě nedochází. Vlastně jsme si na to ale měli už dávno zvyknout. Svou politickou kariéru po roce 2011 přece vybudoval Andrej Babiš na tvrzení, že zatímco v politice všichni kradou, on jediný bude proti korupci bojovat. Ve skutečnosti pochopil, že když si pořídí místo nejistého a finančně nákladného lobování v parlamentních kuloárech svoje vlastní politické uskupení, může si zákony a paragrafy nechat v parlamentu vyrábět rovnou tak, aby to jeho podnikání co nejlíp vyhovovalo. Současný návrh novely zákona o střetu zájmů je jen o něco bezostyšnější než dřív. V podstatě jde ale vládní garnitura s dobou. Arogance je v trendu. Takt udává Donald Trump v Bílém domě. Ten ovšem na svých pověstných dílech vydělal jen za první rok své nynější vlády 2,5 miliardy dolarů. Miliardář Andrej Babiš naopak co do růstu svého jmění ve srovnání s loňskem stagnuje. Že by s tím měl sněmovní tisk 221 něco společného?
8: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Podle českého premiéra Andreje Babiše by měl německý kancléř Friedrich Merz jednat za Evropskou unii o ukončení ruské agrese proti Ukrajině. A tuto misi by měl Merz vést na základě mandátu Evropské rady a komise. Houknu na Merce, čili podivná Babišova zahraniční politika, tak nazval svůj komentář publicista Petr Fischer.
11: Stojíme na straně Ukrajiny, ale nebudeme se do ničeho moc zapojovat, sliboval premiér Andrej Babiš při svém návratu do vlády. Předseda vlády nakonec souhlasili s pokračováním muniční iniciativy, i když Česko ji pouze provozuje, ale nefinancuje, což nakonec vedlo k odchodu poloviny zemí z této dohody. Vládní koalice se snaží zdůrazňovat, že je pro mírová jednání, proto také podporovala americké snahy o dohodu s Ruskem, ta už je ale, jak se zdá, pasé. Nejenom proto, že Donald Trump vede svou válku s Íránem, kterou se mu daří zastavit, ale i proto, že americké snahy k ničemu pozitivnímu na Ukrajině moc nevedly a vnesly do hry vážné pochyby o tom, na čí straně vlastně Američané stojí. Aby nic neusnulo a bylo jasno, že Česko je dnes pro mírová jednání, navrhl nyní Andrej Babiš, aby o Ukrajině jednal přímo s Putinem německý kancléř Friedrich Merz. Babišovi to dává smysl, protože je to lídr nejsilnější země Evropské unie. Nevšiml si však, že už nějakou dobu vzniká koordinace velké trojky evropských států, Německa, Francie a Británie. Jejich úsilí o společnou koordinovanou pomoc Ukrajině se nedá přehlédnout, pokud se tedy jako Andrej Babiš nedíváte ze Strakovy akademie, kde je asi trochu zakrytý výhled. Případná jednání o míru by tato trojka chtěla určitě nejprve koordinovat mezi sebou. Český premiér nevidí ani marnou snahu prezidenta Zelenského, který Putina vyzval k mírovým jednáním, ale byl odmítnut. Ale ani intenzivní zapojení Poláků, kteří chtějí být u toho, když se bude jednat o budoucnosti vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem, které mohou ovlivnit bezpečnost Polska. Polský premiér Donald Tusk také jasně naznačil, že bez Polska žádný funkční mír nebude. Premiér Babiš kvůli nedostatečnému výhledu ze Strakovky houknul na německého kancléře v době, kdy část jeho vládní koalice, včetně jeho vlastních poslanců, varovala před sudetoněmeckými útoky na českou suverenitu. A svobodní, kteří jsou součástí seskupení kolem SPD, dokonce na sítích varovali před německým zbrojením, které je podle názoru této strany dnes větším nebezpečím než Rusko, které už 4 roky agresivně a bezohledně ničí Ukrajinu. V takovéto atmosféře ve vládní koalici je skoro drzost německého kancléře vyzývat k vyjednáváním o míru. Tento způsob zahraniční politiky zdá se být nejen nešťastným, ale i hloupým. Občasné výkřiky směrem do Evropy ničemu nepomohou. To už je daleko efektivnější jednání ministra obrany Zuny, který při návštěvě svého německého kolegy Pistoria získal příslib dalších německých peněz do muniční iniciativy. Zuna přivezl pro Ukrajinu od Němců 7 miliard korun. Výkřik premiéra Babiše o jednáních Merce s Putinem přinesl jen ticho a rozpaky. Andrej Babiš rád opakuje, že zahraniční politiku dělá on, jenže součástí jeho vlády jsou silně protievropské síly, které jdou přímo proti tomu, co Babiš na evropské scéně deklaruje. Posílat Merce za Putinem a zároveň sledovat, jak koaliční partner Okamura jezdí za český parlament na konferenci Mercova radikálního soupeře Alternativy pro Německo, která považuje Putina za přirozeného obchodního partnera, to opravdu nejde moc dohromady. Chce-li Babiš dělat zahraniční politiku, měl by ji dělat svědomým hráče na mezinárodním, nikoli na domácím poli. Nejde to do nekonečna, hrát to na všechny strany a dělat dojem, že jsme právě proto neustále ve hře. Nejsme ve hře, právě proto, že chceme být všude a nejsme tak reálně nikde. Doma je to ve volbách politická výhoda, v zahraničí diplomatická slabost, vedoucí k poklesu reputace. Snad to časem pochopí i Andrej Babiš a Česko bude na mezinárodní scéně zase čitelnější a předvídatelnější.
8: Slyšeli jste komentář publicisty Petra Fischera.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Proč nemůže ruský vůdce Vladimír Putin jen tak ukončit válku na Ukrajině? O tom ve svém pátečním okénku do Ruska hovoří Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
12: Dětkovi šplouchá na maják. Už mám pokrk v lodi. Vypínám přenos. Náš největší geostrateg si fakt myslí, že má něco pod kontrolou. O kom to je? A kdo to píše ve svých telegramových kanálech? Je to o Vladimíru Putinovi. Je tam pod posměšnou přezdívkou Píňa nebo Pipa. Pokud na druhou otázku chcete odpovědět sami, v domnění, že je to snadný úkol, raději chvíli vyčkejte. Negativní výroky, přímé odsudky až otevřená nenávist vůči ruskému prezidentovi nepřichází ve zmíněné formě z řad ruského exilu ani od jednotlivců, kteří se přímo v Rusku marně obětují ve snaze upozornit spoluobčany, že jejich stát páchá zlo. Naopak, takto Putina titulují jedinci, kteří se přímo účastní bojů na rusko-ukrajinské frontě. Říká se jim v ruštině vojenkoři a jsou mimořádně aktivní. Jejich činnost neomezila ani snaha Kremlu Telegram v Rusku úplně ochromit. Používání VPN se právě kvůli tomu stalo mezi Rusy, včetně těch, kteří se jinak v IT sféře nevyznají, všední záležitostí. Kreml právě uvolnil velké finanční prostředky na potlačení VPN služeb v zemi. Není však zatím 100% úspěšný a zájemci se dostanou i na internet zakázané úřady. Vojenkoři v uplynulých dnech a týdnech doslova běsnili se stále novými důkazy neschopnosti nejvyššího vedení pochopit reálný obraz války, kdy ruské jednotky a technika nemají jak zastavit útoky ukrajinských dronů. Stále se vrací k tomu, že nahoře nemají ani zájem o skutečný stav na bojišti a pocity ruských vojáků. Bylo by však chybou myslet si, že proto žádají zastavení války. Nenávist k Ukrajincům a všem, kdo je podporují, je u těchto jedinců mimořádná. Začíná se ale rozprostírat i na Putina a jeho kamarilu. Je to jeden z důvodů, proč nemůže ruský prezident jen tak ukončit válku, kterou před téměř 4,5 rokem rozpoutal. Kdyby došlo k příměří, museli by se do Ruska vrátit tisíce rozlobených mužů, kteří si zvykli zabíjet a umí zacházet se zbraněmi. Jejich hněv by cílil především na vojenské velení a politické vedení země. To, že by zesílil už přítomný teror, který navrátilci páchají na sousedech v místě bydliště, Putina nemusí zajímat, protože jeho se to netýká. Jenže v ohrožení se může ocitnout jeho vlastní pozice. Takzvaná Prigožinova vzpoura ve skutečnosti nebyla namířena proti Putinovi, ale proti tehdejšímu velení armády a ministrovi obrany. Ale kdo se jednou spálil, i na studené fouká. Navíc se situace v zemi nelepší. Ukrajinské drony létají stále častěji, stále dále a ničí stále více ruských zařízení. Ceny rostou, obyvatelé začínají být nespokojení. Putin sice má k dispozici vlastní ozbrojené těleso Rosgvardiu, která čítá na 350 tisíc mužů vycvičených pro zásahy uvnitř země. Ale to by byla krajní varianta. Schůdnější mu může připadat udržení vojáku na frontě na Ukrajině, případně rozšíření fronty na další sousední země.
8: Proč nemůže Putin jen tak ukončit válku, vysvětloval Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. A ještě se vrátíme k otázce migrace. Evropský parlament a členské státy Unie začátkem června dosáhly dohody o novém nařízení o navracení migrantů. To má nahradit dosavadní směrnici z roku 2008 a poprvé počítá s možností využití takzvaných návratových center mimo území Evropské unie. Tady je názor publicisty Ivana Šterna.
13: Původně měly být zřizovány tábory ve třetích zemích pro uprchlíky, kteří se vydali do Evropy za bezpečím a rovněž i lepším živobytím, aby zde byli podrobeni azylovému řízení. V případě záporného výsledku pobyt v táboře usnadní odsun do domovské země či země jiné. Tábory měly a vznikaly hlavně z iniciativy italské premiérky Meloniové za aktivní účasti předsedkyně Evropské komise von der Leyenové v Albánii, v Tunisku a dokonce i v bezvládné Libii. Ovšem za vydatné finanční pomoci zmíněným zemím. Ta lepší část Evropy se chvěla odporem. Běženci tu byli vystaveni ponižováním a šikaně. Ta horší část Evropy, představovaná krajní pravicí, tomu naopak tleskala. Konec tomu učinili italské soudy, které prohlásily, že běženec ucházející se o azyl, případně odvolavší se proti zamítnutí ochrany, se musí vynacházet na území příslušného soudu, v tomto případě v Itálii a ne v kempu na albánském pobřeží. Za jediný úspěch lze označit úsilí německé kancléřky Merkelové. Díky ní dodnes Turecko zadržuje stovky tisíc syrských uprchlíků, kteří vyhnáni občanskou válkou v Sýrii se vydali na cestu do bezpečné Evropy. Zastavili se v Turecku. To, díky Merkelové, začalo ročně dostávat z evropského rozpočtu kulatou finanční sumu a Syřané tak neprchali dál. Stávající nová azylová pravidla hodlá Evropská komise za potlesku Evropského parlamentu a představitelů členských vlád vylepšit a vyjít tak vstříc těm, kteří žehrají na pomalost úřadu členských zemí v případech, kdy je běženci odmítnuta ochrana a on by správně měl být odsunut někam mimo evropské území. Nejhlasitěji se v tom žehrání ozývali představitelé krajní pravice. Svým způsobem žehrala na liknavost úřadů oprávněně. Pouhých 27% běženců, kterým byla úředně odmítnuta ochrana, se daří odsunout mimo území Evropské unie. A tak Evropa přišla s nápadem, který v inverzní podobě kopíruje ten předešlý. Do táborů zřízených ve třetích zemích budou okamžitě odsouváni neúspěšní žadatelé o azyl, aby zde vyčkali odsunu do domovské země, případně do jiné bezpečné země. Rizika spojená s tím nápadem jsou značná. Co s běženci, o které nikdo nebude zájem? Je přípustné z hlediska lidských práv, aby o zadržované neúspěšné běžence pečovali úřady třetí země, aniž má Evropa možnost případné přehmaty korigovat? Nejde o skrytou formu diskriminace a kriminalizace běženců, jestliže budou zadržováni v zařízeních připomínajících koncentrační tábory? Toto jsou jen namátkou vybrané otázky, na něž jednoznačnou odpověď dá jen krajní pravice. Nezbývá, než se ptát, čí je to vítězství.
8: To byl komentář publicisty Ivana Šterna. A už zbývá pouze pravidelná závěrečná glosa. A její autorka, hudebnice a básnířka Eva Turnová, upozorňuje na spoiler v úvodu.
14: Dostala jsem od kamaráda tip na španělsko-francouzský film Sirát, který způsobil poprask na festivalu v Cannes a odnesl si cenu poroty. Je to drsný, vydrž to a uvidíš, řekl mi Martin. Hlavní postavou filmu je otec, který hledá ztracenou dceru na technopárty v marocké poušti. Cestuje v dodávce s malým synem a pejskem. Otec chodí mezi lidmi a ukazuje fotku zmizelé dcery. Od začátku jsem měla pocit, že sleduju něco mnohem skutečnějšího než normální film. Hypnotické rytmy, trsající lidé v tranzu a do toho upocený padesátník s obrázkem. Otec se synem se nakonec vydají s partou nomádů napříč pouští na další párty, kde by mohla dcera být. Po dlouhé jízdě se kolona dostane na úzkou soutěsku. Dodávka, ve které čeká Luisův syn, se ale najednou dá do pohybu. Je zřejmé, že auto není zabrzděné. Před zraky otce padá dítě do rokle, kde se roztříští o skály. Když sleduji jakýkoliv film, vžívám se do příběhu až nepříjemně snadno, takže v téhle chvíli mám pocit, že jsem to dítě ztratila já. A napadá mě, proč si vlastně dobrovolně pouštíme do života cizí bolest. Možná očekáváme, že za ní něco dostaneme. Ne nutně šťastný konec nebo útěchu, ale nějaký pohled, který jsme předtím neměli a který utrpení promění v příběh. Ale tady ne. Žádná hudba, vysvětlení, moudrý dialog, katarze. Jede se dál a my sledujeme tvář otce zkroucenou šílenstvím a chabé pokusy hippíků ho utěšit. Kolona zastaví na břehu moře, nebo jezera, nebo přeludu. V tu chvíli už si nejsem jistá ničím. Mladí lidé uvaří halucinogenní čaj, pustí hudbu a začnou tančit. Dívka při tanci najednou šlápne na minu a exploduje. Její přítel běží za ní a exploduje také. Film jakoby testoval, kolik bolesti ještě divák unese. Konec je otevřený, přežijí jen otec a dva lidé. Je mi zle. Možná se cítím podvedená, ovlivněná představou, že když budeme dost vytrvalí, dost stateční nebo dost hodní, všechno dobře dopadne i ve filmu. Možná mě ten film nerozčílil tím, kolik bolesti obsahuje, ale tím, že za ní nenabídl žádnou náhradu. Člověk při hledání jednoho dítěte ztratil druhé a místo katarze následují další ztráty. Otec svou dceru hledal až za hranici rozumu, jenže co měl dělat jiného? A to je to, co mi z filmu zůstalo. Udělat všechno, co můžeš a pak přijmout fakt, že výsledek už prostě není ve tvých rukou. Až po napsání textu jsem zjistila, že Sirát je most, který musí po smrti přejít každý člověk. Úzký a ostrý jako ostrý meče. Jestli jsi ale rád, že jsi rád, tak radši nechoď na Sirát.
8: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
4: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Elon Musk je po vstupu společnosti SpaceX prvním dolarovým miliardářem světa. Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. Fotbalisté Spojených států vstupují do světového šampionátu zápasem proti Paraguaji. Zpočátku čekáme dnes oblačno, místy s přeháňkami, postupně se začne vyjasňovat, teploty nejčastěji do 23 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu rekordní vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Krátce po něm cena za akcii firmy stoupla o třetinu. Hodnota SpaceX tak přesáhla 2 biliony dolarů a firma se tak stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností.
15: Tímto zvonem zahájil Musk obchodování akcí své společnosti SpaceX. O akcie byl rekordní zájem a už samotné obchodování zahájili na burze Nasdaq s téměř třetinovým skokem. Cena se vyšplhala až na 3700 korun za akcii a hodnota celé firmy tak přesáhla 2 biliony dolarů, tedy přes 40 bilionů korun. To je více než celý hrubý domácí produkt Německa. Jde o největší burzovní debit v historii a zároveň jeden z nejmasivnějších přesunů bohatství, jaký kdy světové trhy viděly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhů na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
16: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji, ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
6: U náhradního mateřství ale opoziční zástupci upozorňují na to, že v české legislativě chybí i definice, kdy může být legální. Ministr Tejc s Vítkou souhlasí, jde ale podle něj nejen o právnickou, ale i etickou otázku. Začala sbírka s názvem Akce Cihla. Jejím cílem je podpořit lidi s mentálním znevýhodněním a jejich začleněním do běžného života. Lidé můžou pomoct handicapovaným až do září, například tím, že si koupí symbolickou cihlu u stánku v Pražské ulici na Příkopě. Tu si pak můžou na místě pomalovat. Sbírku pořádá nevládní organizace Portus Praha a stejně jako loni ji zaštiťuje prezident Petr Pavel. Pokračuje ředitel organizace Václav Vopat.
17: Výtěžek z těch cihel potom půjde na to, abychom ufinancovali naše sociální služby, a to jak máme terénní, tak potom zejména pobytový, kde jsou pracovníci 24 hodin 7 dní v týdnu a pomáhají právě lidem s mentálním handicapem, aby žili co nejběžnější, nejnormálnější život, jakýho jsou vlastně schopní.
6: Lidé můžou finančně podpořit mentálně znevýhodněné i na webu Akce Cihla. Fotbalisté Kanady remizovali na světovém šampionátu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Do nejsledovanějšího turnaje roku vstupuje teď i další hostitelský tým Spojené státy. Ty hrají v Los Angeles s Paraguají a zápas sleduje Jakub Marek.
18: Oba týmy už jsou na hřišti, první zápas skupiny D začíná, jiným favoritem je celek Spojených států, který má ve své základní jedenáctce celkem 9 hráčů z evropských soutěží. Zajímavostí je, že oba celky mají argentinské trenéry. Američany vede Mauricio Pochettino, Paraguay pak Gustavo Alfaro. Jakub Marek, Radiožurnál.
7: Nehoda na D1 u Holubic a na 43 u Kuřimi. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Holubice čekejte překážku. Na 212. kilometru narazilo auto do svodidel. Zasahují tam hasiči u úniku kapalin z vozidla. Projíždí se levým pruhem. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za exitem 51 Hořesedly nepojízdné vozidlo. Na 53. kilometru zastavilo auto pro poruchu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Domašov blokovaný odstavný pruh. Na 163. kilometru auto na blikačkách. Kolem se pohybuje řidič. Na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem za Lažany zbystřete. U nájezdu od Kuřimi narazilo osobní vozidlo do svodidel. Nehoda je to se zraněním, na místě zasahují záchranáři a hasiči. V kratší koloně se zdržíte do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: V sobotu čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně začnou srážky ustávat, ubude oblačnosti a čekáme až polojasno. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 19 až 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude až 25 stupňů a na horách pak čekáme maxima okolo 14 stupňů Celsia. To byly noční zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Téměř rok připravovalo vedení československých komunistů sjezd Svazu československých spisovatelů, naplánovaný na jaro 1956. Dopředu bylo jasné, kdo přednese klíčové referáty a jaký bude jejich obsah. A dopředu se počítalo s tím, jaké nové vedení Svazu spisovatelů bude. Jenže 2 měsíce před chystaným sjezdem našich spisovatelů přednesl nejvyšší sovětský představitel Nikita Chruščov na sjezdu sovětských komunistů projev, ve kterém poprvé promluvil o neuvěřitelných rozměrech a těžko pochopitelných zvrácenostech období Stalinovy vlády. Jak se decentně říkalo, Chruščov odhalil kult
19: osobnosti. Těžko říci, jestli soudruhům v Praze bylo jasné, že chystaný spisovatelský sjezd může dopadnout i jinak, než plánovali. Ale stalo se. Co se v Praze dělo, to vám v následujících minutách připomene historik Zdeněk Doskočil. Zdeňku, vítám vás, hezký den.
20: Dobrý den.
19: S nímž se do rozhlasového archivu vydal a dobrý poslech přeje David Hertl.
4: Archiv Plus.
19: Zdeňku, na začátek trochu matematiky. Svaz československých spisovatelů vznikl v roce 1949 a podle stanov se měl jeho sjezd konat každé 3 roky. Takže, když počítám, kam se poděly ty sjezdy, které se měly uskutečnit v letech 1952 a 55?
20: Druhý sjezd Svazu československých spisovatelů byl skutečně připravován na rok 1952, ale z politických důvodů byl neustále odkládán.

0: Referáty a manifestační průběh teď nikoho moc nezajímal. Diskuze na sjezdu byla bouřlivá.
1: A o tom bude dneska řeč. Když se bavíme o sjezdu spisovatelů v roce 1956, asi nejčastěji bývá citován ten slavný diskuzní příspěvek Jaroslava Seiferta, ve kterém řekl, že spisovatelé byli nuceni psát to, co nebyla pravda, a potom použil ta známá slova, že smlčí-li pravdu spisovatel, lže. Jenže Jaroslav Seifert toho řekl víc, třeba i následující věty.
2: Vyzvete umlčené a neprávem vyloučené spisovatele, kteří jsou ovšem hodni toho jména, a nečekejte, až přijdou sami a budou prosit. Sotva by přišli, neboť není hodno spisovatele, aby prosil. Dejte jim možnost, aby odpověděli dnes na útoky, na které nemohli odpovědět, když byli vylučováni z literatury. Já to sám zažil. Uvažujme o spisovatelích uvězněných, myslíme na jejich lidský osud. Nemám ovšem práva soudit tu jejich vinu. Vinu, chyby, omily. Ale mám právo jako český básník vyslovit domněnku, že píkali dost za tyto své politické viny a omily.
1: Jsme v roce 1956, ve vězení tou dobou stále sedí Jan Zahradníček, František Křelina, Bedřich Fučík, Zdeněk Kalista, Ladislav Kuncíř, mnozí další spisovatelé odsouzení v naprosto nesmyslných vykonstruovaných procesech na počátku 50. let. Za těchto okolností byla ta Seifertova slova odvážná?
0: Tak samozřejmě, protože vyslovil veřejně, byť Seifert nebyl konkrétní, nikoho nejmenoval a svůj apel poněkud relativizoval tím, že říkal, že se nestotožňujeme vlastně s těmi politickými názory uvězněných. Nicméně Seifert nebyl první, kdo vystoupil s takovýmto apelem. Podobnou výzvu, aby spisovatelé umlčení a perzekvovaní byli přijati do spisovatelského svazu a bylo jim opět umožněno publikovat a aby se svaz spisovatelů angažoval ve prospěch uvězněných spisovatelů, tak s takovýmto apelem krátce před sjezdem vystoupil na uzavřeném fóru Vítězslav Nezval. Proto veřejnost jeho vystoupení v podstatě neznala. Nezval byl ale konkrétní, on poukázal třeba například Jiřího Vajla nebo Jaroslava Durycha, Ladislava Novomeského nebo Jana Zahradníčka. V případě Vajla nebo Durycha to byli lidé, kteří byli nepřijati nebo vyloučeni ze spisovatelského svazu. Novomeský byl podmínečně propuštěn z vězení a Zahradníček vlastně vězněn. Nabízí se otázka, jestli Seifert o tom Nezvalově vystoupení vůbec věděl, protože té inkriminované schůze se nezúčastnil.
1: Daleko méně bývá v souvislosti se sjezdem spisovatelů v roce 56 citován projev Františka Hrubína, tak opět velmi malá ukázka.
3: Stávalo se, že byli básníci i nuceni k oslavným tirádám. Ale láska vnucovaná není milovaná, řeklo by opravené přísloví. O tom všem řemeslní ohňostrůjci nikdy nepřemýšlejí. Jim vždycky leží na srdci nějaký ten teplý koutek. Ale pravý básník přece už od počátku ví, že poezie nemá teplých koutů, že to tam vichří, ledově fičí, i hrom, že tam bije a že se tam zahřeješ jen při práci.
1: Hrubín tady řekl, že básníci byli nuceni k oslavným tirádám. Možná tím měl na mysli takové ty říkačky, veršovánky, jaké psali třeba Pavel Kohout, Ivan Skála nebo Michal Sedloň. Na to si asi v té době určitě mnozí ještě pamatovali.
0: No jistě, velice dobře. Ostatně kritika poezie první poloviny 50. let v tom socialistickém duchu, to bylo vlastně jedno z ústředních témat, které se na sjezdu v takové té rovině té, řekněme, umělecké nebo kulturní traktovalo. Hrubín se v tom svém vystoupení velmi výrazně vymezil právě proti té poezii z éry socialistického realismu, protože on kritizoval jí nevalnou literární úroveň, neboť vznikala na mocenskou objednávku a vymezil se také vůči její účelovosti a očividné politické služebnosti, ať v rovině témat nebo formy, protože tyto aspekty byly často hodnoceny výše než umělecká kvalita. A Hrubín také poukázal na četné kampaně, které byly vedeny proti konkrétním literárním tvůrcům, často velmi nevybíravými způsoby, což vedlo k tomu, že tito lidé třeba se stahovali z toho veřejného prostoru nebo tvořili ve stylu, kdy museli znásilňovat v podstatě sebe sama, kdy například Vítězslav Nezval přepisoval své starší básně a odstraňoval

0: Vyvolával z nich erotické motivy. Hrubín to, myslím, v tom svém vystoupení charakterizoval velmi trefně, mohu-li citovat. Oč tragičtěji se mi jevil obraz české poezie v nedávných letech. Dědička Máchy, Nerudy a Bezruče byla též odkázána mezi ledovce. Octla se tam nikoli v podobě labutě, ale jako štvaná, uřícená laň. Nikde nebylo stezek ani houští, krev rozporouděná štvanící netuhla, led se nerozpouštěl a poezie čelila zběsilé netečnosti ledovce. Dogmatu.
1: František Hrubín slovy Zdeňka Doskočila. Těch pozoruhodných příspěvků, diskuzních příspěvků na spisovatelském sjezdu zaznělo daleko víc, třeba ten od Rudolfa Kalčíka. Rudolf Kalčík v té době už byl redaktorem časopisu Československý voják a možná už měl i připraveného napsaného svého legendárního krále Šumavy. Ten diskuzní příspěvek, který Rudolf Kalčík přednesl, vás možná překvapí.
2: Slyšel jsem od jednoho ostravského dělníka, literárního samouka, takovýhle příběh. Někdy v roce 1950 přišel do svazu s rukopisem. Tam mu ho kdosi pročetl a řekl, soudruzi s ostravskami prominou, neřeknuli to správně. Já, synku, máš tom moc lásky a malo výroby, předělej to. Šel a věc přepracoval. V 52. roce přišel znovu. No, řekli mu, píšeš správně, je to z výroby, ale soudruhu, teď je ta slanština a ty tam nemáš slanštinu. To není možné, že by u vás nebyla. A kdyby ne, pak to není typické. Jdi a předělej to. Na jaře 54. roku přišel občan znovu, všechno tenkrát i v literatuře kvetlo. Safra, soudruhu, řekli mu, jen opatrně s tím slánským. A pak je to samá fabrika a stroj a ztrácí se ti tam člověk. Měl bys tam dát míň výroby a více lásky. A tak byl ten soudruh tam, kde byl na začátku a šel a praštil rukopisem, pevně přesvědčen, že na svazu spisovatelů a nikoliv jenom tam si z něho dělají blázny.
1: Už začínám pomalu chápat, jak jste mi vysvětloval, že ten spisovatelský sjezd se pořád odkládal. No, od Rudolfa Kalčíka, kterému v roce 49 vyšla sbírka básní s názvem 12 stalinských zpěvů, bychom možná čekali, řekněme, poněkud tvrdší příspěvek nebo konformnější?
0: Rozhodně, protože Kalčík byl vůči komunistické straně po celý svůj život a tvůrčí dráhu loajální. Nicméně doba ovlivnila i jeho, protože to, co on vlastně vyslovil, byla taková ironická kritika s rysy parodie kulturní politiky první poloviny 50. let. Doktrína socialistického realismu nikdy ovšem jednoznačně nedefinovaná přetrvávala, nicméně politické a také estetické požadavky se neustále proměňovaly podle výkyvů momentální mocensko-politické situace a kolísání mocenských pozic členů partajní věrchušky i mnohých kulturträgrů. Takže to si myslím, že Kalčík v tom svém příspěvku vystihl velice pěkně.
1: Dneska možná trochu zapomenutým jménem je Milan Jariš, dramatika prozaik, který asi největší úspěchy slavil právě v těch 50. letech. Mimochodem je to strýc dnešního advokáta a bývalého politika Jana Kalvody. Jariš se ve svém projevu vrací k události z listopadu 1951, kdy spáchal sebevraždu Konstantin Bíbl.
3: Smrt Konstantina Bíbla byla znovu spojována s literární kritikou. Přátelé, přestaňte už s těmito pomluvami. Vždyť není než hanebnou pomluvou mrtvého básníka, jestliže lidé, kteří se vydávají za jeho přátele, tvrdí o něm, že byl takový slaboch, že jediný článek v novinách ho dohnal k tragickému konci. Ale dejme tomu, že máte pravdu, že člověka je možno takto uštvat. Pak dovolte, abych se zeptal vás, básníkových přátel. Kde jste byli? Co jste dělali v době, kdy byl básník raněn nepříznivou kritikou? Vždyť stačilo například, aby soudruh nezval jen kratičkým článkem se ujal básníka. Stačilo projevit trochu občanské statečnosti na básníkovu obranu. A básník by nebyl zůstal sám. Této statečnosti tehdy ve vás nebylo. A proto dnes nekřičte, chyťte zloděje.
1: Zdeňku, od smrti Konstantina Bíbla uplynulo v době konání sjezdu už skoro 5 let. Toto ještě pořád bylo téma?
0: Ano, bylo a poměrně velké. Ostatně Vítězslav Nezval, který na sjezdu měl rozsáhlý referát o poezii, tak v jeho rámci mluvil také o okolnostech Bíblovy smrti ze svého pohledu a kritizoval publicistiku tehdejšího časopisu Tvorba za útoky na Bibla. Milan Jariš na ten Nezvalův příspěvek reagoval. On své postoje uměl formulovat někdy velice razantně až radikálně. No a fakticky v tom svém vystoupení narážel na Nezvalův konformismus z první poloviny 50. let, na jeho názorovou pružnost a přizpůsobivost tehdejším mocenským požadavkům. Protože v roce 51 se Nezval za Bibla veřejně někde v tisku nepostavil. Nicméně Nezvalova role v této době byla velice rozporuplná, protože zase v řadě jiných případů se osobně angažoval ve prospěch spisovatelů, kteří se ocitli v problémech.
4: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A dnes to jsou zvukové vzpomínky se Zdeňkem Doskočilem. Připomínáme si spisovatelský sjezd v roce 1956. Ještě než si řekneme, jak na tenhle sjezd reagoval tehdejší režim, tak poslední z příspěvků spisovatelů, i když spisovatelů. Na sjezdu vystoupil také Ladislav Štol, v té době ministr kultury. Ladislav Štol byl autorem knížky s trochu kostrbatým názvem 30 let bojů za českou socialistickou poezii, která vyšla v roce 1950. A poměrně závazným a autoritativním způsobem formulovala jakési ideologické nároky komunistické strany na literární díla. Štol o tomhle doslova zákoníku socialistické poezie na sjezdu v roce 56 řekl následující.
5: Jestliže někteří lidé brali tuto mou práci jako dogma, je to především jejich a nikoliv moje vina. V této nové situaci, kterou po 20. sjezdu prožíváme, kdy mnoho věcí se nám jeví jinak, vzal jsem si znovu tuto práci do rukou, abych ji prohlédl. Je samozřejmé, že kdybych dnes tu knížku psal, pravděpodobně bych napsal mnoho formulací jinak. To je přirozené. To ví každý tvůrčí pracovník. Ale pokud jde o celkovou její koncepci, pokud jde o základní charakteristiky vývojových procesů v naší poezii, jsem přesvědčen, že jsou pravdivé a že těžko bych mohl něco na těchto soudech měnit. Jsem i dnes přesvědčen, že celkové pojetí této práce je správné, ovšem, že mnohé problémy, o nich jsme tehdy diskutovali, o nich jsem ve své knížce hovořil, se objevují v novém světle a nabývají zvláštního významu.
1: Tak ještě jednou, pokud můj text bral někdo jako dogma, je to jeho věc, vzkázal Ladislav Štol možná trochu zaskočeným spisovatelům. Zdeňku, ale ta knížka to přece v zásadě bylo dogma, vždyť ona vyšla ještě v roce 1975.
0: Byť poněkud přepracovaná. No, samozřejmě, že tento pamflet výrazně ovlivnil literární atmosféru na začátku 50. let, protože Štol v této publikaci podal naprosto zdeformovaný výklad dějin české poezie 20. a 40. let a v dobovém kontextu éry stalinismu byl ten jeho výklad v podstatě závažný, což mělo velmi negativní dopady na tehdejší poměry v literární oblasti, protože Štol řadu autorů a jejich díla stigmatizoval. On vlastně na jedné straně vyzdvihl a kanonizoval Stanislava Kostku, Neumana, Jiřího Wolkera a do jisté míry i Vítězslava Nezvala, ale zatratil například Karla Taigeho, Vladimíra Holama a zvláště Františka Halase, což mělo poměrně zásadní dopady na literární dráhy těchto tvůrců. Tedy Halas, který byl už kritizován posmrtně, ale v podstatě to měli za následek jeho dočasné stažení, nebyly jeho díla vydávána. A například Vladimír Holan, ten se zcela stáhl do soukromí, přestal publikovat a Karel Taige čel mnohým štvanicím a na 50. roce zemřel.
1: To je to, o čem na začátku mluvil Jaroslav Seifert, jako o vylučování z literatury.
0: Ano, to je přesně ono. Ostatně ten Štolův pamflet byl na sjezdu mnohými poměrně silně kritizován, protože si ti spisovatelé uvědomovali, že jednak v kontextu proměněné doby ty argumenty, které Štol položil, nemohly obstát a navíc byl to problém morální a to si mnozí velmi dobře uvědomovali.
1: Teď nebude od věci tedy připomenout, jak zareagovali oficiální představitelé na spisovatelský sjezd. Přímo na sjezdu byl přítomen jeden tak trochu zvláštní spisovatel, prezident Antonín Zápotocký. On na sjezdu reagoval na diskuzní příspěvek Jaroslava Seiferta, to je poměrně známá věc, ale já jsem v archivu objevil Zápotockého projev na celostátní konferenci KSČ, která se konala několik týdnů po tom spisovatelském sjezdu. Tady prosím, kromě obsahu si všimněte i poněkud nesoustředěné formy Zápotockého projevu.
6: A je to zase důsledek tedy naší nedostatečné ideologické výchovy, kterou jsme tam prováděli, a souzí nejen ty ideologické, ale těch nesprávných takových centralistických metod a různých, kterými jsme chtěli ty spisovatele spoutat a vtlačit do nějaký šablony socialistické. V tom je ta otázka. Jakým způsobem my jsme tam tedy pracovali, jakým způsobem jsme chtěli tu literaturu a to umění a ty usměrnit. A protože jsme je usměrňovat nesprávně takovým nepřesvědčováním, ale takovým namnoze diktátem a různýma těma nesprávnýma metodama, že to nakonec každému lezlo z krku, tak proto teď, když se tam naschromáždilo tolik té nespokojenosti, a proto ta puklička, tedy na tom hrnci tam daleko víc vyskakuje než na jiných místech, když se poměry uvolnili. Myslím, tohle musíme vidět, a nesmíme proto upadat do paniky. A musíme si uvědomit, že tyhle věci se dají překonat jen právě změněním takého celého toho systému, který jsme až doposud k těmhle lidem měli.
1: Zdeňku, my jsme si v našem pořadu už mnohokrát pouštěli Antonína Zápotockého, který bez přípravy mluvil třeba na zasedáních ústředního výboru. Pokaždé bych řekl jako velmi dobrý obratný řečník. Nebyl ve formě tady?
0: Řekl bych, že Zápotocký evidentně neměl svůj den. Na mě ta řeč působila až tak, jako kdyby byl po nějaké mozkové mrtvici, což pochopitelně nebyl. Ale přiznám se, že je to asi retoricky nejhorší Zápotockého výstup, který jsem kdy slyšel. Nicméně, navzdory tomu, nějaké racionální jádro v tom Zápotockého vystoupení je. Vnucovali jsme vlastně spisovatelům velmi úzkoprse tu šablonu socialistického realismu, kterou jsme vykládali dosti úzce, jednoznačně. Volili jsme diktát ve vztahu k ním, a tudíž máme nyní ve svazu spisovatelů jaksi nespokojenost, ale když ten přístup svůj poněkud jaksi změníme, tak není důvod k nějakým velkým obavám. To mělo své důvody, protože ten spisovatelský sjezd ovlivnil pouze nějaké vrstvy inteligence, ale neměl nějaký široký společenský ohlas. Tudíž vládnoucí strana tím nebyla tolik ohrožena, a Zápotocký v případě vedoucích představitelů KSČ reagujících na sjezd patřil k těm umírněnějším a v podstatě respektoval téhleté podobě tehdejší oficiální linii. Jenomže na té celostátní konferenci vystoupil ještě Václav Kopecký, a to už byla poněkud jiná káva.
1: Náměstek předsedy vlády tehdejšími slovy, dnes bychom řekli vicepremiér. Pojďme si ho poslechnout.
7: Sjezd spisovatelů ve svém průběhu a rázu byl bezesporu projem hlubokého poblouzení velké části jeho delegátů, který si zcela falešně vyložili ducha usnesení 20. sjezdu a který si zcela falešně vyložili i účel diskuze v naší straně o závěrech z usnesení 20. sjezdu. Spisovatelé si sugerovali zcela mylnou představu o svém poslání v souvislosti s kritikou v naší straně a této představě holdovali neslyšíce, nevidíce, a tak z opozičního harasu sjezdu spisovatelů učinili jen velkou senzaci pro literární noviny a žel i pro svobodnou Evropu. Lze však říct, že 7 dní sjezdu spisovatelů bylo 7 dní, které sice otřásly budovou parlamentu, ale neotřásly ničím víc. Jak se někteří spisovatelé omylem domnívali, Vždyť se o tom spisovatele velmi brzy přesvědčili, když opustili budovu Národního shromáždění, která je po 7 dní sváděla k domněnce, že hrají úlohu svrchovaných představitelů národa.
1: Zdeňku, když tady Václava Kopeckého poslouchám, tak otázky, které se nabízejí, jak komunistická strana, její vedení zareagovala na spisovatelský sjezd a jestliže teda Václava Kopeckého to takhle zvedlo ze židle, byl někdo ze spisovatelů za něco potrestán?
0: Tak vedení KSČ si chtělo se spisovateli vyřídit účet až postupně. Vzhledem k rozjitřené atmosféře 56. roku soudruzi nechtěli příliš kalit vodu. Takže ta prvotní reakce byla poměrně umírněná a Kopecký svým vystoupením vlastně zbylé členy stranického vedení zaskočil, protože takový jaksi razantní útok nebyl v plánu. Byť nepochybuju, že uvnitř skrytu duše si mysleli to samé, co Kopecký. Jen to nechtěli takto traktovat. Takže ten tlak na spisovatele byl vyvíjen postupně až v době po porážce maďarského povstání v 57. roce, kdy nejprve byl vyvíjen tlak na to, aby spisovatelé provedli sebekritiku, což František Hrubý nakonec udělal, Jaroslav Seifert to odmítl. A ten tlak potom vyvrcholí v roce 59 některými administrativními změnami a také tím, že opět je socialistický realismus prohlášen za tu jedinou správnou doktrinu na sjezdu socialistické kultury v roce 59. Ale už není síla, která by to dodržování tak jednoznačně vymohla.
1: No a to je vše z dnešního Archivu Plus ukázky, vztahující se ke druhému sjezdu Svazu československých spisovatelů na jaře 1956. Jsme si poslechli a okomentovali s historikem Zdeňkem Doskočilem. Zdeňku, díky, že jste přišel naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Na pořadu spolupracovali technička Ivana Možná a archivář Petr Markovský, no a loučí se také David Hertl.
4: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Odměňování učitelů by se mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Fungovat by mohl už v tomto volebním období. Ukrajina a Moldavsko jsou blíž vstupu do Evropské unie. Velvyslanci všech unijních států se shodli, že první přístupová jednání můžou začít už v pondělí. Podle agentury Reuters to oznámili předseda Evropské rady Antoniu Košta a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Unijní lídři se dohodli na začátku přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem před 3 lety. Žádost Kyjeva ale doteď blokovalo Maďarsko. Soudy vyhlásily od ledna do května 336 bankrotů firem. To je nejvíc od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet bankrotů tak oproti stejnému období loni stoupl o 21 případů. Nejčastěji končily v insolvenci firmy v Praze, nejmíň naopak v Ústeckém kraji. Soudy přijaly letos do konce května 561 insolvenčních návrhů, což je skoro o čtvrtinu víc než loni. Na internetu je víc než 4300 podvodných domén, které se vydávají za oficiální web Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA. Stránky nabízejí falešné vstupenky na aktuální fotbalové mistrovství světa. Ukazuje to analýza společnosti Group IB. Podle společnosti stojí za podvody především skupina Ghost Stadium. Jde o čínský hovořící subjekt, který pomocí speciální aplikace dokonale napodobuje oficiální web organizace FIFA. Vstupenky nabízí podvodníci za násobně nižší ceny. Nakupující je ale nikdy nedostane. Fotbalisté domácích Spojených států hrají úvodní duel skupiny D na mistrovství světa proti Paraguaji. Sleduje ho Jakub Marek.
9: Spojené státy vedou od 7. minuty 1-0, když si paragvajský útočník Bobadilla srazil míč do vlastní branky, ale velkou zásluhu na gólu má domácí hvězda Pulisic, který dovedl míč až do pokutového území. Spojené státy jsou zatím obecně v první půlhodině nebezpečnější dopředu a Paraguaj bude muset přidat. Jakub Marek, Radiožurnál.
10: Uzavřený pražský okruh v Cholupickém tunelu a nehoda na Nuselském mostě. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 za sjezdem do Strakonické nehoda. Na 9. kilometru na začátku Cholupického tunelu se střetl kamion s dodávkou, ta leží na boku. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, provoz v tunelu je zastavený. Pro osobní vozidla možná objízdná trasa po Strakonické a jižní spojce na dálnici D1. V Praze na začátku Nuselského mostu ve směru do centra kolize dvou vozidel. Na místě už policie, projíždí se bez zdržení. Na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem za Lažany pozor. U nájezdu od Kuřimi narazilo osobní vozidlo do svodidel. Na místě zasahují záchranáři a hasiči. Zdržíte se do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Dnes čekáme zpočátku velkou oblačnost, místy s přeháňkami, hlavně na severovýchodě. Postupně začnou srážky ustávat, ubude oblačnosti až na polojasno, teploty nejčastěji 23 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Bývalý premiér a prezident Miloš Zeman by měl dostat Řád bílého lva. Sněmovna to hlasy vládní koalice navrhla současné hlavě státu Petru Pavlovi. Jde o nejvyšší státní vyznamenání. Má je Miloš Zeman dostat nebo ne? Má si tento řád zasloužit? A nebo by ho měli ex-prezidenti dostávat takřka automaticky z úcty k úřadu, tak jako jej mají propůjčený při výkonu mandátu? A proč tento krok koalice navrhuje Petru Pavlovi právě teď? Přeji příjemný poslech.
4: Pro a proti Lucie Vopálenské.
11: Na dálku ve vysílání vítám poslance hnutí ANO Radka Vondráčka, který návrh ve sněmovně prosadil. Dobrý den, tuším do sněmovního studia.
12: Dobrý den.
11: A do našeho
12: ne,
11: parku...
12: Ne.
11: Pardon, kde jste?
12: Už z Moravy.
11: Z Moravy, dobře, zdravím na Moravu. A do našeho pardubického studia zdravím také poslance a bývalého předsedu KDU-ČSL Marka Výborného. Vítejte, hezký den.
13: Pěkné dopoledne vám, posluchačům i kolegu Radku Vondráčkovi.
11: Tak pánové, suverénem je a bude samozřejmě prezident Pavel a ten se bude rozhodovat. Nicméně, zaslouží si podle vás Miloš Zeman zmíněné nejvyšší státní vyznamenání, anebo ne, pane Vondráčku?
12: No, vy jste to řekli na úvod, je to jen návrh a my jako poslanecká sněmovna, my jsme jich snad měli přes 150. To je spíš k zamyšlení, jestli bychom neměli tenhle systém změnit, protože těch návrhů je opravdu příliš mnoho. No ale v každém případě myslím si, že Miloš Zeman je velmi výrazný představitel České republiky, který byl prezidentem, byl předsedou poslanecké sněmovny, dlouholetým takovým, řekněme, lídrem a člověkem, který se zasloužil o rozvoj sociální demokracie. Byl premiérem, jsem vynechal. On je taková živoucí kronika už našeho století, nebo toho předcházejícího století, protože byl u událostí v roce 1968, byl u událostí v roce 1989.
11: Jasně, rozumím, ale dneska, vy jste uvodil svou odpověď slovy, je to jen návrh, takže zaslouží ano, si tak. Podle vás to nejvyšší vyznamenání, nebo ne? Zaslouží, ano?
12: Já myslím si, že je to samozřejmě o panu prezidentu Pavlovi. Ale za mě by ten řád už měl mít, tak je to tu vypovídací hodnotu, to má spíš i o té předchozí sněmovně, která nepodpořila můj návrh, já už to navrhuji po třetí. Teď se o tom zase ještě třikrát hlasovalo. Je to zajímavé zrcadlo toho, co se děje na české politické scéně, ale prezident Miloš Zeman si myslím už toho bílého lva měl mít, stejně tak jako jeho předchůdci.
11: To byl názor Radka Vondráčka z hnutí ANO. Jaký postoj zaujímá Marek Výborný z KDU-ČSL? Podle vašeho předřečníka Miloš Zeman neselhal a řád bílého lva měl mít už dávno.
13: Já jsem pro tento návrh kolegy Vondráčka nehlasoval a nehlasoval jsem pro něj vědomně. Je zcela nesporné, že Miloš Zeman je jednou z nejvýraznějších postav na politické scéně České republiky po roce 1989. Nicméně to si myslím, že ještě nepředznamenává to, že jenom proto, že někdo byl v mnoha funkcích, veřejných funkcích i v těch nejvyšších, takže automaticky by měl mít nárok na propůjčení toho nejvyššího státního vyznamenání. To je řád Bílého Lva. Nedomnívám se a proto jsem proto také nehlasoval. Hmm.
14: Pane Vondráčku, jakou váhu má podle vás toto nejvyšší ocenění, řád Bílého Lva? Má se udělovat automaticky těm nejvýraznějším osobnostem, které vystřídali nejvyšší posty na čele státu? A nebo by si je skutečně měli ti lidé zasloužit a měli by to být osobnosti, které u veřejnosti, řekněme, nevyvolávají silnou kritiku?
12: Nic v politice není automatické a samozřejmě já chápu, že Miloš Zeman, který je opravdu velký originál a dokáže i provokovat, tak vzbuzuje nějaké emoce, nicméně on je opravdu výrazným politikem. On opravdu spolu uzvářel, v podstatě se, on má historickou roli v rámci České republiky. To není jenom otázka toho, že zvítězil. Mimochodem zvítězil jako první dvakrát v přímých volbách. To má také velkou hodnotu a sílu. Když se bavím se zahraničními partnery, on byl vždycky velmi dobře vnímán díky svému smyslu pro humor. Já ho zastupoval na několika prezidentských summitech, nebo teďka Slováci zvažují nějaké ocenění osobností, které se zasloužily o československé vztahy a první jméno, které padlo jako návrh, tak byl Miloš Zeman. Opravdu je to už projev trošku takové malosti, že ten řád nemá. Nicméně já jsem s ním mluvil na toto téma, on osobně o to příliš nestál, poděkoval mi za to, že ten návrh dávám já, a že si toho cení, ale myslím si, že nesedí v lánech a nečeká, jestli bude udělen
14: řád. Rozumím, přehraju to zase na pana Výborného, tak není to projev české malosti, že už minulá sněmovna panu Zemanovi tento nejvyšší řád neudělila, když dvakrát, jak říká Radek Vondráček, vyhrál v přímé volbě. Není, pane Výborný, toto už samo o sobě, jak si na nějaké ocenění, poděkování?
13: Já se přesvědčen, ale nejenom přesvědčen, prostě musíme si uvědomit, že státní vyznamenání přece nejsou odměny za to, kolikrát kdo vyhrál volby. To je zcela zcestná představa, takhle to skutečně není, nefunguje. Stejně tak jako pro mě je zcela irrelevantní, že Robert Fico chce někoho vyznamenat na Slovensku z našich politiků. To skutečně není také nějaký signál pro to, jak bychom se měli chovat. Znovu jenom zopakuji to, co říkal i Radek.
12: Určitě ne Robert Fico, jo? Řeč byla s předsedou parlamentu panem Rašim.
13: Dobře, pokud to nebyl pan Danko třeba, ale ne, já jsem mu to nebyl, to nechci nějak hodnotit, ale znovu říkám, je to suverénní rozhodnutí, říkal to i Radek Vondráček na začátku, tak si to připomeňme, není to sněmovna, která někoho vyznamenává nebo propůjčuje někomu nějaký řád, je to vždycky suverénní rozhodnutí prezidenta republiky, které, pravda, je potom kontrasignováno, musí být kontrasignováno premiérem, ale je to vždy na panu prezidentovi. On dokonce může vybrat kohokoliv jiného, než koho mu doporučí poslanecká sněmovna nebo senát.
14: Pane Výborný, ale na druhou stranu, já vám rozumím, co říkáte všem těm slovům, ale na druhou stranu je to nejvyšší státní vyznamenání, které tedy, jak si dává ze svých rukou prezident a rozhoduje o něm, ale ptám se znovu, má se udělovat i těm osobnostem, které u veřejnosti vyvolávají silnou kritiku, protože při vší úctě k Miloši Zemanovi, k této jaksi velmi výrazné osobnosti polistopadové politiky, on společnost rozděloval, provokoval, to uzná i Radek Vondráček a urážela, ponižoval své politické oponenty.
13: Teď jste to řekla, paní redaktorko, já jsem hluboce přesvědčen o tom, že státní vyznamenání není jenom ocenění toho, že se někdo pohyboval ve veřejném prostoru, ale má to být také nějaký signál k současné společnosti, k mladé generaci. Přece ten, kdo je nositelem nejvyššího státního vyznamenání, by měl být i historicky dáno vzorem pro dnešní společnost, pro dnešní generaci. A tak si jenom připomeňme, Miloš Zeman v některých obdobích své veřejné činnosti výrazným způsobem rozděloval společnost, a to vědomě a de facto cíleně, a on se k tomu hlásil, stejně tak útočil na své politické odpůrce, a to často za hranou přijatelnosti, útočil na vás, na média. Dlouhodobě víme o jeho proruské a pročínské orientaci. Do okamžiku, než Vladimír Putin zaútočil na Ukrajinu, pak se to výrazně změnilo, ale přece nemůžeme zapomenout i tyto věci, které podle mého názoru nebyly v souladu se zájmem České republiky, naší zahraniční politiky a diplomacie. Já jsem přesvědčen o tom, že opravdu takové osobnosti, a teď odhlédnu od Miloše Zemana, ale jakékoliv podobné osobnosti, které ve svém veřejném působení působily takové kontroverze, tímto pro mě nepřijatelným způsobem útočili na své oponenty, tak prostě nemají být tím, kdo bude vzorem, kdo bude vydáván za vzor, protože je nositelem nejvyššího státního vyznamenání. Já k tomu dodám ještě jeden svůj osobní příběh. Já jsem v době, kdy jsem vůbec nepůsobil v politice, byl jsem ředitelem gymnázia tady v Pardubicích, a Miloš Zeman tehdy veřejně v médiích použil velmi vulgární slova. Bylo to v souvislosti s nějakou tou hudební skupinou, tuším v Rusku, a nechci tady vůbec opakovat. Tak já jsem tehdy napsal otevřený dopis kanceláři prezidenta republiky a protestoval jsem proti tomu, že prezident, který je hlavou státu a reprezentuje ten úřad, ke kterému já mám velký respekt a velkou úctu, takže tímhle tím způsobem ho vlastně sám dehonestuje. Dokonce tak, jsem potom symbolicky sunul ředitelně jeho portrét. Mm-hmm. Čili já si nemyslím, že taková osobnost by měla být nositelem nejvyššího státního vyznamenání.
14: Tak pane Radku Vondráčku, vy jste to sám navrhl, takže já chci od vás argumenty a laudaci, řekněme, na Miloše Zemana. Když jsme tady slyšeli, že vlastně takovou otázku, jaký signál dáváte do společnosti tímto návrhem, tak nezapomněl jste na tu kritiku, kterou tady právě Marek Výborný zmínil. Vysvětlete, za co konkrétně by ten řád Bílého lva měl Miloš Zeman dostat?
12: Tak v podstatě celá moje úvodní řeč, nebo ten první vstup byl o tom, za co by to měl dostat, je to úsměvné.
14: Nese skutečně mimořádné zásluhy o stát, jak stojí v popisu tohoto nejvyššího státního vyznamenání.
12: Můžete... No, vy jste to řekla, přesně tak to je. A zřejmě ještě neuplynul dostatečný čas, aby to bylo oceněno. Nicméně já jsem přesvědčený, že tedy i s odstupem více let, třeba i několik desítek let, ta historická stopa Miloše Zemana vůbec na státnosti České republiky, na našich vztazích se sousedy, třeba se Slováky, protože on se opravdu výrazně zasadil o zlepšení vztahu, jestli si vzpomínáte. No je to, pojďte si, já řeknu jednu větu, ať se kolega neurazí, malost má mnoho podob. A já si myslím, že když poslouchám dnešní vyjádření, jak se k sobě chováme, teď to prostě pojmu na všechny, tak to urážení, to se dostalo do úplně jiné sféry.
14: Na jaký to, příklad?
12: Na ten jeden, já samozřejmě vím to slovo, které myslí pan Výborný.
14: No, tady promiňte, řekl, pane Vondráčku,
12: ne každý vtip se podaří. No.
14: Ne každý vtip se podaří, ano, Milošovi Zemanovi se také ne každý vtip podařil, například ten o novinářích při setkání s panem Putinem, ale řekněte mi konkrétně, za co, za jaké konkrétní zásluhy by si měla Miloše Zemana vážit celá česká společnost? Já vám absolutně tento váš postoj neberu. Já chci jenom konkrétní argumenty. Je to nejvyšší státní vyznamenání, žádný řád zlaté vařečky, a vy tím, jak naznačil Marek Výborný, dáváte Miloše Zemana za příklad. Takže proč?
12: Ale on třeba jako předseda sociální demokracie byl u té, pamatujete tenkrát, té legislativní smršti. Kolik zákonů dodnes máme od té doby, v podstatě i ty základní volební zákony, my jsme okrát novelizovali to.
14: Zákony nakonec schvaluje sněmovna, to byste takhle mohl ocenit všechny poslance a poslankyně.
12: No, to s dovolením nemohl.
14: Promiňte, řekněte to, konkrétně, to, promiňte, čím přispěl to tomuto státu. Argument. Ale jako já chci slyšet ty argumenty, rozumíte, nevidím to kriticky. Já chci slyšet,
12: postoji, jak názory,
14: ale konkrétní činy, konkrétní let, činy, prosím.
12: Formoval desítky let vůbec, kdo a jakým způsobem přijímal veřejná rozhodnutí v této zemi. A zeptejte se lidí, a kolik dostanete odpovědí, kdo vůbec neví, kdo je Zeman. Většina lidí v České republice ví, kdo je Miloš Zeman.
14: A to
12: a
14: je argument.
12: To jenom proto, že vyhrál volby, ale ví to, že měl jasné postoje, a konec konců on to, že dokáže jít i proti třeba uznat chybu, nebo že mít své vlastní názory, to potvrdil přece i po invazi na Ukrajinu, kdy prostě okamžitě osoudil tu invazi a okamžitě vlastně byl na straně Ukrajiny, protože to bylo správné. Miloš Zeman udělal celý život, co celý život dělal to, co považoval za správné. No a tak. Teď se dostáváme do pozice, že asi nebyl dostatečně konformní, asi nevyhovoval všem, neměl dostatečně správné názory a ten řád by třeba, nebo třeba nedostane. No, nic hrozného se nestane.
14: Mm-hmm. Teď to trošku schazujete sám sebe vlastně, svůj návrh, ale zeptám se teď Marka Výborného. Pane Výborný, neukáže čas nakonec, že Miloš Zeman si nejvyšší státní ocenění zaslouží prostě pro celou tu svoji politickou kariéru, kdy, jak říká Radek Vondráček, vždycky si stál za svým, i když šel třeba proti většině a sice 8 politiků vlastně na něj sepsalo jaksi výzvu k abdikaci kvůli téměř velezradě, ale jak si nakonec třeba po plné ruské invazi na Ukrajinu Miloš Zeman ze svých dlouhodobě proruských postojů upustil vlastně, otočil.
13: A to já jsem zmínil, to jsem taky na Miloši Zemanovi ocenil, ten jeho postoj z roku 2021 na sklonku jeho veřejné politické kariéry, to je nesporné, ale já nemám tady nějakou křišťálovou kouli, abych věštil, co bude za 5, za 10 let, ale znovu opakuji, máme tady řadu osobností, které také neměly konformní názory, které by chápala, vnímala takto většina společnosti. Třeba první náš československý a český potom prezident Václav Havel určitě a Radek Vondráček to potvrdí, předpokládám, taky to přece nebyla konformní osobnost, ale principiálně hájila, respektovala ty základní hodnoty naší státnosti, toho, jak má...
14: A Miloš Zeman je nerespektoval?
13: No já jsem přesvědčen o tom, že v některých etapách svého veřejného působení, tak jak vystupoval, a znovu opakuji, tak jak třeba vědomě a cíleně rozděloval společnost, tak si nemyslím, že tohle to jsou ty hodnoty a ty postoje, které by, znovu říkám, měly být příkladem.
14: Dobře, ale já zatím z obou stran zatím slyším v podstatě jenom řeči, já chci tvrdé argumenty. Řekněte mi, proč by Miloš Zeman vlastně neměl dostat to vyznamenání s ohledem na to, co skutečně na základě svých činů vykonal. Zajímá mě, jestli prospěl ekonomice, hospodářství této země, jestli prospěl v zahraniční politice, v ekonomické diplomaci, o které tak často a rád mluvil, jestli měl dobrý tah na branku v zahraničí a jestli přispíval k bezpečnosti naší země.
13: Podívejte se, nikdo není černobílý. Já nechci tady být teďka tím, kdo bude soudit tady Miloše Zemana, protože v některých okamžicích jeho veřejného působení bych jeho postoje názory ocenil, podepsal a myslím, že v těch okamžicích také.
14: A v jakých konkrétně? Řekněte mi, já to chci slyšet pro naše posluchače.
13: Tak znovu říkám, třeba v roce 2021, kdy jasně a srozumitelně odsoudil ruskou agresi a válku na Ukrajině, napadení Ukrajiny, tak to je věc, kterou já oceňuji. Stejně tak to, že je jednou z nejvýraznějších politických postav, stál u řady klíčových norem právních, ale to přece ještě není důvod, abychom mohli toto propojit s tím, co je napsáno u řádu Bílého lva, že se propůjčuje za zvlášť, znovu podtrhuji, za zvlášť vynikající zásluhy o stát. Já jsem přesvědčen o tom, že když se podíváme na tuto osobnost, výraznou osobnost v celku, tak pro mě osobně prostě toto nenaplňuje. Znovu říkám, proto jsem nehlasoval pro ten návrh, ale respektuji, že to je také na rozhodnutí současného pana prezidenta. Jedině on se rozhodne o tom, zda ten řád propůjčí nebo nepropůjčí. Naštěstí to nemusím rozhodovat já.
14: Já uvedu přeci jen pro posluchače, Českého rozhlasu Plus, že za Miloše Zemana jsme vstoupili do Severoatlantické aliance.
13: Ano.
14: Byl to Miloš Zeman, kdo se prohlašoval za eurofederalistu, na Hradě vyvěsil evropskou vlajku, usiloval například o evropskou armádu. Na druhé straně je mu vyčítáno, že po léta orientoval naší zemi na Rusko a na Čínu. Pozval si, vlastně zařadil mezi své poradce vysoce postaveného představitele Čínské lidové republiky. A dovolím si jeden citát. Byl to náš člověk v Praze. Tato slova dvorního kremelského novináře Dmitrije Smirnova nedávno připomenul Alexander Mitrofanov. Pane Vondráčku, vypadá to, že většina sněmovny chce nejvyšší ocenění pro Putinova člověka v Praze, nebo to tak není? Já musím tu zahraniční politiku zvednout ještě jednou.
12: No, zaprvé krásný příklad, jenom odskočím a odpovím, ale krásný příklad, že samozřejmě Václav Havel s Václavem Klausem spolu hodně nesouhlasili, si myslím, že měli jiný pohled na svět. Přesto Václav Klaus Václavu Havlovi samozřejmě svému předchůdci na Hradě ten řád udělil. Co se týče zahraniční
14: neudělil
12: politiky.
14: Promiňte, neudělil. Ne, byli, ne. Byli to sena, byla to sněmovna.
12: On dostal od Václava Klause řád, pan jako Václav Havel? Dostal. Já nevím, já myslím, musel ho dostat od prezidenta.
14: Já mám informace, že to byla sněmovna, která to také může udělat.
12: Tak na nomino, no to nevím, tak to si, dobře.
14: Nevím, tohle nechme, nejsme si jistí, ano.
12: Ale řád uděluje prezident.
14: Tak zajímá mě, jestli, aby jsme se vrátili k tomu, na co jsem se ptala,
12: ale
14: jestli
12: to, že,
14: tím uznáním,
12: to,
14: nebo
12: Zeman,
14: tou omluvou po invazi
12: věřil
14: Ruska na Ukrajinu, jestli tím odčinil vlastně svoji třeba proruskou, pročínskou politiku předchozí.
12: Tady si dovolím nesouhlasit, tady není co odčinit.
14: Není.
12: Co chcete vyčítat za to, že věřil v nějakou mírovou koexistenci i s těmi velkými zeměmi a chtěl, abychom měli pragmatické, realistické vztahy. Já mu třeba vyčítám to prohlášení 4, s tím jsem nesouhlasil.
14: Tak
12: a tomu klidně řeknu osobně.
14: No. A jinak, nebyla to tedy ostuda, to prohlášení 4, přesto prohlášení 4, přesto vy jste, ano, to navrhl, takže proč to omlouváte, když mu to vyčítáte?
12: No, já mu to vyčítám, já s tím nesouhlasím, kdybych ve všem souhlasil s Milošem Zemanem, tak to není normální, tak to není zdravé.
14: Okay.
12: Prostě já věřím v pluralitu názoru, to je podstata demokracie, já jsem parlamentní člověk. Myslím si, že tato jedna událost, nebo i několik, pořád neznamená takový záznam, nezlobte se, že to použiju, v kádrových materiálech Miloše Zemana, že by mu neměl být udělen řád Bílého lva, protože si ho opravdu zaslouží.
14: Marku Výborný, ještě, protože se blížíme ke konci, chci ještě zdůraznit to časování vlastně tohoto návrhu. Jak chápete, že vlastně koaliční poslanci navrhli prezidentovi toto ocenění Miloše Zemana právě teď? Je nebo není to jaksi nějaký štulec Petru Pavlovi, jakási provokace vládních poslanců vůči prezidentovi? Ptám se, protože se to objevilo v komentářích.
13: To se asi musíte zeptat Radka Vondráčka, ale já teda teď řeknu za sebe, nechápu to takto. Tady nemám pocit, že by to byla snaha něco vracet panu prezidentovi. Prostě koaliční poslanci hnutí ANO a zvláště SPD a motoristů se netají svým kladným vztahem i k těm kontroverzním výrokům a útokům ze strany Miloše Zemana historicky a domnívají se, že je to kvalifikace pro to, aby byl nositelem nejvyššího státního vyznamenání, tak prostě mají ve sněmovně většinu, respektuji to, já znovu říkám, jsem proto nehlasoval a zároveň vím, že teď je to na panu prezidentu Petru Pavlovi, jak se rozhodne.
14: A očekáváte, že prezident Pavel Miloši Zemanovi tento nejvyšší řád udělí?
13: Osobně si myslím, že spíše ne, ale znovu říkám, jako kdo jsem já, abych tady odhadoval postoje prezidenta republiky. Znovu říkám, je to jeho svobodné rozhodnutí a je to tak správně. A snad ještě jenom poznámka, teď jsem se rychle díval, skutečně Václav Klaus Václavu Havlovi žádné státní vyznamenání nikdy neudělil, bylo to skutečně z obou dvou komor parlamentu v říjnu 2003, byť potom v březnu 2012 podepsal Václav Klaus zákon o zásluhách Václava Havla.
14: Tak, máme poslední 3/4 minuty. Pane Vondráčku, proč se snažíte, aby dostal Miloš Zeman řád Bílého lva právě teď? Ono i s ohledem na stále probíhající válku na Ukrajině to může působit trochu zvláštně. A není to provokace vůči prezidentu Petru Pavlovi?
12: No zaprvé už je to po třetí, co to navrhuji, a že to předtím neprošlo. To je odpověď jednoduchá. Rozložení politických sil v poslanecké sněmovně bylo jiné. Takže opravdu nesouvisí to teď s válkou o to, kdo pojede do Ankary, nebo s tím sporem. Určitě to není nějaká provokace vůči prezidentu Petru Pavlovi. Já jsem přesvědčený, že Miloš Zeman si ten řád zaslouží a samozřejmě slaví 83. narozeniny, jestli se nepletu, ne 80., ono 44.
14: No to je celkem...
12: Tak ano, 82. Takže... narozeniny bude slavit. Prostě já myslím, že...
14: Radši zažívá než in memoriam.
12: A jestli, jsem chtěl to říkat nějak hezky. No a teď samozřejmě udělí nebo neudělí Petr Pavel. Ono to nakonec vypoví o něm, než o panu Miloši Zemanovi.
14: No, to je otázkou. Snad někdy napříště. Děkuji poslancům Radku Vondráčkovi z Hnutí ANO a Marku Výbornému z KDU-ČSL. Naslyšenou, díky.
13: Naslyšenou, pěkný víkend.
14: Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
4: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
15: Za prvního půl roku současné vlády bylo vyměněno skoro 30% vrchních ředitelů sekcí na ministerstvech. Povede to spolu s plánovaným zrušením služebního zákona k destrukci státní správy nebo k jejímu efektivnějšímu fungování? A proč je důležitá takzvaná institucionální paměť? Speciálním hostem je Josef Postránecký, který co by někdejší superúředník 5 let řídil státní službu.
4: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus a Davidské divadlo vás zvou na živé natáčení debaty z cyklu Ctnosti a neřesti s názvem Jak přežít technoevoluci. Lidstvo čelí řadě nejistot a krizí a není to jen změna klimatu. Svět začaly masivně ovlivňovat technologie generativní umělé inteligence. AI nástroje se prosazují v řadě oborů a stále více zasahují do každodenního života. Kde a proč je nutné pro umělou inteligenci vytvářet nové normy a předpisy? A jak by měly vypadat? Přijďte 17. června v 7 hodin večer do kavárny Davidského divadla na Praze 6. Moderátorka Renata Kalenská se bude ptát teologa a sociologa Tomáše Halíka, spoluzakladatelky AI dětem Evy Nečasové a režiséra inscenace Tři zmrzlí Pavla Šimáka. Vstupenky koupíte na webu davidskedivadlo.cz. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Kvůli nízké porodnosti v Česku ubývá obyvatel. Podle iránského ministra zahraničí Arakčího je země blízko podpisu memoranda se Spojenými státy. Fotbalisté Spojených států hrají na mistrovství světa proti Paraguaji. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost. Na severovýchodě zaprší, teploty nejčastěji do 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: V Česku klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo asi 20 tisíc lidí. V Česku teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už 5. rokem. Za první 3 měsíce roku v Česku zemřelo přes 30 tisíc obyvatel. Narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se z Česka odstěhovalo víc lidí, než do Česka přišlo, říká za statistiky Michála Němečková.
16: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
8: Tu mají v Česku nejčastěji Ukrajinci, kteří utekli před ruskou invazí. Americký prezident Donald Trump označil íránské úniky z připravovaného memoranda za falešné. Íránská státní tisková agentura Mehr zveřejnila 14-bodový návrh. Prakticky všechny položky v něm vyznívají ve prospěch Teheránu. Před spekulacemi médií varoval i íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podpis memoranda podle něj nikdy nebyl blíž.
17: Pokud do jednání nebudou zasahovat třetí strany, je mír možný. Vše nyní závisí na vůli Američanů. Uvidíme, jak se jim podaří neutralizovat snahy těchto rušivých aktérů.
18: Uvedl iránský ministr kulturního dědictví a turismu Reza Salehi Amiri. Za onu třetí stranu označil sionistický režim, tedy Izrael. I z iránské strany tak přibývá náznaků, že se podpis americko-iránského memoranda o porozumění blíží. Memorandum by mělo zahájit 30-denní období jednání o skutečné dohodě. Pro Washington zůstává prioritou zamezit Íránu ve výrobě a držení jaderných zbraní. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
8: Olomouci na svatém kopečku se dnes sejdou Romové z Česka i Slovenska. Areál tamní baziliky bude dějištěm tradiční romské pouti. Informovala o tom olomoucká charita, která akci organizuje. Pouť začne v 10 hodin dopoledne slavnostní bohoslužbou celebrovanou pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Odpolední program nabídne hudební a taneční vystoupení i aktivity pro děti. Začíná sezóna výletních báňských vlaků. Lidé se s nimi můžou podívat do obvykle nepřístupných oblastí Ostravsko-Karvinského uhelného revíru. Vlaky totiž využívají bývalé nákladní vlečky. Zájemci se můžou projet po dvou trasách, říká Ladislav Antalec ze Slezského železničního spolku. Jedna z nich vede například taky do Ostravské zoo.
19: Navštívíme například areál dolu Darkov. Z oken našeho vlaku se otevře fenomenální výlet prakticky na celý areál tohoto utlumovaného dolu, kdy pasažerům ukážeme, kde je těžní věž, kudy fárali dolů do podzemí Havíří. No a vedle ní ukážeme i skipovou věž, kterou se dopravovalo nahoru na povrch to natěžené úlí.
8: Fotbalisté Bosny a Hercegoviny remizovali na mistrovství světa v Torontu s Kanadou 1-1. Aktuálně hraje Paraguay proti Spojeným státům v Los Angeles a bližší informace má Jakub Marek.
9: Spojené státy vedou po prvním poločase 3-0 a dominují na hřišti. Skóre rozhodně odpovídá tomu, co vidí fanoušci na stadionu v Los Angeles. První gol byl vlastní, když míč zrazil do své branky Paraguaye z Bobadia. Další dva pak přidal útočník Monaka Folarin Balogun. Jakub Marek, Radiožurnál.
10: Omezení v Cholupickém tunelu a na D1 u Domašova. Na Pražském okruhu z letiště na dálnici D1 za sjezdem na Strakonice nehoda. Na 9. kilometru na začátku Cholupického tunelu narazil kamion do dodávky, ta se převrátila na bok. Na místě hasiči likvidují vyteklé kapaliny. Tunel byl na chvíli uzavřený, teď se projíždí levým pruhem. V koloně se zdržíte do 10 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov pozor na vozidlo v odstavném pruhu. Na 173. kilometru kamion s defektem pneumatiky. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy v Brně začalo nové víkendové omezení. Na 196. kilometru uzavřený sjezd na Bratislavu. Z Prahy na D2 projedete bez komplikací. V Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu ze Smíchova na Břevnov. Konec plánovaný na 5. hodinu raní. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Dnes čekáme zpočátku velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně pak začnou srážky ustávat, ubude oblačnosti a čekáme až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období
20: i chvíle velkých činů.
21: Na děti už za chvíli čekají prázdniny. Na 2 měsíce se zavírají 4300 základních škol a 1300 středních škol. A my takto před prázdninami vysíláme v příbězích 20. století krátké rozhlasové reportáže, vytvořené žáky a studenty. Tisíce dětí se každý rok zapojují se svými učiteli do dokumentování příběhů ze svého okolí. Žáci mají za úkol objevit nějakého zajímavého starého člověka a vyspovídat ho. A pak z nahrávky vytvořit rozhlasovou reportáž. Pomáhají jim v tom nejen učitelé, ale i rozhlasoví novináři a naši kolegové z Paměti národa. Vzdělávací projekt Paměti národa probíhá na školách už víc než 10 let a nazývá se Příběhy našich sousedů. A nyní máme možnost vyslechnout několik zvlášť povedených reportáží, kterými vás od mikrofonu provede Mikuláš Kroupa.
22: Tak u zámku stál po zuby ozbrojený Němec a já jako malá holčička jsem za ním přišla a teď jsem mu říkala Schießen Auhasen, jestli tak střílí zajíce. A on nesměl mi odpovědět, protože oni se nesměli s váma bavit a nemohl se udržet smíchem a já furt stála a čekala jsem, že by odpověděl, ale neodpověděl mi. No.
23: Tohle nám řekla paní Vlasta Vaničková, která se narodila před druhou světovou válkou. Zaujalo mě, že se nebála, i když byla jen o pár let mladší než my teď. Taky byla celý život sportovně založená a sama zažila hodně důležitých sportovních událostí.
22: To bylo zajímavé, třeba pro mě, já jsem na tom šestokolském světě jedla jogurt. My jsme vůbec neznali jogurty, to jsme dostávali k svačině, no.
23: Teď se nedokážu představit.

0: Protože i když jsme tenkrát porazili Rusáky v hokeji, to ještě bylo za toho komunismu, tak celý národ vyšel do ulic. Nikdo nic neorganizoval, úplně nadšený jsme byli, že jsme je porazili. Jo. V hokeji to bylo, že jinak jsme nemohli proti nim protestovat.
1: Líbí se mi, že tímhle způsobem náš národ konečně mohl promluvit proti komunistům. Kluci, chtěli byste pracovat v nemocnici? Já jo. A paní Vaničková už od dětství taky. A právě jí se to vyplnilo.
0: Když jsem se potom toho dočkala, když jsem byla v tom důchodě, tak se mi to vlastně splnilo, co jsem chtěla. Tak jsem tam byla strašně šťastná. My jsme se někdy, třeba když jsme jezdila sem do toho Pelhřimova do školy, tak jsme se někdy vůbec nemohli dostat, že nemohli jet autobusy. A teď to projížděli jenom pluhem s koňma. A to byly tak strašně vysoký závěje, že jsme třeba kolikrát se ani těžko dostávali do školy nebo domů. To bylo, každý Vánoce byly bílý a hodně sněhu.
1: Taky bych chtěl mít hodně zasněžené Vánoce. Mrzí mě, že v této době je sníh na Vánoce jenom občas. Někdy je sníh třeba na konci listopadu a na Vánoce skoro vždy roste. Prababička říká, že jsme taky moc fajn generace. Jen bysme podle ní měli odložit telefony a víc si užívat života.
0: Takže bych vám vzkázala jen takhle dál. Fandím vám všem.
2: Příběh zpracovávali Julie Babuchová, Pavel Čára, Jáchym Čížek, Šimon Karásek a David Krejčí. Vedle je paní učitelka Eva Menhardová ze základní školy Pelhřimov Krásovy domky.
0: Narodila jsem se na Podkarpatský Rusy. Moje matka byla Rakušanka, otec Čech a oni bydleli tam. No a pak jsme se stěhovali do Písku. A v Písku jsme byli do roku 46, no a pak jsem měla těžký život.
1: Vzpomíná 94-letá Eva Palusková, dnes žijící v Týnci nad Sázavou.
0: Do první a druhé třídy jsem chodila do české školy a pak jsem musela, a vůbec jsem německy neuměla. Jo, jsme doma německy nemluvili. Tak potom jsem musela jít do německé školy, no a tam jsem se teprve naučila mluvit.
1: V Písku rodina bydlela v Hřebčinci, velkém domě, který sdíleli i s dalšími lidmi.
0: Potom v tom 45. roce otce zavřeli, byl zavřený 3 měsíce, pak měl soud a zjistili, že je nevinný, že nic prostě nemají, tak ho pustili.
3: Pamatuje si také na nálety.
0: Když už tam bombardovali Písecký nádraží. Vím jenom, že jsme byli ve sklepě zavřený a že jsme nesměli ven jako děti.
1: Dále vzpomíná.
0: Naproti nám byla taková větší hospoda a měli velký park, tam byl u té hospody a ty Rusáci bydleli v tom parku.
1: Rodina se přestěhovala na Šumavu. Paní Palusková byla pak 2 roky v klášteře ve Veltrusích.
0: To byla jazyková škola a za první rok se udělala státní zkoušku z němčiny a za druhý rok jsem dělala státní zkoušku z angličtiny.
3: Poté se paní Palusková vrátila na Šumavu.
0: Můj otec tam dělal v kanceláři hlavního účetního a matka vařila v závodní jídelně. Tak já jsem tam uklízela, drnala jsem rejžákem schody a chodby a v kancelářích jsem uklízela.
1: Na hranicích se také seznámila se svým mužem.
0: On sloužil u Sboru národní bezpečnosti na hranicích, tam jsme se seznámili, no pak jsme se vzali a odstěhovali jsme se.
1: Při zmínce o hranicích se paní Eva Polsková vrací do doby, kdy v nich někteří viděli cestu k větší svobodě.
0: Tam jezdili na brigády, na zemědělství pomáhat jako študáci z Prahy. No a ty vždycky, když tam přišli, tak několik jich vždycky fouklo na druhou stranu.
2: Příběh Evy Paluskové zpracovávali Nina Lukášová, Johana Olmrová a Valerie Soukupová. Vedl je pan učitel Dalibor Houška z Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Benešov.

0: No, takhle to je, takhle se zpívalo na zábavách různě, jo.
1: Pan Jindřich Esl se narodil roku 1939 do německé rodiny. Bydleli ve Vojslavechu Hořic na Šumavě. V rodině se mluvilo šumavským dialektem, který se odlišoval od spisovné němčiny.
0: Ty lidi prostě se tady stýkali úplně běžně. Byly tu český divadla, německý divadla, všecko prostě dvojjazyčné. Tak to fungovalo. Než přišel Hitler.
1: Pan Esl šel poprvé do školy 4. listopadu 1946. Byla to česká škola v Hořicích na Šumavě. Muselo to být velmi nepříjemné, protože česky vůbec neuměl.
0: Samozřejmě u nás se česky nemluvilo, protože nikdo česky neuměl. Tak já samozřejmě taky ne, ale řídící učitel v Hořicích, ten uměl německy, tak mi řekl, abych tam po vyučování zůstal. No, tak jsem tam zůstal a on mi tam začal něco říkat v němčině. Čuchna se jmenoval, a protože byl Čech a uměl jenom spisovnou němčinu, tak já jsem jako Němec, německý kluk, a nerozuměl jsem mu, co říká, protože doma se mluvilo zásadně v tom dialektu.
1: A jedna veselá školní příhoda.
0: To jsme šli jednou do školy s Růžou. Já jsem taky byl malý kluk. A pod pašiákem, to už bylo skoro v Hořicích, jsem si všiml, že nemám tašku. Já jsem šel do školy bez tašky. V hlavě nic a na zálež taky nic.
1: Další vzpomínku z dětství má pan Jindřich Esl na konec války, kdy k ním domů přijeli američtí vojáci a ubytovali se u nich.
0: To přijeli na džípech vojáci a chtěli se jako ubytovat po čtyřech. Že by tam byli ubytovaní, museli jsme teda vyvěsit bílej prapor, tak matka tam našla nějaký laňtuch nebo ručník nebo něco takového. To by bylo předepsané jako... Matka se bála samozřejmě a hůb děti a sama žena, ne, a teď ty vojáci. No a ten velitel jej říkal, nicht fürchten, Amerika gut. Ale zas na druhou stranu, ty vám byli zásobovaní. Ty čokolády, ty žvejkačky. My jsme nevěděli, co to je žvejkačka, ne? Čokoláda samozřejmě za války byla výdané. A oni nám jako občas dali nějakou...
2: Za války musel tatínek a bratr pana Esla na frontu. Další bratr byl nasazen do RAD, to je zkrátka pro hřížskou pracovní službu, a maminka se čtyřmi nejmladšími dětmi tady zůstala sama. Po válce měla jít rodina mezi prvními na odsun, ale maminka nechtěla. Myslela si, že manžel a synové se budou moci vrátit, protože s Hitlerem nesympatizovali.
0: Nakonec ale jí napsali tenhle ten dopis okresní správní komise v Českém Krumlově. Bylo to z 29. června 1946. Podle ustanovení ústavního dekretu prezidenta Československé republiky a tak dál, ze dne 21. června 1945 a podle vyhlášky okresní správní komise v Českém Krumlově je nutno zavést národní správu a provést konfiskaci zemědělského majetku všech osob státně nespolehlivých. Jo. Protože ani vy netvoříte výjimku z tohoto ustanovení, ještě jste se aktivně nezúčastnila boje za zachování celistvosti Československé republiky, nevyhovuje se vaší žádosti. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.
2: Nakonec se maminka rozhodla, že půjde s dětmi na odsun, ale prezident Gottwald pak transporty zastavil a maminka a sestry šly na pětileté nucené práce do vnitrozemí. Rodina tak zůstala už rozdělená.
1: S tatínkem byli v písemném kontaktu. Bratr Jan přijel na návštěvu po revoluci.
2: A s bratrem Otto se pan Esl viděl po 60 letech v Německu.
3: Při příběh zpracovávali Natálie Nováková, Matyáš Roter, Štěpánka Horská a vedle je paní učitelka Jana Pejchalová ze základní školy Český Krumlov Plešivec.
4: Mary Soukupové všichni říkají Márenka. Nebylo jí ani 6 let, když přišla od Havlíčkova Brodu s rodiči na Šumavu. Tatínek i maminka byli velcí hospodáři a v Karlových Dvorech u Horní Plané převzali statek po Němcích, kteří byli po válce nuceni odejít.
5: Bylo to velké rozčarování, protože na statek jsme přišli, kde nebyla elektrika, kde nebylo pořádně voda. No bylo to hrozný, bylo to hrozný. U nás elektrika nebyla nic, ale u nás se sedělo a hodně povídalo, hodně vyprávělo a hodně se zpívalo. A my na tím Karláku jsme měli velikánský stůl, tam jsme všichni seděli kolem stolu, společně se jedlo. Hospodářství bylo, tlouklo se máslo, mlíko, nový brambory, jo, to byla mísa brambor a podmáslí a máslem se to přikrajovalo. A u nás se dbalo, že společně se obědvalo. Já bych ze Šumavy nešla pryč. Jo.
4: Všední den Márenky začínal tak, že ráno jela na kole do školy a po škole musela dělat ještě na statku, což nebylo vůbec jednoduché.
5: Ráno se brzo stávalo, maminka už byla s dobytkem na pastvě, téměř to byly louky až pomalu k jinšáku, protože já jsem nosila copy, tak jsem za ní ráno chodila, aby mi udělala copy. Ale přišli jsme ze školy, do školy jsme museli. Pořádek jsme museli udržovat, čisto muselo být. A každý věděl, co má dělat. Já třeba jsem přijela a vyvážela jsem od 15 krav hnojí. Sestra nejstarší, ta tedy musela dojít. Všichni jsme měli rozdělenou práci.
6: Ještě po letech Márenka vzpomíná na jejich dobře vedené a vybudované hospodářství, kterým nakonec bylo zabaveno.
5: No a můj tatínek, to byl hospodář velký. Vedli jsme nejlepší hospodářství v okrese. Když nám přišli zabavovat věci z hospodářství, jsme měli mlátičku, sekačku, vejfuk, nasázení brambor, všechno to jsme měli a když to měli přijít zabavovat, tak zase byla taková dobrá duše na okrese, která maminku přišla nabádat, aby co nejvíc prodala, protože všechno je zde zabavilo. Dokonce sestře sebrali i kožich, co měla, který si našetřila koupit. Nic. Jenom co jsme měli osobní prádlo a jináč nic. Ani nábytek, ani nádobí. Nic prostě. Nic.
7: Tatínek nesouhlasil s režimem a netajil se tím. Byl uvězněn jako kulák a politický vězeň na 13 let a po 7 letech byl propuštěn na amnestie. O jeho začení rodina dlouho nevěděla.
5: Tatínek šel do kostela, my jsme v neděli, jako to byl takovej svátek pro nás a to jsme chodili každou neděli tedy do kostela a on tam nedošel. A my jsme nevěděli týden, kde je. Pátrali jsme, kde je, po nemocnicích, po všem, jo, a nevěděli jsme, kde je.
7: Maminka v těžké chvíli zůstala na všechno sama.
5: Taky to bylo hrozný, protože lidi se báli. Báli se toho k nám potom chodit. Našli se dobrý lidi zase v Hůrce na nádraží, který nás vzali bydlet k ním, protože jsme neměli jít kam, to se vás neptali, kam budete. A tak jsme tam byli 5 dětí a maminka.
8: Statek Márenky už bohužel neexistuje, ale na jejich rodinu nás upomíná jiná stavba.
5: Ale byla tam krásná kaplička, ona byla taky zdevastovaná, taky to bylo odbourané a moje maminka ji nechala opravit. Ale pro nás a pro děti naše nebo vnoučata, Eliška tam měla dokonce svatbu, ty kapličky, to byl zážitek úplně prostě jako jiný, no, tak ji nechala opravit. Iva tam nechala udělat krásnou mříž, jako u toho, nechali jsme ji vysvětit a tak to bylo pěkný.
3: To je dílo žáků Jiřího Pešla, Ondřeje Pojsla, Vojtěcha Krále, Markéty Šeligové a Elišky Moravcové. Vedle je pan učitel Tomáš Michal ze základní školy Horní Planá.
1: Život Kateřiny Sedláčkové, Rozené Havlíčkové, by mohl na svém začátku připomínat pohádku nebo alespoň příběh plný šťastných náhod. Takové jsou první vzpomínky naší pamětnice.
9: Já jsem měla úplně ideální dětství, protože se rodiče měli velice rádi. A navíc jsme bydleli v Dejvicích v takovém obrovském čtyřpokojovém bytě a bydleli jsme tam dohromady dvě rodiny. Moji rodiče a maminčina sestra se dvěma dětskama.
1: Pro dospělé obyvatelé bytu ale život asi velká pohádka nebyla. Každý měl za sebou už nějakou velice odlišnou historii a také jejich vztah k tehdejšímu společenskému zřízení se lišil.
9: Můj tatínek byl v 50. letech odsouzen a perzekuován. Bydlel s rodinou sestry maminky, která byla v komunistické straně, její manžel byl taky v komunistické straně. Vyřešili to velice dobře, ačkoliv byli nejbližší příbuzní, tak si vykali. Můj tatínek vždycky nad sázkou říkal, že dobře se říká ty vole, ale blbě se říká vy vole.
1: Co zůstávalo ve společném bytě nevyřčeno a o čem se nemluvilo, bylo ale známé úřadům a zejména školám, a tak osud Kateřiny na konci základní školy závisel na poslušnosti nebo statečnosti jejich učitelů.
9: Vzhledem k osudu, který prožil můj tatínek, jsem nemohla vlastně se dostat na žádnou školu. Tatínek, potažmo jeho maminka, během války a zejména teda po roce 48 pomáhali lidem, kteří by tady byli nějakým způsobem perzekuováni, tak jim pomáhali odejít na západ. Jenomže někdo je udál a moje babička byla 13 let vězněná.
1: Kateřina však měla velké štěstí na odvážnou třídní učitelku.
9: Můj tatínek musel nastoupit asi na 3 nebo 4 roky do pracovního tábora, ale v té době studoval medicínu a musel skončit s medicínou v 5. ročníku a vlastně po tom pracovním táboře ho dali jako soustružníka do kolbinových závodů. A moje třídní učitelka toho využila a dřív se psali posudky jako přijímacím zkouškám a ona tam napsala, že tatínek byl dělník a tím pádem já jsem se dostala na střední školu.
1: V životě paní Kateřiny hrála důležitou roli i babička. Do života vnučky vstoupila úplně jinak, než se to obvykle s babičkami děje, po svém návratu z vězení.
9: Babička, když se vrátila z vězení, tak měla spoustu známých i z toho vězení, takže s něma udržovala kontakty a protože by bylo spoustu lidí, kterým pomohla se dostat za hranice, tak bylo spoustu lidí po celém světě. A babička jim psala dopisy, ale protože měla tak znetvořené prsty právě z toho vězení, že jsem za ní chodila já a psala jsem jí dopisy já.
1: Paní Kateřina je moje babička. A díky tomuto vyprávění jsme já i moje spolureportérka Anička objevili kus rodinné historie a pochopili, jak velké dějiny tvoří ty takzvaně malé.
9: Já jsem objevila jedno krásné motto, který pro mě má velký význam. Přiblížím vám to jednou písničkou, možná, že tu skupinu znáte, Divokej byl. A má písničku, která se jmenuje Neříkej, že to nejde. A to je moje motto.
3: Tolik práce autorského týmu Anny Marie Palečkové a Julie Škarpové. Vedle je paní učitelka Eva Wolfová a učitel Roman Elner ze základní školy Brána jazyků.
7: Jan Sláma, narozený ve Vraněnech, byl takovým dárečkem pro své rodiče. Narodil se totiž 24. prosince 1929. V dětství hrával fotbal například za Spartu, pak se s rodinou přestěhovali do Nové Vsi a následně pak do Prahy. V roce 1939 začala druhá světová válka a Česko bylo postupně obsazováno Němci. Že by se jich ale pan Sláma bál, to se říct nedá.
10: A já jsem jednou jel v tramvaji a ono tam jelo asi 6 těch Hitlerjungen, křičeli a já jsem vycházel z tramvaje a jednoho jsem nakop. No, já jsem ho nakop a teď oni se po mně vrhli, to bylo na stanici, já jsem vyskočil z tramvaje a utíkal jsem pryč, jo. Nakonec mě nechytli tedy.
11: Zkušenosti s německými vojáky ale nebyly ojedinělé a dotýkaly se každodenního života obyčejných lidí. Strach a nejistota se postupně stávaly běžnou součástí života ve městě. Právě takovou atmosféru zachycuje následující vyprávění.
10: ulici byly tanky německé a my jsme jednou padli Němci, my jsme byli všichni v krytech, jo. To byly takový sklepy velký a tam byla taková místnost a tam byla celý dům tam vlastně byl, jo. A oni nás přivedli před dům, tam stály tanky a něco tam na nás řvali, pak nás zase poslali zpátky do baráku, tak jsme šli zpátky do baráku a pak druhý den tam někdo střílel.
7: Ne všechny události však skončily bez následků a některé z nich měly tragický dopad.
3: V tuto chvíli na chvilku žákovskou reportáž přerušíme. Po krátkých zprávách pokračujeme.
12: Téma plus.
13: Od Gabčíka s Kubišem po dnešní elitní jednotky. Jak se proměnilo poslání výsadkářů?
14: My jsme jako v hlavách nastaveni na ten úkol a umět si poradit a fungovat a tak dále. Tam se někde rodí to slovo elitní. A to není o výběru nebo o tom být nejlepší. Je to o tom prostě umět fungovat za blbejch podmínek, když to tak řeknu.
12: Téma plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na plusu. Půl páté.
3: Český rozhlas plus. Zprávy.
15: Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále víc zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil. Policie ve španělské Valencii zadržela muže, kterého české úřady hledaly kvůli závažnému podvodu. Španělská policie to oznámila na svém webu. Dopadeného označuje za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v Česku. Muž byl zapojený do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednaná surovina ale poškozeným firmám nikdy nedorazila. Škoda je podle španělské policie zhruba 50 milionů korun. Počet nehod na elektrokolech roste. Loni se jich stalo skoro 870. To je meziročně nárůst o třetinu. Vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji cyklisté nezvládli řízení nebo se mu nevěnovali. Často taky nenosili přilbu. Silničáři dnes v noci zdemolují most přes dálnici D4 u Jíloviště poblíž Prahy. Je ve špatném technickém stavu. Přípravné práce omezí provoz už během odpoledne. Řidiči budou muset využít objízdné trasy. Uzavírka by podle silničářů měla trvat minimálně do zítřejšího rána. Fotbalisté domácích Spojených států amerických a Paraguaje rozehráli na mistrovství světa skupinu D. Podrobnosti z druhého poločasu má Jakub Marek.
16: Spojené státy vedou v 68. minutě nad Paraguají 3-0. Ve druhém poločase žádná branka zatím nepadla. Obraz hry už se trochu vyrovnal, ale domácí tým v Los Angeles už se nikam nežene a čeká na chyby Jihoameričanů, kteří v zápase ještě nic velkého nepředvedli. Jakub Marek, Radiožurnál.
17: Nehoda v Cholupickém tunelu a omezení na D1 u Domašova. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 za sjezdem na Strakonice nehoda. Na 9. kilometru v Cholupickém tunelu se srazil kamion s dodávkou, ta se následně převrátila na bok. Hasiči na místě likvidují vyteklé kapaliny, projíždí se levým pruhem bez držení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov pozor na odstavené vozidlo. Na 173. kilometru kamion s defektem pneumatiky, na místě policie a asistenční vozidlo, projíždí se levým pruhem. Na silnici 35 z Turnova do Liberce za Žďárkem srazilo osobní vozidlo Srnu. Následky nehody na komunikaci projíždí se jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: Zpočátku dnes čekáme velkou oblačnost, hlavně v severovýchodní polovině Česka s občasným deštěm nebo přehánkami. Postupně začnou srážky ustávat a oblačnosti ubude až na polojasno. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25 a na horách se maxima udrží většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
3: A dnes pořad věnujeme pozoruhodným osudům, které zdokumentovali žáci a studenti v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Přerušili jsme žáky ve vyprávění příběhu o Janu Slámovi, který vzpomínal na své dětství za druhé světové války. Reportážemi vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
7: Okupace znamenala nejen omezení svobody, ale i přímé ohrožení lidských životů. I krátké svědectví může ukázat krutost tehdejší doby.
10: Vyvedli ven, přes ulici byl takový parčík a tam jich 12 zastřelili.
7: Válka však nezasahovala pouze prostřednictvím vojáků v ulicích, ale také z nebe. Bombardování přinášelo chaos, strach a zkázu, které zasahovaly celé čtvrti. Na jeden z těchto okamžiků pan Sláma dodnes vzpomíná.
10: Já jsem šel do pojišťovny na Karlovo náměstí, byl jsem, jak je tam ten park, jsem tam šel a najednou strašné rány a to Američani bombardovali tu Prahu, jo. Tam kousek jsou Emauzy, ne? A oni na ty Emauzy spustili bomby a na tom Karláku do prvního domu spadla taky bomba.
7: Součástí každodenní reality okupace byl také německý jazyk, který zazníval na ulicích a ve všech situacích spojených s vojáky a úřady. Jeho přítomnost připomínala moc a autoritu okupantů.
10: A nejhorší bylo 39. rok, jo, když přišli Němci. Jo. To byla katastrofa, protože my jsme se museli učit německy ve škole.
7: Přestože se později pan Sláma stal radistou u československého námořnictva a na svých cestách po mořích celého světa zažil mnoho velmi nebezpečných situací, na své zážitky z dětství nikdy nezapomněl. Jeho příběh nám připomíná, že válka není jen součástí učebnic, ale skutečným životem obyčejných lidí. Vzpomínky Jana Slámy jsou důkazem odvahy, strachu i síly přežít dobu, na kterou se nesmí zapomenout.
3: Tolik práce žáků ze základní školy Guta Jarkovského, Davida Jiříčky, Daniela Mufakarova, Antonína Polického a Maxe Wagnera. Vedle je paní učitelka Alena Pěkná.
18: Přišla jsem do školy, sedla jsem si do lavice, seznámila jsem se s paní učitelkou a do toho přijeli policajti, že jedeme za maminkou. Takže přijeli policajti, sebrali nás a odváželi nás někam, kde jsme nevěděli kam.
1: Tak to vzpomíná Růžena Djordjová, narozená 17. července 1964, na svůj první školní den.
19: Růžena a její sestra Eva byly sociální pracovnicí z rodiny protiprávně odebrány a umístěny v dětském domově v Krupce u Teplic.
18: Když na to vzpomínám, tak mi to připadá jako když přijdete do koncentračního tábora.
20: Vychovatelé z ní krátce po příjezdu udělali velitelku a kvůli tomu neměla kamarády. Růženina role se ale vyvíjela.
18: Za mě byla nejlepší žákyně celého dětského domova, takže jsem jim pomáhala ještě s učením.
19: A jak vnímala maminka to, že její dcery skončily v dětském domově?
18: Máma nevěděla ani o tom, že se něco takového stalo. To se dozvěděla, až když přišla z práce. A to už my jsme byli pryč.
1: I takhle komunistický režim Romy utlačoval. Přesto se maminka ale rozhodla o návrat svých dcer bojovat. A soud vyhrála. Růženka i její sestra tak mohly po 2 letech zpátky domů.
20: Dívky si našly nové kamarády a vrátily se do normálního dětského života.
18: Tak jsem šla do města a seznámila jsem se tam s malýma dětskama. Ty byly o pár let mladší než já. Ale jak viděli, že se s nima hraju a že se s nima bavím, tak byli každý den u nás před barákem a už mě volali: Růžo, pojď s náma ven.
19: Svým mladším kamarádům Růžena Djordjová ráda pomáhala, třeba se školou. A v dospělosti se jí milá povaha a chuť pomáhat odvětšila.
18: Mě nikdo doma neudrží. Já prostě potřebuju práci. A když jsem zjistila hned, jako co jsem skončila, že je tady ta možnost, tak jsem si udělala kurz pracovníka v sociálních službách a hned na to jsem dostala práci.
1: Začátek kariéry v sociálních službách zahájila Růžena v Děčíně prací v terénu. Pomáhala dětem získávat návyky, dokonce je někdy i vodila do školy. A kde ji najdeme dnes?
18: Teď pracuju v armádě spásy v Malešicích kde to je zase úplně něco jiného a skvělá banda a strašně moc se rozumíme, takže jsem tam strašně ráda. Mě ta práce strašně moc naplňovala, strašně moc a naplňuje.
3: Reportáž vytvořili žákyně Aneta Kratochvílová, Berta Macalíková a Gabriela Rábenseifnerová. Vedle je paní učitelka Petra Michalíková ze základní školy Praha 1.
0: Zbyněk Prousek se narodil 11. dubna 1947 v Praze. Na prvním stupni základní školy začal chodit do skautského neboli sportovního oddílu, kde se mnohé naučil a kde se formovaly jeho životní postoje.
21: Tak určitě mě naučil samostatnosti, odpovědnosti za to, co dělám, odpovědnosti za druhé. Tenhle princip, když je někdo slabší, tak mu musím pomoct, tak ten do nás zůstal.
11: Tyto principy pana Prouska provázely po celý život a vedli ho k potřebě se společensky angažovat.
22: Po obsazení Československa sovětskou armádou v srpnu 1968 začal rozvážet letáky, protože chtěl udělat něco na protest proti okupaci.
23: Ozval se mi jeden kamarád, který říkal, hele, jestli máš v pořádku motocykl, přijeď tam a potřebuji, abys jezdil jako spojka.
11: Svůj motocykl neměl, takže si ho musel půjčit. Jednou jel přes most, kde stály tanky a vojenská hlídka, která kontrolovala vozidla.
23: Zajímavý bylo, že motocyklisty nezastavovali, takže jsem ten příslušný balík měl někde pod bundou a tu kontrolu jsem projel. No, nicméně bylo to trochu o nervy, jestli nás přece jenom nezastaví a nebudou šacovat a tak dále.
0: Při rozvážení letáků se seznámil se svou budoucí ženou Hanou.
22: Na začátku roku 1969 zahájil spolu s kamarádem hladovku za Jana Palacha, který se upálil 16. ledna téhož roku.
23: Potom se k nám na tom Václavském náměstí postupně připojilo do 10 lidí. No. Nevím, jestli jako drželi hladovku s námi, nebo tam jenom přicházeli.
0: A podpora rostla. Chodili za nimi nejen přátelé, rodina, ale mnoho dalších.
23: A to náměstí se pak zaplnilo lidmi, kteří evidentně nám přišli dávat podporu, přišli se tam podívat, ne jako, aby nás viděli, ale aby tam byli. Že? Mezitím zemřel Jan Palach, pak nám tam přines tehdy pro nás neznámý člověk, ale pan Zoubek, sochař, posmrtnou masku Palachovu.
11: Během sametové revoluce se s rodinou zúčastnil demonstrace na Národní třídě. Zastavil je policista, který po nich chtěl občanku.
21: Jak jsem se večer v té kapse, kde jsem vždycky nosil občanku, tak jsem nahmatal foťák, kterým jsem tam předtím fotil. Jsem si říkal, no tak teď vyndám foťák místo občanky, to je blbě, že jo, to mi ho sebere.
0: Mezitím šel kolem mladší policista v helmě a s pendrekem, který si je převzal a odvedl je pryč.
21: On takhle říkal, já jsem sem nechtěl. A dovedl nás na konec té šňůry těch policajtů a otočil se a šel a my jsme šli teda ven. Jo, my jsme tím vypadli z téhletý zóny.
11: Zbyněk Prousek se celý život zajímal o politiku, o to, co se kolem něj děje a vždy se snažil pomáhat ostatním. Proto i dnes se ženou posílají peníze na podporu Ukrajiny.
22: A co by vzkázal budoucím generacím?
21: Dívejte se kolem sebe, čtěte. Možná na telefonech to je jedno, ale čtěte, informace je spousta. A nenaleďte na jednoduchá řešení.
3: Příběh natočili a zpracovali Viktorie Petrusová, Zdenka Zvěřinová, Kateřina Prousková, Jan Dolanský a Tobiáš Jelínek. Vedla je paní učitelka Jaroslava Duroňová z gymnázia Oty Pavla v Radotíně.
24: Život mě baví.
22: Říká Milan Kroužický, přestože v životě prožil nejednu těžkou chvíli. Narodil se 21. srpna 1948 v Závišině u Mariánských lázní.
24: Dokonce jsem se narodil v kuchyni. Mým největším koníčkem je vaření. Takže já to mám asi o to, že jsem se narodil v té kuchyni k obědu mamince.
25: 20. narozeniny tedy slavil 21. srpna 1968, kdy začala ruská okupace Československa. Z oslavy samozřejmě sešlo.
24: Večer jsem chytil partu kluků, tam jsem znal dva. Jezdili jsme s Gazikem, to byl takový jeep ruský, po Mariánských lázních a dělali jsme takové různé věci proti Rusku, proti Rusákům, proti Sovětskému svazu. Přemalovávali jsme, nebyl nějaký ruský název, tak jsme bílým bávnem jsme přesto mazali.
25: Tím však jeho protesty proti okupaci neskončily.
24: Na jednom hotelu, kousek od mého bydliště, byla ohromná neon hvězda ruská. Ve druhém patře na balkóně to bylo. Nás pět v tom gaziku jsme zastavili a později po hromosvodě a že tu hvězdu odstraníme. A měli jsme jenom jednu pilku na železo, tak jsme se tam střídali. No. Trvalo to 2 hodiny, jsme to tam pižlali, schodili jsme ji nakonec.
25: Ani další narozeniny Milana Kroužeckého se neobešly bez problémů. Jednou ho dokonce zadržela policie, protože se onoho 21. srpna procházel po ulici celý v černém.
24: No a najednou jeli policajti, chytli mě. Co tady děláte? Já říkám, no kamarády, co by dělal? Ne, vy provokujete. Proč máte černou košili a černý kalhoty? Já říkám, protože se mi to líbí. Ne, vy provokujete 21. srpna. Já říkám, ale já mám narozeniny. No tak mě odvedli do Benedický, to je tam za rohem. Tak jsem byl od 8 skoro do 11 zavřený kvůli tomu, že jsem byl v černém.
25: V dětství prodělal tuberkulózu, rodiče se brzo rozvedli, na učilišti zažil šikanu, jeho bratr spáchal sebevraždu. A když pracoval jako vedoucí oddělení v Kotvě, musel odolávat tlaku vstoupit do komunistické strany Československa. Přesto nám Milan Kroužecký předal spoustu životního optimismu.
24: Život vám vždycky něco hodí pod nohy. Člověk, který nemá překážky, tak vlastně nežije. Prohrát a vyrovnat se s tím a mít chuť jít dál, to je umění.
3: Tak to byl žákovský tým ze základní školy Glovackého z Prahy 8. Beata Brátová, Kristýna Čanková, Jiřina Ulmanová, Tereza Šlajchrtová a Žaneta Zapletalová. Doprovázela je paní učitelka Martina Kaslová.
25: Sudety. Pohraničí Československa. Území, kde život za války i po ní rozhodně nebyl jednoduchý.
2: Vlastně to bylo takový smutný, že tam byli lidi, kteří se tam nastěhovali po Němcích a většinou to byli takový trošku nátury drsný.
25: Pavel Linek se narodil v roce 1948 v Dobrouči.
2: Tam byli lidi dost špatný. Jo. Já jsem třeba jel na kole, ještě to byl Pionýr malý kolo a blbě jsem zatočil, byl tam ústek, myslel jsem si, že to vytočím a spadl jsem do potoka, ale jen na nohy, jo, nic se nestalo. Přišel tam nějaký pomocník VB a chtěl po rodičích 10 korun za to, že jsem tam spadl.
25: V rodině bylo 7 dětí. Pavel byl 6. z nich. Rodina se hlásila k římskokatolické církvi a to přinášelo v 50. letech po nástupu komunistů k moci velké problémy.
2: Já třeba, než jsem byl vyřmovaný, tak jsem měl svého kmotra, který byl 10 let zavřený, nebo 12 dokonce, a zavřeli ho, když mu bylo 18 roku.
25: Přesto bylo Pavlovo dětství velmi šťastné.
2: Byly to hlavně Vánoce. A doba před Vánocema, kdy jsme prohlíželi všechny možný skrýše, kde mají naši uložené hračky hračky, knížky, hlavně pro nás.
4: Změny ve společnosti v 60. letech přijímal Pavel Linek s velkými nadějemi.
2: Ten rok 60, 64, 65, už prostě se začal ten svět otáčet, ten život v té naší republice k lepšímu, tak, že se vraceli lidi z vězení třeba, jo, že kněží, kteří nemohli sloužit, už zase mohli sloužit někteří, že jo. Pamatuju si, že byl 1. máj, to už jsem chodil do učení a že jsem šel sám dobrovolně do průvodu. Jo, to byla už takový to napětí a viděli jsme, že už se ty ledy hejbou, že už prostě se říká to, co sem říkat může a musí.
5: Ale naděje všech občanů na uvolnění totality byly zmařeny vstupem vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968.
2: Já jsem v té době byl měsíc ženatej, spali jsme v Nerudovce přímo prakticky pod hradem, že jo, pár stovek metrů, no a slyšeli jsme ten kravál, že jo, jak lítali ty letadla. A když jsem vyšel ven, tak říkám, který blbec tady pokřídoval dlažbu. To byla dlažba oježděná od tanku.
25: Pan Pavel je velmi aktivní, poctivý, stále pracuje, má rád život a svoji rodinu. S manželkou se rozhodli, že ke svým dětem přijmou 3 chlapce do pěstounské péče.
2: Mě v životě, co mi dodávalo úrohu, jednak to teda byla víra a jednak teda opravdu že jsem viděl, že ta manželka se mnou vydrží všecko. Jo, a ty děti, že mě mají rádi, že jich je hodně a že se povedlo, nejenom díky nám teda, ale ten klukům pomoc.
6: A co je podle pana Pavla v životě nejdůležitější?
2: Je to prostě hledání toho, co je život, co je svět, co je krásný, a to má každej.
3: Příběh zpracovávali Jan Josef Chaloupka, Jiří Cendelín, Lucie Balátová, Nela Klečková a Anna Rajdlová. Vedla je paní učitelka Ludmila Bartáková ze základní školy Ústavní.
8: Píše se 7. květen 1945. Druhá světová válka v Evropě se chýlí ke konci. V Praze stojí barikády, ale s ustupujícími Němci se boje po celém protektorátu. V Mnichovicích u Prahy několikrát těsně unikne smrti i tehdy 17-letý Stanislav Šalda. Ještě nedávno jako nuceně nasazený kopal zákopy kdesi na Moravě a teď se vrátil na chatu v nedalekých Všešimech.
9: No, tak jsem prostě z těch Všešim se setkal s tím mým švagrem a ten byl už v revoluční gardě. Já jsem říkal, ale tak vemi sebou, co já budu tady ve Všešimech dělat. On říkal, no počkej, to musí říct ten velitel té gardy tady.
8: Velitel mnichovického povstání byl ruský voják, patrně příslušník Vlasovovy armády. Ten dal pamětníkovi nebezpečný úkol. Zastavit skupinu německých vojáků, která se blížila zhora od Myšlína. Stanislav tedy poprvé držel v ruce nabitou zbraň, zatímco jeho švagr se s kulometem tvářil sebevědomě, on se nebyl vůbec jistý.
9: Proboha, dokážu já vůbec střelit do živýho člověka? Ať je to Němec, ať je to kdokoliv. Vždyť jsem v životě to snad nedokážu. Já snad počkám, jestli on nevystřelí dřív než já. A tohle to mi běželo hlavou.
8: Na poslední chvíli ale velitel akci odvolal. Němců bylo moc. A tak nechali vojenský oddíl projet. Zakrátko pak dorazil nákladní vůz s plechtou, který povstalcům vezl zbraně odhozené nacisty. A nejen to.
9: No ale teď jeden z těch adeptů, který tam čekali na zbraně, odhrnul tu plechtu. No a to byla hrůza. Vedle té plechty ležely dvě mrtvý těla. Jeden měl takhle rozstřílenou hlavu úplně. Ty říkali, hele, dič to je pekař z Mnichovic. Ten má já nevím kolik dětí.
13: Ten den hrozil Mnichovicím ještě další nebezpečí. Koleje strážil ozbrojený německý vlak a velitelé povstání chtěli s posádkou vyjednat kapitulaci.
9: Říká, no ale počkejte, umí tady někdo německy? My potřebujeme parlamentáře tam zastavit.
14: Pamětník německy uměl, což se mu mohlo stát osudným.
9: Tak dá, tady máš vlajku, jdi nahoru, prostě vlajkou zastavíš ten pancéřový vlak a řekne jim, aby prostě nepojížděli tam dál a že na ně nikdo nebude střílet. No a načež přiběhl někdo z Mnichovického nádraží, říká, nikoho neposílejte. Už tam byl parlamentář ze Všešim, Honza Bělský. A on se dostal před tu mašinu, když byl 25 metrů od nich, tak oni ho zastřelili.
14: Stanislav tedy zahodil bílou vlajku a uvědomil si, jak blízko smrti se v posledních minutách ocitl. Na poslední chvíli nevystřelil na konvoj a nedostal se na dostřel osádce vlaku.
9: Já říkám, to snad nade mnou lítal anděl strážný.
8: Těch několik málo dní na konci války má Stanislav Šalda před očima dodnes. Jeho největší přání je, aby další generace nic takového nemusela zažít. Nejvíc by si přál...
9: Snažte se ze všech sil, aby už nevznikla žádná válka. To bych vám jako přál. Já věřím, že se to jednou povolí.
3: Tak to byla práce žáků a žákyň ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Mnichovice. Konkrétně Adély Flowové, Rozálie Sklářové, Jana Šebánka, Jiřího Todorova a Lucie Velebové. Doprovázel je pan učitel Petr Kotouš.
16: Rodilý Jihočech, muzikant ze Soběslavy, muzikant tělem i duší. To je Ladislav Bleha.
25: Na své dětství vzpomíná rád, a to přesto, že to jako syn živnostníka a úspěšného provazníka neměl v 50. letech minulého století lehké.
26: Tatínek můj zlatý
7: toho soudruze jako všechny tady v Soběslavi, všechny soukromníky nebo většinu soukromníků bolševici sebrali a dali je na takzvané jako vojenské cvičení, jakoby, ale v podstatě to byl kriminál, protože nikam nesměli.
10: Tatínek byl v roce 1953 na rok a půl odveden k pomocným technickým praporům na Slovensko. Maminka, do té doby žena v domácnosti, se tak musela o rodinu postarat sama. Po velkém úsilí se jí podařilo získat práci v místním obchodu s obuví.
7: Bohužel rada žen se soudruhama to zamítla, že soudružka Blehová není politicky spolehlivá a nemůže jít prodávat boty.
10: V dětství na přání rodičů začal Ladislav Bleha hrát na housle. Lásku k hudbě si však ještě nezískal. To přišlo až později, když se učil zámečníkem v nedalekém Sezimově Ústí.
7: Jednou jsme někam s tím učilištěm jeli a já jsem tam někdo držel kontrabas. Hele, podržte, já potřebuji ještě něco si vyřídit. Tak šel a já jsem se na to brnknul a já jsem... Bude mi to změnilo život. Mě to úplně uneslo, jo? Když jsem říkal, bylo to krásně zní, takový velký nástroj.
10: Ke hře na kontrabas přidal postupně basovou či elektrickou kytaru. Nakonec i největší žestový nástroj, tubu. To mu umožnilo hrát v kapelách a orchestrech různých žánrů. Dudácká muzika, dechovka, big beat, jazz či Dixieland. 14 let působil také v táborském symfonickém orchestru Bolech. Za minulého režimu s dechovou kapelou pravidelně koncertovali ve Vídni. Hráli také v Německu a dokonce i pro krajany ve Spojených státech. Přestože měl příležitost, o emigraci Ladislav Blaha nikdy neuvažoval.
7: Procestoval jsem toho dost, ale řeknu vám, doma je doma.
25: Ladislav Bleha je neuvěřitelně milý, přátelský a energii sršící člověk. Stále hraje na vánočních koncertech, svatbách a pořbech.
7: Můžu předvést pár tónů na tubu.

0: Pana Blehu natáčeli žákyně Natálie Lukačovská, Dominika Novotná a Vanda Ramíková. Doprovázela je paní učitelka Radka Vanišová ze základní školy Soběslav třídy Eduarda Beneše. Na závěr mi dovolte poděkovat. Příběh našich sousedů, tento vzdělávací projekt na základních a středních školách vzniká samozřejmě díky koordinátorům Paměti národa, kteří působí po celé republice. Jim patří veliké poděkování. Díky ale patří i městům a obcím a krajům a především ředitelům a učitelům. Ti nám otevírají dveře do škol a my můžeme často po vyučování vyrážet s učiteli a dětmi za starými lidmi a do rozhlasových studií. Paměť národa nemůže existovat bez pomoci a podpory vás, posluchačů. A tak děkuji vám, kteří nám posíláte třeba drobné peníze každý měsíc a tvoříte tak úžasný klub přátel paměti národa. Jak se stát členem, je velmi jednoduché. Vše najdete na našem webu. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
2: 1948 Mevro. Mezinárodní výstava rozhlasu plná paradoxů.
3: Měla být mezinárodní, ale byla spíše národní.
4: Například britská BBC na protest proti komunistickému převratu odvolala svou účast a tím pádem se na výstavišti...
2: Nadlouho bylo Mevro poslední oslavou rozhlasového vysílání.
5: Jsme tam získali vlastně dva tehdy v rozhlase nováčky. To byl Pavel Kohout a Karel Kincl, kteří vlastně byli absolventi Dismanova souboru. Je to tak, Karle?
6: Ano, tak my jsme tam tenkrát s Pavlem přišli a když jsme tam přišli, tak jsme se zeptali, co tady budeme dělat. A dostalo se nám asi této odpovědi, tak dělat tady můžete všechno, úplně všechno, jenom nedělejte hlouposti.
2: Tradiční a zároveň moderní a inovativní.
3: Výstava Mevro přinesla do rozhlasové práce přitažlivou metodu živého vysílání. Pokračuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
7: Do tohoto studia se vešlo 500 diváků a na pódiu vystupovali různí hosté, rozhlasoví redaktoři a tak dále. Ale ti hosté měli možnost do vysílání zasahovat svými otázkami, reportéři jim kradli otázky, hosté vznášeli požadavky na to, co chtějí slyšet za hudbu, a tak třeba rozhlasoví pracovníci běželi do skladu, který byl taky na výstavišti, sehnat tu konkrétní desku a zase ji běželi zpátky pustit. Že se vlastně začaly smívat hranice mezi publikem a rozhlasovými pracovníky a začala vznikat jakási symbióza.
2: Na živé a interaktivní vysílání používané dodnes musel ale Československý rozhlas v nesvobodných časech nadlouho zapomenout.
3: Na jaké reakce od lidí na výstavě Mevro rozhlasoví pracovníci ještě po letech vzpomínali?
2: A proč z této oslavy rozhlasu zůstala v našem archivu pouze znělka? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
3: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
8: Ohlédnutí za uplynulými 7 dny v souvislostech. To je Týden Plus. Co přinesl končící týden? Které události ovlivnily život v politice, ekonomice a kultuře? Týden Plus. Každou sobotu po 18. hodině a v neděli v 9 dopoledne na Plusu. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Takzvaný nový kariérní řád má přinést změny v odměňování učitelů. Ministerstvo školství jim chce nahradit platové tabulky. Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska vstoupila na burzu, její akcie hned prudce zdražily. Fotbalisté Spojených států hrají na světovém šampionátu s Paraguají. A čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty do 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet i přilákat nové.
10: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě je ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
9: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Stovky miliard k jeho majetku přidal úspěšný vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Při něm investoři ocenili jeho vesmírnou a technologickou společnost na zhruba 2 biliony dolarů.
11: Krátce po vstupu na burzu akcie SpaceX prudce vzrostly. Jedna se prodávala za víc než $160, to je asi o 20% víc, než byla upisovací cena. Řada analytiků považuje akcie za velmi drahé. Nálada na burze ale ukázala, že investoři o ně mají velký zájem a že se na řadu z nich nedostalo, říká Tomáš Vlk z Patria Finance.
12: Takový si to určitě budou chtít potom koupit během začátku regulérního obchodování.
11: Kvůli obrovskému zájmu investorů se nejspíš budou ceny akcí ještě dál zvyšovat. Josef Číš a Tomáš Jeník, Radiožurnál.
9: Přibývá nehod elektrokol, loni jich policisté zaznamenali o třetinu víc než v roce 2024, celkem 870. Nejčastější příčinou bylo nezvládnutí a nevěnování se řízení. Právě s ovládáním elektrokola mívají cyklisté největší problém, říká závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
13: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
9: Pražská muzejní noc dnes otevře desítky institucí. Letos poprvé se připojí i Národní galerie a galerie digitálního umění Signal Space. Lidé budou moci navštívit bezplatně nebo za zlevněné vstupné zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Popisuje mluvčí muzea Prahy Ester Fleischerová.
14: Národní galerie zdarma zpřístupní Schwarzenberský, Štembrský a Salmovský palác, ale také klášter svaté Anežky České. Ve Schwarzenberském a Štembrském paláci návštěvníci uvidí expozice věnované nejvýznamnějším dílům umělců převážně z období 15. až 18. století.
9: Fotbalisté Kanady remizovali na světovém šampionátu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Do nejsledovanějšího turnaje roku vstoupil i další hostitelský tým Spojené státy. Ty hrají v Los Angeles Paraguay a podrobnosti má Jakub Marek. A
15: právě zazněl závěrečný hvist rozhodčího. Spojené státy vyhráli 4-1, když si nejdřív vlastní gol dal paraguajský záložník Bobadia, a pak přidal dvě branky domácí Balogun a ve druhé půli už jen snížil Paraguajec Mauricio a před okamžikem skóroval těsně před koncem domácí Reina. Jakub Marek, Radiožurnál.
16: Neprůjezdná D2 u Blučiny a komplikace v Cholupickém tunelu. D2 z Bratislavy do Brna za exitem 11 Židlochovice neprůjezdná. V omezení na 10,5 kilometru požár nákladního vozidla. Dálnice je obousměrně uzavřena. Ve směru na Brno policie odklání dopravu na 11. kilometru na Židlochovice, na Bratislavu odklon v provozu na 3. kilometru na Modřice na dálnici D52. Na Pražském okruhu z letiště na dálnici D1 za sjezdem na Strakonice omezení na 9. kilometru v Cholupickém tunelu hasiči likvidují následky nehody kamionu a dodávky. Momentálně je tunel neprůjezdný. V Praze trvá noční uzavírka ve Strahovském tunelu ze Smíchova na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější. Teploty dnes vystoupí na 19 až 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů. V Čechách pak čekejte přechodně vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Významný český historik, spisovatel a vysokoškolský pedagog Robert Sack se specializoval na české politické, společenské a kulturní dějiny 19. a 20. století. Původně archivář v Třeboni a do roku 1968 redaktor a šéfredaktor jihočeského nakladatelství Růže, pracoval po celá 70. a 80. léta jako dělník v českobudějovické slévárně. Svůj pozoruhodný životní příběh odvyprávěl v roce 2002 publicistovi Milanu Hanušovi pro pořad Pamětníci, jehož reprízu si teď můžete poslechnout.
18: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

Já jsem vyšel vlastně z dělnického, prostě i sociálně to je nějak jako zakotvený. A s tím prostě souvisí všechno to, co k tomu patřilo, co mě, jak jsem řekl, od dětství, mládí formovalo do jisté doby. No a pak by tam tady nesmělo chybět to, jak jsem se z toho těžce dostával, z tohoto, řekl bych, bloudění.

0: První setkání s historikem Robertem Sakem znemožnila velká voda. Zasáhla České Budějovice právě v době, kdy jsme měli domluveno natáčení. I po druhé do hry vstoupily vyšší síly. Dopravní komplikace. A tak jsme raději pro naše setkání zvolili neutrální půdu. Třeboňský hotel Zlatá hvězda. A vyplatilo se. Pan Sak přijel zjevně dobře naladěn. Mrknul na mě šibalsky okem a prohodil: jestli se nemýlím, mám teď jít ke zpovědi. Popravdě řečeno, i tak se dá náš pořad nazvat. Mého hosta to však nevyvedlo z míry a s chutí se pustil do vyprávění.
1: No a ještě ke všemu, já jsem se narodil v bývalém Sovětském svazu. Tedy. Já jsem se narodil v Charkově. Otec byl modelář, tedy řekl bych vysoce kvalifikovaný dělník. Byl často nezaměstnaný a ono ho to nějak prostě, jak se naštvalo, v době ještě, kdy byl tedy svobodný. Podotýkám tedy, on nebyl komunista, ale byl, protože jeho otec, ten byl dokonce zakládající člen komunistické strany v Rokycanech. Já si ještě pamatuju, že jeden z mých prvních zážitků, když jsem byl u dědečka, prostě, že každý čtvrtek jsem s ním musel chodit pro tvorbu do trafiky. Abych se tedy vrátil k tomu Charkovu, jak se tam tedy otec dostal. Byl tedy nezaměstnaný, no a zjistil nějakým způsobem,

0: komplikovaný. A možná teď se dostávám k věci, která by taky v tom životopisu neměla chybět. Já totiž o svý matce nic nevím od určité doby. Mám pár jejich fotografií, z těch fotografií je zjevné, že to byla krásná dívka, pocházel, jak jsem řekl, z Oděsy. Mám za to, že její otec byl buď ředitel, anebo nějak vysoce postavený manažer v oděském přístavu. A dokonce ji trochu podezřívám, že to zamilování do mého otce bylo také motivováno to, že by mohla prostě ze Sovětského svazu vypadnout. Totiž otec za ten poměrně krátký pobyt, on tam nebyl ani 2 roky v tom Charkově, on si psal deník. A ten deník, to je nesmírně zajímavá četba, který mi dal až v určitém věku. A ten deník byl naprosto upřímný, je to obraz takového každodenního života počátku 30. let, tedy počátku stalinismu, se vším tím, prostě co k tomu patřilo, jednak s nezměrnou bídou. Například potraviny byly jenom na příděl a mohly se kupovat jedině v továrně. Dokonce otec se dostal i do styku prostě s těmi spolupracovníky, kteří vyjížděli buď z donucení nebo dobrovolně k rozkulačování. A vyprávěli děsivý historky. Tohle to prostě všechno v tom deníku je. A otec onemocněl, lékař zjistil, že to drsný prostředí, mimochodem 19. ledna 1933, to je den, kdy jsem se narodil, bylo snad 40 pod nulou a v létě zase 40 nad nulou a nepříjemný větry a otec se rozhodl, zase mám za to, že matka tomu velice přispěla, že se tedy vrátí. Pro ní to byl návrat vlastně navždy, protože ona podle tehdejších sovětských předpisů se musela vzdát sovětského občanství, aby jí dovolili vycestovat do kapitalistické země. No a to se stalo, když mi bylo asi 6 neděl. Mimochodem, tahle ta cesta je spjata, nebo byla spjata u nás v rodině s takovou historkou. Přesedalo se ve Lvově, tehdy samozřejmě polském, a tam byl ztracen můj dudlík, takže při tom přestupování byl zakoupen prostě dudlík polský, takže já jsem byl jaksi odkovány živě sovětským dudlíkem, potom dudlíkem polským a potom jsem mohl přejít na dudlík československý.
1: A matka o svém původu nikdy nevyprávěla?
0: No počkejte, teď to tedy musím dopovědět. Rodiče se totiž velice brzy rozvedli. Když mě byly asi 4 roky, rozvedli se tedy tak, protože matka byla cizinka, tak já jsem byl přistřen otci, což byl problém. Proto jsem se ocitl u toho dědečka v Rokycanech a s matkou už jsem se sešel jenom několikrát a to za okolností, které mi nebyly příjemné. Já jsem se totiž jednak nějak za to styděl. A já jsem ji viděl naposled, když mi bylo 10 let, co bylo v roce 1943, to je dost důležité. Byly to moje 10. narozeniny, ona mi tehdy přivezla darem knížku. Dobře si pamatuju, že to byla kniha cestopisů Enrika Stanko Vráze. A mám ještě v takové té optické paměti to věnování psané azbukou. A co je zajímavé, tedy co je spjato tedy s touhletou poslední návštěvou, to byl rok, kdy v Praze byla výstava Sovětský ráj, tedy výstava, která si z hlediska té nacistické propagandy měla, bylo to po Stalingradu, že? Mm-hmm. Měla jaksi Čechům zošklivit prostě Sovětský svaz a ona u nás doma, přestože jistě nebyla nějakou nadšenou příznivkyní bolševismu nebo sovětského režimu, tak prostě až historicky křičela, no takhle to přece u nás zase nevypadá. Mimochodem, s tou výstavou Sovětský ráj taky byly spjaty plakáty, které visely i, jsme žili tehdy v Plzni, tam byly fotografie takových, zřejmě fotografie zajatců a ještě vybraný takový prostě typy ošklivý, nějak prostě poznamenaný a potom bylo, to jsou vaši bratři a na mě kluci ve škole prostě pokřikovali, ty jsi taky bolševik, ty jsi tam narodil, já jsem tady se bránil, říkal jsem, ne, já jsem z Ukrajiny, tam bolševici nebyli, já jsem se za to styděl, no.
1: V jakém prostředí se matka ocitla, kam teda zapadla?

0: No, nevíte.
1: Já nevím, u nás v rodině se potom tradovalo, že 45. odešla s nějakým oficírem ruským zpátky domů. Ale zda je to pravda, pán Bůh ví.

Svůj příběh nám vypráví Robert Sack, historik, redaktor, pedagog, který rád poslouchá hudbu Gustava Mahlera.

0: jste trpěl určitou takovou nostalgii nebo pocity?
1: Jo. Já jsem například velice brzy, to znamená, to bylo někdy za války, za okupace, já jsem třeba uměl azbuku. Nechci říct, že jsem tedy azbukou psal dřív než latinkou, to samozřejmě v žádném případě, ale nějakým způsobem nedovedu to dost dobře vysvětlit, jenom prostě si pamatuju, že jsem tu azbuku naučil několik svých kamarádů a že jsme si psali samozřejmě česká psaní ruským písmem, tak jsme se tetelili takovou radostí, že vlastně děláme odboj, že děláme něco, co prostě za té okupace není dovoleno. A pravda je ta, že jsem se potom, když přišla ruština jako předmět v 45. roce, ruštinu začali učit aspoň u nás na Masarykově gymnáziu v Plzni emigranti. První učitelkou ruštiny mě byla profesorka Grebeněva z Novorosijska, po ní potom přišel profesor Kámněv, který po nás požadoval, abychom ho oslovovali nikoli v pane profesore, ale Alexeji Vladimiroviči. A co chci říct, že jsem se tu ruštinu učil velice snadno a paní profesorka Grebeněva, potom my jsme měli zase ve vyšších třídách a živě si pamatuju, když to už bylo po 48. roce po únoru a živě si pamatuju, jak nás připravovala k maturitě a radila nám takovou pěknou pragmatickou radu. Za každou druhou větu napište něco o Stalinovi a bude to dobrý, maturitu uděláte.
0: Čili vy jste se ruštinu učil nejen snadno, ale asi i rád.
1: I rád. Prostě měl jsem rád literaturu. Niternější vztah k ruské kultuře, to přiznávám se, ve mně bylo a do určité míry pořád ještě je, ale samozřejmě pak to bylo spojeno s tím, o čem asi ještě budeme
0: No a kdybychom si to zasadili teda i do toho dobového rámce, přece jenom poválečná léta, Rusové, naši osvoboditelé, ta ruská kultura sem začala se tlačit, že bylo to doprovázeno teda tím silným politickým vlivem, čili ta vaše afinita zcela přirozená byla ještě podpořená tímhle.
1: No tak to není tak jednoduchý, nezapomeňte, že já jsem vyrůstal v Plzni, no a do Plzni nepřišla sovětská armáda, Plzeň byla osvobozená Američany a já jsem se tehdy začal učit anglicky. Já si pamatuju, jak jsem chodil mezi Američany na náměstí, kde jsem bydlel, tam byl takový lágr, kde byli černoši a než začala škola, vzpomínám si, že škola po osvobození začala v den narozenin prezidenta Beneše, 28. května 1945, čili já nevím, během těch tří neděl, když jsme měli ještě takové prodloužené prázdniny, tak já jsem se velice intenzivně učil anglicky, takže tohle to bylo spíš překryto. A když jsem právě o prázdninách, my jsme jezdili do rodiště mé nové matky, otec se brzy musel se samozřejmě velice brzy oženit, to bylo ve východních Čechách, tak tam jsem se zase setkával s Rusy a teď jsem začal srovnávat samozřejmě tu vybavenou, vyzbrojenou, elegantně americkou armádu prostě s těma v podstatě ruskýma chudákama. Později samozřejmě, když přišly procesy a to byl další průlom do toho, co jsem si jaksi nesl z té rodiny. Ale ještě bych tomu chtěl říct, otec si vždycky zachoval, on vstoupil v 45. roce do komunistické strany, ale vůči Rusku si vždycky zachoval kritický postoj, tak jak právě jsem ho potom, někdy těch 15-16 let, když mě daroval ten deník, jak jsem to vyčetl z toho deníku, živě si prostě pamatuju, když potom přišlo takový to hysterický, prostě sovětský svaz, náš vzor, a kde jaká blbost, samozřejmě, která odtud pocházela, byl náš vzor, tak otec zase mával rukou a jako mě nebude nikdy nic povídat, já tam byl.

0: Protektorátní dětství, krátký nádech svobody a stalinská drezura. Generace Roberta Saka to vůbec neměla snadné. Budovatelské nadšení, touha změnit svět, za zpěvu v šiku a pod rudým praporem, jaká lákavá vějička pro mladou, tehdy nastupující generaci. Někteří na této vějičce sedí dodnes. Robert Sack mezi ně rozhodně nepatří, ale ani jeho cesta nebyla bez omylů a bloudění.
1: Já jsem prostě začal psát a především číst, ale taky i psát. My jsme vydávali ilegální třídní časopis namířený proti kantorům, proto musel být ilegální. Byl časopis psaný, jmenoval se Bodlák. Já jsem samozřejmě byl jaksi u toho a s velkou chutí jsem se napsal první román, třeba reportáže, úvahy.
0: Ta literatura
1: Ta literatura mě jaksi přitahovala a potom to nějak prostě se vykrystalizovalo do toho, že jsem chtěl být novinářem. To bylo mé první. A dokonce s tím chtěl bych tady ještě využít téhle příležitosti a si vyslovit poděkování mé profesorce češtiny, paní profesorce Tiché, kterou jsem měl v posledních třech letech gymnaziálních studií.
0: Čili 47 až 51.
1: Ano, tak. 48 až 51. Jí vděčím za první setkání s Rilkem, protože ona nám tam přinesla Rilkova korneta. Od té doby vysloveně úcta a láska, obdiv k Rilkovi. Ono to potom souvisí s nedávnou mou knihou, protože mě třeba ta Sidonie nádherná, o které jsem psal, zaujala především pro ten vztah k Rilkovi. Já Rilka považuji rozhodně za největšího básníka, který se zrodil na naší půdě české. Pro mě, já moc dneska už později nečtu, ale Rilke je pro mě něco jako hudba. Já čtu třeba Elegie z Duina, jako kdybych poslouchal krásnou hudbu.
0: Symfonii.
1: Ano, ani nejde o obsah, nebo ani nevnímám tak obsah těch slov, ale ono to má nádhernou melodii. Takže to je paní profesorka Tichá. To bylo rozhodně po únoru, to muselo být takový
0: roce 51.
1: Ne. To byla mladá kantorka tehdy, mimo jiné, ona nebyla o moc starší než my. A vzpomínám si na jedno téma, které bylo pro mě důležité. Promluvte o tom, čím byste chtěli být a vyhraje, to byla jakási soutěž, vyhraje to ten, kdo snese nejvíc důvodů, proč prostě je dobré si zvolit toto povolání. Já jsem samozřejmě volil povolání novináře. A skutečně jsem to nějak vyhrál, že jsem snesl těch důvodů nejvíc. Jenomže já jsem si kupoval Svobodný zítřek a nahlížel jsem do obzoru, do vývoje. A teď přichází ten 48. rok a s tím to obecné prostě glejšaltování a tedy také glejšaltování tisku. Najednou z novin, oni se změnili i vizuálně, že ztratili se třeba fotografie z novin, stala se z toho šeť. Prostě Sovětský svaz náš vzor, skutečně všechny noviny musely vypadat jako ta pravda nebo jako ty izvěstie. No a já jsem ještě šel na studie s vědomím, že bych tedy tím novinářem snad chtěl být, ale už velice nahlodán. Že takovýhle noviny, to nějak...
0: Ona byla tehdy fakulta novinářská a sociální.
1: Ne, byla, já jsem nastoupil na Vysokou školu politickou a hospodářskou. To byla nástupně té Vysoké školy politické a sociální. Na Fakultu společenských věd. Čili já jsem přišel na tu fakultu společenství a ona byla za dva roky zrušena, ale kromě toho, že tedy byla zrušena, já tam přicházel si s vědomím, že to studium mi něco dá a až na některé výjimky, například zaujala mě, a já jsem mu to také nedávno řekl, třeba logika profesora, nynějšího profesora, tehdyšího asistenta Milana Machovce. Zaujaly mě třeba přednášky Karla Kosíka, později tedy marxistického revizionisty.
0: To byl taky mladík tehdy.
1: To byl mladík, ano. Oni byli všichni tehdy do 30 let. No, chtěl jsem říct, tam bylo hrozný prostředí. Prostředí, to je rok 51, 52, 53. To znamená, začínají zatýkání, začínají procesy a ono se to nějak promítlo do atmosféry. Na té škole to byla atmosféra strachu. A tam vlastně začalo jednak ty noviny, že se mě prostě přestali líbit, a jednak to prostředí, které ještě nějak bylo prohlubované tím, že tehdy Praha byla temná. Samozřejmě byl nedostatek elektrické energie, se málo svítilo a teď všude byly prostě policajti a milicionáři. A to se týká zvlášť toho konce zimy, začátku jara 53. roku, když zemřel Stalin a Gottwald. Takže když ta škola byla právě v tom 53. roce zrušena, tak my jsme si vydechli. Možná, že někteří si nevydechli to. Ale ta společnost, za který já jsem se pohyboval, tak rozhodně můžu mluvit i za ní a přešli jsme na filozofickou fakultu. Prostě na řádnou.
2: Jak se
1: na pořádnou univerzitu.
2: Jak se vlastně utvářel váš názor politický a sociální?
1: Určitě byly ty sympatie ke komunismu, ale ta představa byla asi taková, jak to vyjádřil za se tedy vrátím se k mému otci, který už si v Rusku říkal, napsal to do toho deníku, až my budeme budovat socialismus, to budeme dělat úplně jinak. Čili moje představa byla taková, že snad to lze s demokratickým uspořádáním sloučit. Mm-hmm. Čili to, čemu se říkalo tehdy, ještě potom se to v 68. roce se to trochu oprašovalo, ta specifická československá cesta k socialismu. Čili to asi byla moje představa trochu naivní, odpovídající taky, za věku nezapomeňme, 48. mě bylo 15. Mm. Že? Teď já jsem byl Sokol například. Značením jsem cvičil na tom tehdy posledním sletě v létě 48. roku a taky jsem při tom před tribunou se všemi skandoval, ať žije bratr Beneš, když tam seděl Gottwald. Nebo právě proto. Čili chci říct, jak to bylo komplikované. A mimo jiné, otec, tedy komunista, ale doma jsme neměli
2: Stalina.
1: Portrét Stalina ani Gottwalda, ale Beneše. Si živě pamatuju takový kolorovaný.
2: Přece jenom ale okem kádrováka jste byl docela vhodný adept.
1: Ano.
2: A jak to teda bylo s vaším vstupem do strany?
1: Já jsem samozřejmě chtěl do strany, ale oni mě nechtěli. Na fakultě, když jsem se o to ucházel, tak mě několikrát řekli, až se zbavíš té intelektuálštiny a individualismu, tak potom prostě...
2: Jste byl moc svůj.
1: Patrně. Já si pamatuju, já jsem neměl rád tu filozofii. Tady filozofii s odpuštěním jsem urazil tady všechny filozofii, dialektický a historický materialismus, co to bylo. Právě, že to nebyla žádná filozofie. A jediná moje trojka za celý pětiletý vysokoškolský studium byla právě z téhletý filozofie, která mi nešla. Čili to je paradox. Já jsem do strany se dostal až v 58. roce, až dávno, 2 roky po ukončení studií. V době, kdy už jsem silně pochyboval, kdy jsem prošel právě těmi pochybami, které ve mně vyvolaly především politický proces.
2: A to vám bylo nabídnuto v tom 58?
1: To mi bylo nabídnuto, protože jsem po ukončení studií, já jsem studoval historii, nechtěl jsem tedy do těch novin.
2: Vstoupil byste do strany, kdyby vám to nebylo nabídnuto?
1: Já si myslím, že ano. Protože ten můj vstup do strany v tom 58. roce, 58. rok, to je rok, ono to zní až trochu směšně, je to rok Expo, bruselský výstavy. Tam se mně zdálo, že začíná něco, co tedy jaksi popře to, co se dělo v té první polovině 50. let. A já jsem cítil potřebu tomu přispět.

O své životní cestě nám vypráví docent Robert Sack z Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

0: Měl jste nějaké ponětí o tom, že existují koncentrační tábory pro lidi nepohodlného smýšlení? No. Nebo že existuje skupina spisovatelů, hlavně katolíků, která si to právě odbývá v kriminále?
1: Musím se přiznat, že dlouho v podstatě ne. Mnou otřásly procesy s komunisty, tedy procesy se Slánským. A živě si vzpomínám, že samozřejmě říkám to teď se studem, o tom, že jsou vězeni také nekomunisté, tak vlastně jsem se dozvěděl až v 56. roce, a to z vystoupení Jaroslava Seiferta a Františka Hrubína na sjezdu spisovatelů na jaře 56. Říkám to znovu, opakuji, tedy s pocitem studu. Zřejmě jsme žili jaksi dost izolovaní. Ono tohle to skutečně se měnilo až vstupem do života.
0: Jak se utvářela vaše kariéra? Myslím, odborná, vědecká,
1: no, profesní. Já jsem po absolvování studia historie jsem nastoupil celkem nerad do archivu, do Třeboňského archivu. Bylo to z toho prostého důvodu, nebyly místa. Historiků nás bylo spousty. Já jsem nikdy nechtěl učit. To je paradox. Problém byl v tom, že archivy patřily tehdy ministerstvu vnitra. Já jsem se stal tady občanským zaměstnancem ministerstva vnitra. S tím souvisí vlastně ten vstup do strany také. Ne, že by to bylo přímo povinný v té době, ale prostě...
0: Jako patřilo se to.
1: Žádalo se to, ano. Ale já jsem věděl, že tam nezůstanu. Ta moje pozornost se od těch novin obracela ke knížkám. A já jsem nějak čím dál tím víc se začal zajímat o to, jak se dělají knihy, a nějak jsem se utvrzoval v tom, že to by asi bylo, co bych dělal rád. A taky, když v roce 1960, to byla nějaká samozřejmě celostátní akce, se začala ustavovat krajská nakladatelství, no tak já jsem hned byl u toho, dokonce stal jsem se prvním předsedou redakční rady krajského nakladatelství Českých Budějovicích a společně s tehdy velkým přítelem Václavem Vejsadou, který potom byl ředitelem Růže, jsem vlastně vypracovával program nakladatelství a jakmile se naskytla možnost, tak jsem tam nastoupil jako redaktor.
0: Jste se zmínil už o tom vývoji svém. Co ho podmiňovalo, ten váš vývoj? Co všechno bylo ve hře?
1: První střetnutí s tehdejší mocí nastalo ještě v archivu. Řekl jsem, archivy byly spravovány ministerstvem vnitra. A já jsem se tehdy ještě se svým kolegou Šedou zbouřil policejní metodám, které byly uplatňovány. Byla z toho dost velká aféra, která měla personální důsledky. My jsme sice dosáhli třeba odvolání toho šéfa, který byl
0: Estébák,
1: ale Estébák, který potom v 68. roce dělal obrodný proces uvnitř STB a byl vyhozen mimo jiné, tedy, ale to je jiná kapitola. Ale také to právě na to doplatil kolega Šeda, který byl zbaven místa ředitele archivu a oni se mu ještě pomstili právě po 68. roce, kdy ho úplně vyhodili, on dělal nádeníka v pivovaru. Čili to bylo takový první střetnutí. Já jsem to tehdy neodnesl, já byl na odchodu, já už jsem byl na odchodu do toho nakladatelství. To další potom nastalo, když se ta naše představa o tom, co vydávat, střetla prostě s představami našich nadřízených, což byl jedna, který krajský národní výbor, ale hlavně krajský výbor KSČ tenkrát.
0: Tam jako byste poznával tu skutečnou tvář té moci.
1: Tak, no protože oni samozřejmě na nás žádali, abychom sloužili. Dokonce oni to odůvodňovali, my vás platíme, tak přece budeme rozhodovat o tom, co se bude vydávat. Několikrát to narazilo. Vzniklo tady několik konfliktů, které měly i takový širší dosah.

0: Stále ještě bylo nemyslitelné, aby třeba literárním redaktorem byl nekomunista. To ještě v té první polovině 60. let. Já si pamatuju na první průlom, který jsme udělali, že my jsme na to brzy taky přišli, přece my se, nemůžeme se takhle uzavírat. Nehledě na to, že já, pokud je o osobní život, tak jsem se pohyboval, naštěstí taky díky své ženě, která byla z katolické rodiny, tak jsem se pohyboval, abych to řekl, mezi normálními lidmi. Jeden z přátel naší rodiny, inženýr Matějka, to byl ze selské rodiny, jeho bratr a rodiče byli samozřejmě perzekovaní. Tady jsem se začal dozvídat, že se také děje něco mimo ten okruh, ve kterém jsem se pohyboval. No a v té redakci první průlom byl ten, kdy jsme objevili velice nadaného chlapce tehdy, kterého jsme přijali jako technického redaktora. Byl to Václav Požárek, dnes, myslím, dost významný švýcarský výtvarník a tak. A on nás prostě zaujal, no ale bylo zlé tehdy, protože z KNV nebo odkud se šlo. Vy jste přijali syna toho kapitalisty. Jak je to možné? No ale protože to jednak už to byla polovina 60. let, jednak to byl technický redaktor, tak to nějak prostě prošlo.
1: No, průlom.
0: To byl první průlom. V 67. roce jsem se seznámil s mužem jménem Jaroslav Mertl. To, jak si to byl pro mě i osobně velký zlom, že dostal jsem se prostě do prostředí katolických intelektuálů, budějících. My jsme začali jsme pořádat v redakci takzvané pondělky, to byly diskusní, takové naprosto neformální diskusní večery. No a ty dlouhé a dlouhé debaty s Jirkem Mertlem. Já totiž musím říct, já se nepovažuji za nevěrce, i když nejsem pokřtěn v Charkově.
1: Těžko.
0: Těžko tedy. Otec byl volnomyšlenkář, ale mě jako vždycky náboženství čím si přitahovalo. Já jsem se i za války, když byl zrušen dějepis na gymnáziu, tak jsem se přihlásil na českobratrské náboženství, protože farář Otr v Plzni kompenzoval tu výuku dějepisu v hodinách náboženství. No a teď jsem se dostal do tak blízkého kontaktu s člověkem, s katolíkem, ale katolíkem nikoliv jaksi matrikovým, ale katolíkem, který katolicky myslí a katolicky žije a na to ještě píše. No, takže odtud nebylo daleko k tomu, že jakmile přišel 68. rok, kterýho jsem se dost tedy angažovaně účastnil, tak Jirek Mertl nastoupil jako redaktor.
1: Do jaké míry vás zasáhly ty tanky v ulicích? Zlomilo vám to vás, nebo byl jste hodně překvapen, zaskočen?
0: Já jsem totiž povahou taky hloupý optimista. Já nerad myslím na zlý věci, já je od sebe vzdaluju. Tak nějak to bylo i v tom. Já jsem to někde cítil, ale nepřipouštěl jsem si to. Ale zase jsem nebyl tak překvapen, protože ten můj vývoj v té druhé polovině 60. let nabral takový obrátky, že já jsem stále ještě ve straně byl, ale nějak neměl už jsem s tím moc společného. Dokonce jsem uvažoval o vystoupení a Věrek mi říkal, neblbni, ať je tam někdo, ať tam zůstane někdo slušný. Bylo to potvrzení prostě toho, že tohle to byly všechno prostě iluze a omily a bloudění. My jsme se nějak tehdy uvědomili, že zřejmě nastane jistá forma bezvládí a že co neuděláme teď, že už nikdy neuděláme, protože mě bylo víceméně jasné, že to bude konec. Nejenom mýho působení, mýho hostování v komunistické straně, a to ani už nebylo tak důležitý, ale že to bude i konec té růže, která se prostě tehdy tak rozběhla. A my jsme se dali do práce, že za ten 69. rok jsme udělali nejvíc práce, vyšlo nejvíc titul a ty nejlepší, to Dürichovo bloudění a tak dále a tak dále. To nemělo, je to paradox, protože oni na nás neměli čas. Pravda je, že v 69. roce tady vznikl Arch a po 4 číslech zanikl. Ale pokud jde o knížky, tak tam žádná cenzura do Budějovic ještě nepronikla.
2: Na sklonku 60. let se stalo dříve nevýrazné regionální nakladatelství Růže s nově založeným literárním časopisem Arch skutečným pojmem. Získalo si pověst nakladatelského domu, který usiluje o navázání ztracené kontinuity, zejména vydáváním těch autorů, kteří byli vyhnáni z české literatury, Čepa, Durycha, Knapa, Křeliny a mnoha dalších. Velkou zásluhu na tomto díle měl i tehdejší šéfredaktor nakladatelství Robert Sack. Ovšem přichází doba, která si žádá zaplatit za minulé omily, tak jako zaplatili ti nejlepší z předchozí generace.
0: Já bych měl taky se zastavit u toho, že ta Růže mě umožnila vlastně taky setkání s dalšími lidmi, myslím mimo vlastní okruh redakce, kteří pro mě nejvíc znamenali. Já jsem jednoho trošku už jmenoval, to byl Zdeněk Kalista, ale on nebyl sám a byl tu ještě jeden a to je Bedřich Fučík. Možná ještě víc Bedřich Fučík, protože byl nakladatel a my jsme se vlastně k němu jezdili učit dělat knihy. Ale současně pro mě setkání s oběma, tedy s Kalistou a s Fučíkem, to pro mě bylo jaksi první setkání s živými obětmi komunismu. Oba ve stejném procesu byli odsouzeni na x let a odseděli si těch téměř 10 let.
1: Takže v jejich osobách se vám jaksi odhalila ta pravda.
0: Definitivně. Definitivně a tím, že to bylo živý, že to nebyla záležitost nějaká ideová. V nich to bylo, abych tak řekl, materializovaný. Nejde snad ani o to, že byly obětmi, ale hlavně ten způsob, jakým to přežili. A u obou to byla ta víra přece především, která je držela, aby to tedy přežili v stoje. Nad to oni oba byli poměrně subtilní postavy. Kde se brala ta síla, to chlapství? A nejmenuju tím jenom to, že to přežili, ale jak to přežili a jak žili potom, bez nějakého pocitu ukřivdění nebo zapšklosti. Já jsem to potom Fučíkovi i napsal k jeho 80.
1: Jak zatřásl s vaší i existencí ten 69. ten normalizační obrat, teda, co se událo ve vašem životě?
0: Ono to přišlo do těch Budějovic a do té Růže poměrně pozdě. Teprve na jaře si zavolal ředitele Vejsadu s tím, že se s námi má rozejít, hlavně tedy se mnou. On to odmítl, takže šel on a byl dosazen prostě člověk, který tu práci tedy vykonal, skutečně ji tedy vykonal. A já jsem se tehdy přece jenom nezbavil jsem se všech iluzí. Domníval jsem se, že bych mohl se třeba vrátit k svému původnímu povolání, ať archivář nebo do muzea, povolání historika. Já dokonce jsem tehdy udělal, proč prostě k nějakému kováříčkovi, já se nechám objednat ke kovářovi, to je k samotnému náčelníku STB v Českých Budějovicích, se kterým jsem měl určitý účty v 68. Nechal jsem se o něj objednat, on mě nepřijal, ale pověřil jistého svého důstojníka, aby to se mnou projednal. No, byl bych mohl býval nastoupit do Třeboňského archivu, kdybych byl býval podepsat spolupráci. No a já jsem tohleto přijal jako určitý osvobození. V klidu jsem ho vyslech a v tu chvíli mi bylo jasno, naprosto jasno. Řekl jsem mu, že tedy respektuji jeho povolání, že no ale samozřejmě s tím počítat nemůže. Živě si pamatuju, když jsem vyšel, on nějak nenaléhal, zvlášť, jenom kdybyste si to rozmyslel, tady máte můj telefon a já jsem vyšel před tu budovu STB naprosto osvobozený.
1: Katarze.
0: Mně se chtělo lítat v tu chvíli. Věděl jsem, že půjdu do fabriky někam, ale...
1: To byl ten okamžik.
0: To skutečně to byl. Já jsem dokonce tehdy, já jsem tam měl autem, to auto jsem měl někde tam v poslední ulici, já jsem zapomněl na to auto, šel jsem pěšky nějakou ulicí, vzpomněl jsem si za půl hodiny někde. No tak jsem nastoupil do Škodovky.

0: Život je samý paradox. Kdo by hledal v situaci, kdy celá dosavadní kariéra se hroutí jak domeček z karet, příslib příští naděje? Zdá se, že Robert Sack jakoby se podruhé narodil právě v období, které pro něj, jako pro budoucího historika a autora několika knih, bylo nejtěžší, když si vydělával v českobudějovické slévárně.
1: Já jsem věděl, že musím něco dělat, ale půl roku to byla beznaděj, to jsem nebyl schopen. Samozřejmě bylo to způsobený taky tím, že já jsem naprosto netechnický typ a já se strojů v podstatě bojím. A teď jsem tam byl postavený k obsluze takových obrovitých, hlučných mlejnů, se říkalo, připravovali slévárenský směsi, ale překonal jsem to, pomohla mi v tom rodina hodně, žena a dcera, který bylo tehdy 7-8 let. Ta s tím žila, ta to prožívala stejně. Potom mi samozřejmě za to vlastně i děkovala, když to samozřejmě odnesla, nesměla studovat. Pomohl mi samozřejmě kamarád Mertl a další a pomohl mi potom to, že jsem našel téma.
0: Jste začal psát. Pracovat teda historicky.
1: Historicky.
0: A to téma bylo?
1: No, to souvisí prostě s tím mým původem. A kromě toho já jsem zjistil, že vlastně dohromady nic nevím o československých legiích v Rusku. Právě ty československé legie v Rusku, to byl ten první bezprostřední dotyk českých a ruských dějin. To už nebylo to rusofilství, který bylo opřený právě o neznalost Ruska a tím pádem o idealizaci a tak dále. A mě na tom zajímaly ty legie, začaly mě zajímat. A zajímal mě potom ten oblouk, kterým prošlo to myšlení a cítění těch legionářů od toho nadšení k tomu vysízdivění, když to Rusko poznali. Protože Češi měli rádi Rusko, když ho neznali. Takže já jsem potom dopsal někdy v polovině 70. let ty legie a když jsem přemýšlel o dalším tématu, tak tehdy se mi dostali do rukou vzpomínky Julia Firta. On tam vzpomínal na ty pátky u Čapků a narazil jsem tam prostě na tu vzpomínku, když myslím, že se zrovna účastnil jednoho pátku, kromě Masaryka, taky Josef Šusta, takže řeč přišla na historickou literaturu a Masaryk tam řekl, a nemáme nic pořádného o Riegerovi a jaký to byl politik. Já jsem si to tehdy vypsal, nějak mě to zaujalo a pak jsem o tom přemýšlel, říkal, no teď je to vlastně pravda. No a pak jsem léta, až v podstatě do konce, to znamená někdy od poloviny 70. let, až do začátku 90. let jsem pracoval na biografii Františka Ladislava Riegera.
0: A když se na české politiky, myslím minulé, ale hlavně ty současné, jak si podíváte subspecí Riegerovy osobnosti, jak vychází?
1: No tak vychází špatně. Většinou. Já jsem toho Riegera potom po 90. roce vydal, nebo respektive vydali mi ho v Semilech, v jeho rodišti, město Semily, který bylo vedený ODS a oni zprostředkovali, že předmluvu k tomu Riegerovi napsal Václav Klaus, se kterým jsem se mimochodem i sešel tehdy a vlastně společně jsme tam otevírali muzeum v Semilech. A na tou přemluvu, když jsem jí potom dal i číst přátelům, tak jsem si říkal, on se jakoby tedy k tomu Riegerovi přihlásil, ale i když mě vepsal do výtisku mé knihy, já jsem si nechal u ní podepsat, vepsal autorovi z díky za knihu, ze které jsem se hodně poučil, tak se nepoučil. Asi neče. Já totiž toho Riegera stavím především na tom, že pro něj bylo hlavní svědomí. Ano, že on vystavil svou politiku především na, nikoliv tedy na touze pomoci, ale na jaksi mravním vědomí a tedy to znamená na svědomí. A tohle třeba v té Klausově předmluvě potom nebylo ani stopy.
0: Rieger, příběh Čecha 19. věku, anabáze, drama československých legionářů v Rusku. Dáma z Rajského ostrova, Sidonie nádherná a její svět. Salon dvou staletí, Anna Lauermanová Mikšová a její hosté. Už z pouhého výčtu titulů je jasné, že Roberta Sacka nejvíce zajímají živé dějiny a výrazné kulturní osobnosti.
1: Mě vadí ještě jedna věc, no. Totiž, že se historie odděluje od přítomnosti. Že se přítomnost nevidí jako součást historie. Ostatně to, co jsem teď právě vyskl, už je vlastně minulostí. A tím, myslím, trpí i ta naše politika taky. Že není vsazená do kontinuity.
2: Pohybujete se mezi studentstvem, mezi studenty. Jak vidíte budoucnost tedy české historie? Jaký je zájem mezi studenty a taková ta orientace studentů? Co je hlavně zajímá?
1: To jsou právě kulturní dějiny, které je nejvíc zajímají. To já tady musím říct, že jsem se studenty asi spokojen s tím, jak myslí, jak cítí. Je mezi nimi dost věřících. Objevují se témata taky, prostě znám náboženských dějin.
2: Tak vidím, že ten optimismus vás neopouští, i když už je teda poučenější, i když to není ten, jak jste ho nazval, hloupý optimismus.
1: Kéž by tomu tak bylo.

0: I v příštím pořadu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout, nás čeká pozoruhodný životní příběh. Jeho děj vám ale nebudu prozrazovat. Takže za týden na stejné vlně ve stejný čas se těší naslyšenou Milan Hanuš.
1: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie plus Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie plus Fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Portréty.
2: Americký republikánský senátor Joseph McCarthy se do historie zapsal jako zuřivý antikomunista. V lednu 1950 na mítinku ve Wheelingu v západní Virginii obvinil americkou administrativu, že dává práci špionům pracujícím pro Sovětský svaz. Projev se nedochoval a McCarthy později počet údajných špionů různě měnil. Šlo o čísla od 57 do 205. Málo známý senátor způsobil celostátní senzaci a odstartoval svoji hvězdnou kariéru, hovoří historik Jan Adamec.
3: On se trefil tím svým vyhraněným verbálním agresivním antikomunismem do nálady americké společnosti, která se cítila vlastně jako zmatená, ohrožená, protože po té sérii poválečných úspěchů, kdy to vypadalo, že Američané budou jako supervelmoc dominovat, tak přišla celá řada jako neúspěchů v tom globálním soupeření se Sovětským svazem. Sověti k velkému překvapení Američanů poprvé otestovali svoji vlastní jadernou bombu. A pak druhým šokem, a ten byl možná ještě jako větší, že byl viditelný, to byla ztráta Číny. Američané vlastně spoléhali na to, že oni tu studenou válku nebo ten řád studené války v Asii vybudují ve spolupráci s Čankajškovou Čínou. Jo? Že oni budou spojenci, budou spolu obchodovat a že to prostě bude úžasné partnerství, které bude hrází proti komunismu. A to, že jí ztratili ve prospěch komunistů, ve prospěch MAP, byl pro ně obrovský šok.
2: V reakci na McCarthyho obvinění Senát zahájil vyšetřování. Ukázalo se, že osoby na McCarthyho seznamu nebyly ani komunisté, ani jejich příznivci. McCarthy následně obvinil ze spojení s komunisty zaměstnance rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Ani v tomto případě ale nebylo nic prokázáno. McCarthy se stal šéfem senátního podvýboru pro vyšetřování. Podezření prezentoval novinářům jako obvinění a osoby, které bezpečnostní složky označily jako lidi se sklonem ke komunismu, rovnou prezentoval jako komunisty. Narazil až ve chvíli, kdy napadl samotný Pentagon. Na jaře 1954 se pokusil dokázat, že slabost pro komunisty má i ministr obrany George Marshall, respektovaný generál a státník, strůjce vítězství ve druhé světové válce a následného míru, iniciátor Marshallova plánu pro poválečnou rekonstrukci Evropy a v roce 1953 nositel Nobelovy ceny míru. Podpora McCarthyho mezi veřejností prudce klesala a pod petici za jeho odvolání z funkce šéfa vyšetřovacího podvýboru se podepsalo 350 tisíc Američanů.
3: Ta veřejnost i ti politici vlastně najednou vidí, že ten McCarthy sice hodně mluví, ale ty konkrétní výsledky tam moc nejsou. No, on se opravdu jako míjí v tom, že to je právě ten McCarthyho paradox. Jo. Ti špioni tam skutečně byli, kteří předávali ta tajemství a v podstatě už v roce 1950, že jo, Velké Británii zatkli Klause Fuchse jako jednoho z klíčových zrádců, který předával Sovětům ta atomová tajemství. Ale on se vlastně jako míjel v těch skupinách a bylo jasné, že k odhalení špionů není možné používat nějaké otevřené PR marketingové kampaně, ale že na to potřebujete vlastně jako tu tichou, kriminalistickou nebo kontrašpionážní práci.
2: Říká historik Jan Adamec, který řadu dalších zajímavostí řekne ve speciálu portrétů s názvem McCarthyismus.
1: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Plus.
4: Podle iránského ministra zahraničí Arakčího je země blízko podpisu memoranda se Spojenými státy. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový systém chce zavést v tomto volebním období. O víkendu se sníží maximální cena nafty. Benzín může mírně zdražit. Dobré sobotní ráno u zpráv přeje Naďa Procházková. Americký prezident Donald Trump označil íránské úniky z připravovaného memoranda za falešné. Íránská státní tisková agentura Mehr zveřejnila 14-bodový návrh. Prakticky všechny položky v něm vyznívají ve prospěch Teheránu. Před spekulacemi médií varoval i íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi. Podpis memoranda podle něj nikdy nebyl blíž.
5: Pokud do jednání nebudou zasahovat třetí strany, je mír možný. Vše nyní závisí na vůli Američanů. Uvidíme, jak se jim podaří neutralizovat snahy těchto rušivých aktérů.
6: Uvedl iránský ministr kulturního dědictví a turismu Reza Salehi Amiri. Za onu třetí stranu označil sionistický režim, tedy Izrael. I z iránské strany tak přibývá náznaků, že se podpis americko-iránského memoranda o porozumění blíží. Memorandum by mělo zahájit 30-denní období jednání o skutečné dohodě. Pro Washington zůstává prioritou zamezit Íránu ve výrobě a držení jaderných zbraní. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vycházejí hlavně z délky praxe a víc zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho připravuje a ještě v tomto volebním období chce zavést. Podle ministra Roberta Plagy za hnutí ANO by mělo lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V té souvislosti mluvil o stupních v systému a taky o rolích, tedy o tom, jaké pozice učitele ve škole zastávají.
7: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste, cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýš za 41 koruna 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů víc než včera. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na částku 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné ode dneška do pondělí zveřejnilo ministerstvo financí. V Olomouci na Svatém Kopečku se dnes scházejí Romové z Česka i zahraničí. Areál tamní baziliky bude dějištěm tradiční romské pouti. Informovala o tom olomoucká charita, která akci organizuje. Pouť začne v 10 hodin dopoledne slavnostní bohoslužbou celebrovanou pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě četnější. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14. Povane mírný západní vítr, v Čechách přechodně místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. To byly zprávy. Na řadě je Interview Plus.
8: Prezident Pavel ujistil Svjatlanu Cichanovskou o podpoře běloruské opozice. Známá aktivistka navštívila tento týden Prahu a jednala také s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem nebo ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Cichanovská odešla do exilu před 6 lety. Od té doby navštěvuje politiky napříč Evropou a snaží se posílit běloruské demokratické hnutí. Jak se staví Češi k běloruské menšině? I o tom bude dnešní Interview Plus.
1: Interview Plus.
8: A naším hostem je dnes ředitelka kanceláře demokratických sil Běloruska, Kristýna Šijanok. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Vy jste v předešlých dnech doprovázela v Praze Svjatlanu Cichanovskou. Jakého se jí dostalo přivítání?
9: Já si myslím, že pokaždé, když se koná oficiální návštěva paní zvolené prezidentky Svjatlany Cichanovské do České republiky, dochází k jakémusi propojování českého politického spektra v otázce Běloruska. Já jsem si jistá, že ten boj za svobodu a demokracii v Bělorusku dokáže spojovat, a to vlastně řekla i paní Cichanovská v událostech a komentářech v České televizi, dokáže spojovat lidi, politické strany, země.
8: No, když přichází na jednání s politickými špičkami, doplním ještě, že se také setkala i s primátorem, pražským primátorem Bohuslavem Svobodou. Co vlastně o těch politiků chce Svjatlana Cichanovská slyšet, aby věděla, že byla její mise úspěšná, aby odjížděla spokojená z Prahy?
9: Nejde jen o to slyšet něco od nich, ale zároveň jde o to, abychom my přiblížili tu situaci a to správné vnímání Běloruska. Poměrně často dochází k vnímání Běloruska skrz Rusko. Pokud se podíváme na restrikce, které byly zavedeny v kontextu ruské války proti Ukrajině, tak Bělorusko v řadě otázek se ocitlo ve stejném pytli, řekněme, spolu s Ruskem.
8: Ačkoliv, ono se ale také trošičku podílí na té válce.
9: Nepopírám, že Bělorusko jako stát za vedení diktátora se stalo spoluagresorem v této válce a Lukašenko by měl být pohnán k odpovědnosti mimo jiné za válečné zločiny. Ale pokud se podíváme zpátky do historie, tak v tom roce 2020 Bělorusové sami sobě a celému světu dokázali, že se nestotožňují s režimem a že sami sebe vnímají jako národ, který je schopen sám rozhodovat o své budoucnosti.
8: Myslíte, dokázali tou prezidentskou volbou, kterou tedy...
9: Přesně tak. Těžko samozřejmě tomu můžeme říkat volby. Já vždy, když připravuju nějaký písemný podklad, tak se snažím tam dát ještě uvozovky. Někdy používám výraz volby bez volby, ale v tom roce 2020 ta volba se podařila do jisté míry. My víme, že většina lidí zvolila Svjatlanu Cichanovskou. Někdo říká, že volil jí proto, že to byla alternativa režimu, ne proto, že jaksi podporovali vyloženě její politické vystupování. Někdo říká, že naopak chtěli vidět ženu v čele země. Bylo to různorodé, ale jde o to, že většina se postavila proti Lukašenkovi, takže vlastně, abych se vrátila k té původní otázce, k tomu vnímání a k těm schůzkám, my se snažíme vysvětlit, že naše situace je zcela jiná než ta ruská situace, protože my nejsme ten Lukašenkův režim. My jsme se pokusili toho režimu zbavit a v tom boji pokračujeme. Demokratické síly Běloruska, i když poměrná část je vlastně soustředěna v exilu, dokázali vybudovat struktury. Máme kancelář paní Cichanovské, sjednocený přechodný kabinet, který působí jako de facto exilová vláda, a pak dokonce máme proto parlament, koordinační radu, kde probíhají demokratické volby. Digitální, nemohou se jich účastnit bezpečně lidé uvnitř Běloruska, může to mít jisté následky, nicméně ten mechanismus máme zavedený. A je to něco jiného, když se podíváme na ruskou opozici. Teď nechci sklouznout do jakési kritiky, ale tam vlastně neproběhl ten proces aspoň pokusu o ty volby. A nelze také říct, že ta opozice je tak sjednocená jako demokratické síly Běloruska. A schválně používám

0: Jedná se o to, že Praha už v minulosti historicky měla jistá propojení s běloruským hnutím. Sídlila zde exilová vláda Běloruské lidové republiky. Dva předsedové neboli prezidenti Běloruské lidové republiky jsou pohřbeni na Olšanských hřbitovech. Kdysi v rámci ruské pomocné akce prezident Masaryk pozval sem běloruské studentstvo a tehdy Československo přijalo zhruba 300 běloruských studentů a studentek. A poměrně velká část z nich získala stipendia, aby se mohli jaksi uživit při těch studiích. A je to taková dlouhodobá tradice. Kromě jakéhosi politického působení je zde i kulturní aspekt. První kniha ve staroběloruštině, respektive z prvky staroběloruštiny, byla vytištěna v Praze v roce 1517 a ten náš první knihtiskař, František Skarina, zde působil nejen jako knihtiskař, ale také jako zahradník na zahradách Pražského hradu.
1: No, ale abych vás vrátila k otázce, a co s tím má společné ale pan primátor současný?
0: Pan primátor je dobře obeznámen právě s tím propojením a s těmi historickými souvislostmi bělorusko-českých vztahů a jak vlastně město Praha bylo otevřeno historicky vůči běloruské společnosti. A včera ve svém úvodním projevu právě se zaměřil na to, že vlastně dokud Bělorusko skutečně nebude svobodné a nezávislé, tak máte v nás podporu. A tu podporu projevil v březnu tohoto roku i osobně, když 25. března na náš Den svobody navštívil naši kancelář, vyfotil se s běloruskou historickou a naši pravou bílo-červeno-bílou vlajkou a vyjádřil i slova podpory všem, kdo jednak utrpěl kvůli režimu a nyní si našel útočiště na území Prahy a také všem, kdo v tom boji stále pokračuje.
1: A může vás nějak, nejen pan primátor, ale jakýkoliv český politik podporovat jinak než, řekněme, retoricky, skutečnými činy?
0: V rámci setkání na vysoké úrovni samozřejmě spíše se projednává situace v regionu, to vnímání Běloruska, širší sankční politika. Ale snažíme se, aby každé setkání i na té nejvyšší úrovni mělo nějaké praktické výstupy. Uhum. A jako příklad mohu uvést některé praktické výstupy v závěru té cesty, která se uskutečnila v posledních dnech. Například na půdě Senátu jsme otevřeli otázku podepsání v budoucnu, nejdříve projednání a pak podepsání memoranda o spolupráci s Českým senátem a demokratickými silami Běloruska. Obdobné memorandum už bylo podepsáno na úrovni Evropského parlamentu. V případě setkání s ministrem zahraničních věcí jsme otevřeli řadu velmi praktických otázek, například potenciální možnost ustanovení zvláštního zmocněnce pro vztahy s demokratickými silami Běloruska. Řada zemí takového zmocněnce má. Nevždy se tato pozice jmenuje vyloženě zvláštní zmocněnec. Tam zase je takové spektrum, ze kterého se dá vybrat, ale jde o to, že taková pozice vlastně znamená jistou tradici nebo jinak řečeno předávání agendy bez ohledu na stávající politickou reprezentaci. Druhá praktická věc, která byla projednávaná nebo která byla na pořadu dne, byla vízová podpora. Zvýšení vízové podpory pro státní občany, občanky Běloruska, jejich rodinné příslušníky. Je to velmi bolestivá otázka, jelikož mnozí Bělorusové žijící v České republice naposledy viděli své rodiny více než před 5 lety a velká část z nich nemůže do Běloruska cestovat, protože jim

0: tam hrozí nebezpečí za jejich pozici, za jejich aktivitu a za to, že nepolevili v tom svém boji proti
1: Vy
0: režimu.
1: Vy předpokládám, také nemůžete do Běloruska cestovat.
0: Nikdy jsem neměla v rukou papír, který by mě byl oficiálně cestou doručen o tom, že jsem trestně stíhána, ale z jistých zdrojů vím, že dálkově režim mě stíhá. Vzhledem k tomu, že v domě mých rodičů se konaly domovní prohlídky a moji příbuzní, kteří zůstávají v Bělorusku, byli xkrát povoláni na výslechy anebo pohovory, zase v uvozovkách, nevždy ten výslech vlastně se koná v rámci toho řádu. Někdy člověk nedostane ani papír, kam jde a proč tam jde, nebo proč je předvolán. Tak z toho si dělám závěr, že něco probíhá, ale já jsem nikdy nebyla náležitě obeslána, nebo nikdy mi nedoručili příslušné usnesení nebo papír.
1: Když se rozrůstá vaše komunita a přicházejí další exilanti z Běloruska, jakým způsobem přistupujete k lidem, kteří sem přicházejí třeba právě teď? Zkoumáte třeba jejich motivaci?
0: Teď ta pravidla vstupu pro občanky Běloruska jsou nastavena poměrně přísně. A já věřím, že je to takové síto, skrz které se sem nedostali ti, kteří se ztotožňují s režimem. A na druhou stranu zároveň jsme zavřeli dveře i například běloruskému studentstvu, které teď je nuceno studovat na školách středních, vysokých pod portrétem Alexandra Lukašenky. Jedná se o mladé lidi, kteří v tom roce 2020 byli ještě dětmi a nemohli se stejným způsobem podílet na protestech jako například jejich rodiče nebo starší sourozenci, ale to vůbec automaticky neznamená, že podporují ten režim. Naopak, touží po svobodě, my se snažíme sledovat sociální sítě těch, kdo zůstává v Bělorusku. Také máme tam nějaké kontakty neformální a neveřejné a snažíme se zjišťovat se sociální mínění nebo mínění veřejnosti v řadě otázek. A ta otázka možnosti studia v svobodné Evropě je jedna z těch nejdůležitějších, protože momentálně tito mladé lidi čelí nejen výzvám diktatury, ale i v podstatě hybridní okupaci Ruska, které má na našem území svou vojenskou techniku a do jisté míry řídí vlastně chod té země.
1: Já se ptám na to síto vlastně z toho důvodu, necílím to přímo úplně na studentstvo, ale že existuje určitá pravděpodobnost, že z těch exilantů, kteří sem přijdou, mezi nimi mohou být také agenti režimu. Tak jestli, jakým způsobem na to myslíte?
0: Já se možná zase trošku vrátím do historie. V roce 2020, když se konaly volby v uvozovkách v Bělorusku, tady na volebním okrsku na půdě ambasády, Lukašenkovy ambasády Běloruska v České republice, byl volební okrsek a tehdy za Lukašenko bylo 22 lidí. Takže víme, že i v rámci této komunity, která je tady a která stihla si dát svůj hlas, protože tam byla obrovská fronta a ne všichni se mohli dostat dovnitř, aby odvolili, tak vlastně, jak řekla, tak z 90% ta komunita je protirežimní.
1: Já nemyslím úplně lidé, kteří veřejně jako deklarují ve volbách podporu Alexandru Lukašenkovi, ale pamatujeme všichni třeba například běloruské novinářky Natali Sudliankové, která tady žila přes 25 let, pracovala pro svobodnou Evropu a v loňském roce ji česká vláda zařadila na sankční režim s tím, že je zpravodajkyně ruských tajných služeb. Tak jak to třeba, co to udělalo v té komunitě vaší? Jak bylo to překvapení? Přijali jste poté nějaká další opatření?
0: To nebylo překvapení, spíše překvapení je to, že byla zařazena na takový seznam tak pozdě. o tom, jaké narrativy šířila a na jakých aktivitách veřejně se podílela, bylo známo už dávno, řadu let, a k nějakému tvrdšímu rozhodnutí došlo až teď, ve chvíli, kdy vlastně Rusko útočí proti Ukrajině.
1: A vy jste na to upozorňovali třeba české úřady, na toto riziko?
0: Já bych asi nešla do nějakých takových úplně jakoby, konkrétních jmen, na koho jsme upozorňovali, na koho ne.
1: Ale je jenom to i součástí vaší práce.
0: Jenom řeknu, že my vlastně od začátku působení Kanceláře demokratických sil tady českým úřadům nabízíme součinnost v otázce verifikací konkrétních žadatelů, žadatelek. Nevždy ty verifikace jsme schopni zajistit sami sílem týmu kanceláře. Spolupracujeme s řadou dalších subjektů, od lidskoprávních organizací přes jiné neziskové organizace, které se zaměřují na konkrétní oblasti, a až po například takové organizace, jako je Belpol, což jsou bývalí příslušníci silových složek, kteří přešli na druhou stranu. Mají přístup k databázím, které se podařilo jaksi opatřit, buď zase jejich silami, nebo silami kyberpartizánů. A my jsme schopni například prověřit, když člověk o sobě tvrdí, že se účastnil těch demonstrací v roce 2020, jestli je v databázi takzvaných veřejných nepokojů, kterou vedl Lukašenkův aparát. A pokud tam toho člověka nenalezneme, tak to je důvod klást navazující otázky. Taktéž se snažíme jaksi předverifikovat případy, které se k nám dostávají se žádostmi nebo s plánem žádat o mezinárodní ochranu na českém území. Abychom věděli, jestli my jako kancelář ten případ máme, jak se podpořit nebo nikoliv. Nebudu popírat, někdy skutečně dochází i k takovému pragmatickému přístupu, když problém s pobytovým oprávněním se řeší cestou podání žádosti o mezinárodní ochranu, aniž by k tomu byly skutečné důvody pro následování, navíc politické pro následování.
1: Hostem Interview Plus je dnes Kristina Šijanok, ředitelka Kanceláře demokratických sil Běloruska.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Vy jste říkala už, že v roce 2020 Bělorusko ukázalo světu, že není pouze režimem Alexandra Lukašenka, nebo že nechce být v jeho sevření. Vy samozřejmě žijete v České republice, ale předpokládám, že máte informace, jaká je v zemi atmosféra. Změnila se nějak od té doby? Máme rok 2026, tak stále jsou lidé tak bojovně nalazeni, nebo naopak se dá říct, že upadají do určité apatie?
0: Protesty v ulicích nyní neuvidíte, protože míra represi se blíží, bych řekla, roku 1937, kdy člověk může být zadržen, zatčen, odveden v jakoukoliv chvíli, z jakéhokoliv místa. Někdy se stává, že člověk zmizí a my po nějakou dobu ani nevíme, jestli byl zadržen, jestli byl z něčeho obviněn a tak dál. Čím dále, tím je to náročnější pro běloruské lidskoprávní aktivisty, aktivistky, kteří působí z exilu nebo v exilu, sledovat výsledky nebo výstupy běloruských soudů, protože v určitou dobu soudy přestaly zveřejňovat informace o tom, která jednání kde a ve kterých věcech probíhají. Dříve tyto informace se dalo, jak se vydedukovat z popisu těch jednání nebo z rozvrhu jednání soudu. Zároveň chci říct, že z takových střepů informací nebo střípků informací, které se ke mně dostávají skrz některé známé a příbuzné, kteří stále v Bělorusku jsou, vím, že ten duch nebyl zlomen, a pokud se naskytne například příležitost při objednání něčeho z e-shopu použít běloruštinu, jako znak protestu proti té ruské nadvládě, proti Lukašenkovu režimu, který potlačuje všechno, co je běloruské, co je pravé, historické. Takové věci se dějí a není to to, co člověk může pak sdílet na sociální sítě, protože to může být důvod zase právě k zadržení, ale uvnitř bych řekla, že Bělorusko žije. Není to vidět tak to na dálku. Vy jste to trochu taky vlastně v té otázce zvedla. Ta apatie. Asi budu upřímná. Těch 6 let, nebo skoro 6 let, co uplynulo od srpna 2020, byla to velká zkouška pro nás všechny, ale my jsme se za tuto dobu naučili žít s traumatem v traumatu a nová traumata každodenně přicházejí. To též platí pro ukrajinskou společnost, která denně vlastně přichází, mají oběti a přicházejí někdy o infrastrukturu, někdy o lidi a tak dál. A je to všechno bolestivé. Ale zároveň tyto věci asi nás jako národ dělají i odolnější. A myslím si, že Bělorusové se spoustu věcí naučili za těch skoro 6 let. Solidarita, vzájemná podpora, nést odpovědnost jako národ. Například osvobození političtí vězni a vězenky, někteří jsou režimem vytlačováni ze země. Jsou vnímaní komunitami, včetně té běloruské komunity žijící na českém území, jako naše odpovědnost. My se musíme především o tyto lidi postarat. Samozřejmě nevždy ty finanční možnosti jednotlivých Bělorusů, Bělorusek, kteří sami jsou migranti, nevždy ještě mají občanství té země, kam migrovali, nebo dokonce ne všichni mají trvalý pobyt, občas se jedná o dlouhodobá víza nebo dlouhodobé pobyty. Tak proto je třeba vlastně jednat i s úředníky, úřednicemi, s státními činiteli jednotlivých států, aby nás podpořili v té pomoci. A je to jedna z otázek vlastně, která byla otevřena jak u pana prezidenta, tak i při setkání s panem ministrem zahraničních věcí. Pan prezident před nějakou dobou přijal Alise Beliackého, našeho laureáta Nobelovy ceny za mír a bývalého politického vězně.
1: A také byl hostem našeho vysílání.
0: Na což jsme pyšní.
1: Vy jste říkala, kdyby došlo k nějakému prolomu, tak veškerá ta iniciativa, která dnes není vidět, tak vzejde v povědomí. Co by měl být ten prolom situace? Co může vlastně v tuhle chvíli oslabit režim Alexandra Lukašenka?
0: Výhra nebo vítězství Ukrajiny, oslabení Ruska, a nebo nějaká historická okolnost, což se někdy v dějinách stává, že dojde ke změně člověka ve funkci takovým přirozeným způsobem, řekněme.
1: Kdyby zemřel Alexandr Lukašenko, tak myslíte, že nemá
0: říct tak explicitně,
1: jistě, ale že by nebyl někdo, kdo by ho okamžitě zastoupil.
0: A nebo že se lekne něčeho natolik, že se rozhodne do ruské území opustit a odjet například do Rostova.
1: My jsme včera v našem vysílání také mluvili se Světlanou Cichanovskou a kladli jsme jí otázku, zda věří, že se vrátí někdy zpět do svobodného Běloruska. Vy tomu věříte?
0: Já tomu nejen věřím, já i pro sebe mám nějaké plány, co bych chtěla ve svobodném Bělorusku udělat. Vzhledem k tomu, že v České republice řadu let zároveň působím jako soudní tlumočnice a překladatelka a vím, že v Bělorusku neexistuje žádný zákon o soudním tlumočení, tak bych se ráda podílela aspoň v rámci nějaké pracovní skupiny, pokud ne v rámci budoucího svobodně zvoleného parlamentu, na přípravě příslušného zákona. A mám také v plánu jaksi odkoupit a udělat restaurování domů, kde kdysi žili naši předci, nachází se v černobylské zóně. Další dobu nikdo z naší rodiny tam nemohl kvůli radiaci, nyní ta dům patří někomu jinému, ale věřím, že se podaří tu rodinnou historii obnovit. Jako i Bělorusko obnovit.
1: Hostem Interview Plus byla dnes ředitelka kanceláře demokratických sil Běloruska Kristina Šianok. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji za pozornost Bělorusku.
1: Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Je 6:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Dobré ráno. Tradiční pieta v Lidicích na Kladensku dnes připomene 84 let od vyhlazení obce. Nacisti ji vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O život přišlo celkem 340 lidí, z toho 88 dětí. Pietní akce začne v 9 hodin bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina. Spojené státy poskytnou Polsku novou půjčku ve výši 4 miliard dolarů na nákup amerického vojenského vybavení. Zhruba 83,5 miliardy korun získá z fondu Foreign Military Financing. Zástupce americké administrativy v Polsku řekl, že Varšava bude moci peníze využít i k rozšíření letecké flotily o další bojové letouny F-35. Celostátní sjezd maďarského Fidesu dnes rozhodne, jestli ve vedení strany zůstane ex-premiér Viktor Orbán. Ten nabídl rezignaci na post předsedy strany koncem dubna po prohraných volbách. Orbán stojí v čele Fidesu s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve volbě předsedy zatím nemá žádného veřejně známého protikandidáta. Řidiči budou moci od pondělí bez omezení projíždět novou okružní křižovatkou v Náchodské Bělovsi u hranic s Polskem. Stavba na silnici první třídy číslo 33 je hotová a skončí tak dopravní omezení, která v místě platila od poloviny března. Křižovatka vznikla v blízkosti hraničního přechodu do polské Kudovy Zdruje a je součástí budování přeložky silnice mezi Bělovsí a Velkým Poříčím. Její výstavba stála 11 milionů korun. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově u Nového Jičína si dnes návštěvníci můžou prohlédnout a vyzkoušet armádní techniku. Státní podnik slaví 80. výročí od svého založení. Na tankodromu předvede všechny tanky, které závodem prošly, a také švédské obrněnce CV90. Organizátoři očekávají velký zájem a doporučují dorazit na akci vlakem. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě srážky četnější. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14. Povane mírný západní vítr v Čechách, přechodně místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Taky zítra bude oblačno, na většině území s přehánkami, ojediněle s bouřkami. Naměříme 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22, na horách kolem 9 stupňů, na Šumavě až 12. Čerstvý západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer slábnout. To byly zprávy. Vy už si poslechněte názory a argumenty.
4: Začátek platnosti migračního paktu. Návrh vládních zákonů zmírnit ustanovení zákona o střetu zájmů, či co brání Putinovi jednoduše ukončit válku. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
4: Ve všech zemích Evropské unie dneškem začíná platit soubor opatření známých jako migrační a azylový pakt. Domlouval se dlouhé roky a schválen byl nakonec před 2 lety. Česká republika se tehdy zdržela hlasování. V loni pak Česko získalo dočasnou výjimku z principu solidarity vzhledem k tomu, že hostí množství uprchlíků z Ukrajiny a spadá tak do kategorie zemí zažívajících významnou migrační situaci. Současná česká vláda na svém prvním zasedání v loňském prosinci migrační pakt zcela odmítla. A o migračním a azylovém paktu a jeho důsledcích pro Českou republiku teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
5: Dobrý den.
4: Co se pro Česko dneškem změní? Jak pakt Češi pocítí?
5: Konkrétně a reálně se pro české občany v tuto chvíli prakticky nic nezmění. Možná někteří budou překvapeni, že tedy migrační pakt vstupuje v platnost a přitom česká vláda rozhodla, že tento pakt odmítá. Tak to je názorná ukázka toho, jak funguje česká politika, že když něco vláda odmítne, tak to ještě neznamená, že to pro Českou republiku neplatí, protože Česká republika je členem Evropské unie, takže se na ní vztahují různé věci, které jsou v rámci Evropské unie dohodnuté. A týká se to také současných nových pravidel, které mají řešit problémy s nelegální migrací především. Pro Českou republiku je dobře, že tato pravidla platí i pro tuto zemi, a to v souvislosti s tím, že ta nová pravidla jsou nastavena tak, aby řešila problémy právě přílivu nelegálních uprchlíků. Dochází tam k nějakým věcem, které by měly lépe ochránit tu vnější hranici Evropské unie, měly by být ty procedury týkající se azylu rychlejší. Například v tom migračním paktu je také obsaženo takové ustanovení, že lidé, kteří očividně budou přicházet z bezpečných zemí, takže jim ani nebude de facto umožněno požádat o azyl a rovnou jejich vstup bude odmítán na území Evropské unie. Týká se to také například návratové politiky, kdy je velkým problémem to, že když lidé požádají o azyl a ten jim není udělen a de facto tedy nemají na území Evropské unie co pohledávat, tak ve velkém počtu se na tomto území nadále nacházejí, protože je problém je vrátit do zemí původu, protože ty země často odmítají. Tak v této souvislosti má být umožněno, aby byly když tak vráceny do jiných bezpečných zemí mimo Evropskou unii. Zkrátka těch opatření je celá řada a je zajímavé, že například Evropská unie, když posuzuje to, jak jednotlivé členské země se na ten migrační pakt připravili, jak ty nové podmínky postupně začleňují do svých pravidel, tak Česká republika patří mezi země, které jsou chváleny a nejsou rozhodně kritizovány za to, že by nějak ten nový migrační pakt, nová pravidla země odmítala. Samozřejmě velký spor je o takzvanou solidaritu v rámci toho migračního paktu, kdy některé země, které jsou velmi zatíženy přílivem uprchlíků, tak by mělo být umožněno, aby se s tím lépe vypořádali, buď to tím, že jiné členské země Evropské unie část těch uprchlíků přijmou, nebo uhradí určité peníze do fondu solidarity, nebo poskytnou třeba nějaké odborníky, technické zázemí a tak dále. Česká republika má vyjednánu výjimku, a to v souvislosti s tím, že přijímá řadu lidí z Ukrajiny kvůli složité situaci tam. Ta výjimka platí rok a je velmi pravděpodobné, že bude i nadále prodloužena, takže z hlediska fungování České republiky se nic nemění. Naopak migrační pakt umožnil také ještě přijetí přísnějších azylových pravidel v České republice.
4: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
5: Naslyšenou.
4: Skupina poslanců zastupujících všechny strany vládní koalice předložila návrh změny zákona, který zmírňuje požadavky týkající se střetu zájmů politiků. Navrhují zrušit nyní platný plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády. Střet zájmů by se týkal jen ministerstev, které jsou daným členem vlády přímo řízena. A rovněž navrhují, aby v zákoně bylo výslovně uvedeno, že se netýká nárokových dotací. Také snižují lhůtu, v níž může Státní zemědělský investiční fond vymáhat zpět dotace, které byly poskytnuty v rozporu se zákonem. Slovo má dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
6: Radek Vondráček a David Pražák z Hnutí ANO, Marie Pošarová z Okamurovy SPD a šedá eminence motoristů Filip Turek. To jsou poslanci, kteří tento týden předložili parlamentu návrh novely zákona o střetu zájmů. Návrh, který bývalý politik Jiří Lobkovic bez váhání označil za největší státní loupež v dějinách republiky. Jenže proč plýtvat tak patetickými slovy, ještě budou zapotřebí. To, co se skrývá pod názvem sněmovní tisk 221, je zatím jen oblek šitý premiéru Babišovi přesně na míru. Až bude schválen, zkrátí se státu lhůta vymáhat od podniků neprávem čerpané dotace z 10 let na 4 roky. Takže těch 7 miliard, které má podle současné litery zákona kvůli premiérově dřívějšímu střetu zájmu stát vymáhat na Agrofertu, bude promlčeno. A dnešní zákonná norma, podle níž nesmějí firmy, na kterých mají vládní činitelé majetkový podíl, získávat dotace ani veřejné zakázky, se zúží jen na konkrétní ministerstvo, které daný ministr přímo řídí. Tím pádem novela fakticky odstraní většinu současných omezení, která na premiéra kvůli střetu zájmu dopadají. Zdůraznit je třeba, že nejde o to, kdyby návrh prošel, ale až projde. Vládní garnitura je v převaze a na opozici a na občany se dívá s blahosklonou ironií. Protestujte a stávkujte si, jak chcete, máme přece demokracii. Že to neznamená mít volnou ruku bez zábran, vládě nedochází. Vlastně jsme si na to ale měli už dávno zvyknout. Svou politickou kariéru po roce 2011 přece vybudoval Andrej Babiš na tvrzení, že zatímco v politice všichni kradou, on jediný bude proti korupci bojovat. Ve skutečnosti pochopil, že když si pořídí místo nejistého a finančně nákladného lobování v parlamentních kuloárech svoje vlastní politické uskupení, může si zákony a paragrafy nechat v parlamentu vyrábět rovnou tak, aby to jeho podnikání co nejlíp vyhovovalo. Současný návrh novely zákona o střetu zájmů je jen o něco bezostyšnější než dřív. V podstatě jde ale vládní garnitura s dobou. Arogance je v trendu. Takt udává Donald Trump v Bílém domě. Ten ovšem na svých pověstných dílech vydělal jen za první rok své nynější vlády 2,5 miliardy dolarů. Miliardář Andrej Babiš naopak co do růstu svého jmění ve srovnání s loňskem stagnuje. Že by s tím měl sněmovní tisk 221 něco společného?
4: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Podle českého premiéra Andreje Babiše by měl německý kancléř Friedrich Merz jednat za Evropskou unii o ukončení ruské agrese proti Ukrajině a tuto misi by měl Merz vést na základě mandátu Evropské rady a komise. Houknu na Merce, čili podivná Babišova zahraniční politika, tak nazval svůj komentář publicista Petr Fischer.
7: Stojíme na straně Ukrajiny, ale nebudeme se do ničeho moc zapojovat, sliboval premiér Andrej Babiš při svém návratu do vlády. Předseda vlády nakonec souhlasili s pokračováním muniční iniciativy, i když Česko ji pouze provozuje, ale nefinancuje, což nakonec vedlo k odchodu poloviny zemí z této dohody. Vládní koalice se snaží zdůrazňovat, že je pro mírová jednání, proto také podporovala americké snahy o dohodu s Ruskem, ta už je ale, jak se zdá, pasé. Nejenom proto, že Donald Trump vede svou válku s Íránem, kterou se mu nedaří zastavit, ale i proto, že americké snahy k ničemu pozitivnímu na Ukrajině moc nevedly a vnesly do hry vážné pochyby o tom, na čí straně vlastně Američané stojí. Aby nic neusnulo a bylo jasno, že Česko je dnes pro mírová jednání, navrhl nyní Andrej Babiš, aby o Ukrajině jednal přímo s Putinem německý kancléř Friedrich Merz. Babišovi to dává smysl, protože je to lídr nejsilnější země Evropské unie. Nevšiml si však, že už nějakou dobu vzniká koordinace velké trojky evropských států, Německa, Francie a Británie. Jejich úsilí o společnou koordinovanou pomoc Ukrajině se nedá přehlédnout, pokud se tedy jako Andrej Babiš nedíváte ze Strakovy akademie, kde je asi trochu zakrytý výhled. Případná jednání o míru by tato trojka chtěla určitě nejprve koordinovat mezi sebou. Český premiér nevidí ani marnou snahu prezidenta Zelenského, který Putina vyzval k mírovým jednáním, ale byl odmítnut. Ale ani intenzivní zapojení Poláků, kteří chtějí být u toho, když se bude jednat o budoucnosti vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem, které mohou ovlivnit bezpečnost Polska. Polský premiér Donald Tusk také jasně naznačil, že bez Polska žádný funkční mír nebude. Premiér Babiš kvůli nedostatečnému výhledu ze Strakovky houknul na německého kancléře v době, kdy část jeho vládní koalice, včetně jeho vlastních poslanců, varovala před sudetoněmeckými útoky na českou suverenitu a svobodní, kteří jsou součástí seskupení kolem SPD, dokonce na sítích varovali před německým zbrojením, které je podle názoru této strany dnes větším nebezpečím než Rusko, které už 4 roky agresivně a bezohledně ničí Ukrajinu. V takovéto atmosféře ve vládní koalici je skoro drzost německého kancléře vyzývat k vyjednáváním o míru. Tento způsob zahraniční politiky zdá se být nejen nešťastným, ale i hloupým. Občasné výkřiky směrem do Evropy ničemu nepomohou. To už je daleko efektivnější jednání ministra obrany Zuny, který při návštěvě svého německého kolegy Pistoria získal příslib dalších německých peněz do muniční iniciativy. Zuna přivezl pro Ukrajinu od Němců 7 miliard korun. Výkřik premiéra Babiše o jednáních Merce s Putinem přinesl jen ticho a rozpaky. Andrej Babiš rád opakuje, že zahraniční politiku dělá on, jenže součástí jeho vlády jsou silně protievropské síly, které jdou přímo proti tomu, co Babiš na evropské scéně deklaruje. Posílat Merce za Putinem a zároveň sledovat, jak koaliční partner Okamura jezdí za český parlament na konferenci Mercova radikálního soupeře Alternativy pro Německo, která považuje Putina za přirozeného obchodního partnera, to opravdu nejde moc dohromady. Chce-li Babiš dělat zahraniční politiku, měl by ji dělat svědomým hráče na mezinárodním, nikoli na domácím poli. Nejde to do nekonečna, hrát to na všechny strany a dělat dojem, že jsme právě proto neustále ve hře. Nejsme ve hře, právě proto, že chceme být všude a nejsme tak reálně nikde. Doma je to ve volbách politická výhoda, v zahraničí diplomatická slabost, vedoucí k poklesu reputace. Snad to časem pochopí i Andrej Babiš a Česko bude na mezinárodní scéně zase čitelnější a předvídatelnější.
4: Slyšeli jste komentář publicisty Petra Fischera.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Proč nemůže ruský vůdce Vladimír Putin jen tak ukončit válku na Ukrajině? O tom ve svém pátečním okénku do Ruska hovoří Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
8: Dětkovi šplouchá na maják. Už mám pokrk v lodi. Vypínám přenos. Náš největší geostrateg si fakt myslí, že má něco pod kontrolou. O kom to je? A kdo to píše ve svých telegramových kanálech? Je to o Vladimíru Putinovi. Je tam pod posměšnou přezdívkou Píňa nebo Pipa. Pokud na druhou otázku chcete odpovědět sami v domnění, že je to snadný úkol, raději chvíli vyčkejte. Negativní výroky, přímé odsudky až otevřená nenávist vůči ruskému prezidentovi nepřichází ve zmíněné formě z řad ruského exilu ani od jednotlivců, kteří se přímo v Rusku marně obětují ve snaze upozornit spoluobčany, že jejich stát páchá zlo. Naopak, takto Putina titulují jedinci, kteří se přímo účastní bojů na rusko-ukrajinské frontě. Říká se jim v ruštině vojenkoři a jsou mimořádně aktivní. Jejich činnost neomezila ani snaha Kremlu Telegram v Rusku úplně ochromit. Používání VPN se právě kvůli tomu stalo mezi Rusy, včetně těch, kteří se jinak v IT sféře nevyznají, všední záležitostí. Kreml právě uvolnil velké finanční prostředky na potlačení VPN služeb v zemi. Není však zatím 100% úspěšný a zájemci se dostanou i na internet zakázané úřady. Vojenkoři v uplynulých dnech a týdnech doslova běsnili se stále novými důkazy neschopnosti nejvyššího vedení pochopit reálný obraz války, kdy ruské jednotky a technika nemají jak zastavit útoky ukrajinských dronů. Stále se vrací k tomu, že nahoře nemají ani zájem o skutečný stav na bojišti a pocity ruských vojáků. Bylo by však chybou myslet si, že proto žádají zastavení války. Nenávist k Ukrajincům a všem, kdo je podporují, je u těchto jedinců mimořádná. Začíná se ale rozprostírat i na Putina a jeho kamarilu. Je to jeden z důvodů, proč nemůže ruský prezident jen tak ukončit válku. kterou před téměř 4,5 rokem rozpoutal. Kdyby došlo k příměří, museli by se do Ruska vrátit tisíce rozlobených mužů, kteří si zvykli zabíjet a umí zacházet se zbraněmi. Jejich hněv by cílil především na vojenské velení a politické vedení země. To, že by zesílil už přítomný teror, který navrátilci páchají na sousedech v místě bydliště, Putina nemusí zajímat, protože jeho se to netýká. Jenže v ohrožení se může ocitnout jeho vlastní pozice. Takzvaná Prigožinova vzpoura ve skutečnosti nebyla namířena proti Putinovi, ale proti tehdejšímu velení armády a ministrovi obrany. Ale kdo se jednou spálil, i na studené fouká. Navíc se situace v zemi nelepší. Ukrajinské drony létají stále častěji, stále dále a ničí stále více ruských zařízení. Ceny rostou, obyvatelé začínají být nespokojení. Putin sice má k dispozici vlastní ozbrojené těleso Rosgvardiu, která čítá na 350 tisíc mužů vycvičených pro zásahy uvnitř země. Ale to by byla krajní varianta. Schůdnější mu může připadat udržení vojáku na frontě na Ukrajině, případně rozšíření fronty na další sousední země.
9: Proč nemůže Putin jen tak ukončit válku, vysvětloval Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz. A ještě se vrátíme k otázce migrace. Evropský parlament a členské státy Unie začátkem června dosáhly dohody o novém nařízení o navracení migrantů. To má nahradit dosavadní směrnici z roku 2008 a poprvé počítá s možností využití takzvaných návratových center mimo území Evropské unie. Tady je názor publicisty Ivana Šterna.
10: Původně měly být zřizovány tábory ve třetích zemích pro uprchlíky, kteří se vydali do Evropy za bezpečím a rovněž i lepším živobytím, aby zde byli podrobeni azylovému řízení. V případě záporného výsledku pobyt v táboře usnadní odsun do domovské země či země jiné. Tábory měly a vznikaly hlavně z iniciativy italské premiérky Meloniové za aktivní účasti předsedkyně Evropské komise von der Leyenové v Albánii, v Tunisku a dokonce i v bezvládné Libii. Ovšem za vydatné finanční pomoci zmíněným zemím. Ta lepší část Evropy se chvěla odporem. Běženci tu byli vystaveni ponižováním a šikaně. Ta horší část Evropy, představovaná krajní pravicí, tomu naopak tleskala. Konec tomu učinili italské soudy, které prohlásily, že běženec ucházející se o azyl, případně odvolavší se proti zamítnutí ochrany, se musí vynacházet na území příslušného soudu, v tomto případě v Itálii, a ne v kempu na albánském pobřeží. Za jediný úspěch lze označit úsilí německé kancelářky Merkelové. Díky ní dodnes Turecko zadržuje stovky tisíc syrských uprchlíků, kteří vyhnáni občanskou válkou v Sýrii se vydali na cestu do bezpečné Evropy. Zastavili se v Turecku. To, díky Merkelové, začalo ročně dostávat z evropského rozpočtu kulatou finanční sumu a Syřané tak neprchali dál. Stávající nová azylová pravidla hodlá Evropská komise za potlesku Evropského parlamentu a představitelů členských vlád vylepšit a vyjít tak vstříc těm, kteří žehrají na pomalost úřadu členských zemí v případech, kdy je běženci odmítnuta ochrana a on by správně měl být odsunut někam mimo evropské území. Nejhlasitěji se v tom žehrání ozývali představitelé krajní pravice. Svým způsobem žehrala na liknavost úřadů oprávněně. Pouhých 27% běženců, kterým byla úředně odmítnuta ochrana, se daří odsunout mimo území Evropské unie. A tak Evropa přišla s nápadem, který v inverzní podobě kopíruje ten předešlý. Do táborů zřízených ve třetích zemích budou okamžitě odsouváni neúspěšní žadatelé o azyl, aby zde vyčkali odsunu do domovské země, případně do jiné bezpečné země. Rizika spojená s tím nápadem jsou značná. Co s běženci, o které nikdo nebude zájem? Je přípustné z hlediska lidských práv, aby o zadržované neúspěšné běžence pečovali úřady třetí země, aniž má Evropa možnost případné přehmaty korigovat? Nejde o skrytou formu diskriminace a kriminalizace běženců, jestliže budou zadržováni v zařízeních připomínajících koncentrační tábory? Toto jsou jen namátkou vybrané otázky, na něž jednoznačnou odpověď dá jen krajní pravice. Nezbývá, než se ptát, čí je to vítězství.
9: To byl komentář publicisty Ivana Šterna. A už zbývá pouze pravidelná závěrečná glosa. A její autorka, hudebnice a básnířka Eva Turnová, upozorňuje na spoiler v úvodu.
11: Dostala jsem od kamaráda tip na španělsko-francouzský film Sirát, který způsobil poprask na festivalu v Cannes a odnesl si cenu poroty. Je to drsný, vydrž to a uvidíš, řekl mi Martin. Hlavní postavou filmu je otec, který hledá ztracenou dceru na technopárty v marocké poušti. Cestuje v dodávce s malým synem a pejskem. Otec chodí mezi lidmi a ukazuje fotku zmizelé dcery. Od začátku jsem měla pocit, že sleduju něco mnohem skutečnějšího než normální film. Hypnotické rytmy, trsající lidé v tranzu a do toho upocený padesátník s obrázkem. Otec se synem se nakonec vydají s partou nomádů napříč pouští na další párty, kde by mohla dcera být. Po dlouhé jízdě se kolona dostane na úzkou soutěsku. Dodávka, ve které čeká Luisův syn, se ale najednou dá do pohybu. Je zřejmé, že auto není zabrzděné. Před zraky otce padá dítě do rokle, kde se roztříští o skály. Když sleduji jakýkoliv film, vžívám se do příběhu až nepříjemně snadno. Takže v téhle chvíli mám pocit, že jsem to dítě ztratila já. A napadá mě, proč si vlastně dobrovolně pouštíme do života cizí bolest. Možná očekáváme, že za ní něco dostaneme. Ne nutně šťastný konec nebo útěchu, ale nějaký pohled, který jsme předtím neměli a který utrpení promění v příběh. Ale tady ne. Žádná hudba, vysvětlení, moudrý dialog, katarze. Jede se dál a my sledujeme tvář otce zkroucenou šílenstvím a chabé pokusy hippíků ho utěšit. Kolona zastaví na břehu moře, nebo jezera, nebo přeludu. V tu chvíli už si nejsem jistá ničím. Mladí lidé uvaří halucinogenní čaj, pustí hudbu a začnou tančit. Dívka při tanci najednou šlápne na minu a exploduje. Její přítel běží za ní a exploduje také. Film jakoby testoval, kolik bolesti ještě divák unese. Konec je otevřený. Přežijí jen otec a dva lidé. Je mi zle. Možná se cítím podvedená, ovlivněná představou, že když budeme dost vytrvalí, dost stateční nebo dost hodní, všechno dobře dopadne i ve filmu. Možná mě ten film nerozčílil tím, kolik bolesti obsahuje, ale tím, že za ní nenabídl žádnou náhradu. Člověk při hledání jednoho dítěte ztratil druhé a místo katarze následují další ztráty. Otec svou dceru hledal až za hranici rozumu, jenže co měl dělat jiného? A to je to, co mi z filmu zůstalo. Udělat všechno, co můžeš a pak přijmout fakt, že výsledek už prostě není ve tvých rukou. Až po napsání textu jsem zjistila, že Sirát je most, který musí po smrti přejít každý člověk. Úzký a ostrý jako ostrý meče. Jestli jsi ale rád, že jsi rád, tak radši nechoď na Sirát.
9: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Laboratoř.
12: Proč se včely téměř neopijí? Jak tropické vosy v Karibiku zvládají konflikty? A jak žijí včely samotářky na hřbitově ve státě New York?
13: Obrovské agregaci 5,5 milionů včel.
14: Mají rády tu odhalenou půdu a okolní rostliny, případně jabloňové sady.
15: Přezimují jako dospělci pod zemí a jsou proto už začátkem jara připraveny na opylování jarních květin.
2: Laboratoř Martiny Maškové. Dnes dopoledne po 10. na Plusu. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
16: 7 hodin, tady je Ranní Plus. Vstáváte do soboty, je 13. června. Hezký víkend vám za celý tým přeje Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
16: Tady je náplň našeho vysílání. Do půl osmé mírová dohoda mezi Íránem a Spojenými státy počítá podle šéfa iránské diplomacie Abbase Araghchiho s ukončením americké blokády íránských přístavů. Teherán taky chce nové uspořádání Hormuzského průlivu. Naše první téma už za chvíli. Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit zdravotní pojišťovny. Ministr zdravotnictví Vojtěch za ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. I to nás bude zajímat. A policie loni zaznamenala o třetinu víc nehod elektrokol než předloni. Skoro polovina těchto nehod se stává právě v letních měsících. Na co si dát pozor? Už za chvíli uslyšíte víc. Ranní Plus ale startuje zprávami. Má je Naďa Procházková.
3: Dobré ráno. Nové trestné činy by měla do českého právního řádu přinést evropská směrnice zaměřená na boj s obchodováním s lidmi. Vymezit má například zneužívání náhradního mateřství nebo nucené sňatky.
17: Evropská unie tak chce lépe bojovat proti obchodování s lidmi. Co bude považováno za zneužití náhradního mateřství, přibližuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
18: Trestným bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě. A nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
17: Podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka je problém, že není v českých zákonech zakotveno náhradní mateřství vůbec.
19: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší.
17: Kromě zneužití náhradního mateřství má novela zavést i trestný čin nuceného sňatku nebo nezákonné osvojení. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Ukrajina přivítala začátek rozhovorů o vstupu do Evropské unie. První přístupová jednání mají začít už pondělí. Kromě Ukrajiny se to týká taky Moldavska. Shodli se na tom velvyslanci všech 27 členských států.
20: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích poděkoval všem evropským partnerům za silný krok, který je v zájmu Evropy. Ukrajina se brání a tím brání i Evropu. Brání ideu, že evropské národy mohou žít sjednoceně, svobodně a v míru, uvedl Zelenský. Zahájení prvního bloku přístupových jednání označil za velkou politickou a morální podporu ukrajinskému státu a lidem. Ukrajinský prezident slíbil, že Kyjev udělá vše pro zahájení dalších bloků. Jednání a blahopřál i Moldavsku. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu rekordní vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Krátce po něm cena za akcii firmy stoupla o třetinu. Hodnota SpaceX tak přesáhla 2 biliony dolarů. Firma se stala šestou největší veřejně obchodovanou americkou společností.
21: Tímto zvonem zahájil Musk obchodování akcií své společnosti SpaceX. O akcie byl rekordní zájem a už samotné obchodování zahájili na burze Nasdaq s téměř třetinovým skokem. Cena se vyšplhala až na 3700 korun za akcii a hodnota celé firmy tak přesáhla 2 biliony dolarů, tedy přes 40 bilionů korun. To je více než celý hrubý domácí produkt Německa. Jde o největší burzovní debit v historii a zároveň jeden z nejmasivnějších přesunů bohatství, jaký kdy světové trhy viděly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Višňová na Frýdlansku dnes v nezávazné anketě zjišťuje názor obyvatel na výstavbu 8. větrné elektrárny v části Andělka. Postavit jí tam chce společnost Větrný park Andělka. Hlasovat můžou pouze lidé z částí Andělka, Saň, Loučná a Filipovka. Výsledek zastupitelé projednají na konci června.
0: I když si dáte polštář přes hlavu, tak to houčení prostě slyšíte.
1: Tomáše Roláka hluk ze současných 7 větrných elektráren obtěžuje. Obává se, že další věž situaci ještě zhorší. Její výstavba zatím není jistá. Zastupitelstvo obce Višňová na konci roku 2024 odsouhlasilo jen záměr investora, říká nezávislý starosta Michal Šajdl.
22: Neschválili jsme nic, co by obec k čemukoliv zavazovalo.
1: Elektrárnu chce postavit společnost Větrný park Andělka. Stejně jako u předchozích 7 elektráren obci nabízí finanční kompenzaci. Souhlas s výstavbou někteří lidé vyjádřili už v březnu na setkání s investorem. Obec Višňová chce proto v anketě zjistit názory dalších lidí. Z Andělky Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: V hlavním městě se dnes koná festival Pražská muzejní noc. Letos poprvé se připojí Národní galerie a Galerie digitálního umění Signal Space. Lidé budou moci navštívit bezplatně nebo za zlevněné vstupné zhruba 60 muzeí, galerií a dalších institucí. Pokračuje mluvčí muzea Prahy Ester Fleischerová.
23: Národní galerie zdarma zpřístupní Schwarzenberský, Štembrský a Samoský palác, ale také klášter svaté Anežky České. Ve Schwarzenberském a Štenberském paláci návštěvníci uvidí expozice věnované nejvýznamnějším dílům umělců převážně z období 15. až 18. století.
3: Doprovodný program začne před muzeem Prahy v 16 hodin. Muzea a galerie budou přístupné nejčastěji od 18 nebo 19 hodin do půlnoci. Festival se uskuteční po 19. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, místy přeháníky na severu a severovýchodě četnější. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14, povane mírný západní vítr. V Čechách přechodně s nárazy kolem 55 km za hodinu. Taky zítra bude oblačno, na většině území s přeháníkami ojediněle s bouřkami. Naměříme 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22, na horách kolem 9, na Šumavě až 12 stupňů. Čerstvý západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer slábnout. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
2: Posloucháte Ranní plus.
16: Přesně 6,5 minuty po 7 ráno přejeme dobrý den. Mírová dohoda mezi Íránem a Spojenými státy se pravděpodobně blíží. Podle šéfa íránské diplomacie Abbase Araghchího počítá s ukončením americké blokády íránských přístavů. Teherán taky chce nové uspořádání Hormuzského průlivu. Dokud nebude úmluva uvedena do praxe, žádné další rozhovory o íránském jaderném programu ani nezačnou, diktuje si Írán. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer oznámil zrušení plánovaných vzdušných úderů. Podle Trumpa se Washingtonu a Teheránu podařilo dohodnout na hlavních bodech takzvaného memoranda o spolupráci. No a víc už si v Ranním plusu řekneme s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Přeju dobré jitro.
24: Dobré ráno.
16: Agentura Bloomberg přišla s informací, že by měli tedy zástupci obou zemí dohodu podepsat už teď o víkendu v Ženevě. Co je na tom pravdy?
24: Ano, tak Bloomberg se odvolává hned na několik zdrojů obeznámených s tou situací. Jméno švýcarského města jméno Ženevy, ale lítá ve vzduchu i z jiného důvodu. Ten důvod je jednoduchý. V pondělí 15. června, tedy za dva dny, začíná ve Francii summit G7. Vlastně hned na hranicích se Švýcarskem ve francouzském městě Evian. K tomu víkendovému termínu se kladně stavěl taky třeba americký prezident Donald Trump. Podle něj by tedy u podpisu dohody osobně měl být přítomen americký viceprezident J.D. Vance. Nicméně Írán ty informace, že by tedy podpis dohody měl být už tento víkend, tak odmítá.
16: No, mezitím se americká armáda pochlubila se střelením několika íránských dronů v Hormuzském průlivu. Může to ten podpis dohody, ať už tedy bude kdykoliv ještě ovlivnit?
24: Může, o tom spekuluje například americká stanice CNN. Ty drony, které měla americká armáda sestřelit, měly být přímo nad Hormuzským průlivem. Mimochodem, americká armáda sestřelila ty drony přesně rok od začátku toho úplně původního konfliktu mezi Íránem a Izraelem. Ten začal 13. června 2025 vlastně tím izraelským útokem na íránský jaderný program. Tehdy ale zabil taky hned několik nejmocnějších lidí íránského režimu.
16: Co všechno tedy zbývá teď dojednat, aby Spojené státy a Irán dohodu tedy definitivně podepsali.
24: Tak jedním z těch hlavních bodů, na kterém se, dá se říct, točí Iránci, tak tím je zahrnutí Izraele do té mírové dohody. Teherán totiž Irán dlouhodobě tvrdí, že Izrael neoprávněně okupuje část Libanonu a tím vlastně porušuje celou tu mírovou dohodu. Izrael stažení vojsk z Libanonu za své hranice odmítá a naopak tlačí na Spojené státy, aby z té mírové dohody vyňaly část o odmrazení iránských financí v zahraničních bankách, protože iránský režim má v zahraničí desítky miliard dolarů v dolarech a nebo třeba taky v kryptoměnách. Nicméně, co je jasné tedy je to, že obě strany svými výroky kličkují blíž a blíž tomu, že ta mírová dohoda je na snadě. V rámci toho takzvaného memoranda o spolupráci, jak tomu dokumentu rád sám říká americký prezident Donald Trump, tak to vypadá, že se strany už na většině věcí dohodly. Podle iránského ministra zahraničí Abbase Arakčího už se vyjednavači například shodli na tom, jak vlastně vyřešit konflikty na všech frontách. Do budoucna je podle něj ještě potřeba hlavně vyřešit to, jak to tady bude s tou kontrolou nad Hormuzským průlivem a taky dojednat předávku toho už obohaceného uranu do rukou Spojených států.
16: A co by s tím jaderným palivem bylo dál?
24: Američané by ho na místě měli tedy zlikvidovat.

0: Teď zpátky do Česka. Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit zdravotní pojišťovny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO včera řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Konkrétní podmínky stanoví Státní ústav pro kontrolu léčiv v zatím neukončeném správním řízení. Oproti roku 1991 je obézních dětí v Česku čtyřnásobek. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Kolega Vladimír Kroc ve včerejší večerní publicistice téma probíral s předsedkyní sekce dětské obezitologie České pediatrické společnosti Janou Křenek-Malíkovou. Ptal se jí třeba na to, jestli jsou moderní léky proti obezitě vhodné už od 12 let, tedy v takto nízkém věku. A zda nehrozí nějaké komplikace.
1: Tyhle léky jsou výhodné v tom věku, jsou užitečné, protože děti, které trpí obezitou, tak ne u všech nám ty režimová opatření, které my jim doporučujeme, tak fungují. A ne všechny děti dosahují té redukce hmotnosti takovou, jakou bychom chtěli na těch režimových opatření. Proto ty léky nám jako pomáhají zredukovat tu hmotnost a jak se ukazují studie, tak opravdu ty léky bezpečné jsou. Takže my je využíváme a využíváme je rádi, protože je to způsob, jak tu hmotnost správně jako zredukovat.
2: Je už, protože jsou to většinou moderní nové léky, dostatečně jasné, jestli po kýženém zubnutí a po vysazení léku proti obezitě nenastane takzvaný efekt, když se nadváha vrátí?
1: Ano, to je strašně diskutované téma a je to tak. Prostě pokud musíme obezitu brát jako chronické onemocnění, chronické dlouhodobé onemocnění, které my léčíme, ale nevyléčíme. A ty studie ukazují, že pokud ty léky se vysadí, tak samozřejmě ta obezita se vrací a ta hmotnost jde pomalu nahoru. Je otázka toho, jak vlastně ty pacienti po ukončení té léčby jsou schopni dodržovat ta režimová opatření. Ale pokud pacienty léčíme, tak jim jasně vysvětlujeme, že je potřeba to léčit jako farmakologicky dlouhodobě. A vlastně teďka v současnosti nemáme jako data, protože ty léky jsou krátce. Jak dlouho ty pacienty budeme potřebovat léčit, jestli je budeme moct vysazovat, za jakých podmínek. Myslím si, že to nám ukáže až vlastně ta praxe dlouhodobá, protože k dispozici jsou relativně krátce pro děti, ale v současnosti počítáme s tím, že ty děti je budou brát dlouhodobě, ty léky.
2: Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu nebo trpět obezitou polovina dětí. Jaké jsou hlavní příčiny?
1: No, je to vlastně to okolní obezitologické prostředí, které se je kolem nás. Ten vlastně životní styl kolem nás se rapidně změnil. Vlastně toho zdravého pohybu, které ty děti měly dříve, ubývá a ubývá těch jednoduchých potravin, které ty děti konzumují, přiklání se k těm vysoce zpracovaným potravinám, energeticky náročným potravinám. Dále je to vlastně ten náš jako životní styl, který v současnosti je a do kterého ty děti vlastně vstupují, ať je to sociální sítě, čas strávený před obrazovkou. Podepisuje se na tom i nedostatek jako spánku, kterým ty děti trpí. Takže je to vlastně celá ta souhra, ten životní styl celé té společnosti. Nemyslím si, že za to můžou jenom ty děti, myslím si, že za to vlastně jsme odpovědní my jako celá společnost, jaký ten život v současnosti máme, tak se podepisuje prostě na těch dětech.
0: Dodala ve včerejším rozhovoru s Vladimírem Krocem Jana Křenek-Malíková, předsedkyně sekce dětské obezitologie České pediatrické společnosti. 6 mláďat Síčka Obecného se letos narodilo ve vypouštěcí voliéře na farmě Moulisových v Milínově na jižním Plzeňsku. Je to jedno ze 13 míst, kde se ochránci přírody snaží o rozmnožení kriticky ohrožené sovy. Plzeňský kraj o zvýšení počtu síčků usiluje už 9 let. Poslední 3 roky je zapojený do přeshraničního projektu, který má za cíl návrat síčků do Bavorska a jejich rozšíření v Plzeňském kraji.
3: Voliéru na síčky na farmě Moulisových v Milínově právě otevírá Aleš Spilka.
4: Já sem chodím dvakrát týdně. Nesu sem krmení prosíčky. To jsou většinou myši, ale i mouční červy.
3: Co třeba byste vypozoroval v schování těch síčků, nebo co vás zaujalo, překvapilo?
4: Asi to, že před člověkem se okamžitě schovají, ale když tady jezdím třeba traktorem nebo technikou nějakou, tak na pár metrů v té voliéře sedí a vůbec jim to nevadí.
5: Ty mládě,

0: To jsou tady.
1: Už jsou pěkný.
0: Jsou veliký.
2: Vyndal mládě síčka Petr Jandík ze záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí.
0: Už jim rostou letky, už vypadají dobře. Takže máme 6 mláďat. Rekordní počet u síčka vůbec, výjimečný, je 7 mláďat. 6 mláďat už je opravdu hodně, takže mám z toho opravdu radost.
3: Asi by bylo potřeba v tuhle chvilku pravidelně škrmit a přidat i to množství.
0: Jim předkládáme živý myši, přirozeně zbarvený, hnědý nebo šedý, tak aby se oni postupně naučili sami si tu potravu ulovit, aby po otevření samotné voliéry byli schopni bez problémů v přírodě fungovat.
2: A jak tady ta mláďata jsou velká nebo kolik váží, zhruba jak jsou stará?
0: Já si myslím, že můžou mít nějakých 100, 120 maximálně gramů. Zhruba těch 14 dnů jsou stará. Ty mláďata rostou poměrně rychle. Někdy v příštím týdnu už bychom jim pomalu mohli nasazovat vysílačky, aby se na to začaly zvykat, protože někdy za týden, za 10 dní by tak mohli začít vylítávat z budky postupně. Začnej si zvykat na to prostředí okolní.
2: Tady ta voliéra letos vznikla nově. Proč právě tady?
0: Vznikla právě tady proto, že je to tady navázaný na pastvu dobytka, v tomto případě skotu. Je to pro ně prostě přirozený prostředí, kde můžou dobře lovit.
2: Dvě voliéry ze 13 jsou na farmě Moulisových, potvrzuje farmář Pavel Moulis.
4: Začínali jsme jednou voliérou a v letošním roce přibyla druhá voliéra. Měli jsme i radost, protože ta voliéra, která tady byla od loňského roku, takže se v ní narodilo největší počet mláďat ze všech voliér, které byly tady v České republice. Bylo jich 6, takže my říkáme, že tu máme dobrou vodu, skoro jako ve Františkových Lázních.
0: Cíl je jasný. My chceme posílit divokou populaci síčku jako druhu.
2: Doplňuje znovu Petr Jandík.
0: Ten síček je na tom velmi špatně, je to kriticky ohrožený druh, pořád ubývá. A my tady máme to štěstí, že máme v Plzeňském kraji několik málo volně žijících párů a my bychom tím, co děláme, chtěli zachovat ten druh, posílit ty divoký ptáky a vůbec posílit tu divokou populaci.
2: A snaha o zachování a rozšíření síčků v Plzeňském kraji bude dál pokračovat. Z Milínova na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
5: 7 hodin 18 minut ranní plus, přejeme dobré ráno a tady jsou krátké zprávy. Americká armáda tvrdí, že sestřelila několik íránských dronů v Hormuzském průlivu, informovala o tom na síti X. Přesný počet sestřelených letounů ani žádné další podrobnosti nezveřejnila. Informace přichází v době, kdy Washington a Tehrán mluví o pokroku v mírových jednáních. Do českého práva pravděpodobně přibudou nové trestné činy. Podle navrhované novely trestního zákoníku půjde třeba o nucené náhradní mateřství anebo nedobrovolné sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za ANO reaguje na požadavky Evropské unie. A lidé dnes uctí památku 340 zavražděných obyvatel vyhlazené obce Lidice. Nacisti ji vypálili před 84 lety. Jako pomstu za atentát na nastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tradiční pěta začne v 9 hodin. Pořídili jste si elektrokolo a nebo máte v plánu si na dovolené nějaké půjčit? Pak byste si měli dát pozor. Loni totiž právě počet nehod elektrokolo v Česku vzrostl meziročně o více než třetinu. Cyklisté na elektrokolech havarovali skoro 870krát. Vyplývá to z policejních statistik, podle kterých jsou nejohroženější skupinou seniori starší 65 let. Skoro polovinu nehod elektrokolo policisté navíc evidují jenom za léto, tedy od června do srpna.
6: Ať už tady v Čechách, tak i v cizině se dostávají vlastně jako do destinací, kam by si ani nerozhodli, že by šli pěšky, a to elektrokolo je tam dokáže vyvést.
7: Popisuje svou zkušenost profesionální jezdec na elektrokole Richard Kasperoty. Neskušení cyklisti podle něj často vyrážejí třeba do hor, nezvládají ale jízdu z kopce.
6: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Když zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
7: Podle Jany Peleškové z ředitelství dopravní policie by jezdci kromě svých vlastních limitů měli znát právě i možnosti elektrokola.
8: Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
7: Třeba seniori podle závodníka Richarda Kasperotyho často neumí měnit převody na elektrokole.
6: Oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Takže i u elektrokola je potřeba prostě řadit. Je to stejný, jako kdybyste se chtěli v autě rozjíždět na parkovišti na páté rychlosti. stupeň, tak to auto taky přece jenom začne cukat.
7: Problém je to třeba při rozjezdu v křižovatkách. Nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení loni bylo podle policie hlavní příčinou nehod elektrocyklistů. Podle Tomáše Jančárka z projektu e-bike Bezpečně cyklisty často překvapí, že oproti běžným kolům mají elektrokola jiné vlastnosti.
9: Je elektrokolo specifický tím, že tam je vlastně větší hmotnost. Je to způsobený vlastně baterií, velikostí baterie a samozřejmě nějakou váhu k tomu dává i ten elektromotor.
7: Loni se v Česku podle Jančárka prodalo více než 100 000 elektrokol. A i to podle něj může za vyšší počet nehod. A Jana Pelešková dodává, že podle policejních statistik havarují cyklisté na elektrokolech nejčastěji v cykloturistických regionech.
8: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
7: Lidé navíc na elektrokole často jezdí bez přilby, říká Jana Pelešková.
8: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
7: 34 zemřelých cyklistů bez helmy podle statistik byli seniori. Bezpečnost podle Jany Peleškové zvyšuje i dobrá viditelnost cyklisty.
8: Nenosit na sobě oblečení, které splývá, dále mít ty ochranné prvky na kole tak, jak mají být, včetně odrazek, značení, světel pro pohyb třeba v nočních hodinách a podobně.
7: Pelešková jezdcům taky doporučuje nové nebo půjčené elektrokolo nejdřív vyzkoušet mimo silnice. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: 8 minut před 7:30 posloucháte Sobotní ranní plus. Lidé, kteří v Evropě žádají o azyl, se nově dostanou pod přísnější kontrolu. V Evropské unii totiž začal platit nový migrační pakt. Kritiku ale vyvolává hlavně nový seznam takzvaně bezpečných zemí. Žadatelé, kteří přicházejí z těchto států, projdou rychlejším a přísnějším řízením. Podle lidskoprávních organizací to ale může znevýhodnit i lidi, kteří ve svých zemích čelí pronásledování. A to i přesto, že jejich stát Unie považuje za bezpečný.
10: Je to například Rusko, ale to třeba také Turecko je považováno za bezpečnou zemi a podobně. A víme, že to jsou země, kde dochází k individuálnímu pronásledování. Nelze mluvit o tom, že by odtamtud lidé neměli relevantní žádosti o mezinárodní ochranu a azyl. To zpřísnění je poměrně velké a obáváme se, že lidé, kteří na tu ochranu mají nárok a potřebují, se k té ochraně nedostanou.
11: Říká ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová. Analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk si myslí, že jsou pravidla v některých ohledech moc přísná.
12: Bude se vlastně takovým sítem zkoumat, zda jim vůbec bude umožněno o azyl požádat a velkou část příchozích, ti, kteří přicházejí z bezpečných zemí nebo ze zemí, kde mají velmi nízkou šanci azyl získat, tak jim vůbec právě nebude umožněno takovou žádost podat. A budou rovnou na hranicích zařazení k návratu, nebude jim umožněno se pohybovat po zemích EU a případně třeba rovnou z detence, protože i to detenční právo je součástí migračního paktu, s tím rovnou bude započata procedura o návratu.
11: Česka se zatím netýká takzvaná povinná solidarita, kvůli tomu, že přijalo velké množství uprchlíků z Ukrajiny. Vláda ANO, SPD a motoristů migrační pakt odmítla hned po svém nástupu. Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura v pátek zopakoval, že Česko migrační pakt nebude zavádět a že podle něj představuje bezpečnostní riziko. Podle exministra vnitra a šéfa hnutí STAN Víta Rakušana ale Česko migrační pakt zavedlo a současná vláda v tom pokračuje, i když kabinet svým voličům tvrdí opak. S tím souhlasí i analytik Viktor Daněk.
12: Taky nebylo technicky vzato co odmítat, protože v době, kdy nastupovala, tak migrační pakt už byl v Česku v podstatě implementovaný. Vláda velmi rychle pochopila, že by ani nebylo v jejím zájmu teď nějakým způsobem usilovat o reset těch vyjednávání, hledat podporu, protože by se měl pakt schodit ze stolu, protože když se do něj podíváme, nebo když se vláda do něj podívala, tak myslím, že velmi rychle zjistila, že velká část těch opatření, které tam jsou, tak jsou přesně ty věci, po kterých Česko po léta volalo, věci týkající se výrazného zpřísnění právě ochrany vnějších hranic.
11: Češi nový migrační pakt nepocítí, kontroly na letištích se pro ně nemění. Cizinci už ale u pasové kontroly nedostanou razítko. Nově je celá agenda v EU jednotná a elektronická. Cizinecká policie proto musela investovat do technologií, jak říká její mluvčí Jan Urban.
13: Aby byly vlastně plně kompatibilní s novými agendovými systémy v rámci Evropské unie. Nás se samozřejmě úzce týkají chystané screeningy. U některých cizinců budeme provádět předběžné posouzení jejich zranitelnosti. Zda třeba nejde o oběti mučení či obchodování, změny se dotkly i systému Eurodac, což je rozsáhlý evropský biometrický systém vlastně pro porovnávání otisků prstů. My nyní budeme nově evidovat také biometrické údaje všech cizinců, kteří na území Evropské unie vstoupili nelegálně.
11: Na všechny povinnosti spojené s migračním paktem je podle něj cizinecká policie připravená. Opatření ale podle Urbana budou efektivní, jen když je zavedou všechny státy Evropské unie. Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Marek Sedláček dokončil svoji reportáž 4 minuty před 7:30. To je chvíle, kdy listujeme domácími novinami, o čem píší sobotní české deníky, tak to vám teď v Ranním plusu povíme s Lucí Opálenskou. Vítám tě ve studiu, dobré ráno.
14: Dobré ráno. Mladá fronta dnes otevírá dovolenkovým tématem. Připomíná, že i letos v létě se do Chorvatska chystají 100 000 našich turistů a většina pojede autem na vlastní pěst. Reportéři listu se tam vydali elektromobilem, aby zmapovali náklady na cestu, ceny ubytování, jídla i turistických atrakcí.
5: Článek uvádí, že nabíjení elektromobilu už není otázkou obav, jak by tomu bylo ještě před lety, ale plánování. Trochu většího než u klasického vozu, ovšem pokud vybíráte nabíječky v zajímavých lokalitách, nepůsobí zastávky podle autorky jako ztráta času. A právě naopak, k moři se dostala na trojí nabití a stanice vybírala pomocí aplikace ChargeMap. Dobíjení nabízí i řada rakouských hotelů, místa je však dobré si předem rezervovat.
14: Koupy dálniční známky v Rakousku a Slovinsku se majitelé elektroaut nevyhnou, upozorňuje dále článek Mladé fronty dnes. V Chorvatsku zůstává v platnosti klasické mýtné a vedle toho se můžete vyhnout frontám za pomoci levnější elektronické krabičky ENC. Ovšem pozor, některé chorvatské dálnice tento systém nepodporují.
5: Kdo čeká v Chorvatsku levnou dovolenou, může být překvapen, uvádí deník spolu s orientačními cenami. I tak tam ale můžete prožít příjemnou dovolenou, pokud si výdaje naplánujete.
14: Deník Právo upozorňuje na změnu u prodejů polí, jež by měla začít platit za 1,5 roku. Hrozí podle něj, že nahraje velkým podnikům na čele s holdingem Agrofert. V nevýhodě za velkými pachtýři se ocitnou menší subjekty.
5: Minister zemědělství Martin Šebestián z SPD totiž chystá zpřísnění pravidel pro nakládání se zemědělskou půdou. Zvažuje mimo jiné, že přednostní právo koupit pozemky dostanou ti, kdo na nich hospodaří. Záměr potvrdil tento týden po jednání s prezidentem.
14: Podle ministra se zvažuje i omezení podle výměry, anebo ohlašovací povinnost, aby se zemědělec o záměru majitele pozemek prodat alespoň dozvěděl. Návrhy chce ministr ještě projednat se zemědělskými organizacemi. Nalézt shodu však podle práva nebude snadné. Záměr kritizuje sněmovní opozice i část zemědělských svazů.
5: A jak deník připomíná, zavedení předkupního práva na půdu má vláda ve svém programu, aby s půdou tolik nespekulovali investoři, kteří můžou zemědělce snadno přeplatit. Podle Jaroslava Šepka z Asociace samostatných zemědělců by to ale stát měl dělat jinak. Třeba motivovat současné vlastníky půdy, aby ji pronajímali a případně prodávali lokálním zemědělcům. Předkupní právo navíc umožňují sjednat už i dnes platné zákony, uvádí dnešní právo.
14: A ještě zpět k Mladé frontě dnes. Její verze, která vychází na Vysočině, informuje, že, cituji, Žďár kývnul na halu pro Sáblíkovou a Jílka. Zastupitelé města totiž jednomyslně hlasy všech, včetně opozice, schválili memorandum o spolupráci se státem při záměru postavit rychlobruslařskou halu u místního zimního stadionu.
5: Zastupitelé vidí ve sportovišti příležitost pro město, ale zároveň i řadu otázek k řešení. Podle Radka Zálesáka z Hnutí ANO vznikne síť zázemí zimních sportů nadregionálního významu s pozitivním dopadem na místní ekonomiku. Starosta Martin Mrkos se přesto k věci staví rezervovaněji. Dopadová studie má totiž teprve vzniknout, a to do 10. července, uvádí Mladá fronta.
14: V tomto týdnu navštívil Žďár premiér Andrej Babiš. Když se od něj místní o vizi haly dozvěděli, začali se obávat, že hala přinese nadměrný dopravní ruch, nedostatek parkovacích míst nebo ohrozí místní tradiční svatojánskou pouť. Vedení radnice tyto obavy rozptiluje a snaží se projekt využít i pro jednání o obchvatu města, píše Mladá fronta dnes. Stavba za 3 miliardy zatím jistá není, uzavírá Mladá fronta dnes.
5: Denní tisk, ten český domácí, jsme dočetli přesně v 7:30. Teď už má zprávy Plusu Naďa Procházková.
15: Český rozhlas Plus.
16: Dobré ráno.
15: Nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky by v Česku mohly být nově trestné. Počítá s tím návrh novely trestního zákoníku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO tím rezort reaguje na požadavky Evropské unie, a to kvůli novele unijní směrnice o prevenci obchodování s lidmi. Policie ve španělské Valencii zadržela muže, kterého české úřady hledaly kvůli závažnému podvodu. Španělská policie to oznámila na svém webu. Dopadeného označuje za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v Česku. Muž byl zapojený do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednaná surovina ale poškozeným firmám nikdy nedorazila. Škoda je podle španělské policie zhruba 50 milionů korun. Indický premiér Narendra Modi dnes začne oficiální návštěvu Francie. V Nice se setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Řešit budou posílení vzájemných vztahů. Společně taky zahájí akci Bharat Innovates, která představí nejlepší inovativní startupy z Indie, Francie a dalších zemí. Americké ministerstvo spravedlnosti schválilo spojení dvou velkých filmových společností Hollywoodu. Filmové studio Warner Bros. Discovery připadne společnosti Paramount Skydance. Obchod v přepočtu za víc než 2 biliony korun podle rozhodnutí ministerstva nepoškodí hospodářskou soutěž. Velká část Hollywoodu se ale staví proti výsledku v rozhodnutí. Obává se masivního propouštění zaměstnanců. Několik amerických států připravuje antimonopolní žalobu. Silničáři dnes v noci zdemolují most přes dálnici D4 u Jíloviště poblíž Prahy. Konstrukce byla ve špatném technickém stavu. Přípravné práce omezí provoz už během odpoledne. Řidiči budou muset využít objízdné trasy. Samotná demolice by měla začít v 19 hodin. Olomoučtí zahrádkáři se zapojili do pilotního projektu Olomouckého výzkumného centra Katrin. Jeho hnojivo jako hnojivo otestují na svých zahrádkách upravený odpad z univerzitní pěstírny konopí setého. Bude ve formě zálivky pro okrasné rostliny. Jde o pilotní projekt olomouckých vědců. Výsledky vyhodnotí na podzim. Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk připravili na víkend Dny šumavského trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba na Velharticích je porovnávací fotografická výstava a návštěvníky areálem provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Speciální kastelánské prohlídky pak jsou po oba dny i na Rabí a Kašperku. Tam dnes navíc budou i šermířská a hudební vystoupení a loutkové divadlo. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, místy přehánky, na severu a severovýchodě přehánky četnější. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14. Povane mírný západní vítr, v Čechách přechodně s nárazy kolem 55 km za hodinu. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
16: Posloucháte Ranní plus.
5: 3,5 minuty po půl osmé přejeme dobré sobotní ráno s plusem. Mladí učitelé stále častěji mluví o přetížení a část z nich zvažuje odchod ze školství. Ministerstvo školství proto připravuje změnu. Situaci by mohl alespoň částečně zmírnit nový takzvaný kariérní řád. Ten má nastavit jasnější pravidla pro práci učitelů a zároveň změnit způsob jejich odměňování. A víc podrobností teď v Ranním plusu přidá Jakub Kulavjak z domácí redakce. Přeju dobrý den.
17: Dobré ráno.
5: Jak by se měl tedy způsob odměňování učitelů změnit?
17: Místo současných platových tabulek by více zohledňoval zkušenosti, odpovědnost učitelů i kvalitu jejich práce. V zahraničí například fungují různé kariérní stupně a ministr školství Robert Plaga za ANO v této souvislosti mluví o rolích. Dalo by se říci i pojmenování pozic, které učitelé ve škole zastávají.
18: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
17: Ministr Plaga by chtěl, aby se kariérní řád promítl i do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Současné platové tabulky totiž podle něj dostatečně neoceňují kvalitu výuky učitelů.
5: A ocenili by to sami učitelé?
17: Podle učitelky a členky učitelské platformy Dany Ticháčkové by mohl kariérní řád učitele víc motivovat. Říká, že lidé, kteří učí zhruba 10 let, často v současném systému zůstávají dlouho na stejném místě a jen čekají na posun v platových tabulkách.
19: Na druhou stranu, pokud jste mladý zapálený učitel, tak je vám trošku naloženo, takže se vám dávají různé funkce a já se obávám, že to potom i vede k tomu, že spousta mladých učitelů odchází z toho školství, protože neunesou tu tíhu všech těch odpovědností, které mají.
17: S tím souhlasí i Blanka Pravdová, ředitelka organizace Učitel naživo, která mimo jiné vzdělává učitele. Nový systém by podle ní mohl stávající pedagogy v profesi udržet a třeba i přilákat nové.
20: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
17: Podpořit učitele je důležité. Až pětina pedagogů v Česku do 30 let totiž zvažuje odchod ze školství v následujících 5 letech a polovina je navíc ohrožena syndromem vyhoření. Ukázalo se to z velkého mezinárodního šetření v nejrozvinutějších zemích světa z roku 2024.
5: No a Jakube, pomohl by ten nový kariérní řád i ředitelům při řízení škol?
17: To ano, ředitelům by měl dát jasnější pravidla pro rozdělování rolí, rozvoj pedagogického sboru i hodnocení učitelů. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce ale bude při zavádění změn klíčová hlavně komunikace a podpora.
21: Dvě základní věci, které může ministerstvo poskytovat a které by mělo nějakým způsobem dělat v plném rozsahu, aby ta pedagogická veřejnost neměla pocit, že zase se děje něco o ní bez ní a pak teprve dělejte, co umíte.
17: Nový systém by měl jasněji popsat, co se od ředitelů v jednotlivých fázích jejich práce očekává. Cílem je, aby se v tom lépe orientovali a nebyli odkázáni jen na vlastní zkušenost z jedné školy.
5: Ale chápu-li to správně, tak zatím tedy není jasné, jak přesně by kariérní řád měl vypadat.
17: To není. Ministerstvo o něm chce diskutovat s odborníky a zástupci škol, aby ho společně nastavili správně. Podle Blanky Pravdové by ale měl navazovat už na existující kompetenční rámce, jak pro absolventy učitelství, tak pro ředitele škol. To jsou dokumenty, které popisují, co by absolvent nebo ředitel měl umět a zvládat.
5: Jakub Kulebjak z domácí redakce, děkuju moc.
17: Naslyšenou.
5: Městečko Daruvar je známé jako jádro české menšiny v Chorvatsku. Právě tam do regionu Slavonie Češi hromadně přicházeli v druhé polovině 19. století. Zanechali tam výraznou stopu, která je více než patrná dodnes. Přibližuje ji nově otevřená interaktivní naučná stezka. Stačí si stáhnout aplikaci a vyrazit na procházku.
22: Já, Josef Salač, jsem byl jedním z prvních, kdo v Chorvatsku kázal v českém jazyce.
23: Vypráví v aplikaci Po stopách Čechů avatar v podobě někdejšího zdejšího katolického kněze, příslušníka české menšiny narozeného v Daruvaru. Stojím právě na náměstí u kostela Nejsvětější Trojice a je tu se mnou Ivan Popič, farář, který tu působí v současnosti.
24: Národ, který nepozná vlastní tu pověstný je národ. Je?
25: Národ, který nezná vlastní dějiny, není národ. Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu dneska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme. Jsem rád, že zastávkou na stezce je i náš kostel, protože je důležitou součástí dějin našeho města i díky českým stopám.
23: Na obsahu aplikace, kterou najdete v mobilních obchodech pod chorvatským názvem Tragovima Čecha, se podílela Miroslava Veltruská, předsedkyně Historické rady svazu Čechů v Chorvatsku.
26: Ta aplikace umí tedy vyprávět o samé budově, o samé instituci, která je tam, a také ta osobnost, ten avatar, on mluví vlastně, kdo ona je, proč je důležitá pro samou českou menšinu. Ty avatary jsou více pro děti, ale jestli někdo z dospělých chce ještě nějaké další informace, tak si je může tam přečíst.
23: Daruvar má co by lázeňské městečko bohatou turistickou nabídku. Naučná stezka věnovaná zdejším Čechům je obohatí, jak říká Ivana Plažaninová Vukovičová, ředitelka zdejšího turistického sdružení.
27: Protože do tradice a
0: historie města patří také česká menšina, na kterou jsme velmi hrdí. Díky tomuto projektu se s ní budou moci seznámit všichni návštěvníci bez ohledu na to, kdy sem přijedou. Všechny informace najdou na jednom místě a navíc se s nimi budou moci seznámit zajímavým, kreativním a neobyčejným způsobem.
1: Jak už naznačil farář Popič, projekt necílí jen na turisty, ale také na domácí, potvrzuje předsedkyně Svazu Čechů Anna Maria Štrumlová-Tučková.
2: Česká menšina hodně pracuje na tom, aby byla zviditelněna a hodně přispěla i k samému rozvoji města. Tak bych řekla, že i mladé generace, které jsou teď takhle, mají každý mobil v ruce, takže i tou aplikací se mohou, kdykoliv budou chtít, dozvědět něco více o svém původu a o české menšině.
22: Poslušně hlásím, že jste došli do cíle své cesty.
23: To už je avatar posledního stanoviště naučné stezky. A kde jinde byste hledali dobrého vojáka Švejka, než u zdroje nejznámějšího českého nápoje. Tím je tu pivovar Staročeško.
3: Prof. Jankovič osnoval pivovaru za vlastité potřeby.
4: Hrabě Jankovič založil pivovar pro vlastní potřebu. To on sem pozval Čechy. Staročeško je nejstarší pivní značka v Chorvatsku a pivo se tu vaří podle české receptury už od roku 1840.
3: Staročeško je naše.
23: Shrnuje dějiny zdejšího pivovarnictví Taňa Daňková. Se smíchem dodává, že pivovar stojí na stejném místě od svého vzniku a že se mu nemůže nic stát, protože stojí mezi dvěma kostely, katolickým a pravoslavným. Z chorvatského Daruvaru Téa Veseláková, Český rozhlas.
5: 7 hodin 41, skoro čtvrt minuty, posloucháte sobotní Radní plus. Jak pokrývají události ve světě zahraniční deníky, tak s tím už je se mnou ve studiu Lucie Vopálenská. Ještě jednou dobré ráno.
14: Dobré ráno. Spojené státy americké údajně plánují stažení třetiny stíhaček, které dodávají do NATO pro Evropu. Píše o tom deník New York Times. O výrazném snížení počtu letadel a válečných lodí, které Američané poskytují Evropě, mluvili s autory článku dva vysoce postavení evropští úředníci.
5: Spojenci dostali začátkem června od USA dokument, který omezení amerického závazku v celku jasně ukazuje, píší New York Times, s tím, že toto rozhodnutí by omezilo schopnost NATO zahajovat útoky na dlouhou vzdálenost a i provádět dohled.
14: Má jít konkrétně o snížení počtu stíhaček F-16 a F-15E ze zhruba 150 na 100. Počet námořních průzkumných letadel má klesnout ze 26 na 15 a zrušeno by mělo být všech 8 tankerů pro doplňování paliva za letu. Přemístit by se pak měla i ponorka odpalující rakety, letadlová loď a další válečné lodě, tryskáče i bombardéry.
5: Americké jednotky budou podle deníku i nadále tvořit jednu z největších sil aliance na kontinentu. Ovšem, stažení vojsk přichází v době pro Evropu obzvlášť napjaté. Koncem května například zasáhl ruský dron bytový dům v Rumunsku ve velké městské aglomeraci a na území NATO. A to v Evropě vyvolává obavy, dodávají New York Times.
14: Německé vládě běží odpočet, spustila ho krajně pravicová AfD svojí rostoucí popularitou, píše dnešní bruselský deník Politico o vyhlídkách na hektické léto, které čeká koalici pod vedením kancléře Friedricha Merce. Blíží se totiž zářijové volby ve dvou spolkových zemích bývalého východního Německa a podle průzkumu veřejného mínění tam jasně vede protiimigrační alternativa pro Německo, tedy AfD.
5: Deník upozorňuje, že strana je první i v celonárodních průzkumech, které jí přisuzují okolo 28%, zatímco kancléřovi konzervativci jsou druzí, těsně nad 20%. Podle deníku nebyl od druhé světové války žádný německý předseda vlády ve slabší pozici.
14: Potřebuje kvůli tomu co nejrychleji prosadit klíčové reformy, jež mají nastartovat hospodářství a stabilizovat systém zdravotního pojištění. Merz chce jít cestou snižování daní pro nízko- a středně příjmové zaměstnance a omezit rozsah služeb, které zdravotní pojištění kryje. Politico dodává, že Němci od finanční krize v roce 2008 neměli horší hospodářské vyhlídky než teď a že výsledek reforem nerozhodne jen o budoucnosti současné vlády, ale také o důvěře veřejnosti v zavedené politické strany a v demokracii jako takovou.
5: Uzavírá Lucie Vopalenská přehled zahraničního tisku. Moc za to děkuju, hezký víkend.
14: Naslyšenou.
5: A přidáme krátké zprávy skoro ve 3:15 na 8. Americká armáda tvrdí, že sestřelila několik iránských dronů v Hormuzském průlivu, informovala o tom na síti X. Přesný počet sestřelených letounů ani žádné další podrobnosti nezveřejnila. Informace přichází v době, kdy Washington a Teherán mluví o pokroku v mírových jednáních. Nové trestné činy by měla do českého právního řádu přinést evropská směrnice zaměřená na boj s obchodováním s lidmi. Vymezit má například zneužívání náhradního mateřství anebo nucené sňatky. A Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu rekordní vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Krátce po něm cena za akcii firmy stoupla o třetinu. Hodnota SpaceX tak přesáhla 2 biliony dolarů. První tóny 68. ročníku Smetanovy Litomyšle už zazněly. Česká filharmonie otevřela festival, který až do 5. července propojí koncerty, opera, tanec i výtvarné umění. Letošním leitmotivem je natura a ta vstoupila na scénu hned při zahájení. Smetanovým sálem na zámeckém nádvoří se totiž rozeznělo stravinského svěcení jara. Úplný začátek však tradičně patřil hudbě Bedřicha Smetany.
6: Česká filharmonie tentokrát hrála pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona.
7: Měl jsem štěstí, že jsem studoval v Londýně, kde bylo mnoho Čechů a mnoho českých hudebníků. Studoval jsem tam na konci 70. let. Zamiloval jsem se do Janáčka a jeho oper a taky jsem slyšel Prodanou nevěstu a všechna nádherná Smetanova díla. Zároveň dávám důraz na hráče na lesní roh. Čechy byly po 100 let známé svými hornisty, což můžete v orchestru slyšet. Je to blízké mému srdci. Jedinou frustrující věcí je, že neumím česky.
6: Je už tradicí, že koncert si můžou užívat i lidé v klášterních zahradách, jako třeba Petr a Iveta z Litomyšle.
8: Do zahrad klášterních chodíme a je to tam moc pěkný.
9: Patří to sem. Prostě tím, že ty umělci tady žili, byli a to město tím žije.
6: A pravidelně sem jezdí i Josef Kopecký z České Třebové.
10: Ano, každý rok. Fascinuje mě, že tenhle festival stále ještě existuje, že má tak nabité hlediště každý rok. Litomyšl má svého obrovského génia loci, tak je to neopakovatelný zážitek.
6: Hlavním tématem je v tomto roce natura. Příroda tak prostupuje celou dramaturgickou linkou festivalu, říká umělecký ředitel Marek Šulc.
12: Také jsme chtěli poukázat na to, že festival se nekoná v žádném velikém městě, ale jsme zkrátka v Litomyšli. Pak jsme chtěli poukázat na jakýsi řád, který nám příroda dává a potom zkrátka také ukázat všechny možné inspirační zdroje v rámci hudby ve spojení s přírodou.
6: Téma přírody se ponese festivalem i jinak. Pořadatelé se i letos po sobě snaží zanechat minimální ekologickou stopu, třeba tím, že místo řezaných květin budou dávat umělcům trvalky, vysvětluje ředitel festivalu Michal Medek.
13: Původní idea byla, že by mohl vzniknout i festivalový les, ale zatím jsme pro ně nenašli místo a tak jsme si říkali, že se naopak ty trvalky, pokud po každém festivalu zůstane v Litomyšli krásný trvalkový záhon, takže to je taková hezká stopa toho, co po nás zůstane a ten jediný úkol vlastně byl naladit umělce, a aby nelitovali květiny a nechali ji v Litomyšli, ale samozřejmě všichni ti, kteří si ji budou chtít odvést, tak si ji odvezou a zasadí si ji na svých zahrádkách. Ta podmínka ovšem bude, že pošlou fotografii.
6: Smetanova Litomyšle potrvá až do 5. července. Naďa Kubínková, Český rozhlas.
5: Posloucháte ranní vysílání sobotního plusu. Nejen tématu takzvaného migračního paktu se věnuje pravidelný komentář týdne. Připravil ho Petr Švarc.
27: Ve všech zemích Evropské unie začal platit soubor opatření souhrnně nazývaný migrační a azylový pakt. Minulá vláda se před 2 lety při jeho schvalování zdržela hlasování. Ta současná, Babišova, ho hned na svém prvním jednání zcela odmítla, což ale neznamená nic jiného než právě to, že si odhlasovala, že ho odmítá. Na tom, že pakt platí i pro Česko, to nemění nic. Každopádně přinejmenším pro letošek má Česko s několika dalšími zeměmi výjimku z principu solidarity vzhledem k tomu, že hostí množství ukrajinských uprchlíků. Skupina poslanců zastupujících všechny vládní strany navrhla novelu zákona, kterou chtějí zmírnit současná pravidla týkající se střetu zájmů politiků. Navrhují zrušit plošný zákaz dotací pro společnosti vlastněné členem vlády. Střet zájmů by se také týkal jen dotací a veřejných zakázek, o kterých dotyčný ministr rozhoduje přímo. Rovněž navrhují, aby v zákoně bylo výslovně uvedeno, že se netýká nárokových dotací, a také chtějí snížit lhůtu, v níž může Státní zemědělský a intervenční fond vymáhat zpět dotace, které byly poskytnuty v rozporu se zákonem, což by pomohlo firmám Agrofertu, které mají dotace vracet, ale nechce se jim. Takže po Lex Babiš a Lex Babiš 2 se tu za Babišovy vlády chystá Lex Babiš Plus, který by debaty, zde Babiš ve střetu zájmů, definitivně ukončil. Ale jak předkladatelé ujišťují, zákon na míru Babišovi prý šitý není, jen to tak vypadá. Mezi předkladateli je i čestný prezident motoristů Sobě Turek. Motoristické sliby, jak budou Babiše hlídat, působí nejen v této souvislosti už jako úplný výsměch voličům. A propo, poslanec Turek, stala se velká věc. Tento týden po 7 měsících poprvé promluvil na plénu sněmovny. A bylo to takové opravdu turkovské. Dokonce předložil svůj pozměňovací návrh týkající se větrných elektráren, ale současně vyzval, aby pro něj poslanci nehlasovali, protože mu koaliční kolegové vysvětlili, že by ohrozil čerpání evropských dotací. Možná by stálo za to se příště dopředu zeptat někoho, kdo dané věci aspoň trochu rozumí. Mimochodem, přestože americký prezident Trump podporuje uhlí a čisté zdroje energie se snaží potlačit, minulý měsíc vůbec poprvé vyrobily solární elektrárny ve Spojených státech více elektřiny než ty uhelné. A když už jsme u Trumpa, tento týden opět oznámil, že válka v Perském zálivu skončila a dohoda s Íránem je těsně před podpisem. Podle americké CNN se už počet těchto jeho ujištění přiblížil 40. Íránská státní agentura zveřejnila základní body této dohody, které rozhodně nevypadaly jako americké vítězství, a Trump oznámil, že dohodnuté je něco jiného. Takže nezbývá než čekat, jestli bude něco během víkendu opravdu také podepsáno. Český astronaut Aleš Svoboda poletí do vesmíru zřejmě už v druhé polovině příštího roku. Měl by strávit 2 týdny na mezinárodní vesmírné stanici, které by měl pilotovat kosmickou loď Dragon od společnosti SpaceX s 4členou posádkou. Kromě funkce pilota letí Svoboda i jako vědecký specialista. Společnost SpaceX včera vstoupila na technologickou burzu Nasdaq, a to velmi úspěšně. Byl to vůbec největší primární vstup na burzu a díky zájmu investorů o akcie a následně růstu jejich ceny se zakladatel SpaceX Elon Musk stal vůbec prvním dolarovým bilionářem. A to ještě před 10 lety Bill Gates nepotřeboval k tomu, aby se stal nejbohatším člověkem planety, ani mizerných 100 miliard dolarů. Stačilo mu 75. Přesně 100 let po smrti katalánského architekta Antony Gaudího byla dokončena jeho nejznámější a nejvýznamnější stavba, chrám Sagrada Familia v Barceloně. Nově nejvyšší kostelní věž na světě dostala na špičku obří 17-metrový kříž a dosáhla tak do výšky 172,5 metru. Věži při velké slavnosti za účasti španělského krále požehnal papež Lev XIV. A tím ji oficiálně otevřel. Dokončovací práce v chrámu mají ale trvat ještě asi 10 let. Ať se dokážeme dívat vzhůru, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu, Petr Švárc.
11: Posloucháte Víkendový ranní Plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7:30 na Plusu.
5: Češi v posledních letech výrazně změnili způsob, jakým nakupují online. Jak upozorňuje společnost Upgates, která se podílí na vývoji internetových obchodů, tak v některých případech Češi nakupují na e-shopech až ze 70% přes mobilní telefon. Zároveň se čím dál víc nakupujících radí s umělou inteligencí. Naším hostem je teď v Ranním Plusu marketingový manažer společnosti Upgates Michal Benacky. Přeju dobré ráno.
15: Dobrý den.
5: Jak si vysvětlujete ten nárůst nákupů přes mobilní telefon? Je to díky tomu, že už mají standardně připojení na internet a lidé ho mají pořád po ruce?
15: Je to tak. Ve výsledku každý, kdo chce mít chytrý telefon s internetem, tak ho podle nás už dávno má. A díky tomu jsou ty nákupy přes internet nebo přes telefon výrazně jednodušší a dostupné prakticky každému.
5: No ale vy zároveň upozorňujete na to, že dobírka stále tvoří přibližně 1/3 objednávek. Dá se tedy říct, u jakého typu zboží jsou lidé vlastně ochotni přímo nakupovat přes telefon a kdy nakupují na dobírku?
15: Přes telefon lidé nakupují většinou zboží, které třeba nakupují opakovaně, nebo jsou to takové, jako řekněme, impulzivnější nákupy, to znamená nějaké zboží, které je třeba nějakým způsobem osloví nebo chytne, ale zboží, které kde je potřeba nějaký jako hlubší průzkum, to znamená elektronika, řekněme nějaké jako doplňky do auta nebo něco takového, tak tam většinou vyhrává ten počítač, protože tam je potřeba ten hlubší výzkum. A co se týče dobírek a platby kartou, tak samozřejmě jsou lidé, kteří preferují dobírku všude, v případě každé objednávky, ale kdybychom to měli zobecnit, tak dobírka vyhrává u takového, řekněme, levnějšího, spotřebního, diskontního zboží, neoriginálního třeba, zatímco ta platba kartou vítězí u takových těch designovějších, více originálních kousků. Souvisí to i s tím, že to má trošku jiné koncové zákazníky.
5: A čím si to vysvětlujete? Je to, že lidé chtějí platit na dobírku prostě jakýsi mechanismus, jak třeba zabránit tomu, aby jim přišlo skutečně to, co má?
15: Je to tak, je to do jisté míry nějaká jako psychologická obrana, protože spousta lidí podle našich odhadů je to mezi 20 až 30% pořád vlastně mají v sobě nějakou zakořeněnou nedůvěru vůči e-shopům, znamená pořád si nechávají v sobě nějaký jako možnost toho, že ten e-shop nedoručí to, co má, nebo včas, to znamená, že ta dobírka je taková nějaká pojistka.
5: Jaká možnost nákupu je nejvýhodnější pro provozovatele e-shopu, třeba co se týče nákladů?
15: To je určitě platba předem, ať už je to platba kartou nebo převodem. Samozřejmě ta platba kartou je spojená s nějakým poplatkem, který je ale předvídatelný, který je u nás hlavně v Česku jako velmi nízký, protože prostředí tady je velmi konkurenční. A potom platba převodem, která je sice méně pohodlná pro zákazníky, ale e-shopy vlastně můžou mít úplně nejradši, protože platby převodem jsou většinou úplně zdarma a e-shop má peníze vždycky na účtu, nebo ne na účtu, ale má peníze jisté ještě před odesláním toho zboží, na rozdíl od dobírky.
5: Já už jsem v úvodu zmínil i umělou inteligenci a její rostoucí roli při online nákupech. K čemu je zákazníci nejčastěji využívají?
15: Zákazníci si poměrně rychle zvykli na to se s umělou inteligencí radit ohledně nákupu. To znamená, že u spousty zákazníků už je pryč doba, kdy si při výběru zboží četli různé recenze, porovnávali nebo nastěhovali srovnávače, četli různé články odborné na internetu. Dneska vlastně je jednodušší a často minimálně stejně přesné se zeptat svého chatbota, který už často o nás má spoustu informací a dokáže nám poměrně dobře doporučit, co je pro nás vhodné.
5: Ale předpokládám-li správně, můžou se tam občas objevit i nějaké věci, které úplně neodpovídají, takže je potřeba být obezřetný i v tomto případě.
15: Samozřejmě, vždycky je to samozřejmě na zodpovědnosti toho koncového člověka, jestli tomu svému AI bude věřit.
5: Tolik Michal Benacký, marketingový manažer společnosti Upgates. Díky, že jste si udělal čas na Ranní plus.
15: Jo, díky.
5: Český svaz ochránců přírody chce vykoupit v Českém středohoří lokalitu, kde žijí vzácní motýly. Pomoc se s výkupem více než 3 hektarů může prostřednictvím sbírky i veřejnost.
16: Takže teďka my jdeme na to místo, ještě pořád na něm nejsme.
17: Nejsme.
16: Bořeň před námi, jo. Je to tak. S Janem Moravcem ze spolku ochránců přírody právě procházíme pastvinami na prosluněné stráně nad vesničkou Chouč v Českém středohoří.
17: Tamhle to je ten vrchol.
16: Co je ten posed,
17: tak tam vlastně vrchol ty Homolky a doleva jsou ty pozemky, které se snažíme vykoupit aktuálně. Osoukulých vlastníků.
16: Proč se o to snažíte? A podlák.
17: No, máčky. Jsou i horší, tady to ještě dobrý. Tuhle lokalitu se snažíme vykoupit, protože jde o poměrně velké území, pestré, různorodé, s výskytem zajímavých vzácných druhů rostlin a zejména hmyzu. Vzácné druhy motýlů, modrásek východní a okáč metlicový, další modrásci, hnědásci, přástevníci.
16: A ti motýly, jak jste zmiňoval, ty dva druhy,
17: ano.
16: Ty se vyskytují jenom tady?
17: Dneska jsou na Moravě úplně vyhynulé a v Čechách, České středohoří a okolí Prahy tam ještě přežívají, v takových těch stepních oblastech.
16: Vyhovuje jim to, přesně,
17: suchý terén, narušený terén, ten modrásek má živnou rostlinu, mateřinoušku, tam jsou krásný polštáře, pod vrcholem uvidíme, okáči obecně mají rádi trávy, tenhle ten konkrétně sleře, pak ostřavu.
16: A tady v Ústeckém kraji máte nějaké...
17: V Ústeckém kraji je tady to druhý místo pro přírodu, první je úplně odlišný proti tomuhle tomu, je to naopak vlhká mokřadní louka, říkám i Střelnická louka, je to v obci Střelná, krásná mokrá louka, kde jsou suchopíry, kde jsou orchideje, kde je spousta oboživelníků, taky spousta motýlů, ze těch vzácnějších třeba modrásek bahení,
0: celorovský chráněný.
16: Výkup financuje veřejná sbírka Místo pro přírodu. Ochranářský spolek se pak podle Jana Moravce snaží zaručit ochranu svých pozemků.
0: Vlastně pečuje o to ty místní lidi a my jsme jakýsi garanti, že to bude v pořádku a ty, který vlastně mají prostě ty peníze a jsou vlastníky a hlídají, aby to plnilo ten účel, který to má plnit, to znamená, aby to sloužilo přírodě.
16: To oceňuje taky ředitel správy chráněné krajinné oblasti České středohoří František Budský.
18: Jakýkoliv management a přírodě blízký opatření, který tam bude prováděný, tak je samozřejmě jako ku prospěchu věc, určitě k prospěchu přírody samozřejmě.
16: Na 3-hektarovém svažitém pozemku jsou pastviny, křoví, pozůstatky třešňového sadu, skalnatá místa i kamenné zítky. Podrobný průzkum ukáže, jestli bude potřeba nějaká úprava. Území ale zůstane nezastavěné a přístupné. Z Českého středohoří Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Je 8 hodin 13. června, společnost vám dělá Ranní plus. Dobrý den přeje Ondřej Látal.
11: Český rozhlas plus.
5: Tady je naše nabídka vysílání do 8:30. Zůstane Viktor Orbán v čele Fidesu i po volebním debaklu? Právě o tom dnes rozhoduje sjezd jeho strany v Budapešti. Bývalý maďarský premiér po odchodu do opozice sám nabídl rezignaci. Co čekat od dnešního hlasování? Většina z asi 200 tisíc Evropanů, kteří kvůli vysokým teplotám za poslední 4 roky zemřeli, o život přijít nemusela. Vyplývá to z nového akčního plánu Světové zdravotnické organizace. I o tom řekneme za chvíli víc. A nabídneme pozvánku k poslechu nedělních příběhů 20. století, tedy nového dílu našeho dokumentárního cyklu. Pořad bude tentokrát věnován Zdeně Mašínové mladší, která, jak už z našeho vysílání víte, zemřela letos 10. června. Bylo jí 92 let. Teď má zprávy plusu Naďa Procházková.
19: Dobré ráno. Lidé si dnes připomenou 84. výročí vyhlazení středočeských lidic nacisty. Ti 10. června 1942 vesnici vypálili jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tradiční pietu organizuje památník Lidice u společného hrobu zavražděných lidických mužů. Podle zástupkyně ředitele památníků Jany Chourové-Plaché je lidická tragédie aktuální i pro dnešní dobu.
20: Dává nám signál o tom, jakého zvěrstva se jeden člověk může dopustit na druhém, a proto je nezbytné tuto událost neustále připomínat, abychom se takovému jednání do budoucna maximální možné míře vyhli. Naším hlavním poselstvím je to, že na světě by měl panovat mír.
19: Změny v odměňování učitelů má přinést nový tzv. Kariérní řád. Ministerstvo školství chce, aby nahradil platové tabulky, které dnes vycházejí hlavně z délky praxe.
21: Nový kariérní řád má zohlednit práci a zkušenosti učitelů i jejich přínos pro školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO mluví v této souvislosti o stupních a taky o rolích, tedy o pozicích, které pedagogové ve škole zastávají.
24: Ta logika je jasná. Posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
21: Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, nový systém pomůže učitele udržet v profesi i přiláká nové.
25: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet.
21: Ministerstvo školství, které kariérní řád chystá, chce, aby se promítl do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
11: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
19: Celostátní sjezd maďarského Fidesu dnes rozhodne, jestli ve vedení strany zůstane ex-premiér Viktor Orbán. Ten nabídl rezignaci na post předsedy strany koncem dubna po prohraných volbách. Orbán stojí v čele Fidesu s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve volbě předsedy zatím nemá žádného veřejně známého protikandidáta. A tématu se bude už za chvíli věnovat Ranní plus. Davy lidí před Kennedyho centrem ve Washingtonu marně čekali na odstranění jména prezidenta Donalda Trumpa z názvu instituce. Šéf Bílého domu ho podle soudu nechal umístit na fasádu budovy protiprávně. Centrum ho mělo do páteční půlnoci nechat odstranit. To se ale nestalo.
1: Lidé shromáždění před Kennedyho centrem opakovaně skandovali, aby pracovníci čekající na lešení začali Trumpovo jméno odstraňovat z fasády. Z rozhodnutí federálního soudu tak měli učinit do páteční půlnoci, protože změnit jméno centra smí podle zákona pouze kongres. Trumpem dosazená rada se proti příkazu odvolala, ale ten její žádost zamítli ještě před půlnocí. Dělníci jsou připraveni na místě, pokyn k odstranění Trumpova jména ale stále nedostali. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
19: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Cyklisté na elektrokolech loni havarovali o třetinu víc než předloni, a to téměř 870krát. Vyplývá to z policejních statistik. Téměř polovina nehod se stala v letních měsících od června do srpna.
2: Na elektrokolech cyklisté havarují nejčastěji v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
3: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
2: Cyklisté na elektrokolech podle ní často neznají pravidla provozu a téměř polovina nenosí přilby. Lidé mají problém i se zvládáním kola, říká závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
4: Největší chyba elektrocyklisty tak je to, že oni si zvolili vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Převážně brzdí zadní brzdou. Když zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
2: Právě nezvládnutí řízení společně s nevěnováním se řízení loni bylo podle policie hlavní příčinou nehod cyklistů na elektrokolech. Sára Adamcová, Český rozhlas.
19: 360 zahrad po celém Česku dnes a zítra přivítá návštěvníky. Začíná víkend otevřených zahrad. Zájemci se tak podívají i do běžně nepřístupných míst. Cílem je zvýšit povědomí lidí o zahradním umění a architektuře.
14: Na jihu Čech své brány otevře víc než 40 zahrad. Mezi nimi například arboretum lesnické školy v Písku, zahrada Pavla Chlouby v Borovanech nebo eukalyptová farma v Mladějovicích na Strakonicku. Například Kraferova zahrada v Jindřichově Hradci bude otevřená oba dva dny. A kromě komentovaných prohlídek jsou připravené i přednášky odborníků nebo výstava. Z jižních Čech Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
19: Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě četnější. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14. Povane mírný západní vítr v Čechách, přechodně místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
11: Posloucháte Ranní plus.
5: V 8 hodin 6,5 minuty. Dobré jitro. A zajímá nás Maďarsko. Bude Viktor Orbán dál vést Fidesz, anebo po volební porážce skončí? Po dnešním celostátním sjezdu strany v Budapešti by o tom mohlo být jasno. Ještě před rokem Fidesz stál v čele maďarské vlády, dnes ale po odchodu do opozice řeší svou budoucnost. Maďarská média upozorňují, že pro Fidesz je to první velký test po dubnové volební porážce a zároveň taky příležitost ukázat, jak chce fungovat v nové politické situaci. Podrobnosti teď probereme v Ranním plusu s naším zpravodajem Bárou Vránovou. Dobré ráno.
22: Dobré ráno.
5: Co přesně se tedy od toho dnešního sjezdu očekává?
22: V zásadě jsou to dvě věci. Ta první a pro Maďarsko symbolicky asi nejdůležitější je tedy otázka, která zazněla v úvodu, tedy jestli Viktor Orbán zůstane v čele strany. On sám nabídl rezignaci na post předsedy po drtivé prohře v parlamentních volbách v dubnu. Zároveň se ale nepřihlásil žádný protikandidát a všechno podle médií jako Telex nebo HVG nasvědčuje tomu, že Orbán ten dnešní kongres pravděpodobně vyhraje, že tu důvěru získá. Zatím ale jen na jeden rok. A pak je tu teda ještě druhá věc, která se dnes bude řešit, a ta je možná důležitější z hlediska budoucnosti strany. Fidesz chce totiž změnit celou svoji vnitřní strukturu.
5: Jak dlouho je vlastně Viktor Orbán v čele strany Fidesz?
22: Fidesz vede s krátkou přestávkou už od roku 1993, to je přes 30 let, a za tu dobu dovedl stranu ke 4 volebním vítězstvím a 16 letům nepřetržité vlády. V dubnu ale tedy přišla nejhorší porážka v historii strany. Opoziční, teď už vládní, Tisza Pétera Magyara získala v parlamentu dvoutřetinovou většinu. Maďarský server Valos online před kongresem připomněl, že v podobné situaci jiní politici odcházeli. Pro Orbána je to ale prý jiné. Jak už jsme řekli, on nabídl svou rezignaci, jenže žádný protikandidát se nepřihlásil a to předsednické křeslo může ovšem obhájit tedy jen na jeden rok. A to maďarští analytici čtou jako signál, že ani uvnitř strany není úplná shoda na tom, jestli je Orbán tím pravým člověkem pro vedení strany v opozici.
5: A ty organizační změny, které jsi zmínila, co se pod tím představit?
22: Ten dosavadní systém volebních okrsků se ruší a místo toho se strana přeorganizuje podle krajů a obcí, tedy podle toho, jak funguje maďarská samospráva. Logika zatím je podle Telexu zřejmá. Fidesz 16 let fungoval jako vládní stroj, který nepotřeboval silnou stranickou základnu zdola, protože měl státní aparát. V opozici to už ale nejde. Analytici taky upozorňují, že organizační změny same o sobě nestačí. Fidesz ve volbách získal kolem 38% hlasů, ale od té doby v průzkumech dál klesá, aktuálně někde kolem 20%. A ve straně se taky střetávají dvě představy o tom, jak dál. Jestli se vrátit k umírněnému středu, nebo naopak ještě přitvrzovat. Tohle dilema ale podle serveru HVG ten dnešní sjezd nejspíš nevyřeší.
5: Fidesz byl dosud součástí evropské politiky jako vládní strana. Co se děje s jeho mezinárodními vazbami teď, když je v opozici?
22: Zatím se nezdá, že by je ztrácel. Fidesz zůstává součástí Patriotů pro Evropu, což je třetí největší frakce v Evropském parlamentu. Tam patří třeba francouzské národní sdružení Marine Le Penové, italská liga Matea Salviniho nebo rakouská FPÖ Herberta Kikla. Příští týden se Orbán poprvé od té volební porážky, tedy od dubna, vydá do Bruselu. Zúčastní se tam setkání právě lídrů Patriotů před summitem Evropské rady, kde by měl být mimo jiné i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na samotném unijním summitu ale už Maďarsko poprvé za 16 let zastoupí někdo jiný a tím bude nový premiér Péter Maďar.
5: Sjezd Fideszu v Budapešti sleduje zpravodajka Bára Vránová. Moc za to děkuju. Hezký den.
22: Naslyšenou.
5: Tady je odpolední plus 8, ranní plus, jsem předbíhám trošku, 8.

0: na té individuální nebo osobní rovině, tak tam se samozřejmě můžeme všichni snažit dodržovat pitný režim, správný pitný režim, horku se co nejvíc vyhýbat a doma si udržovat co nejchladněji. Podle té Světové zdravotnické organizace je ale taky potřeba koordinovaná, systematická a silná reakce na vyšší úrovni, na té vládní úrovni, a proto taky na evropské vlády apeluje, aby zavedly ty takzvané akční plány pro ochranu zdraví v extrémních vedrech.
1: A v čem by se měly evropské země podle WHO tedy konkrétně zlepšit?
0: WHO definuje celkem 8 hlavních bodů. Mezi ně patří například sázení stromů ve městech, ale aby vytvořili ten přirozený stín a tak vlastně odochladili ty chodníky pod těmi stromy. Zlepšit by se ale taky napříč evropskými zeměmi měly sociální služby, jde zejména o péči o starší lidi, na které ty extrémní teploty dopadají nejvíce. V zemích, kde je přes den vysoká teplota, zejména v jižní Evropě, by se také měla posunout pracovní doba tak, aby se prostě pracovalo za příznivějších podmínek. Alespoň taková jsou tedy některá ta doporučení. Mezi ty úplně největší zdravotní hrozby v Evropě patří právě extrémní vedra, a to právě kvůli globálnímu oteplování.
1: Američtí vědci taky oficiálně potvrdili výskyt meteorologického jevu El Niño. I ten přispívá k nárůstu teplot. Komu tedy kvůli zvyšující se teplotě hrozí největší nebezpečí?
0: Tím největším rizikem zůstávají horka pro oslabené, pro slabší organismy, jsou to už zmínění starší lidé, seniori, ale taky třeba lidé dlouhodobě nemocní, nebo těhotné ženy, nebo kojenci. Širším záběrem pak podle WHO vedro víc ovlivňuje lidi z horších socioekonomických poměrů, například migranty, lidi pracující venku, nebo lidi s omezeným přístupem ke službám, nebo s nevyhovujícím bydlením. Co se El Niño týče, tak meteorologové varují před sníženou úrodou plodin a před sníženou dodávkou potravin. A v důsledku války v Iránu se navíc zemědělci potýkají s nedostatkem hnojiv a vysokými cenami pohonných hmot. Podle amerického úřadu pro oceán a atmosféru by měl ten jev El Niño dosáhnout obzvláště velké síly s pravděpodobností 63%.
1: Jiří Chábera ze zahraniční redakce, děkuju.
0: Naslyšenou.
1: A přidáme krátké zprávy minutu před 8:45. Spojené státy a Irán jsou možná blízko podpisu mírové dohody. Podle Washingtonu by memorandum mohly obě země podepsat už tento víkend ve švýcarské Ženevě. Hlavním bodem dohody je znovu otevření Hormuzského průlivu výměnou za zrušení amerických sankcí na vývoz ropy a uvolnění zmrazených iránských aktiv. Odměňování učitelů by se mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. A počet nehod na elektrokolech roste. Loni se jich stalo skoro 870. Je to meziročně nárůst o třetinu. Vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji cyklisté nezvládli řízení anebo se mu nevěnovali. Často taky nenosili přilbu. A znovu teď v Ranním plusu nahlédneme na stránky českých médií. Je tu se mnou Lucie Vopálenská. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. Respekt si dnes všímá, že premiér Andrej Babiš ani půl roku od jmenování do funkce neřekl, kdy a jestli vůbec pojede na Ukrajinu, čelící už pátý rok ruské agresi. Dosud tak neučinil, přestože ho už loni v prosinci pozvali současná ukrajinská premiérka Julia Svyridenko i prezident Volodymyr Zelenský. Podle zdrojů Respektu z diplomacie to učinil dokonce opakovaně. Babiš měl pozvání dostat ústně i v písemné podobě, ale z úřadu vlády ukrajinské straně nikdy nepřišla konkrétní odpověď.
1: Je důležité ukázat podporu a může to být přínosné pro obě strany, cituje Respekt bývalou ukrajinskou vicepremiérku a současnou opoziční poslankyni Ivanu Klimpuš-Cincadze. Já na Ukrajině byl, proč tam nebyl premiér, nevím, to je na něm, řekl Respektu ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Sám Babiš na otázku neodpověděl.
2: V současné vládě přitom premiér není jediný, kdo na nabídky Kyjeva neslyší. Ukrajinskému ministru obrany Michailu Fedorovovi se i přes opakované pokusy nepovedlo sejít se s jeho českým protějškem Jaromírem Zunou z SPD. Aktuálně ukrajinská strana ministru Zunovi nabízí videohovor, ale ani na něj od české strany nebyl stanoven žádný termín.
1: Zuna je ministrem za prorusky vystupující SPD, píše Respekt, ačkoliv sám Rusko vnímá jako agresora, plně se podřizuje straně, jež ho do vlády nominovala. Z obavy obavy, že by mohl přijít o funkci. Když tedy její představitelé ministru Zunovi zakázali na Ukrajinu jet, poslechli je, včetně toho, že se svým ukrajinským protějškem

0: nechce mluvit ani na dálku.
1: Deník Právo dnes upozorňuje na změnu u prodejů polí, jež by měla začít platit za rok a půl. Hrozí podle něj, že nahraje velkým podnikům na čele s holdingem Agrofert. V nevýhodě za velkými pachtýři se ocitnou menší subjekty.
0: Minister zemědělství Martin Šebestián z SPD totiž chystá zpřísnění pravidel pro nakládání se zemědělskou půdou. Zvažuje mimo jiné, že přednostní právo koupit pozemky dostanou ti, kdo na nich hospodaří. Záměr potvrdil tento týden po jednání s prezidentem.
1: Podle ministra se zvažuje i omezení podle výměry, anebo ohlašovací povinnost, aby se zemědělec o záměru majitele pozemek prodat alespoň dozvěděl. Návrhy chce ministr ještě projednat se zemědělskými organizacemi. Nalézt shodu však podle práva nebude snadné. Záměr kritizuje sněmovní opozice i část zemědělských svazů.
0: Jak deník připomíná, zavedení předkupního práva na půdu má vláda ve svém programu, aby s půdou tolik nespekulovali investoři, kteří můžou zemědělce snadno přeplatit. Podle Jaroslava Šepka z Asociace samostatných zemědělců by to ale stát měl dělat jinak. Třeba motivovat současné vlastníky půdy, aby ji pronajímali a případně prodávali lokálním zemědělcům. Předkupní právo je ale možné sjednat už dnes, uvádí Právo.
1: A Mladá fronta dnes otevírá dovolenkovým tématem. Její reportéři se vydali elektromobilem do Chorvatska, aby zmapovali náklady na cestu, ceny ubytování, jídla i atrakcí. Nabíjení elektromobilu už podle nich není otázkou obav, jak by tomu bylo ještě před lety, ale plánování. A pokud vybíráte nabíječky v zajímavých lokalitách, nepůsobí zastávky jako ztráta času, právě naopak. K moři se reportéři dostali na trojí nabití a stanice vybírali pomocí aplikace ChargeMap.
0: Koupy dálniční známky v Rakousku a Slovensku se majitele elektroaut nevyhnou, upozorňuje článek Mladé fronty dnes. V Chorvatsku zůstává v platnosti klasické mýtné a vedle toho se sice můžete vyhnout frontám za pomoci levnější elektronické krabičky ENC, ale pozor, některé chorvatské dálnice tento systém nepodporují.
1: A Mladá fronta dnes, která vyšla na Vysočině, ještě uvádí, že cituji, Žďár kývnul na halu pro Sáblíkovou a Jílka. Zastupitelé města totiž jednomyslně, tedy hlasy všech, včetně opozice, schválili memorandum o spolupráci se státem při záměru postavit rychlo bruslařskou halu u místní zimního stadionu.
0: Zastupitelé vidí ve sportovišti příležitost pro město, ale zároveň i řadu otázek k řešení. Podle Radka Zálesáka z hnutí ANO vznikne síť zázemí zimních sportů nadregionálního významu s pozitivním dopadem na místní ekonomiku. Starosta Martin Mrkos ze Žďár živé město se přesto k věci staví rezervovaněji. Dopadová studie má totiž teprve vzniknout, bude to do 10. července, uvádí Mladá fronta dnes.
1: A dodáme ještě, že v tomto týdnu navštívil Žďár nad Sázavou premiér Andrej Babiš. Když se od něj místní o vizi haly dozvěděli, začali se obávat, že hala přinese nadměrný dopravní ruch, nedostatek parkovacích míst, anebo ohrozí místní tradiční svatojánskou pouť, jež se koná právě na zimním stadionu. Vedení radnice tyto obavy rozptyluje a snaží se projekt využít i pro jednání o obchvatu města, píše Mladá fronta dnes. Stavba za 3 miliardy zatím není jistá, uvádí deník závěrem. Hlavní slovo bude mít stát.
0: Domácí tisk jsme pročetli s Lucí Opálenskou. Moc za to děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Tady je Ranní plus 10 minut před půl devátou. Takzvané náhradní mateřství je v Česku v šedé zóně. Zákony ho totiž zatím nijak neupravují. Nová novela trestního zákoníku má ale přinést jasný právní rámec, alespoň v tom, kdy jde o zneužití ženy nebo obchod s dětmi za peníze. Nově by takové situace spadaly mezi obchodování s lidmi.
2: Těhotná Ukrajinka a muž ze západní Evropy předstírají, že jsou pár. Žena podepíše, že dítě bude mít státní občanství po otci a po porodu se oficiálně dítěte vzdá. To vše v Česku. Tak zneužívala náhradní mateřství organizovaná skupina. Takzvanou operaci Španěl rozkryla Národní centrála organizovaného zločinu. Boj proti obchodování s lidmi se rozhodla sjednotit Evropská unie. A reaguje i český trestní zákoník, doplňuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
3: Trestným bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě a nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
2: Místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje, že žádný český zákon teď nemyslí na to, kdy je náhradní mateřství legální.
4: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší.
2: Podle ministra spravedlnosti jde ale o velmi citlivou debatu.
3: My se o to pokusíme, je to věc, která bude vyžadovat velkou diskusi.
2: Novela ale zavádí i další trestné činy, a to nucený sňatek nebo nezákonné osvojení. Předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru Renáta Vesecká za motoristy soudí, že takzvané novodobé otroctví je spojeno i s vyšší migrací.
5: Si myslím, že se dá hovořit i o určité turistice, která využívá určitých jednání k tomu, aby bylo obchodováno s lidmi.
2: A k projednání jsou připraveny i další trestní novely. Ne všechny navíc cílí na ochranu osob, každá totiž upravuje něco jiného. Podle Karla Dvořáka to může způsobit zmatek.
4: Já bych očekával spíš nějakou hlubší analýzu a systémovou debatu s odborníky a i s opozicí.
2: Tím navíc současná vládní koalice s trestními změnami nekončí. K projednání už míří třeba zákon, podle kterého by se mohla zveřejňovat státní příslušnost pachatele trestného činu. To už teď opoziční zástupci tvrdě kritizují. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Posloucháte dál sobotní Radní plus, přejeme hezký víkend. 50 tisíc lidí shromážděných na jednom místě spotřebuje za 5 dní bezmála 8 milionů litrů pitné vody. Alespoň takové jsou statistiky hudebního festivalu Rock for People, který se tento týden koná na letišti v Hradci Králové. Ještě loni přiváželi vodu do areálu neustále cisterny, letos je nahradila technická novinka.
6: Zásobování jedné z největších tuzemských hudebních akcí pitnou vodou bylo v minulých letech na hraně kapacit. Standardní vodovodní řad nestačil a kvůli masivnímu odběru v době festivalu dříve klesal tlak v kohoutcích i lidem v okolních obcích. Nedostatek se musel složitě a neekologicky doplňovat rozvozem v cisternách. Letos se ale situace zásadně změnila, popisuje ředitel festivalu Luděk Motečka.
7: Tou změnou, kterou jsme teď udělali, nejen šetříme přírodu, ale zároveň šetříme čas, šetříme peníze, takže to ideální situace. My jsme si dělali uhlíkovou stupu a v té uhlíkové stopě pro festival jako takový největší zátěž je právě doprava. To znamená, když jsme schopni aspoň část té dopravy eliminovat, v tomhle případě dopravu vody, je to velká výhra.
6: Zdroje, ze kterých festival vodu čerpá, jsou letos dva. Polovina z řadu, ta druhá nově z blízkého správčického písníku. Vodu z rybníka čistí výkonná mobilní filtrační jednotka podobná těm, jaké používají hasiči při živelních pohromách. Petra Drexler, projektová manažerka společnosti NextDrop, která vznikla na Západočeské univerzitě v Plzni, vysvětluje, proč bylo nutné dostat vodu do kempů bez pomoci aut.
8: Nejenom, že to bylo velmi finančně náročné, ale zároveň z hlediska bezpečnosti, tak to nebylo ideální, protože jezdili i mezi návštěvníky. A to byl jeden z nejdůležitějších cílů té koncepce, abychom tenhle provoz eliminovali.
6: Cisterny v areálu kompletně nahradila nová síť dočasného potrubí, takzvaných suchovodů a obří akumulační vaky u sanitárních zón. Ty slouží jako zásobárna pro extrémní nárazové špičky, kdy okamžitá spotřeba u stovek sprch a toalet dosahuje až na 17 litrů za sekundu. Klíčem k udržitelnosti je ale takzvaná šedá voda. Jejíž princip popisuje vědec a spoluzakladatel společnosti NextDrop František Mach.
9: Ta voda nemá jenom jeden život. Nejenom, že se lidi s ní osprchujou nebo umyjou ruce, ale ta voda se vlastně po sprchách zachytí a pak se využívá ke splachování. To znamená, že vlastně tu vodu využijeme dvakrát a až potom se vlastně odváží do kanalizace.
6: Přestože membrány čistí vodu z rybníka na úroveň pitné, ve sprchách je letos kvůli ověřovacímu provozu označená jako užitková. Celý tento komplikovaný systém v areálu online sleduje digitální vodovodní dispečing. Ten operátorům v reálném čase ukazuje každý litr vody i případné havárie. Změnu v organizaci a plynulosti dodávek vnímají i samotní návštěvníci, třeba Filip z Bratislavy.
10: Myslím si, že je to oveľa lepšie, pretože tento rok vraj odčerpávajú z jazera, že tu majú ten zdroj, že v podstate nemusia si to toľko voziť a tým pádom neboli ani žiadne výpadky, že by som si všimol a je aj viacej toaliet, takže organizačne určite to išlo hore.
6: Nový model hospodaření s vodou chce Park 360 dál rozšiřovat. Cílem je vybudovat udržitelný systém, který v budoucnu v celoročním provozu zvládne plynule obsloužit až 100 000 lidí denně, a to i za pomoci dešťové vody v retenčních nádržích. Z festivalu Rock for People Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Teď je v Ranním plusu čas na pozvánku k poslechu nedělí. divadelních příběhů 20. století, tedy nového dílu našeho dokumentárního cyklu. Pořad bude tentokrát věnován Zdeně Mašínové mladší. Jak už z našeho vysílání víte, zemřela letos 10. června, bylo jí 92 let. Připomenu jen stručně, že Zdena Mašínová byla dcerou legendárního bojovníka proti nacismu generálmajora Josefa Mašína a sestrou protikomunistických odbojářů Josefa a Ctirana Mašínových. Na telefonu je teď autor příběhu Adam Drda. Dobré ráno.
11: Dobrý den.
0: Adame, vy už jste se s Mikulášem Kroupou někdy, myslím teď v příbězích 20. století, věnovali vzpomínkám paní Mašínové?
11: No, my jsme jí nikdy bohužel nevěnovali samostatný pořad, což vždycky bylo dáno tím, že jsme zpracovávali příběh její rodiny, jejich bratrů, toho protinacistického odboje, ale hlavně teda té protikomunistické skupiny. A to je tak silný příběh a ona je jeho nedílnou součástí a osudy té rodiny Mašínových jsou vlastně tak fascinující, že to vždycky bylo jenom v souvislosti s tímhle. Tak teď to nějak se snažíme trochu napravit nebo udělat jinak. A ono je to dáno tím, že prostě život Zdeny Mašínové je na jedné straně jako ohromující, ona je samozřejmě byla velká osobnost, ale na druhou stranu prostě nedá se to z těch osudů té rodiny vyvázat, nebo bylo by hloupé se o to snažit, taky není důvod proč. Ale je to prostě tak, že vždycky, když někde vystupovala a vypovídala, tak to prostě bylo většinou v souvislosti s bratry nebo s otcem nebo s maminkou.
0: Zdena Mašínová byla veřejně velmi aktivní, byla to známá osobnost. Jsou v té její osobní historii ještě nějaká témata nebo události, o nich se všeobecně moc neví a které v příbězích třeba vyzdvihujete?
11: Já si myslím, že v tom jejím osobním i rodinném příběhu je spousta momentů a věcí. O nich sice vědí lidé, kteří se tím hodně zabývali, ať už třeba historici nebo spisovatel Jan Novák, autor té slavné knihy Zatím dobrý, ale všeobecně to je to důležité slovo, se to ví dost málo. Například to, že Zdena Mašínová v roce 33 přišla na svět s velkým fyzickým handicapem, ona měla postižení nohou a rukou a jako malá holčička se vlastně musela vyrovnávat nejen s dějinami, ale taky s tou nemocí, absolvovala u pražského německého ortopeda Karla Springera řadu operací, chodit vlastně začala až v 8 letech a vlastně ten jako začátek jejího života je spjatý tedy nejenom s tím, že se ta rodina dostává do šílené situace v době nacismu, ale ještě s tím, že ona se vlastně musela vyrovnávat sama ze sebou. A podobně, myslím, se tolik neví, že když její bratři se v roce 53 prostříleli tady na západ, tak ona tady zůstala, musela se jednak vyrovnat ze smrtí maminky, kterou komunisté zavřeli těžce nemocnou a v podstatě se myslím dá říct, že ji zabili ve vězení. Ale Zdena Mašínová taky byla zavřená, byť teda ne dlouho, a zůstala sama s babičkou Emou Novákovou a najednou ona tady čelila jako vlastně jediná z té rodiny tomu komunistickému tlaku. Někdy ten život připomínal skoro takový paranoidní trailer, protože státní bezpečnost na ní nasazovala různé agenty. Tohle jsou všechno věci, které jsou, myslím, neuvěřitelně zajímavé a bude na ně vzpomínat v tom pořadu, které se všeobecně tolik neznají.
0: K poslechu příběhu 20. století nás pozval Adam Drda. Děkuju.
11: Já taky děkuju, nashledanou.
0: A já už jenom dodám, že poslední rozloučení se Zdenou Mašínovou se bude konat 18. června ve 13 hodin v Evangelickém kostele v Blahoslavově ulici v Olomouci. No a příběhy 20. století uslyšíte zítra na Plusu po 20. hodině. Teď je 8:30, zprávy Plusu má Naďa Procházková.
12: Český rozhlas Plus.
13: Dobré ráno. Kvůli nehodě policie uzavřela část dálnice D2 u Brna. Provoz odklonila na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Havárie se stala v zúženém úseku, kde jeden z kamionů narazil do betonových svodidel a zůstal stát napříč vozovkou. Druhý do něj pak narazil a obě auta začala hořet. Oba řidiči zemřeli. Americká armáda tvrdí, že sestřelila několik íránských dronů v Hormuzském průlivu. Informovala o tom na síti X. Přesný počet sestřelených letounů ani žádné další podrobnosti nezveřejnila. Informace přichází v době, kdy Washington a Teherán mluví o pokroku v mírových jednáních. Podle pátečních slov íránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho podpis memoranda se Spojenými státy nikdy nebyl blíž. Akcie na amerických trzích mírně posílily. Investoři doufají v blízké uzavření mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem. Pozitivní vliv na růst cen akcí měl taky vstup společnosti Elona Muska SpaceX na burzu. Cena akcí vesmírné a technologické společnosti krátce po vstupu na burzu výrazně stoupla. Tržní hodnota firmy překonala 2 biliony amerických dolarů. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Přinést by je měl takzvaný kariérní řád. Ten má nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohlednit kvalitu práce i zkušenost učitele. Rezort plánuje změny ještě v tomto volebním období. Některé větrné elektrárny a historické mlýny se dnes mimořádně otevřou návštěvníkům. Do akce, která se pojí ke Světovému dni větru, se zapojilo 7 elektráren v 5 krajích. Zájemci se budou moct podívat nejen do technického zázemí, ale čeká je taky odborný výklad o fungování větrných elektráren, jejich údržbě a významu pro energetiku. V parku 360 na letišti v Hradci Králové pokračuje 31. ročník hudebního festivalu Rock for People. Akce, kterou denně navštěvuje okolo 50 tisíc lidí, se doteď obešla bez větších komplikací v dopravě. Pořadatelé návštěvníkům doporučují využívat bezplatné kyvadlové linky městských autobusů. V nočních hodinách je okolí parku 360 kvůli bezpečnosti uzavřené pro příjezd aut. Hlavní hvězdou předposledního dne bude večer americká zpěvačka Halsey. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě četnější. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14. Povane mírný západní vítr v Čechách, přechodně s nárazy kolem 55 km za hodinu. Taky zítra bude oblačno, na většině území s přehánkami, ojediněle s bouřkami. Naměříme 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22, na horách kolem 9, na Šumavě až 12 stupňů. Čerstvý západní vítr v místě s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer slábnout. Tolik zprávy a Naďa Procházková.
12: Posloucháte Ranní plus.
0: Skoro 4 minuty po půl deváté. Dobrý den. Teď je v Ranním plusu na řadě přehled politického dění v uplynulém týdnu. Spor vlády a prezidenta o účast na zahraničních akcích neskončil ani po návštěvě Petra Pavla na pondělním jednání vlády. Kabinet sice prezidenta schválil do čela delegace na Valné shromáždění OSN v New Yorku, které bude v září. O jeho účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře ale stále nerozhodl. Tuto i další politické události týdne shrnuje reportér Vojtěch Tomášek.
14: Prezident strávil v pondělí dopoledne na úřadu vlády zhruba 20 minut. Řekl, že termín pro návštěvu zvolil kvůli dřívějšímu vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, podle kterého se vláda měla na složení delegace do Ankary dohodnout právě v pondělí. Nakonec ale předseda vlády už minulý týden oznámil, že rozhodnutí padne až 22. června. Petr Pavel tedy řekl, že ministry přišel seznámit se svým názorem na složení delegace. Zopakoval, že navrhuje kompromis, aby se premiér s ministry účastnil formálních částí summitu a on sám neformálních, které taky považuje za důležité. I na nich se řeší bezpečnostní rizika pro členské země NATO.
15: Já jsem na tento kompromisní návrh za celé 2 měsíce nedostal žádnou odpověď a proto jsem vyzval vládu, aby se k tomuto návrhu dnes nějak postavila. Vláda ústy pana premiéra zopakovala, že to bude probírat 22. června a já tedy počkám, jaký bude výsledek.
14: To, co řekl premiér Andrej Babiš prezidentovi, pak zopakoval i na tiskové konferenci po jednání vlády.
16: Ten mandát musí počkat zkrátka na to zasedání ministrů obrany, které bude v Bruselu 18. a 19. 6.
14: Složení české delegace proto premiér blíž komentovat nechtěl. Červencový summit je předmětem sporu mezi prezidentem a vládou už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá, hrozil i kompetenční žalobou. Babiš dřív naopak řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. České výdaje na obranu má totiž podle premiéra obhajovat kabinet. Ve sněmovně tento týden jednali výbory. Kromě toho taky výborový týden Dolní komoravy užil hned k dvěma mimořádným schůzím. Jednu z nich svolala opozice, aby se s koalicí bavila o možném střetu zájmu premiéra. Druhá byla koaliční, ke stavebnímu zákonu. Ta opoziční skončila podle očekávání bez výsledku. Koalice nepodpořila program. Mluvili tak jenom poslanci s přednostními právy. Opozice varovala, že Evropská unie by nemusela vyplatit peníze pro Agrofert a že je tedy budou muset zaplatit čeští občané. A kritizovala taky novelu zákona o střetu zájmů, kterou připravila skupina koaličních poslanců a která třeba podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba pomůže právě premiérovi.
17: Stát není servisní organizace Agrofertu. Ty veřejné peníze nejsou soukromou kasičkou Andreje Babiše. A zákony téhle země se rozhodně nesmí přepisovat podle toho, jak by to potřeboval jeden holding.
14: Andrej Babiš byl v době mimořádné schůze na návštěvě Plzeňského kraje a byl tak omluvený. Vzkázal ale, že schůzi považuje za zbytečnou a svůj střet zájmu za nadstandardně vyřešený. Ve sněmovně mluvili jiní zástupci Babišovy vlády. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián se znovu zmínil o dopisu, který nedávno přišel z Unie. Ten třeba podle předsedy SPD a šéfa sněmovny Tomio Okamury ukázal, že situace je vysvětlená. Vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů pak mluvil o tom, že opozice Andreje Babiše nesnáší. A když jí dojdou skutečná témata, zvolá schůzi právě k této otázce. I proto podle Macinky prohrává volby.
18: A dokud to nepochopíte, budete svolávat další a další mimořádné schůze. Budete pronášet další a další stejné, já bych možná řekl méně cenné projevy. Budete psát další a další stejně nudné a pro nikoho zajímavé tiskové zprávy a budete dostávat stále stejnou odpověď od občanů a voličů v České republice.
14: Na tuto schůzi navázalo zmíněné mimořádné jednání ke stavebnímu zákonu. Na čtvrtý pokus se podařilo dokončit druhé čtení novely. Návrh ve sněmovně vyvolává velké debaty. Opozice se obává destrukce stavebního řízení. Podle koalice novela naopak zrychlí povolovací procesy. Vláda ji považuje za svou prioritu. Ve druhém čtení se k návrhu sešly desítky pozměňovacích návrhů.
19: Já vnímám to, že pozměňovacích návrhů máme poměrně dost, takže to projednávání v rámci třetího čtení, ať už ve výborech nebo i pak na plénu, nebude úplně jednoduché, ale vnímáme to jako důležité.
14: Popisuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. I další projednávání stavebního zákona budeme sledovat. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: U domácí politiky v Ranním plusu zůstáváme za půl hodiny zhruba, už ani ne, začíná v Praze ideová konference ODS, která by měla naznačit další směřování strany. Současné vedení se má údajně vyslovit pro přijetí eura, k němuž se doposud strana stavila skepticky. Sjezd se koná v době, kdy v předvolebních průzkumech Občanské demokraty jako dlouhodobě druhou nejsilnější stranu předhání hnutí STAN. Jak se straně daří po výměně vedení, kdy Petra Fialu přidal Martin Kupka a proč ohledně společné evropské měny náhle obrací? To probereme s komentátorem Petrem Hartmanem. Petře, hezkou sobotu.
20: Dobrý den.
0: Jak se ODS dokázala vyrovnat s opoziční rolí? Prospěla jí výměna v čele strany?
20: No, kdybychom to měřili čistě podle volebních preferencí, tak se nedá říci, že by prospěla, úplně se s tou rolí nevyrovnává. Ono ostatně na začátku, kdy došlo tedy k výměně v čele ODS, kdy Petra Fialu nahradil Martin Kupka, tak také delší dobu trvalo, než si tito dva nějak ujasnili vzájemné pozice. Ono bylo důležité to, že vlastně Petr Fiala se určitým způsobem neustále k dění v ODS a k dalším věcem vyjadřoval a že někdy ta jeho vyjádření byla vnímána daleko více než třeba výroky Martina Kupky. Tak to je jedna fáze. Druhá fáze je ta, že ODS samozřejmě v opozičních lavicích může nějaké věci se snažit prosazovat, ale nemá reálnou šanci, aby třeba ve sněmovně to dokázala a zároveň je v takové pozici, že ona potřebuje spolupracovat s těmi ostatními opozičními stranami, ale zároveň s tím se potřebuje vůči ním nějak vymezovat, takže není to úplně jednoduché a také je důležité to, že ODS na tom kongresu, kde si volila nové vedení, tak tam padaly různé rozdílné názory na to, co by měla dělat a pak se alespoň shodla na tom, že právě se uskuteční ta ideová konference, kde tyto různé nápady, názory proberou a budou se snažit z nich vytvořit nějaká zajímavá témata, kterými by oslovili lidi a získali si zpět důvěru alespoň větší části voličů, než tomu je doposud.
0: Mluví se o jistém rozštěpení strany, které se může projevovat v tom, že bývalý premiér Fiala se na sítích hodně vymezuje proti premiéru Babišovi a někteří straníci ho uznávají více než současného předsedu Kupku. Vnímají to voliči? Berou to jako problém?
20: Já si myslím, že to nevnímají v tom slova smyslu, že by třeba někteří voliči, kteří tvoří to tvrdé jádro ODS, tak se od ODS odkláněli, ale spíše problém ODS je ten, že se jí dlouhodobě nedaří zvyšovat počet těch příznivců, kteří by vyjadřovali sympatie a byli ochotní jí volit alespoň v těch průzkumech. A projevuje se to v tom, že ODS nijak se nepřibližuje hnutí ANO, které stále dominuje a dokonce musí soupeřit se Starosty a nezávislými o to, aby byli aspoň tou druhou nejsilnější politickou stranou. A nesmí se zapomínat na to, že ODS ještě před sněmovními volbami bude mít jeden kongres, který bude volební a že pokud se ukáže, že třeba Martin Kupka není zárukou toho, že by ODS nějak výrazně zabudovala v těch sněmovních volbách, tak se klidně může stát, že ODS nakonec do voleb povede někdo jiný.
0: O čem svědčí ten fakt, že v posledních průzkumech veřejného mínění se do čela opozičního tábora dostává hnutí STAN právě před občanské demokraty? Jsou pod Kupkovým vedením, řekněme, méně čitelní, anebo jejich voliči odmítají antibabiše, jak tvrdí o celé opozici premiér, že bez něj by vlastně neměli téma?
20: Dá se říci, že spíše ne, že by byli méně čitelní, ale že jak už to v současné době v české politice chodí, tak musíte nějak výrazně zaujmout a Martin Kupka má na různé věci zajímavé názory, ale neumí je prezentovat takovým způsobem, aby voliči z toho byli konsternováni a řekli si tak, teďka ODS konečně se profiluje takovým způsobem, že to bude strana, která to, co říká, bude plnit, slibuje zajímavé věci a my máme důvěru v to, že ta slova, pokud ODS uspěje, budou proměněna v konkrétní činy. Takže tomu tak zatím není a u Starostů je to, že oni působí, dá se říci, na určitou voličskou skupinu v tuto chvíli hodnověrněji, důvěryhodněji, ale jejich problém je v tom, že oni vždy mají velký voličský a volební potenciál, to znamená, že spousta lidí zvažuje, že by je volili, ale pak, když dojde na volby, tak ten potenciál se nepromění v ta reálná čísla tak úplně, protože zkrátka pak ti voliči na poslední chvíli se rozhodnou, že podpoří někoho jiného. A problém ODS není v tom, že má uvnitř rozdílné názory, ale problém ODS je v tom, že skutečně v některých věcech už opakovaně slibovala různé věci a voliči se opakovaně přesvědčili, že ty věci nebyly splněny, ať už se to týká omezení byrokracie, zlepšení podmínek pro podnikání, daňové politiky a tak dále. Tam lidé, kteří ODS podporovali, tak byli občas nebo spíš často docela zklamáni.
0: Petře, ještě v závěru a prosím už jenom stručnou odpověď. Ten obrat v postoji k euru, není to, řekněme, první vlaštovka proměny ODS, kdy se chce přiblížit pro unijnímu smýšlení svých vlastních voličů, jak ukazují průzkumy?
20: Já bych počkal na to, jak přesně bude formován ten výsledek té dnešní konference, protože v ODS vždy byli lidé, kteří byli pro euro a proti euro. Projevilo se to i na kongresu, tam místopředseda Drobil jasně prohlásil, že euro by bylo potřeba zavést, že by to prospělo i nejenom České republice jako celku, ale také především různým podnikatelům a tak dále. A byly tam názory naopak proti, což je obvyklé. A místopředseda Drobil tam prohlásil, když to trošku budu parafrázovat, že bude dále zlobit, že bude argumentovat a přesvědčovat ostatní, aby euro prosazovali a tak uvidíme, jaký ten bude závěr, protože tam mohou být formovány takové podmínky, že sice euro by někdy mohlo být zavedeno, ale když to bude konfrontováno s tou politickou realitou, tak tomu tak třeba ještě dlouhá léta být nemusí.
0: Ideovou konferenci ODS bude sledovat Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Petře, děkuju moc.
20: Naslyšenou.
0: A na stránky zahraničních serverů teď v 8.45 znovu nahlédneme s kolegyní Lucií Vopálenskou. Vítej.
1: Hezké ráno. Mírová dohoda mezi Spojenými státy a Íránem nikdy nebyla blíž, cituje deník New York Times íránského ministra zahraničí. Dohoda se blíží i podle Bílého domu a list upozorňuje, že nejsilnější slova použil premiér Pákistánu, který si chce připsat politické body za zprostředkování dohody. Ten řekl, že se válčící strany shodly dokonce i na konečném textu.
0: New York Times ale také píší, že v íránských médiích se objevují velmi protichůdné informace o tom, co se tamní vládě podařilo vyjednat. A navzdory chaotickému a opatrnému optimismu, který se díky tomu rozlévá po Blízkém východě, se dál bojuje v Libanonu. Libanonská fronta je součástí války s Íránem a spolu s ní by měla i skončit, pokud se někdo chce chlubit, že dosáhl míru, podotýkají New York Times.
1: Iránský server Nur News a agentura Fars s odvoláním na zdroj blízký iránskému vyjednávacímu týdnu dnes ráno píší, že zprávy některých médií o možném podpisu americko-iránské dohody v neděli v Ženevě jsou nepravdivé. Informaci o místu a dni podpisu přinesla včera agentura Bloomberg. Švýcarské ministerstvo zahraničí dnes agentuře potvrdilo, že Švýcarsko se nabídlo jako hostitelská země možného podpisu mírové dohody mezi Spojenými státy a Iránem.
0: Iránský minister zahraničí Abbas Araghchi včera večer prohlásil, že návrh mírové dohody Iránu se Spojenými státy počítá s ukončením americké blokády iránských přístavů a taky s novým uspořádáním v Hormuzském průlivu. A řekl taky, že žádné rozhovory o iránském jaderném programu nezačnou, dokud nebude úmluva zcela převedena do praxe. Píší dnes k tématu agentury AFP a Reuters.
1: Německé vládě běží odpočet. Spustila ho krajně pravicová AfD svojí rostoucí popularitou. Píše bruselský deník Politico o vyhlídkách na hektické léto, které čeká koalici pod vedením kancléře Friedricha Merce. Blíží se totiž zářijové volby ve dvou spolkových zemích bývalého východního Německa. A podle průzkumu veřejného mínění tam jasně vede protiimigrační alternativa pro Německo.
0: Politiko upozorňuje, že strana je první i v celonárodních průzkumech, které jí přisuzují okolo 28% hlasů, zatímco o kancléřovi konzervativci jsou druzí těsně nad 20%. Podle deníku nebyl od druhé světové války žádný německý předseda vlády ve slabší pozici.
1: Potřebuje kvůli tomu co nejrychleji prosadit klíčové reformy, které mají nastartovat hospodářství a stabilizovat systém zdravotního pojištění. Merz chce jít cestou snižování daní pro nízko- a středně příjmové zaměstnance a omezit rozsah služeb, které zdravotní pojištění kryje. Deník Politico dodává, že výsledek reform nerozhodne nejen o budoucnosti současné vlády, ale také o důvěře veřejnosti v zavedené politické strany a v demokracii jako takovou.
0: Témata zahraničních médií jsme pročetli s Lucií Vopálenskou v Ranním plusu. Děkuju, hezký den.
1: Hezký den i vám.
0: 8.48, krátké zprávy. Policie kvůli nehodě uzavřela část dálnice D2 u Brna. Provoz odklonila na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Havárie se stala ve zúženém úseku, kde jeden z kamionů narazil do betonových svodidel a zůstal stát napříč vozovkou. Druhý do něj pak narazila objev, začala hořet. Oba řidiči zemřeli. Maďarskou stranu Fidesz dnes v Budapešti čeká jeden z nejdůležitějších sjezdů za poslední roky. Delegáti se scházejí poprvé od dubnové volební porážky. Rozhodovat budou o tom, jak bude strana fungovat v opozici a kdo bude v jejím vedení. Bývalý premiér Viktor Orbán po volbách nabídl svou rezignaci na post předsedy strany. Dnes působí lanovky v Alpách jako samozřejmost. Ve 20. letech minulého století ale šlo o odvážnou novinku. Na masivu Rax nedaleko Vídně tehdy rakouští inženýři postavili první osobní lanovku v zemi. Když se 9. června 1926 rozjela, otevřela cestu do hor tisícům lidí, kteří by se jinak na vrchol nikdy nevydali. Lanovka se brzy stala symbolem moderní doby. A přestože během následujících desetiletí několikrát bojovala o přežití, vozí cestující dodnes.
21: Dveře už se zavírají, což znamená, že my vyrážíme s takovým lehkým zhoupnutím směrem nahoru a už se blížíme k takové první nazeleno natřené ocelové bráně. To jsou vlastně zpevněné sloupy, které tuto lanovku drží. A zajímavostí je, že ty jsou ještě původní. Postavili je tedy v letech 1925 a 1926, kdy tady ta lanovka vznikala.
3: Před 100 lety znamenal výstup na Rax několik hodin chůze v náročném terénu a hory tak zůstávaly cílem hlavně zkušenějších turistů. Zájem o pobyt v nich ale rostl, popisuje majitel lanovky Bernd Scharfegger.
5: Pohoří Rax bylo už tehdy, řekněme, takovým Eldorádem letních pobytů a horské turistiky. Alpské spolky tu rozvíjely cestovní ruch a jeden z místních chatařů pak díky svým kontaktům prosadil výstavbu lanovky.
21: Část spolucestujících si teď prohazuje místa, protože někteří chtějí jít s výhledem do kopce a ne z něj, aby neviděli, co je pod námi, jak velká hloubka je pod námi. Rax je totiž hodně strmý masiv s prudkými skalními stěnami, což je ostatně důvod, proč třeba Zubačka, což byla v minulém století královna tehdejší horské dopravy, v tomhle terénu neměla šanci. No a tak museli inženýři přijít s nějakým jiným řešením, s nějakým jiným způsobem dopravy.
5: Vsadili na revoluční systém. Kyvadlová dráha využívala velmi dlouhé nosné lano a na celé trase si vystačila s pouhými 5 podpěrami. Tehdy se dokonce soutěžilo o to, kdo něco takového zprovozní jako první a nakonec zvítězila právě Raxbahn.
3: Rakušané považují Raxalpe za rodné místo vídeňské alpské školy a vznikla tu například i první horská záchranná služba v zemi. Už na přelomu 19. a 20. století patřilo pohoří k nejoblíbenějším výletním cílům obyvatel Vídně. Na Rax pravidelně vyrážel i lékař a zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud.
5: Sigmund Freud ještě před vznikem lanovky pravidelně chodil na túry až k chatě Otto Haus a nebyl jediný. Rax navštěvoval třeba i neurolog Viktor Frankl, různí spisovatelé a filozofové. Hledali tu inspiraci a nadhled. Proto říkáme, že je to pohoří průkopníků a lidí s otevřenou myslí.
3: Lanovka přežila od prvního spuštění hospodářské krize i druhou světovou válku. Na konci 70. let ale stála na pokraji krachu. Záchrana nakonec přišla z místa, kam lidé vyrážili spíš ve zvonáčích a lakírkách než v pohorkách. Z diskotéky rodičů dnešního majitele Bernda Scharfeggera.
5: Jezdili sem lidé od Vídně až po Graz, protože to byla opravdu výjimečná diskotéka. Vystupovaly na ní různé hvězdy a vydělávala velmi dobré peníze. Zároveň jsme měli nahoře hostinec. Táta proto nakonec do lanovky investoval a protože to bylo opravdu hodně peněz, tak ji rovnou převzal.
3: Záchrana před krachem ale byla jen jednou z mnoha zkoušek. Po 100 letech provozu totiž musí být Rax Seilbahn zároveň historickou památkou i moderním dopravním prostředkem.
5: Krásné na této lanovce je, že všechno zvenku je původní. Dolní i horní stanice jsou památkově chráněné. Naším úkolem je být uvnitř technicky na nejvyšší úrovni, ale zvenku zachovat podobu z roku 1926.
21: Na Rax se dnes jezdí za výhledy, turistikou nebo třeba jenom na oběd na horské chatě. Víc než 1000 metrů převýšení tahle kabina překoná za pár minut. V roce 1926 přitom nikdo nevěděl, jestli tento experiment, odvážný experiment, bude vůbec fungovat. No a o 100 let později naše gondola bezpečně přijíždí k horní stanici, kde otevírá dveře a na nástupišti už čekají další cestující, kteří chtějí naopak dolů.
3: Z Raxu Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Hned několik dalších reportáží ze světa si můžete poslechnout v dnešních reportážích zahraničních zpravodajů v premiéře ve 14.05 a nebo potom v repríze v 19.05. V jedné si připomeneme vylodění v Normandii, vezmeme vás na palubu amerického obojživelného vozidla a taky se dozvíte, jak se na pláž Omaha dostali jeepy s českou poznávací značkou.
12: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do 9:30 na Plusu.
0: Česká národní banka příští týden ve čtvrtek rozhodne o výši základní úrokové sazby. To už více než rok drží na stejné úrovni 3,5%. Až do začátku války Spojených států a Izraele s Íránem se mluvilo o možnosti jejího snížení. Teď je naopak ve hře spíš navýšení. Dojde k němu už teď na červnovém jednání Bankovní rady České národní banky, anebo toto rozhodnutí centrální banka ponechá až na srpen, anebo na září. O tom budeme v Ranním plusu mluvit s hlavním ekonomem Patria Finance Dominikem Rusinkem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Podle většiny odborníků je ten příští čtvrtek pravděpodobnost ponechání stejné výše sazby, respektive jejího zvýšení 50 na 50. Jak to vidíte vy?
2: Já to vidím možná o něco pravděpodobněji pro tu druhou variantu, tedy zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů, a to z několika důvodů. Jednak tady máme poměrně silný trh práce, respektive mzdovou dynamiku, což si myslím, že bylo to hlavní číslo společně i s rozhodnutím ECB, které nakonec pravděpodobně povede k tomu, že ČNB také takzvaně signalizačně, možná preventivně zvýší úrokové sazby.
0: Vy už jste zmínil Evropskou centrální banku, ta tento týden sazbu zvýšila. Bude to podle vás tedy impuls pro Českou národní banku, aby se sazbami pohnula směrem nahoru, chápu-li to správně?
2: Je to jeden z faktorů. Nemyslím si, že úplně ten zásadní, že by ČNB měla kopírovat to, co dělá Evropská centrální banka. Nicméně ten přístup si myslím, že bude velmi podobný. To znamená vyslat jasný signál jak trhu, tak ale i domácnostem a firmám, že centrální banka je připravená krotit inflační tlaky a nehodlá nic podcenit.
0: Podle aktuálních čísel Českého statistického úřadu inflace klesla zpátky ke 2%. Znamená to, že jsme v podstatě imunní vůči tomu, co se děje na Blízkém východě?
2: To neznamená, že jsme úplně imunní. My si myslíme, že směrem ke konci letošního roku inflace opět vzroste, a to někam ke 3%, možná i nad 3%. Tím hlavním důvodem, proč je nyní inflace relativně nízká, je jednak odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, které na sebe převzal stát, a tím nám zlevnila elektřina, ale zároveň i to, že nám poměrně silně zlevňují potraviny, ale to se otočí právě ve druhé polovině letošního roku, protože zemědělcům rostou náklady jak z titulu dražších pohonných hmot, tak ale třeba i potravinářům z titulu dražšího zemního plynu. To znamená, ty ceny potravin bohužel budou zdražovat ve druhé polovině letošního roku.
0: Konec konfliktu na Blízkém východě je zatím v nedohlednu. Jak a kdy se podle vás podepíše na české inflaci a vývoje hrubého domácího produktu?
2: My už jsme viděli dopad do inflace v březnu, v dubnu. My jsme začínali tento rok s velmi nízkou inflací, v únoru dokonce 1,4%, což bylo nejnižší číslo za posledních 10 let. A to zvýšení, které jsme pozorovali, tak to byl primárně efekt dražších pohonných hmot. Otázka je, jak dlouho ten konflikt bude trvat a jak dlouho zůstanou drahé ceny energií. Tady je to ta velká nejistota, o které jste mluvil, jak vysoko se nakonec inflace dostane. Z hlediska růstu HDP, tak tam jsme zatím nic nepozorovali v tom prvním kvartále, ale mám obavy, že ve druhém čtvrtletí jistý dopad uvidíme, byť si nemyslím, že nějak dramatický, že bychom se v Česku měli bavit o recesi nebo o něčem podobném, to si myslím, že ve hře není. Ostatně česká ekonomika v těch posledních 2 letech ukázala, že je velmi odolná vůči vnějším šokům.
0: Když se ještě v poslední minutě vrátím k těm úrokovým sazbám, jaký vliv by mělo to jejich případné zvýšení o 25 bodů, pokud by k tomu došlo?
2: Ano, nemyslím si, že úplně zásadní. Ono je to opravdu spíše signalizace veřejnosti, že centrální banka je připravená v případě, že by se inflace dále zvyšovala, úrokové sazby zvýšily ještě výrazněji, takže tady ten dopad nebude dramatický, je to opravdu signalizace.
0: To znamená, hypotéky, jak si lidem třeba nezdraží?
2: Hypotéky můžou lehce zdražit, nicméně jejich cena se neodvíjí přímo od úrokových sazeb České národní banky, ale od těch tržních úrokových sazeb, takzvaných dlouhých peněz, tříletých, pětiletých.
0: Vysvětluje Dominik Rusinko, hlavní ekonom Patria Finance. Děkuju za vaši analýzu v Ranním plusu a přeju vám hezký víkend.
2: Díky, naslyšenou.
4: Socher slaví 100 let. Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na sočer.rozhlas.cz.
12: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
0: V 9 hodin je s vámi sobotní Radní Plus. Za celý tým, který ho připravuje, vás zdraví Ondřej Látal.
12: Český rozhlas Plus.
0: Irán nikdy nebyl blíž dohodě se Spojenými státy. To alespoň tvrdí iránský minister zahraničí Abbas Araghchi. Jiní iránští představitelé přitom přiblížení k dohodě popírali. Mezitím ale v oblasti Hormuzského průlivu pokračuje ostřelování lodí. Už za chvíli se spojíme s naším blízkovýchodním zpravodajem. V červnu se Česká a Moravská divadla pomalu loučí se svými kamennými budovami, nikoli však s diváky. Na místo divadelních prázdnin soubory chystají inscenace pod širým nebem, aby pobavili třeba i návštěvníky, kteří běžně do divadla nechodí. I to nás bude zajímat. A filipínských pracovníků v Česku stále přibývá. Někteří se ale potýkají s porušováním svých práv. Po příjezdu jsou třeba nuceni k tomu, aby podepsali dohodu o uznání dluhu 100 000 korun, jinak prý přijdou o práci i vízum. Zaměříme se na to. Teď Naďa Procházková, vysíláme zprávy.
13: Dobré ráno. Nové trestné činy by měla do českého právního řádu přinést evropská směrnice zaměřená na boj s obchodováním s lidmi. Vymezit má například zneužívání náhradního mateřství nebo nucené sňatky.
7: Evropská unie tak chce lépe bojovat proti obchodování s lidmi. Co bude považováno za zneužití náhradního mateřství, přibližuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
22: Trestným bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě. A nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
7: Podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka je problém, že není v českých zákonech zakotveno náhradní mateřství vůbec.
23: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší.
7: Kromě zneužití náhradního mateřství má novela zavést i trestný čin nuceného sňatku nebo nezákonné osvojení. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
13: Policie kvůli nehodě dvou kamionů uzavřela v obou směrech část dálnice D2 u Brna. Dopravu odklonila na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Nehoda se stala v 4:30 ráno ve zúženém místě. Jeden z kamionů narazil do svodidel a zůstal stát napříč, druhý do něj pak narazil a obě auta začala hořet. Podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného nehodu nepřežil ani jeden z řidičů.
24: Jsme potom s průzkumem zjistili, že uvnitř těch dvou tahačů zůstaly vlastně těla dvou řidičů, kteří tam zahynuli.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Spojené státy poskytnou Polsku novou půjčku ve výši 4 miliard dolarů na nákup amerického vojenského vybavení. Zhruba 83,5 miliardy korun získá z fondu Foreign Military Financing. Zástupce americké administrativy v Polsku řekl, že Varšava bude moci peníze využít i k rozšíření letecké flotily o další bojové letouny F-35. První stíhačky už absolvovaly inaugurační let nad územím země. Přeletěly například nad Varšavou nebo Krakovem. Síly Spojených států podle prezidenta Donalda Trumpa zabili šéfa venezuelské zločinecké organizace. O smrti vůdce skupiny Trende Aragua informoval na sociální síti Truth Social. Americké jednotky podle něj na akci úzce spolupracovaly s venezuelskou vládou. Muže známého jako Niño Guerrero a jeho gang Spojené státy opakovaně obviňovali z toho, že stojí za násilím a obchodem s drogami, kterému čelí některá americká města. Za informace, které by vedly k jeho dopadení, dřív vypsali odměnu až 5 milionů dolarů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Olomoučtí zahrádkáři se zapojili do pilotního projektu Olomouckého výzkumného centra Katrin. Jako hnojivo otestují na svých zahrádkách formou zálivky okrasných rostlin upravený odpad z univerzitní pěstírny konopí setého. Jde o pilotní projekt olomouckých vědců.
6: Předseda Olomouckého zahrádkářského svazu Rudolf Dvořák použije zálivku na svůj květinový záhon.
8: Žena pěstuje kali, takže půlka bude normál a půlka půjde do pokusu. Loni květly krásně, uvidíme, co udělají letos.
6: Petr Tarkovský z centra Katrin minerální hnojivo použil na konopí seté. I tak má v sobě ještě tolik síly, že by ho byla škoda zničit.
9: Nemůžeme ho vypustit do odpadu, abychom neznečišťovali životní prostředí, takže hledáme způsob, jak znovu použít ještě pořád poměrně potentní hnojivo.
6: Výsledky experimentu vědci vyhodnotí na podzim. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
13: Nová naučná stezka po stopách Čechů se otevírá ve východochorvatském Daruvaru. Právě tam, že je početná česká menšina. Návštěvníkům i domácím chce umožnit, aby se seznámili s historií komunity a jejím vlivem na rozvoj města, a to prostřednictvím mobilní aplikace.
10: Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme.
13: Říká daruvarský farář Ivan Popič. Součástí naučné stezky po stopách Čechů je totiž i kostel Nejsvětější Trojice, ve kterém kázal česky už v první polovině 20. století zdejší duchovní Josef Salač. Stezka cílí na návštěvníky lázeňského městečka, ale i na mladší generace krajanů, pro které je získávání informací prostřednictvím mobilních přístrojů běžné. Z chorvatského Daruvaru Tea Veseláková, Český rozhlas. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě srážky četnější. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14. Povane mírný západní vítr v Čechách, místy přechodně s nárazy kolem 55 km za hodinu. Taky zítra bude oblačno, na většině území přehánky ojediněle bouřky. Teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 22, na horách kolem 9, na Šumavě bude o něco tepleji až 12 stupňů. Čerstvý západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer slábnout. Tolik zprávy a Naďa Procházková.
12: Posloucháte Ranní plus.
0: Poslední část sobotního Ranního plusu otevíráme v zahraničí. Blíží se průlom ve vztazích mezi Íránem a Spojenými státy. Teherán poprvé připustil, že dohoda s Washingtonem je skutečně na dosah. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi ale varoval před mediálními spekulacemi o jejím obsahu. Íránská média totiž už zveřejnila údajné body dohody, které Spojené státy následně popřely. Ve spojení jsme teď s naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem. Dobré ráno, Štěpáne.
11: Hezké ráno.
0: Je prohlášení iránského ministra zahraničí Araghchiho něčím přelomové, pokud jde o dohodu s Washingtonem?
11: Tak je to poprvé, kdy takto vysoce postavený iránský politik uvedl, že je Teherán té dohodě skutečně blízko. Abbas Araghchi, iránský minister zahraničí, doslova uvedl, že dohoda, která definitivně ukončí americko-izraelskou válku proti Íránu, nebyla ještě nikdy blíže. Těch náznaků je v posledních hodinách víc. V pátek například iránský minister turismu a kulturního dědictví Reza Salehi Amiri řekl, že mír je možný, pokud do jednání nebudou zasahovat třetí rušivé strany, a pak upřesnil, že má na mysli sionistický režim, tedy Izrael. Pravda je, že doposud jsme spíš pravidelně z Iránu slýchávali popírání toho, že by se jednání někam výrazně posunula, takže v tomto smyslu je to poslední vyjádření iránského ministra zahraničí Abbas Araghchiho skutečně přelomové.
0: No a jaké informace o obsahu dohody zatím přinesla média?
11: Mnoho médií přebíralo prakticky jeden zdroj a tím byla iránská státní agentura Mehr. A ta přinesla údajné změnění 14-bodového memoranda o porozumění. ty body, těch 14 bodů podle této agentury, ale nápadně vyznívalo zcela ve prospěch Iránu, obsahovalo zrušení sankcí proti iránských, reparace válečné v podobě amerických investic do obnovy Iránu, dále pak rozmrazení iránských aktiv ve světových bankách a například umožnění exportu iránské ropy. Takže už tohle je podezřelé a americký prezident Donald Trump popřel pravost těchto informací a nakonec je v podstatě popřel i iránský už zmíněný minister zahraničí Abbas Araghchi, když varoval média, aby nespekulovala o obsahu té připravované dohody, respektive toho zatím jen připravovaného memoranda o porozumění.
0: Pokud by obě strany podepsaly to takzvané memorandum o porozumění, jak ho nazývá americký prezident, co by to znamenalo pro dopravu v Hormuzském průlivu?
11: Tohle je hodně nejasný bod. To memorandum o porozumění by mělo otevřít pravděpodobně dvouměsíční dobu, během které by se měly dojednávat další věci, která ta doba by měla směřovat k té skutečné dohodě teprve. Pokud jde o Hormuzský průliv, tak my jsme slyšeli znovu Abbase Araghchiho, iránského ministra zahraničí, který uvedl, že Hormuzský průliv zůstane i nadále pod kontrolou Iránu a Ománu, tedy zemí, které jsou na jeho březích, a že se organizace mořeplavby už nikdy nevrátí do stavu před válkou. Na druhou stranu těžko si představit, že by Spojené státy s tímto zněním souhlasily, a americké zdroje, které máme k dispozici, tak uvádějí, že podpis toho memoranda o porozumění ukončí okamžitě jednak tedy veškeré boje a také otevře Hormuzský průliv lodím a ukončí blokádu obou stran, tedy blokádu jak iránskou, tak americkou.
0: Informuje blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, byl s námi v Ranním plusu. Děkuju za to. Naslyšenou.
11: Naslyšenou.
0: A na téma navážeme ještě s amerikanistou z Univerzity Palackého v Olomouci, Lukášem Perutkou. I vám přeju dobré ráno.
15: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Pane Perutko, jak číst ty současné vzkazy ze strany Donalda Trumpa? Americký prezident v posledních dnech střídal hrozby dalšími údery z výroky o blížícím se míru. O čem ta komunikace Washingtonu podle vás vypovídá?
15: Tak nejprve to vypadalo, že jde o další ze série tweetů Donalda Trumpa, že dohoda Iránu je blízko, nicméně i překvapivě přesto, že ten konflikt zase vyeskaloval tento týden, tak se zdá i díky tomu, že máme informace z iránské strany, ale připojil se také i pákistánský ministerský předseda, protože Pákistán zprostředkovává tu výměnu mezi Spojenými státy a Iránem.

0: bude v té dohodě nebo v tom memorandu. Otázka například velká je, co bude s Izraelem, protože se hovořilo o tom, že všechny strany konfliktu ukončí boj, ale Izrael zase není součástí těch diplomatických jednání. Takže ještě zbývá prostě pár otázek k vyřešení, tak uvidíme, co se stane v následujících dnech.
1: A jak do těch zpráv o blížící se mírové dohodě zapadají ty informace o tom, že se vlastně americká armáda teď pochlubila sestřelením několika iránských dronů?
0: Myslím, že to je takový signál, který oni vyslali jednak do Íránu, ale jednak celému světu, že Američané díky té své tajné operaci v Hormuzu, která teda není zase tak příliš tajná, ale my víme, že oni tam brání ty obchodní lodě, a to byla právě ta zpráva, která dala najevo, že i přesto, že ten Írán vypustil některé drony na ty lodě, tak Spojené státy dokázaly ty lodě ochránit. Tím pádem vlastně se ukazuje, že jak si to držení toho Íránu nad Hormuzským průlivem trochu získává určité praskliny, a uvidíme, myslím si, že to je součást té vyjednávací strategie ukázat, že prostě ten Irán, ta hlavní karta, kterou drží v rukách, tak už momentálně jako není tak silná.
1: Komu vlastně prezident Trump tyto své vzkazy směřuje? Je to samotnému Iránu, Izraeli, partnerům v Perském zálivu, finančním trhům, anebo především americkým voličům?
0: Myslím si, že to spolu jako do určité míry souvisí, je to taková součást taktiky. Trump se tady snaží samozřejmě navázat ten svůj obraz mírotvůrce, my to neblokujeme, my jsme ti, kteří se jakoby chtějí dohodnout. Samozřejmě potřebuje ale také trochu uklidnit domácí publikum, zejména republikány, kteří vlastně řada z nich jakoby nesouhlasila s tím jeho postupem v té otázce Íránu. Samozřejmě zítra slaví Donald Trump narozeniny, takže určitě bych chtěl, aby dosáhl něčeho velkolepého, například právě toho memoranda s Íránem. No a blíží se také oslavy 250 let americké nezávislosti, takže tam by určitě taky chtěl jakoby se nějak sebe prezentovat. Takže ono to, ta domácí linka jakoby s tou zahraničí hodně souvisí.
1: A pokud by tedy hypoteticky zatím byla ta dohoda skutečně uzavřena, jak významný domácí politický úspěch by to pro Trumpa skutečně byl?
0: Toť otázka, jo, samozřejmě, protože řada těch republikánů je na něj naštvaná, že se vůbec do té války pustil, takže těžko říct, jestli je dokáže uchlácholit. Na druhou stranu, když vidíme některé jako primárky, které republikáni pořádají ve Spojených státech, tak se nezdá, že by ta Trumpova podpora nějak oslavovala, protože ti jeho kandidáti, které on podpořil, tak vesměs v těch republikánských primárkách vítězí. Takže je samozřejmě otázka, jestli se mu podaří u dohodu s Íránem nějak uzavřít, jestli prostě to bude mít i vliv na tu republikánskou stranu. Já si myslím, že asi jo, že tady tohle by byl dobrý krok k tomu, aby ti republikáni alespoň jako posílili tu svoji pozici před těmi midterm s volbami, které nás čekají na podzim. Ale samozřejmě tady ještě spousta jakoby variabilních věcí, jako co bude s Kubou. Trump slíbil, že po Iránu se podívá na Kubu, tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Nakolik jsou dnes Spojené státy podle vás, pane Porutko, řekněme, pro své spojence na Blízkém východě je stále důvěryhodným partnerem?
0: To je také jako dobrá otázka. Já si myslím, že ty okolní státy toho Perského zálivu, tam mají Spojené státy silnou pozici. Nemyslím si, že dojde k nějakému oslabení toho amerického vlivu. Naopak, ti Američané podle mě, jako po těm svým spojencům momentálně nabízejí tu možnost, že vlastně zajistili jako plavbu skrz ten Hormuzský průliv, takže tohle jsou všechno jako pozitivní signály. Je fakt, že možná Trump čekal, že ty státy toho arabského nebo Perského zálivu se připojí, ti spojenci, do nějakého tlaku na Írán. To, pokud se můžeme teda dívat některé dokumenty, tak je zatím jenom v otázce diplomacie, ale ty státy se nezapojily do války, což možná Trump čekal, že mu pomůžou jako vyčistit ten Hormuzský průliv, to se zatím neděje. Takže myslím si ale, že ta pozice těch Spojených států tam nějak jako neoslabila.
1: No a do jaké míry se do kalkulace americké administrativy propisuje mistrovství světa ve fotbale, které spolu organizuje s Mexikem a Kanadou? Nemůže jít o nějakou snahu o takovou tu v uvozovkách soft power strategii ze strany Trumpa?
0: Určitě Trump využívá mistrovství světa, to konec konců vidíme na iránském národním týmu. Oni pustili do Spojených států jenom fotbalisty a nikoliv jako členy toho realizačního týmu. Takže samozřejmě ta iránská pozice je oslabená, Trump určitě jako na ně tlačí. Neřekl bych, že to je úplně soft power, protože je to samozřejmě nátlak, který má také přispět k tomu, aby ten Irán nějak urychlil ta jednání o mírové dohodě.
1: Amerikanista z Univerzity Palackého v Olomouci Lukáš Perutka a jeho analýza v Ranním plusu. Děkuju za ní.
0: Já děkuju taky. Naslyšenou.
1: V 9 hodin a 17 minut přidáme krátké zprávy. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů.

0: učitelů. Přinést by je měl takzvaný kariérní řád. Ten má nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Rezort plánuje změny ještě v tomto volebním období. Síly Spojených států podle prezidenta Donalda Trumpa zabili šéfa venezuelské zločinecké organizace. O smrti vůdce skupiny Tren de Aragua informoval na sociální síti True Social. Americké jednotky podle něj na akci úzce spolupracovaly s venezuelskou vládou. A v parku 360 na letišti v Hradci Králové pokračuje 31. ročník hudebního festivalu Rock for People. Akce, kterou denně navštíví okolo 50 tisíc lidí, se doteď obešla bez větších komplikací v dopravě. Hlavní hvězdou posledního dne bude dnes večer americká zpěvačka Halsey. Letošní sezóna na letních divadelních scénách v Česku přinese romantiku, humor i poetické setkání. Třeba Jihočeské divadlo vrací do Zámeckého parku v Českém Krumlově osvědčené divácké tituly jako Decameron anebo Rozum a cit, ale nabídne taky úplnou novinku. V české premiéře uvede soubor opery před otáčovým hledištěm Hudební zpracování Malého prince. A to už je téma pro redaktorku zpravodajství Jitku Cibulovou-Vokatou. Přeju dobrý den.
1: Dobrý den, ano, právě Malý princ v podání operního souboru Jihočeského divadla bude jednou z nejvýznamnějších událostí letošního léta. Jihočeské divadlo totiž sáhlo po hudebním zpracování nesmrtelného příběhu Antoana de Saint-Exupéryho s hudbou Oscarové skladatelky filmové hudby Rachel Portman. V Česku toto dílo ještě nikdo neuvedl, přitom je už několik let hitem na londýnských scénách. Prvního českého nastudování Malého prince se ujal umělecký šéf opery a režisér Tomáš Ondřej Pilař.
2: Zajímavostí je to, že hlavní roli Malého prince napsala skladatelka pro chlapecký soprán. To znamená, že zde účinkují tři alternace chlapců mezi 9 až 11 lety, kteří přinášejí do tohoto příběhu neskutečnou něhu, radost a takovou určitou nostalgii, vzpomínky na dětství.
1: A já dodám, že operní soubor už má hlavní část zkoušek na otáčivém hledišti v Českém Krumlově za sebou a diváci se dočkají premiéry 24. července. Jihočeské divadlo ale nehraje v létě jen před krumlovskou točnou. Například v tamním bývalém pivovaru vznikl kulturní prostor Port 1560 a jemu přímo na míru vytvořila režisérka a choreografka Alena Pešková balet Spalovač mrtvol.
0: Takovou nabídku tedy na jihu Čech připravuje Jihočeské divadlo. Víme o tom díky reportérce Jitce Cibulové-Vokaté. Děkuju moc a hezkou sobotu.
1: Díky, taky naslyšenou.
0: A letní scény se chystají i ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Podrobnosti teď pro nás má reportérka Blanka Kovandová.
3: Dobrý den, tak dnes večer měla odstartovat letní scéna Městského divadla Zlín, ale kvůli provozním důvodům divadlo zrušilo úvodní představení Starý bílý muž. Program tak zahájí až v pondělí 15. června komedie Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. No a do konce června pak diváci pod širým nebem ještě uvidí představení Ženy pod tónem, Splašené nůžky. No a sezonu 26. června uzavře tradiční tančírek v rámci festivalu Zlín žije. Letní scénu nabídne také Slovácké divadlo v Uherském Hradišti tady u nás v kraji. Na kolejním nádvoří uvede černou komedii Boty, chlapy, kabelky. Oproti tomu v Brně tam už letní divadelní sezóna začala před týdnem, konkrétně minulou sobotu. Městské divadlo Brno hraje na Biskupském dvoře muzikál Janošík aneb Na skle malované. Během léta se tam pak vystřídají taky inscenace Lakomec, Noc na Karlštejně anebo baletní soubor Národního divadla Brno s programem Baléto. No a na nádvoří hradu Špilberg pak v létě zazní opery Aida, Traviata a vrátí se tam také letní shakespearovské slavnosti.
0: Říká reportérka Blanka Kovandová. Děkuju.
3: Hezký den.
0: Posloucháte už téměř dopolední plus. Za domem už mají lidé v Andělce na Frýdlansku 7 větrných elektráren. Dnes můžou v nezávazné anketě hlasovat, jestli souhlasí s výstavbou další. Postavit jich chce společnost Větrný park Andělka. Obec Višňová chce zjistit názory lidí z blízkosti větrného parku, tedy z částí Andělka, Saň, Loučná a Filipovka.
4: Takový žuch, žuch, žuch.
5: Tomáš Rulák se do domu na okraj Andělky nastěhoval, když tu stálo 6 elektráren. Větší hluk zaznamenal po výstavbě 7. věže.
4: Ta strojovna čas od času může hučet a dunět. I když se dáte prostě polštář přes hlavu, tak to hučení prostě slyšíte.
5: Společnost Větrný park Andělka v březnu na základě podnětu obyvatel provedla kontrolní měření, říká její advokát Jiří Nezhyba.
6: Provedla Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Státního zdravotního ústavu v Ostravě a tam měření prokázala, že hlukové limity jsou bezpečně na všech místech na Andělce během dne i v noci dodrženy. Probíhala ta měření v průběhu dne a výsledky odpovídají těm nejhorším možným podmínkám, to znamená reálně ty hlukové dopady budou nižší.
5: Podobně jako další se i Tomáš Rulák obává, že s nejvyšší 8. elektrárnou se situace zhorší. I s vrtulí bude mít zhruba 250 metrů.
7: Bude dominantní těm všem.
5: Výstavba nové elektrárny zatím není jistá. Zastupitelstvo na konci roku 2024 odsouhlasilo jen záměr investora, říká nezávislý starosta Michal Šajdl.
8: Neschválili jsme nic, co by obec k čemukoliv zavazovala.
5: Po březnovém představení prvních návrhů se začaly objevovat nesouhlasné názory obyvatel Andělky a okolí. Vedení obce se proto rozhodlo uspořádat nezávaznou anketu.
8: Jsme nechtěli konat referendum, kde by o Andělce rozhodovali lidé z jiných místních částí.
9: Je to taková brožura, kde jsou i nějaké informace o té větrné elektrárně a tady už jsme na stránkách, které jsou s těmi otázkami.
10: Ta hlavní otázka se týká toho, zda místní souhlasí s rozšířením větrného parku Andělka o 8. větrnou elektrárnu.
5: Další otázky zjišťují, zda hlasuje místní obyvatel nebo chatař, odkud je a co mu na elektrárně případně vadí. Stejně jako u stávajících 7 elektráren nabízí investor obci finanční kompenzaci, říká advokát Nezhyba.
6: Poplatek z výroby zhruba 800 tisíc korun ročně. Nabízíme 1 milion po podpisu plánovací smlouvy a příspěvek na energie obyvatelům čtyřročených osad do výši 850 tisíc korun, který by byl rozdělený mezi trvale žijící obyvatele i chataře.
5: Obec je zatím podle starosty Šajdla neutrální. Výsledek ankety chce projednat na červnovém zasedání zastupitelstva. Z Andělky Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Investigativní tým Českého rozhlasu tento týden popsal, že někteří Filipínci přijíždějící do Česka za prací musí podepsat nezákonný dlužní úpis na 100 000 korun. To ale není jediný problém. Než se do České republiky vůbec dostanou, stojí to desítky tisíc českých korun. Pracovní podmínky taky v některých případech neodpovídají domluvě. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO chce situaci víc řešit. Resort reportéry popsaný případ předá policii a inspekci práce. A já už v Ranním plusu vítám Magdu Faltovou, ředitelku Sdružení pro integraci a migraci. Dobrý den.
11: Dobrý den.
0: Ta investigace Českého rozhlasu popisuje příklady, kdy zahraniční pracovníci přijíždějí do Česka už vlastně zadlužení kvůli náborovým poplatkům, následně pak čelí sankcím za předčasný odchod ze zaměstnání. Nakolik je podle vašich zkušeností podobná praxe v Česku rozšířená?
11: Tak my se s tím setkáváme celkem běžně, ale samozřejmě to trochu vychází z toho, že se setkáváme právě s lidmi, kteří řeší nějaké problémy v zaměstnání, takže to trochu zkresluje. Asi se dá říci, že to není netypická praxe, ale záleží na té velikosti těch dluhů, míře toho donucení a praktik, které různí zaměstnavatele aplikují.
0: Jak významným problémem jsou ty takzvané náborové dluhy, které už jsem zmiňoval v úvodu? Týká se tento problém některých skupin cizinců pracujících v Česku víc než třeba jiných?
11: My se s tím setkáváme asi o trochu více u lidí, kteří jsou ze zemí, které jsou vzdálenější nebo je tam větší jazyková bariéra, ať už se to týká Filipín nebo třeba Mongolsk, lidí z Mongolska či z dalších zemí, ale setkávali jsme se v minulosti s tím i u třeba pracovníků z Ukrajiny. Teď vlastně s dočasnou ochranou se ta situace pro ně trochu změnila a tam to prvotní zadlužení už není to téma. No. A využívají ti zaměstnavatelé jiné praktiky.
0: Někteří odborníci označují podobné praktiky za formu pracovního vykořisťování. Někteří dokonce mluví o moderním otroctví. Jak se na tyto případy dívá současné pracovní a migrační právo?
11: No, tak tam je velkým tématem nějaká důkazní nouze. To znamená, pardon, nutnost prokázat ten trestný čin. A také to, aby ty oběti měly nějakou motivaci spolupracovat a řešit tu svoji situaci, což je často to, co to právo jim vlastně neposkytuje. Hmm. To, jak je nastaveno to cizinecké právo, vlastně trochu umožňuje těm zaměstnavatelům zneužít té nouze těch zaměstnanců, protože říká, že prvních 6 měsíců ti lidé nesmějí opustit toho zaměstnavatele. A právě když se dostávají do těch úzkých, do situace, kdy jim bylo něco slíbeno, to se neděje, není jim zaplaceno, ale jsou v těch prvních 6 měsících, tak se neobrací na tu pomoc, nemají vlastně nástroje, jak to řešit a zůstávají u toho zaměstnavatele. A tam by ta změna vlastně hodně pomohla tomu, aby byli svobodnější na tom trhu práce a domáhali se svých práv.
0: Filipíny patří mezi země, ze kterých chce Česko pracovní migraci dále rozvíjet. Ukazuje tento případ na nějakou, řekněme, systémovou slabinu, respektive co by podle vás pomohlo lépe chránit zahraniční pracovníky před podobnými praktikami?
11: Tak, jak už jsem zmínila, my bychom chtěli, aby byli méně závislí na těch zaměstnavatelích, tedy zrušit tu 6měsíční dobu, kdy odejít nemůžou. To je první věc. Další, co je zásadní, je posílení inspekce práce a to tak, jako aby měli dostatečné kapacity a mohli řešit ty případy a opravdu je aktivně šetřit, ale zároveň také, aby se jim navýšily kompetence. A další zásadní věc, kterou vnímáme, je, aby ti cizinci se nebáli obracet na inspekci práce a na další úřady. Tedy, aby jim nehrozilo vyhoštění za to, že třeba zaměstnavatel nutil pracovat na jiné pozici, než kterou měli ve smlouvě. Tedy, aby se oddělila ta imigrační kontrola toho pobytu od toho pracovního práva. A to by vytvořilo podmínky pro to, aby se ti lidé aktivně hlásili, aby ohlašovali ty případy, aby spolupracovali třeba i s námi a s úřady. A zároveň by to vyvinulo tlak na ty zaměstnavatele, protože ty pokuty a to postižení podle zákona o zaměstnanosti už je relativně vysoké a samozřejmě by to zvýšilo i počet těch vyšetřených trestních, odsouzených trestných činů, které se právě týkají pracovního vykořisťování obchodu s lidmi.
0: A úplně poslední otázka a prosím jenom v jedné, dvou větách. Mají dnes zahraniční pracovníci povědomost o tom, kam třeba se obrátit a nahlásit podobné případy?
11: Myslím, že těch informací moc nemají a určitě se můžou obracet na organizace jako je Lastrada, Sdružení pro integraci a migraci a my jim s tím pomůžeme.
0: Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, byla s námi vlastně v závěru dnešního ranního plusu. Paní Faltová, moc vám za to děkuju a přeju vám hezký zbytek víkendu.
11: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: A to už je ze sobotního ranního plusu s datem 13. června všechno. Jsme rádi, že jste byli s námi. Hezký víkend za celý tým, který dnešní vysílání připravil, přeje Ondřej Látal.
12: Je 9:30.
13: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Dobré dopoledne. Ve středočeských Lidicích si dnes lidé připomenou památku obyvatel obce zabitých nacisty. Vypálili 10. června 1942 před 84 lety. Tradiční pietu organizuje památník Lidice. Program začal bohoslužbou v místech původního lidického kostela svatého Martina. Pokračuje zástupkyně ředitele památníku Jana Chourová-Plachá.
14: Následně od 10 hodin bude probíhat kladení květinových darů na společný hrob zavražděných lidických mužů. Pro běžné návštěvníky pietního aktu je po celý den vstup do prostor muzea památníku Lidice zdarma a také do přilehlé lidické galerie.
12: Všechny expozice budou pro návštěvníky otevřené od 13 do 17 hodin. Na generálním štábu dojde k pohybu, jak zjistil i rozhlas CZ Opustího šéf ředitelství zahraničních aktivit plukovník Jan Husák. Zamíří na jedno velitelství Severoatlantické aliance v Německu. Bude tam součástí týmu nejvyššího představeného, kterému má radit s koordinací aktivit velitelství. Při té příležitosti se Husák dočká propůjčení hodnosti brigádního generála. V pondělí o tom bude jednat vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO. Přibývá nehod cyklistů na elektrokolech. Vyplývá to ze statistik policie. Ta loni řešila skoro 870 takových nehod. Meziročně to je o třetinu víc. Nejčastější příčiny nehod jsou podle policie nevěnování se řízení nebo nezvládnuté ovládání kola. Řidiči budou moct od pondělí bez omezení projíždět novou okružní křižovatkou v Náchodské Bělovsi u hranic s Polskem. Stavba na silnici první třídy číslo 33 je hotová a skončí tak dopravní omezení, které v místě platilo od poloviny března. Křižovatka vznikla v blízkosti hraničního přechodu do polské Kudovy Zdruje a je součástí budování přeložky silnice mezi Bělovsí a Velkým Poříčím. Její výstavba stála 11 milionů korun. Výrobce letadel společnost Aircraft Industries v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku pořádá den otevřených dveří. Slaví tak 90. výročí založení továrny. Návštěvníci můžou nahlédnout do výroby legendárních letounů L410 a poznat historii i současnost leteckého průmyslu v regionu. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost. Místy přeháňky na severu a severovýchodě četnější. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14, povane mírný západní vítr, v Čechách přechodně s nárazy kolem 55 km za hodinu. Neděle bude oblačná, na většině území s přeháňkami, ojediněle bouřkami. Naměříme 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22, na horách kolem 9, na Šumavě až 12 stupňů. Čerstvý západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu bude večer slábnout. Tolik zprávy, teď už Martin Balucha a Zaostřeno.
15: Přes 41 tisíc lidí připlulo loni na malých loďkách z Francie do Velké Británie. Jde o nejvyšší číslo od roku 2022. A to i přesto, že britské vlády slibují zastavení člunů s migranty, zničení převaděčských gangů a platí stovky milionů euro Francii, aby zabránila uprchlíkům v cestě přes kanál La Manche. Londýn a Paříž uzavřeli koncem dubna novou migrační dohodu na 3 roky, která počítá s ještě vyššími platbami ze strany britské vlády. Pomůžou tyto peníze zastavit migranty? Jaké jsou příběhy těch, kteří na cestě do Británie riskují životy? A jak řešení migrace na lokální úrovni může ovlivnit celostátní politiku před prezidentskými volbami ve Francii příští rok? To jsou otázky pro nadcházející minuty. Při poslechu ze severofrancouzského města Gravelin a okolí vás vítá Martin Balucha.
13: Zaostřeno.
16: Sedli jsme do auta s Christianem Ogárem, který pracuje v asociaci Francouzská lidová pomoc. Projíždíme městem a míříme na pláž k migračnímu táboru.
17: V táboře u Lune pláž je asi 2,5 tisíce migrantů. Na stejném místě je zhruba 2 roky. Dřív byly různé tábory v Grand Sainte u Dunkerku nebo u Mardiku. Politici prostě tyhle tábory nechtějí na svém území a tlačí je vždy k sousedům. Jsme tak kilometr, možná kilometr a půl od moře.
16: Teď projíždíme kolem menšího lesíku a uvnitř vidím spousta stanů. Tady všude přespávají nedaleko pobřeží migranti, tady taky na poli další stany a tady už podél cesty pochodují desítky z nich.
17: Bohužel tady žijí i mezi odpadky. Není možné všechno vyvést. Takové přijetí není hodné země, jako je Francie. Jsou tu i malé děti a ženy.
16: Přicházíme na pole, tady je takový improvizovaný tábor, jsou tady stany, prodávají tady jídlo, taky si něco vaří.
17: Vidíte, tady si z klacků a plachty postavili obchod. Vaří si tady jídla, na která jsou zvyklí z domova. Můžou si tady koupit taky cigarety. Najdete tady všechno. Bohužel i dost drog.
16: A teď procházíme do další části. Taková improvizovaná umývárna. Lidé si tady mají obličej, čistí si zuby. Trochu se míjí. To všechno hned podél silnice, uprostřed polí. Pláž, odkud migranti vyplouvají na nebezpečnou plavbu v malých loďkách přes kanál La Manche na britské ostrově asi kilometr od migračního tábora. Je to dlouhá písčitá pláž. Teď tady žádné migranty, kteří by se snažili vyplout na moře, nevidím, ale to, co vidím, je jaderná elektrárna Gravelin a kousek opodál houští, křoví, menší lesy, ze kterých migranti na loďkách vyrážejí.
18: Just your first name.
19: Jmenuji se Ali, jsem z Pákistánu. Chci se dostat do Anglie, mám tam rodinu.
0: tátu a mámu.
18: My family, my dad, my mom.
15: Ali se přišel do tábora najíst. Před rozhovorem si nasadil kapuci a bundu si tlačí před ústa. Cestu přes Středozemní moře má za sebou i 25-letý Lamin původem ze Senegalu.
19: Byla to velmi náročná cesta. Šel jsem přes Mali, Alžírsko až do Maroka. Tam jsem žil v několika městech, v Kasablance, v Rabatu a nakonec v lese u města Nador. Tam jsem strávil 8 měsíců. Potom jsme museli přes poušť. Nakonec jsme se v nafukovacím člunu dostali až do Španělska, nejdřív na Kanárské ostrovy, kde nás vyšetřili. Zjišťovali, jestli nejsme nemocní. Do Francie jsem přišel v únoru.
15: Lamin během této cesty viděl umírat své přátele. Několikrát šlo o život i jemu. Při plavbě ve Středozemním moři musel sedět na hraně člunu a neustále riskoval pád do vody. Uprostřed totiž nechali sedět ženy s dětmi. Nakonec je prý zachránila španělská pobřežní stráž. Chtěl by zůstat ve Francii, protože tu má příbuzné. Zatím se mu ale nepodařilo vybavit potřebné dokumenty.
19: Požádal jsem ve Francii o azyl, ale zatím jsem ho nedostal. Vztahují se na mě dublinské dohody. Řekli mi, že mé papíry řeší Španělsko, protože odtamtud jsem přišel do Evropy. Já chci ale zůstat ve Francii, kde mám rodinu.
15: Lamin je mezi migranty, které potkávám, spíš výjimkou. Mnoho z nich chce pokračovat dál do Velké Británie.
20: Mluvím anglicky. Neumím žádný jiný evropský jazyk, proto se chci dostat do Velké Británie. Mám Brity rád. Jejich systém vzdělávání je velmi dobrý. To je pro mě to nejdůležitější.
15: Ayas je z Turecka. Je mu prý 27, ale vypadá podstatně starší. Jeho bratra turecké úřady zabili, protože působil v kurdských ozbrojených složkách. Ayasova cesta vedla přes Srbsko. Třikrát neúspěšně žádal o víza. Teď se zkouší dostat do Velké Británie přes kanál La Manche.
20: Budu to zkoušet, dokud se tam nedostanu. Nevzdávám se, jsem Kurd a my jsme tvrdí. Když se vám nedaří naplnit vaše sny, dejte tomu čas. Buďte trpěliví a dostanete se do cíle.
15: S Ayasem si povídáme na Štěrkovém plácku. Kolem nás děti uprchlíků kopají do míče. Ayas říká, že je stále těžší se dostat do Británie kvůli vyšší ochraně britsko-francouzské hranice, jak mi ukazuje i Christian Ogar z Lidové pomoci.
21: Christian mi ukazuje velkou zeď, která tady vznikla v září, chrání železnici, aby tam neprocházeli uprchlíci.
22: Tuhle zeď postavila jedna nizozemská společnost za peníze Britů. Platí za sociální smír. Stavěli ji ve dne v noci, je dlouhá 2 kilometry.
15: Kromě pasivní ochrany v podobě zdí a ostnatých drátů u pobřeží i dál ve vnitrozemí působí víc policistů. V dubnu uzavřená migrační dohoda mezi Francií a Velkou Británií počítá s navýšením bezpečnostních složek na víc než 2000 členů. Francie navíc přislíbila, že vyčlení jednu policejní zásahovou jednotku na boj s nelegální migrací. Více policistů v ulicích a taky na silnicích potkává i Christian.
22: Od Calais až po Dunkerque tu hlídku je opravdu hodně policistů. Jsou ubytováni ve zhruba 20 hotelích. Pro hoteliéry je to zajímavý biznis.
15: Policisté už mnoho improvizovaných táborů vyklidili. Operace obvykle začínají brzy ráno a zapojují se do ní stovky policistů.
22: Vždy nastoupí asi 300 policistů, obrněných jako robokopové, a přijedou desítky vozidel zásahové služby.
15: Cílem policistů je zabránit uprchlíkům v cestě přes kanál La Manche. V některých případech jim propíchly čluny. Mezinárodní právo jasně říká, že pokud už je loď na moři, tak bezpečnostní složky můžou provádět jen záchranné operace. Proto taky převaděčské skupiny stále častěji využívají techniku takzvaných taxilodí, kdy člun čeká dál od břehu a lidé na ní nasedají z vody. Policisté tvrdí, že čluny propichují právě proto, že jde o záchranou operaci.
22: Policisté mají drony, čtyřkolky a auta. Jejich cílem je propíchnout, prostě zničit člun migrantům, aby nemohli vyplout. Samozřejmě to pak vede k bitkám. Ti lidé zaplatili převaděčům. Byli odhodlaní vyplout s dětmi i přes nebezpečí, která taková cesta představuje. Všechno nechávají za sebou. Mají sotva nějaký batoh a dokumenty zabalené v plastových přebalech. Tito lidé už prostě nemají co ztratit.
1: Čluny, se kterými lidé vyplouvají od francouzského pobřeží, jsou podle Christiana Ogara z Číny.
22: Čluny se z Číny dostanou do Turecka, potom do Německa, Belgie a pak sem. Předávka je jednoduchá a anonymní. Člun je obvykle zahrabaný v písku. Migranti se k němu dostanou prostřednictvím souřadnic z GPS. O kousek dál je na pláži zahrabaný motor a palivo.
1: Za tohle všechno musí migranti převaděčům zaplatit. Poplatek se odvíjí od počtu lidí, upřesňuje Ayas.
20: Částka za jednoho člověka se pohybuje kolem 1500 eur. Je kolem toho velká organizace. Šéfové převaděčských skupin sem nechodí. Žijí někde v Dubaji, kde popíjejí whisky.
1: Ayasova slova potvrzuje i starosta francouzského města Gravelin Bertrand Rango.
2: Je to velmi lukrativní celosvětový obchod, podobně jako obchod s drogami nebo prostituce. Velmi rychle si můžete spočítat výdělky, když na jedné lodi může být 30 nebo 40 lidí.
1: Ayas se pokusil přeplout kanál La Manche už 7krát. Doma nechal početnou rodinu, 3 sestry a 3 bratry. Neviděli je prý už skoro 3 roky. Počet uprchlíků v oblasti se podle Christiana Ogara, který jim už několik let pomáhá, stále zvyšuje.
22: Před 10 až 15 lety bylo tady a v širší oblasti Calais tak 700 lidí. Dalo se to zvládnout. Teď jich tu je denně tak 5000. Všichni potřebují jíst a dojít si někam na záchod. Žijí tady pohromadě. Jsou z různých etnik a zemí. Jen za tu chvilku, co jsme tady, tak jsme viděli lidi z Iránu, Pákistánu, Konga nebo Senegalu.
1: Podle Christiana se neliší jen počty nově příchozích, ale taky jejich původ. Koncem 90. let to byli Kosované, kteří prchali před válkou. Dnes to jsou často Afričané, kteří utíkají před konflikty a taky nátlakem různých ozbrojených skupin. V průběhu let se mění i způsob, jakým se lidé snaží dostat na britské ostrovy.
22: Ze začátku využívali k překročení hranice kamiony, potom trajekty nebo tunel pod kanálem La Manche. Na trajekt se už kvůli různým detektorům nedostanou. Jsou tam opravdu přísná bezpečnostní opatření. Teď se snaží do Británie dostat hlavně pomocí menších člunů.
1: Christian se svým týmem provozuje taky charitativní obchod, ze kterého financují pomoc migrantům. Je přesvědčený, že by se stát bez asociací a dobrovolníků neobešel. Během pandemie covidu se pomoc pozastavila. Místní starostové se obávali, že se zvýší napětí v migračním táboře a obrátili se proto na Christiana, jestli by své služby nemohlo obnovit. Sám ale přiznává, že mnoho asociací pracuje na hraně svých možností.
22: Kdybychom zítra zahájili týdenní stávku, co by dělal stát tváří v tvář 5000 lidem, kteří mají hlad? Co by dělal s dětmi, které brečí, s ženami, které nemají patřičné hygienické podmínky?
1: Díky pomoci různých asociací se lidé v táboře můžou například vysprchovat. Dobrovolníci jim přivážejí taky šaty a jídlo. Claire pracuje v asociaci Salam a tady s ostatními dobrovolníky rozdávají jídlo. Z kovových kádí nabíračkami nabírá salát a její kolegyně těstoviny a kuřecí maso.
3: Dnes je tady podstatně méně lidí. Jindy jich sem chodí třeba 800. Určitě se někteří chystají na moře.
1: Claire pomáhá uprchlíkům už 17 let. Některé z nich potkává opakovaně a poznává je.
3: Ano, některé poznávám, ale není jich moc. Spíš ženy než muže. Je tu velká fluktuace lidí. Někteří tady zůstanou jen 3 dny, jiní třeba 3 týdny. Je to hodně nepředvídatelné.
1: Nová migrační dohoda mezi Velkou Británií a Francií počítá s výrazným navýšením plateb ze strany Velké Británie. 3letá smlouva zahrnuje platby ve výši 18,5 miliardy korun. Zhruba 4,5 miliardy tvoří flexibilní složku, která je podmíněna schopností Francie bránit migrantům na cestě přes kanál La Manche, potvrzuje starosta města Gravelin Bertrand Rango.
2: Dohled nad pobřežní hranicí Francie stojí zhruba 1,5 miliardy euro ročně. Angličané dříve platili 500, nově mají platit 700 milionů eur. Jde tedy o zhruba polovinu nákladů. Finanční zapojení Angličanů je ale podmíněno našimi schopnostmi snižovat počty těch, kteří se dostanou na britské ostrovy.
1: Starosta francouzského Graveliny chce využít peníze na úklid města a okolí. Část prostředků už investoval taky do kamer.
2: Díky těmto prostředkům jsme město vybavili monitorovacím centrem se zhruba 300 kamer. Díky nim sledujeme práci převaděčů. Věřím, že bychom je mohli postupně odradit, aby neprocházeli naším městem Gravlin.
1: Asociace, které pomáhají lidem v migračním táboře, nevěří tomu, že víc britských peněz zastaví migraci přes kanál La Manche. Podle nich si lidé najdou jiné cesty.
3: Nová migrační dohoda nic nezmění, bude akorát víc policistů a bariér. Migranti se přizpůsobí. Zaslechli jsme, že teď vyplouvají víc i z Belgie. Vždy mě překvapovalo, že tuhle trasu nevyužívají víc. Vždyť přece mezi Francií a Belgií de facto nejsou hranice. A do Velké Británie to z Belgie není o tolik dál.
13: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Francie a Velká Británie se začátkem června domluvili na prodloužení mechanismu s názvem One In, One Out, neboli jeden tam, jeden ven, který byl poprvé zavedený v experimentálním měřítku loni v létě. Spočívá v tom, že Velká Británie může vyhostit lidi, kteří připlují na člunech zpět do Francie. Výměnou za to se Británie zavazuje přijímat stejný počet uprchlíků, kteří se nepokusili o nelegální přeplutí kanálu La Manche. Paříž a Londýn se tímto způsobem snaží odradit migranty od nebezpečné cesty přes moře a posílit legální cesty pro žadatele o azyl. Od loňského července do letošního května Británie na základě tohoto mechanismu vyhostila 606 lidí. Francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad připustil, že dopad tohoto mechanismu je zatím omezený. Dohodu kritizují i asociace, které migrantům pomáhají.
22: Je to jen pro politiky. Každodenní život lidí, kteří jsou tady, se nemění. Můžete podepsat dohod, kolik chcete.
1: Christian Ogar z Lidové pomoci navrhuje vytvoření transitních center, kde by si lidé na cestě mohli odpočinout a měli tam své zázemí. Tvrdí, že Francie vyhání lidi, které by mohla potřebovat. Podobně uvažuje i Claire Milotová.
3: Všichni, co jsou tady, se nechtějí dostat do Velké Británie, protože by ji nějak zvlášť milovali. Chtějí tam, protože ví, že tady nemají místo. Buď je už někde odmítli, nebo by se měli vrátit do země, kde poprvé vstoupili na území Evropské unie. Občas tady vídáme lidi s italskými dokumenty. Říkají nám, že tam půl roku hledali práci a nenašli a teď to chtějí zkusit v Anglii.
1: Claire nerozumí tomu, proč Francie některé uprchlíky přijímá a jiné odmítá.
3: Ukrajince jsme přijali ze dne na den. Proč bychom nemohli přijmout třeba Afgánce? Když Talibán vstoupil do Kábulu, tak všichni říkali, že jim pomůžou. Nepřijali jsme je. Ukrajince ano. Mohli jezdit zdarma hromadnou dopravou a dostali práci.
1: Claire příliš nesouhlasí s logikou, kterou razil například krajně pravicový politik Erik Zemmour. Ten bezprostředně po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu tvrdil, že Ukrajinci s rodinnými vazbami ve Francii by měli dostat víza na rozdíl od migrantů, kteří prchají před konflikty v arabských nebo muslimských zemích.
3: Islám, křesťanství, judaismus, to jsou všechno blízká náboženství. Mají stejné základy, úctu k lidskému životu. Samozřejmě, že existují muslimští teroristé. Většina muslimů je ale štědřejší než my. Muslimové nám pomáhali v oblastech Rubé a Lille. Chodili s dary. Byli štědřejší než křesťané. Přijížděli s plnými dodávkami. Jednou mi jeden muslim předal 3000 eur v hotovosti.
1: Názory na migranty v obcích u francouzského západního pobřeží se výrazně liší. Někteří obyvatelé si stěžují na škody a střety s policií, které se ve městě Gravelin odehrávaly v uplynulých měsících.
4: V noci kolem 11. hodiny nebo půlnoci jsme slyšeli zvuky. Z pokoje jsme viděli mnoho lidí, migrantů. Občas sem chodí, aby se schovali nebo dělají bordel a ničí auta. Jde jim o to, aby lidé zavolali policii. Dorazí zásahové oddíly, ale pak zase policisté chybí na jiných místech. Migranti se tak můžou dostat nepozorovaně na pláž nebo ke kanálu, který je hned tady vzadu.
1: Arno žije v rezidenční čtvrti ve městě Gravelin. Právě tam se migranti v uplynulých měsících střetli s policií. Výsledkem bylo několik poničených aut a domů, upřesňuje starosta města Gravelin Bertrand Rango.
2: Žije tady zhruba 12 000 lidí, máme velké průmyslové projekty. Není možné, aby migranti házeli kameny na pracovníky jaderné elektrárny. Přesně tohle tohle se nám tu stalo loni. Dřív to tak nebylo.
1: Francouzský starosta vyzval policisty, aby neřešili případné střety s migranty v rezidenčních čtvrtích, aby se zabránilo poškození majetku obyvatel.
2: Město muselo zaplatit pojistky majitelům poškozených aut. Museli jsme taky postavit bariéry na některých místech. To všechno jsou výdaje.
1: Starosta Bertrand Rango chce po státu, aby vyslal specializované policejní oddíly, které by podobné nepokoje řešily.
2: Požadujeme vytvoření specializované brigády proti nelegální imigraci. Dosud se tomu museli věnovat místní policejní komisařství, což jim ubíralo čas a sílu. Nemohli se věnovat jiným věcem.
1: Výdaje, materiální škody, ale taky změny nálad. Arno potvrzuje, že mezi některými sousedy se šíří naštvání i strach.
4: Gravlin je klidné město, je tu kolem hodně zeleně. Dřív jsme se chodili projít s manželkou a se psem, teď už se moc nechodíme. Už se mi stalo, že jsem natrefil na skupinku 50 migrantů. Člověk neví, co se jim honí hlavou. Byl jsem jednou se synem, taky měli děti. Říkal jsem si, že by synovi mohli vzít bundu. Dokázal bych to do jisté míry pochopit, že by tu bundu potřebovali pro své děti. Dřív tu nebylo žádné násilí, teď je toho tady víc.
1: Úsek dál ve městě Gravelin pracuje Claire. Popisuje každodenní soužití s lidmi, kteří mají za sebou dlouhé a náročné cesty.
7: Naše děti cestují autobusem s migranty. Ráno, když jedou do školy, tak je vidí unavené, promáčené, protože se pokoušeli o cestu přes kanál La Manche. Večer potkávají zase další uprchlíky, kteří jsou připraveni nasadit svůj život a dostat se do Británie. Jejich šaty smrdí kouřem a nejsou moc čistí. Jsou z různých koutů světa.
1: Claire prý nemá strach. Důležité jsou podle ní základy. Neignorovat migranty a pozdravit je jako kohokoliv jiného. Těmto základům učí i své děti.
7: Musíme naše děti učit žít s migranty, aby na ně neukazovali prstem, aby se nebáli. Jsou součástí našich životů. Jsou to prostě lidé a mezi nimi jsou dobří i špatní. Tak jako v každé společnosti.
1: Claire zároveň vnímá, že se jednou role můžou obrátit a z přihlížejících obyvatel se můžou stát uprchlíci.
7: Musíme si uvědomit, že jednoho dne bychom se na jejich místě mohli ocitnout i my. Stalo se to i Ukrajincům, kteří žijí nedaleko.
1: Claire patří k těm, kteří si myslí, že nová migrační dohoda mezi Francií a Velkou Británií nepřinese výraznější změny. Bylo by podle ní chybou si myslet, že zastaví migraci. Tu by prý bylo potřeba řešit v zemích, odkud lidé přicházejí. Ale jak se rychle dají vyřešit války a dopady změn klimatu?
7: Ti lidé přešli Saharu, mají za sebou strašně utrpení, strádání, znásilnění, a to i muži. Někteří dokonce museli pít benzín, aby přežili na poušti. Stříleli po nich, riskovali život. Nemají co ztratit, rozhodně se neotočí, aby se vrátili.
1: Evropský parlament a členské země se v uplynulých dnech dohodly na možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích. Na základě bilaterálních dohod tam budou moct unijní země posílat neúspěšné žadatele o azyl. Podle agentury AFP by taková centra mohla vzniknout například ve Rwandě, Ugandě nebo Uzbekistánu. Podle starosty města Gravelin Evropa zůstává pro mnoho lidí vysněným cílem.
2: Evropa zůstává v očích mnohých lidí Eldorádem. Česká republika se taky připojila k Evropské unii, protože v tom viděla svůj zájem a zafungovalo to. Zaznamenali jste ekonomický růst. V unii nemáme válku, země ekonomicky rostou a mají jednotnou měnu.
1: To, že Británie stále láká mnoho lidí, je podle francouzského starosty Bertranda Rangoda taky výsledkem předchozího nastavení britského pracovního trhu.
2: Roky razily politiku otevřených dveří, která vyvolávala zájem po celém světě. Výsledkem jsou nedávné komunální volby ve Velké Británii. Extremistické strany vyhrály na mnoha místech. Angličané jsou obětí atraktivity, kterou sami vyzdvihovali, včetně práce na černo, kterou dostatečně nekontrolovali.
1: Popisuje socialistický starosta města Gravelin Bertrand Rango, který v nedávných komunálních volbách ve Francii porazil nacionalistického kandidáta Jeana Baptista Garda. A to i přesto, že migrace je dlouhodobým tématem lpenovců. Zatímco nacionalistický kandidát v kampani prosazoval radikálnější řešení jako ozbrojení městských policistů a navýšení jejich počtu na trojnásobek, staronový socialistický starosta se vyhýbal radikálním projevům. Upřednostňoval spolupráci se starosty okolních měst a těžil z více než
8: než 20leté zkušenosti ve funkci. Starosta severofrancouzského města Gravelin upozorňuje taky na to, že je důležité omezit střety migrantů s policisty a zabránit dalšímu ničení majetku obyvatel. Kdyby se to opakovalo ve větší míře, tak by to prý zjitřilo nálady ve společnosti, z čehož by prý mohly těžit extremistické strany před prezidentskými volbami příští rok. Migrace bude jedním z jejich klíčových témat. Přísnější přístup prosazují nejen nacionalisté, ale i centrističtí a pravicoví politici. Bývalí premiéři a prezidentští kandidáti Gabriel Attal a Edouard Philippe navrhují každoroční schvalování migračních kvót, omezení slučování rodin nebo změny ústavy. Takové bylo dnešní zaostřeno, ve kterém jsme se zaměřili na migraci přes kanál La Manche. Příjemný poslech dalších pořadů z Francie přeje Martin Balucha.
13: Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
9: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
13: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
10: Alfred Russel Wallace, britský vědec, byl znám pro své učení o proměnlivosti životních forem a hlavně teorií o přírodním výběru. Inspirací pro zkoumání přírody mu byl svými teoriemi Thomas Malthus. Mnozí si v této souvislosti spíš vzpomenou na Charlesa Darwina.
23: Charles Darwin a Alfred Wallace jsou historickým příkladem pro ty, kteří tvrdí, že nové teorie a ideje jsou důsledkem obecného myšlení určité doby. Dva badatelé pocházející ze stejné země, ale lišící se výchovou i životním přístupem na začátku druhé poloviny 19. století, začali výrazně proměňovat smýšlení o živé přírodě.
10: Alfred Wallace se narodil v lednu 1823 ve Walesu. Během svého života vystřídal mnoho povolání. Byl učitelem, inženýrem, cestovatelem a přírodovědcem. V roce 1847 vycestoval se svým přítelem, přírodovědcem Batesem, do Jižní Ameriky, kde se společně snažili sběrem materiálu a jejich zkoumáním vyřešit otázku původu druhů.
23: Při zpáteční cestě však loď i se všemi sbírkami schořela. Wallaceovi se podařilo z plamenu uniknout a přežít. Po dvou letech strávených v Anglii se opět vydal na cestu, tentokrát na Borneo. Ve svých pracích mimo jiné uvádí jako příčinu vývoje také přirozený výběr, i když nepoužívá daný výraz.
10: Svou studii neposlal nikomu jinému než samotnému Darwinovi. Ten v té době připravoval už dnes velmi známé dílo O původu druhů. Darwin ale Wallace se nezapřel a v roce 1858 publikoval jeho text společně s některými svými staršími rukopisy, které myšlenku vzniku druhů obsahovaly také.
23: Darwinova a Wallaceova teorie se ale na mnoha místech odlišovaly. Darwin byl abstraktnější myslitel a ve své teorii daleko více zdůrazňoval boj o život. Wallace naopak analyzoval spíše geologické a geografické faktory. Přestože se v mnohém oba badatelé rozcházeli, podíl na vzniku populární teorie Wallaceovi nelze upřít. Alfred Russel Wallace se dožil 90 let, zemřel v Anglii v roce 1913.
13: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
12: Bylo 10 hodin.
13: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: My Ministerstvo školství změní odměňování učitelů, chystá kariérní řád. Sjezd maďarské strany Fidesz rozhodne, jestli ve vedení zůstane ex-premiér Orbán. Eva Farna slaví 20 let na scéně, zaspívá před vyprodaným Edenem. Dobré dopoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vycházejí hlavně z délky praxe a víc zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho připravuje a ještě v tomto volebním období chce zavést. Podle ministra Roberta Plagy za ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V té souvislosti mluví o stupních v systému a taky o rolích, tedy o tom, jaké pozice učitelé ve škole zastávají.
5: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
12: Dálnice D2 je po ranní nehodě kamionů uzavřená. Policisté dopravu odklánějí na sjezdu třetím u Chrlic na Břeclav a na 11. kilometru u Blučiny ve směru na Brno. Nehoda se stala kolem 4:30 ráno, když maďarský kamion v zúžení narazil do betonových svodidel a srazil se s dalším nákladním autem. Oba řidiči zemřeli.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Maďarskou stranu Fidesz dnes v Budapešti čeká jeden z nejdůležitějších sjezdů za poslední roky. Delegáti se scházejí poprvé od dubnové volební porážky. Rozhodovat budou o tom, jak bude strana fungovat v opozici a kdo bude v jejím vedení. Bývalý premiér Viktor Orbán po volbách nabídl svou rezignaci na post předsedy strany.
6: Orbán stojí v čele Fidesu s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve volbě předsedy zatím nemá žádného veřejně známého protikandidáta a podle serveru Telex.hu tak svou pozici s velkou pravděpodobností obhájí. Delegáti budou hlasovat také o změnách ve fungování strany. Podle serveru Válus Online jde o reakci na přechod Fidesu do opozice, ve které nebyl 16 let. Strana zároveň hledá cestu, jak zastavit pokles podpory. V dubnových volbách získala přibližně 38%. Hlasů. Bára Vránová, Český rozhlas.
12: Americká armáda tvrdí, že se střelila několik íránských dronů v Hormuzském průlivu. Informovala o tom na síti X. Přesný počet sestřelených letounů ani žádné další podrobnosti nezveřejnila. Informace přichází v době, kdy Washington a Teherán mluví o pokroku v mírových jednáních. Podle pátečních slov íránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho podpis memoranda se Spojenými státy nikdy nebyl blíž. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vlaky začnou zítra jezdit v Česku podle nových jízdních řádů. Ve středních Čechách železničáři obnoví provoz na trati z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku, kde budou vlaky Regio Spider jezdit o víkendech. Ze zadní Třebaně do Lochovice na Berounsku budou moci nově cestující využít nízkopodlažní jednotky Regionova se samoobslužným odbavením. Z Rakovníka do Bochova v Karlovarském kraji jezdí nový přímý rekreační vlak. Hlavní vodácké řeky na jihu Čech jsou v tuto chvíli na většině toku sjízdné. Větší pozor si musí dát vodáci na dolním toku Lužnice. Méně vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Podrobnosti přidává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu.
11: Na Vltavě, na Soumarském mostě je tam zakázáno splouvání. Vltava ve Vyšším Brodě dostatečný vodní stav. Lužnice, Pilař také dostatečný stav, ale Pechyni je pod hranicí sjízdnosti. Na Otavě v Katovicích dostatečný stav pro splouvání, ale vody spíše méně.
12: Eva Farna dnes jako první česká žena v historii vystoupí v pražském Edenu. Největším koncertem své kariéry zpěvačka oslaví 20 let na scéně. Stadion s kapacitou 35 000 diváků vyprodala už rok před koncertem.
14: Pořád přemýšlím, jestli to je dostatečně dobrý vlastně. A pak si pustím to, že ta moje představa v hlavě to nikdo nezná a já tam dám 100% toho, co jsme stihli a zvládli připravit. A doufám, že lidi budou s tím spokojení. No a doufám, že ano.
24: Říká zpěvačka Eva Farná v rozhovoru pro Radiožurnál. V pražském Edenu nevystoupí jen jednou, ale hned třikrát, čímž vyrovná rekord v počtu koncertů na vršovickém stadionu, který zatím drží Marek Ztracený. koncert, na kterém zpěvačka spolupracuje s desítkami hudebníků a tanečníků, se připravila i několik nových skladeb. Tu poslední z nich, nazvanou Neříkej, co má se stát, vydala Eva Farná jen dva dny před koncertem. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
12: Připojíme předpověď počasí, čeká nás proměnlivá oblačnost, místy přeháňky na severu a severovýchodě přeháňky četnější. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách kolem 14. Taky zítra bude oblačno, na většině území s přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Naměříme 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22, na horách kolem 9 a na Šumavě až 12 stupňů. Čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 kilometrů za hodinu, večer zeslábne. To byly zprávy, slovo má Martina Mašková.
0: Jakou roli hraje v entomologii náhoda?
16: Za mě hraje rozhodně velkou. Ono i v tom samotném výzkumu nebo studiu člověk náhodou je ve správný čas na správném místě a najde tam něco, co ho zajímá, nebo něco, na čem si pak i třeba vymyslí nějaký svůj další projekt, ale stalo se to jen proto, že se náhodou dostal na nějaké místo.
17: Tak pro mě třeba náhodou jsem se stal entomologem, protože jsem, bylo mi asi 9 a našel jsem na silnici rozjeté nosorožíky. Tu fascinaci hmyze jsem tam vlastně získal a taky jsem v sobě probudil ochránce přírody.
0: Já si vzpomínám, na začátku přírodovědecké fakulty nám říkali, sportujte, hýbejte se a buďte v přírodě, protože to přírodovědec musí.
16: Zároveň ta náhoda může hrát roli i mimo přírodu, kdy se člověk vlastně občas dostane do nějakých sbírek, třeba i těch entomologických, a vlastně najde zvíře z lokality, kde nikdy nebyl a úplně náhodou na ní narazí a třeba je možnost pak se znovu podívat do té přírody a podívat se, jestli ten živočich nebo to zvíře tam stále žije.
0: To se teď hodně vytahují šuplata v muzeích, že znovu, protože molekulární genetika, která je vlastně taky váš obor, umožňuje znovu probádat staré exponáty.
16: Přesně tak.
0: Vítám srdečně v rozhlasové laboratoři naše dnešní hosty, jednak entomoložku Karolinu Málerovou, dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Studentku téhož oboru Helenu Pijálkovou, dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A našeho stálého hosta biologa Ondřeje Sedláčka, vítejte.
17: Dobrý den.
18: Laboratoř.
16: Ten způsob, kterým se vybere ta nová královna, není úplně jasný.
17: V případě pohřbívání normálně do země, tak by pomohly třeba mrchožroutům a hrobaříkům.
16: Je ještě dobrý, aby ten opylovač nelítal z jedné rostliny na jiný druh, protože tam je ten pyl k ničemu. Pokud obsah kofeinu je nízký, může těm včelám pomoct si lépe zapamatovat cestu.
0: My vlastně budeme mluvit o takové jedné náhodě, která ale přispěla k úžasnému objevu. Procházka na hřbitově o rozloze více než 6 km čtverečních, bylo to ve státě New York, přispěla k objevu velkého společenstva včel samotářek. V tomto případě to byly ty, které žijí v podzemí. Vědci jejich počet v té dané lokalitě odhadují na 5,5 milionu jedinců. Je pravděpodobné, že samotářkám vyhovuje písečná půda na hřbitově a nedaleký univerzitní jabloňový sad a žijí tam nejméně 100 let. Takhle mohla začínat detektivka, že? Entomoložka Rachel Flores z Cornellovy univerzity parkovala trošku dál, pak šla pěšky přes hřbitov, všimla si včel. Náhoda přeje připraveným. Chápali jste to také tak?
16: Tak určitě. V tomto případě náhoda hrála velkou roli, ale zároveň už jste zmínila, že se jednalo o entomoložku, která vlastně měla trošku přehled o tom, co by se tam v té dané lokalitě mohlo vyskytovat. A vlastně člověk, který by třeba jenom procházel okolo, tak by si těch včel vůbec nemusel všimnout. A vlastně tím, že ona měla nějaké vzdělání nebo nějaký background, tak vlastně byla schopna identifikovat, že se na té lokalitě něco takového zajímavého vlastně může vyskytovat.
0: Jak se vlastně počítají ty včely? Protože počítat miliony včel, já si to představit nedovedu.
17: No, je to odhad samozřejmě a ten odhad se dělá většinou tak, že se spočte nějaká část a pak se to násobí, když víme, na jaké rozloze třeba ty živočichové žijí. Já jsem se takhle naučil počítat ptáky nejprve na rybičkách v akváriu. Jako malej jsem choval akvarijní rybičky a občas jsem jich měl jako hodně, třeba několik set. A táta mě naučil prostě odpočti si 10 a pak prostě ty desítky takhle tam naskládáš. Tak v podstatě podobným způsobem se dá počítat hejnoracků nebo tady v tom případě obrovské množství včel. Ty mantinely toho odhadu jsou daleko širší, ale ten střízlivý odhad je kolem těch 5,5 milionů.
0: Takže člověk si udělá nějaký, ohraničí si nějaký prostor v případě těch ptáků na obloze.
17: Mm-hmm, tam je to dan tím hejnem, který třeba vidím, ale tady v tom případě vědci zjistili, že z těch 6 kilometrů čtverečních se ty včelky vyskytují hojně na nějakým asi 3/4 hektaru. A pak dávali na ty chodbičky, které mají ty včelky v té zemi, tak dávali pasti, které umožní lapit ty jedince, kteří vylezou z těch dírek na jaře nahoru. Spočítali, kolik jich je na metrom čtvereční, to několikrát zopakovali, no a pak si řekli, tak krát prostě ty metry čtvereční a máme dohromady tolik a tolik jedinců.
0: My hodně v laboratoři tady v tomto vlastně debatním pořadu a podcastu pláčeme nad tím, že ubývá opilovačů, tak si říkám, že tyhle samotářky, tahle hornická parta by mohla trošičku změnit náš pohled, ne?
15: Celkově hřbitovy tím, jak dávají zase trochu jiné prostředí do toho města, které je často dost uniformní v tom, jak se tam vyskytují prostředí, takže ty hřbitovy tam přináší jakousi variabilitu nebo různá nová prostředí, ať už to jsou starý stromy nebo právě ta odhalená půda, což mají právě rády ty pískorybky. A ty samotářské včely, o kterých je i tenhle článek, tak to může být strašně užitečný pro zvýšení nějaké biodiverzity toho hmyzu a i jiných živočichů, i ptáků nebo jiných zvířat uprostřed města nebo v areálu města.
0: Já jsem začala tou detektivkou a on se tam v uvozovkách zločin opravdu stál, že s humorem řečeno, protože tam jsou ještě včely, které těm samotářkám vyměňují vajíčka za svá, ještě jim kradou, vlastně ba sežerou ten uskladněný pyl a nektar. Takže ta rozmanitost tam byla opravdu velká. Ale když jsme u zločinu v podzemí, tak myslím, že skýtá i nějaké zajímavé možnosti poznámek pro biologii.
15: No určitě, ano. Mně se moc líbilo, jak použili ty výletové pasti, takže v tom nachytali právě i ty různé parazitoidy včel. A kromě těch nomád, tak tam byla i jedna očnatka, Myopa vicaria, jestli se nepletu. To jsou vlastně mouchy dvoukřídlí, kteří parazitují právě často na samotářských včelách a zas tak tolik se o jejich preferencích hostitelských neví, takže je moc pěkné, že díky tomuhle zkoumání včel tak se dozvíme i něco o těchto mouchách.
0: Ale to nebyl výlet, jakože včely letěly

0: mě vypomáhají.
1: To bylo zajímavé také čisto reakce toho správce hřbitova, protože on říkal, nenapadlo mě, že tam je něco takhle unikátního, ale přemýšlel jsem, jak sekat trávu.
2: No já jsem před časem vytvořil takové desatero péče o hřbitovy pražské s zacílením na biodiverzitu a těch věcí vlastně si člověk jako vymyslí ve finále docela hodně, které se tam mohou udělat pro různé druhy živočichů i rostlin. V této souvislosti vždycky říkám, když jdu třeba s dětma někde okolo hřbitova, vidíme tam takový ten hrob, který je zanedban, je vidět, že tam nikdo už dlouho nebyl. Tam v podstatě jenom takový jako hliněný kopeček, na kterým rostou různý plevely, tak jim říkám, tohle chci děti, až budu ležet jako pod tím, tak aby ze mě byl ještě nějaký užitek třeba pro opilovače.
1: Odpuste takový černý humor, někdo dává orgány vědě a někdo by rád takovou specifickou úpravu, aby na to mohli opilovači.
2: K ničemu jsou umělý kytky, k ničemu je velká žulová deska. Často bývají ty hřbitovy obehnány nějakou zdí, která má v sobě maltu, které právě třeba řada těch samotářek taky vrtá chodbičky. Všechno jsou to takové drobnosti, nebo tam jsou drobné zdroje vody, mělké misky, hmyz třeba může pít v parných dnech. Prostě těch věcí je opravdu hodně oproti nějakému uniformnímu sídlišti nebo konec konců i běžnému parku, který je opečováván nějakou běžným managementem. To znamená ponechání nějakých ploch neposečených, nějaké ty větve v koutě, ledabilá péče, možná i ta různorodost, že každý, kdo se tam stará o ten hrob, to dělá trošku jinak, vytváří potom ve finále obrovskou rozmanitost. Tady v tom případě těch amerických hřbitovů to může být trošku jinak, protože to jsou takové ty, jestli jste někdy viděli ve filmech, že jo, takové ty jako velké travnaté plochy nebo dokonce parky s rozptylovými loučkami a podobně, tak tam může být ta péče více závislá na správci toho hřbitova a ten by měl vědět, že sekat trávu musí, protože v té vysoké trávě by ty samotářky nehnízdily pravděpodobně, ale zároveň nehoblovat všechno na nějaký angličák, aby tam zase měli zdroj nektaru v době, kdy odkvetou už třeba ty jabloně a podobně.
1: Příklad v Hradci Králové lesní hřbitov pro živočichy všeho druhu a rostliny ideální, možná ne.
2: V případě těch jakoby lesních hřbitovů je potřeba si uvědomit, že často to jsou třeba jako takové světlé lesy. Jo? Ono to není, je tam řada druhů dřevin, je tam mezi nimi rozestupy, často tam je přístup světla i do těch spodních etáží a i péče o ty dřeviny může třeba podporovat jiné druhy samotářských včel, které hnízdí v dírkách dřevokazného hmyzu, takže ne úplně pečlivě odstraňovat všechno, co je nějaké už jako starší a poloodumřelé a podobně. Těch věcí je opravdu spousta.
1: Aspoň máme jistotu tady na lesním hřbitově, že na nás nevykoukne kojot jako v tom státě New York. Tam by mohl.
2: No tady jsou lišky zase. To jako v Praze běhají lišky po hřbitovech.
1: Úplně běžně.
2: Dávají dobrou noc.
3: Měla trochu morbidní otázka, ale pomohly by v něčem mělké hroby?
2: No pomohly by asi v případě pohřbívání normálně do země, tak by pomohly třeba mrchožroutům a hrobaříkům, no, ale to nevíme, jestli chtějí úplně ti pozůstalí.
3: Ano, záleželo by asi, jakým způsobem by to pohřbívání jako takové probíhalo. Takže my bychom se nechali pohřbít do mělkého hrobu, ale normální lidi by to asi neocenili. Mně by to nevadilo.
2: Zajímavá věc možná ještě, že biodiverzitě úplně nemusí pomáhat rozptylování popele, protože popel je hodně zásaditý, jo, má pH až třeba 12 a zjistilo se právě na nějakých amerických hřbitovech, že aplikací mnoha a mnoha kilogramů těch pozůstatků, tak vlastně se mění druhové složení travin a je to takové celé jako právě už jako toxické a vlastně dneska už se do toho popela i přidávají látky, které zmírňují tu toxicitu tohodle toho způsobu. Člověk by si řekl, to je nejpřírodnější, ale ono ve finále, když je něčeho příliš, tak ani to není úplně dobrý.
1: Hosty tohoto dílu laboratoře jsou entomoložka Karolina Málerová, studentka téhož oboru Helena Pijálková a biolog Ondřej Sedláček.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
1: Když u jednoho druhu tropických vos v Karibiku uhyne královna, v kolonii nastane tvrdý střet. Mezi těmi ostatními boj o moc. Některé vosy ale místo boje o trůn v vozovkách dál sbírají potravu a pečují o mladé, aby kolonie nezanikla. Studie, které se týká tahle záležitost, tak umožňuje přemýšlet o tom, co motivuje tyto tropické vosy ke schopnosti postupně zvládnout konflikt ve vlastních řadách. co vlastně rozhodne o tom, která vosa se stane královnou. Přemýšleli jste o tom?
3: Tohle je poměrně zajímavé téma, protože všechny ty samičky, které se v tom daném hnízdě nachází, tak vlastně mají schopnost reprodukce, která je potlačená nějakým způsobem

0: tou královnou. A ve chvíli, kdy ta královna v této konkrétní studii byla vyjmuta z toho hnízda, tak vlastně nastal poměrně ze začátku takový agresivní chaos. Některé ze samic se snažily zaujmout její místo, jiné naopak se snažily zaujmout pozici, že vlastně přinášely třeba potravu. A takže vlastně ten princip nebo ten způsob, kterým se vybere ta nová královna, není úplně jasný na první pohled.
1: No právě, i laik by možná přemýšlel o tom, co vlastně zaprvé rozhodne o tom, kdo bude královna, ale co také rozhodne o tom, že některé ty včely prostě nebojují o moc, ale pečují. Tam jsou Heleně Pijálkové.
2: U některých vosíků, což to je i případ i těchhle z těch vos, pokud si pamatuju správně, určoval určitou pozici v hierarchii i rozměr a nějaká spojitost s kvrny, kterou měli na obličeji. V tomhle případě to nebylo až tak úplně stoprocentní, ale co teda vyplývalo i v tom článku a i v jiných studiích, co jsem třeba někdy četla, vlastně se to až tak tolik nedá určit pro člověka, že možná ještě stále pořádně nevíme, co by tuhle tu dominanci mohlo určovat. Rozhodně mi ale přišlo zajímavý, že různé ty vosy, ti vosíci bojovali o tu možnost rozmnožovat se. Jiní vosíci, jiné ty dělnice, které i třeba předtím vůbec potravu nescháněly, tak najednou přejali tu roli získávání té potravy a snažili se to hnízdo udržet. To mi přišlo strašně užitečný, protože bez toho hnízda to taky je úplně jedno, co se rozhodne, jaká vosa, jaký vosík se bude rozmnožovat, když potom ty larvy stejně nepřežijí.
1: Aha, larvy nepřežijí, protože...
2: Kdyby se všichni rozhodli, že budou spolu bojovat a nebudou se starat o to hnízdo, tak by ty larvy nikdo nekrmil a nepřežili by.
1: Co mě líbí, ten vosík a vosíci mají bojové malování, tak to taky dobré. Jaké postřehy k tomu napadly Ondřeje Sedláčka?
3: No, ten článek vlastně ukazuje především to, že se to stane, ale úplně nerozplejtá ty mechanismy. Ono se to prostě neví. Obecně i v teorii her se vlastně mluví o tom, že není dobré vsadit na jednu strategii, ale kdo jako vsadí na to bojovat a získat jakoby všechno, nicméně je to velmi riskantní, jo, taky prostě nemusí získat nic nebo může být zraněn a tak dále. Zatímco ten, kdo se rozhod být jako hodnej, pečovat a zajišťovat ten základní chod toho společnosti, těch vos, má jistotu, že vlastně pokračuje i v předávání těch genů do další generace, i když to třeba nejsou jeho potomci, protože ta genetická příbuznost těch jedinců v tom společenství je tak velká, že vlastně i když rezignujete na vlastní reprodukci, tak stále propagujete ty geny do další generace. Ten for vlastně sociálního hmyzu úplně v extrému dotažený u té eusociality, jako jsou prostě třeba včely medonosní.
1: A to tou formou, že vlastně podporují to společenství?
3: Sestry vlastně mohou být geneticky příbuznější než dcery. Nebo stejně. Tímž pádem prostě my jsme, že jo, teď to řeknu jako hodně jednoduše, my jsme zvyklí, že geny předáváme tak, že máme děti. Nicméně, pokud já se budu starat o své sourozence, potažmo jejich třeba děti, tam už je jako ztráta poloviny, případně tří čtvrtin té genetické informace, takže musím se starat o daleko víc. Ale u těch vos to tak není. Pokud se starají o potomstvo té královny, tak vlastně je to úplně jedno.
1: Předání té genetické informace je v tom, že ty vosy podporují to společenstvo?
3: Sdílená genetická informace mezi sourozenci a dcerami vlastně nebo z královny je tak vysoká, že se té dělnici vyplatí starat se nikoliv o vlastní potomstvo, ale o svoje sestry, případně další, nevím, co to jsou, bratranci a podobně. Takže tím pádem vlastně dochází k přenosu té genetické informace do dalších generací jakoby nepřímým způsobem.
1: Ještě nám tam zůstalo jedno zajímavé téma, totiž zaujalo mě, že tyhle tropické vosy v Karibiku jsou agresivnější a soutěživější než evropské. Tušíme proč?
2: Mě to samotnou zajímalo. Přemýšlela jsem, jestli by to nemohlo být tím, že jak tam nemají zimu, tak jestli nemají tu potřebu všechno stihnout rychle, že tady by mohli mít tu potřebu co nejrychleji tohleto vyřešit, aby se mohli zase vrátit k nějakému udržování toho hnízda a rozmnožování, zatímco někde v tom Karibiku mají tu možnost si dát trochu víc na čas. I třeba co se týče vůbec kvetení rostlin, tam taky kvetou mnohem delší dobu.
1: Takže protože víme, že je vazba opilovači a rostliny, takže tam je to všechno později trochu, než v Evropě tak.
2: A taky přes zimu nemusí řešit žádné přezimování.
3: Mě nepřekvapila ta agresivita těch vos, který se snažili zaujmout to místo té královny. Ve skutečnosti mě vůbec není jasný, když se pere 60 vos, jak se nakonec určí, kde všechny přepral. Jako představte si to, jak to jako oni se ve finále musí nějak hormonálně nebo nějak chemicky prostě domluvit, že už jako nemá cenu dál bojovat, protože prostě tahle je opravdu ona. Takže to není tak, že by jako bylo 60 ringů a z nich teda jako zvítězila ta. A pak jsou tam ty hodný takový ty jako jeptišky, bych řekl, prostě, který jako se uchýlejí ještě k pečlivější práci a říkají si, hele, ta vrchnost, ta je hrozná, ta se furt jenom mele, ale ve skutečnosti všechno závisí na té poctivé práci té občanské společnosti, pojďme se na to vykašlat a makat. A starat se o ty děcka, protože ty tady jako jinak chcípnou hlady.
1: V dnešní rozhlasové laboratoři účinkují biolog Ondřej Sedláček, entomoložka Karolina Málerová a studentka tohoto oboru Helena Pijálková.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
1: Nektar z květu obsahuje menší množství alkoholu. Vědci z Univerzity Berkeley přišli na to, že i když ho včely průběžně popíjejí celý den, tak nejsou opilé. Přitom objem etanolu, který skonzumují, odpovídá 50 až 150% jejich tělesné váhy. Pokusy probíhaly v Americe a v Africe. Takže tam se Karoliny Málerové, opravdu neexistují opilé včely?
0: No, tak je důležité říct, že včely se vlastně setkávají s etanolem po celou dobu života a i z evolučního hlediska velmi dlouho, takže jsou na alkohol jako takový zvyklí. Takže opilá včela ve slova smyslu, že by se motala a narážela do zdi, není úplně běžné. Takže oni mají vlastně jednak jiné metabolické dráhy, které se vlastně s tím etanolem vyrovnávají. Zároveň to může třeba souviset i s nějakým střevním mikrobiomem.
1: V jakém směru?
0: Vlastně ten způsob, kterým se ten etanol metabolizuje, může souviset jednak s těma různýma metabolickými dráhama, ale i zároveň s konkrétním mikrobiomem, který u těch včel může být vyvinut.
1: To znamená, že každá včela má ve svém trávicím traktu jako unikátní společenstvo bakterií?
0: Každý třeba druh včely.
1: Já jsem si tak říkala, no včela asi těžko dáme nějak dýchnout do balonku, tak jak by se poznala opilá včela, asi že se motá, tak...
3: No na to jsou opravdu testy. Jednak se zkouší, jak jako lítají, jo, takže jestli fakt se nějak nemotají. Pak se mi líbí to, že vlastně oni je třeba odnesou někam od toho hnízdiště a ty opilí se fakt jako vracejí večer s dobrou náladou a mají spoustu výmluv, jako kde byli, jo, teď to trošku přeháním, ale opravdu jako trvá to díl. No a pak jsou nějaký testy, který vlastně jim dávají třeba nějaký úkoly a za ten úkol splněný jim dají odměnu. A zjišťují, že, nebo vědci zjistili, že prostě pokud jsou přivopilí, tak ty úkoly plnějí fakt jako daleko hůř, hůř si pamatujou, nejsou schopni opakování, no prostě není tam nic překvapivého, co by se lišilo od lidského opilce.
1: Oni, myslím, vědci dají třeba nějakou trasu, že? A pak za tu trasu je odměna, takhle jsem to pochopila.
3: Ano, třeba. Těch možností je víc, ale tohle je jedna z nich.
1: Velmi mě zaujalo to, že nektar obsahuje kofein či nikotin. Jo? Rostliny nabízejí těm svým opilovačům opravdu mnohé naše drogy. S troškou nadsázky dalo by se to přirovnat k nějakému našemu baru nebo k restauraci.
3: No ono z pohledu rostliny je to vlastně reklamní agentura, protože všechno je podřízeno jedinému cílu a to je, aby se opilovač vrátil právě k ní a přenesl ten pil. Takže snaha prostě nalákat na cokoliv, co bude mít vliv na to, že ta včela nebo motýl nebo kolibřík se vrátí právě zase zpátky.
1: Takže aby se vracel opakovaně.
3: Což může být zároveň bar, ale je to opravdu reklamní bar takový. Jako.
2: A kromě toho, že ta rostlina chce nalákat toho opilovače, tak ještě chtějí, aby ten opilovač pak navštívil rostlinu stejného druhu, aby ten pil přenesl. Takže ještě dobrý, aby se ten opilovač fakt zvykl na něco specifického, co ho bude lákat na té rostlině a vyhledával ty jednotlivé druhy a nelítal z jedné rostliny na jiný druh, protože tam je ten pil k ničemu.
1: To pak vypadá skoro jako zázrak, že se vůbec rostliny rozmnoží. A přesto se to děje, pokud máme ty opilovače.
2: To mě spíš zaujalo, že rozhodně dává smysl, že ten hmyz musí, nebo opilovači celkově musí být zvyklý a přizpůsoben nějaký obsah alkoholu, protože jakmile je v teple něco sladkého, tak to začne fermentovat, začne to kvasit a bude to mít nějaký ten alkohol nebo i nějaké jiné látky, kterými se ty rostliny brání spíš různým bíložravcům, ale ty opilovači si chtějí ponechat, takže ti opilovači by na to měli být nějak přizpůsobení.
1: Čili musí ten alkohol tolerovat víc.
2: Ano, a teda samozřejmě i ti opilovači, protože potřebují k životu ten nektar, ten pil, tak je to i v jejich zájmu se samozřejmě na to přizpůsobit a je tam možná i trochu nějaká soutěž.
1: A americké a africké včely holdují alkoholu víc než evropské. Zase tam je pěkný rozdíl.
3: No, obecně je větší pravděpodobnost, že v tropech dochází k tomu, že to skvašení jako častější, rychlejší, samozřejmě je například palmové víno, které jako v Africe běžně konzumujeme při svých jako výpravách, tak to se dělá tak, že se ráno nařízne palma a večer se sundá ten kanistr a ono už to prostě je jako hotový, jo, čili ta rychlost té fermentace samozřejmě je veliká a ty adaptace na to musí vznikat. Mimochodem u člověka je alkohol dehydrogenáza jako starší než zemědělství přítomno, což je, značí, že už jako pralidi museli být nějakým způsobem právě na konzumaci nějakých takovýchhle fermentovaných věcí jako zvyklí a je to vlastně adaptace na to nebýt opilý.
1: Konec konců i lidoopy, protože nacházeli nějaké skvašené ovoce a potřebovali ho ochutnat.
3: Ano, přesně tak.
1: Nebo minimálně to zkusili.
2: Ano, je to možná i kaloricky výhodný konzumovat trošku skvašený plody, protože alkohol je docela, má v sobě poměrně dost kalorií, takže v přírodě, kde je o to nouze, tak to může být asi poměrně výhodná konzumace.
1: Takže i pro ty včely to má kalorickou výhodu, potravní výhodu, nejspíš?
2: Může mít.
1: Karolina Málerová uzavře tuhle debatu.
0: Mě tam ještě v této studii zaujal ten kofein, že vlastně zaznamenali, že pokud obsah kofeinu je nízký, tak vlastně může těm včelám pomoct si lépe zapamatovat cestu třeba k té dané rostlině.
1: A vlastně to je naše ranní káva.
0: Ano, ráno, dopoledne, večer káva, ale každopádně, když vlastně pak už se nachází v příliš velké koncentraci, tak vlastně působí kontraproduktivně.
1: Dnešní zajímavé entomologické studie jsme mohli probrat s mými hosty, s entomoložkou Karolinou Málerovou, děkuji vám.
0: Děkuji.
1: Se studentkou entomologie Helenou Pijalkou, děkuji, že jste přišla.
0: Děkuji.
1: A s biologem, který se věnuje rovněž tedy tomuto oboru, Ondřejem Sedláčkem, děkujeme.
3: Děkuji, nashledanou.
1: Martina Mašková se těší v tomto pořadu, za týden zase naslyšenou. Laboratoř.

0: Je 10:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Dobré dopoledne. Odměňování učitelů by se mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má víc zohlednit kvalitu práce i zkušenost učitele. Fungovat by mohl už v tomto volebním období. Policie ve španělské Valencii zadržela muže, kterého české úřady hledaly kvůli závažnému podvodu. Španělská policie to oznámila na svém webu. Dopadeného označuje za jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v Česku. Muž byl zapojený do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednaná surovina ale poškozeným firmám nikdy nedorazila. Škoda je podle španělské policie zhruba 50 milionů korun. Indický premiér Narendra Modi dnes začíná oficiální návštěvu Francie. V Nice se setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Řešit budou posílení vzájemných vztahů. Společně taky zahájí akci Bharat Innovates, která představí nejlepší inovativní startupy z Indie, Francie a dalších zemí. V Česku funguje přes 200 větrných elektráren ve stovce lokalit. Dnes při příležitosti Dne větru mají lidé možnost si některé z nich prohlédnout zblízka. Otevřeno bude 7 větrných elektráren a 21 větrných mlýnů v celkem 9 krajích. Třeba v Ústeckém kraji se jedná o větrnou elektrárnu v Klínech na Mostecku. Vnitřní prostory obřího větrníku budou pro zájemce otevřené do 16 hodin. Hrady Rabí, Velhartice a Kašperek připravili na víkend Dny šumavského Trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba na Velharticích je porovnávací fotografická výstava a návštěvníky areálem provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Speciální kastelánské porohlídky pak jsou po oba dny i na Rabí a Kašperku. Tam dnes navíc budou i šermířská a hudební vystoupení a loutkové divadlo. Jaké nás čeká počasí? Proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě četnější. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 25, na horách do 14 stupňů. Povane mírný západní vítr, v Čechách přechodně místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Taky zítra čekejme oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Naměříme 16 až 20 stupňů. Na jihu Moravy až 22, na horách kolem 9, na Šumavě až 12 stupňů. Čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, bude večer slábnout. To byly zprávy, teď už repríza pořadu Osobnost Plus.
2: Jsem vědec, mluvím o klimatu fakticky a s citem, narovnávám blbosti, co se o klimatu tvrdí. Takhle se na Instagramu představuje výzkumník Daniel Kortus z Ústavu organické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Jeho klimatomluvu, která vyvrací mýty a nepřesnosti o klimatické změně, sledují na sociálních sítích tisíce lidí. Z čeho má v souvislosti se změnou klimatu největší obavy a na co všechno se budeme muset v příštích letech adaptovat? Dobrý den.
3: Dobrý den vám i divákům.
2: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.
2: Co vás přimělo k vydávání klimatomluvy?
3: No, původně to vlastně, teď se z toho stal trošku takový jako politický projekt, takže pomalu na sobě cítím, že se země stává aktivista v dobrém slova smyslu, ale ten původní popud byl trošku jiný. Původní popud byl takový, že mám mladší ségry, 18letý, a generace mých mladších sester hodně si jako zažívá klimatickou úzkost, kterou já jsem si prošel taky částečně. To znamená strach z budoucnosti v podstatě. Část populace nechce mít, nebo část mladých lidí nechce mít děti a podobně. No a já jsem chtěl mluvit o klimatické změně fakticky z pohledu vědy, že spousta těch dat, které vlastně jsou obrovsky pozitivní, se neukazujou a že je často v médiích vidět jenom ta negativní stránka té klimatické změny, což samozřejmě je potřeba, aby se ukazovala. Ale myslím si, že by se do toho veřejného prostoru mělo dostávat i to pozitivní. A to mi chybělo. Takže s tímhle s tím jsem Klimatomluvu založil. Pak mi ale právě jedna z těch mladších sester ukázala Filipa Turka a jeho výroky o klimatické změně. A já jsem si uvědomil, že jsem byl naivní, když jsem chtěl o té klimatické změně mluvit vlastně jako v širších souvislostech, protože aktuálně prostě se tady děje, že se znova popírá lidský vliv. Vrátili jsme se o 20 let zpátky a spousta lidí vlastně nevěří tomu ani, že by klimatickou změnu způsoboval člověk. A to mně přijde strašidelný.
2: Pomohlo vašim sestrám to, že jste začal vydávat Klimatomluvu?
3: Právě se setkávám s tím aktuálně, že spíš ne, což mě jako v tom ohledu, že vlastně ukazuju teďka to negativní, že jo? A to já jsem nechtěl, jenomže ta situace je prostě za mě tak vážná, že protože vnímám, že to není jenom český trend, že by politici popírali klimatickou změnu. Je to vidět i v Americe a trochu se jako bojím, že by se z toho mohl stát opravdu celosvětový trend, který to řešení může zbrzdit. A to je něco, co si vlastně jako nemůžeme úplně dovolit, pokud chceme žít pořád v prosperujícím světě.
2: Jaké největší hlouposti nebo mýty se v Česku v souvislosti se změnou klimatu šíří?
3: Ten typ dezinformací, který se šířejí, mají všechny jako jeden stejný jmenovatel. A to je vlastně takový vyvolávání pocitu, co zmůže člověk proti velikosti vesmíru.
2: Jako jedinec.
3: Jako jedinec, přesně tak. Že vlastně přece to slunce a ty orbitální cykly Země a ty sopky jsou jako tak mocný, že jeden výbuch sopky vyprodukuje víc oxidu uhličitého než celý lidstvo za rok, třeba řekněme. Tak ty dezinformace mají tenhle společný jmenovatel. Takže často se to vlastně třeba, jak už jsem říkal, sopky vyprodukují mnohem víc oxidu uhličitého. Sluneční aktivita má mnohem větší vliv než emise oxidu uhličitého.
2: Z toho tedy vyplývá, proč bychom se měli snažit?
3: Ty dezinformace vlastně se snaží vytvořit dojem, že nemá smysl to řešit. Snaží se oddálit to řešení v podstatě. Odstup od těch fosilních paliv, který prostě je nutný. A vlastně tím, co já dělám, se snažím ukazovat, že prostě víme s naprostou jistotou dlouhodobě, že to způsobuje člověk a není co řešit. Je potřeba hledat ty řešení. A pokud je budeme hledat, tak ta klimatická změna nemusí mít tak tvrdý dopady, jaký bude mít, když to řešit nebudeme.
2: Vy často zmiňujete, že si lidi pletou klima a počasí. Nemůže to pak vést k tomu, že když jeden rok v zimě hodně nasněží, že někdo může mít mylný pocit, že se vlastně nic neděje, že změna klimatu není nic zásadního, že to nemusíme řešit, protože vždyť ta zima je taková, jako jsme ji znali.
3: Bohužel to tak je a samozřejmě zase část politického spektra se k tomu přidává prostě a objevovali se na svých sociálních sítích s lopatou, jak odhazují sníh a psali se, kde je teda ta klimatická krize. To samozřejmě zase celý ten jako narrativ té klimatické změny akorát zlehčuje, ale vlastně rozdíl mezi počasím a klimatem, kdybych to měl přirovnat úplně na nejjednodušší úrovni, tak počasí je oblečení, které aktuálně máme na sobě. Prostě svítí sluníčko, tak si vezmeme šortky a tričko. Klima je vlastně celý šatník, který v průběhu roku musíme mít. A ten šatník má jiný člověk ve Skandinávii a jiný člověk tady ve střední Evropě, jiný člověk ve Španělsku. Klimatická změna způsobuje, že ten náš šatník se neposouvá jenom k těm jako teplejším tričkům prostě a takhle, což si spousta lidí myslí, ale on se rozšiřuje na obě strany. V podstatě klimatická změna není jenom globální oteplování, takže to, že napadne sníh, není nic divného. To, že tady budeme mít třeba jako i chladnější roky, jako byl teďka ten, co jsme viděli tu letošní zimu, to prostě není nic divného. Celkově té sněhové pokrývky v Česku ubývá a jako ten výhled do budoucnosti je takový, že v nadmořských výškách pod 800 metrů se ten sníh prakticky ani nebude držet za nějakých 10-20 let.
2: Na sociálních sítích jste velkým kritikem vládní strany Motoristé sobě, kteří podle vás v souvislosti se změnou klimatu šíří dezinformace. Říkal jste, že to není jenom trend v Česku, že se to objevuje po celém světě. Proč to podle vás politici dělají?
3: Nechci znít jako konspirátor, ale je prostě potřeba si uvědomit, že napojení fosilních korporací, nebo je v zájmu fosilních korporací, aby se prostě fosilní paliva dál spalovaly. A já prostě tady to napojení vidím. Není to nic novýho, tabákový průmysl to dělal taky. Před tím fosilním průmyslem ještě šířil vlastně, že kouření je zdravý. A ti za to vyloženě byli souzeni a odsouzeni v podstatě. Prostě je v zájmu některých entit, aby se ty fosilní paliva dál spalovala. Když to řeknu zaobaleně teda takhle. No.
2: Vy jste přes Instagram posílal vzkazy Petru Macinkovi, který byl několik týdnů dvojministrem, řídil ministerstvo zahraničních věcí a taky životního prostředí. Reagoval někdy na ten váš vzkaz?
3: Petr Macinka přímo nikdy nereagoval. Píšou mi lidi, co o sobě tvrdí, že jsou Petr Macinka. Nevím, jestli jsou nebo ne. Přestal jsem ty zprávy číst. Filip Turek na mě reagoval a vlastně v podstatě v první fázi velmi příjemně, jako tak se pojďme sejít, pojďme si o tom popovídat. Rád se jako ponaučím v podstatě. Ale když jsem viděl, že vlastně pokračuje v těch šíření těch stejných dezinformací, i když jako na mě reagoval, že se jako rád ponaučí a pořád vlastně argumentuje těma stejnýma argumentačníma faulama, nemění nic na té svojí rétorice, takže ty informace si neověřuje, tak by pro mě nemělo ani smysl se s ním scházet v podstatě. Ne.
2: Úřad vede Igor Červený. Máte nějaký vzkaz už i pro něj? Protože on na tiskové konferenci po jednání vlády říkal, že nespochybňuje, že tady klimatická změna je, že nespochybňuje ani vliv člověka, ale otázka je, jak velký ten vliv je. A že považuje klimatickou změnu za zbytečné označovat ji za klimatickou krizi. Tak máte nějaký vzkaz pro něj? A to, co říká, je taky v rozporu s tím, co vědci vědí, jaká mají data, nebo ne?
3: Je to taky v rozporu. Souhlasím s pánama motoristama, že používat slovní spojení klimatická krize v lidech vyvolává pocit, že to jako něco, takovej ten v části společnosti, která třeba úplně se tomu neorientuje, nevěnuje se tomu, tak pojem klimatická krize může vyvolávat naopak takový to jako odrazování, jako někdo tady zase straší prostě něčím, předtím strašili věci ochlazováním, ozónovou dírou a teď straší oteplováním. Jenomže není pravda, že věci kdykoliv strašili ochlazováním, na tom nikdy klimatický konsenzus nebyl, vždycky byl na oteplování a ozónová díra už není problém, protože to věci vyřešili. A takhle stejně my musíme nahlížet na tu klimatickou změnu. Takže v rámci zachování nějakého jako dialogu v té společnosti, já radši používám to vyjádření klimatická změna, abych nepolarizoval. Takže s tímhle s nima souhlasím. A kdybych měl vzkaz pro pana Červenýho, co se týče jeho vyjádření, že nepopírá klimatickou změnu, nepopírá vliv člověka, tak úplně stejně jako Filip Turek říká, že záleží, že se máme bavit o tom, jaký vliv má člověk
2: ano,
3: na tu klimatickou změnu.
2: To on říká, že je otázka, jak velký vliv ten je.
3: Přesně tak. Ale to není otázka. To je dávno vyřešená věc, to je úplně jasný. Vlastně ve zprávách IPCC je to jako naprosto jasně řečeno, že člověk v té nejnovější, která je, myslím, 4 nebo 3 až 5 let stará, něco takového, ona se vydává postupně, tak tam se jasně píše, že člověk bez pochyby způsobil globální oteplování zhruba o 1,1 stupně Celsia za poslední, od té doby, co spalujeme fosilní paliva. A je tam i přesně řečeno, že ty přírodní vlivy mají vliv přibližně minus 0,1 až 0,1 stupně Celsia. Tudíž to oteplování, který pozorujeme, se dá prakticky jako celé přiřadit právě té lidské průmyslové činnosti a další jako zemědělství a prostě tomu, jak jako lidstvo jsme se rozrostli, jak fungujeme.
2: To znamená, že to, že se planeta otepluje, je neoddiskutovatelný fakt, který je podložený daty a je to něco, o čem se podle vás, nebo vy byste o tom s nikým nediskutoval.
3: Přesně tak. A ani vědci, ani klimatologové, když se jich zeptáte. To je právě, já jsem řekl vědce, ale my se teďka klimatologové, kteří se opravdu tím studiem zabývají, tak panuje naprostá shoda na původ klimatické změny. Je to tak jasný, jakože země není placatá a jakože kouření škodí zdraví.
2: A proč je právě u změny klimatu vědecký konsenzus tak často nebo hlasitě zpochybňovaný? Je to pořád to, jak jste říkal, že nechcete být konspirátor, ale je to pořád napojené na tu fosilní lobby?
3: Je to tak. Můžu uvést jeden konkrétní příklad, třeba v Česku. Je velmi aktivní taková organizace, která se říká Clintel, Climate Intelligence, kterou založil Holanďan Gas Berkut, který byl celý život napojený na fosilní korporace. Tuhle společnost si založil vlastně z peněz, které dostal od fosilních korporací přes nějakou svoji další firmu a vlastně se soustředí na popírání lidského vlivu na klimatickou změnu. Združuje pod nějakou svoji petici, říkají tomu vyhlasní vědci, ale když se dělá rozbor těch členů, tak rozhodně všichni nejsou vyhlasní vědci a nejsou mezi nimi ani klimatologové, takže vlastně jsou to třeba odborníci z jiných oborů. No a ředitelem této organizace se nově stal Václav Klaus minulý rok, což je blízký spolupracovník, že jo, Petra Macinky a Filipa Turka. nepotřebuje z ničeho usvědčit, takže vlastně nepotřebuje jako přímé důkazy, že opravdu jako to jde odtamtuť, ale mně to jako stačí tady to prostě. No.
2: Všechny klimatické modely podle vás ukazují, že se bude oteplovat a že to závisí na tom, kolik budeme uvolňovat skleníkových plynů do atmosféry. Jak víme, že si s tím časem planeta prostě neporadí sama?
3: Protože si s tím vlastně už, jako ona si s tím radí velmi dobře doteď. Takže zhruba polovina emisí, kterými vyprodukujeme, planeta je schopná nějakým způsobem začlenit do té své biosféry. To znamená, pozorujeme třeba okyselování oceánů, protože se uvolňuje, oxid uhličitý je kyselinotvorný, takže vlastně tím, že se rozpouští v oceánech, tak okyseluje oceány, což má samozřejmě negativní dopad na oceány. Vidíme to, že i planeta zezelenala. Planeta je zhruba o 30% zelenější, než byla na začátku tisíciletí, což se zdá jako příjemný efekt samozřejmě, ale to má taky jenom určitou pufrační schopnost. Řekněme, že ta biosféra, hydrosféra a takhle jsou nějaký nárazník, který nám zatím pomáhají tlumit ten absolutní účinek toho, kolik těch emisí skleníkových plynů produkujeme. Nevíme přesně, kdy tohle skončí, ale víme, že už ty ekosystémy přestávají být tak silným absorbátorem oxidu uhličitého. Tudíž naše emise začnou mít výraznější efekt a o to větší potřeba je začít je snižovat.
2: Proč se Česko podle vědců otepluje rychleji, než je celosvětový průměr?
3: Je potřeba říct, že vlastně skoro všechny země na světě se oteplují rychleji, než je celosvětový průměr. A to je kvůli tomu, že pokud se počítá globální oteplování, tak se do toho počítají i oceány. A oceány mají mnohem větší tepelnou kapacitu, to znamená, že je potřeba mnohem víc tepla na to, aby se ohřály. Takže pevnina se otepluje rychleji než oceány. Pokud bychom vzali jenom pevninu, tak to průměrné oteplování už jsou zhruba 2 stupně. Když se do toho započítají oceány, takhle tak je to nějak okolo 1,5 stupně. Takže Česká republika není v tomhle tom žádná výjimka. Na druhou stranu, když se říkal, že se otepluje dvakrát rychleji, tak ona je to pravda oproti tomu celosvětovému průměru. Ale i mezi těmi zeměmi jsme ve 20% nejrychleji oteplujících se zemí.
2: Proč?
3: Kvůli tomu, že nemáme v blízkosti oceán, třeba například, což funguje vlastně jako taková klimatizace pro nás, jsme vnitrozemní stát a to je vlastně ten největší faktor tady v tom.
2: Říká vědec Daniel Kortus, který je hostem Osobnosti Plus.
1: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Ministr životního prostředí Igor Červený taky říká, že je potřeba se na klimatickou změnu připravit, ale racionálně. V tom se shodnete?
3: No, částečně. Na klimatickou změnu je potřeba se připravovat, samozřejmě racionálně, ale taky je potřeba vzít v potaz, že adaptace z největší pravděpodobností vůbec stačit nebude. My tu klimatickou změnu potřebujeme i takzvaně mitigovat, což znamená opravdu se zaměřit na snižování emisí skleníkových plynů. A tohle to není strašení. Já to fakt jakoby nemyslím z toho strašícího pohledu, protože lidstvo je v adaptaci historicky jako výborný. Ta naše schopnost adaptace je obrovská. Je to krásně vidět na tom, že i přes klimatickou změnu vlastně aktuální škody, které jsou třeba způsobené záplavama, v poměru vůči našemu HDP, tak klesají. Ale takže vlastně tím lidstvo bohatne rychleji, než se zatím projevuje ta klimatická změna. Ale tohle má nějakou jako limitní hranici, za kterou už prostě ta naše adaptace nebude stačit. A pro Českou republiku by se to třeba mohlo projevovat tak, že tím, že se oteplujeme opravdu rychle, tak pokud se na konci století jako svět oteplí průměrně o 2,5 až 3 stupně, tak tady se oteplíme opět o 6 stupňů. Což už je opravdu vysoká hodnota, kdy vlastně ta naše krajina ztratí schopnost zadržovat vodu. Nejenom kvůli tomu, že prostě vyschne, ale kvůli tomu, že vlastně máme s vyšší teplotou třeba roste délka vegetativního období těch rostlin, takže oni potřebují tu vodu déle v tom roce, čím dál tím více. A my té vody tady zkrátka tolik nemáme. Takže vlastně tohle je třeba jeden obrovský problém, na který je potřeba se zaměřit a připravovat, ale ta adaptace, kdybychom se zaměřili jenom na adaptaci, tak to prostě nemusí stačit.
2: A když rozdělíme to, co je tedy nutné, na co je potřeba se adaptovat a na co je třeba se připravit. A když se nebudeme dívat 50 let zpátky, ale třeba jenom 10 let dopředu, tak co nás v příštích 10 letech čeká? Co bychom měli v těch příštích 10 letech udělat, abychom byli nějakým způsobem připraveni a na co se máme adaptovat?
3: Pro Českou republiku obecně už to začíná být vidět, že jsou problém vlny veder. Takže taková nejrychlejší adaptace, na kterou je potřeba se připravit ve městech, i nějakým způsobem připravit naše města k tomu, aby prostě nebyly tak horkými ostrovy. To znamená více zeleně, více vodních ploch, které vlastně odpařují vodu a pak se celkově to město ochlazuje. To je jedna věc. Další věc jsou obecně, co už vnímáme taky, jsou povodně. Povodně jsou dneska takové ty extrémní povodně, které dříve nebyly tak časté, tak jsou dneska kvůli klimatické změně v České republice častější. V roce 2024 bylo na té bouři povodní Boris, teďka si nejsem jistý, byla to Boris? Nejsem tak nevíte. 2024 velká povodeň, jenom díky Českému hydrometeorologickému ústavu, ty škody, které byly, nebyly tak veliký.
2: Byla včasné varování.
3: Přesně tak, jako tohleto podchytili úplně neuvěřitelně, protože v Německu se to nepovedlo, ve Španělsku se to nepovedlo podchytit a ty dopady byly jak na finančních, tak prostě na životech mnohem vyšší. Takže třeba adaptace je i to, že nebudeme brát Českému hydrometeorologickému ústavu peníze. To je třeba velmi dobrá adaptace. Tuhle infrastrukturu my bychom měli vlastně finančně podpořit, ne naopak z ní škrtat. Jo. Takže tohle je jedna velká moje kritika vůči tomu aktuálnímu rozpočtu, který se chystá, protože Český hydrometeorologický ústav nepotřebuje ty finance jenom na předpovídání, ale i na nějakou kybernetickou bezpečnost. Zkrátka těch pozic, který on by potřeboval obsazovat, je čím dál tím víc, ne čím dál tím míň.
2: No a když si představíme, co nás čeká za 10 let, tak co nás čeká?
3: Je těžký mluvit o takhle krátkém časovém horizontu z toho pohledu, ale co třeba já vnímám jako velký problém a co mě trápí, a to už se děje, taky vidíme, je vlastně, že tím, že se Česká republika oteplila za posledních 60 let o 2,3 stupně, což je říká nějakých 0,36 stupně za dekádu, tak tenhle nárůst teploty se dá představit tak, že vlastně celá Česká republika se výškově posunula o 350 metrů níž zhruba. Všichni víme, že když jdeme nahoru a stoupáme výš, tak je tam větší chlad. Takže s každými 100 metry směrem nahoru se teplota mění o 0,6 stupně. Takže vlastně naše lesy, které rostly třeba ve výšce 900 metrů, teďka rostou jakoby formálně o 350 metrů níž. A na to ty monokultury smrkový, které tady máme, vůbec nejsou stavěný. Je tam větší sucho a za druhý, co je jako mnohem větší riziko, je, že díky té zvýšené teplotě se vlastně dochází i k více generačním cyklům kůrovce, který ho tady máme. Dřív prostě se kůrovec rojil jednou až dvakrát za rok.
2: A teď už čtyřikrát.
3: Teďka už je to čtyřikrát. Tohleto spouští něco, čemu já bych se jako nebál říkat bod zlomu. To znamená, že naše lesy už můžou být z hranicí zachránění. A to je třeba pro mě strašidelný tady toho. A s tím je potřeba jako nějak silně pracovat.
2: Jaké vyhlídky do budoucnosti a života svých dětí mají současní mladí dospělí, což jsou i vaše dvě sestry?
3: Ano. To je vlastně ta věc, která mě jako mrzí nejvíc, kterou jsem chtěl řešit, že vlastně když se bavíme o té klimatické změně, tak je to velmi často v negativním kontextu. I teďka já jsem vlastně to, co jsem vám tady říkal, jako moc pozitivně nezní. Takže bych to chtěl zakončit něčím mnohem pozitivnějším. Vlastně generace mých sester k tomu přistupuje, takže vlastně ani nechce mít děti, protože neví, jestli ty děti by žily v nějakém jako přijatelném světě. A oni sami se té budoucnosti bojí, mají vyhlídky vlastně, že to tady může dopadnout jako svět šíleného Maxe, řekněme taková ta vyprahlá prostě pustina. Což jako nehrozí, takhle daleko nedojdeme. My už jsme vlastně velkou část té klimatické změny zmitigovali i přesto, že vlastně teďka se nám zdá, že to třeba tolik neřešíme. Takže třeba ceny obnovitelných zdrojů za posledních 20 let vyklesaly o 99%. Takže dneska, když se třeba mluví o tom, že vlastně ty obnovitelné zdroje jsou ekonomicky, jakože se nevyplatí, tak to prostě není pravda. Oni už se vyplatí a je potřeba je začleňovat do té infrastruktury. Takže chtěl jsem tím říct, že my ty řešení máme, chci tím říct, a je potřeba, abychom se na ně soustředili. Nesmíme odvádět furt pozornost od toho, že uhlí je levnější. Prostě jako není.
2: Česko má vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, právě Filipa Turka, o kterém jste mluvil, a ten ostře vystupuje proti výstavbě větrných elektráren. Tvrdí, že tu hrozí neřízená výstava 500 elektrárenských sloupů vysokých 250 metrů. Máme se opravdu bát, že ty větrníky budou stát uprostřed vesnice nebo kousek za naší chalupou?
3: Ani náhodou. Vůbec to tak není. Ty jednotlivé vlastně obce si mohou sami rozhodnout v podstatě, jestli ty větrníky budou chtít nebo ne. Je potřeba s nima prostě komunikovat a správně vykládat, co ty větrníky pro ně znamenají. Že to neznamená, že jim prostě odfoukne, že slepicím to odfoukne peří, že jim nebude schnout prádlo, že jim to prostě jako nespůsobí infarkt, a komunikovat tyhle ty fakta, protože kolem toho koluje spousta mýtů a Filip Turek, stejně jako to dělá s klimatickou změnou, šíří dezinformace i o větrných elektrárnách.
2: A mají v našich klimatických podmínkách větrné elektrárny smysl?
3: Mají. Na to máme modelování. Fakta o klimatu aktuálně dělali 540 různých modelů po hodinách, jak by mohla vypadat evropská energetika, prostě pokud do ní začleníme ty obnovitelné zdroje a za jakých podmínek bude nejlevnější. A vycházím z toho modelování, a není to překvapivý, že Česká republika by mohla mít 25% energie ze soláru, 25% z větrných elektráren. Aktuálně máme asi 1% z větrných elektráren. Takže vlastně často se prostě říká, že ty obnovitelné zdroje jsou dražší a že se nevyplatí, ale ono to tak není samo o sobě z podstaty těch obnovitelných zdrojů. Akorát je potřeba kolem nich vybudovat infrastrukturu a nějakým způsobem řídit jako ty regulace na té politické úrovni.
2: Vy jste v jednom videu říkal, že rozumíte tomu, že člověk může být frustrovaný z Green Dealu. Vás taky zelená dohoda frustruje?
3: Částečně v něčem ano, protože třeba mě osobně nedává příliš velký smysl zakazovat auta se spalovacím motorem, jako prodej nových spalovacích aut, aut se spalovacím motorem po roce 2035. Protože to akorát nahrává lidem, kteří se snaží na Green Deal útočit a celé jeho znevažovat. Vlastně z Green Dealu se tady stalo něco, co je jako nějaký nepřítel, který je vzdálený. Strašně dobře se to říká, jako Green Deal, to se úplně krásně vyslovuje. Takže ten narativ, nikdo vlastně neví, co to je, je to neuchopitelný. Ten narativ kolem toho vytváří nějakou jako zlou entitu, která se nás tady snaží zotročit. A zákazy spalovacích aut, třeba prostě tady ty nařízení, tomu obrovsky přispívají. Já si myslím, že že ten technologický posun, který vnímáme už teďka, vlastně zapříčiní, že třeba v roce 2035 ani nebude potřeba ten zákaz dělat, že prostě ty lidi sami přejdou na elektrický auta, protože se budou zlevňovat dál. Viděl jsem přirovnání, že dneska baterie do Tesly, která stojí třeba 10 000 dolarů, tak v roce 90 by stála $1 000 000. Takhle obrovsky my dokážeme tyhle ty technologie zlevňovat. A myslím, že by neuškodilo, kdyby používali takové jako jemnější, kdyby líp komunikovali to, čeho se snaží dosáhnout, co v tom Green Dealu je, protože to taky pořádně nikdo neví. Všichni jenom vědí, že chtějí zakazovat uhlí a spalovací motory. Nikdo neví, že ten Green Deal mluví taky o tom, aby jsme tady měli dýchali čistší vzduch, aby jsme právě se adaptovali na tu klimatickou změnu a ji mitigovali, a že za to dostáváme obrovské množství peněz. My jsme celkově jako finanční příjemce z těch emisních povolenek, o kterých se mluví, že jo, pořád.
2: Jeden z argumentů kritiků Green Dealu je, že Evropa produkuje jen 6% celkových emisí. Jaký smysl má mít čistší Evropu, když se nikdo další v takovém rozsahu nepřipojí? To je ta otázka, kterou kladou kritici Green Dealu. Tak jak na ní odpovídáte?
3: Odpovídám na ní tak, že za prvý, když se koukáme na těch 6%, tak je to jenom aktuálně. Z toho dlouho kumulativního pohledu Evropa na fosilních palivech zbohatla. Takže celkově v atmosféře je okolo 20% emisí evropských. Na to, že netvoříme ani jednu desetinu obyvatel téhleté planety, tak je to opravdu hodně. Takže vlastně za to, když si vezmeme historicky jako celou tu historii, co spalujeme fosilní paliva, zhruba 20% je od Evropy. Takže říkat teďka, my děláme málo, my už jsme na tom zbohatli, je takový jako trošku úzkoprsý. Za druhý, není pravda, a to je hodně důležitý, že nikdo nic nedělá. Čína je jako staví obnovitelný zdroje o 106 a není to kvůli klimatický změně primárně, je to kvůli tomu, aby měli čistší vzduch a protože vědí, že je to pro ně geopoliticky výhodné, protože prostě si musí dovážet ropu a plyn. Stejně tak si my musíme dovážet ropu a plyn, takže pro nás zaměřit se na ty obnovitelné zdroje je i z geopolitického hlediska obrovská výhoda.
2: Podstata Green Dealu je podle vás v tom, že se lidstvo musí uskromnit. V čem to budeme muset udělat?
3: To je na rychlost teďka nakonec. To uskromnění by bylo jenom, kdybychom chtěli dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050. Což my nepotřebujeme, to chci říct, jako my toho nemusíme dosáhnout. Není to uskromnění, je to o změně životního stylu, který máme. To znamená, nemusíme mít 3 auta, můžeme mít 1 auto. Jo? Takže uskromnit se je vlastně ten to je ten scénář vlastně, který jsme si dali tím Green Dealem, to net zero v podstatě v roce 2050, ale neberte si z toho, prosím vás, vážení diváci, to, že se budete muset uskromňovat, protože lidstvo bude bohatnout i dál, když budeme používat obnovitelné zdroje, nebude nám to škodit, naopak to bude ku prospěchu.
2: Říká vědec Daniel Kortus, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
3: Děkuji za pozvání.
2: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
1: Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus.
0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus.
0: Zneužití náhradního mateřství se pravděpodobně stane trestným činem. Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance, zjistil server i rozhlas. Ukrajinský dronový útok způsobil požár v ruském přístavu. Jeden člověk zemřel. Dobré dopoledne u zpráv přeje Naďa Procházková. Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhů na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
4: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji. Ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
0: U náhradního mateřství ale opoziční zástupci upozorňují na to, že v české legislativě chybí i definice, kdy může být legální. Ministr Tejc s výtkou souhlasí, jde ale podle něj nejen o právnickou, ale i etickou otázku. Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance. Zjistil to server i rozhlas.cz. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství v Německu. V souvislosti s novou funkcí mu má vláda v pondělí propůjčit hodnost brigádního generála. Jeho místo na generálním štábu zaujme plukovník Lukáš Jelínek.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Při ukrajinském nočním útoku v ruském Krasnodarském kraji zemřel jeden člověk, nejméně tři další úder zranil. Informoval o tom gubernátor Veniamin Kondratěv. Na síti Telegram napsal, že pád trosek bezpilotních letounů zároveň způsobil požár v tamním přístavu Temriuk. Moskva hlásí také útok v jihoruské Volgogradské oblasti. Tam hoří průmyslový areál. Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské agresi, zintenzivňuje útoky drony středního a dlouhého doletu. Cílí hlavně na místa spojená s ropným průmyslem. Bez Donalda Trumpa v hledišti vstoupili fotbalisté Spojených států do domácího mistrovství světa, kde se jejich zemi koná po 32 letech. Paraguay porazili 4-1 v Los Angeles, kde se na poslední chvíli podařilo odvrátit stávku kuchařů a pokladních pracujících na stadionu.
5: 70 tisíc Američanů na tribunách Sofi Stadium přivítalo šampionát zpět ve své zemi s vášní, kterou se mohli směle srovnávat s Mexičany na azteckém stadionu o den dříve. Pochvaloval si to i kouč amerického týmu Mauricio Pochettino. Prezident Trump na utkání nedorazil, podle Bílého domu se víc zapojí v dalších fázích šampionátu. Víc než 2000 pracovníků, kteří zajišťují občerstvení a další služby na stadionu, se těsně před turnajem dohodli na zvýšení platů. Stále si ale vyhrazují právo stávkovat, pokud by jejich bezpečnost během mistrovství ohrozilo působení agentů imigračního úřadu ICE. Z Los Angeles Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala skoro 870. To je téměř o třetinu víc než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Jezdci hlavně nezvládají řízení kola nebo koloběžky. Další příčiny nehod popisuje šéf BESIPu Tomáš Neřold.
6: Oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
0: V parku 360 na letišti v Hradci Králové pokračuje 31. ročník hudebního festivalu Rock for People. Akce, kterou denně navštěvuje okolo 50 tisíc lidí, se zatím obešla bez větších komplikací v dopravě. Pořadatelé návštěvníkům doporučují využívat bezplatné kyvadlové linky městských autobusů. V nočních hodinách je kolem parku kvůli bezpečnosti uzavřeno příjezd aut. Hlavní hvězdou předposledního dne bude dnes večer americká zpěvačka Halsey. Počasí čeká nás proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě jich bude víc. Teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 14. Povane mírný západní vítr, v Čechách přechodně místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. To byly zprávy. Na řadě chyba systému.
7: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
8: Já to považuji za velmi nešťastné.
9: Víte, co je to pasy?
10: Naše pasy. Země nevzkvétá.
11: To jsou všechno lži.
12: Slibuji věrnost České republice.
13: Že nikdy neodstoupím.
14: Nikdy.
15: Chyba systém. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
16: Ta institucionální i odborná stránka výkonu státní správy se logicky zhorší minimálně po dobu jednoho roku.
17: Ta destrukce té státní správy je vedená za účelem toho, aby právě nějaká opoziční stanoviska nevznikala, aby jednodušeji procházely ty její politické návrhy.
18: Něco, z čeho bude podle mě velká tragédie, skončí to tím, že to úřednictvo bude méně efektivní, to znamená, že se bude o to více najímat, takže přesně to, co nechceme.
16: Jsem zažil náměstky, kteří měli základní vzdělání a jeden z nich říkal, mým vzděláním a kvalifikací je to, že jsem byl poslancem.
15: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
19: Natáčíme v pondělí 8. června a naším hostem je tentokrát Josef Postránecký, který 5 let působil na ministerstvu vnitra jako státní tajemník. Dnes vedle působení na Vysoké škole ekonomické je také ředitelem pro veřejnou správu v neziskové organizaci Edu Integrat. Dobrý den, pane Postránecký, rád vás počase vidím.
20: Dobrý den a děkuji za pozvání.
19: Jak se máte mimo státní správu?
20: Mám se dobře, už několik měsíců jsem v důchodu a zabývám se aktivitami, které podle mě přináší smysl a mám na to dost času.
19: Státní správu asi na dálku stále sledujete. Tam je v posledních dnech docela živo. Řekl byste až moc?
20: Tak ono už je živo asi nejen v posledních dnech, ale i v posledních měsících je to obvykle, když se vymění vláda, ale tentokrát asi těch změn jak v legislativní oblasti, tak v té personální oblasti je více než v minulosti.
19: A Poleno, řekla byste, že ve státní správě je živo až moc?
17: No určitě, ale souhlasím s tím, že to není jenom otázka těch posledních dní nebo týdnů. Já myslím, že nějaké ty útoky jak na státní úředníky, tak na státní správu patří do takového toho koloritu téměř všech vlád a všech politických stran a mně to je osobně dost líto, ale to, co se děje teďka, je možná takový jako nejviditelnější pokus o rozklad nějakých fungujících systémů, který jsme za poslední roky viděli.
19: A Polena říká rozklad, nynější koalice by řekla snaha o zefektivnění, nikoliv o rozklad, Davide?
18: No já to chápu, ten záměr a konec konců tomu záměru je všechno podřízeno tak zásadní věc, jako vlastně jak bude řízená státní byrokracie, tak nemůže do té sněmovny doputovat jako poslanecký návrh, což se děje a z toho vyplývají jako nejrůznější a ještě budou vyplývat nejrůznější tragédie, myslím, že doslova tragédie. Ale to je cíl, ale myslím si, že každý a možná i vládní voliči vidí, že prostě tímhle způsobem to pravděpodobně nejde. Myslím si, že v malém jsme si to teď ukázali na tom vyhazovu a pak zase přitahování těch agent na úřadu vlády. Myslím, že paní vedoucí úřadu vlády Tinde Barta to řekla otevřeně, kdybych já to tam nehodila takhle jako časovanou bombu, tak všichni by byli proti, tak jsem to musela udělat. No ale vidíme už i ten konec. Prostě naprosto to nezvládla dojednat a některé ty rady se zase vrací zpátky. Myslím, že ve velkém a v mnohem nákladnějším a mnohem destruktivnějším to uvidíme u těch státních zaměstnanců. Oni to chtějí rychle prosadit, mají pocit, že ten stát, myslím si, že pan Babiš používá i ten pojem deep state, se někde naučil, tak je proti němu, tak tam rychle hodím tu bombu, no ale ono to bude mít nějaký důsledek a ten zpětný ráz ho smete, to je nepochybné.
9: Už jste o tom mluvili, že když se mění politické vedení vždycky po volbách, tak někdy s ním odchází i vlastně taková ta podstatná část něčeho, čemu se říká institucionální paměť, tedy znalost o rozdělaných projektech, mezirezortních dohodách, detailech těch dřívějších rozhodnutí. Je to teď jiné? Je to teď více viditelné, pane Postránecký?
20: Tak asi, jak jsem řekl, nyní ty změny jsou hlubší, než byly v minulosti. Vznikla analýza Aspen Institutu, která vlastně hodnotí celé období státní služby, kde už se hovoří, že teď po změně poslední vlády se do března asi za 3 měsíce vyměnilo 40% vrchních ředitelů. Já si vzpomínám, že když za státní služby nastoupila první změna vlády v roce 2017, tak pak do půl roku tehdy ještě byli odborní náměstci, se jich vyměnilo asi 15% a po nástupu Fialovy vlády do půl roku zhruba 30%. Takže ty změny jsou větší a jestliže už se to blíží k polovině takto vysokých postů, tak ta institucionální i odborná vlastně stránka výkonu státní správy se logicky zhorší minimálně po dobu jednoho roku, že než člověk v tak vysoké pozici vstřebá tu agendu, když nemá zkušenosti z minulosti, tak se to projeví prostě na výkonu i té kvalitě státní správy.
9: Vy jste v té funkci, o které jsme mluvili, státního tajemníka, zažil kolik? 4 ministry celkem?
20: Já jsem za státní služby nejprve asi 5 let šéfoval státní služby a pak jsem byl státním tajemníkem, takže za toho vedení státní služby jsem zažil vlastně 3 ministry a když jsem byl teď státním tajemníkem vnitru, tak jsem tam zažil 2 ministry.
9: Jak to prožívají zpravidla vysocí státní úředníci tu změnu politické garnitury? S obavami nebo jsou pevní v kramflecích, že jim se nemůže nic stát, jich se ta změna nemůže týkat? Nebo jak to bývá?
20: Tak ti vrcholní státní úředníci s tím počítají vždycky, že po volbách přijde zpravidla jiná vláda v jiném politickém složení a mají čas se na to i připravit. Pochopitelně ti, kteří tam z minulosti jsou, řekněme, s nějakým politickým pozadím, tak mají asi větší obavy než ti, kteří prostě jsou politicky i z hlediska toho výkonu nestraní, tak ty to berou jako prostě nezbytnou změnu, která jednou za několik let nastává a jsou schopni se připravit i na toho nového ministra, který přijde třeba úplně s jiným pohledem na výkon činnosti toho ministerstva, ale mají zkušenosti a dokáží prostě se přizpůsobit.
9: Jak se na to díváte vy, Davide, na ty změny přicházející vždy po volbách? Tak jsou nezbytné.
18: Určitě do nějakého patra to musí být. Já rozumím té frustraci některých ministrů, kteří přijdou a mají pocit, že vlastně nemůžou vůbec hýbnout s tím úřadem. Na druhou stranu já si myslím, že to už nebyla realita předtím, než jsme se začali bavit o této v podstatě destrukci celé té státní služby. Ta státní služba je tady od 2014, tuším. Na začátku určitě byla velmi nedodělaná. Celý ten příběh asi posluchači znají, tlak Evropské unie, pak vymlouvání na to, že jsme si špatně napsali zákon.

0: to úřednictvo musí být do nějaké míry nezávislé, aby tam vůbec někdo chtěl pracovat. A tady ten konsenzus, který fungoval a který mimo jiné teda jako má i finanční vyjádření, že prostě těch agent neuvěřitelně nabývá a těch centrálních úředníků je pořád nějakých 75 tisíc už asi 10 let. To je jako vysoká míra efektivity, jakkoliv se tomu asi posluchači smějí, tak to skutečně lze takto dokázat. A měli jsme nějaký kompromis. Andrej Babiš určitě zase mohl trošinku parametricky něco změnit a říct, teď je to podle mě a teď už ta státní správa bude skvělá, ale on do toho hodil opravdu tu bombu a nechal rukodělně své koaliční poslance načíst něco, z čeho bude podle mě velká tragédie. A skončí to tím, že to úřednictvo bude méně efektivní, to znamená, že se bude o to více najímat. Takže přesně to, co nechceme.
1: David už to v textu nebo i v podtextu zmínil, že vlastně to vnímání úřednického stavu v očích veřejnosti nebývá vždy pozitivní, eufemisticky řečeno. Ta představa může být taková, že úředník je nějaký nemastný, neslaný zaměstnanec státu, chce mít své jisté, pracuje od do, nemá Bůh ví, jak vysoký příjem, každá změna ho dráždí, denně slyší, že stát je přebyrokratizovaný a že by měl zeštíhlet, že bychom měli mít efektivní státní správu. Pane Postránecký, nakolik je ta skutečnost jiná?
2: Tak pochopitelně ne všichni státní úředníci jsou kvalitní, ale právě zákon obsahoval mechanismy, jak to odhalit a jak se jich v uvozovkách legální cestou zbavit, třeba přes služební hodnocení, kárná řízení a tak dále. To je v každé profesi, že tam máte vynikající zaměstnance, průměrné a pak ty slabé, ale rozhodně ti slabí neurčují ten pohled na kvalitu současné české státní správy, protože já jsem se vždy zabýval mezinárodními aspekty a v hodnoceních tohoto typu některé naše státní instituce nebo úřady patří mezi špičkové v evropském měřítku. Jsou to třeba různé kontrolní, inspekční a další úřady, jejichž postup by třeba přebírá státní správa v jiných státech. Pochopitelně pak jsou ty úřady, které jsou blízké velkému počtu občanů, jako jsou třeba úřady práce, kde se to legislativně v minulosti nastavilo, takže nestíhají. A tady už bych viděl i chybu vysokých manažerů ve státní správě, kteří nastaví ty postupy nebo třeba digitalizaci, které se pak ve finále ukáží jako nefunkční. To zase není chyba politiků, to je chyba těch úředníků.
1: Josef Postránecký už mluvil o té analýze Aspen Institutu, jak lépe řídit stát. Je tam něco, co Apelenu s Davidem zejména zaujalo?
3: No já jsem jinak jakoby ráda, že tohle to celé vzniklo, jenom jsem chtěla ještě dodat k tomu, co tady padlo, že to není často jenom pohled té veřejnosti na ty státní úředníky, ale těch samotných politiků. Můžeme si třeba připomenout nedávný výrok Filipa Turka, kde o narozeninách, tuším, XTV zmínil, že státní úředníci jsou paraziti a že je nutné vlastně je jako odstranit. A myslím si, že ta hlavní obava, která dneska prostupuje tou společností, ale i tím jako odborným sektorem je, že kdyby to byla vláda, která nějak dbá na tu odbornost a nějakým způsobem, ano, řekne, my potřebujeme vyměnit nějaké procento lidí, ale budou to lidi, kteří budou jako vysoce kvalifikovaní, budou rozumět té práci, budou dělat to, co je potřeba a budou nějak kooperovat s těmi ministry i jako nějaká protiváha k tomu jejich rozhodování, tak se bavíme trochu o něčem jiném. Ale to, jak je to tažené v současnosti tou Babišovou vládou, je vlastně pravý opak. Ta destrukce té státní správy je vedená za účelem toho, aby právě nějaká opoziční stanoviska nevznikala a aby ta státní správa vlastně plnila požadavky té vlády tak, aby jednodušeji procházely ty její politické návrhy. Mně jenom připadá ještě, asi jsme to tady řešili, že mně přijde vlastně důležité bavit se právě třeba o té ztrátě té institucionální paměti, což je taky jedno z těch témat toho Aspenu. My si často představujeme, že vlastně ti úředníci tam nějak dělají nějakou jako rutinu, ale vy potřebujete znát lidi, kteří rozumí těm procesům a to jednoduše prostě neuděláte tím, že tam nahradíte zkušené matadory někým úplně novým, to zaučování trvá hrozně dlouho. Ale přijde mi třeba důležité, že tam zaznívala i to téma té mezirezortní spolupráce, která si myslím, že právě v Česku i dle mých zkušeností často není úplně funkční. Z těch věcí, kterým se věnuju já, třeba v těch sociálních oblastech, tak je to často nějakým pocitem, že ti daní úředníci pod těmi jednotlivými ministerstvy prostě té oblasti rozumí nejlíp a nedokážou se zhodnout. Myslím, že v minulosti to bylo vlastně až velmi jako negativně vidět v období vlády

0: kdy byla ministryní práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová, snažila se prosadit zákon o sociálním bydlení a tehdy vlastně se vůbec nedokázaly ty jednotlivá ministerstva mezi sebou dohodnout, kdo z těch úředníků bude zpracovávat co a jak do toho budou vstupovat. A to je, myslím, že jedna z těch věcí, které vlastně ten výzkum ukazuje taky.
1: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
2: Nenahrává to, co říká Apolena, vlastně tomu konceptu, jak zefektivnit státní správu, o kterém mluví tedy nynější vládní koalice?
3: No, já si myslím, že ne. Já si skutečně myslím, že výsledkem toho, co nyní prochází sněmovnou, bude více byrokratů, kteří dělají horší práci. Právě protože fluktují, jsou politicky nominovaní. Vlastně to, co jsme viděli velmi dobře před tím služebním zákonem, tak ministerstvo zemědělství prostě přejímá ODSka od zelených, no tak se to celé prostě vyhází. Je potřeba se postarat o ty krajské spolustraníky, kteří se nedostali do sněmovny nebo naopak vypadli ze sněmovny. K tomu se vrátíme. Určitě to má ten plus v tom, že opravdu ten ministr se může cítit jako mocipán. Ale rozhodně jako ten výsledek bude, že to bude dražší, méně výkonné, méně spolehlivé a méně transparentní. Proti tomu ty věci, co jsme tady řešili těch 10 let, jestli ten úředník už není moc silný, jestli náhodou už tady, když se odvolá k panu Postráneckému, tak jestli najednou může říct ministrovi tuhle nudle, já to dělat nebudu a ty mě nemůžeš odvolat, tak to jsou opravdu jako menší problémy proti tomu, co se na nás žene, pokud ten služební zákon nahradí zákon o státních zaměstnancích. A abych ještě to něčím potrhl, o tom se myslím médií zatím moc nemluví. Ono je to velká změna, ne moc dobře zvládnutá, právě protože nejde z vlády, ale je to poslanecká rukodělná věc, byť připravená tou vládní koalicí. Ono to má ještě nějaké doprovodné zákony a v tom jednom doprovodném zákonu je i teď v současnosti návrh vládních poslanců pozměňovací, aby se měnily i pravidla pro úředníky krajských a obecních samospráv s tím, že aby někdo mohl být šéf úřadu na obci, městě nebo na kraji, tak se přidá nová podmínka, že má třeba 3letou zkušenost poslance nebo senátora. Tak jako co už víc je trafikantství v tom nejklasičtějším slova smyslu, tak máme kandidátku Franto, Lojzo, Aničko, skvělý, že jste kandidovali, bohužel jste se nedostali.
2: Ale
3: tak
2: my se o vás postaráme.
3: My se o vás postaráme a budete řídit úřad města, na co absolutně nemáte, protože jste seděli v podvýboru pro heraldiku a to bylo tak všechno. No. A jestli tohle má být to zefektivnění, to vykročení státní správy do 21. století, to je, myslím, takový ten buzzword, který se neustále promítá, tak ne, to je vykročení do nějakého přelomu 90. a 0. let.
2: Nakolik může být riskantní, pane Postránecký, že to, co svého času bylo vlastně pod výsečí státní správy, teď ingeruje i pod tu samosprávu?
4: No tak určitě to je velmi nebezpečné. Já si vzpomínám, než byla státní služba, tak nebyl požadavek vzdělání třeba na náměstkovské pozice, takže jsem zažil náměstky, kteří měli základní vzdělání a jeden z nich právě říkal, mým vzděláním a kvalifikací je to, že jsem byl poslancem. Jo, a to tehdy řídili tu státní správu, měli pod sebou sekce a další útvary. Takže pokud se takovéto pravidlo přenese opět do celé veřejné správy, protože pak už jenom asi krok, že se to přenese z těch úřadů samospráv i do státní správy, ona už bohužel tomu trochu nahrála ta novela z loňského roku, já jsem vůči ní byl poměrně kritický, tak to zase oslabí i důvěru občanů ve stát a ve státní instituce, protože budou vnímat, že se to obsazuje na politické bázi, nikoliv na nějaké odborné bázi.
2: Když mluvíme o té poslední novele služebního zákona, která měla modernizovat procesy ve státní službě, tak se ani nečekalo vlastně na výsledek nějaké odborné expertízy. Nebo byla nějaká, pane Postránecký?
4: Tak pokud
2: jak dopadu té novely?
4: Nikoliv, nicméně tento pořad se jmenuje chyba systému, tak to, co se připravuje, tak má několik systémových nedostatků. Zaprvé už je to ta samotná příprava, že neproběhla po nějaké odborné diskuzi a žádným legislativním procesem a opakuje se ta chyba z roku 2014, kdy se pak ta podoba napravovala několika novelami, aby vůbec zákony státní správa byly funkční. Velmi dobře si to pamatuju. Za další je to jenom formální překlopování překlopení z toho veřejného práva do soukromého práva, protože tam zůstávají prakticky všechny povinnosti, které jsou typické pro veřejnoprávní úpravu vůči zaměstnancům, takže já pak si neumím představit, jak takováto podoba bude atraktivní pro vstup do státní správy u mladé nebo střední generace, protože pracovně právní poměr kdekoliv jinde jim bude skýtat více možností se uplatit než samotná státní správa. Mohl bych pokračovat těch systémových nedostací. Tak tady paní Apolena hovořila také o té mezirezortní koordinaci. Víme, že rezortismus je velkým problémem naší státní správy a třeba zákon o státní službě, když se vyladil, tak umožnil jednotné řízení té státní správy v té personální organizační podobě. To teďko ten nový zákon opouští, takže každý úřad si bude moci nastavit tato pravidla po svém a asi se zase dostaneme do podoby jako v minulosti, kdy jedno ministerstvo se mělo pětistupňovou řídící strukturu, jiné třístupňovou a podobně. To všechno se těmi jednotnými pravidly, které dával šéf státní služby přes služební předpisy nebo metodické pokyny, vyhlášky, podařilo sjednotit. Jo, to v této době bohužel v tom zákoně nevidím.
2: A Poleno?
0: Já jenom, mě strašně zaujalo to, co jste říkal třeba jako tu zkušenost s tou základní školou. Když se to převedeme, tak když Andrej Babiš nastupoval do politiky, tak nám všem začal vysvětlovat, že je potřeba řídit stát jako firmu. Já bych chtěla vidět jednu jedinou soukromou firmu, kam vás na vysokou pozici vezmou se základní školou a zkušenostmi 3 roky v poslanecké sněmovně nebo v senátu. To je něco vlastně zcela nepředstavitelného. Ten způsob, jakým se to odehrává teďka, kam se to vrací, je jako v přímém rozporu s tím, jaké jsou požadavky na zaměstnávání celého zbytku vlastně pracovně aktivní populace v České republice. Já si neumím představit, že by se kdokoliv mohl ucházet o vysoce kvalifikovanou práci bez odpovídajícího vzdělání, zkušeností a tak dále. A my teď otvíráme cestu přesně tomuto typu zaměstnávání lidí, která ale na obyčejné v uvozovkách občany vůbec neplatí. My se nemůžeme přece hlásit do výběrových řízení bez nějaké kvalifikace a tak dále. A ve výsledku ta moje obava třeba tkví i v tom, že ty úředníci a úřednice často na nějaké té nižší úrovni jsou jediný kontakt toho občana se státem ve smyslu toho, co on zažívá jako zkušenost. Prostě ten stát je pro nás nějaká abstraktní entita. A ty úředníci na těch úřadech jsou často jediní, se kterými docházíme vlastně do nějakého kontaktu. A důsledkem toho, že to je často práce na těch třeba nižších patrech té veřejné správy, která je absolutně jako platově neatraktivní, kde vlastně se udržuje nějaký systém vlastně nízkého odměňování, malého kariérního růstu, tak často ta zkušenost těch občanů, a ukazují to i data OECD, jak je česká společnost třeba spokojená se státem a s úředníky, tak jsou ty zkušenosti negativní, protože tam pracují prostě lidé za úplně směšné mzdy. A na druhé straně se nám tady otvírají v podstatě trafiky pro bývalé politiky a političky nebo neúspěšné, jak říkal David, kandidáty a kandidátky do poslanecké sněmovny, kteří nemají vůbec jako žádné predispozice pro to tu práci dělat. A znovu to vlastně vytváří a bude vytvářet nějakou jako narůstající frustraci té společnosti k tomu fungování státu jako takovému, protože prostě to na ty lidi bude dopadat na nějaké každodenní úrovni, ale nebudou si to v uvozovkách vyžírat ty lidi, kteří si třeba Andrej Babiš nebo kdokoliv jiný dotáhne na ta svoje ministerstva, ale potom samozřejmě ty nejnižší úředníci, se kterými ty lidi docházejí do kontaktu, a to je jako další nějaký rozměr té nespravedlnosti, který já v tom vidím.
2: Je, Davide, třeba v něčem ten návrh zákona o státních zaměstnancích z vašeho úhlu pohledu pozitivní, přináší něco dobrého, nebo to tady šmahem všechno odsoudíme?
3: No, z mého pohledu vlastně to, co v současnosti navrhuje vládní koalice, tak vlastně už je umožněno tou novelou, kterou chápu, že třeba pan Postránecký nebo lidé, kteří jako chtěli tu bytelnější státní správu, tak se jim nemusel líbit. Já prostě mám pocit, že to, co vlastně navrhovatelé chtějí nyní prosadit, tak vlastně už stačí využívat jenom tu novelu. A oni tu novelu jako musí odsoudit, protože je to výtvor bývalé vládní koalice, Takže musí přijít ještě s něčím radikálnějším, notabene ještě s těmi koaličními partnery, který ten hlavní vládní subjekt má. No tak si vymysleli, že to překlopí do soukromého práva, ale já teda nejsem právník a nedokážu jako to zhodnotit. Nicméně budeme mít skvělou veřejnou službu tím, že ji překlopíme do soukromého sektoru, protože najednou se to začne efektivně chovat jako soukromý sektor, ale stále to bude veřejná státní správa. To je trošku, to se trošku ztrácíme v kruhu a někam se spíš spirálou propadáme dolů. Takže za mě, já takhle široce vlastně chci říct, že na tom nic pozitivního nenacházím, protože vlastně ty dílčí věci, které by mohly být pozitivní v rámci nějaké efektivizace, tak už nabízí uchopení té novely, která platí od roku 2025. Tak jsem se takhle zlouhavě dostal ke krátké odpovědi, ne, nenacházím na tom nic pozitivního.
2: Myslel jsem si to. Pane Postránecký, jak vy vnímáte sousloví služba státu?
4: Tak,
2: teď nemluvím o státní službě, protože to svádí ano. K technicistní odpovědi, ale služba státu.
4: No, tak asi ve dvou rovinách. Zaprvé ten, kdo slouží státu tím, že je státním zaměstnancem, a teď nemyslím jenom ve státní správě, ale i v jiných státních sférách, tak by měl sloužit občanům tohoto státu, nikoli v politikům. Takže to za prvé. A za druhé, měl by vykonávat tu státní správu nebo jakoukoliv činnost ve službách státu v souladu s příslušnými právními předpisy, protože to je základ dobré kvalitní správy. Jakmile se odchýlíme od toho, tak zpravidla z toho vznikají problémy. Mohl bych uvádět oblast digitalizace a jiných oblastí, kde prostě víte sám, že se tím zabýváte, že jsou tady jasně nastaveny zákony, které se ovšem pak nenaplňují a realizují se úplně jinými cestami a po 5 letech se řekne, omlouváme se, ten či onen systém se nepodařilo vytvořit, stálo to sice 500 miliardy, ale musíme začít znova. Stačilo málo řídit se příslušnými předpisy, stanovit jasný harmonogram, jasnou dělbu úkolů, kompetencí. Já jsem také měl na starosti některé úkoly i v oblasti IT a bylo na to málo času, málo kdo si vzpomene na biopasy. Dostali jsme rok a půl v roce 2005-2006 připravit legislativu, mezinárodně to domluvit a tak dále a povedlo se. Takže když jste zmínil před studiem pana ministra Langra, tak když nastoupil, tak jsem mu řekl, úkol je splněn na 1. září 2006, biopasy fungují.
2: Tady jenom bych vysvětlil posluchačům, proč jsem zmínil Ivana Langra, protože jsme se bavili o takovém subtilním tématu, kterému se říká i government a tam se dá říct, že ve chvíli, kdy na ministerstvu vnitra byla dvojice Zdeněk Zajíček, Ivan Langer, tak to svou dynamiku neodiskutovatelnou mělo. Davide?
3: Já jsem jenom chtěl doplnit, vlastně navázat na to, o čem jste se bavili, ta digitalizace je dobrý příklad, že vlastně politici, ti vrcholní, svoji nedostatečnost manažerskou v leadershipu, vlastně v politice, nahrazují tou nenávistí vůči úředníkům. Když si vzpomínáte na Ivana Langera, to určitě nebude v historii nejpopulárnější politická postava a zapsán jako Mirek Dušín, ale nepochybně věděl, co prosazuje, něco vyšlo, něco nevyšlo. Když si vzpomeneme na tu digitalizaci, tak já to nechci celé připomínat, ale ať to nevypadá, že je to jenom pořad, kde se kritizuje Andrej Babiš, tak prostě v nějakou chvíli po nálezu antimonopolního úřadu ministr Ivan Bartoš věděl, že už se to nemůže nikdy stihnout a časově realizovat. Přesto neustále tvrdil, že to ty úředníci zvládnou. A pak ta zloba dopadala na ty jednotlivé pracovníky na těch stavebních úřadech. Takže ta ztráta leadershipu i u figur, které třeba v té politice nějak jako úplně pak neuspějí celkově, tak to vlastně se ztrácí a čím dál častěji se to vlastně obrací proti těm úředníkům. My jsme to zadali, ale oni to nezvládli. Ale to nestačí jenom schválit digitální ústavu, že všichni budeme spolu komunikovat se státem digitálně, pak říct, bude skvělá digitalizace a pak říct, za to můžou ty úředníci. Takhle to nefunguje. Musí být, ten ministr musí dozírat ty agendy, aby ty jednotlivé týmy věděli, že když se do toho opravdu pustí, tak ten ministr je přikryje nebo minimálně ví, o čem se jedná. A to teda souvisí i s tím, že pokud se rozbije ta státní služba a na těch nejvyšších postech, že někdo bude řídit sekci, kdo vůbec vlastně neví, co má v ruce, tak ještě se to zhorší.
1: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
0: Já myslím, že to, jak to popisuje David, je dost příznačné a zároveň mě u toho napadá, že právě proto, aby ty věci fungovaly, tak je potřeba nějaké jako know-how úřednické a nějaká vzájemná důvěra. A to přesně se v té politice jakoby vytrácí. Právě proto, aby ty věci se mohly uskutečňovat v nějakém jako realistickém rámci, tak je třeba lidí, kteří mají zkušenost i třeba z předchozích vlád, dokážou nějak efektivně, kvalifikovaně vyhodnotit, jak dlouho jednotlivé změny budou fungovat. Nedá se dělat vlastně politické PR v tomhle slova smyslu. Já nastoupím na úřad, řeknu, co všechno změním, a když to někde, když vlastně dostávám i nějaké opoziční hlasy, tak začnu být, jak říkal David, jako nenávistný vůči těm úředníkům a svalovat to na ně. Ne, to musí fungovat naopak. A vlastně moje představa té kvalitní státní správy je skupina odborníků, kteří vlastně i vysvětlují těm ministrům, co se podařilo třeba v předchozích volebních obdobích, jakou potřebou časovou nebo finanční dotaci na to, aby se něco zvládlo, kolik je potřeba vlastně lidí třeba na zaškolení jako nižších úřednických pater, právě třeba pro seznámení s nějakými novými aplikacemi a tak dále. Ale ono se to prostě děje naopak. Přijde politik, řekne, já to chci prosadit takhle, a když to nefunguje, tak za to můžou úředníci. Ale jak kdyby tam není žádná pokora těch politiků a političek směrem k těm úředníkům, kteří mají nějakou zkušenost. A ve chvíli, kdy se rozhodneme, že budeme tu státní správu vlastně politizovat, tak se tohle jako úplně vytratí, nějaká jako zkušenost. A hrozně mě zajímá, jak to teda bude vypadat. Na koho se teda budou házet potom politici tu odpovědnost, když už to nebudou ti neschopní úředníci. Protože najednou tam budou lidi, kteří oni se tam dosadili, a bude to teda nějaká cílená neefektivita. To vlastně si vůbec nevím představit. No.
2: Pane Postránecký, kde se vlastně bere taková ta česká obsese? Už jsme o tom taky mluvili, že máme příliš úředníků, kteří otravují občanům život.
4: No, protože tady bohužel někdy i média, byť už méně, zaměňují počet státních zaměstnanců za počet úředníků. Takže já jsem musel politikům, když nastoupili, vysvětlovat, že nemáme 500 000 úředníků, ale v těch 500 000 státních nebo státem placených zaměstnanců těch úředníků je několik desítek tisíc, a to v evropském měřítku určitě není nadprůměr. Na rozdíl od některých jiných profesních skupin ve službách státu.
2: A oni vás vyslechli a řekli, aha, to jsme nevěděli, máte pravdu, děkujeme za informaci?
4: Ano, přesně tak to reagovali.
2: S takovým osvíceným postojem jste se setkal?
4: Ano, ano.
3: Zase
4: nekritizujme politiky, ono, když se jim to dokáže vysvětlit, tak pochopí tu situaci, že je jiná, než jak se obecně uvádí.
2: Abychom nekritizovali jenom Andreje Babiše, tak před volbami on říkal, že zruší ministerstvo pro místní rozvoj, pak se objevil otevřený dopis, který mu adresovali zejména představitelé samosprávy, a ministerstvo pro místní rozvoj zůstalo. Takže to jde.
3: Já rozumím, že pan Postránecký je konsenzuálně hodný, ale to je prostě úplně příšerný, že někdo chce víc český stát a neví, kolik je zaměstnanců v tom, co chce vést. A to se teda...
2: Ale to si státního zaměstnance a úředníka, směšuje to dohromady.
3: Protože jestliže to... Já vlastně bych víc pochopil, kdyby lhali a chtěli voličské preference, než že je to tak, že oni vůbec vlastně nevědí o šéfování jaké instituce nebo jaké organizace se uchází. A tady, aby jsme teda dostali tomu, že nekritizujeme jenom Andreje Babiše, pro mě bylo jako hořkým zklamáním, že 2021 ta nesourodá koalice Spolu nevěděla, co si dá do toho programu, nebylo tam nic příliš konkrétního, takže tam byl ten slavný slib, počet úředníků klesne o 13%. A bylo to pod zarážkou připravíme státní správu pro 21. století. Tak ten koncept vyházíme je a najednou to bude 21. století. Já chápu jako veškeré libertariánské zdroje této myšlenky, ale jestli, já jsem vždycky doufal, že lhali, jestli je to tak, že to nevěděli, tak to je pro mě teda vlastně ještě horší. A je to všeobecně jako stačí jako minutu googlovat, když už to nevědí. Narazí třeba na velmi dobrou aplikaci o počtech státních nebo státem placených lidí od think tanku IDEA. A tam to je pěkně rozkouskované. 500 000 lidí, kteří jsou nějakým způsobem placení státními zaměstnanci. Odečteme 300 tisíc lidí v regionálním školství. Odečteme bezpečnostní sbory, protože asi ty učitelky, vojáky, policisty tady chceme, byť otázka v jakém počtu. Dáme pryč hasiče, celní správu, vězeňskou službu, protože asi nechceme, aby ty vězni se hlídali sami. A dostaneme se těm 75 tisícům lidí, kteří už 10 let jsou na těle počtech a čím násobně stoupá agenda například z Evropské unie. A když odečteme vlastně všechny ty lidi, kteří od nás berou nějaký daňový přiznání a tak dál a nejdřív se to musí reformovat, aby se museli propustit, tak jsme na 25 tisících lidech na těch centrálních ministerstvech. A pro mě je to jako šokující, pokud je ta situace taková, že nelhali, ale skutečně tomu věřili, protože tomu nerozumím.
0: No, já tomu rozumím, protože si pamatuju, že tady ten narrativ o těch státních zaměstnancích a úřednicích, kteří vlastně vysávají stát a stojí nás peníze a nic tam nedělají, byl jedním z takových narrativů, se kterým přišel tehdy Petr Nečas vlastně v té politice škrtů, která z nějakého důvodu vždycky první začne útočit na tyhle lidi bez ohledu na to, že bychom si udělali nějaké analýzy, kolik vlastně berou. Ta idea je dobrý příklad. Z tohohle šetření například vyplynulo, že ta obecně komunikovaná představa o úřednicích, kteří berou neskutečné platy a mzdy a vlastně jenom sedí od 8 do 4 práci a pak to zaklapnou a už nic nedělají, vůbec není pravdivá, že ty vysoké platy se týkají opravdu těch nejvyšších pater, což jsou ty lidé přímo na těch ministerstvech nebo přímo ti ministři, že jo. Ale vlastně potom ty nižší patra mají naopak velmi nedostatečné mzdy. A pamatuju si i třeba podobně neslavný výrok Markéty Pekarové Adamové, která i sama měla jednu část té kampaně, ona jako politička založenou na tom, že máme přebujelý státní aparát, máme strašné množství úředníků a je prostě potřeba do toho sáhnout, škrtnout a vlastně tady stát není od toho, aby zaměstnával hromadu neschopných lidí, ať jdou na ten volný trh práce a tam se uplatňují. Ale jako z mého hlediska je to tak jako strašně nevhodné chování k lidem, kteří mnohdy jako za dost polních podmínek slouží tomuhle státu. A i rétoricky to, co to vlastně vzbuzuje potom v té společnosti, co vlastně budujeme za odpor k těmhle lidem, jako s jakou vizí je tohle komunikováno, pokud třeba chceme přilákat do té státní správy mladé lidi, kteří tam zoufale chybí. Jako co si mladý člověk jako pomyslí, si řekne, já nechci být žádný parazit, nechci, aby se ze mě stal tady ten jako byrokraticky unilý člověk, který jenom sedí a nic jako nedělá, ale vlastně bere možná ty dobré peníze. To je naprosto jako v opozici k tomu, jak by ten stát měl vlastně komunikovat s lidmi, kteří by ještě mohli být ochotní pro něj pracovat, a to se vůbec neděje. My vlastně ty lidi tímhle odlákáváme, protože oni si pak řeknou, ale mě to nestojí za ten v podstatě podprůměrný plat, aby ještě na mě byli naštvaní lidi, aby na mě útočili politici a abych se stal vlastně nebo stala terčem nějakých jako v podstatě dezinformací o tom, jak fungují státní úředníci.
3: David? Můžu jenom krátkou poznámku. My máme dokonce i docela dobrou ekonomickou evidenci, co tahle ta ideologie, pojďme to teď masově všechno tady prostě vyházet a konečně ten stát bude fungovat. Za velké ekonomické krize, nebo ono těch velkých ekonomických krizí je každý rok hodně, tak za té velké finanční 2010-11 tehdejší vláda zcela pochopitelně říkala, musíme se jako uskrovnit, a vyházel Miroslav Kalousek poměrně hodně, nebo nejenom Miroslav Kalousek, ale celá tehdejší vláda, poměrně hodně úředníků, z nějakých 67 v roce 2010 to kleslo na 64 tisíc v roce 2011. Tak potlesk, všichni se musíme uskrovnit, takže i ten stát musí zeštíhlit. Ale co se stalo v roce 2012, kdy ještě tato vláda byla u moci, brutálně rychle to vyskočilo na 71 tisíc úředníků a po těch 70 vlastně jsme se už pak nikdy nedostali. No a je to logické, tak vy vyházíte ty lidi, ta agenda tam zůstane, jsou to ty zákony z Evropské unie, co se spožďují, máme za to pokuty, že nikdo neimplementuje, nejsou tam vyřízený všechny možné věci, stát čelí, jak to, že jste mě nedali registračku na auto, jak to, že nemám osvědčení na kotel, já nevím, všechno možný.
0: No a zároveň je ta krize, takže lidi vlastně potřebují chodit na úřady práce, řeší prostě dávkové systémy.
3: A vy musíte ten další rok, nebo nejpozději za 2 roky, násobně víc lidí najmout, protože tu práci někdo musí dodělat. Takže tady je i dobrá ekonomická evidence, že tyhle ty rychlé otřesy bez škrtání agent vlastně jsou to nejdražší, co můžeme dělat, a k tomu nepochybně s tím novým zákonem zase jednou směřujeme.
2: David Klimeš použil to slovo seškrtání agent. Zatím to bylo většinou jenom tak, že když se mluvilo o nějaké redukci ve státní správě, tak se řeklo, propustíme x tisíc lidí, ale ty agendy zůstanou. Takhle to bylo i viděno zevnitř, pane Postránecký?
4: No, bohužel většinou to tak je. Já jsem se snažil tlačit na tuto stránku aspoň uvnitř úřadu, protože ty předpisy nejsou jenom navenek vůči občanům a podnikatelům, ale i uvnitř úřadu jsou různé předpisy týkající se všeho možného. Takže třeba na vnitru jsme seškrtali asi z 10 předpisů, které se týkaly služebních cest, vzniknul jeden celkový předpis, které se týkaly nějakých finančních operací uvnitř ministerstva a podobně. A ta ušetřená místa se nezrušila, ta se převedla na ty agendy v oblasti té vnější legislativy ku příkladu a tak dále. Takže dílčí kroky se dělají, ale pokud je o ty zákony, tak to je složité. I úřednictvo navrhne ku příkladu ze zákona vypustit to či ono, ale pak máte politickou diskuzi, která skončí nejenom tím, že se to nevypustí, ale ještě se tam x paragrafů přidá, tak aby se dojednaly nějaké politické kompromisy. Jo.
5: Víte, co je to pasy?
2: Když by člověk opravdu chtěl žít ve státě, jehož provoz je řízený efektivně, na co by měl klást důraz? Jak dosít si té efektivní státní správy? Tak, aby to bylo férové, vůči politikům, rozumíme tomu, vůči státním úředníkům i státním zaměstnancům.
4: Tak z pohledu klienta, myslíte?
2: Ano, ano, z pohledu
4: klienta, když jdu na úřad a chci něco vyřídit, tak v prvé řadě požaduji, aby to bylo vyřízeno v dané časové lhůtě. Jo, jestliže úřad má na vyřízení 30 dnů nebo 60 dnů, tak toto požaduji a já se přiznám, že jsem se nesetkal za svého života, že by mé požadavky byly vyřízeny v delším časovém horizontu, než stanovil zákon. Tak to je základ z pohledu občana. Pak pochopitelně občana zajímá, aby to bylo vyřízeno tak, jak on si představuje, to už je o něco složitější, ale pokud ten úřad narazí na nějaký problém, tak je potřeba i hned toho klienta informovat a začít to s ním řešit. Nenechat to ležet několik měsíců, občan se za půl roku začne zajímat, co se s jeho žádostí děje a pak řekne, no vy jste tam nevyplnil to či ono, takže to musíte předložit znova. Takže je to prostě ten každodenní nebo běžný kontakt mezi úřadem a klienty, zejména té územní rovině, jak státní správy, tak veřejné správy, protože na té ministerské úrovni, tam jde úplně o jiné aspekty, tam občané nechodí si vyřizovat své záležitosti.
2: Tam si chodí vyřizovat účty, když už tam tedy dorazí.
4: A nebo píšou stížnosti.
2: Veřejná správa, tedy rozumím státní správa a samospráva pod jednou střechou tohoto sousloví. Ale aby ta státní správa byla efektivní a fungovala, tak musí být také na tom trhu práce nějakým způsobem konkurenceschopná. Jak toho dosíci?
3: Já tady připomenu tu studii Aspenu a Aliance pro moderní stát. Jestli se nepletu, tak vlastně ten průměrný věk úředníka, nevím jak definovaného, se někam blíží k 50. Hodně rychle to klesá a pak asi teď to řeknu hodně jako vulgárně a polopatě, ale takové to, co bylo tady v minulých letech, ty ministerstva jsou celkem slušně placená, nějakých ten průměr 55 tisíc třeba tam někde jako je. No a pak je třeba ten úřad práce, tam teda nikdo nechce pracovat, protože to akumulovalo prostě nejrůznější problémy, které jsou neřešitelné. Mám pocit, když to hodně shrnu, tak aniž by se odměňování na úřadech práce nějak radikálně zlepšovalo, tak vlastně ty nejdůležitější centrální orgány, které to mají celé řídit, tak se posouvají spíš směrem k té úrovni úřad práce v tom smyslu vysoká fluktuace, neúplně konkurenceschopné peníze, poměrně starší kolektiv, což není jako na škodu, ale prostě když tam chybí ty mladí, tak to také něco dělá. A tohle jako nemůže moc dobře skončit, a znovu jenom opakuju, to nemůže skončit jinak, že budeme muset mít více úředníků, co dělají horší práci a proto jich musíme najmout více a to nechceme.
2: A Poleno?
0: No zároveň my máme nějaká mezinárodní srovnání, ze kterých Česká republika nevychází úplně dobře. My se tady často bavíme o tom, že bychom třeba měli mít takovou státní správu jako Estonsko. Samozřejmě na vrcholu tady těchto žebříčků je standardně jsou skandinávské země, Kanada nebo Singapur nebo právě Estonsko. Ale když se podíváme blíže i na ta data, co je vlastně zatím, proč ta efektivita a zároveň, řekněme, důvěra těch občanů v tu státní správu je tam vysoká, tak je to úplný opak toho, co se děje právě u nás, ale už i delší dobu. Bavíme se tam o vysoké prestiži té veřejné služby, je to něco, co prostě lidi, i mladí lidi chtějí dělat, chtějí do toho vstupovat, vnímají to jako fakt vysoce prestižní práci, schopnost přitáhnout talentované lidi, dobrý a silný vrcholový management toho státu, který zároveň ale není spolitizovaný, je to prostě kvalitní management toho té vrcholové úrovně, důraz na data, to znamená nějakou schopnost obklopit se nějakou datovou základnou, která nám může generovat to, jak se aktuálně mění potřeby v té společnosti nebo jak reagovat na ty probíhající krize, nějaké hranice mezi politickým vedením, profesionálním aparátem, ale taky třeba dlouhodobé vzdělávání úředníků, koordinace napříč institucemi. A taky udržet tu komunitu napříč těmi volebními cykly. To znamená skutečně ten důraz na nějakou dlouhodobější práci, ne na ad hoc práci, která vlastně nepřináší výsledky. My se často bavíme o tom, že problém Česka je ten systém, že politické, vlastně to, jak se střídají vlády, funguje vždycky jako ode zdi ke zdi, nastoupí nová vláda, tak musí zrušit kolikrát i to, co fungovalo, jenom protože to udělala ta předchozí, to se děje cyklicky. Ale to, co vlastně v nějakém jako druhém plánu drží ty základní parametry té politiky, je právě ten fungující státní veřejný aparát, který funguje na úplně jiné bázi, nefunguje na tom čtyřletém cyklu a na tom musíme se permanentně vymezovat proti svým politickým oponentům, ale snaží se o nějakou dlouhodobou kontinuitu. A to právě na to je dbán nebo kladen důraz právě v zemích, jako je Norsko, Dánsko nebo Estonsko nebo Kanada, které můžeme brát jako vzor, ale nejenom v tom smyslu jako rétorickém, protože to se děje nejčastěji, řekneme, tak my to tady zavedeme taky, ale skutečně, pokud bychom to chtěli zavádět, tak bychom museli dělat v podstatě pravý opak, než dělá tahle vláda, ale než dělali i jako třeba rétoricky ty vlády předtím, které prostě opravdu z těch státních úředníků, ale i teda zaměstnanců dělali v podstatě fackovací panáky pro celý zbytek společnosti.
2: Pane Postránecký, kdybychom se chtěli někde inspirovat, kde se jim povedlo zefektivnit státní správu, tak se podíváme kam. Je to Estonsko, jsou to ty skandinávské země, anebo je to ta Francie?
4: Je to jakákoliv země, kde se podaří výrazně zefektivnit tu státní správu oproti předchozí situaci. Takže často to jsou ty pobaltské země, obecně nejenom to Estonsko, skandinávské země z hlediska modernizace té státní správy na bázi digitalizace, na bázi úplně jiného postavení těch úředníků, kde skutečně ty politici, pokud možno, jsou odděleni od té úřednické úrovně a je tam spousta systémů, které tomu napomáhají. Na to dnes nemáme čas, ale ku příkladu tam jedno ministerstvo může sloužit i více ministrům. Jo? A podobně, to je tady něco nepředstavitelného. Takže to je ten skandinávský model a pak můžeme přejít i na poziční, z kterého to vyplývá, že ty skandinávské a pobaltské země jsou dost založeny na tom pozičním modelu vlastně výběru a jmenování těch vrcholných státních úředníků. Pak je to ten klasický kariérní model, který známe třeba z Francie nebo z Německa či Rakouska a tam třeba pronikají i prvky té soukromoprávní úpravy s tím, že vláda ale musí stanovit jasně, jakým způsobem tyto prvky budou uplatněny, což tady v tom novém zákoně chybí. Tady to bude na libovou vůli každého úřadu, jak se s tím vypořádá a to je špatně. Takže ty inspirace lze najít dokonce i daleko od nás. To je třeba Nový Zéland, kde se hodně agent třeba převedlo pod privátní sféru, ale na základě široké společenské dohody, ne že nějaká vláda rozhodla, to už stát nebude zajišťovat, to si občané zajistěte sami a podobně.
2: Věnujeme se pohledu dovnitř státní správy i díky letitým zkušenostem Josefa Postráneckého. Kterým směrem by se podíval David Klimeš, který tady ještě třeba nebyl zmíněný?
3: Já nemám to mezinárodní srovnání, tak to nebudu tady předstírat, že tomu rozumím. Mně stačí bohatě ty české zkušenosti. Za mě abychom se nějak racionálně bavili o větší efektivitě české byrokracie nebo státní byrokracie, a já jsem jednoznačně pro, tak já prostě potřebuju ten logický manažerský model. To znamená, zmínili jsme třeba tady tu digitalizaci, tak digitalizace stavebního řízení byl velký neúspěch minulé vlády. To, co prosazoval ministr Ivan Bartoš, vlastně zkrachovalo. Místo toho se udělal jakýsi bypass a teď nová vláda říká, jakým způsobem to dál doděláš nějakému tomu geoportálu, tuším do roku 2027. A já bych prostě čekal, dobře, spousta se toho nepodařilo, ty havárie nebyly malé, ale 2027, tedy máme zásadní zefektivnění stavebního řízení a jeho vyřizování a ne, že my oznámíme 2027, to teda bude jako fungovat. Po 2027, rok a půl nebo dva roky následuje fáze, kdy my můžeme efektivizovat tu státní správu, kde není jenom to propouštění, ale je, že i potřebujeme nové pozice, aby to fungovalo. A výsledkem bude, že tady propustíme, já nevím, třeba náhodně si vymýšlím, 400 lidí a ušetříme tolik a tolik. To jako je prostě nějaká logická manažerská postupka, akorát vždycky se jako něco oznámí a pak se neřekne, jaký to bude mít vliv na tu státní správu, protože vlastně nikdo moc úplně neví. Já jako chápu, jo, prostě jednotné inkasní místo, nebo teď se tomu říká moje daně, to už tady vytváříme asi 20. rok, ale jako, jak má ten občan mít tu důvěru v ten efektivní stát, když tam nemá to B, tak tady se to dodělá, vy to podáte jenom digitálně a potom na finančních úřadech propustíme 1528 lidí. A možná to bude o stovku víc, stovku míň, protože prostě jsou nějaké další věci. Ale pokud tohle se jako neřekne, co za tou reformou pak bude mít vliv na tu byrokracii, tak i upřímně řečeno, jak má mít průměrný člověk, který má spoustu vlastních problémů a nemá čas zkoumat, jaký je zrovna zákon o státní byrokracii, důvěru v tu byrokracii, když vlastně jako z toho vyplývá, ono se nic moc nezmění.
2: Řekli byste, že profesionální státní správa je taky jednou z pojistek demokracie, pane Postránecký?
4: Tak je to určitě pojistka demokracie, ale je to zejména jeden ze základních faktorů modernizace státu a jeho ekonomiky. Bez dobře fungující státní správy k tomu dospět nemůžeme, ale tady zase té státní správě chybí zadání tohoto typu, protože my jsme jednou z mála zemí v Evropě, kde nemáme jasnou vizi jako a koncepci, kam chceme směřovat Českou republiku v horizontu několika desítek let. Podívejte se do jiných zemí, tam mají všude název státu a 2050 a jakým způsobem k tomu chtějí dospět. A z toho vyplývají úkoly pro tu státní správu, aby to zabezpečila. To u nás není, takže ta státní správa také klopítá a někdy jsme fakt přemýšleli, tak chce to vláda udělat tak, či jinak a podobně to jinde v Evropě není možné.
2: Tak nechci si koledovat za tento pořad, abychom stáli nebo byli přítomni na tiskové konferenci v pondělí předsedy vlády, ale byl to Andrej Babiš, který tu strategii formuloval naprosto jasně, že budeme jednou z nejlepších zemí k životu na planetě.
4: No, to je tak podle ta toho vrcholná vize, ano. Ale k té musíte dospět nějakou ucelenou koncepcí, strategií, jak to dosáhneme v ekonomické oblasti, v sociální, v environmentální, ve vzdělávání, jo, a v řadě dalších sfér, které pro dosažení tohoto vrcholného cíle jsou nezbytné. A to já se přiznám, v některých těch oblastech nevidím.
2: A Poleno, může být profesionální státní správa jednou z pojistek demokracie?
0: No, já to tak rozhodně vnímám a zároveň, když se podíváme na to, jakým způsobem probíhá ta demontáž, tak tam jsou takové varovné signály, které si myslím, že právě ukazují, proč potřebujeme efektivní a kvalitní státní správu a proč je pojistkou demokracie, když se na to podíváme jenom velmi zrychleně, tak tady se prostě skutečně pořád začíná nebo momentálně začíná nějakou personální výměnou, neřeší se ty agendy, ruší se nějaká ochrana úředníků, řeší se nějaký systém hodnocení výkonů, zároveň se mění pravidla bez nějaké možnosti připomínkování. To je taky přece velmi jako nedemokratický způsob vedení diskuze, nejenom s těmi úředníky, ale i třeba se zbytkem té společnosti. Používá se opravdu už ta zmíněná rétorika a skutečně jako představa, že tato vláda Andreje Babiše jako míří někam k nějakému zefektivnění po tom všem, co za poslední měsíce už dokázala a kde skutečně jsme viděli, jak se vyhazují odborníci a nahrazují se jako loajálními lokaji téhle vlády, kteří prostě jako buď točí nějaká videa na YouTube, kde prostě podporují ty či ony strany, nebo se nějak jako lísají k té moci, tak my přece máme nějaký precedens v tom, jak tahle vláda už zatím zvládla fungovat a jestli se nám bude snažit namluvit, že tohle je nějaké zefektivnění, jestli se paní Tindebarta, která prostě je opravdu jako šedou eminencí téhle vlády a v podstatě jako nikdo z nás už ani neví, jestli ona není tím člověkem, který rozhoduje o většině těch politických změn, bude snažit namluvit, že tohle je opravdu cesta, jak učinit ten stát efektivnější, tak je potřeba být na pozoru, protože to se rozhodně neděje a vidíme jako ve všech příkladech, které tahle vláda se snaží dělat. Ve všech i menších oblastech, které se třeba netýkají státní správy, ale jako dalších oblastí, tak vidíme pravý opak. A myslím si, že to nám může taky mnohé napovědět o tom, jak by mohla dopadnout tady tahle ta snaha.
2: Davide, něco na závěr?
3: No, já jenom připojím jako velmi sobecký pohled na věc. Já prostě chci, aby nadále nějakých těch 75 000 úředníků zvládalo čím dál více agent a nebyly jich jako násobně více. A to znamená, že musí být dobře zaplacení, musí mít nějakou jistotu, musí vědět, že přežijí s ministrem, protože jsou vysoce kvalifikovaní a musí vědět, že existuje nějaký kariérní řád, který je drží v tom ministerstvu, i když zrovna třeba si o tom dotyčné ministru myslí třeba své. A to se všechno teď ruší.
2: Josef Postránecký by to asi podepsal?
4: Určitě to podepíši a já zase nechci být tolik kritický, protože jsou i současní ministři, kteří vědí, když přišli na úřad, jak s úřednictvem pracovat a myslím si, že se to pozná v horizontu jednoho, dvou let, že prostě ponechali ten stabilní základ toho ministerstva a budou moci snadněji plnit ty úkoly, které čekají, než tam, kde prostě došlo k té personální revoluci.
2: Naším dnešním hostem byl Josef Postránecký. Děkujeme, že jste přišel, mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkuji za pozvání.
2: A Polena, David.
0: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Slyšeli jste podcast Chyba systém. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti. S Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.

0: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ve středočeských Lidicích si připomněli 84 let od vyhlazení obce nacisty. Tragická nehoda dvou kamionů uzavřela na více než 7 hodin dálnici D2 před Brnem. Martin Fuchs se stal v Portugalsku mistrem Evropy v rychlostní kanoistice. A čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty do 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. Dobré poledne, je sobota 13. června. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: U památníku ve středočeských Lidicích si dnes lidé připomínají vyhlazení obce před 84 lety. Byla to pomsta nacistů za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vzpomínku na 340 zavražděných obyvatel Lidic sledoval reportér Dominik Hron.
2: Hlavní program začal po 10. hodině. Lidé se tu sešli, aby položili květiny ke společnému hrobu 173 zastřelených lidických mužů a dětí. Obětí ale bylo nakonec víc, říká ředitel muzea Lidický památník Eduard Stehlík. Na pietní akci dorazili i pamětníci. Položit květinu na hrob svého dědečka přišla třeba paní Helena Kadlecová. I další lidé, co dnes přijdou, můžou navštívit například muzeum a jeho expozice. Dnes jsou přístupná zdarma. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Policisté pracují na zprovoznění dálnice D2 u Brna po tragické nehodě dvou kamionů. Auta budou místo objíždět po části vozovky, která byla uzavřená kvůli rekonstrukci. Situaci z nadjezdu v Opatovicích sleduje náš reportér Šimon Franc.
3: Několik policistů a silničářů teďka z auty se proplétají mezi kužely. Vypadá to, že mění tu vozovku tak, aby se ta auta mohla dostat kolem místa nehody. U ohořelých kamionů stále pracuje auto s jeřábem na odstraňování. Dálnice tedy až na zasahující auta, ale zůstává stále prázdná a policisté dopravu odklánějí. Spolu se silničáři pracují na odstranění svodidel tak, aby auta mohla místo objíždět. Dálnice už je zavřená přes 7 hodin od chvíle, kdy při nehodě dvou kamionů zahynuli oba řidiči. Z dálnice D2 Šimon Franc, Radiožurnál.
1: A víc také v zelené vlně Radiožurnálu. Už za chvilku. V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870. To je o třetinu víc než o rok dřív. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna.
4: Na elektrokolech cyklisté havarují nejčastěji v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
5: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
4: Cyklisté na elektrokolech podle ní často neznají pravidla provozu a téměř polovina nenosí přilby. Lidé mají problém i se zvládáním kola, říká závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
6: Největší chyba elektrocyklisty tak je to, že oni si zvolili vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
4: Právě nezvládnutí řízení společně s nevěnováním se řízení loni bylo podle policie hlavní příčinou nehod cyklistů na elektrokolech. Sára Adamcová, Radiožurnál.
0: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Americko-iránské memorandum o porozumění by mělo vést k zastavení bojů a otevření Hormuzského průlivu. Uvedl to iránský minister zahraničí Abbas Araghchi. Irán by nechal plout nákladní lodě a Spojené státy by ukončily blokádu iránských přístavů. Araghchi řekl, že podpis memoranda je velmi blízko. Podobně se vyjádřil i americký prezident Donald Trump.
7: Očekávané memorandum o porozumění ještě není samotnou smlouvou o ukončení války, které by mělo vést 60 dnů trvající příměří a postupné otevírání Hormuzské úžiny. Až pak přijdou na řadu klíčové rozhovory o iránském jaderném programu. Podle amerických zpravodajských služeb zasypal Irán bezmála půl tuny vysoce obohaceného uranu v hlubinách velmi těžce přístupného místa. Washington přitom usiluje o to, aby se materiál dostal z Iránu pryč. Součástí rozhovorů není Izrael, který na konci února napadl Irán společně se Spojenými státy. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
1: Vstup společnosti SpaceX na americkou burzu udělal z jejího vlastníka Elona Muska dolarového bilionáře. Po začátku obchodování se firma stala šestou nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností na trhu. Její hodnota dosahuje velikosti hrubého domácího produktu Německa.
8: Pod obrazovkami New Yorkského Times Square investoři čekali na tradiční zvuk zvonku, kterým začíná burzovní den. Na nich potom zněl Muskův děkovný projev. Podle něj se teď firma bude soustředit na to, aby vytvořila budoucnost, na kterou se lidé můžou těšit. Akcie firmy SpaceX zahájily na $150 za kus, jejich cena pak ještě stoupla. Hodnota ale podle agentury Reuters může výrazněji kolísat, zejména kvůli vysokému zájmu velkých i malých investorů. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa zmizelo z budovy Kennedyho centra ve Washingtonu. Šéf Bílého domu ho podle soudu nechal umístit na fasádu protiprávně bez rozhodnutí kongresu. Na jeho odstranění čekali davy lidí. Nápis měli podle nařízení soudu pracovníci sundat do půlnoci amerického času. Na fasádě ale nakonec byl ještě o několik hodin později. Na tradiční romskou pouť do Olomouce na svatý kopeček přijeli poutníci z Česka i Slovenska. Začala dopoledne slavnostní bohoslužbou, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. A na místě je i náš reportér Josef Čermák.
9: Během bohoslužby zaznívala romština, slovenština i čeština. O hudební doprovod se postarali romští věřící z Bardějova na východním Slovensku. Poutníci se teď můžou najíst, společný oběd pro ně připravili organizátoři akce z olomoucké charity. Venku na prostranství za bazilikou bude následovat odpolední program romské pouti. Jeho součástí budou hudební i taneční vystoupení nebo divadelní představení. Pouť ve 3 hodiny odpoledne zakončí požehnání. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
10: Martin Fuchsa ovládl na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů v Portugalsku závod na 1000 metrů. Získal své 14. evropské zlato. Další olympijský vítěz z Paříže Josef Dostal skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři 4. A fotbalisté Spojených států začali v Los Angeles domácí mistrovství světa vítězstvím 4-1 nad Paraguají. Dvakrát se gólově prosadil útočník Monaka Florian Balogun. Trenér Američanů Mauricio Pochettino ale chválil hlavně týmovost a fanoušky.
11: Není to o jednotlivcích. Nechci mluvit jen o Balogunovi, je to o celém týmu. Ale kdybych měl vypíchnout jednu věc, jsou to fanoušci. Byli skvělí, moc jim děkuju za energii, kterou nám předávají. Pokud to diváci dokážou předvádět v každém utkání, tak můžeme dokázat úžasné věci.
10: A fotbalisté Kanady vstoupili v Torontu do světového šampionátu remízou 1-1 s Bosnou a Hercegovinou.
12: Na D10 z Prahy do Turnova čekejte kolonu za Radonicemi. Začíná mezi 5. a 6. kilometrem a téměř půl hodiny se sune k hromadné nehodě u Brandýsa na 10.
13: Jsou zabrany oba dva jízdní pruhy a objíždí se to připojovacím pruhem z nájezdu z Brandýsa nad Labem. Je tam 7 aut.
12: D8 na příjezdu do Prahy z Ústí. Fronta od Klíčanské odpočívky ze 3. kilometru se sune také bezmála půl hodiny až k omezení za sjezdem na Zdiby. Levý pruh zabrali silničáři. Na D11 směrem z Prahy do Hradce se rozjíždí kolona před nehodou u exitu 35 pečky, blokovaný už je pouze odstavný pruh. A D2 mezi Blučinou a Modřicemi zůstává v obou směrech po tragické nehodě na 11. kilometru uzavřená. Od Brna se sjíždí u Modřic na 3. od Bratislavy exitem 11 Židlochovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější. Teploty dnes vystoupí na 19 až 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů. A v Čechách pak čekejte přechodně vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. To byly hlavní zprávy. Teď už posloucháte polední publicistiku dnes s Vladimírem Krocem.
14: Jak účetní hodnotí po 6 týdnech ostrého provozu jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele? Zůstane Viktor Orbán dál v čele Fitesu a udrží si Muskova firma SpaceX bilionovou hodnotu, kterou okamžitě získala vstupem na burzu? Už skoro 6 týdnů platí povinnost vyplňovat jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele. Jde o elektronický dokument zasílaný České správě sociálního zabezpečení, který nahrazuje desítky různých výkazů pro státní instituce a tím by měl zásadně zjednodušit podnikatelům život. První reakce byly ale smíšené. Někteří si pochvalovali třeba připravenost mzdových programů, jiní si ale stěžovali na to, že do systému musí zadávat víc údajů než dřív a vznikla dokonce i petice žádající přepracování systému. My jsme teď ve spojení s prezidentkou Svazu účetních Magdalenou Královou. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Zaměstnavatelé tedy už nemusí odesílat desítky výkazů různým státním institucím do toho jediného, který je nahradil, ale musí nově hlásit takové údaje, jako je trvalé bydliště zaměstnanců, datum nástupu do zaměstnání, úroveň vzdělání, základní informace o manželce či manželovi, jestli má zaměstnanec nějaký typ zdravotního omezení nebo jestli pobírá předčasný starobní důchod. Je právě tohle z vašich dosavadních zkušeností velký problém?
15: No, tak problém to byl hlavně ty první 3 měsíce roku, kdy jsme museli, nebo ty účetní a personalisté museli provést vlastně ten sběr těch lenských robustních dát, což bych řekla, že už asi nastalo. Někde nastalo třeba i drobné nepochopení, že ty doklady, nebo ty údaje, které se musí všechny vykazovat, třeba například jste zmiňoval manželku, manžela, je potřeba nazbírat a vykázat pouze, pokud třeba uplatňují tu slevu na dani, pokud to vlastně souvisí s tou jejich mzdou, což bylo někdy třeba nějaké drobné nepochopení, že třeba vysbírali ty údaje všechny někde třeba nadbytečně.
14: Server Seznam zprávy cituje jednu účetní, která si stěžuje na to, že hlášení málo kdy projde na první pokus a že pokud je někde chyba, je složité ji najít. Je to i vaše zkušenost?
15: Bohužel ano, už je to možná dneska trošku lepší, ale ta připravenost toho softwaru státního nebyla tak úplně silná, že opravdu se tam většinou ty chybové hlášky vracely a takové neštěstí je, že nejde to zkontrolovat na portále, což na portále České správy sociálního zabezpečení, což dosud šlo, že podle toho starého systému bylo možné si tam to hlášení třeba připravený ze mzdového softwaru nahrát, zkontrolovat, bylo tam červeně vysvíceno, kde je chyba, třeba nějaká drobná vysvětlivka, co s tím. Takže to je možná taková, že nás tam bota trošku tlačí, nebo respektive ten systém jako celek, že by to určitě odbouralo řadu těch chybných hlášení, že by se to nechalo rovnou napravit a posílat, tak říkajíc, na první dobrou častěji.
14: Takže nejde v tomhle případě o to, že uživatelé prostě musí získat zkušenosti a shromáždit potřebné údaje. Spíš je to systémová chyba, jak jste řekla.
15: Já bych řekla, že tak na půl, no, že částečně to může být, že ten formulář řekne, tady vám něco chybí, tak může být, že je to potřeba třeba doptat, ale vlastně nedozví se to jako nějakou třeba pohodlnou uživatelsky přátelskou cestou od toho portálu.
14: Zhruba za týden vyprší lhůta pro odevzdání hlášení za květen. Minulý měsíc to někteří včas nestihli. Čekáte, že teď už to bude lepší, anebo ty problémy přetrvávají?
15: Já čekám, že to bude lepší, že už doběhly zase, i ten stát bohužel to ladil, takže ty softwary sice připravený byly, snažili se, ale šli kus za nima, že v době, kdy si to vychytával ten státní systém, tak ty softwary na ně museli reagovat nějakou prodlevou, takže myslím si, že už jako ten květen, že bude lepší.
14: A potvrdilo se, že někteří zaměstnavatelé přišli kvůli opožděnému odeslání o některé zákonné slevy?
15: No zatím to není asi úplně vyhodnoceno, ale mělo by to být alespoň podle těch komunikací, takže pokud odeslali, bych třeba s chybou, pokud tam byla projevena ta snaha, že to bylo odesláno, tak by měla být ta sleva

0: Může to být systémová chyba, bohužel i to může být.
1: No a jak tedy hodnotíte komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení, pokud účetní potřebují radu nebo nějaké doplňující informace?
0: Česká správa sociálního zabezpečení je relativně vstřícná, je, i když je to na jednotlivcích, někdy se tam ta nervozita určitě projevuje, že jsem i zaznamenala třeba nějaké, řeknu, vynadání té účetní ze strany té, třeba nějakých jednotlivců z té správy sociálního zabezpečení, ale jsou tam velké komunikační prodlevy. Každá okresní správa má svoji mailovou adresu, kam je možno ty dotazy případně posílat, ale máme zkušenost, že ty prodlevy na ty odpovědi jsou opravdu s dlouhým časem.
1: Jak si to vysvětlujete? Proč?
0: No, se to vysvětluje nefunkčností toho systému a zaveleností těch úředníků, že se tam tomu méně osob věnuje, no, že k těm problémům jsou přidělené malé lidské kapacity.
1: Pořád ale tedy platí, že místo až 25 výkazů teď zaměstnavatelé odesílají jediný formulář. Chápete to tedy tak, že po vyřešení těch zmíněných problémů se skutečně zmenší administrativní zátěž?
0: Po vyřešení se zmenší, ale ono bohužel je tam systémově náběh té úlevy, takže ono to není tak, že by už dneska odpadly ty formuláře, v podstatě to odpadne některé třeba až za rok, tak třeba s nemocenskýma pojištěníma až uplyne těch 12 měsíců v návaznosti na těch 12 měsíčních výplat, tak až pak se vlastně projeví ta úleva, že v této chvíli vlastně jsou té účetní situaci náběhu toho systému, kde nabíhá ten problematický systém, ale ještě musí být pořád vyplňovány formuláře po staru před tím systémem, takže tady nastalo vlastně spíš souběh a v tuto chvíli je toho opravdu, opravdu spíš víc.
1: Vysvětluje Magdalena Králová, prezidentka Svazu účetních České republiky. Děkuju, nashledanou.
0: Také děkujeme, nashledanou.
1: V Budapešti začal volební sjezd Maďarské občanské unie, zkráceně Fidesz. V dubnových předčasných parlamentních volbách, které s přehledem vyhrála strana Respektu a svobody, tedy TISA, utrpěl Fidesz drtivou porážku. A skončila tak 16-letá éra vlády Viktora Orbána. Ten sice dal funkci ve vedení strany k dispozici, ale přímo nerezignoval. Viktor Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržoval dobré vztahy s Moskvou. U telefonu je hungarista Jan Blažek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Zatím se, pokud vím, žádní protikandidáti na křeslo šéfa strany neobjevili. Zůstane tedy Orbán dál v čele Fidesu? Poslaneckého mandátu se vzdal.
2: Poslaneckého mandátu se vzdal a, jak jste říkal, avizoval, že se chce vzdát i postu předsedy strany, respektive ten post dal k dispozici. Po celou dobu až do dnešního kongresu se žádný protikandidát neobjevil. Vedení strany Viktora Orbána přesvědčilo k tomu, že má znovu kandidovat na předsedu strany a je v tuto chvíli jediným kandidátem, nikdy jiný se neobjeví a žádný jiný výsledek, než že minimálně na další rok stranu povede Viktor Orbán, se nerýsuje.
1: Jak se zatím Fidesz vyrovnává s novou rolí opoziční strany?
2: No tak zatím, řekl bych, že ta strana si ještě na tu roli nezvykla. Jeví se poněkud bezradná a chybí jí témata. I když jsme teďka mohli číst od Viktora Orbána jakýsi 18-stránkový předvolební pamflet jeho, myslím jako předvolební na, tu, na ten post předsedy strany, tak ta témata byly pořád stejná. Nepřítelem je Evropská unie, nepřítelem je George Soros, nepřítelem je Ukrajina. Nepřichází s novými tématy a to té straně škodí.
1: A co tedy podle vás může přinést ten současný sjezd Fidesu?
2: Tak současný sjezd Fidesu přinese jisté nové tváře. Oni rozšířili počet místopředsedů, budou trošku měnit strukturu toho, jak se budou noví politici do té strany rekrutovat. Více tedy budou akcentovat lokální témata a lokální politiky, ale zároveň předsedou strany zůstane Viktor Orbán a to, jestli to je na dlouhou dobu nebo pouze přechodné řešení, vlastně zůstane poměrně nejasné. Je třeba si uvědomit, že Viktor Orbán ale podle legislativy, kterou zavádí současná vláda, vláda Petra Maďara, už nebude moct kandidovat na předsedu vlády. Že on bude předsedou strany bez možnosti legálně kandidovat na předsedu vlády, zároveň bude stát mimo parlament a už vidíme na něm, že jaksi jeho politický elán oproti minulým letům uvadá, takže nevím, jestli to je dlouhodobě vhodné řešení pro stranu Fidesz.
1: Chtěl jsem se ptát na to, jestli se Fidesz vydá spíš směrem do umírněného politického středu, anebo možná ještě přitvrdí. Vypadá to, že zatím se nic moc, jak

0: jste řekl, nemění v té politice?
1: Nebylo dost času, aby se něco zásadního změnilo. Objevily se ve Fidesu hlasy, které jak ti lidi, kteří už nebyli v poslední době slyšet a byli vnímáni spíš jako liberální křídlo té strany, ex-ministr Tibor Navračič je jeden z nich, kteří volali po jakémsi návratu Fidesu před rok 98, abychom tomu rozuměli, to znamená před to období, kdy byl Viktor Orbán poprvé předsedou vlády, před ten takzvaně konzervativní obrat té strany. Jsou takové hlasy. Ale Viktor Orbán jako takový, jak jsem mluvil o tom 18-stránkovém dokumentu ze včerejška, ten se sám spíše radikalizuje. I to otevřeně říká, že chce si nabírat hlasy mezi radikály. Takže bude-li předsedou strany on, tak začekat spíše radikalizaci.
0: Daří se té nové vládě Petra Maďara slíbená deurbanizace státní správy?
1: Deorganizace státní správy je obrovský těžký úkol. Petr Maďar má tu ambici odstranit nejenom tedy proměnit státní správu jako takovou, ale odstranit zejména ty vůdčí postavy v institucích, jako je mediální rada nebo ústavní soud nebo rozpočtová rada. Klíčové instituce, v nich jsou na dlouhou dobu na nominování lidí místcích Fidesu. To ta strana nemůže jednoduše udělat, teda myslím stranu Petra Maďara, bude k tomu potřebovat zásadní změny, bude k tomu potřebovat ústavní změny a právě vůči těmto změnám bude Fidesz protestovat. To je jedno z možných témat Fidesu do budoucnosti. Takzvaná obrana právního státu, tak oni to nazývají, nebo obrana lidských práv. Na druhou stranu z úst politiků Fidesu ta lidská práva nezní úplně upřímně vzhledem tomu, jak to tam vypadalo posledních 16 let.
0: Vláda chce odvolat prezidenta Tamáše Sujoka, kterého premiér Maďar označil za Orbánovu loutku. Má na to legální nástroje?
1: V tuto chvíli podle mého názoru maďarská ústava umožňuje odvolání prezidenta pouze za podmínek nějakých zásadních přečinů. Těch se Tamáš Sujok nepochybně nedopustil. To, co mu Peter Maďar a jeho vláda vyčítají, je to, že mlčel, ať už jako prezident nebo předtím předseda ústavního soudu, mlčel vůči nějakým sporným krokům vlády Fidesu. To ale na odvolání rozhodně nestačí. Bude-li teda chtít Peter Maďar trvat na tom, že chce prezidenta, jemuž ještě do konce mandátu chybí 2,5 roku, odvolat nějak předčasně, tak bude opět muset měnit ústavu. A už vidíme dnes, že na obranu Tamáše Sujoka se organizují demonstrace. Je třeba zároveň si uvědomit, že ten prezident je v celkové společnosti extrémně nepopulární.
0: Petr Maďar se před summitem Evropské unie plánuje sejít se svým slovenským kolegou Robertem Ficem. Jaké jsou současné slovensko-maďarské vztahy?
1: Slovensko-maďarské vztahy byly před volbami, řekl bych, úplně ideální. Viktor Orbán a Robert, co si spazání notovali, a nicméně už před volbami se objevovala témata, jako třeba Benešovy dekrety, které ukazovaly na to, že Peter Maďar jako předseda vlády to bude mít s Robertem Ficem extrémně těžké. A to se bezprostředně po volbách ukázalo. V tuto chvíli jsou ty vztahy natolik špatné, že už se nemohou než zlepšovat.
0: No přesto ale Petr Maďar má vidinu toho, že by chtěl oživit takzvanou V4, Vyšegrádskou čtyřku. Jaké jsou šance? Je to životaschopný projekt podle vás?
1: V4 je nepochybně životaschopný projekt, ale očekávat od něj zázraky asi nemůžeme a rozhodně ne žádnou zvláštní akceschopnost. Ambice Petra Maďara tkví zejména v tom, že on chce zlepšit tradičně dobré maďarsko-polské vztahy, které naopak Viktor Orbán s Donaldem Tuskem ti si dobře nerozuměli, takže tam ty vztahy upadaly spíše. To je ta linie, jak on chce tu Vyšegrádskou čtyřku vidět dál, Peter Maďar, tedy jak si jako nějakou polsko-maďarskou linii, k níž se Češi a Slováky budou přidávat. Nakolik s ním bude takový Robert Fico souhlasit, je otázka.
0: To byl hungarista Jan Blažek. Děkuju vám. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Akcie ve Spojených státech na závěr týdne mírně posílily. Investoři doufali v uzavření mírové dohody mezi Íránem a Spojenými státy. Náladu na trhu také zlepšil vstup společnosti SpaceX na burzu. Obchodníci v pátek s napětím sledovali zahájení obchodování s akciemi firmy Elona Muska. Jejich cena výrazně vzrostla nad stanovenou cenu pro primární nabídku $135 a tržní hodnota firmy překonala 2 biliony amerických dolarů. SpaceX se tak zařadila mezi největší veřejně obchodované společnosti. Mírně posílily i akcie Tesly, další společnosti Elona Muska. S námi ve vysílání je amerikanista Petr Boháček, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Americko-kanadský podnikatel jihoafrického původu Elon Musk je nejbohatším člověkem na světě a včera se stal vůbec prvním dolarovým bilionářem. Dalo se čekat, že vstup jeho společnosti SpaceX na burzu bude takto úspěšný?
2: Já myslím, že se to určitě dalo čekat. Myslím, že se čekal ten úspěch poměrně i větší z toho, co jsem viděl v nějakých komentářích finančních analytiků, takže myslím, že to není překvapivé. Možná to je trošičku zklamající v tom, že ten úspěch nebyl a nárůst nebyl tak velký, jako se očekávalo.
0: No přesto byl velký, akcie dalších kosmických společností po předchozím prudkém růstu včera oslabily. Společnost SpaceX loni vykázala čistou ztrátu bezmála 5 miliard dolarů při tržbách skoro 19 miliard. Čím to je podle vás, že jí investoři takto věří?
2: Tak zde se úplně investoři nedívají na hodnoty, na které se klasicky dívají, tedy na to, kolik firma generuje peněz, jaké jsou jejich finanční výkazy a tak dále. A dívají se vlastně na příslib toho, co ta firma slibuje, jak operuje a jaké jsou její vize. A to právě platí u SpaceX, firmě, která vlastně dominuje tomu svému trhu, svému segmentu a posouvá se i do dalších, jako je umělá inteligence a datová centra, a očekávají, že ten příslib a ta hodnota, ta valuace odpovídá zejména tomu jejich ambicím a jejich plánům do budoucna a jejich technologickému vývoji.
0: Zatím ale čistý zisk generuje Starlink, takže opravdu je to spíš víra v nějakou vizi.
2: Neřekl bych, že toto je jenom pouze víra ve vizi, je to víra v to, že Elon Musk kontroluje zejména tu technologii raketových nosičů. Je to jako kdyby, když v minulosti Rockefeller a firma Standard Oil kontrolovali technologii rafinérií a tím kontrolovali celý trh s ropou. Elon Musk tam tím kontroluje vlastně všechno, co se dostane na oběžnou dráhu a zejména nové technologie, které se na oběžné dráze budou vyvíjet. A když si to spojíme s těmi datovými centry, na které se jeho společnost začala zaměřovat, tak myslím, že ten příslib je spojený zejména toho, že on jediný je schopný vizi datových center na oběžné dráze donést do konce a realizovat ji. A to je, myslím, ten největší příslib, které ty investory láká.
0: A dá se tedy říct, že Starlink financuje další části SpaceX, tedy vesmírný program a vývoj umělé inteligence?
2: Myslím, že to tak určitě je. Financuje také vývoj té nové rakety Starship. Je to ten nejvýdělečnější segment, který nyní mají, ale je také postavený díky tomu, že mají nejlevnější, technologicky nejvyspělejší raketové nosiče a myslím si, že bude generovat ten hlavní příjem financí ještě nějakou dobu, než začne lítat raketa Starship a než se jim podaří na oběžnou dráhu dostat ty datová centra.
0: Akcie SpaceX uzavřely první den obchodování se ziskem téměř 20% za zhruba 161 dolarů za akcii. Dá se odhadnout, jak se bude jejich cena vyvíjet dál?
2: Asi si nedovolím spekulovat o vývoji vlastně ceny akcií, ale to, co myslím, do nějakým způsobem určitě se bude promítat, je vlastně ne tak otevřené přijetí všech těch maskových technologických řešení ze strany různých neamerických států a zákazníků a zároveň vlastně určité pochybnosti a pomalost toho vývoje třeba té nové rakety Starship. Myslím, že jakékoliv vývoje v téhle oblasti zpomalí třeba optimismus ohledně akcí SpaceX a budou mít vlastně velký dopad.
0: A co znamená spojení firmy SpaceX s maskovým startupem XAI zaměřeným na umělou inteligenci?
2: Tak myslím, že to je to hlavní, o co Muskovi jde, to, co zatím vidí ty investoři. Vlastně celá ta myšlenka toho, že datová centra pro umělou inteligenci na Zemi jsou velice energeticky, prostorově náročné na všechny zdroje, včetně vody, a že na oběžné dráze by mohly být efektivnější, nemuseli by lidem tolik překážet. A Elon Musk už nyní tu datovou infrastrukturu prodává firmám, jako je Google, jako je Anthropic, a je vlastně připraven a jediný v té pozici dostat tu datovou infrastrukturu na oběžnou dráhu. Takže myslím, že to je to hlavní, co je zatím a co láká investory do jeho firmy investovat.
0: A jaká to byla pro Spojené státy událost vstup SpaceX na burzu? Postava Muska se objevila třeba na obří obrazovce burzy Nasdaq, na křižovatce Times Square v New Yorku a podobně.
2: Tak myslím, že je tou jednou z největších a nejkontroverznějších osobností nejenom Ameriky, ale současného světa, nehledě na to, co si o něm můžeme myslet osobně a o jeho charakteru, tak dokázal vlastně neuvěřitelný úspěch v tom, že jeho firma SpaceX vyvinula technologii, kterou nikdo nemá, za peníze, které jsou vlastně nejmenší a bezkonkurenční, a že mají tak velký kapitál a schopnosti vlastnit a postavit 3/4 všech satelitů a držic na oběžné dráze. Takže to je něco, co se nedá přirovnat v historii téměř k ničemu.
0: Říká analytik Asociace pro mezinárodní otázky amerikanista Petr Boháček. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, naschledanou.
2: Hezký den, naschledanou.
0: Tolik polední publicistika, Vladimír Kroc, teď už jsou připraveny další zprávy.
3: To je čas zpráv a Martina Bendy.
4: Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance, zjistil to server i rozhlas. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství v Německu. V souvislosti s novou funkcí mu má vláda v pondělí propůjčit hodnost brigádního generála. Jeho místo na generálním štábu zaujme plukovník Lukáš Jelínek. Nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky by v Česku mohly být nově trestné. Počítá s tím návrh novely trestního zákoníku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO tím rezort reaguje na požadavky Evropské unie, konkrétně na směrnici o prevenci obchodování s lidmi. Americké ministerstvo spravedlnosti schválilo spojení dvou velkých filmových společností. Filmové studio Warner Bros. Discovery připadne společnosti Paramount Skydance. Obchod v přepočtu za více než 2 biliony korun podle rozhodnutí ministerstva nepoškodí hospodářskou soutěž. Velká část Hollywoodu se ale staví proti výsledku rozhodnutí. Obává se masivního propouštění. Několik amerických států připravuje antimonopolní žalobu. Výrobce letadel společnost Aircraft Industries v Kunovicích na Uherskohradišťsku pořádá Den otevřených dveří. Slaví také 90. výročí založení továrny. Návštěvníci můžou nahlédnout do výroby legendárních letounů L410 a poznat historii i současnost leteckého průmyslu v regionu. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchs se stal v portugalském Montemoru mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion ve finiši porazil Rusa Petrova a slaví 14. evropský titul. Druhý český zlatý medailista z her v Paříži Josef Dostal skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři 4.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D10 u Brandýsa, zdržení na D8 od Klíčan. Pokud se chystáte ven z Prahy po dálnici D10 na Turnov, připravte se na dlouhé zdržení v koloně, která vzniká už kousek za sjezdem na Radonice na 4,5 kilometru. Okolo 40 minut se sune k hromadné nehodě těsně za sjezdem na Brandýs na 10. kilometr. V osobním autě můžete sjíždět exitem 3 Radonice a pokračovat na Dřevčice, Brandýs a Starou Boleslav. Poté se exitem 14 na D10 opět vrátíte. Objízdná trasa je zatím dobře průjezdná, jen lehce se plní pouze centrum Brandýsa. D8 před Prahou směrem z Ústí zůstává ucpaná z úrovně Klíčanské odpočívky ze 3. kilometru. Půl hodiny se jede k omezení za sjezdem na Zdiby. Silničáři tam uzavřeli levý pruh. A D2 mezi Blučinou a Modřicemi na 11. kilometru už 8 hodin neprůjezdná v obou směrech. Pokračuje odklízení následků po ranní tragické nehodě dvou kamionů. Od Brna platí odklon u Modřic na 3. kilometru, od Bratislavy se sjíždí exitem 11 Židlochovice. Před oběma čekejte zdržení, to ostatně přetrvává i na silnici 416, jak od Měnína, tak od zmíněných Židlochovic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Odpoledne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější, teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Zmizení šéfky ruské centrální banky, alternativa k zadlužování státu i škrtům v rozpočtu, či prezidentské knihovny ve Spojených státech i u nás. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
7: Názory a argumenty.
8: Šéfka ruské centrální banky Elvíra Nabiullina se náhle přestala objevovat na veřejnosti. O důvodech jejího zmizení uvažuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
9: Tmavá brož, čekejte zvýšení úrokové sazby. Šperk ve formě bílé volavky, přijde uvolnění peněžní politiky. To bylo dlouhá léta pravidlo pro všechny ruské finanční analytiky. Předsedkyně ruské centrální banky Elvíra Nabiullina používala tento způsob neverbální komunikace na svých tiskových konferencích. Dnes už tuto pomůcku ekonomové využívat nemohou. Elvíru Nabiullinu totiž na veřejnosti téměř 2 týdny nikdo neviděl. Minulý týden měla být jednou z hlavních hvězd Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra, ale na poslední chvíli její jméno zmizelo ze seznamu vystupujících. Poté tiskové oddělení centrální banky oznámilo, že se nezúčastní ani konference asociace účastníků fondového trhu. A nebyla ani na poradě u Vladimira Putina, kde se projednávala inflace a míra úrokové sazby, což je bezesporu její kompetence. A nebyl tam ani žádný z jejich zástupců. Oficiálně je Elvíra Nabiullina nemocná, což ovšem nevysvětluje, proč ji nezastoupil někdo z jejich náměstků. Proto zmizení předsedkyně ruské centrální banky z veřejného života vyvolalo bouři spekulací nejen o jejím osudu, ale i o dalším směřování ruské hospodářské politiky. Elvíra Nabiullina je představitelkou ekonomické školy, která klade důraz na fiskální disciplinu a boj proti inflaci. Tyto názory zastávala za svého působení na Ministerstvu pro ekonomický rozvoj, jako ekonomická poradkyně Vladimira Putina a od roku 2013 i na postu šéfky centrální banky. Vladimir Putin ji naslouchal a opakovaně ji chválil za zvládnutí finanční krize v roce 2008 nebo pandemie covidu. A byla to právě Nabiullina, která spolu se svými kolegy dokázala udržet ruskou ekonomiku v chodu po začátku velké války na Ukrajině, kdy Kreml zjevně nepočítal s mírou západních ekonomických sankcí. V Rusku se také tvrdí, že Elvíra Nabiullina byla jednou z mála, která se, v úvozovkách, zvláštní vojenskou operací nesouhlasila a nebála se to Vladimiru Putinovi říct. Nicméně to byla právě ona, která dokázala díky prudkému zvýšení úrokové sazby stabilizovat ruské finance, zabránit nekontrolované inflaci a pádu rublu. Jenže nyní jsou její možnosti omezené. Ekonomika stagnuje, deficit rozpočtu roste a začínají se projevovat strukturální problémy. V únoru proběhla velká porada ekonomických ministrů s Vladimirem Putinem, kde, podle zdrojů agentury Bloomberg, Nabiullina požadovala snížení výdajů na válku. To ovšem Putin rázně odmítl. Nynější zmizení šéfky centrální banky z veřejného prostoru tak může znamenat, že Kreml nyní podřídí ekonomiku potřebám války. Jestli mu to pomůže, je ovšem velká otázka.
8: Uzavřel kolega Ondřej Soukup. K zadlužování státu i škrtům v rozpočtu existuje další alternativa, říká politoložka Kateřina Smejkalová z České kanceláře Friedrich Ebert Stiftung. Jaká, to vysvětluje ve svém komentáři.
10: Česká debata o příjmech a výdajích státu je dlouhodobě polapená ve falešném dilematu, jako kdyby existovalo pouze fatální zadlužování se na straně jedné nebo nevyhnutelné škrty na té druhé. Možnost vybrat víc na daních a tím pádem nejenže dále neprohlubovat dluh, ale třeba i některé důležité sektory jako zdravotnictví, školství nebo kulturu podpořit větším objemem prostředků, se v diskuzi objevuje pouze zřídka a je vysoce nepopulární. Nová analýza z dílny Think Tanku PAC Research přitom ukazuje, že přesně pro tohle řešení je u nás poměrně velký prostor. Přichází s odhadem, že ve srovnání se strukturálně podobnými zeměmi, našimi středoevropskými sousedy, vybíráme v poměru k HDP až o skoro 200 miliard méně. To pro představu zhruba odpovídá ročnímu rozpočtu české armády či všem investicím do dopravních staveb a další infrastruktury. V porovnání se všemi evropskými státy naše neochota vybrat více prostředků pro fungování eráru pak bije do očí ještě víc. Když se vezme v úvahu průměr EU, zaostává Česko v poměru k HDP dokonce až o necelých 400 miliard. Mezi unijními členy OECD se tak náš výběr pohybuje na chvostu, je třetí nejnižší. Chybějící 400 miliard přitom odpovídá výdajům za důchody za několik měsíců, respektive bohatě převyšuje loňský schodek rozpočtu, kterému bychom se tak mohli zcela vyhnout a ještě by nám zbylo. Klíčová je přitom otázka, jak je daňové břemeno u nás rozložené a kde přesně tím pádem prostor pro onen vyšší výběr je nebo není. Má se to tak, že Česko získává nadprůměrně hodně prostředků z daní a odvodů z práce, a sice více než polovinu rozpočtu. Následuje výběr na DPH a spotřebních daních a po nich ten z příjmu právnických osob, zatímco další druhy daní jsou pro státní rozpočet v současnosti zanedbatelné. Danění práce a ekonomické činnosti firem přitom platí za ekonomicky škodlivé, protože odrazuje od podnikání a zajištění pracovních míst, tedy od aktivního vytváření hodnoty, což by nám v době ekonomické stagnace opravdu nemělo být jedno. Zároveň se nejeví jako příliš smysluplné vysokými odvody dál zatěžovat naše v evropském srovnání již tak jako tak nízké mzdy. Konec konců je to zase slušná kupní síla, která je jedním z motorů ekonomiky. V neposlední řadě je to i otázka spravedlnosti. Proč by měli mít financování státu do takové míry na bedrech zrovna pracující? Častý argument, že jiní po státu přece nic nechtějí, je zjevný nesmysl. Podobným směrem se neubírají jen úvahy českých výzkumníků, ale i dlouhodobá doporučení mezinárodních institucí, mimo jiné OECD. Máme podle nich snížit odvody na sociální pojištění a naopak zvýšit daně z čím dál bezpracně hodnotnějších nemovitostí a spotřeby, zejména té v nějaké podobě škodlivé, ať již zdravotně či ekologicky. Právě podobné zdanění těchto dvou věcí, jako mají naši středoevropští sousedé, by nám mohlo ročně vynést až 200 miliard navíc. Na stole tak je k diskuzi návrh, který by do českého rozpočtu mohl přinést podstatně více prostředků. Zároveň odpovědnost za financování eráru spravedlivěji rozdělit a podpořit aktivní tvorbu ekonomické hodnoty na úkor pasivního bohatnutí. A ještě potenciálně přinést další benefity, jako omezit zdravotně a ekologicky závadnou spotřebu, za kterou jinak ze společného zaplatíme v budoucnu, či omezit spekulace s nemovitostmi. Od každého, kdo v politické debatě vystupuje ve prospěch škrtů na výdajích nebo obhajuje zadlužování jako jedinou možnou cestu, bychom tak měli odteď přinejmenším očekávat, že se s předloženými argumenty a navrhovanými řešeními poctivě vypořádá.
8: Alternativu k zadlužování státu i škrtům v rozpočtu představila Kateřina Smejkalová z Friedrich Ebert Stiftung. Každý státník má po skončení svého mandátu ještě dvojí šanci na formování svého obrazu. Buď ještě za svého života, nebo i po něm za pomoci přátel, rodiny a spolupracovníků. Například prostřednictvím institucí, jako jsou americké prezidentské knihovny. Jednu za pár dní otevře Barack Obama. Více komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
11: V době, kdy se mluví o ukončení činnosti knihovny Václava Havla, má těsně před otevřením instituce, která se jmenuje Obamovo prezidentské centrum. Jeho budova stojí v Chicagu, kde se nacházela Obamova politická základna. Prezidentské centrum se ocitlo uprostřed několika kontroverzí. Někteří kritici tvrdí, že dotyčná čtvrť Chicaga přišla o část zeleně. Představitelé Obamova centra namítají, že došlo naopak ke zkultivování plochy a že je otevřený areál se zahradou, veřejnou knihovnou, houpačkami, piknikovými místy, basketbalovým hřištěm a dokonce i svahem na saňkování. Dále se ukazuje, že sama přítomnost prestižní budovy u spíše chudinské čtvrti má negativní dopad na ceny nájmu. Ty totiž rostou a tak vytlačují ty obyvatele Chicaga, na které se měla obracet především. Také 30-dolarová vstupenka je nejdražší, pokud ji budeme srovnávat s ostatními prezidentskými knihovnami. A s náklady 850 milionů dolarů je též nejdražším projektem tohoto typu. Jiná výhrada se soustředí na architekturu. Vysoká věž, obložená šedou žilou, bývá přirovnávána k popelnici nebo klingonskému vězení. Vzhled je ale vždy velmi subjektivní otázkou. Samozřejmě se rozhořela debata o poselství, které má předávat. Obsah je kritický k samotným americkým dějinám, poukazuje na skutečnost, že příslib, který Amerika a její základní dokumenty dávali svým obyvatelům, zejména černochům, indiánům nebo ženám, nebyl a dosud vždy není naplňován. Některé prvky budí rozpaky, například přítomnost sochy Baracka Obamy a jeho ženy Michelle. To nejzásadnější se ale týká samotného právního a ekonomického postavení této instituce. Na rozdíl od řady jiných prezidentských knihoven, Obamovo prezidentské centrum není zřízeno jako součást federálního systému prezidentských knihoven, regulovaných speciálním zákonem, a tedy ani nemá za úkol shromažďovat a uchovávat písemnosti z prezidentova funkčního období. Jde o samostatný podnik, který bude hostit Obamovu nadaci a bude mít za úkol interpretovat Obamovo poselství bez obvyklé účasti historiků nezávislých na instituci samé. Ředitelka centra to vysvětluje tak, že Obama je sám dostatečně sebekritický. Centrum skutečně obsahuje sekci, v níž se rozebírají neúspěchy nebo nedotažené úkoly jeho prezidentské éry. A dokumenty budou prý přístupné v digitalizované podobě, ale ne všichni jsou tímto výkladem uspokojeni. Obamovo centrum tedy v tomto ohledu vybočuje z řady dalších podobných institucí, přičemž prvních z nich založil právě jako archiv dokumentů v roce 1940 F.D. Roosevelt, ještě v době svého prezidentování. Souběžně samozřejmě běží debata o Trumpově projektu prezidentského centra v Miami, který bude také soukromou iniciativou a má být využíván i jako komerční budova. Amerika svými prezidentskými knihovnami řeší jak nedostatek silných monarchistických symbolů, tak i praktický problém, co s vyslouženými prezidenty a s jejich odkazem, včetně toho hmatatelného. Evropské republiky tuto tradici nemají a často tápou, jak naložit s odkazem vlivných politiků. U nás má Václav Klaus svou knihovnu, což je spíše jakýsi think tank. Miloš Zeman má v tomto ohledu ještě menší ambice. Knihovna Václava Havla se nyní ocitla ve známé vícenásobné krizi. Ukazuje se, že se Havel stal věcí, kterou je možné vlastnit, včetně jména jeho literárního alter ega Ferdinanda Vaňka. Havlův odkaz žije stejně jako by žil i Obamův bez ohledu na existenci jakékoliv instituce, ale mít knihovnu, co by místo setkávání a interpretace je přece jen lepší, než ji nemít. Pokud by se ukázalo, že kdo si vlastní copyright i na jméno Olgy Havlové, třeba by bylo možné založit knihovnu Olgy Šplíchalové.
12: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Jaká je pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Ruskem napadené Ukrajině? Tady je názor publicisty Jefima Fištejna.
13: Naivkové, kteří ještě donedávna věřili pohádce pro chudé, že Donald Trump je poslušným pejsánkem svého ruského pánička Putina, pokud není rovnou agentem FSB, asi nyní nevycházejí z údivu. Jak je možné, že Rusko tu válku po mnoha letech ne a nevyhrát? Kde je tedy ona slavná Trumpova pomoc Moskvě? Kde je takzvaný Duchen Korridže, který se stal údajným symbolem americké zrady? A jak mají rozumět nedávným výrokům ministra zahraničí Marka Rubia, který novinářům tvrdil, že Spojené státy po celou dobu války stály vždy po boku Ukrajiny a doložil to přesvědčivými argumenty. A že nyní hodlají zdvojnásobit nasazení, neboť dospělí k poznání, že Rusové v tomto dějinném střetu už nemohou vyhrát. Falešný narrativ o postoji Trumpovy vlády pod tlakem pravdivých zpráv praská ve švech. Z pozic vylhaných historik o tom, jak zloduch Putin drží amerického prezidenta pod krkem, neboť má na něj cosi kompromitujícího, už nelze rozumně vysvětlit, proč se tak radikálně změnil průběh vojenského konfliktu. Vysvětlení nastalého zvratu není možné bez prozrazení velkého veřejného tajemství. Celá válka se nyní odehrává na mnohem vyšší technologické úrovni než dříve. A na tu se Ukrajina dostala proto, že na její straně se do procesu vložily největší a nejúspěšnější společnosti Ameriky. Společnost Palantír, Petera Thiela a Alexe Karpa, dvou opravdových vizionářů naší doby, dodává Ukrajině pokročilé softwarové platformy pro analýzu dat a umělou inteligenci, které ukrajinská armáda a rozvědka využívají k plánování vojenských operací, k logistice a správě velkých dat. V současnosti tyto technologie slouží zejména jako klíčový mozek pro koordinaci úderu dronu s dlouhým doletem. Softwarovou platformu Prisma ukrajinské jednotky, zejména vojenská rozvědka, využívají přímo v bojových centrech. Systém integruje data z bojiště, letové dráhy a analýzy umělé inteligence, což operátorům umožňuje vyhodnocovat mezery v ruské protivzdušné obraně a plánovat trasy dronu v reálném čase. Kromě čistě vojenského nasazení poskytuje Palantír technologie i pro civilní účely, jako je odminování, archivace důkazů o válečných zločinech, boj s korupcí nebo digitalizace státní správy. Gigantická společnost SpaceX Elona Muska dodala Ukrajině terminály a služby satelitního internetu Starlink. Přitom zvláštní program zajišťuje, aby se obdobné systémy nedostaly do rukou Ruska. Muskovi vývojáři dokázali dodat Ukrajincům nástroje umožňující deaktivovat podobné vymoženosti Rusu a tak vymazat jejich mapy možných cílů raketových a dronových útoků. Na ukrajinském vítězství má dnes čistě osobní zájem také prezident Donald Trump. Mocný startup Foundation Future Industries, založený jedním z Trumpových synů, Erikem, který vyvíje zbraňové systémy budoucnosti, zejména humanoidní roboty, již těsně spolupracuje s ukrajinskou armádou. První robotičtí vojáci se už testují v reálných bojových podmínkách a podle zpráv si zatím vedou dobře. Je na bíle dni, že ukrajinský vojenský úspěch nyní bude vnímán jako finanční úspěch i Trumpovy rodiny. Zároveň nasazení robotické technologie bere Rusku tu jedinou výhodu, kterou má výhodu početní převahy. Teď už rozumíte, proč Sergej Lavrov obvinuje Trumpa, že se z konfliktu stala jeho Trumpova válka. Skutečnost, že se zájem americké vládnoucí elity nyní silně posunul ve prospěch Ukrajiny, bude při analyzování průběhu této války vyžadovat zcela novou optiku.
12: To byl názor publicisty Jefima Fištejna.
7: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Jako každou sobotu připomeneme některé z vyhledávaných komentářů tohoto týdne, budou dva. Ten první si všímá i osobnosti Petra Thiela, zmíněné v předchozím komentáři Jefima Fištejna. Úsvit nelidských korporací představuje Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.cz.
14: Jak vypadá libertariánská politika v praxi, ukazuje už dva roky argentinský prezident Javier Milei. Bojuje s inflací, láká do země investory, zblížil se s americkým prezidentem, který loni jeho zemi před důležitými volbami de facto zachránil půjčkou. Spojenectví obou zemí není náhodné, minimálně s ohledem na lidi, kteří se v blízkosti obou politiků pohybují. Jak už je skoro zvykem, u všeho je Peter Thiel, zakladatel Palantíru a učitel, mentor či partner americké elity, včetně Elona Muska i Sama Altmana, také financiér vstupu do politiky Donalda Trumpa či kampaně J.D. Vance. Tento Thiel, jemuž politické sázky tak dobře vyšly, se letos na jaře přestěhoval do Argentiny. Neřekl proč, ale s argentinským prezidentem se už delší dobu pravidelně stýká a ví se, že fandí jeho politice. Argentinský prezident v komentáři pro Financial Times minulý týden popsal, jaké reformy chystá, a diskutující glosovali, jako by to přímo psal Peter Thiel. Milei chystá první legislativu pro takzvané nelidské korporace, což zní jako z hororu, nicméně mají jít o firmy čistě řízené AI a složené z AI agentů, tedy kde vůbec nepracují živí lidé. Nikde na světě legislativa pro robotické společnosti zatím není. Milei chce tyto firmy přilákat do Argentiny, kde dostanou právní rámec a daňovou podporu. Také se zavázal, že jeho země nebude nijak regulovat pokrok v umělé inteligenci. Prezident snahu své země přirovnal k Nizozemsku, které v roce 1602 přišlo s právní formou akciové společnosti a burzy, což odstartovalo kapitalistický pokrok, který se zhmotnil ve vzniku nizozemské východoindické společnosti. Bude zajímavé sledovat, kdo z technologických mogulů argentinskou sirénu slyší. Trumpova vláda vyšla velkým hochům ze Silicon Valley mnoha zákony a pravidly vstříc. Jsou v blízkosti kabinetu, ale jsou i tací, kterým je to málo. Třeba Thielův spolupracovník Balaji Srinivasan, také technologický investor, dlouhodobě vyzývá Silicon Amerikon vedly k opuštění Spojených států. Snem libertariánů z tohoto kruhu je vytvoření tzv. Network States, internetových států, které podobně jako kdysi východoindická společnost budou tak mocné a bohaté, že budou mít práva jako státy a diplomatické uznání. Takový stát by byl elitářským spolkem lidí, který funguje dne vlastních pravidel, klidně na území cizích hostitelských zemí. Millerovy plány ovšem vydráždily jednoho ze současných předních myslitelů, spisovatele a filozofa Yuvala Harariho. Ten předtím, že Miller chce dát právní zelenou nelidským korporacím, ve stejném listě ostře varoval. Píše, že AI korporace se mohou stát mistry ve využívání právních kliček a regulatorní arbitráže. A nebude snadné je odradit od vyloženě nezákonné činnosti, protože nejvyšší trest, který odrazuje lidské manažery a zaměstnance, tedy vězení, je pro AI irrelevantní. Filozof tvrdí, že AI firmy budou umět obejít jakoukoliv záklopku. Zásadně také zpochybnil argentickou vizi novodobé východoindické společnosti. Ta původní totiž fungovala jen ve prospěch akcionářů, nikoli lidí a národů, které si násilně podrobovala. A Nizozemci si krvavé dobývání jiných zemí omlouvali tím, že jsou nadřazená rasa. Země, které udělí umělé inteligenci právě subjektivitu, riskují, že se stanou nikoli firemním státem, ale státem AI, tedy zemí, jejíž lidé by mohli být fakticky ovládáni nelidskými korporacemi, proti nimž téměř nebude možné se zbouřit, varuje Harari. Mezi mnohými technologickými miliardáři typu Týla ovšem touha po pokroku, kterému pomalé tradiční státy, nedej bože demokracie, stojí v cestě, rezonuje. Totéž platí pro daně. Týl se odstěhoval z Kalifornie do Argentiny poté, co stát chtěl zavést 1,5% miliardářskou daň. Millerova Argentina má reálnou šanci stát se základnou pro vznik nové formy uspořádání, kde se technokratická elita už nebude muset zdržovat nějakou nepohodlnou většinou.
12: O Úsvitu nelidských korporací hovořila Tereza Zavadilová. A ještě připomeneme jeden komentář. O 20 miliard ze státního rozpočtu pro kouzelníky z čísly hovořil v polovině týdne publicista a komentátor Petr Holub.
15: Při vážných zdravotních obtížích vidí člověk svět jinak. Například by jednoznačně souhlasil s návrhem, ať vláda přidá zdravotníkům desítky miliard ze státního rozpočtu ročně. Teď přesně takové opatření schválil kabinet Andreje Babiše. Platit bude od roku 2027. Chválit za to ale ministry může opravdu jenom člověk, kterého právě trápí nesnesitelné bolesti kloubů. Ministr Adam Vojtěch si s vysvětlováním hlavu ani příliš nelámal. Letos zdravotní pojišťovny hospodaří se schodkem 15 miliard korun. Tím se rozvrací celý zdravotní systém. Proto není možné napřes rok valorizovat státní příspěvek pojišťovnám jen o 3 miliardy, jak předepisuje zákon, ale mělo by se přihodit rovnou 24 miliard. Existují ovšem protiargumenty. Letos budou pojišťovny podle svých vlastních plánů hospodařit s částkou 563 miliard, protože je většina jejich příjmů z pojistného a protože mzdy v tuzemské ekonomice podle oficiálních odhadů v příštím roce porostou, dostanou napřes rok navíc o 27 miliard i bez mimořádné vládní pomoci. S právě schválenou pomocí si polepší skoro o 50 miliard, tedy o 9%. Jinými slovy, vládní zdravotnická intervence posílí trend, při kterém státní výdaje rostou rychleji než příjmy. Stát si na výpomoc bude muset půjčit. Ani se schodkem pojišťovenských rozpočtů, který se letos plánuje na 15 miliard, to není úplně přesné. Pojišťovny plánují obdobné schodky pravidelně, ovšem stejně pravidelně na konci roku zjistí, že deficit byl o poznání menší, v posledních dvou letech o zanedbatelnou částku 6 až 7 miliard. Protože na účtech dnes mají 40 miliard, jistě by se pár let obešli bez vládní pomoci, i kdyby jim obvyklé navýšení ani tentokrát nestačilo. Je až pozoruhodné, jak se ministr a s ním pojišťovny snaží vyhnout ekonomickému kontextu, když bojí o peníze pro svůj rezort. Tím, jak jim vláda vyšla vstříc, jenom dokazuje, že má sklon vyhazovat peníze, i když to není potřeba, a i když tím zatíží daňové poplatníky ze současných i budoucích generací. Možná je zatím ale obyčejná neschopnost dohlédnout důsledky svých činů. Třeba ministrova úvaha, že je třeba zlepšit financování, protože brzy nastanou problémy se stárnutím populace, je přece argumentem proti současnému navyšování. Když peníze utratíme dnes, nebude na zvyšování, až to bude opravdu nezbytné. Ve zdravotnictví je samozřejmě spousta problémů, které by chtěli vyřešit, třeba nízká efektivita a nedomyšlená organizace včetně úzkého hrdla u pohotovosti. Jsou i problémy s financováním. Jedním z nich je tradiční potíž sektoru, které se platí z veřejných peněz. Najdou se nezodpovědní jednotlivci a v horších případech i zájmové skupiny, kterým nejde o to, jak vykonat co nejvíc dobré práce pro společnost, ale čistě jen o to, jak stáhnout z veřejných zdrojů co nejvíc peněz. Pokud dnes ministr Vojtěch přidává do systému 20 miliard navíc a přitom neřekne, za co konkrétně mají být utraceny, pak jde na ruku právě těmto vykukům, kteří ze všeho nejlépe umí kouzlit s čísly. Může se stát, že peníze budou dokonce utraceny bez užitku.
11: To byl publicista a komentátor Petr Holub a tím také končí sobotní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
5: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
3: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy a Martin Benda.
4: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství jim chce nahradit platové tabulky. Americká armáda hlásí několik sestřelených íránských dronů v Hormuzském průlivu. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa slaví 14. zlato z mistrovství Evropy a dálnice D2 u Židlochovic na 11. kilometru zůstává po tragické nehodě v obou směrech neprůjezdná. Odpoledne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, teploty do 23, na jihu Moravy do 25 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle ředitelky organizace Učitele naživo Blanky Pravdové by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet a také přilákat ty nové.
16: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
4: Silničáři a policisté připravují dálnici D2 na otevření po dnešní ranní nehodě. Srážku dvou kamionů v zúžení na 11. kilometru nepřežili oba řidiči. Místo nehody budou řidiči objíždět částí dálnice, která byla zavřená kvůli rekonstrukci. Na místě vše sleduje reportér Šimon Franc.
17: Silničáři ve volném pásu dálnice rozměstňují kužely a výstražné značky. Před chvílí na místo dojelo taky auto silničářů s velkou modrou šipkou umístěnou na korbě. Jeřábem dále pracují i na odstraňování ohořelých vraků dvou kamionů, které dálnici blokují zhruba od 4:30 ráno. Policisté stále odklánějí dopravu jak na nedalekém exitu Blučina, tak u Chrlic na 3. kilometru. V okolních obcích, kudy místo nehody auta a kamiony projíždějí, je stále silný provoz. Z dálnice D2 Šimon Franc, Radiožurnál.
4: Americká armáda tvrdí, že se střelila několik íránských dronů v Hormuzském průlivu. Informovala o tom na síti X. Přesný počet sestřelených letounů ani žádné další podrobnosti nezveřejnila. Informace přichází v době, kdy Washington a Teherán mluví o pokroku v mírových jednáních. Podle pátečních slov iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho, podpis memoranda se Spojenými státy nikdy nebyl blíž. V Brně a okolí dnes začala akce s názvem Dopravní nostalgie. Technické muzeum i dopravní podnik lidem v ulicích ukážou historické vozy, některé pak zamíří i na speciální linky. Zájemci se svezou třeba tramvají taženou koňmi. K vidění je poprvé i renovovaný trolejbus 9TR. Podle mluvčí dopravního podniku Hany Tomaštíkové šlo o jednu z nejnáročnějších oprav, kterou měli její kolegové na starosti.
18: Vůz má za sebou generální opravu všech komponent, karoserie, elektrovýzbroje, interiéru a také lakování do původních barev. Vzhledem ke stáří vozu totiž nebylo možné součástky objednat, ale museli jsme je velmi složitě zhánět anebo dokonce vyrábět sami na míru. Tím byla ta renovace vozu časově velmi náročná.
5: Sport.
19: Martin Fuchsa ovládl na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů v Portugalsku závod na 1000 metrů. Získal své 14. evropské zlato. Své dojmy popsal Fuchsa v rozhovoru pro radiožurnál Sport.
20: Zní to krásně. Vždycky, když makáme o těch přípravných samozřejmě měsících, tak si někdy říkáme, jak strašně je to těžký, ale tady pak ta odměna za to, za tu tvrdou dřinu je krásná. Jsem vždycky moc rád, že ještě držím a že to ještě funguje.
19: Další olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři čtvrtý. Na dvoustovce obsadila Denisa Řáhová šesté místo, stejně jako Antonín Hrabal mezi muži.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A my stále sledujeme situaci na dálnici D2, ta zůstává u Blučiny v obou směrech neprůjezdná. Jak jste slyšeli před několika okamžiky od kolegů ze zpravodajství, před více než 8 hodinami u sjezdu na Židlochovice na 11. kilometru havarovaly dva kamiony, poté oba začaly hořet. Doteď se nedá projet na Brno ani na Bratislavu. Odklon dopravy trvá od Brna na exitu 3 Modřice, od Bratislavy na exitu 11 Židlochovice. Před oběma trvá zhruba 10-minutové zdržení, o mnoho delší pak v okolí exitu 11 na silnici 416, jak od Měnína, tak od Židlochovic. Na dálnici D10 na výjezdu z Prahy směrem na Turnov se brzdí už těsně za sjezdem na Radonice na 3. kilometru. Více než půl hodiny se jede krokem k hromadné nehodě těsně za sjezdem na Brandýs na 10. kilometr. Na místě odtahovka průjezdný pouze připojovací pruh od Brandýsa. V osobním autě můžete sjíždět exitem 3 Radonice a pokračovat na Dřevči, Brandýs a Starou Boleslav. D8 před Prahou směrem z Ústí zůstává zaplněná z úrovně Klíčanské odpočívky ze 3. kilometru. Přibližně 20 minut pojedete k omezení za sjezdem na Zdiby. Neprojedete levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
21: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Odpoledne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější, nejvyšší teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. Informace o energetické situaci, základní stupeně platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Proč většina Britů považuje Brexit za chybu, ale návrat do Unie nechce?
23: Nejlidnatější země světa stárne, porodnost v Indii klesla pod hranici prosté reprodukce.
22: Evropská unie chce, aby saharské slunce pohánělo evropskou energetickou revoluci.
23: Proč Peking a Moskva soupeří o přízeň Kim Jong-una?
22: Předměstí libanonského Bejrútu se stalo rukojmím nekončící války.
23: Taková jsou témata následujícího pořadu.
22: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
23: Od mikrofonu vás vítají
22: Tereza Žižková
23: a Lukáš Matoška.
21: Svět ve 20 minutách.
22: Vstoupí Spojené království 10 let po referendu o Brexitu znovu do Evropské unie? Hlavní ekonomický komentátor britského listu Financial Times Martin Wolf píše, že podobnou otázku dostává stále častěji. Jeho odpověď je přitom už několik let stejná. Británie se do Evropské unie ještě několik dekád nevrátí, jestli vůbec někdy.
23: Wolf patřil od počátku mezi kritiky Brexitu a ani dnes své hodnocení nemění. Británie je podle něj chudší, politicky rozdělenější a s výsledkem odchodu z unie není spokojena. Komentátor přesto tvrdí, že návrat do 27 není realistický. Nejen proto, že se změnila Británie, ale taky proto, že proměnou prošla i samotná Evropská unie.
22: Tento postoj odrážejí také názory veřejného mínění. Ještě v roce 2016 byli zastánci a odpůrci Brexitu prakticky vyrovnaní. Dnes asi 55% Britů říká, že odchod z Unie byl chybou. Za správné rozhodnutí pak Brexit označuje méně než 40% dotázaných.
23: Antickému filozofovi Herakleitovi je připisován výrok, že do stejné řeky dvakrát nevstoupíš. Ani Evropská unie a Británie se podle Wolfa nemohou vrátit tam, kde byli před referendem. Pokus o opětovný vstup do bloku by podle britského komentátora znamenal obrovské plýtvání energií na obou stranách.
22: Svět od roku 2016 nabral směr, který brexitovým představám o globální Británii zrovna nepřeje. Myšlenka, že si Spojené království mimo Evropskou unii otevře nové příležitosti po celém světě, dnes podle Wolfa působí ještě absurdněji než před 10 lety.
23: Globalizace ustupuje, Spojené státy jsou míň předvídatelné, Rusko vede válku v Evropě a Čína je asertivnější než dřív. Evropská unie přitom zůstává pro Británii klíčovým obchodním partnerem. Ještě loni směřovalo na evropský trh 45% britského zboží.
22: Přesto podle Wolfa není návrat do Evropské unie realistickým řešením. Vyžádal by si nové referendum, další roky složitých vyjednávání a znovu by otevřel spory, které britskou společnost rozdělovaly po celou dekádu. Navíc by už Británie pravděpodobně nedostala stejné podmínky, jaké měla před odchodem z unie.
23: Místo návratu proto Wolf Londýnu doporučuje hledat užší spolupráci po vzoru Švýcarska, tedy síť dohod, které by Británii umožnily co nejtěsnější obchodní, bezpečnostní, vědecké nebo vzdělávací vazby s Evropskou unií.
22: Ideálním řešením by podle hlavního ekonomického komentátora Financial Times bylo, kdyby se Británie znovu zapojila do celní unie a evropských zón volného obchodu a jednotného trhu. Zároveň by finančně přispívala na klíčové unijní programy.
23: Nevýhodou je, že Británie by část pravidel přebírala bez možnosti je přímo ovlivňovat. Výhoda by ale spočívala v tom, že by nebylo zapotřebí dalšího referenda. Vyjednávání by však nejspíš byla i tak náročná a neobešla by se bez střenic.
22: V dohledné době není realistické Brexit zvrátit, to ale neznamená, že by Británie měla zůstat tam, kde je dnes. Ke svým evropským partnerům by se měla znovu přibližovat. Opatrně, krok za krokem. Dodává závěrem v komentáři pro britský deník Financial Times ekonom a komentátor Martin Wolf.
23: Po celá desetiletí byla Indie symbolem země s rychlým populačním růstem. Podle nejnovějších statistických dat ale porodnost v této jihoasijské zemi poprvé klesla pod hranici potřebnou k udržení stabilního počtu obyvatel. To v nejlidnatější zemi na světě vyvolává obavy z budoucího nedostatku pracovních sil a stárnutí společnosti. Analýzu tohoto aktuálního trendu v Indii přináší server katarské stanice Al Jazeera.
22: Celková míra plodnosti v Indii klesla na 1,9 dítěte na ženu. Za hranici potřebnou k dlouhodobému udržení stabilní populace se přitom považuje hodnota 2,1. Ještě na začátku tisíciletí připadaly v Indii na ženu v průměru zhruba 3,3 dítěte.
23: Už od 70. let se indické vlády snažily bojovat proti tomu, co označovali jako hrozbu přelidnění, tedy příliš vysoký počet obyvatel vzhledem k dostupným zdrojům, tehdy ještě relativně chudé země. Politici po celé dekády přicházeli s řadou opatření, včetně velmi kontroverzních programů nucených sterilizací. Jejich cílem bylo zpomalit populační růst.
22: Indický premiér Narendra Modi varoval před populační explozí ještě v roce 2019. O 3 roky později už ale statistiky ukázaly, že počet narozených dětí rychle klesá napříč regiony i náboženskými skupinami. Zatímco v roce 2023 Indie předstihla Čínu a stala se nejlidnatější zemí světa, dnes začínají demografové upozorňovat na opačný problém, tedy hrozbu budoucího úbytku populace.
23: Podle odborníků tento trend souvisí s lepším přístupem ke vzdělání a antikoncepci. Roli ale hrají taky rostoucí náklady na výchovu dětí. Ekonomka zabývající se sociální politikou v Indii, Dipa Sinhová, upozorňuje ještě na jeden faktor. S klesající kojeneckou úmrtností totiž slábne i potřeba mít větší počet dětí. Počet úmrtí kojenců v Indii v posledních letech klesal velmi výrazně, z 30 úmrtí na 1000 živě narozených dětí v roce 2019 na 24 v roce 2024.
22: Tyto faktory se přitom výrazně promítají i do rozdílu v porodnosti mezi jednotlivými indickými státy. Nejvyšší porodnost zaznamenaly podle posledního demografického průzkumu chudší severní regiony. Ve státě Bihar, který se dlouhodobě potýká s nižší úrovní vzdělání a vyšší kojeneckou úmrtností, připadá na jednu ženu v průměru 2,9 dítěte. V sousedním státě Uttar Pradesh je to 2,6.
23: Na opačném konci žebříčku stojí indické hlavní město Dillí, kde porodnost dosahuje hodnoty 1,2 dítěte na ženu. Jen o něco málo vyšší čísla mají taky jižní státy Tamil Nadu a Kerala, které patří k nejrozvinutějším regionům země. Jich Indie taky dlouhodobě dosahuje lepších výsledků ve vzdělávání i zdravotní péči.
22: Podle Sinhové tyto rozdíly odrážejí dlouhodobě nerovnoměrný vývoj jednotlivých částí Indie. Řada studií už od 80. let ukazuje, že se jižní indické státy rozvíjejí rychleji nejen po ekonomické stránce, ale také v oblasti postavení žen ve společnosti. Právě vyšší vzdělání žen, jejich větší ekonomická nezávislost a lepší přístup ke zdravotní péči úzce souvisejí s poklesem porodnosti, podotýká odbornice.
23: Indie těžila od začátku tohoto tisíciletí z takzvané demografické dividendy. Ta označuje období, kdy v populaci převažují lidé v produktivním věku nad dětmi a seniory. Právě tato výhoda v minulosti pomohla nastartovat hospodářský růst například v Japonsku, Singapuru, Hongkongu nebo později v Číně.
22: Také Indie díky početné populaci v produktivním věku v posledních letech výrazně posílila svou ekonomiku. Na rozdíl od zmíněných států ale stále zůstává rozvojovou zemí a miliony Indů jsou bez práce. Někteří odborníci proto podle Al Jazeery varují, že země nemusí svůj demografický potenciál využít naplno.
23: Klesající porodnost může mít v Indii i politické důsledky. Jižní státy, které nepatří mezi volební bašty vládní strany BJP Narendry Modiho, si už několik let stěžují, že jsou při rozdělování státních peněz znevýhodňovány navzdory tomu, že patří k ekonomicky nejúspěšnější.

0: Přibírání početnějších rodin.
1: Demografická data ale ukazují složitější obraz. Porodnost klesá napříč všemi náboženskými skupinami a právě u indických muslimů se v posledních desetiletích snižovala rychleji než u hinduistů.
0: Některé indické státy s nízkou porodností už se snaží pokles počtu narozených dětí zvrátit. Stát Andhra Pradesh například nabízí finanční bonus v přepočtu víc než 300 dolarů rodinám, kterým se narodí třetí nebo čtvrté dítě. Jinde vznikají státem podporovaná centra asistované reprodukce.
1: Sinhová si myslí, že by vláda měla respektovat individuální rozhodnutí lidí o velikosti rodiny a soustředit se spíš na důsledky stárnutí populace. Indie podle ní potřebuje lépe připravit zdravotní systém, důchodové zabezpečení i sociální služby na rostoucí počet seniorů.
0: Výzvě spojené s nízkou porodností přitom na asijském kontinentu nečelí jenom Indie. Ještě výraznější pokles zaznamenali v posledních letech například Čína, Tchaj-wan nebo Jižní Korea. Právě ta má podle OSN v současnosti nejnižší porodnost na světě, uzavírá analýzu server katarské stanice Al Jazeera.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Vedení Evropské unie věří, že energetická budoucnost starého kontinentu leží pod severoafrickým sluncem. Evropská komise v úterý přislíbila vyčlenit 5 miliard eur na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v severní Africe a na Blízkém východě. Elektřina vyrobená v regionu by se v budoucnu mohla vracet zpět do evropské rozvodné sítě. Podrobnosti přináší evropská odnož amerického zpravodajského serveru Politico.
0: Solární elektrárny v Saharské poušti a větrné parky na pobřeží Středozemního moře by podle představ komise měly vyrábět elektřinu, která by se pomocí vysokonapěťových podmorských kabelů přenášela do evropské energetické sítě. Evropská unie by tak mohla část dovážených fosilních paliv nahradit čistou energií ze svého jižního sousedství.
1: Účet za dovoz fosilních paliv se za posledních 100 dní zvýšil o více než 47 miliard eur, aniž by ale přibyla jediná molekula energie navíc. Obhajuje plány iniciativy eurokomisař pro energetiku Dan Jørgensen. Evropská komise doufá, že veřejné peníze přilákají také soukromé investory. Do roku 2035 by projekt mohl podpořit vznik nejméně 15 gigawatů nových kapacit obnovitelných zdrojů energie a vytvořit více než 100 000 pracovních míst.
0: Iniciativa přichází v době, kdy Evropa čelí nestabilitě na globálních trzích s energiemi, nejnověji v důsledku války na Blízkém východě. Jørgensen tuto iniciativu přímo spojil s touto krizí a argumentoval, že nedávné události opět odhalily rizika spojená se závislostí na fosilních palivech.
1: Podle Bruselu mají Severní Afrika a Blízký východ potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů energie ve výši přibližně 2300 gigawatů, což je více než dvojnásobek současné instalované kapacity 27. Solární a větrná energie se tam navíc podle odhadů komise dá vyrábět o 30 až 40% levněji než v Evropě.
0: Plán ale může narazit na možné překážky. Evropská komise odhaduje, že plné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v regionu by vyžadovalo investice přesahující 100 miliard eur. 25 miliard v podobě investic, které chce Brusel do roku 2035 mobilizovat, proto představuje spíš počáteční krok.
1: Evropská unie navíc nevstupuje na úplně neprobádané území. Už před více než 10 lety vzbudil velká očekávání projekt Desertec. Také ten měl pro evropské odběratele využít solární energii ze severní Afriky.
0: Plán ale nakonec ztroskotal na politické nestabilitě, složitém financování a vysokých nákladech na infrastrukturu. Podobně skončil například i australský projekt Sun Cable, který měl pomocí podmorského kabelu dodávat elektřinu ze solárních elektráren do Singapuru.
1: Komise proto doufá, že tentokrát dokáže porodní bolesti nového projektu překonat nová investiční platforma TMED, která by měla být spuštěna v září. Ta bude mít za úkol propojit vlády, rozvojové banky, investory a firmy připravující energetické projekty. Brusel chce také tlačit na partnerské země, aby zjednodušili povolovací procesy, usnadnili připojování nových zdrojů k síti a vytvořili příznivější podmínky pro investory, uzavírá zpravodajský server Politico.
0: Když čínský prezident Xi Jinping navštívil Severní Koreu před 7 lety, tamní režim byl pod tlakem mezinárodních sankcí a po krachu jednání se Spojenými státy o svém jaderném programu. Začátkem tohoto týdne se Xi do země vrátil a čekal ho výrazně sebevědomější partner. Severo

0: Korejský vůdce Kim Jong-un totiž mezitím výrazně prohloubil vztahy s Ruskem. Politickému pozadí návštěvy i motivům obou stran se věnuje analýza amerického deníku New York Times.
1: Lídři se podle zpravodajských agentur dohodli na rozšíření spolupráce v oblasti politiky, ekonomiky a kultury. Na pozadí těchto prohlášení se ale odehrává širší diplomatické soupeření mezi Čínou a Ruskem o vliv na Severní Koreu, tedy zemi, která bývá považována za nejvíc izolovaný režim na světě.
0: Podle analytiku, které New York Times oslovil, už Kim Jong-un nechce vystupovat jen jako juniorní a míň významný partner Číny. Ve vzájemném vyjednávání navíc pravděpodobně využívá svoji nové blízkosti k Moskvě, aby na Peking tlačil a získal další ekonomické ústupky.
1: Pokud se Severní Koreji podaří úspěšně balancovat mezi Čínou a Ruskem, mohla by získat ještě větší prostor pro rozvoj svého jaderného programu. To by mohlo ještě zvýšit napětí v regionu, kde spojenci Washingtonu sledují nejen rostoucí moc Číny, ale i to, jestli Amerika dokáže plnit své bezpečnostní závazky.
0: Výsledky návštěvy zapadají i do ambicí Pekingu prezentovat se jako supervelmoc rovnocená Washingtonu. Čína se snaží ukázat, že zatímco Spojené státy podle ní šíří chaos, ať už prostřednictvím války s Íránem nebo uvalováním cel na rivaly i vlastní spojence, Peking představuje stabilizující sílu. Tento obraz se čínské vedení snažilo zdůraznit taky během nedávných summitů s Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem v Pekingu.
1: Jak poznamenává bývalý náměstek amerického ministra zahraničí Kurt Campbell, si se snaží ukázat, že má pevnější vztahy se svými autoritářskými partnery než Trump se spojenci z řad demokratických zemí.
0: Samotné rozhodnutí vycestovat po 7 letech do Pjongjangu a skutečnost, že si čínský prezident vybral Severní Koreu jako cíl své první letošní zahraniční cesty, naznačují, že Peking potřebuje o přízeň severokorejského vůdce znovu usilovat. Severní Korea totiž v posledních letech částečně omezila svou závislost na Číně a výrazně posílila vztahy s Ruskem.
1: Po uzavření obranné dohody s Moskvou získal Kim Jong-un nový zdroj ekonomické i vojenské podpory. Právě to představuje pro Peking problém. Čína si chce udržet rozhodující vliv na svého nepředvídatelného souseda a zároveň zajistit stabilitu na svých hranicích. Rychlé zbližování Pchjongjangu s Moskvou proto čínské vedení sleduje s rostoucími obavami.
0: Ještě před několika lety přitom Kim tak silnou vyjednávací pozici neměl. V roce 2019 zkrachovala jeho jednání s Trumpem o jaderném programu a naděje na zmírnění mezinárodních sankcí se rozplynuly. O rok později pak režim v reakci na pandemii COVID-19 uzavřel hranice a ochromil i obchod se svým hlavním ekonomickým partnerem Čínou.
1: Situace se ale změnila po ruské invazi na Ukrajinu. Kim využil rostoucí izolace Moskvy k navázání těsnější spolupráce s Kremlem. Severní Korea začala Rusku dodávat zbraně, munici a později také vojáky. Moskva jí na oplátku poskytla ropu, potraviny, vojenské technologie a další pomoc v hodnotě $1 miliard.
0: Právě proto může být jedním z cílů návštěvy čínského prezidenta připomenout, že navzdory zbližování s Ruskem Čína zůstává pro Severní Koreu nejdůležitějším ekonomickým a diplomatickým partnerem. I proto Peking letos na jaře obnovil přímé vlakové i letecké spojení mezi oběma zeměmi.
1: Kim Jong-un se podle analytiků snaží proměnit soupeření mezi Moskvou s Pekingem ve vlastní výhodu. Jednou z oblastí, na kterou sází, je cestovní ruch. Ten totiž nepatří mezi sektory zasažené mezinárodními sankcemi.
0: Severokorejský režim proto investoval do nových přímořských letovisek a horských rekreačních středisek s cílem přilákat návštěvníky z Číny. Peking by tak mohl pomoci severokorejské ekonomice nejen obchodem, ale taky přílivem čínských turistů.
1: Severní Korea už není zemí, která by byla odkázaná na jediného patrona. Nad schůzkou obou lídrů se navíc vznášela i otázka budoucnosti severokorejského jaderného programu.
0: Ještě před několika lety Čína spolu se Spojenými státy a Ruskem podporovala tlak na omezení severokorejského jaderného programu. Dnes se zdá, že pro Peking je důležitější udržet si vliv v Pchjongjangu, než otevírat spor o jaderné zbraně, dodává závěrem americký deník New York Times.
1: Na jižním předměstí libanonského Bejrútu, známém jako Dahia, se znovu odehrává konflikt, který místní obyvatelé dobře znají. Zatímco Irán a Izrael si vyměňují hrozby a útoky, obyvatelé této oblasti, která je baštou radikálního hnutí Hizballáh, znovu balí kufry a připravují se na hrozbu dalšího bombardování. Reportáž z místa přináší španělský deník El País.
0: Když na přelomu minulého a tohoto týdne začaly mezi Izraelem, Íránem a Hizballahem znovu létat rakety, řada obyvatel Dahije zbalila nejnutnější věci a odešla. Mnozí zamířili k příbuzným nebo do bezpečnějších částí Libanonu. Jiní zůstávají a vyčkávají, jestli se situace nezlepší.
1: Zatímco v Evropě nebo ve Spojených státech bývají íránské raketové útoky vnímány především jako eskalace konfliktu, část obyvatel Dahije je přijala s nadějí. Někteří doufají, že právě schopnost Íránu zasáhnout Izrael by mohla odradit izraelskou armádu od dalších útoků na Libanon.
0: Írán své raketové útoky označil za reakci na izraelské bombardování jižního Bejrútu. Teherán potom naznačil ochotu útoky zastavit, pokud Izrael ukončí svou vojenskou kampaň v Libanonu. Izraelská vláda ale vzkázala, že operace proti Hizballahu budou pokračovat.
1: Předměstí Dahija je dnes po izraelských ofenzivách z posledních let opuštěné a zdevastované. Tamní ulice v posledních dnech téměř stichly. Obchody zůstávají zavřené a také doprava výrazně zeslábla. Na každém rohu trosek visí portréty připomínající místní mladé lidi, kteří zahynuli v nesčetných válkách s Izraelem. Mnoho obyvatel oblast opustilo, především rodiny s dětmi nebo staršími příbuznými. 47-letý Hussein ale zůstal.
0: Jsem tu jen já a moje žena a nemáme kam jít. Říká Hussein, pokud Izrael oznámí další útoky, plánuje nasednout na motorku a na pár hodin zmizet ze čtvrti stejně jako stovky dalších lidí. Ty často podle Husseina hledali útočiště v autech nebo pod provizorními přístřešky na okraji Bejrútu.
1: Libanon ale není jen bojištěm. Stal se také dějištěm diplomatického přetahování mezi Spojenými státy a Íránem o podobu případného míru. Zatímco íránská diplomacie se snaží vystupovat jako ochránce Libanonu před Izraelem, Washington podporuje jednání, která by měla vést k trvalému příměří mezi Izraelem a Libanonem a k odzbrojení Hizballahu.
0: Americký velvyslanec v Libanonu Michel Issa se tento týden setkal s nejvyššími představiteli země a podle oficiálních vyjádření jednání o příměří pokračují. Mnozí Libanonci ale zůstávají skeptičtí. Od začátku údajného příměří ze 17. dubna zaznamenala libanonská vláda téměř 3,5 tisíce leteckých útoků a víc než 1000 mrtvých.
1: 29-letá Laila proto diplomatickým slibům příliš nevěří. Z Dahije odjela na sever Libanonu, dál od své rodiny. Už jsem nedokázala snášet stres a napětí spojené s válkou, říká mladá žena. Íránské útoky na Izrael jí podle vlastních slov dodaly alespoň určitou naději.
0: Izrael má podporu nejsilnějších států světa a my jsme se cítili sami, vysvětluje žena. Únavě z války ale neunikla ani po odjezdu z Bejrútu. Přestěhovala bych se na jinou planetu, kdyby mi to přineslo klid. Uzavírá slovy 29-leté Laily svou reportáž španělský deník El País.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
0: Lukáš Matoška
1: a Tereza Žižková.
2: Český rozhlas Plus a Davidské divadlo vás zvou na živé natáčení debaty z cyklu Ctnosti a neřesti s názvem Jak přežít technoevoluci. Lidstvo čelí řadě nejistot a krizí a není to jen změna klimatu. Svět začaly masivně ovlivňovat technologie generativní umělé inteligence. AI nástroje se prosazují v řadě oborů a stále více zasahují do každodenního života. Kde a proč je nutné pro umělou inteligenci vytvářet nové normy a předpisy? A jak by měly vypadat? Přijďte 17. června v 7 hodin večer do kavárny Davidského divadla na Praze 6. Moderátorka Renata Kalenská se bude ptát teologa a sociologa Tomáše Halíka, spoluzakladatelky AI dětem Evy Nečasové a režiséra inscenace Tři zmrzlí Pavla Šimáka. Vstupenky koupíte na webu davidskedivadlo.cz.
3: Radiokniha.
4: Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945. A velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.

0: 13 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Martin Benda.
1: Jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa zmizelo z budovy Kennedyho centra. Na jeho odstranění čekali davy lidí. Památník zesnulého prezidenta Kennedyho chtěl současný prezident Trumpa přejmenovat po sobě. Jméno budovy se ale podle soudu nesmí změnit bez rozhodnutí kongresu. Tradiční pieta v Lidicích na Kladensku dnes připomněla 84 let od vyhlazení obce. Nacisti ji vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O život přišlo celkem 340 lidí, z toho 88 dětí. Pieta byla dnes stejně jako v předchozích letech bez projevu, celkem se jí zúčastnilo několik stovek lidí. Počet nehod na elektrokolech roste, loni se jich stalo skoro 870. To je meziročně nárůst o třetinu. Vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji cyklisté nezvládli řízení nebo se mu nevěnovali. Často také neměli nasazenou přilbu. Některé větrné elektrárny a historické mlýny se dnes mimořádně otevírají návštěvníkům. Do akce, která se pojí ke Světovému dni větru, se zapojilo 7 elektráren v 5 krajích. Zájemci se budou moct podívat nejen do technického zázemí, ale čeká je také odborný výklad o fungování větrných elektráren, jejich údržbě a také významu pro energetiku. Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ovládl v Portugalsku na mistrovství Evropy závod na 1000 metrů. Josef Dostal skončil mezi kajakáři na stejné vzdálenosti čtvrtí. Na trati 200 metrů obsadili Antonín Hrabal i Denisa Řáhová. Šesté místo. Český čtyřkajak finišoval na 500 na 7. příčce. A tenistka Barbora Krejčíková si po 2 letech zahraje o titul. V semifinále turnaje v Hertogenbosch porazila 6-3 a 7-6. Linetovou z Polska.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dlouhá zdržení na D10 od Radonic i na D8 od Klíčan. Na D10 z Prahy do Turnova těsně za sjezdem na Brandýs na 10. kilometru odtahují havarovaná vozidla. Stále se dá projet pouze připojovacím pruhem. Kolona se suné půl hodiny od Radonic ze 3. kilometru. Náhradní trasa přes Brandýs a Starou Boleslav zůstává plynule průjezdná. D8 z Ústí do Prahy a zdržení od Klíčan ze 3. kilometru až za Zděby, tam levý pruh zabrali silničáři. Na D5 z Prahy do Plzně u sjezdu na Cerhovice na 41. kilometru pracují na opravách mostu. Uzavřeli pravý pruh, zdržení do 10 minut z 39. a 5. D2 u Židlochovic na 11. kilometru po ranní tragické nehodě stále neprůjezdná v obou směrech. Podle aktuálních policejních zpráv až do 7. večerní. O případném dřívějším zprovoznění vás budeme včas informovat. A připomeneme i dnes uzavřenou D6 ve směru z Varů do Prahy mezi Lány a Kladnem, tedy mezi 25. a 16. kilometrem, pracují na opravách havarijního stavu vozovky. Z dálnice se sjíždí exitem 25, předním fronta na 5 minut a pokračuje se po souběžné silnici 606 k Velké Dobré. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: I odpoledne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější, teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Jak snadné je podlehnout manipulaci a uvěřit člověku, který slibuje jednoduchá řešení? I na to se ptá nová inscenace Můj malý vůdce, uvádí pražské divadlo Rokoko. I jediná fotografie může změnit svět. Snímek na palmové dívky z války ve Vietnamu oběhl v 70. letech celý svět a dodnes je symbolem utrpení civilistů při válečných konfliktech. Autor Nick Wood teď vystavuje v Praze. Mluvili jsme s ním a rozhovor vám nabídneme i v tomto videu. Kultury Plus. Dobrý den vám přeje Michaela Betešková.
4: Kultura Plus.
5: Kytarista, zpěvák, producent a textař Michal Pavlíček, výrazná osobnost skupin Pražský výběr a Stromboli, dostal zlatou cenu OSA za celoživotní přínos. Ceny v 15 kategoriích tento týden pořadatelé rozdali v pražském kulturním prostoru Archa Plus. Po zdrojích síly, která lidem pomáhá překonat nejtěžší chvíle, pátrá brněnská Husa na provázku v nové inscenaci Everybody Hurts. Vychází ze skutečných příběhů sesbíraných v celorepublikové anketě, která trvala skoro rok. Inscenace se tak zároveň stala sondou do psychického zdraví lidí v Česku. A v pátek 12. června začala Smetanova Litomyšl. To je přehled kulturních událostí těchto dní. Přidáme ovšem další témata, například Steven Spielberg znovu míří ke hvězdám. Do českých kin vstoupil jeho nový sci-fi film Den odhalení. Režisér, který před desítkami let okouzlil diváky snímky E.T. Mimozemšťan nebo Blízká setkání třetího druhu, tentokrát vypráví příběh světa stojícího na prahu historického odhalení. Potvrzení existence mimozemského života.
6: Hlavní role ve filmu stvární Emily Blunt, Josh O'Connor a Colin Firth. Scénář napsal David Koepp, který se Stevenem Spielbergem spolupracoval už na Jurském parku nebo Válce světů.
7: Ta 79-letá kampaň, plná lží, musí skončit.
8: Co budeš dělat?
7: Ukážu to celému světu. Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
6: Den odhalení sleduje skupinu lidí, kteří se ocitají v centru událostí souvisejících s možným potvrzením existence mimozemské civilizace. Jde o první Spielbergův celovečerní film od autobiografického snímku Fabelmanovi z roku 2022.
7: Až nastane čas, všechno se vyjasní.
6: Hudbu k novince složil tradičně John Williams, který s Oscarovým režisérem spolupracuje už více než 50 let.
5: A po pozvánce do kina od Alžběty Havlové přidáme další zajímavost, která byla součástí velkého hudebního festivalu Rock for People. Gorillaz, Limp Bizkit, na tato a další zvučná jména přilákal festival Rock for People 10 000 fanoušků. Nikdo z nich ale netušil, že v Hradci Králové uslyší také hity kapely Kiss. Speciálním hostem pátečního programu byl kytarista této legendární skupiny Tommy Thayer, který vystoupil společně s českým zpěvákem Benem Kristovem. Jejich společnou zkoušku ve středu večer v jednom pražském nahrávacím studiu sledoval také kolega Josef Kaňka.
9: Tak to zní skladba I Was Made For Loving You, když jí kapela Kiss hraje před vyprodanými stadiony po celém světě. A takhle vypadá na zkoušce v pražském studiu Golden Hive, kde se Tommy Thayer a Ben Kristovao s kapelou připravují na páteční koncert. Tommy Thayer do studia dorazil se svou typickou bílou Les Paul kytarou, extravagantní kostým Spacemana ani ikonický make-up na sobě ale nemá. A jinak tomu nebude ani v pátek.
10: Nerad bych někoho zklamal, ale tuhle image si musíme schovávat pouze pro výjimečné příležitosti z Kiss. Ale i tak se moc těším. I Was Made For Loving You je asi největším hitem, který Kiss napsali. A možná proto zní skvěle, ať už ji hrajeme my, Youngblood nebo teď Ben. Ta rozmanitost je opravdu zajímavá.
9: Na Rock for People zazní také nová společná skladba Bike Rock, která spolupráci Tommyho Thayera s Benem Kristovaem odstartovala. V písni jsou slyšet rukopisy obou hudebníků, což bylo pro českého zpěváka, který má k americkému kolegovi velký respekt, dost důležité.
11: Mě to hodně bavilo, přišlo mi to, že to je super, takže jsem se do toho jakoby já napsal své věci. Oni měli vlastně melodickou linku, refrénu, kterou jsme částečně použili. Je z ní cítit obrovská aura, z něj vyzařuje ta velikost, ale potom zjistíte, že fakt je úplně zlatý a zblázní do hudby.
9: Proces skládání si chválil i Tommy Thayer, který českou scénu v posledních letech intenzivně sleduje a rád se s tuzemskými hudebníky potkává. Na spolupráci s Benem Kristovaem ho lákala i žánrová pestrost.
10: Přestože žánry, kterým se věnujeme, jsou dost jiné, v přístupu k muzice jsme si sedli výborně. Navíc Benův kytarista Karol je na rock'n'roll skvělý. Píseň, kterou jsme vytvořili, je takový žánrový hybrid. Přesto je ale naprosto přirozený a podle mě funguje dobře.
5: A novinkou tohoto týdne bylo také otevření nové výstavy Poštovního muzea, které od tohoto roku funguje jako součást Národního Technického muzea v Praze. Výstava o historii poštovnictví a telekomunikací připomíná, že zatímco dnes stačí pár vteřin a zpráva obletí svět, tak ještě před 100 lety musela projít rukama pošťáků, telegrafistů nebo telefonních operátorek.
12: Prosím, spěšně. Praha, nejlíp do zítra, stíháte to?
13: Pane, my jsme pošta.
14: Pozdě dodané balíky, omluvné úsměvy a pošťák, který udělá vše proto, aby zásilku doručil včas. Úsměvné video s Petrem Backem otevírá hned u vchodu novou expozici poštovního muzea. Ve vitrínách uvidíte první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Ty jsou ale ještě zapečetěné ve velkých modrých skříních. Poštovní muzeum totiž patří od nového roku pod Národní technické muzeum. A sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců, říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
15: Převádět to množství sbírek, hlavně známek z České pošty na Národní technické muzeum není nic jednoduchého. Samozřejmě je to i finanční zátěž, víceméně náš zřizovatel Ministerstvo kultury na to pamatuje, takže věřím, že dostojí svému slibu a že i ty finance budou zajištěné. Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas.
14: V přízemí najdete také první více jak 100 let starou přepojovací mechanickou stanici. Na tu jste se mohli dovolat jenom, když jste měli speciální telefon, který se vytáčel páčkou. Pak se vám ozval přepojovač, který musel zavolat ještě druhé straně, jestli chce váš hovor vůbec přijmout. O kousek dál pak kurátor Jan Hošťák ukazuje ve vitríně na první sluchátka, která připomínají spíše zmenšenou troubu od gramofonu.
16: Zajímavostí je, že vlastně první koncesy na jejich provozování měl syn Františka Palackého, doktor Jan Palacký, už v roce 1883. A samozřejmě zajímavostí je i to, že ty telefony fungovaly pouze na poměrně krátkou vzdálenost, nějakých 100 metrů.
14: V prvním patře poštovního muzea najdete bohatě zdobené pokoje ve stylu Biedermeieru. Tam uvidíte i opravený dobový dřevěný nábytek s typickými drobnými ornamenty. A kolem jsou nástěnné malby Alp a horských měst. I na to chtějí podle nové ředitelky poštovního muzea Marie Sadkovské nalákat mladé návštěvníky.
17: Dnes, když se řekne, už si viděl poštu nebo dostal si poštu, tak šáhnete do kapsy pro mobil. My se snažíme, budeme se snažit představit právě nové mladé generaci historii, která vedla právě k tomu šáhnutí do kapsy pro mobil, neboť historie pošty a poštovního muzea je velice pestrá, velice dramatická občas. Naše poštovní muzeum shromáždilo od roku 1920 téměř 200 tisíc sbírkových předmětů, exponátů.
14: Součástí Národního technického muzea je teď také poštovní muzeum ve Vyšším Brodě, kde připravují oslavy 50 let od otevření první výstavy. Prohlédnout si tam můžete i vzácné poštovní kočáry. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Co se stane, když dospívající člověk začne hledat svůj vzor na nejméně vhodném místě? I o tom je nová inscenace Pražského divadla Rokoko. Hra s názvem Můj malý vůdce sleduje příběh chlapce, který postupně propadá kouzlu autoritářských ideí. Divadelní adaptace oceňovaného románu Kristýn Lunencové Nebe v kleci nově najdete na programu Pražského divadla Rokoko. Na jedné ze scén městských divadel pražských natáčela kolegyně Tereza Cedidlová pár dní před premiérou.
18: Dneska nám ve škole zabavili učebnice. Nekecám. Všechny do jedné nám je sebrali. Věci radši dostávám, ale tohle mi nevadilo.
19: Co se teď budete učit?
18: Čistou pravdu.
19: Tak to vidíš, Johanesi. Toho já už se nedožiju. Tvoje babička zemře ve lži.
20: Chtěl jsem najít látku, která bude vlastně otevřená širokému publiku, ale bude o tak jako zásadním tématu, jako je fašizace mladých jako kluků, vydat se trošku do nějakých jako principů manosféry a bohužel teda jakoby nárůst totalitních a totalitářských ideologií, tak vidíme teďka všude, tak mi přišlo dobrý se tomu pověnovat a ono už je potom jedno, jako co za diktátora vlastně těm klukům něco jako vtlouká do hlavy.
21: Říká režisér nové inscenace Můj malý vůdce Tomáš Rályš. Během mladého Johannese se poprvé setkal díky Oscarovému filmu Králíček Jojo.
20: Já jsem se k tomu příběhu dostal přes filmovou adaptaci, kterou si napsal a zrežíroval Taika Waititi, tak to mě uhranulo, protože to popisovalo skrze dětskou optiku svět ideologií, svět toho, jak může být taková jako dětská duše zmanipulovaná nacistickou ideologií.
21: Do hlavní role Tomáš Rályš obsadil 25 let. 17letého Tomáše Krutinu.
0: Hraju kluka, který se jmenuje Johannes, je mu 13 let a začínáme ve 30. letech ve Vídni, kde vlastně začíná sílit jistá ideologie. A jemu část jeho blízkých už umřela, takže vlastně cítí potřebu někam patřit a něco znamenat a je hodně zraněný a frustrovaný puberťák, takže se ho chopí ideologie a on vstoupí do Hitlerjugend a tam vlastně začíná dostávat nějakou moc zpátky do svých rukou.
21: Jak jste v sobě hledal toho malého vůdce?
0: Trvalo mi to hrozně dlouho a nakonec jsem tam začal nacházet jako malinký takový spojovátka, nějaký třeba pocit, co mi přineslo třeba, když jsem začal dělat divadlo, jak mi to dalo nějakou jakoby moc sám nad sebou a nad tím, co chci a nějaký vlastně i smysl do mýho života a do určitý míry to byla i jako vzpoura vůči vlastně rodičům a tak. Takže jako jsou to takový jako vzdálený body, že třeba něco mi do života přineslo trošku víc jako sebejistoty. Stejně jako jemu, akorát jemu to nepřineslo divadlo, ale prostě Adolf Hitler. Jako.
21: Zatímco film Králíček Jojo si některé motivy upravil, inscenace v rokoku zůstává původní knižní předloze věrnější, doplňuje režisér.
20: První polovina inscenace je něco, co jsem nazýval jako model, protože se to odehrává i v nějakých jako historických reálích. Jsou to věci, které člověk s nějakou základní znalostí historie 20. století tak vlastně zná, ale je to pootočeno z jiného úhlu, protože to vidíme z pohledu kluka, který je Hitlerjugend. A druhá polovina je mnohem víc stažena k dnešku. Že vlastně tam přebíráme ty principy, vidíme chlapce, který byl v něčem vychován a teď sledujeme to, jak to ovlivňuje jeho další chování a činy.
21: Důležitou roli v příběhu hraje také vztah hlavního hrdiny s mladou židovkou, kterou jeho matka ukrývá v podkroví, popisuje herec Tomáš Krutina.
0: Nejde o to vůbec o ty ideologie nebo vyznání, jde o to zkoumání, hlavně v té druhé půlce toho představení toho těch toxických projevů a dynamiky toho vztahu, který tady byl ještě dávno před Hitlerem a bylo tady a vždycky tady bude vlastně nějaký jako nerovnost a určitá forma i ženský nesvobody a možná i týrání a pak vzájemného týrání. Tak to je podle mě jako hlavní téma, ale nejvíc spalčivý aktuální právě tady ty manosféra, to, co se děje teďko s mladýma klukama.
21: Scenografie inscenace připomíná kryt i muzeum zároveň. Režisér ji připravil společně s Jakubem Perutem.
20: My jsme hledali prostor, protože se to odehrává v domě v Rakousku za druhé světové války, ale nechtěli jsme k tomu přistupovat realisticky a jak jsem říkal, ta hra je takový malý model jedné rodiny a jednoho příběhu, tak jsme hledali prostor, který bude takové univerzální hřiště, ale bude připomínat tady ty jako relikty minulosti. My jsme chtěli, aby to působilo tak, že je to něco, co by dávno mělo být jako muzeální věcí, ale vůbec to tak není.
21: V dalších rolích nové inscenace divadla Rokoko Můj malý vůdce se představí třeba Radim Kalvoda, Marie Anna Mišičková nebo Evelyn Pacoláková.
3: A na téma inscenace pražského rokoka Můj malý vůdce svým způsobem doslova tematicky navážeme, i když budeme mluvit o fotografiích a dalších písemných dokumentech. Ostravský archiv získal doslova poklad. Badatelka Libuše Solomonovičová předala do jeho péče výzkum víc než 30 000 židovských obyvatel města. Kartotéku i s mnoha dokumenty a fotografiemi dávala dohromady téměř čtvrt století. Našla jména, data, snímky i příběhy více než 30 000 lidí.
22: Já nejsem židovka. Ne, já jsem se ale do židovské rodiny provdala v roce 57. 57 a mojho muže jsem poznala, popravdě řečeno, stav má mládeže Nova Huť Klementa Gottwalda. To se kopaly základy a za to jsem měla zadarmo jízdené.
23: Dnes 89-letá Libuše Salomonovičová pracovala v Ostravském muzeu a v důchodu začala dávat dohromady informace o židovských obyvatelích, o těch chudých, kteří přišli z Haliče za prací v průmyslu i o hoteliérech a obchodnících z vyšší střední třídy.
22: Všichni byli unikátní. Já jsem napsal pro 700 lidí rodokmeny. Naposledy se ke mně přihlásila vnučka toho majitele té Alhambry, která tam měla hospodu. No a nebo například architekt Kerner, jeho vnuci chtěli z Ameriky přijet.
23: Prošla matriky, sčítací operáty, psala si z potomky. To to vše nejen z Ostravska, ale z mnoha zemí po celém světě. Kam po válce Židé emigrovali?
22: Na zemi v kuchyni něco jsem měla, v předsíni jsem to měla. Víte, tehdy chlapi neměli jedno dítě. No a jak měl takových 5 synů, tak ta karta jeho je takhle hruba. No. Dneska jsem už jim to předala. Asi 33 tisíc Židů prošlo Ostravou od 19. století do roku 45.
23: Zjistila badatelka Libuše Salomonovičová, ředitelka archivu města Ostravy Hana Šůstková před jejím výkonem smeká.
1: No to je obrovská, ale obrovská práce, obrovské úsilí a trvalo je to 25 let. Nejenom tady v rámci nějakých vědeckých prací o židovské komunitě, o sociálních dějinách, ale je to i pro ten náš úřední výkon velká pomoc, protože my dodnes samozřejmě řešíme třeba navracení českého občanství. Každý týden chodí několik žádostí z celého světa pomocí těch archivních materiálů. My dokazujeme, zda mají nebo nemají nárok.
23: Dnes v Ostravě žije několik desítek lidí židovského vyznání. Před rokem 1939 to byl téměř každý desátý. Výzkum Libuše Salomonovičové jim vrací jména, tváře a příběhy. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
14: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Některé fotografie zachytí okamžik, jiné se zapíšou do historie. Snímek vyděšené dívky utíkající po napalmovém útoku dodnes připomíná, jakou cenu platí za válku civilisté. Autor snímku Nick Ut za něj získal Pulitzerovu cenu. Vietnamsko-americký fotograf teď přijel do Prahy, aby otevřel svou výstavu nazvanou Memories, vzpomínky. Na ní je černobílá fotka takzvané napalmové dívky.
2: Jaký je váš úplně první pocit, když tu fotografii po více než 50 letech znovu vidíte?
4: Pokrýval jsem válku od roku 1968. Strávil jsem víc než 10 let ve Vietnamu, Kambodži a Laosu, ale nikdy jsem pak už podobnou fotografii neviděl. Na výstavě vidíte mnoho snímků bojovníků nebo uprchlíků, ale ne děti. Když jsem tak tuto fotografii pořídil, řekl jsem si, že to bude nejdůležitější snímek války. V tomto případě dopadla bomba do vesnice a došlo k výbuchu. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. Chlapec vlevo, to je bratr Kim Phuc, ten už není mezi námi, zemřel asi před 20 lety. A odhalená, popálená Kim Phuc, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
2: Dívce zachycené na fotografii jste pak také pomohl, že ano?
4: Ano, je jako moje dcera nebo neteř, nebo rodina. Mluvíme spolu pořád po telefonu. Žije v Torontu v Kanadě a je teď ambasadorkou dobré vůle. Já žiju v Los Angeles, ona v Torontu a často se vídáme. Potom, co jsem stiskl spoušť, jsem ji hned polil tělo vodou. Odvezl jsem ji do nemocnice. Měl jsem totiž řidiče s dodávkou. Naložil jsem všechny děti. Bylo to asi 35 minut jízdy.
2: Kde je podle vás hranice mezi tím, kdy máte fotit a kdy už pomáhat?
4: Lidé jsou pro mě důležitější než focení. Nikdo jí v té situaci nechtěl pomoct. Její bratr byl v dodávce vedle ní, plakala a říkala mu, myslím, že umírám. Byla rozpálená, opakovala, že potřebuje vodu a konejšil ji, že budeme brzy v nemocnici. Myslel jsem, že zemře během minuty. Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit, protože ten den bylo mnoho mrtvých, vojáků i lidí. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
2: Černobílá fotografie obletila svět a stala se symbolem hrůz války ve Vietnamu. Posílila také protiválečné nálady a tlak na stažení amerických vojsk. Jaký jste z toho měl pocit?
4: Po dvou dnech jste viděli spoustu lidí, kteří byli proti válce. Američané i lidé všude jinde protestovali. V novinách jsem viděl kopie snímků otištěné v Japonsku, Americe, Británii. Bylo to úžasné. Ten snímek všechno změnil. A ta fotka nikdy nepřestala žít. Lidé o ní mluví i dnes, v souvislosti s válkou na Ukrajině, v Afghánistánu nebo Iráku, všude, protože ukazuje, co bomby, dělají dětem.
14: Jaké jste měl pracovní podmínky?
4: Měli jsme velkou kancelář AP v Saigonu a laboratoř. Mohli jsme vyvolat stovky filmů. Bylo to velké studio. Každý den jsme zpracovali asi 1000 filmových rolí.
14: Kolik snímků jste v tomto případě zachytil?
4: Udělal jsem jich víc, ale po válce v roce 1975 si společnost vzala negativy. Mnoho se jich také ztratilo, když jsem odešel ze země. Po válce mě AP přesunula do Kalifornie v USA. Pracoval jsem v Hollywoodu. Byl jsem v AP víc než 45 let. Pak jsem odešel do důchodu, ale já prostě nechtěl přestat. Miluju svou práci. Dnes už jsem v důchodu, ale pořád fotím. Cestuji mezinárodně, mám laptop. Když vidím dobrou fotografii, pošlu ji AP jako freelancer.
14: Co říkáte mladým fotografům, kteří se chtějí stát válečnými zpravodaji?
4: Říkám jim, že už to není jako dřív. Válka je velmi nebezpečná. Potřebujete plný úvazek, ne být freelancer. Dnes dostanete za fotku třeba $100, ale riskujete život. To za to nestojí. Dnes můžete dělat dobré fotografie i jinde. Nemusíte do války.
3: Uzavírá vietnamsko-americký fotograf Nick Ut, který vystavuje své snímky z vietnamské války v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungpanově náměstí. Rozhovor s ním vedl kolega Martin Hrnčíř. Sejmul posmrtnou masku Jana Palacha a vytvořil pomník obětem komunismu na pražském újezdě. Český sochař Olbram Zoubek by letos oslavil své narozeniny. Připomenout si ho můžete výstavou fotografií v pražském centru současného umění DOX, která vás zavede do zákulisí umělcova života.
6: Já prý tam někde jsem, ale já nevím kde.
21: Prohlíží si fotografie v hloučku známých i žena architekta Jindřicha Malátka, který se Zoubkem spolupracoval.
6: Hele, nevíš, kdo to je? Sergej Machonin.
21: Snímky nás vrací až do 60. let, proto je většina z nich černobílá. Část z nich zachycuje Zoubka při práci v ateliéru, třeba v pražské Salmovské ulici.
7: Za oce to bylo zvlášť výrazný, tam byla vůně těch sochařských materiálů a já mám jako dítě z toho jejich prvního společného ateliéru rodičů vlastně všechno to spojené dokonce i s chutěm, protože jsme to všechno ochutnávali s bratrem, že jo.
21: Vzpomíná autorka výstavy Polana Bregantová na to, jaké bylo mít za rodiče sochaře Olbrama Zoubka a Evu Kmentovou.
7: Nejlepší byla Sádra vždycky, to si pamatuju.
21: Bregantová vyrůstala obklopená sochami, desítky z nich pak stály na dvorku a Zoubek je občas na schvál přemysťoval. Viděl smysl i v tom, když se jedna koukala do oken nebo byla k druhé otočená zády.
7: To bylo na tom právě hezký, že ty vztahy mezi těma sochama se pořád trošku proměňovaly. Ty nebylo to jako, že by byly pořád na stejném místě. To se mi líbilo tehdy vždycky. Mělo takový pohyb určitý.
21: Olbrama Zoubka známe také jako toho, který se jmu posmrtnou masku Jana Palacha nebo vytvořil pomník obětem komunismu na pražském újezdě. Součástí výstavy je i malá ukázka jeho tvorby, která je typická protáhlými postavami s neuhlazeným povrchem.
7: Tohle to je trojice soch, takzvaný trojsoší s máchovskou inspirací, která se jmenuje Hinku, vykřičník Viléme, vykřičník Jarmilo.
21: Velká část fotografií je z druhé poloviny 80. let. Tehdy se po jeho výstavách konaly večírky, kde se hodně kouřilo a povídalo.
7: Ani přitom nemuseli, jak vidíme, sedět. Všechno se to taky hodně odehrávalo ve stoje, protože nebylo dost židlí, aby si všichni sedli.
21: Ukazuje Polana Bregantová na lidi, kteří mezi nahými sochami popíjeli víno. Ducha doby popisuje její manžel a šéf Národního filmového archivu Michal Bregant.
8: Těm lidem, kteří sem chodili, tak těm se opravdu nechtělo se angažovat v té době, která byla prostě zkažená do morku kostí.
21: Zoubek měl za přátele intelektuály jako Ludvíka Vaculíka nebo Jiřinu Šiklovou.
8: Ta politika byla významným tématem i těch povernisážových setkání, kde se pozoruhodným způsobem potkávali lidi z různých částí disentu s lidmi, kteří žili normálními občanskými životy nebo v té šedé zóně.
21: Na fotkách nechybí ani ty z autobusu. Parta přátel spolu ráda jezdila na výstavy do Chebu nebo Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Na českého sochaře Olbrama Zoubka si můžete přijít zavzpomínat do pražského centra současného umění DOX až do 4. října.
3: Reportáž v pražském DOXu natočila Michaela Pištěláková a v novém týdnu nás čeká dostatek kulturních událostí. V divadle ABC v tamní kavárně dávají novou zprávu o stavu manželství. V pondělí 15. června se v chrámu svatého Víta rozeznějí svatovítské varhany. Ostatně nejenom o nich budeme v našem vysílání, tedy Českého rozhlasu Plus, v dalších dnech mluvit. Kultura Plus je už teď ve finále. Loučí se Michaela Betešková a naslyšenou za týden.
9: Téma plus.
10: Od Gabčíka s Kubišem po dnešní elitní jednotky. Jak se proměnilo poslání výsadkářů?
11: My jsme jako v hlavách nastaveni na ten úkol a umět si poradit a fungovat a tak dále. Tam se někde rodí to slovo elitní. A to není o výběru nebo o tom být nejlepší. Je to o tom prostě umět fungovat za blbejch podmínek, když to tak řeknu.
9: Téma plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
12: Radiožurnál 14 hodin. Jsou tu zprávy a Martin Benda.
24: Český trestní zákoník čekají nejspíš rozsáhlé změny. Británie oslavuje narozeniny krále Karla III. Tradiční vojenskou přehlídkou. Rychlostní kanoista Fuxa je po 14. mistrem Evropy. Kvůli uzavřené D2 panuje hustý provoz v okolí sjezdu na Židlochovice a odpoledne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky, teploty do 23, na jihu Moravy do 25 stupňů.
9: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
24: Hned několika změn trestního zákoníku připravila vládní koalice. Plánuje celkem 7 novel a každá se navíc zaměřuje na něco jiného. Některé míří na vyšší ochranu osob, jako je zpřísnění trestů za týrání nebo na prevenci obchodování s lidmi. Další zavádí tvrdší postihy za řízení pod vlivem návykových látek nebo znovu převádí neplacení výživného na trestný čin. Podle části opozice je ve změnách zmatek a například podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka měla být připravena spíš komplexní novela.
25: Ta vláda chce za každou cenu se zavděčit, na každou aktuální kauzu reaguje změnou trestních předpisů, ale rozhodně to nevede ani k větší vymahatelnosti práva, ani k větší kvalitě českého právního prostředí.
24: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO je ale dobře, že jsou návrhy rozdělené, každý se totiž zabývá jinou trestní oblastí. Ve Velké Británii slaví oficiální narozeniny panovníka krále Karla III. V Londýně před Buckinghamským palácem začala i tradiční vojenská přehlídka, která se s oslavami pojí. Ceremoniál s názvem Trooping the Colour připomíná narozeniny britských panovníků a panovnic už více než 260 let. Jeho součástí je přes 1400 pochodujících vojáků, 200 koní a 400 hudebníků. Akce skončí ukázkou královského letectva, kterou členové královské rodiny každoročně sledují z balkonu Buckinghamského paláce. Úsek dálnice D2 u Brna zůstává dál uzavřený kvůli ranní nehodě dvou kamionů. Řidiči havárii objíždějí směrem v Chrchlicích, směrem na Břeclav a Oblučiny ve směru na Brno. Nehoda se stala v zúženém úseku. Jeden z kamionů narazil do betonových svodidel a zůstal stát napříč vozovkou, kde do něj narazil protijedoucí kamion. Při nehodě zemřeli oba řidiči. Podle mluvčí policie Andreje Cejnkové se silničáři aktuálně snaží místo znovu zprůjezdnit.
26: Stále probíhají práce na dálnici D2. Děláme vše proto, aby se dala alespoň ta pravá část zprůjezdnit a řidiče tak mohli tu nehodu nebo to místo té nehody objet.
24: Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk připravili na tento víkend Dny šumavského Trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba na Velharticích je v porovnání fotografická výstava a návštěvníky areálem provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Speciální kastelánské prohlídky pak jsou po oba dny i na Rabí a Kašperku. Tam dnes navíc budou i šermířská a hudební vystoupení a loutkové divadlo.
27: Sport. Rychlostní kanoista Martin Fuxa ovládl mistrovství Evropy v Portugalsku. Olympijský šampion ve finiši porazil Rusa Petrova a slaví 14. evropský titul. Josef Dostal skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři 4. Na dvoustovce obsadila Denisa Řáhová 6. místo. Stejný výsledek potom zopakoval mezi muži Antonín Hrabal a český čtyřkajak finišoval na pětistovce na 7. příčce. Basketbalisté Nymburka mohou večer oslavit 21. titul v historii klubu. Za stavu 3-2 na zápasy se v 6. utkání finále nejvyšší soutěže představí od 17 hodin v Pardubicích.
28: Východočechy požene za prodloužením finále opět plná hala, přes 1300 fanoušků. Pardubice už dokázali využít domácí bouřlivé kulisy ke dvěma finálovým výhrám. V obou případech Nymburk zdolali o jeden bod. Čtvrteční pátý duel ale skončil jednoznačným vítězstvím Středočechů, kteří určitě nebudou chtít nechat obhajobu titulu až na případný pondělní sedmý zápas. David Kalvas, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D8 od Klíčan a neprůjezdná D2 u Židlochovic. Od brzkých ranních hodin po tragické nehodě dvou kamionů v omezení na 11. kilometru zůstává zastavený provoz v obou směrech. Od Brna se sjíždí exitem 3 Modřice, před ním kolona na čtvrt hodiny. Od Bratislavy před odklonem na exitu 11 popojíždí kamiony už ze 14. kilometru. Zdržení až půlhodinové, pro osobní auta o něco kratší. A totálně ucpané nadále i široké okolí exitu 11, dlouhé fronty v obou směrech se sunou silnicí 416 jak od Židlochovic, tak z druhé strany od Měnína. Ztratíte tam desítky minut. Ke zvážení je trasa z Brna po dálnici D52 na Pohořelice, poté na Velké Němčice a Hustopeče. Tam se exitem 25 na D2 vrátíte zpět. Na D8 z Ústí do Prahy trvá zdržení z úrovně Klíčanské odpočívky ze 3. kilometru. Téměř půl hodiny zabere cesta za zdiby k omezení. V levém pruhu pokračují silničáři s pracemi. A na silnici 16 z Jičína do Mladé Boleslavy nehoda v Ohařicích. Projíždí se Kyvadlově, z obou stran se krátce popojíždí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
24: Odpoledne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky na severu a severovýchodě budou četnější, nejvyšší teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Normandie si letos připomíná už 82 let od spojeneckého vylodění. Podíváme se na pláž Omaha. Ve vietnamské metropoli Hanoi je místo, kde vám natočí české pivo a ke guláši zahraje kapela písně skupiny Olympic. Keltové kdysi vládli Evropě a s jejich dávným životem se můžete seznámit nedaleko Bělehradu. Vylézt na stěnu El Capitan dvakrát za jeden týden, to dokázal jako pátý na světě český student umění František D'Agostino.
0: Reportáže zahraničních zpravodajů.
15: Piety u památníků, přehlídky historických vozidel a vlajky spojeneckých armád na zahradách. Normandie má za sebou 82. výročí vylodění spojenců. Letos na francouzské západní pobřeží dorazilo i 27 amerických veteránů z druhé světové války. I když je jich míň a míň, hrdinství vojáků, kteří bojovali za svobodu, stále láká do Normandie davy lidí. Na vyloďovacích plážích s nimi natáčel náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
16: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách. U památníku vlají tady vlajky spojeneckých armád.
17: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřely tady tisícovky lidí. Vylodění bylo špatně připravené. Bombardování cílilo na pozice dál od pláže, takže Němci zůstali ve výborném stavu.
16: Historie se na pláži Omaha nejen vykládá, ale zažívá na vlastní kůži. Teď jsem nasedl na obojživelný americký vůz. Má kola, ale zároveň může manévrovat i v moři. Na starosti tenhle ten stroj má Francouz Denny.
17: Tenhle obojživelný stroj se jmenuje Duck. Píše se D-U-K-2-T-V, ale vyslovuje se to Duck jako kachna v angličtině. Sloužil k vykládání nákladu z lodí v době, kdy tady nebyl umělý přístav. Tyhle stroje byly neustále v permanenci. Ve dne v noci od června až do září.
16: Člun zabral, cítím naftu, protože to chce víc síly proti rozbouřenému moři. Trošku prší, fouká podobné počasí jako před 82 lety.
17: Taky se tady nemohli vylodit, na pláži byly překážky a miny. Navíc to není bojové, ale spíš zásobovací a logistické vozidlo a plavidlo. Elitní jednotky amerických rangerů ale Ducky využili při dobývání skalních ostrovů s názvem Pointe du Hoc. Měli k tomu dlouhé žebříky.
16: Daniel Priol má nakrátko střežené šedivé vlasy, vojenskou uniformu a drží se za madla svého daku.
17: Tenhle dak vyrobili v roce 1943. Nejdřív byl ve Velké Británii a pak se v červnu roku 1944 dostal do Normandie. Zůstal tu několik měsíců. 15. srpna 1944 se zapojil do vylodění na jihu Francie. Následně ho získala francouzská armáda a použila v Indočíně. Potom se vrátil na základnu do francouzského města La Rochelle. Od armády ho koupil kamarád, sběratel, od kterého jsem ho získal já.
16: Denisovi je 63 let, do Normandie jezdí posledních zhruba 20 let a vnímá, jak se přístup místních obyvatel změnil.
17: Poprvé, když jsem sem přijel, tak si vybavuji, že místní obyvatelé nechtěli vůbec mluvit o vylodění. Trpěli daleko víc při vylodění Američanů, než při německé okupaci. Němci, kteří sem přijeli, docela vycházeli s místními. Američané při bombardování zabili tisícovky civilistů. Někdejší obyvatelé Normandie neměli Američany rádi.
16: Denny dřív do Normandie brával i veterány, kteří dokázali velmi poutavě povídat. Mnoho z nich už zemřelo nebo nejsou v dobrém zdravotním stavu. O to víc se snaží zapojit mladé, které bere na svůj dak.
17: Jako dítě se o věci zajímáte, když se můžete zapojit. Já jsem začínal stejně. Rodiče mě vzali na jedno setkání s francouzskými vojáky. Výsadkáři. Měli jeep. Rodičům jsem potom říkal, že až budu velký, tak taky budu mít jeep a budu výsadkář.
16: Petr Daníček se svou partou přijeli teď na pláž Omaha, kde se před 82 lety vylodili americké oddíly. Co na to říkáte? Tady stát na té pláži.
1: Víte, jsem tady už po čtvrtý a vždycky si toho strašně vážím a vždycky si to cením a má to atmosféru. Tamhle jsme před chvíli zažili pietu zdravotníka z 29., který tady padnul a prostě vždycky oceňuju, jaký ten přístup těch lidí. V mým čepu seděl skutečný veterán 102 let ze 4. divize a říkal, že takový stejný měl a že 3 roky v něm žil.
16: Petr Daníček měl štěstí, mohl se svést a taky si popovídat se skutečným pamětníkem bojů. Budoucí generace už budou čerpat ze vzpomínek veteránů, které budou zprostředkovávat moderní technologie. Důkazem je billboard jen pár kroků od pláže Omaha, na kterém je chlapec s brýlemi pro virtuální realitu. Z Normandie Martin Balucha, Český rozhlas.
15: Ve Vietnamu žije spousta lidí, kteří ovládají češtinu. Odhaduje se i více než 200 tisíc. Mnozí z nich byli za minulého režimu v Československu na studiích a dodnes na to vzpomínají. V Hanoji se přátelé Česka schází pravidelně a kde jinde než v tamní české hospodě, kam zamířil náš reportér Ladislav Novák.
2: Restaurace v centru rozpálené Hanoje se jmenuje Hoa Vien, tedy květinová zahrada. Ale hned pod nápisem je na fasádě domu mozaika, která zasvěceným říká, že uvnitř se mohou schladit českým pivem. Autor z malých dlaždiček vyskládal obraz pijana, plného půl litru a slova dej Bůh štěstí. Uvnitř už není pochyb, vypadá to tu jako v klasické pivovarské hospodě, u stropu visí české a vietnamské vlaječky a ozývá se český zpěv. O hudbu se stará kapela jménem Láska a na trubku v ní hraje pan Kung Hading, který žil v Praze na přelomu 70. a 80. let.
5: Vystudoval jsem na pražské konzervatoři. Už dlouho nevidím Českou republiku, ale Česká republika je v mé srdci.
2: Kapela Láska hraje každou neděli a má 6 stálých členů. Repertoár se odvíjí od jejich oblíbených písní, říká pan Kung.
5: Lidové a taky The Olympic, Karen Ross.
2: Některé české lidovky tady v hospodě Hoa Vien zní i ve vietnamštině. O překlad se postaral pán s česko-vietnamskou přezdívkou Do Honza.
14: Já jsem přijel vlakem do Československa v roce 71.
2: Vlakem z Vietnamu až do Československa.
14: A to trvalo 14 dní. To je až zažitek, no. Československo je pro mě opravdu krásný druhý domov, kde jsem měl lásku, kde jsem měl českou maminku, kde jsem měl i dům, měl jsem i hodně úspěchů.
2: Do Honza vystudoval ČVUT a taky českou literaturu, sám napsal několik knih, například o české hudbě, a věnoval se hlavně překladům českých básníků do vietnamštiny, například Nerudy, Nezvala nebo Vrchlického. Umění v obou zemích je ale podle Do Honzy hodně odlišné, už samotná témata jsou jiná.
14: Češi mají trochu jiné myšlení a Vietnamci většinou zaměřují na válku, protože my jsme měli tolik válek. A přitom Češi zase milování, krásná příroda, i ta hudba od Bendřicha Smetana, jako má vláze a takhle různě, to jsou krásné. Já denně

0: Studovala jsem v roce 1994 na Matfizu, na Karlově univerzitě.
1: Dnes se paní Trank živí jako lektorka českého jazyka.
0: Opravdu, čeština je těžká pro nás. Opravdu, no, to je moc. Čeština má 7 padů, zatím Vietnam má žádný pád.
1: Paní Trank předává studentům lásku k Česku, ale připravuje je i na kulturní rozdíly.
0: Například, my myslím, že Češi obyčejně říká přímo, co chtějí. Já myslím, že Češi je upřímnější, ale Vietnamci jsou srdečnější.
1: Říká paní Trank, jedna z mnoha Vietnamek a Vietnamců, kteří i po letech stále vzpomínají na svůj čas strávený v Česku.
2: Reportér Ladislav Novák už je z Vietnamu zpátky a tak jsem ho pozvala do studia, aby nám řekl ještě nějaké další zajímavosti. Vítej.
3: Hezký den.
2: Pokud jde o hospodu s tím krásným poetickým jménem Hoa Vien, co se ti o ní do reportáže nevešlo?
3: No například vysvětlení, kde se vlastně v Hanoji vzala česká restaurace. Stojí za ní pan Ngo, Vietnamec, on studoval v Československu v 80. letech a vyučil se nedaleko Brna. Po 7 letech se vrátil do Vietnamu a tam zjistil, že mu chybí točené pivo. Tak hledal, našel jeden výčep v Hanoji, ale ten točil pivo německé, on měl chuť na plzeňské pivo, tak ho časem začal sám dovážet, začal také pivo vařit. V Česku se inspiroval existencí mini pivovarů a teď už pivo Hoa Vien vyrábí asi 25 let. Celá ta restaurace byla velmi milá. Ona vypadá poměrně tradičně jako česká pivnice, hodně tomu pomáhá takové to tmavé dřevěné obložení stěn, mosazný výčep, ale na jídle na tom byla vidět ta vietnamsko-česká fúze, to propojení dvou světů. Vietnamská kuchyně používá hodně čerstvých bylin, servíruje se spoustou pestré zeleniny a tím v Hoa Vien doplňují třeba i guláš nebo bramborový salát a výsledkem je takové česko-vietnamské aranžmá.
2: Ty jsi ve Vietnamu narazil taky na úplně jinou formu pohostinství, nebo by se snad mohlo říci společného stravování. Co to bylo?
3: Ty asi myslíš ty společné pouliční snídaně, na které jsem narazil, když jsem brzy ráno v ulicích Ho Chi Minhova města, dřív Saigonu, se byl projít někdy před 7 hodinou. Já jsem viděl dělníky, kteří tam se chystali do práce na stavbu na okolních mrakodrapech a oni se schází asi každé ráno k snídani, tam si koupili obrovskou polévku pho, každý z nich od prodejců, kteří se najednou objevili s takovými pojízdními stánky na jízdních kolech. Těch lidí byly v každé ulici desítky, stovky a všichni si čupli na chodník a v sedě tam jedli tu polévku. Já předpokládám, že je to zasytilo na celý den až do večeře a ta vůně zaplnila celou ulici v tom raním světle. To byl krásný zážitek to vidět, ale těch gastrozážitků bylo ve Vietnamu samozřejmě víc. Já jsem některé zaznamenal i pro reportáže zahraničních zpravodajů pro rozhlas, například o různých podobách vietnamské kávy nebo o vietnamské pivní kultuře.
2: Ty jsi, Ladislave, viděl taky asi nejznámější vietnamskou pláž v zátoce Halong. Jaký na tebe udělala dojem?
3: Tam jsem byl poměrně překvapený. Halong je známá tou spoustou skalních útvarů, které vystupují z moře, tou romantickou scenérií. Tradiční i moderní lodě tam rozváží turisty na různé skryté pláže. Celá ta oblast je zapsaná na seznamu UNESCO, ale ta malá část, kde jsem byl stranou od hlavních návštěvnických tras, tak ta vypadala hodně jinak. V posledních letech tam totiž vyrostly stovky identických rodinných domů. Údajně jsou zatím čínští investoři. A jsou to uzavřené komunity, vstup je tam hlídaný, přestože všechny ty domy byly prázdné a dostat se skrz ně na pláž je skoro nemožné, musí se to zdlouhavě obcházet. Na té pláži jsem potom potkal, když se mi tam povedlo teda nějak dostat, jsem potkal místní v tradičním oblečení, jak do proutěných košů sbírají po odlivu různé korýše, šneky k jejich vlastní obživě. Takže místo očekávané idylky, kterou právě ukazují turistické fotky, tak jsem prožil spíš jako takový malý střed nového světa se starým, který rychle ustupuje, rychle mizí. A to kvůli dravosti vietnamské ekonomiky a tomu překotnému rozvoji, který je ve Vietnamu vidět na řadě dalších míst.
2: Na závěr ještě jedna pozvánka na zajímavou výstavu, protože vím, že jednu pro posluchače Českého rozhlasu Plus máš, povídej.
3: Ano, je to fotografická výstava o druhé generaci Vietnamců v Česku, tedy o mladých Vietnamcích. Jmenuje se Little Hanoi Next Generation. Já jsem na ní byl právě v Hanoji a

0: Ona se teď už přesunula do Prahy, do Holešovické tržnice. Návštěvníkům se otevře ve středu 18. června, takže za několik dní. A velmi hezky to zachycuje mladé Vietnamce, kteří už dávno nejsou jen prodavači ve večerkách, ale jsou to právníci, novinářky, bioložky, designéři a tak dále. Narodili se v Česku a postupně objevují Vietnam jako zemi svých rodičů, jako zemi, kam jezdí za babičkou a pátrají tam po svých kořenech. A vzpomínají tam také třeba na to, jaké to bylo vyrůstat v Česku jako vietnamské dítě.
1: To byl reportér Ladislav Novák. Děkuji za to, že jsi se s námi podělil o svoje zážitky z Vietnamu a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Já taky, naslyšenou.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Na území Česka a Slovenska kdysi žili kmeny Bójů a Kotýnů. Za keltskými památkami se ale lidé nejčastěji vydávají do Bretaně nebo do Irska. Na stopy Keltů ovšem narazíte i nedaleko srbské metropole Bělehradu. Uchovávají je tam v novodobé keltské vesnici u města Inžija, kde se mohou návštěvníci seznámit s tím, jak na území nedaleko Dunaje Keltové před mnoha staletími žili. Přilákala taky našeho reportéra Pavla Nováka, kterého se tam ujal místní druid.
3: V keltské vesnici v Inji, nedaleko Bělehradu, mě vítá pán, je trošku něco mezi Asterixem a Obelixem, celý v bílém plášti a vypadá, že sem patří.
4: Já jsem Nenad Jovanovič.
3: Nemá keltské jméno. Nenad Jovanovič je druid, to znamená nějaký šaman. A kustot.
5: Keltové si k usídlení vybírali města podél řek. Nejen proto, že to byly vodní cesty, ale i zdroj vody na vaření. Dokonce i Bělehrad byl postavený na místě keltské pevnosti, která se jmenovala
4: Singidunum.
5: Se Slovany zdejší Keltové prakticky nebojovali. Jejich hlavním cílem bylo hledání úrodné země k obdělávání. Nebyly to moc dobyvatelé. Nějaké výboje podnikli směrem do Řecka, aby tam nabrali kořist a zase se vrátili.
3: Keltský kmen neměl oppidum přímo v Inžii, kde je dnešní muzeum v přírodě, ale asi 15 kilometrů dál na břehu Dunaje u dnešních obcí Slankamen a Krčedina pod pískovcovými útesy, odkud také pocházejí vykopávky ve zdejším malém muzeu. V keltské stodole jsou vystavené zbraně, úlomky šípů, části mečů a rekonstrukce celých oštěpů a oblečení Keltů. Jsou tam i keltské mince, často s vyobrazením římských císařů. Keltové totiž uměli dobře zpracovávat kovy a Římané si od nich nechávali mince razit. Jak si povzdechl kustot Nenad Jovanovič, Keltové byli dobří a chrabří bojovníci, ale Římanů byla prostě přesila. Středobodem keltské vesnice byla kromě příbytku náčelníka také pekárna, kde si Keltové pekli chléb.
4: To byl chléb, znači bez kvásce.
3: Podle Nenada Jovanoviče se keltský chléb nepekl s nějakým kváskem, ještě nekvasil, ale pekl se z 5 různých druhů mouky a vlastně 7x se zadělával. Vždycky se nechal vykynout a potom se zase znovu převracel a znovu se to těsto hnětlo, až potom z toho bylo nakonec to, které se sázelo do pece.
6: Kaži mi, kuj boj želiš od ovih?
3: Kromě expozic jsou o víkendech pro návštěvníky připravené i interaktivní dílny. Děti i dospělí si v nich mohou vyrobit třeba keltské věnce, šperky nebo se naučit malovat keltské obrazce. Druid a průvodce v jedné osobě Nenad Jovanovič odhaduje, že každý desátý obyvatel Srbska má v sobě kus keltské krve. Prý po Keltech Srbové zdědili jeden výrazný charakterový rys. Dokáží se hádat kdykoliv, o cokoliv.
4: Keltská
3: vesnice v Inžii je populárním místem výletů srbských rodin, protože tady blízko je Dunaj a děti samozřejmě nejvíc baví ty tvůrčí dílny a podle Nenada Jovanoviče úplně nejpopulárnější jsou závody ve střelbě lukem anebo také boj s umělými meči. Z keltské vesnice v Inžii Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Yosemitské údolí v Kalifornii je místo, kde musíte pořádně zaklonit hlavu. Turisté tam stojí na parkovišti s dalekohledy a pohledy upírají nahoru. Před nimi je žulová stěna El Capitan, skoro kilometr skály, svislé, hladké a stříbrošedé. A někde uprostřed té plochy se snaží dva lezci dokázat to, co se před nimi podařilo jen čtyřem lidem na světě. 23-letý student pražské UMPRUM František D'Agostino a jeho americký parťák Samuel. Jak si na ikonickou skálu leze, vyprávěl naší americké zpravodajce Janě Ciglerové.
7: Tak je 6:20, narazili jsme pod stěnu, tak se tady vybalíme, těšíme na lezení.
8: Takhle se František D'Agostino připravuje na slezení jedné z největších svislových žulových stěn na světě, El Capitan v kalifornských Yosemitech. Na vrchol vede několik cest. On si vybral El Niño.
7: Proč jsem se tady vzal? Ten důvod je jednoduchý, že Yosemity jsou taková opravdu jako meka velkých stěn a lezení na světě. Takže bych řekl, že to sen tak každýho lezce, jako podívat se do Yosemity a něco tady vylézt.
8: Před ním to dokázali jen 4 lidé na světě.
7: Už než jsem měl ideu, že bych chtěl právě zkusit jako vylézt volně nějakou cestu na El Capa za den, což je takový specifický styl, že vlastně buď se to dá lézt během několika dní, že si sebou táhnete i tu závěsnou postel a věci jako jídlo, hodně vody a tak. Máte těžký batohy a postupujete pomalu, jste tam 5-8 dní v té stěně zavěšení. Zároveň se to dá vylézt i za den. Je to takový méně práce a víc lezení, takže to znělo dost lákavě. Vezmeme si boty, aby jsme při slaňování měli pohodlnější. Jo, tyčinky, všechno bude.
8: A protože se nahoře cítil docela dobře, jak říká, zkusil za 4 dny totéž na sousední, ještě delší cestě. Golden Gate.
7: Zkusil jsme El Capitana cestu Golden Gate. Bude to velký den. Ta stěna je opravdu monumentální. Viděl jsem na světě třeba větší stěny, ale vlastně tady je v něčem prostě speciální. Jste vlastně v civilizaci a jako jsou tam ty stromy, nebo jsou tam dole auta, jsou tam dole lidi, co vás sledujou. Je to taková ikonická stěna. Tak teď se tady připravím kladku na tahání. Na to. Je to vlastně nejdelší volně lezená cesta na El Capitan, kdy ta cesta je mnohem, mnohem delší, takže ten rozdíl je fakt velký. Jsem připravený tahat batok nebo svině, jak říkáme. Dám si další kladku. Šup, šup, dám si smyčku na nohu, ať to musím tahat rukama. A jedem. Hodně jsme snědli tabletek hořčíku a taky jsme každý 2 hodiny se dávali prášky na bolest, protože jako nejhorší jsou chodidla, pořád stojíte na malých nohách, takže to jako prostě hodně bolí.
8: Trvalo mu to jen o něco málo déle než jeden den.
7: Na vrcholu jsme stanuli vlastně víc než 26 hodin po tom, co jsme začali líst, takže to byl opravdu jako šíleně dlouhý den. Je to celkem určitě světový level a i jakoby to, že se nám to vlastně celý podařilo v rámci jednoho týdne, je celkem neskutečný. To El Niño, tak předtím za den měli vylezený 4 lidi a teď jsme my 2, takže všichni zmínění jsou takový jako legendy sportu poměrně, takže to má, řekl bych, pro horolezce velký význam se pak dotknout té skály, kde se dotýkali vaši jako idolové a lezli tam. Fakt na sebe. Ten den člověk jako prožije úplně naplno a už něm vlastně jako zase navždy taky zůstane, takže tam asi jako vidím nějaký smysl jako života, když to řeknu jako hodně nadneseně.
8: Ve svých 23 letech dokázal František D'Agostino to, co se před ním podařilo jen 4 lidem na světě. Doma ho ale čekají neméně zásadní úkoly. Zkouškové období na pražské UMPRUMce, kde studuje umění, a malý syn, který se už táty nemůže dočkat. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: To byla poslední reportáž našeho pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
2: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
9: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
1: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
10: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
11: Profesore Einsteine, jsem v skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit ti pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
1: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
12: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
10: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
13: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
11: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
1: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tagorem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
10: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?
14: Přednedávnem zveřejnili českoslovenští publicisté Luděk Pachman, Milan Šulc a Ivan Medek v zahraničí dokumenty o zneužívání psychiatrie v Československu k politické represi. Seznámil jsem se s dostupnými dokumenty a některými zúčastněnými osobami přímo na místě a ztotožňuji se s podstatou vznesených obvinění vůči československé státní moci. Křivda, která se děje spoluobčanovi, nyní ještě bezbranějšímu než kdokoliv z nás, musí pohnout k činu, i kdyby se jednalo o jediný případ. Vedle toho jsou k tomu důvody i chladně racionální. Je tu varování přátel, jakou úlohu může hrát psychiatrická represe v totalitním výběru.
15: Konstatoval historik žijící v exilu Jan Tesař v textu nazvaném Diagnóza československé společnosti a zneužívání psychiatrie v roce 1978. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, psychiatrie se nestala také nástrojem komunistické zvůle? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Jaká byla ona podstata vznesených obvinění, jak jsme v Tesařově textu slyšeli, vůči československé psychiatrii? Otázka pro hosta pořadu, badatele Mirka Vodrášku.
16: Systémové zneužívání psychiatrie, který se rozběhlo už v 50. letech, fungovalo tak, že STB zařídila tajný pavilony, STB zařídila tajný laboratoře, využívala různý psychiatrie jako agenty. Ten rozsah byl skutečně monumentální.
15: My jsme také slyšeli jména exulantů. Luděk Pachman, Milan Šulc, Ivan Medek, Jan Tesař psal, že právě oni zveřejnili dokumenty o zneužívání psychiatrie. Jak se dotyční pánové k tomu vůbec dostali?
16: Historik Jan Tesař v té době žil v Brně a navštívil ho Augustin Navrátil. Poskytl mu veškeré informace, které on předal Luďkovi Pachmanovi, Milanu Šulcovi a Ivanu Medkovi. A protože Historik Jan Tesař se obával, že by ho považovali za blázna, kdyby tyto věci zveřejnil, se mohl opírat o důkazy zvenku.
15: Slyšeli jsme, že komunisté začali psychiatrii zneužívat hned na konci 40. let. Můžeme uvést některý konkrétní příklad?
16: Ano, například doktora Václava Sýkoru, který byl tajemníkem Eduarda Beneše, a jelikož Státní bezpečnost se domnívala, že on ví, kde je ukryt archiv prezidenta Beneše, tak ho zatkla a vyslýchala a mučila. Podávala mu i injekce, většinou to byly injekce skopolaminu, evipanu a další.
15: K čemu měly sloužit takové injekce?
16: Státní bezpečnost se domnívala, že existují, jak to sami nazývali, injekce pravdy, ale následně si ověřila, že nefungují.
15: 17. dubna roku 1956 v jedné z věznic byl vyhotoven dokument adresovaný hlavní správě vyšetřování ministerstva vnitra. Tento dokument se nazývá Zpráva o léčení.
17: Při přijetí byla utlumená, ustrašená, do jídla musela být nucena. Halucinovala hlasy příbuzných, hlasem své bývalé spolupracovnice, mužskými hlasy, mezi tím i hlasem jednoho z jejich referentů. Nebyla orientována časem ani místem. Během pobytu se sklidnila, své onemocnění pak vysvětlovala tím, že po zatčení byla uvězněna v temnici a dostávala málo jídla, což u ní vyvolalo nynější chorobu. Prodělala léčbu inzulínovými šoky a injekční léčbu novokainem, včetně jedné elektronarkózy. Během pobytu byla celkem 12krát navštívena orgány Státní bezpečnosti.
16: Příběh Růženy Dubové začíná v roce 1951, rok poté, co byl zavřený Ota Schlink, který byl krajským tajemníkem Jihomoravského kraje. Státní bezpečnost se domnívala, že Růžena Dubová je milinkou Schlinga, jenže opak byl pravdou, v té době byla ona štěpana. Růžena Dubová tím, že byla uvězněna a držena několik měsíců v sovětských kopkách, kde byly hrozné podmínky, propukly během několika měsíců u ní různé psychické problémy.
15: Můžeme tomu rozumět i tak, že z Růženy Dubové chtěli udělat lidově řečeno blázna?
16: Bohužel podmínky, které byly i v této a v jiných věznicích, způsobily, že často lidé dostali a měli psychické problémy.
15: K praxi používané v československé psychiatrii v 50. letech vůči těm, kteří byli na pomyslném seznamu nepřátel, se vracíme prostřednictvím části rozhovoru mezi redaktorem a psychiatrem. Uveřejněn byl až v červnu roku 1968 v deníku Pravda.
18: Byli vězňové drogováni?
19: Ano. Celou metodu podrobně znal můj nástupce doktor Sommer, jenž se nedávno oběsil. Já sám jsem jeden z těchto nanejvýš důvěrných spisů, jejíž vynesení mimo objekt věznice se trestalo smrtí. Další dobu vlastnila, dal jsem jej přečíst i některým kolegům. Kromě toho, jeden z českých vyšetřovatelů Slánského mi to přišel říct. Hnulo se v něm asi svědomí.
18: A v čem spočívá podstata této metody?
19: Sovětský vědec, jenž ji pro Beriu vymyslel, říká v úvodu: jde o technicky docílené a záměrné rozdvojení vědomí. Takové klasické případy byly zpracovány i literárně. Právě tak zdvojené svědomí Rudolfa Slánského naprosto logicky dokazovalo svou vinu v naprostém rozporu se svědomím nevinného, skutečného Rudolfa Slánského.
15: Řadu otázek vzbuzovalo mezi lidmi to, proč Rudolf Slánský a další obvinění se tak, řekněme, strojeně v rámci soudního jednání přiznávali. A dodejme, že nebyli jediní. Byla to řada obviněných v těchto politicky vykonstruovaných soudních procesech 50. let.
16: Už v průběhu 50. let přeživší si začali stěžovat, zejména na metody majora Bohumila Doubka, který třeba Rudolfu Slánskému dával antropinové injekce do žil. Existuje celá řada dokumentů, že skutečně v těch 50. letech se používaly drogy jako skopolamin, evipan, meskalin a tak dále.
15: To znamená, že mezi lidmi se už o tom šuškalo, ale co to přineslo do veřejnosti, do širokého veřejného prostoru, když se takový rozhovor objevil v celostátním deníku Pravda, byť řekněme až v době pražského jara, o kterém hovoříme v červnu 68?
16: Pro společnost to byl částečný šok a byl to taky důvod, proč přijeli tanky 21. srpna roku 1968.

0: Takže na straně jedné obávaná všeoschopná státní bezpečnost, také sovětská obávaná tajná služba KGB a vládnoucí komunisté, a na straně druhé nevinné oběti. A mezi tím klíčovým prvkem byli samotní lékaři. V archivu bezpečnostních složek je dokument, datován je 8. říjnem roku 1975, a jeho název je Záznam ze schůzky.
1: V závěru schůzky objekt sdělil, že dostal dopis od Zdeňka Mlynáře a jeho manželky Dubské, ve kterém jej žádají, zda by mohl pro Mlynáře obstarat půjčku od Karla Gotta ve výši 7000 tuzexových korun na zakoupení nového osobního vozidla. Sám objekt hovoří v tom směru, že s finančními prostředky Karla Gotta hospodaří jeho otec a že pochybuje, že by Mlynářovi tuto částku uvolnil. Tantalovi bylo doporučeno, aby projevil snahu ve vyřízení této žádosti Mlynáře, ať již dopadne jakkoliv. Z důvodu, aby neztratil důvěru Mlynáře.
0: Kdo byl onen Tantal?
2: Psychiatr Zdeněk Dittrich, který ho získala v 70. letech státní bezpečnost na základě opravdu kompromitace dvojí. Jednak zneužíval pacientku v roce 1969 a zároveň poskytoval informace americkému kulturnímu ataše. A jemu hrozilo, že bude odsouzen jako špion.
0: Přeložme si to, kompromitující materiál, který ho mohl takzvaně držet stále v těch pomyslných osidlech. Což potvrzuje další archivní dokument, tentokrát z února roku 1976, a jmenuje se Návrh na provedení dalšího vytěžování objektu akce Tantal 1.
1: Znovu bude zaměřeno na jeho styky s pravicovými exponenty Mlynář, Prchlík, Šilhan, Budín a další, kteří vyhledali u Tantala pomoc ať v roce 1968 nebo nyní.
0: Tak si to představme. Člověk, který má nemocnou duši, se rozhodne vyhledat psychiatra. Rozhodování to bez pochyby nebylo ani tehdy, ani dnes jednoduché. A ocitne se u krycí jménem Tantala doktora Dittricha. To, co mu řekne, se posléze stává předmětem vytěžování. Co to v praxi znamenalo?
2: Pokud třeba Zdeněk Dittrich se setkával s disidenty, tak on poskytoval často velice intimní informace na svý klienty.
0: Doktor Dittrich zdaleka nebyl jediným psychiatrem, který spolupracoval se státní bezpečností. Uslyšíme další archivní dokument, kde se objevuje skryté jméno pod označením Pramen.
1: V minulém týdnu Pramen opět hovořil s Marií Vaculíkovou. Tu nalezl pod silným vlivem dojmů, které způsobil dočasný odjezd Vaculíka z Prahy. Vaculík odjel se svojí milenkou Zdeňkou Erteltovou. Vaculíková je z jeho náhlých odjezdů dosti rozpačitá. Pramenu sdělila, že pokaždé, když se něco v Praze děje, Vaculík zpravidla odjíždí. Tentokrát je přijel do Prahy soudruh Brežněv. Vaculíková neví, zda se k tomu Vaculík rozhodl sám, nebo zda ho k tomu navádí Erteltová. Pramen pak záměrně konstatoval, že tito lidé musí žít v neustálém napětí a že neustálé zájmy policie přece někoho nemohou nechávat v klidu.
0: Kdo se skrýval pod oním Pramenem, který podal tak vyčerpávající informace estebákům?
2: Byl to velice populární psychiatr Miroslav Plzák, který začal spolupracovat se státní bezpečností už v roce 1961. Státní bezpečnost ho sledovala, věděla o něm, že pořádá sexuální orgie, kterých se zúčastňují mladé dívky, takže částečně měla na něj i kompromitaci. A později v 70. letech inicioval manželský poradny, kam docházely některé ženy předních disidentů, a to byl velice dobrý zdroj pro státní bezpečnost.
0: To jsme také z onoho archivního dokumentu slyšeli, poněvadž řeč byla o spisovateli a publicistovi, mimo jiné autoru Provolání 2000 slov, Ludvíku Vaculíkovi, který byl v takovém velmi složitém životním období mezi dvěma ženami, manželkou a milenkou. No možná si připomeňme proslulý slogan Miroslava Plzáka: zatloukat, zatloukat a zatloukat. Následuje další archivní dokument.
1: Pokud jde o Václava Havla, toho zná Plzák osobně. Havel se ještě před vazbou často obracel na něj, aby mu předepsal fermetrazin, který Havel pravidelně užíval. Plzák zná Havlovu psychiku a psychologii a považuje jej za člověka, který v tomto seskupení osob je nejnebezpečnější. Havel má vytříbený smysl pro logické uvažování, umí se rychle rozhodovat a odhadnout situaci, má smysl pro koncepční práci.
0: Kde pak byla lékařská etika? Kde pak byl slib zachování lékařského tajemství?
2: Kdykoliv státní bezpečnost přišla za lékařem a nemusel to být agent a potřebovala důležité informace, tak je od těch lékařů psychiatrů dostala.
0: Připomeňme, že čest patří těm, kteří byli výjimkou. Praktiky nikoliv výjimečné nám tak popisuje další archivní dokument, který je z dubna roku 1985 a zpracován byl náčelníkem prvního odboru státní bezpečnosti v Plzni Vlastimilem Slavíkem.
3: Operativní cestou bylo zjištěno, že v psychiatrické léčebně Dobzany je v současné době hospitalizováno 10 pacientů, kteří by mohli narušit májové oslavy. Zaměstnanci psychiatrické léčebny poukazují na to, že uvedená skutečnost není důvodem k hospitalizaci, pokud se pacient chová normálně a nestropil žádné nepřístojnosti. Je poukazováno na to, že v případě negativního chování těchto osob je měla sledovat bezpečnost a provádět svá opatření, včetně izolace.
0: Lze vůbec spočítat, či alespoň nějak kvalifikovaně odhadnout, kolik lidí se takové preventivní, politicky motivované hospitalizace v úvozovkách zúčastnilo?
2: Jednalo se většinou o desítky a stovky lidí a samozřejmě ve větších městech.
0: Křiklavým případem obdobného zneužití psychiatrie, zneužití taky praxe lékaře, byl příběh moravského Augustina Navrátila. Oč šlo?
2: Byl to člověk, který dokázal si za svými postoji a názory stát. A to bylo i v případě kritiky režimu ve věci náboženské svobody. Augustín Navrátil stál za nejvýznamnější peticích 80. let. Byla to náboženská petice, kterou podepsalo přes 500 tisíc lidí. A protože režim z něj nechtěl udělat politického mučedníka, rozhodl se z něj udělat blázna. Byl mnohokrát internován v blázincích a je skutečně ostudné, že všichni psychiatři, a bylo jich minimálně 13, se shodli na jediný diagnoze. Paranoia querulans.
0: Na jeho případ opakovaně upozorňovali zahraniční rozhlasové stanice, například Rádio Svobodná Evropa. Mělo to nějaký význam?
2: Obrovský. Psychiatři například dostávali dopisy ze zahraničí a to psali i lékaři. To znamená, ten morální apel i na samotní psychiatry, kteří ho vyšetřovali, měl obrovský vliv.
0: Jaký byl jeho další příběh?
2: V Olomouci se konala demonstrace na jeho podporu. Bohužel byl zavřený až do konce režimu.
0: Podíváme-li se na to velmi zevrubně, tak za šíření petice požadující náboženskou svobodu Augustin Navrátil byl katolického vyznání, byl hospitalizován poprvé v roce 1978, takže 12 let života za požadavek náboženské svobody a doplníme, že umírá v roce 2003 v Kroměříži. Změnilo se něco od, řekněme, toho období přelomu 40. a 50. let? My teď už jsme v letech 80., kdy se sem dostávali vlastně direktivně tyto postupy ze Sovětského svazu. Také jsme hovořili o tom, že zde měla svoje zájmy sovětská zpravodajská služba KGB.
2: 80. léta jsou vyvrcholením spolupráce některých československých psychiatrů, jako byl Eugen Vencovský nebo Josef Pogády, aby ovlivňovali západní veřejnost.
0: A to měli dělat jakým způsobem?
2: Vystupovali na mezinárodních konferencích, kde hájili sovětský zájmy. Především popírali, že by jak v Sovětském svazu, tak ve východním bloku docházelo k zneužívání psychiatrie takovým způsobem, jak jim to prováděl třeba sovětský psychiatr Sněžněvský. Ale pod tlakem samozřejmě toho veřejného mínění Sovětský svaz, Československo, Kuba a Bulharsko dobrovolně vystoupili z asociace.
0: To znamená, že to byla velká ostuda?
2: Ale Sovětskému svazu ani Československu to nevadilo.
0: Jaké to mělo důsledky pro ten medicínský obor?
2: Ztratili kredibilitu.

0: Zdánlivou drobností v celém tématu postavení psychiatrie se stal film. Studentský. Když zpracovával plukovník Chmelíček, náčelník druhého odboru státní bezpečnosti a šéf STBáku celého středočeského kraje dokument, nazvaný Vyhodnocení plánu za první a druhé čtvrtletí roku 1988, tak tam byla popsána akce Film.
1: Agenturně operativní cestou bylo zjištěno a následně potvrzeno, že Pavel Beňo v rámci studia třetího ročníku Filmové akademie muzických umění katedry dokumentaristiky natočil absolventský film o minulosti a současnosti psychiatrické léčebny Bohnice. Pro natáčení v areálu psychiatrické léčebny neměl žádné povolení a ani předem zpracovaný scénář k filmu, který se jmenuje Bohnické mystérium. V tomto filmu kromě jiného v některých pasážích hrubě politicky zkreslil historii a vlastní poslání psychiatrické léčebny tím, že o pavilonu číslo 17 se v tomto filmu hovoří jako o pavilonu, kde dříve byly hospitalizovány osoby z rozhodnutí komunistické strany Československa a Sboru národní bezpečnosti.
0: Plukovník Chmelíček byl tedy rozezlen. Otázkou je, nebyli v tom pavilonu 17, tak jak film chtěl zobrazit, hospitalizováni dříve lidé z rozhodnutí komunistické strany či Sboru národní bezpečnosti?
2: Pavilon 17 má nejhorší pověst a historii. Byl vyčleněn a přímo ho řídila státní bezpečnost. Prošlo tímto pavilonem přes 11 000 vězňů. Někteří samozřejmě byli i kriminálního rázu, ale problém byl, že tam docházelo k zneužívání masovým způsobem.
0: Takže STBák Chmelíček to přece musel vědět.
2: Právě proto ten film byl citlivý a byl zakázaný.
0: Natočil ho vůbec Pavel Beňo, který chtěl s ním absolvovat Filmovou akademii muzických umění?
2: Film byl zabaven a udělali to takovým způsobem, že ten film nezabavila přímo státní bezpečnost, ale ředitel Bohnické léčebny.
0: To znamená, že ty dokumentární prvky, záběry se zachovaly nebo nezachovaly?
2: Ten film je zachovaný. Já jsem hovořil přímo s režisérem a říkal, že je zachovaný.
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, psychiatrie se nestala také nástrojem politické zvůle a stejná otázka pro hosta pořadu, badatele a také autora knihy Československá psychiatrie v sovětském stylu Mirka Vodrážku.
2: Stala se. Došlo k obrovskému selhání celého psychiatrického diskurzu.
0: Pojďme si říci, v čem byla podstata problematičnosti metod a postupů, které se tady po 4 dekády v rámci zdravotnických léčebných zařízení konaly, aniž bychom se chtěli dotknout jednotlivců a profesionálů.
2: Docházelo k porušování principů lékařské etiky, tajemství, došlo k ovlivňování mezinárodních psychiatrických organizací, existovala praxe nezákonného zadržování, takzvaná detence, policejní dozor nad léčebnými ústavy.
0: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
1: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
2: Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus – Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
3: Za prvního půl roku současné vlády bylo vyměněno skoro 30% vrchních ředitelů sekcí na ministerstvech. Povede to spolu s plánovaným zrušením služebního zákona k destrukci státní správy nebo k jejímu efektivnějšímu fungování? A proč je důležitá takzvaná institucionální paměť? Speciálním hostem je Josef Postránecký, který co by někdejší superúředník 5 let řídil státní službu.
2: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11:00 dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Radiožurnál 15 hodin. Zprávy a Martin Benda.
5: Lidé si dnes připomněli 84 let od vyhlazení Lidic. Policisté loni v Česku zaznamenali o třetinu více nehod elektrokol než předloni. Do mistrovství světa ve fotbale vstoupí nejúspěšnější tým historie Brazílie. Na dálnice D2 v úseku mezi Blučinou a Modřicemi zůstává po ranní nehodě dvou kamionů obousměrně uzavřená a zítra bude proměnlivá oblačnost, na většině území přehánky, nejvyšší teploty až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Pětou v Lidicích dnes lidé uctili památku obětí vyhlazené obce. Nacisti vesnici vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté popravili muže, ženy odvezli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili. Celkem přišlo o život 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava tradičně připomíná Muzeum památníku Lidice, říká jeho ředitel a historik Eduard Stehlík.
6: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové. V současné době jsme mezi přeživšími už pouhých 6 dětí, s tím, že jsou to děti, které 4 byly v době tragédie, jim ještě nebyl jeden rok, ale jeden chlapec a jedna dívka, ty se dokonce narodili lidickým ženám až po vyvraždění Lidic, v té době byly těhotné, takže už vlastně na vlastní oči ani z těch přeživších si nikdo Lidice nepamatuje.
5: Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870, to je o třetinu víc než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Jezdci hlavně nezvládají řízení kola nebo koloběžky. Další příčiny nehod popisuje šéf BESIPu Tomáš Neřold.
7: Oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
5: Vstup společnosti SpaceX na americkou burzu udělal z jejího vlastníka Elona Muska dolarového bilionáře. Po začátku obchodování se firma stala šestou nejhodnotější veřejně obchodovanou společností na trhu. Její hodnota dosahuje velikosti hrubého domácího produktu Německa.
8: Pod obrazovkami newyorského Times Square investoři čekali na tradiční zvuk zvonku, kterým začíná burzovní den. Na nich potom zněl Muskův vděkovný projev. Podle něj se teď firma bude soustředit na to, aby vytvořila budoucnost, na kterou se lidé můžou těšit. Akcie firmy SpaceX zahájily na $150 za kus, jejich cena pak ještě stoupla. Hodnota ale podle agentury Reuters může výrazněji kolísat, zejména kvůli vysokému zájmu velkých i malých investorů. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Vlaky začnou zítra jezdit v Česku podle nových jízdních řádů. Ve středních Čechách železničáři obnoví provoz na trati z Vraňana do Lužce nad Vltavou na Mělnicku, kde budou vlaky Regio Spider jezdit o víkendech. Ze Zadní Třebáně do Lochovice na Berounsku budou moci nově cestující využít nízkopodlažní jednotky Regionova se samoobslužným odbavením. Sport.
9: O půlnoci vstoupí do mistrovství světa Brazílie. V New Jersey se utká s Marokem a na světovém šampionátu ji poprvé povede zahraniční trenér Ital Carlo Ancelotti.
10: Je to pro mě nová zkušenost, něco speciálního. Mám velkou zodpovědnost a taky je to velká čest. Reprezentovat nejúspěšnější národní tým v historii světových šampionátů. Takže dvě věci, zodpovědnost a čest.
9: Už v 21 hodin začne na mistrovství světa utkání mezi Katarem a Švýcarskem. Zítra ve 3 hodiny ráno českého času proti sobě nastoupí Haiti a Skotsko a o 3 hodiny později se bude hrát zápas Austrálie-Turecko. Majitel fotbalové Sparty, miliardář Daniel Křetínský, bude největším akcionářem londýnského West Hamu. Jeho podíl v klubu, který v této sezóně sestoupil z Premier League, vzroste ze 27 na 43%.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: D2 už více než 10 hodin uzavřená v obou směrech mezi Blučinou a Modřicemi. Na 11. kilometru v místě dlouhodobého omezení stále odklízejí následky po ranní tragické nehodě dvou kamionů. Od Brna pokračuje odklon dopravy na exitu 3 Modřice, od Bratislavy se sjíždí na 11. kilometru sjezdem na Židlochovice. Okolí exitu 11 stále zaplněné, přesněji silnice 416 od Měnína i od Židlochovic. Na D1 z Prahy do Brna čekejte zdržení za sjezdem na Větrný Jeníkov. Kolona z kilometru 108 popojíždí 15 minut až k omezení před Jihlavou. Na stém desátém pracují v pravém pruhu silničáři. A D1 ještě jednou, teď příjezd do Prahy směrem z Brna krátce se zpomaluje před průhonicemi okolo 7. kilometru. Na 6. je kvůli údržbě vozovky až do dnešních večerních hodin uzavřený pravý pruh. A připomeneme i dnes uzavřenou D6 ve směru z Varů do Prahy mezi Lány a Kladnem, tedy mezi 25. a 16. kilometrem, pracují na opravách havarijního stavu vozovky. Z dálnice se sjíždí exitem 25 a pokračuje se po souběžné silnici 606 k Velké Dobré. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle bouřky, na jihu a jihozápadě budou srážky jen ojediněle, nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: V dnešním magazínu Mezi námi se dozvíme, co se chystá v rámci výstavy Little Hanoi Next Generation, která mapuje život druhé generace Vietnamců v Česku. Zavítáme do Jevišovky, kde se konalo setkání potomků moravských Chorvatů. A na závěr si poslechneme rozhovor s významnou českou dokumentaristkou Janou Ševčíkovou o komunitě ruských starověrců. Příjemný poslech vám přeje Iveta Demeterová.
2: Mezi námi.
1: Little Hanoi Next Generation, tak se jmenuje nová fotografická výstava, představující více než 70 portrétů zástupců druhé generace Vietnamců, kteří žijí v Česku a většinou se zde narodili a vyrostli. Projekt zachycuje jejich osobní příběhy, profesní dráhy a zkušenosti ze života mezi českou a vietnamskou kulturou. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 18. června a jejím dějištěm bude hala 11 v Holešovické tržnici v Praze. S jejími autory a protagonisty natáčela Jana Šustová.
12: Výstava Little Hanoi Next Generation volně navazuje na fotografickou sérii Little Hanoi z roku 2008, která představila první generaci Vietnamců v Česku. Současný projekt se zaměřuje na generaci druhou, která dnes aktivně vstupuje do kulturního a společenského života. Mladé Vietnamce jsem zastihla při natáčení medailonků portrétovaných, kde se mi představila jedna z organizátorek výstavy.
13: Já vám řeknu možná jako celé to jméno. Jména jsou Thuy Dương a příjmení Nguyen Trinh, takže celé by to bylo v českém pořadí. Je to Thuy Dương Nguyen Trinh.
12: Thuy vysvětluje, co všechno na výstavě návštěvníci uvidí a uslyší.
13: Fotek máme přes 70 portrétů a součástí té výstavy budou i medailonky k těm jednotlivým portrétovaným. Protože chceme představit jejich příběh.
12: Na portrétní fotografii mají mladí Vietnamci vždy i nějaký předmět, který je charakterizuje.
13: Například dneska tady jsme měli myň, který si přinese na focení disketu. A kdybychom představili jenom tu fotku s disketou, tak návštěvníci výstavy nepochopí, proč, jaký příběh se zatím skrývá. A on právě vysvětloval, že když byl malý a učil se česky, tak přepisoval knížku Honzíková cesta, aby se naučil česky a zároveň se naučil psát na počítači. A tehdy, v té době, ještě se používaly diskety, tak to má takhle s tím spojený.
12: Jednu věc má hodně příběhů společnou.
13: Ne všechny, ale často se objevuje motiv hledání identity, protože u všech platí, že tu vyrůstali od malička, nebo někteří se tu i narodili. A tím, že žijeme od malička mezi dvěma kulturami, tak často narážíme na nějaká vnitřní dilemata. Když třeba ve škole nás učí paní učitelky k té české kultuře, pak přijdeme domů, kde zase rodiči nás vedou k té vietnamské kultuře nebo hodnotám, tak někdy se to v nás trošku mísí, nebo mnozí třeba tím, že dětství strávili spíše v té české společnosti, tak si až na prahu dospělosti začali víc uvědomovat své vietnamské kořeny a začali je víc objevovat. To se taky tam často objevuje.
12: Při natáčení videomedailonků mladí Vietnamci odpovídali na různé otázky. Jedna z nich zněla, zda se portrétovaní cítí být více Čechy nebo Vietnamci.
13: Ta otázka spíš byla mířená na to, kdy, v jaké konkrétní situaci se cítí být víc Čechy a kdy se cítí být Vietnamci. A ty otázky jsou různé a často se tam zase opakuje, že když třeba jedí vietnamské jídlo nebo když jsou na večeři ve vietnamské rodině, tak tam jakoby cítí víc tu svoji vietnamskou stránku, protože třeba co je charakteristické pro naše stolování, je, že my máme takzvané sdílené stolování. Ta jídla jsou uprostřed, každý má svoji misku a pak si nadává do své misky. A je to rozdíl oproti tomu českému stravování, kdy každý má svůj talíř a tu svůj porci má už jenom na tom svém talíři. Tak my to vlastně máme všechno uprostřed, sdílíme si to a pak si jenom každý nabere do té své misky to, co chce, co mu chutná.
12: A kde pořadatelé našli 70 osobností?
13: My jsme sdílili na sítích, že chystáme tento projekt a vyzvali jsme všechny, kteří by se chtěli zapojit, ať přijdou. Nejdřív jsme teda uspořádali takový neformální meetup setkání. Někteří se třeba stydili nebo si mysleli, že nejsou dostatečně zajímaví, aby se zapojili. My jsme jim to právě vysvětlovali, že ta výstava není o tom, abychom představili tu elitu v uvozovkách, ale chceme představit vietnamskou druhou generaci jako takovou celek. Ať je to umělec nebo právník, lékař, ta povolání jsou tam rozmanitá a právě jsme nechtěli, aby to vyznělo, že to je jako výkladní skříň druhé generace, ale opravdu, aby se tam mohl každý představit, každý mohl ukázat ten svůj příběh.
12: Vietnamskými rodiči jsou jako nejprestižnější povolání vnímáni lékaři, právníci a inženýři a tak chtějí, aby se jimi jejich děti staly. Na výstavě se však objeví i mladí Vietnamci dalších profesí.
13: Máme tam spoustu umělců a to umění je tam právě zastoupeno i v takovém jako širším spektru, že tam je třeba ilustrátorka, je tam hudebník, je tam i třeba několik produktových designérek, ale je tam třeba i porodní asistentka, což taky zatím třeba není až tak obvyklé povolání pro Vietnamce. Máme tam několik lidí z médií, reportéři nebo redaktoři, máme tam hodně kuchařů nebo lidí, co podnikají v gastru, nebo inženýři, myslím vývojáři, IT pracovníci, těch je tam taky poměrně hodně.
12: K výstavě Little Hanoi bude i bohatý doprovodný program.
13: Připravujeme například panelovou diskuzi nebo story night, to je takový formát, kdy zástupci té naší generace nebo těch portetovaných přijdou a nazdílí svůj příběh, ještě jako hlouběji, povypráví o sobě. A také připravujeme inscenace, jmenuje se to inscenace Nguyenu. Jak to vypadá, když český kamarád nebo kamarádka přijdou na návštěvu do vietnamské rodiny. Takovou vtipnou formou dáme divákům pár tipů, třeba co koupit jako dárek, když přijdou do rodiny, jak se tam chovat a právě tam budeme ukazovat i třeba to vietnamské stolování.
12: Portréty pro obě výstavy Little Hanoi jsou dílem fotografky Štěpánky Stein.
14: Ta spolupráce se datuje tak jakoby 2 roky nazpátek, nicméně to oťukávání se a nějaká komunikace už s vietnamskou komunitou nastala před strašně dlouhou dobu, kdy jsme ještě s dřívějším kolegou Salimem Isou vytvořili projekt právě o tehdejší první generaci Vietnamců v České republice. Převážně jsme fotili na Sapě samozřejmě, ale fotili jsme i jakoby rodiny mimo Sapu. No a potom otevřelo se vlastně Český centrum v Hanoji. Paní ředitelka Dana Brabcová stála u zrodu toho prvního projektu a vlastně se ukázalo, že je to samozřejmostí s kým dělat jiným ten další nový projekt, než znovu s Danou Brabcovou, která je vlastně nesmírně jakoby pro mě jakoby osobní, jak přítel, kamarádka, ale zároveň jako velký vizionář.
12: A jak Štěpánka Stein dodává, výstava Little Hanoi Next Generation má více do vrstev.
14: Původně to začalo tím, že bude jenom fotografická výstava. Potom jako následně, když se do toho projektu vlastně připojila i Wendy Mlejnská, tak to je vlastně už taková jako fotografie i na pomezí výtvarného umění a instalace, ale samozřejmě se do toho zapojili. To je možná asi ten největší rozdíl mezi tím projektem jako předtím a tím projektem teď, že se vlastně do toho zapojila ta mladá vietnamská generace. Že díky těm mladým Vietnamcům vznikají tady ty vrstvy toho projektu, jakože vznikají videa o nich, že budou součástí té výstavy takový ty jejich story nights. To je vlastně strašně jako zajímavě unikátní zachytit právě tuto vietnamskou druhou generaci, protože ta třetí, to už bude zase něco jiného.
15: Říká fotografka Štěpánka Stein. Ještě dodám, že výstavu Little Hanoi Next Generation můžete navštívit od 18. června do 11. července v hale 11 v Holešovické tržnici. Dodatečné informace lze sledovat na Instagramu Little Hanoi Next Generation. V Jevišovce na Mikulovsku se nedávno setkali potomci moravských Chorvatů. Připomněli si osudy svých předků i kulturní dědictví jedné z nejmenších národnostních menšin žijících v Česku. Etnikum po staletí žilo na jihu Moravy, než jeho členy po roce 1948 komunistický režim násilně vystěhoval z původních obcí a rozmístil po celé Moravě. O tom, co se z kultury a tradic moravských Chorvatů dochovalo dodnes, natáčela reportérka Aneška Hlávková.
16: Za hudbou, folklorem i vlastními kořeny přijeli lidé do Jevišovky na

0: hledat také Petr z Brna.
1: Moji předkové pochází z Poštvorné, to znamená pravděpodobně z rodu moravských Chorvatů. Takže jsme si o tom začali povídat a tak trošku jsme pátrali po svých předcích.
0: Další dorazili jednoduše ze zájmu o historii a kulturu. Patří mezi ně i Věra Kuklová z Těšan na Brněnsku.
2: Mě oslovuje právě tady tou jejich mentalitou, statečností, pracovitostí a srdečností.
0: Moravští Chorvati přišli na Jižní Moravu v 16. století z dnešního Chorvatska. Před postupem Osmanské říše hledali bezpečnější místo k životu, vysvětluje Lenka Kopřivová ze Sdružení občanů chorvatské národnosti.
3: Přišli do dvou takových oblastí. Ta jedna oblast byla na Mikulovsku, to jsou dneska obce Jevišovka, Nový Přerov a Dobré pole. A druhá oblast byla na Břeclavsku, dneska je to Poštorná, Hlohovec a Charvátská Nová Ves. No a Chorvati sem přišli z toho důvodu, že tady ty oblasti byly pusté, prázdné, vylidněné a Lichtenštejnové si sem vlastně takhle dovedli své nové poddané, kteří jim tedy měli pomoct tu zem zúrodnit.
0: Zlom přišel po roce 1948, kdy je komunistický režim z původních obcí vysídlil a rozptýlil po celé Moravě.
3: 46 byli vysídleni Němci a 48 na základě vlastně rozhodnutí akčního výboru ONV Mikulov po únoru 48 došlo k rozhodnutí, že Chorvati nesmí zůstat tady v těch svých původních obcích a že musí být následně vysídleni pryč. Mezi 48 až 51 vlastně probíhalo to stěhování Chorvatů, takže Chorvati se dostali z těch původních tří obcí do nějakých 120 obcí v podstatě po celé Moravě.
0: Etnikum si po více než 4 století zachovalo svoji kulturu, hlavně právě na Mikulovsku.
3: Protože zatímco ti, co byli na Valticku, tak byli velmi blízko už k tomu českému, k tomu slovanskému živlu a proto přestali mluvit chorvatsky už někdy třeba v průběhu toho 17. 18. století. Tady na Mikulovsku žili Chorvati obklopeni Němci, protože Mikulovsko bylo německé až do toho roku 1946, kdy byli Němci násilně vysídleni. A říká se, že právě to je ten důvod, proč vlastně Chorvati na Mikulovsku si udrželi tu svoji identitu, svůj chorvatský jazyk, svůj chorvatský kroj, který nosili tak dlouho. Protože ten rozdíl mezi Chorvaty, Slovany a Němci byl hodně velký nejenom jazykově, ale byl hodně velký i právě s ohledem na tu lidovou kulturu, na kroje a tak dále.
0: Život etnika před vysídlením dnes připomínají také dobové fotografie od Karla Dvořáka. Ty byly původně nafocené černobíle na skleněných destičkách, vysvětluje Jan Benedík.
4: Takže ty negativy jsou vlastně 3 nad sebou na skleněné destičce, která je 9x21 cm nebo 27 cm.
0: Snímky jsou 3, focené časově hned za sebou a každý teď jde zobrazit přes filtr jedné ze základních barev, červené, zelené a modré. Jan Benedík je pak složil dohromady a vznikly dobové fotografie, ale barevné.
4: To se musí naskenovat digitálně, pokud možno v co nejlepším rozlišení, pak se to vlastně vyčistí od všech mechanických i chemických poškození a pak to vlastně jakoby ve Photoshopu složíte přes ty barevné filtry RGB princip a získáte barevnou fotografii. A pak už stačí vlastně nám ji doladit, sesadit, protože když snímáte 3 fotografie za sebou, tak máte třeba skupinu, tak se nevyhnete tomu, aby se vám tam někdo pohnul. A ty jsou rozostřené.
0: 6 snímků je přímo z Jevišovky.
4: Buď je to hodová slavnost nebo nějaká svatba. Je tady snímek třeba 4 postav vlastně 2 manželských postarších párů, na kterých je pěkně zdokumentovaná ta různá podoba kroje.
0: A právě součástí dochovaných krojů je i charakteristická výšivka, typická pro chorvatské podluží.
5: Je to mašlička malovaná s podlužáckýma ornamentama a vzala se mu na porovnání právě té podobnosti některých zvonků, lístečků, zavrťanků. Jablůčka jsou tam veliké, ze srdečka mou prostřed.
0: Doplnila malérečka Dagmar Benešová z Charvátské Nové Vsi, jedné z obcí, kde moravští Chorvati po staletí žili. Pak také v Poštorné a Hlohovci na Břeclavsku a v Novém Přerově, Dobrém poli a právě v Jevišovce na Mikulovsku.
6: Uzavírá reportérka Aneška Hlávková.
7: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
6: Významná česká dokumentaristka Jana Ševčíková posílá do kin ve zrestaurované podobě 2 své starší dokumenty. Jedním z nich jsou Starověrci. Snímek o komunitě původně pravoslavných ruských věřících, kteří v 17. století na protest proti církevním reformám patriarchy Nikona opustili svou vlast. Dnes žijí na různých místech světa. Jak je u Ševčíkové zvykem, ke svým respondentům se dostala velmi

0: blízko. V rozhovoru s Tomášem Pilátem nejprve vysvětluje, kdo starověrci jsou a jakou víru vyznávají.
1: Je to stará ruská víra. Je to etnikum, která když se mě objevila na severu Rumunska, v Maramureši, tak tenkrát byl taky fousatý chlapíci a já jsem si říkala, to nejsou zakarpačtí Rusíni. A byla jsem poslána na Dunajskou deltu, kde mi to neuvěřitelně oslovilo, protože to bylo jako když stoupneš zpátky do zvláštního času, zvláštního bytí. Tenkrát jsem tam zůstala asi 3 neděle na té Dunajské deltě, ale bylo mi řečeno, že když chci starověrce, abych jela do Moskvy. Tam jsem objevila báječného zvoníka a byla jsem nějakou dobu v Moskvě, ale já jsem měla pořád v hlavě tu přírodu, že to patří k těm starověrcům, ta příroda. Byla jsem poslaná z té Moskvy na Sibiř, do Novosibirska, ale tam už těch starověrců se moc nenašla. A ty mě řekli, že mají svým způsobem jako příbuzný v Oregonu, že část jich zmizela v Severní Americe. No a jelikož já jsem měla možnost teda, že jsem měla film na festivalu v San Francisku, tak jsem tam mohla odjet a vzala jsem bagla, odjela jsem do Oregonu. A v tom Oregonu mě řekli, že jestli chci opravdový starověrce, takže musím na Aljašku. A na tu Aljašku jsem se vypravila až teda další rok. A to bylo neuvěřitelné hledání, protože lesy, lesy, lesy. Ale oni se mnou nechtěli moc komunikovat, jo, protože oni byli opravdu velice, velice uzavření. Ale posléze, když jsme se rozpovídali a oni pochopili, že vlastně já znám některé jejich příbuzenstvo v tom Rumunsku a v té Moskvě, tak se pomalinku jako začali otevírat. A já jsem tam taky zůstala asi 6 neděl. A tenkrát, když jsem se vrátila zpátky do Prahy, tak jsem měla opravdu velký dilema, kde ten film natočit, že jsem z toho nechtěla dělat cestopis. A ta Dunajská delta, jednak to prostředí, já jsem to měla proježděný, ty kanály a ta místa a s těma lidma jsem opravdu strávila hromadu času a zdálo se mi, že když budu točit o těch starověrcích, tak na Dunajské deltě.
2: Na všech těch místech, o kterých jste mluvila, si udrželi tu svoji ruskou starou duši a tu svoji starou víru, kvůli které vlastně odešli původně z Ruska.
1: Oni si opravdu zachovali všechno, co bylo v té původní staré ruské víře. A za to vlastně trpěli pak celé svoje bytí. No.
2: A bylo to všude podobné v té Americe, na Aljašce, v Rumunsku, nebo i u té Moskvy, všude to bylo podobné, nebo třeba se trošku lišili ve svém způsobu žití a víry tato enkláva?
1: Takže se lišili. Něco jiného to bylo okolo té Moskvy, něco jiného to bylo na té Aljašce, normálně lovili ryby a tím se živili. Vždycky vyjeli na té svojí bárce, tam měli ten pravoslavný kříž. Vždycky, když našli nějaký, co tomu říká školka, že jo, ta rybí, tak začali mluvit staroslovensky nebo rusky. Jo. A teďko ty Američani na ně byli šíleně naprdlí, protože jim nerozuměli. Ale nic, tam byly různý jiné věci. Oni nosili ty dlouhý sukně, nosili ty šátky, že mě šokovalo, když jsem přišla do té baně. A teďkon ty ženy si sundaly ty sukně a sundaly si teda ty haleny a rozpustily si ty vlasy a ty vlasy byly ke kotníkům. A bylo to úplně jako, když vstoupíš do jiného bytí, no. Rozumíš, pro mě vždycky je film, aby mi to něco dalo, abych se nějakým způsobem já sama něco dozvěděla a pak to můžu přenést. A tohle to bylo pro mě tajemství. A to tajemství snad tak trošku v tom filmu je.
2: Vy jste zmínila ten jazyk. Zdálo se mi z toho filmu, že to není úplně čistá nebo dnešní ruština. Něco jako staroruština nebo kombinovaná s tou staroslovenštinou.
1: Samozřejmě, že třeba v tom Rumunsku do toho vklínili ty rumunský slovíčka, ale na té Aljašce tam mluvili jenom teda staroslovenštinu nebo tou ruštinou. Tam samozřejmě ty mladí se bavili normálně angličtinou, jo. Ale já jsem tam měla kamaráda, který tam jel se mnou a on uměl perfektně anglicky, ale oni se s ním vůbec nechtěli bavit. Oni prostě opravdu jenom tu ruštinu, jenom tu staroslovenštinu.
2: Vy jste si nakonec tedy vybrala tu Dunajskou deltu v Rumunsku. Říkala jste kvůli těm lidem, možná i kvůli tomu prostředí, to je obrazově úžasné prostředí. Kameraman pan Kačer to nasnímal perfektně. Ve spolupráci s vámi, pochopitelně.
1: On ten dokument chce čas, protože my jsme seděli, já nevím, kolik dní, možná, že i když to vemu hromadně, tak týdnu, protože Dunajská delta je zaplavená sluncem. Pelikáni letěli úplně někam jinam, takže jsme s tím Jaromírem vždycky přijeli a byli trpěliví a čekali. A to si myslím, že je u toho dokumentu hrozně důležitý. Teď už na to není moc času.
2: Jak se s těmi lidmi spoložilo? Vy jste museli prožít spoustu času spolu.
1: To jsme prožili, no, to jo. No tak Víš, my jsme s nima jak na té Aljašce, tak tady na té Dunajské deltě jsme chodili rybařit. A prostě jsme s nima byli, no. Byli s velkým B.
2: Prolíná hodně ten duchovní život do jejich občanského života, nebo je to striktně oddělené? Teď je čas na modlitbu, teď je čas na Pána Boha a teď třeba jdeme lovit ty ryby nebo kácet stromy nebo obdělávat půdu.
1: Já jsem takhle nevnímala něco jako rozděleného, jestli čas na rybaření. To je těžký. Já nevím, já jsem prostě s nima byla a musela jsem nosit taky ty dlouhý sukně, že nosila jsem ty šátky. Byly třeba 4-hodinové modlitby v kostele, což bylo někdy dost náročný, protože si musel klečet na zemi a s hlavou dolů. A já si pamatuju, že jednou to byl nějaký senoseč, nebo co by jsme tam byli v létě, a ten kostel byl plný sena. A to seno strašně vonilo a bolelo ti z toho hlava, takže já vím, že jsem tam sebou švihla a že my jsme tam jezdili a pomalu nás ty lidi přijímali, protože když viděli, že tam opravdu jezdíme, že nejsme žádný televizní štáb, nebo prostě, že to není raz, dva, tři, tak se pomalu začali otevírat. A třeba teprve po 3. roku jsme se dostali do kostela, jak na začátku filmu jsou ty křtiny, tak teprve 3. rok jsme tohleto mohli natočit. A já jsem byla strašně tvrdohlavá, protože jsem věděla, že tam je spoustu míst a spoustu situací, na které jsme si prostě museli počkat.
2: V jakých vztazích ta komunita byla s okolním Rumunskem, s okolní rumunskou společností? Vstupovali do nějakých interakcí? Asi museli zřejmě s úřady, nebo byli víceméně odříznutí a žili si svým životem?
1: Spíš si žili svým životem. Já nemůžu říct, že by byli odříznutí, ale zvolili si tenhle ten způsob žití, taky pěstovali nějaký obilí a to rákosí a z toho oni něco pletli a tak, ale drželi to svoje, no. Jako každý z nás má svého anděla. A 40 dní, a to je i normálně v katolické víře, že je 40 dní, že ta duše lítá a vlastně se kouká, co si udělal dobrýho, špatného. Ze začátku to bylo trochu jako pohádka, ale čím víc jsem do toho vstupovala, tak tím víc mě to vnitřně, jak bych to řekla. Vždycky, když jsem se vrátila z té Dunajské delty, jak jsem šla tady po Karlově mostě a viděla jsem tam Dunaj a prostě vůbec jsem se nemohla aklimatizovat. Hrozně se mi to dostalo jako do sebe, do duše, do srdce. To je těžké, já nemám ráda tyhle ty velké slova, ale prostě to je vždycky, když děláš takovýhle dokumenty, tak ty lidi přijmeš do sebe a žiješ s nima, i když seš třeba v Praze, tak se tam těšíš, protože zase něco třeba novýho pochopíš, lehce se něčeho dotkneš. Protože všechno to bylo jako stejně jenom dotyk. Nejsiš starověrec, abys to měl ze vším všude. Prostě je to vždycky jenom dotyk, ale ten stojí za to občas.
0: Říká významná česká dokumentaristka Jana Ševčíková o práci na dokumentárním filmu Starověrci a o svém soužití s touto komunitou. Magazín mezi námi připravili Tajana Mančalová, Jana Šustová, Aneška Hlávková a Tomáš Pilát. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Iveta Demeterová.
3: 15 hodin 30 minut. To je čas zpráv a Martina Bendy.
4: Největším akcionářem West Hamu United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste z 27 na 43%. Posílení vlivu Daniela Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele West Hamu United Davida Sullivana, který drží přes 38%. 77-letý miliardář čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen. Před týdnem proto odstoupil z vedoucích funkcí. Při ukrajinském nočním útoku v ruském Krasnodarském kraji zemřel jeden člověk. Nejméně 3 další úder zranil, informoval o tom gubernátor. Na síti Telegram napsal, že pátý trosek bezpilotních letounů zároveň způsobil požár v tamním přístavu. Moskva hlásí také útok v jeho ruské Volgogradské oblasti. Tam hořel průmyslový areál. Ukrajina, která se 5. rokem brání ruské agresi, zintenzivňuje útoky drony středního a dlouhého doletu, cílí hlavně na místa spojená s ropným průmyslem. Silničáři dnes v noci zdemolují most přes dálnici D4 u Jíloviště poblíž Prahy. Konstrukce byla ve špatném technickém stavu. Přípravné práce omezí provoz už během odpoledne. Řidiči budou muset využívat objízdné trasy. Uzavírka by měla trvat minimálně do zítřejšího rána. A začíná sezóna výletních báňských vlaků. Lidé se s nimi můžou podívat do obvykle nepřístupných oblastí Ostravsko-Karvinského uhelného revíru. Vlaky totiž využívají bývalé nákladní vlečky. Zájemci se můžou projet po dvou trasách. Jedna z nich vede například do ostravské zoo. Sport. Vodní slalomářka Martina Sadková dojela třetí v závodě kanoistek na světovém poháru v Augsburku. Z vítězství se stejně jako v Praze radovala Australanka Foxová. Moderní pětibojař Marek Grič doběhl na světovém poháru v Budapešti těsně pod stupni vítězů čtvrtý. O bronzovou medaili přišel 28-letý reprezentant při závěrečné páté střelbě, kdy se před něj dostal Ukrajinec Kovalčuk. Druhý český finalista Matouš Tuma byl osmý.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A opět začínáme pohledem na dálnici D2, ta je stále mezi Blučinou a Modřicemi uzavřená, a to na 11. kilometru v obou směrech. Důvodem je odklízení následků tragické ranní nehody dvou kamionů. Od Brna pokračuje odklon dopravy na exitu 3 Modřice, od Bratislavy se sjíždí na 11. kilometru. Okolí exitu 11 stále zaplněné, konkrétně silnice 416, ale teď už pouze od Židlochovic. Na silnici 11 v Ostravě v Rudné ulici ve směru z Poruby do Havířova dejte nohu z plynu za nájezdem od Plzeňské. Po srážce 3 osobních aut je průjezdný pouze jeden pruh, ale v celku plynule. Je to bez kolony. Na silnici 43 kousek za obchvatem Svitav směrem na Lanškroun zbystřete těsně za nájezdem z nové dálnice D35. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody 3 osobních vozidel. Projíždí se Kyvadlově, v obou směrech nabíráte kratší zdržení. A silnice 30 směrem z Lovosic do Ústí, levý břeh Labe a nehoda v Dolních Zálezlech. Před Molkou bourala 2 osobní auta, i tam projede taky vedlově a chvíli se zdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, nejvyšší teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Prosinec roku 2003. Tikrit, Irák. Američtí vojáci uprostřed křižovatky rozhánějí rozzuřený dav. Skandující Iráčané se chtějí obětovat za svého dopadeného vůdce. Ten stejný den, jen několik kilometrů na jih, Američané ukazují novinářům noru, ve které se irácký diktátor skrýval. Nedá se tu postavit, je tu jedna zářivka a malý větrák. Není tu postel, není tu záchod, je to prostě jenom díra v zemi. Vojáci odtud vytáhli vousatého, špinavého muže. Iráckého kata Saddáma Husajna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Řezník z Bagdádu, irácký diktátor Saddám Husajn. Jeho příběh je tím předposledním, o kterém budeme v naší speciální sérii Kati o mužích s krví na rukou mluvit. Znovu s Jaroslavem Bílkem, politologem se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 13. června. Dobrý den, vítejte u nás už po deváté. Toto uteklo.
8: Dobrý den.
7: Viděl jste záběry ze Saddámova úkrytu?
8: Myslím, že jsem je už jako viděl. To tehdy minimálně to, jak ho tahali z toho úkrytu, bylo i ve zprávách.
7: Bylo i ve zprávách. Už jak... On tam neměl vůbec žádné místo. To bylo doupě, to byla králičí nora, miniaturní. Tam nebylo nic.
8: A tak on tam moc času nestrávil, on bydlel v tom domku vedle, jak jsem pochopil, pokud nehrozilo nějaký to, že by to šlo prohledávat.
7: A schoval se tam jenom v momentě, teda kdy už slyšel, že
9: ti američtí vojáci se blíží.
8: Takhle jsem to pochopil z nějakého dokumentu.
9: Zmiňuju to hlavně kvůli tomu, že jsme tím otevřeli ten příběh tady na začátku téhleté epizody. Američané ho hledali tehdy všude možně, Saddáma Husajna. On unikal několik měsíců. Proč se ukryl právě tady?
8: To bylo blízko toho jeho rodiště, což tady v té části světa většinou znamená, že tam máte víc sympatizantů a lidí, co by vás třeba nemuseli prodat nebo udat. No a zároveň prostě neměl těch možností už tolik, že jo. Byl na útěku, zhroutil se mu stát, zhroutily se mu ty loajální struktury docela hodně. A navíc tehdy Spojený státy, to si možná pamatujete, existovaly takový ty karty s podobiznama těch hlavních pohlavárů režimu, kdy oni se jako snažili hledat. To byla slabina toho plánu, protože oni šli po těch pohlavárech, ale ten Saddám už v té době měl kontakt hlavně jako s řidičem, kuchařem, prostě jako s úplně jinou skupinou lidí. Takže to bylo jako mimoběžný pátrání. No.
9: Ale trvalo opravdu dlouho, protože ta invaze začala někdy na jaře a našli ho až v prosinci.
8: Vy jste udělali úspěšnou invazi, zhroutili jste ten režim a nemáte ten hlavní cíl, to nešlo moc vydávat jako úspěch, takže samozřejmě Spojeným státům šlo extrémně moc o to, aby ho našli.
9: No, zajímavé teda ale je, že na to, jak bídné byly podmínky v místě, kde přebýval, aspoň tu chvíli v té noře, kde nebylo vůbec nic, byl tam větrák a jedna zářivka a nemohl se tam prostě postavit vůbec a tak dále. Novináři, kteří tam pak lezli s kamerami, tak sotva se dostali dovnitř a sotva ven, tak po zadržení Husajn putoval do irácké vazby a dostal klimatizovanou celu, měl dost času na četbu, na cvičení a podobně. Jak to?
8: Tady to je vlastně tak jako zajímavý, když se nad tím zamyslíme v širším kontextu jeho života, že tam vidíme ty vzestupy a pády. Vyšel z velmi chudých poměrů, potom se zmohl sociálně hodně, pak zase skončil tady v nějaký díře. Jo, mně to vlastně přijde takovej symbolický příběh hezky. Tak samozřejmě, že když někoho zatknete a máte ho ve vězení a chcete ho soudit, tak se snažíte nějak jako udržovat nějaký standardy, aby vám třeba přežil ten soud nebo k tomu soudu, že jo.
9: Začněme ten příběh vyprávět od začátku. Pak se postupně dostaneme zase zpátky do té cely. Saddám vyrůstal ve 30. ve 40. letech. Neměl to úplně snadné. On neměl otce, neměl matku pořádně, protože nevlastní otec, který se o něj staral, tak vlastně převzal tu otcovskou roli a podle profilu zpracovaném americkou CIA ho údajně Saddáma byl. On taky kradl a jako dítě i spáchal první vraždu.
8: Tady si myslím, že asi mělo nějaký vliv na něj, dá se to očekávat. Pocházíte z velmi nuzných poměrů, máte hrozné rodinné prostředí, ale měli bychom tu zdůraznit, že to vlastně vám to nedává biankošek k tomu, abyste pak mohli mučit a týrat další lidi. Ale uznávám, že měl ten začátky těžké. Až potom, než ho adoptoval jeho strýc, a on díky tomu začal studovat a angažovat se v politice po vzoru toho strýce, tak teprve se ten jeho život začal zlepšovat.
9: Vy jste říkal, že pocházel z těch nuzných poměrů, on vyrůstal v Tikrítu, což je obec na půl cesty mezi Bagdádem.
8: No a chytli ho v díře v nějakém místě blízko toho Tikrítu, takže to jsem tak jako říkal. No.
9: Takže vyrůstal v Tikrítu, potom se začal propracovávat teda do politiky postupně. On tam asi našel v tom takovou druhou rodinu, ne? Jakože našel svůj smysl života po tom bídném dětství.
8: Tak asi jako rozhodně, že jo, učarovali ho ty myšlenky a zároveň on, tím, že myslím, ten jeho strýc byl v té politice taky aktivní, takže to vás předurčuje k něčemu a studoval práva. Máme takový hodně podobný příběh jako s tím Fidelem Castrem, že? Jo.
9: Proč mu čarovali zrovna básovci? No ta strana bás.
8: Máte někoho, kdo pochází z velmi chudých sociálních poměrů a potom tady máte arabské socialisty, když to hodně zjednodušíme. Chtějí, aby se Arabové spojili, byli nezávislí na vnějším tlaku, došlo k nějakému jako sociálnímu zlepšení těch zemí a tak dále. To si myslím, že musí vymyšlenky, které vás tu chvíli jako lákají nutně.
9: Dokonce s těmi lidmi ze strany Bás prý podnikl i atentát na tehdejšího diktátora Iráku. To znamená, že to byli násilní revolucionáři a on se jedním z nich stal už v té době. To mu bylo kolem 20.
8: Bylo mu kolem 20, on se přidal k tomu pokusu o atentát na toho premiéra Kásima, který tehdy ještě nevyšel a musel utíct ze země a prý to bylo takové dobrodružné. Pak vlastně jim vyšel až ten pokus pod vedením Bakra.
9: A to byl nějaký další pokus o svržení
8: toho Kásima, kterého svrhli.
9: Toho stejného.
8: Finálně se Kásima zbavili v roce 63 a začala tam vládnout ta strana Bás. Vím, že rámci Saddám Husajn stoupal. A proto jeho stoupání v té straně a v tom státním aparátu je důležité to, že jeho strýc Bakr tak se pak v roce 68 stal prezidentem. A Saddám se stal, myslím, že jeho zástupcem, ale každopádně ten Saddám Husajn se velmi výrazně etaboval v tajné službě a v represivních aparátech toho režimu.
9: A pak to celé převzal on.
8: No to pak převzal, ale to je trošku jiný příběh. To bylo tak, že v roce 79 on přinutil Bakra, aby podepsal rezignaci. Aha. Sám se stal tedy jako prezidentem a přichází jedna z nejzajímavějších etap toho režimu a to je něco, co jsem nazval takzvaná televizní čistka nebo televizní puč,
9: no.
8: Protože několik dní potom, co tedy se Saddam Hussein ujmul moci, tak udělal nějaké zasedání s ním té vládnoucí strany.
9: Jo, jsou z toho i záběry dostupné.
8: To přenášela televize a tam najednou všem těm shromážděním řekl tady další vysoký pohlavár, nebudu jmenovat, který byl tajemníkem toho prezidenta, tak tady chystal vlastně zradu a převrat a když se tady prostě na kamery přizná a řekne, kdo byl s ním, tak já ho ušetřím. Ten překvapený člověk, který začal vyjmenovat nějaký jména. Načež vyjmenoval asi 68 lidí, oni z toho třetinu z nich popravili, včetně tady toho pána a dneska se má za to, že to bylo vlastně hodně zinscenované, podobně jako ty procesy v Sovětském svazu. Že jako,
9: nebo u nás.
8: Ano, rozhodně spolu nesouhlasili v rámci té strany, jako nebyli kamarádi, ale převrat spíše nechystal.
9: No protože na těch záběrech, které jsou skutečně dostupné volně na internetu, tak vidíte ten děs ve tvářích všech těch jeho spolustraníků.
8: No protože nevěděli, jestli nemenuješ někoho dalšího, kdo tam bude. A celkově jako, my jsme tady měli různé nástupy jako moci a na scénu, ale myslím, že tenhle je vpravdě pompézní.
9: Tam je ale zajímavé, že když teda pominu tady televizní čistky, tak zrovna ty první roky, já vím, že to tak bývá jako obvykle, ale zrovna tady u toho Husajna jsou jako velmi dobře hodnocené kvůli tomu, že rostla gramotnost v Iráku, lidé se vzdělávali.
8: Jistě, ale tady zase je potřeba asi zmínit, že ve většině těch diktatur v té době, kde se takhle k moci dostal někdo, o kom jsme tady mluvili, tak ta gramotnost byla poměrně nízká. Takže vy startujete z ne úplně vysokých čísel.
9: Saddam Husajn byl sunita, že máme šítský sunnický islám, nicméně sunité tvořili jen asi pětinu obyvatel Iráku, takže ještě se musel vypořádat s tím, že v Iráku bylo převážně šítské obyvatelstvo, což určitě byla jedna z dalších výzev, která ho čekala v době jeho vlády. Ale on nábožensky fungoval velmi aktivně dokonce, co je pravdy na tom, a musím se na to zeptat, že nechal napsat Korán vlastní krví.
8: A byla to prý krev smíchaná s nějakým ingoustem, mě to přijde strašně morbidní a nemám rád krev.
9: On si nechal odebírat tu krev
8: snad. No, ale každopádně je to jedna z těch extravagantních věcí, o které se u něj jako často mluví, ale já myslím, že tady byste zmínil tu jako náboženskou stratifikaci, ta je jako asi důležitá, ale zároveň my bychom měli zmínit, že ta strana Bás minimálně v počátku, jak byla založená, tak ona se profilovala jako sekulární.
9: Mm-hmm, a to je zajímavé.
8: A taky budeme mluvit v dalším díle o Sýrii, kde ano. Vlastně sekulární zůstala déle.
9: Ano, ano. Ta strana tam totiž působila taky, že jo? To je vlastně
8: ano, oni měli dvě pobočky, kde... oni byli původně jedna, pak se rozdělili na dvě části a dokonce spolu měli nějaké spory. Ono totiž dokonce jeden čas Saddam Hussein navrhoval, že by se spojila Sýrie a Irák. Aha. Ale samozřejmě, že Irák by byl ten větší a důležitější.
9: Bez pochyby.
8: On byl takový hodně megalomanský v tomhle.
9: Jak ale vypadala jinak teda jeho politika, kromě téhle té územní rozšafnosti, kterou projektoval? Jak vypadal sadámismus?
8: Byl to nějaký vyhrocený nacionalismus svým způsobem, s těmi sociálními aspekty trochu a především s tou nějakou snahou uchopit tu vládu a vládnout. Vy říkáte krom té územní rozšafnosti, ale tak vezměme si, že on v roce 79 udělá tu televizní čistku
9: no.
8: A pak už hnedka máme 80. roky a začala ta válka s Iránem.
9: Iránsko.
8: Takže jako vlastně my můžeme říct, že ta územní rozšafnost je podle mě to, co naprosto charakterizuje tu jeho vládu a to megalomanství, protože kolik let za tu dobu, kde byl u moci, se vlastně neválčilo.
9: A v té iránsko-iránské válce to bylo hodně ošklivé, tam používali chemické zbraně.
8: Ta válka byla strašně dlouhá, že trvala přes 8 let.
9: Proč válčili vůbec?
8: No, protože v Iránu předtím proběhla ta revoluce a vlastně
9: na
8: konci 70. a Saddam Hussein si myslel, že ten režim je tam oslabený a že on se může přivlastnit jeho ropná pole ideálně. a zároveň tím, že v tom Iránu se etabloval po té revoluci, nebo začínal etablovat nějaký více náboženský radikální režim, tak on vsadil na to, a to pochopitelně správně tehdy Saddam Hussein, že bude mít podporu velké části světa, protože bojuje s tím fundamentálním náboženským režimem, který symbolizoval ten Ajatolách a tak dále, což jako nebyla špatná úvaha a Spojené státy ho tehdy opravdu podporovaly, a nejen Spojené státy.
9: Ano, tankerová válka se taky jedné té dimenzi toho sporu říká, protože si navzájem likvidovali ty ropné tankery, které je udržovali naživu a bez nich krváceli a nemohli finančně pak podporovat ten spor jako takový.
8: Tam jako asi nejpodstatnější črtou toho konfliktu je, že my někdy trošku zapomínáme, že ten Irán přežil tady 8 let války, kde byl oslaben, napadl ho silný rival, kterému pomáhala velká část světa, a že to do značné míry si myslím ovlivňuje to uvažování těch iránských lidí do dneška. Většina těch dnešních představitelů Iránu tak vlastně byli v té válce mladí, formovalo nějak ten jejich zážitek a ty životní prožitky, jsou na to zvyklí na tady to.
9: My musíme zmínit ještě jednu důležitou a dost nechutnou kapitolu života Saddáma Husajna, totiž masakry kurdské menšiny, zase chemickými zbraněmi.
8: Tak on opravdu začal nechat vyrábět ty zbraně, ty bojové plyny a tak dále, protože to nasadili v té válce s tím Iránem, ale když potom ta válka s Iránem skončila, z pohledu Saddáma Husajna jako neúspěšně, propagandisticky mu říkal, že zvítězili, ale nezvítězili, nic nezískali a ještě to zatížilo jejich hospodářství a stále lidský životy, tak on se obrátil proti Kurdům na svém území, protože ti Kurdové během té občanské války stranili více Iránu a byli vnímáni jako zrádci, takže on nechal údajně splinovat obyvatelstvo několika set vesnic a vyhladit a bylo tam přes 100 000 mrtvých.
9: Přes 100 000 mrtvých.
8: Dává se 50 až 100 000, prostě hrozně velký číslo.
9: No, tak to je důvod, proč se mu taky přezdívá bagdátský řezník, ne?
8: No, ono to pak ještě přešlo do toho, že tam pak byl i pokus o povstání v roce 91 proti němu, který taky nechal tvrdě potlačit. Do toho perzekuoval lidi běžně a taky tam pak byla třeba nějaká čistka, když na něj zkusili udělat atentát jednou, takže on opravdu byl bezpodmínečně řezník a i kdybychom nepočítali ty oběti z těch válek, které vedl výbojných, tak rozhodně byl jeden z největších řezníků, o kterém se tady bavíme v této sérii.
9: Potlačoval ten odpor, který teda v Iráku byl v té době, o které vy jste mluvil, třeba i těmi svými jednotkami ozbrojených komand s těmi samurajskými přilbami?
8: To byly, myslím, ty jednotky Fedajín Saddam, což bylo vlastně něco jako jeho milice osobní. U toho se můžeme na chvíli zastavit, protože obecně, vy když v těch autoritářských režimech, které nejsou úplně dobře institucionalizované, ale vlastně i když jsou, tak čeho vy se bojíte? Vy víte, že ve volbách vás nesvrhnou, protože volby buď nemáte, anebo je nemůžete prohrát. Mm-hmm. Takže vlastně to, co vás, čeho se bojíte nejvíc, je, že vás svrhne vlastní armáda. Mm-hmm. Z toho důvodu vy většinou se snažíte, aby ta armáda ideálně nebyla vedená někým, kdo je váš rival nebo někým velmi kompetentním, což paradoxně vám pak ale pomáhá v těch válkách výbojných, které vedete. A je o tom krásná knížka, že vlastně v té válce Iránu s Irákem obě ty strany byly vojensky dost neefektivní, protože tam dosazovali hlavně loajální členy té své ideologie a té revoluce, ale na bojišti to moc nedokázali prodat ty lidi, protože neuměli válčit. No, ale co jsem chtěl říct, jedna z cest je, že buď nějaké části té armády svěříte někomu ze své rodiny, komu věříte, anebo že si vytvoříte nějaké paralelní milice třeba, jako měl ten Saddam Hussein, čímž nebyl ojedinělý, to pak měli Bashar Assad a podobně, takže takhle nějak zkoušíte se bránit tomu případnému převratu, že máte nějaké vlastní síly, no a ty Saddamovi založil jeho syn Uday, a jmenovali se teda Fedajín Saddam, ale pak je převzal druhý syn Kusaj.
9: No já jsem ty Fedajíny zmínil i z toho důvodu, protože a ty samurajské přilby, oni trošku připomínají, vypadá to trošku jako kastrol na hlavě. Je to prý z toho důvodu, že ten syn Saddáma Husajna měl rád přilby ze Star Wars. A skutečně ty přilby těch Fedajínů tak trošku vypadají.
8: Můžeme se zastavit u těch jeho synů na chvíli, to je určitě možná takové věčné.
9: On jich měl
8: věčné
9: víc teda, jo?
8: No, měl jich víc, ale podstatní.
9: Počkejte, oni hráli v tom kasínu, ne? S těmi syny Kadáfího. To už jste mi říkal v jednom z těch dílů v minulosti.
8: O tom jsme se bavili, no, ano. Ne se syny Kadáfího, ale se synem Čaučeska.
9: Čaučeska,
8: jeden
9: ano,
8: z nich hrál se synem Čaučeska.
9: Se synem Čaučeska, pravda.
8: V Monaku v kasínu, byli kamarádi.
9: Ano.
8: Ale co jsem chtěl říct tady, oni, ten Uday byl velmi brutální.
9: A do toho šéfoval olympijskému výboru.
8: A že donutil tu fotbalovou reprezentaci hrát za trest tím železným míčem, když se nepostoupili v nějaké té kvalifikaci.
9: Ježiš. Pravda je teda, že jo, že jsem slyšel, že to měl být snad betonový míč, ale to na ty věci nic nemění.
8: A založil táta i tu milici a ten druhý syn, ten Kusaj, ten byl naopak takový jako víc zákulisní, angažoval se v té tajné službě a byl více srostlý s tím aparátem toho režimu. Takže oba dva ty synové vlastně se konstituovali jako by ti následníci toho Sadáma, kdy Sadám je nechával trochu soupeřit a vybíral si stále, kdo by teda byl lepší, aby to po něm převzal. Každopádně oni zemřeli v boji s americkými vojáky.
9: To už jste se dostal k těm válkám v Perském zálivu, oni jsou dvě, ta první byla na přelomu 80. a 90., ta druhá potom v prvních letech nového milénia. Ta první kvůli tomu, že Saddam Hussein napadl Kuwait.
8: Po té válce s tím Íránem pochopitelně byl ekonomicky vyčerpaný, ale furt měl celkem velkou armádu, tak si řekl, že to bude snadné sousto. Zároveň on tím pádem si zhoršil ty vztahy se Západem, které do té doby měl docela dobré, což je zajímavé. My tady říkáme, že on byl původně z nějaké socialistické strany, ale vlastně dokázal do nějaké míry vyvažovat jak Západ, tak Východ, nějak s tím manévrovat, no a tady tím si to trošku jako pokazil, ale on prostě asi věřil, že to dokáže vyhrát, byl to megalomán, a nebo že ten Západ nezasáhne tak silně, jako tehdy zasáhl, že jo, přiznejme si, určitě vytlačení Saddáma Husajna z Kuwaitu byla jedna z hvězdních chvil mezinárodního společenství, tak se tam tehdy angažovala i naše armáda.
9: No počkejte, zmínil jste Česko, Saddam Hussein plánoval teroristický útok na Rádio Svobodná Evropa, které fungovalo právě v budově federálního shromáždění. Tady normálně BIS, o tom má celý text na svém webu, měl být najat muž, který nejenom, že si fotil tu budovu, ale pak měl shromáždit i kolem sebe lidi, kteří v jedné z budov naproti tomu federálnímu shromáždění měli vypálit raketu na tu budovu. A dokonce na ambasádě irácké v Praze se pak našli zbraně. Včetně toho raketometu, nebo co to mělo být.
8: No tak tady vidíte, že on měl mnoho plánů po celém světě, podobně jako Muammar Kaddáfí, o kterém jsme to už taky točili epizodu. No.
9: Dobře, takže ty vztahy v 90. úplně ochladly. Proč došlo k té druhé válce v zálivu?
8: No k té druhé válce v zálivu došlo z toho důvodu, že tehdy vlastně byl označován ten jeho režim za tu osu zla. A poté, co začal ten globální boj s tím terorismem po 11. září, tak on byl další na seznamu a existovaly ty obavy, že se pokouší o výrobu zbraní hromadného ničení.
9: Počkejte, a on měl nějaké kontakty teda na Al-Kaidu nebo na jiné teroristické organizace?
8: Ty nakonec moc neprokázali.
9: Neprokázali se nakonec ani ty jaderné zbraně, ne?
8: No jaderné zbraně ne, rozhodně našli nějaké ty chemické zbraně, protože ostatně už je používal předtím, ty měl. A on usiloval o jaderný program, ale tomu překazil Izrael tím náletem na ten komplex v tom Osiraku v 80. letech.
9: Takže tímto pak taky, a to je ten slavný moment, nebo i nechvalně slavný spíš, že Spojené státy vlastně obhájily tu invazi do Iráku v roce 2003.
8: Zbraněmi, které nenašly.
9: Oni je pak ale nakonec později vlastně některé z nich našli, že některé byly převezeny do Sýrie, pak vyšla ta tajná zpráva CIA po letech, že některé tam skutečně byly, ale jaderné zbraně ty se tam nenašly.
8: Ty chemické ano, a zároveň tak. Zase nenašli jaderné zbraně, našli chemické zbraně a prokazatelně víme, že používal chemické zbraně jak vůči svým nepřátelům během té válce s Iránem, tak je používal vůči těm Kurdům na svém území a vůči té opozici. Takže z mého pohledu nelze upřít, že dělal šílené věci.
9: Bez pochyby. 100 000 obětí měl tedy
8: ano.
9: Na svědomí. Vy jste říkal, že přes 100 000 Kurdů.
8: To bylo, tím myslím, jenom během té čistky vůči těm Kurdům.
9: Takže to ani nepočítáme ty čistky ve straně, nepočítáme ani iráckou-iránskou válku, nepočítáme zabité
8: americké vojáky. Tu válku nepočítám. V té válce tam je to milion až milion a půl lidí na obou stranách celkem.
9: Wow.
8: To bylo jako opravdu...
9: To byl masakr.
8: To byl hrozný konflikt. Je smutné, že na to, jak to byl hrozný konflikt, tak vlastně zase není většinou v našich učebnicích dějepisů, se mu nevěnuje pozornost a my jsme ho hodně vytěsnili.
9: Dostáváme se zpátky k tomu, kdy v roce 2003 našli Saddáma Husajna v králičí noře nedaleko Tikritu američtí vojáci, která se tam schovává před tím, aby ho nedopadli. Což se teda mu nepodařilo, dopadli ho, on byl potom postavený před tribunál, odsoudili ho k smrti oběšením, mimochodem z toho je taky záznam, který je dohledatelný, na který patrně jsou Američané v tomto směru pyšní.
8: Mně tady přijde vlastně zajímavé, že oni, když ho zatkli, tak on měl u sebe taky pistoli, ale nebránil se, oproti svým vlastním synům, kteří se tedy bránili.
9: V paláci mu našli mimochodem zlaté kalašnikovy. To je další diktátor, co měl u sebe zlatou zbraň po Kadáfím a kdo měl ještě zlatou zbraň? Hitler měl zlatou zbraň.
8: Musíme prostě brát v potaz, že to byl diktátor, který měl hodně peněz z ropy, takže si mohl koupit ledasco a myslím, že třeba ten jeho syn, ten údaj proslul sbírkou drahých automobilů a zase není jediný, že jo, a podobně.
9: A je to zase teda ten diktátor, který po celou tu dobu byl bohatý právě kvůli ropě, ale obyvatelstvu se nedostávalo?
8: Tak na začátku zlepšil jasně. Nějaké míry, ale celkově jasně, že vy většinu těch prostředků pak využíváte k tomu, abyste se vyměli dobře a abyste především si koupili lojalitu těch lidí, na kterých stojí vaše přežití, což jsou ty špičky toho represivního aparátu, klíčoví straníci, tajné služby a potom taky vlastně třeba vy těm platíte své milice.
9: Co bylo po Husajnově smrti?
8: No po Husajnově smrti začaly snahy o to, aby v Iráku se lidem začalo žít lépe a vznikl tam nějaký lepší a spravedlivější politický systém. Ty snahy pokračují do dnešního dne a nejsou úplně extra úspěšné, protože třeba když se podíváme na poslední zprávy organizací jako je Freedom House nebo Varieties of Democracy, tak zjistíme, že tam sice probíhají nějaké volby, volí se tam nějaká vláda, ale zároveň ten režim nebo ten stát je velmi zkorumpovaný a co je ještě horší, tak na jeho území působí různé milice,
9: ano.
8: Které nejsou kontrolovány tou státní mocí, takže slovy Maxe Webera, ten stát jako takový nemá na svém území maximální monopol na násilí, což vlastně je jeden z nezbytných znaků fungujícího státu.
9: Taky tam v minulosti právě kvůli tomu, že tam bylo takové jakési bezvládí, když Američané odešli posléze.
8: Tak tam byla Al-Kaida a byla tam vlastně docela krutá občanská válka. No.
9: Byl tam taky ten takzvaný islámský stát, který působil vlastně na území mezi Sýrií a Irákem. To tam všechno tohleto bylo. Je to selhávající stát vlastně doteď asi. Není to nic funkčního.
8: Na druhou stranu, když se podíváme třeba na nějaké ty žebříčky, tak byť to srovnání je vždycky takové trošku sporné, tak jako já bych jako řekl, že úroveň lidských práv a politických práv se jako v průměru pro většinu lidí té země mírně zlepšila. Ale je to dané částečně tím, že ten režim Saddáma Husajna byl opravdu velmi krutý a šílený z dnešního pohledu a zároveň to zlepšení rozhodně není takové, abychom tam chtěli jako stěhovat nebo tam zakládat firmy.
9: Iráčanům napsal Husajn dopis na rozloučenou, ve kterém mimo jiné uvedl, že je připraven se obětovat a stát se mučedníkem. Tak ho dnes ještě někdo vidí?
8: Určitě budou nějací lidé ho tak vnímat. Silní lidé se silným příběhem vždycky někoho fascinují a přitahují. Kor, když mají kolem sebe tu legendu, jak bojovali proti Spojeným státům a mezinárodní invazi a podobně. To, tomu se nedá asi zbavit a myslím si, že tohle vlastně mají společné všichni ti kati, o kterých tady mluvíme v této sérii.
9: Tak jo, tak díky, že jsme 9. epizodu věnovali Saddámu Husajnovi.
8: Děkuji.
9: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dokončili další epizodu z naší série Kati. Byl u toho spolu se mnou zase Jaroslav Bílek, politolog, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a mluvili jsme spolu o Saddámu Husajnovi, o diktátorovi, který vládl Iráku od roku 1979 do roku 2003. Kdybyste neměli povídání o diktátorech dost, tak Český rozhlas Plus uvedl loni na podzim příběhy brutálních vůdců v pořadu Portréty. Ta minisérie se jmenovala přiléhavě právě Diktátoři a najdete ji na stránkách Plusu. Objevují se v ní například Hugo Chávez, Daniel Ortega nebo Isabel Perónová. Nám ještě jeden kat zbývá, o něm zase za týden. Naslyšenou příště.
10: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Radiokniha. Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945. A velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
10: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
12: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Martin Benda.
4: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový systém chce zavést v tomto volebním období. Mírová dohoda mezi USA a Íránem bude podle Pákistánu dokončena do 24 hodin. Kajakář Dostál pojede na mistrovství Evropy finále pětistovky. Kanoista Fuxa byl na kilometru první. Silnice 43 ze Svitav do Lančkrouna u Opatovce je po nehodě v obou směrech uzavřena a zítra bude proměnlivá oblačnost, na většině území přehánky, nejvyšší teploty až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vycházejí hlavně z délky praxe a víc zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho připravuje a ještě v tomto volebním období ho chce zavést. Podle ministra Roberta Plagy za ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V této souvislosti mluví o stupních v systému a také o rolích, tedy o tom, jaké pozice učitelé ve škole zastávají.
13: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
4: Dohodu o míru mezi Spojenými státy a Íránem by měli zástupci obou zemí podepsat podle pákistánského premiéra Shahbáza Šarífa do 24 hodin. Šarif už včera potvrdil dohodnutí finálního textu mírové dohody. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek řekl, že Washington by mohl s Teheránem tento víkend podepsat memorandum o porozumění. Podle agentury Bloomberg by se to mělo stát zítra v Ženevě. Íránská média tuto informaci popřela. Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance, zjistil to server i rozhlas. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství v Německu. V souvislosti s novou funkcí mu má vláda v pondělí propůjčit hodnost brigádního generála. Jeho místo na generálním štábu zaujme plukovník Lukáš Jelínek. Olomoučtí zahrádkáři se zapojili do pilotního projektu Olomouckého výzkumného centra Katrin. Jako hnojivo budou na svých zahrádkách testovat upravený odpad z univerzitní pěstírny konopí setého, a to formou zálivky okrasných rostlin. Jde o pilotní projekt olomouckých vědců.
14: Předseda Olomouckého zahrádkářského svazu Rudolf Dvořák použije zálivku na svůj květinový záhon.
15: Žena pěstuje kali, takže půlka bude normál a půlka půjde do pokusu. Loni květly krásně, uvidíme, co udělají letos.
14: Petr Tarkovský z centra Katrin minerální hnojivo použil na konopí seté, i tak má v sobě ještě tolik síly, že by ho byla škoda zničit.
16: Nemůžeme ho vypustit do odpadu, abychom neznečišťovali životní prostředí, takže hledáme způsob, jak znovu použít ještě pořád poměrně potentní hnojivo.
14: Výsledky experimentu vědci vyhodnotí na podzim. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
5: Sport.
17: Olympijského šampiona kajakáře Josefa Dostála čeká na mistrovství Evropy v portugalském Montemoru za zhruba hodinu finálový závod na pětistovce. Už ráno tam absolvoval finále dvojnásobné trati, ve kterém dojel čtvrtý. Medaili sice Dostál nezískal, ale s výsledkem i výkonem byl spokojený.
18: Jo, tak naprosto, to můj druhý nejlepší výsledek z mistrovství Evropy na kilometr. No, uvidíme, co odpoledne. Řekl bych, že tam nějaký síly zbyly. Jel jsem krásně ten finish, ale řekl bych, že jsem se tím hezky rozjel, nejsem nějak brutálně vytuhlej. Tak teď se naobědvám, potom si půl lehnout, dát nohy nahoru, hodím rychlý záda na 20 minut, tam si šlofíčka, poňuchňám se se synáčkem, těším se na to.
17: Závod startuje v 17.05 v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Další zlatý olympijský medailista z Paříže, kanoista Martin Fuxa, se stal na portugalském kanálu mistrem Evropy na kilometru, když ve finiši porazil Rusa Petrova.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: D2 mezi Blučinou a Modřicemi stále v obou směrech neprůjezdná, a to na 11. kilometru kvůli vyšetřování tragické ranní nehody dvou kamionů. Od Brna pokračuje odklon dopravy na exitu 3 Modřice, od Bratislavy se sjíždí na 11. kilometru a okolí exitu 11 zůstává hodně plné, přesněji silnice 416 od Židlochovic. Silnice 43 kousek za obchvatem Svitav směrem do Lančkrouna je kousek za nájezdem z nového úseku dálnice D2 D35 uzavřená. Na místě zasahují hasiči u vážnější nehody 3 osobních vozidel, z obou stran se tvoří kolony. Objízdná trasa přes Opatovec je vhodná pouze pro osobní auta, průjezdná aktuálně bez výraznějšího zdržení. Na 30 z Lovosic do Ústí trvají komplikace v dolních zálezlech. Před Molkou odklízejí následky po střetu dvou osobních aut, průjezd možný Kyvadlově jedním pruhem, v obou směrech zdržení 5 až 10 minut. A na silnici 19 na trase z Rožmitálu do Milevska zpozorněte za Žďákovským mostem. Havaroval tam motorkář, i tam zasahují záchranáři a v obou směrech se krátce zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přeháňky, nejvyšší teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Zneužívání psychiatrie v Sovětském svazu, násilné zavírání odpůrců režimu do psychušek, psychiatrických ústavů, kde byli podrobováni nehumánním procedurám, to je skutečnost, o které se mluví a ví, odborníci ji nerozporují. Dělo se něco podobného i v komunistickém Československu? Odborná psychiatrická veřejnost většinou tvrdí, že až na výjimky nikoli. Badatel Ústavu pro studium totalitních režimů Miroslav Vodrážka to vidí jinak. Své poznatky shrnul v knize Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie v soft sovětském stylu. V roce 2025 je vydal Ústav pro studium totalitních režimů a Muzeum paměti 20. století. V příštích minutách se jí spolu s autorem budeme věnovat. Citace čte Ivo Tajmr a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
5: Ex libris.
19: Jak píše Miroslav Vodrážka ve své knize, moderní doba nově stanovila meze mezi rozumným a nerozumným. A to nejen z pohledu duševního zdraví, ale také většinové společnosti, která za nerozumné považuje to, co jde proti konvencím, je jiné a tedy společensky nebezpečné.
20: Tento kontrast se tragicky odhalil zejména v případě totalitárního režimu v Československu v letech 1948 až 1989, kdy byla politická svoboda pochopena hegelovsky jako poznaná nutnost a konstitutivním principem režimu se stalo provozování politiky násilí, a to v různých jejich formách. V totalitárním systému se jak internace, tak i hospitalizace v psychiatrických léčebnách staly politicky racionálním nástrojem a obranou proti nejen abnormálnímu, například disidentskému mentálnímu rysu chování, ale i vůči těm, kteří se chovali prostě pouze jinak.
19: Stojí v úvodu kapitoly o psychiatrizaci v totalitním státě knihy Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie. Proč si její autor Miroslav Vodrážka vybral právě tuto problematiku?
21: Tak já se věnuju určitým tématům, které můžou být kontroverzní. To znamená, před touto knížkou jsem publikoval s historikem Petrem Blaškem knížku o Egonu Bondym, Zbyňku Fischerovi, který byl dlouholetý spolupracovník tajné bezpečnosti. Takže se zabývám a vlastně částečně demitologizuji určitý téma, který společensky můžou být tabu. Tak jako třeba pro určitý komunity v rámci třeba co se týče toho Bondyho, tak je to nepřijatelný, jak si takhle spojovat kritiku s tím jeho dílem, že jo, a s tou jeho svobodou a tak dále. Tak samozřejmě jsem se věnoval i psychiatrii, protože v průběhu, jak pracuju v ústru, jsem si začal uvědomovat, že téma, který zaprvé není zpracovaný a moc se o tom neví samozřejmě. Hlavní problém byl, že jsem narážel na skutečnost, že přední psychiatři v roce 1989 začali celý problém depolitizovat odborně, to znamená, jako kdyby tady k žádnému zneužívání nedošlo. Takže proto i podtitul je tak dlouhý, kde se mluví právě o tom systémovém zneužívání psychiatrie.
19: Odborná veřejnost proti tvrzení, že psychiatrie byla režimem systémově zneužívaná, argumentuje tím, že po sametové revoluci se stížností nebo žádostí o prošetření postupu psychiatrů přihlásilo jenom málo lidí.
20: Analogicky by se mohlo argumentovat také minimem policejních represí v období normalizace, čehož důkazem by měla být skutečnost, že disidenti většinou nežádali o prošetření policejních a jiných nezákonností. Argumentace lékařů je prvotně vedena snahou udržet profesní image psychiatrie ve stavu politické nevinnosti, jenže tento stav je udržován za poměrně vysokou cenu, neboť se nepřímo legitimizují a relativizují praktiky totalitárního režimu a hlavně se ignoruje systémové zneužívání psychiatrie. Například pokud Státní bezpečnost předala do rukou psychiatrů 16-letého chlapce, který nabídl americkému velvyslanectví, že zjistí rozmístění sovětských raket na našem území, jedná se ze strany jmenovaných psychiatrů sice o politicky motivovaný abúzus psychiatrie, ale eticky motivovaný a přijatelný.
19: Miroslav Vodrážka se tématem zabývá už několik let a zpočátku si neuvědomoval, o jak rozsáhlý šlo problém.
21: Ty prvotní informace, které jsem zveřejňoval už v roce 2019 v různých rozhovorech, tak ty poukazovaly na jedno konkrétní zneužívání, a to znamená, jakým způsobem přední psychiatři, ať to byl Plzák, ať to byl Nesvadba a další, i včetně celá Hešla, jakým způsobem spolupracovali s tou státní bezpečností. A to je jenom jeden aspekt toho zneužívání. A samozřejmě, když jsem začal sbírat ty materiály, měl jsem obrovský množství materiálů, jsem si vlastně uvědomil, že nechci dělat tlustou knížku, která bude mít zase 900 stran, jako měl třeba ten Bondy, kde bude 500 stran jenom dokumentů. Ale chtěl jsem poukázat na ten základní problém, a to je, že šlo o systém. Že bez toho systému, a samozřejmě do něhož byli zapojeni ne jednotliví lékaři, ale samotní instituce, by vlastně nemohlo docházet k takhle masivnímu zneužívání té psychiatrie, kde už v 50. letech Státní bezpečnost si uvědomila, že nemá pod kontrolou léčebny, a oni používali speciální takový v uvozovkách terminus technicus, že je třeba obhospodařovat léčebny. A to nejen Bohnický a tak dále. Vznikly tajné zprávy třeba hned v 50. letech o Bohnické léčebně a postupně začaly spolupracovat s těma ředitelama anebo s agentama, různýma lékařima, ale i s obyčejnýma zdravotníkama léčebe.
20: Nástup komunistické strany k moci, spojený s likvidací třídních nepřátel, byl běžně provázen praktikami mučení ze strany STB. Jeden z náčelníků vyšetřovatelů, major Vladislav Kolář, který pracoval na akci Střed, Milada Horáková a spol., v roce 1957 přiznal, že mnozí pracovníci STB byli zvyklí používat fyzické násilí. Někteří zatčení a vyšetřovaní byli pomučení fyzicky zlikvidováni, aby nevyzradili formy práce bezpečnosti. Součástí těchto násilných praktik v 50. letech bylo za spolupráce lékařů i podávání různých injekcí, a to nejen na uklidnění, jako bylo například parasympatolitikum skopolamin nebo anestetikum evipan. Někteří lékaři, jako doktor Ladislav Pekárek, dosvědčují, že dávali vězňům injekci, která uvede člověka do polospánku, ve kterém, když je tázán, odpovídá pravdu.
19: Už v roce 1946 bylo v rámci zpravodajské služby zřízeno tajné výzkumné oddělení, které se zabývalo výrobou a zkoumáním omamných prostředků. Zde údajně působil nedostudovaný medik, který za války pracoval v německé chemické laboratoři, Josef Sumbal.
20: Prvním konkrétním úkolem, který dostal Josef Sumbal v roce 1948, bylo vyrobit prostředek, který by se dal používat při výslechu. Následně bylo ujednáno použít skopolamin. První zkouška proběhla při výslechu ženy v Bartolomějské ulici v Praze, která snědla koláč posypaný touto drogou. Podle úsudku vyslýchajícího orgána Bělehradského měla tak 60% úspěch. A to v tom, že vyslýchaná se přiznávala k věcem, které nikdy předtím neuvedla a nechtěla o nich hovořit.
19: Vedle psychofarmak nebo různých forem psychologického nátlaku na obviněné bylo specifickou formou spolupráce psychiatrů s režimem v 50. letech bagatelizování psychických potíží údajných nepřátel komunismu tak, aby mohli být odsouzeni, přestože kvůli svému duševnímu zdraví za mříže nepatřili. Obleva 60. let přinesla nové formy spolupráce. Mnozí psychiatři, jako například Miroslav Plzák či Josef Nesvadba, se tehdy stali populárními osobnostmi. Vystupovali v médiích, měli četné přátele v kulturních a intelektuálních kruzích. Státní bezpečnost je tehdy začala verbovat do svých služeb jako takzvané společenské agenty, kteří měli jednak podávat informace o lidech ve svém okolí, jednak ovlivňovat společnost.
20: Psychiatři se v 60. letech

0: Aška a pokračuje.
1: Stanislav Drvota, který byl získán už koncem 50. let a měl za úkol sledovat surrealistu a psychiatra Ludvíka Švába, se stýkal se spisovatelem Bohumilem Hrabalem, s Jindřichem Chalupeckým či hercem Pavlem Landovským a na psychiatrickou kliniku se dostal s přispěním či doporučením řídícího orgánu STB. V 70. letech publikoval knihu Osobnost a tvorba, v které zkoumal umělce z hlediska psychologického typu. Byl také vedoucím Linky důvěry. Drvota vydával i odborné posudky, zda v cizích publikacích nejsou z hlediska sociologického výzkumu protisocialisticky zaměřené pasáže.
0: Spolupracovníci Státní bezpečnosti z řad psychiatrů byli za svou činnost nezřídka odměňováni.
1: Například Miroslav Plzák dostával v 60. letech pravidelně 200 korun odměny a ve výjimečných případech si mohl ponechat i zahraniční valuty. Například 500 západoněmeckých marek po 7 korunách s tímto odůvodněním. Vzhledem k osobě spolupracovníka a vzhledem k tomu, že perspektivně připravujeme podstavu jmenovaného americké rozvědce, navrhují získané západoněmecké marky spolupracovníkovi ponechat.
0: Jenom vysvětlím, že podstava znamenala v jazyce Státní bezpečnosti něco jako podstrčení.
1: Spolupráce se Státní bezpečností zajišťovala další různé bonusy. A někteří lékaři ji dokonce přímo podmiňovali osobitým pragmatismem, jak to dokládá návrh na ukončení spolupráce s informátorkou s krycím jménem Helena. V lednu 1964 byla spolupracovnice Helena předána k dalšímu řízení kapitánu Procházkovi. Od té doby s ní byly provedeny pouze dvě schůzky, na kterých opět žádala o provedení intervence ve prospěch jejího zaměstnání. Žádala, abychom jí zařídili přeložení z léčebny v Bohnicích do okresního ústavu národního zdraví do Prahy 10, kde chtěla pracovat jako vedoucí psychiatrického oddělení.
0: Tajná spolupráce nebyla samozřejmě záležitostí pouze 60. let. Například v 70. a 80. letech psychiatr Zdeněk Dittrich poskytoval státním bezpečnostním orgánům informace jak o činnosti a názorech svých kolegů, tak také o jejich pacientech.
1: V červenci 1975 upozornil pracovníky STB, že na Bohnickém pavilonu 23 ošetřuje Cyril Hešl manželku předního vyloučeného reformního komunisty Zdeňka Mlynáře s diagnózou těžké endogenní deprese při klimakteriu a že předpokládaná doba pobytu bude 2 měsíce, poté psychiatrička Hájková podá návrh na invalidní důchod pro depresi. Podal i informace o pobytu režiséra Františka Vláčila v ústavu v Bohnicích, kde byl Vláčil léčen pro chronický alkoholismus, deprese a sebevražedný pokus, ke kterému došlo po politických neschodách s ústředním dramaturgem filmového studia Barrandov Ludvíkem Tomanem, který chtěl úspěšného režiséra zničit podobným způsobem jako režiséry Věru Chytilovou nebo Evalda Šorma.
0: Něco takového je těžko omluvitelným porušením lékařského tajemství. Lékař musel vědět, že tyto citlivé informace Státní bezpečnost zneužije proti jmenovaným pacientům, a tedy, že jeho chování je absolutně neetické.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Dnes listujeme knihou systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie v soft sovětském stylu. Zvláštní kapitolou zneužívání bylo psychiatrizování nesouhlasných politických postojů.
1: Podle dobových představ marxismus považoval za jednu ze základních forem společenského

0: vědomí čistě materialistickou vědu a do příkrého rozporu k ní kladl například náboženství a částečně i idealistickou filozofii. Předmětem této dogmatické vědy byla objektivní skutečnost, tedy i člověk disident, kterého bylo možno metodicky analyzovat, klasifikovat a tudíž také diagnostikovat, například jako psychopata podléhajícího kverulantním, persekučním, reformním, religiózním a jiným bludům.
1: Prostě komu se nelíbil život v komunistickém státě, musel být nutně duševně nemocný. Tento přístup je typický zejména pro období normalizace. Jak dokládá Miroslav Vodrážka, mnozí odborníci ho skutečně při posuzování odpůrců režimu používali. Ve své knize uvádí řadu takových příkladů, mezi nimi katolického disidenta chartistu Augustína Navrátila, který sepsal několik petic za dodržování náboženské svobody. Byl proto zatčen, vzat do vazby a nakonec internován v psychiatrické léčebně.
0: V případě Augustina Navrátila všech 13 psychiatrů určilo jednu a tutéž nikoli jen spornou, ale politicky účelovou diagnózu. Paranoia querulans. Podle lékařů známý disident podléhal subjektivnímu prožívání hodnot, jako je pravda nebo právo. A to bez korekce s realitou, s odůvodněním, že lpí na svých názorech i za cenu, že je mu to více k neprospěchu, nežli k prospěchu.
1: Zmiňovaná paranoia querulans, tedy něco jako stěžovací paranoia, byla v roce 1992 vyškrtnuta z klasifikace nemocí a nebyla jedinou diagnózou, kterou se označovali kritici režimu.
0: Českoslovenští psychiatři často používali i pojem reformátorská paranoia, která se dle mezinárodních kritérií za psychopatologii nepovažuje.
1: Psychiatrie v období normalizace sloužila režimu poněkud jinou formou než v jeho počátcích.
0: V souvislosti se znaleckými posudky mnohé případy zároveň dokladují, že ze strany komunistického režimu převládala v 50. letech praxe, kdy nepřátelé režimu byli dlouho zadržováni ve vazbě a posléze byli i odsouzeni, a to i navzdory tomu, že měli vážné psychické problémy. Naopak v 80. letech, pokud bylo zjištěno, že zadržený a obviněný člověk byl v minulosti léčen na psychiatrii, převládala tendence tyto osoby depolitizovat. Bylo-li na základě znaleckého psychiatrického posudku zjištěno, že u obviněného v době trestného činu byly zcela vymizelé rozpoznávací a ovládací schopnosti, přistoupila státní bezpečnost spolu s prokurátorem na návrh znalců na ochranou ústavní léčbu.
1: Pokud bychom chtěli tuto praxi popsat jednou větou, nabízí se: ne, my nemáme politické vězně, my máme jen psychiatrické pacienty. Miroslav Vodrážka popisuje celou řadu disidentských osudů, které dokazují, že nešlo jen o ojedinělé případy, jak někdy zástupci oboru psychiatrie tvrdí. Patří mezi ně například vleklá kauza malířky Emílie Blaškové Gašparovičové, která se už za války odvážně stavěla okupačnímu režimu. Na přelomu 60. a 70. let vedla občanskoprávní spor proto, že Národní výbor připravil její děti o domek po babičce. Psala kvůli tomu stížnosti a stanula před soudem, který jí navrhnul trest odnětí svobody.
0: Obvodní prokurátor pro Prahu 1, doktor Josef Lokvenc, svoje rozhodnutí ale následně depolitizoval a akademickou malířku poslal do psychiatrické léčebny v Bohnicích, kde strávila celkem jeden rok. Nejdřív na pavilonu číslo 1 a později na pavilonu číslo 3. Soudní znalci a psycholog došli k závěru, že trpí paranojou a systematizovaným chorobným přesvědčením, takzvaným persekučním bludem.
1: Nedobrovolná internace na psychiatrii se užívala i jako prevence akcí namířených proti režimu. Svědčí o tom řada archivních dokumentů.
0: Například v dubnu 1985 sepsal náčelník prvního odboru STB Plzeň major Vlastimil Slavík jednu mimořádnou informaci. Operativní cestou bylo zjištěno, že v psychiatrické léčebně Dobřany je v současné době hospitalizováno 10 pacientů z okresu Příbram, kteří by mohli narušit májové oslavy. V doporučení k hospitalizaci je pouze cyklostylovaný tiskopis, kde je uvedeno. Odesílám v rámci mimořádných opatření. Zaměstnanci psychiatrické léčebny poukazují na to, že uvedená skutečnost není důvodem k hospitalizaci, pokud se pacient chová normálně a nestropil žádné nepřístojnosti.
1: K hospitalizacím problematických osob, a to nejen disidentů, ale třeba i lidí bez stálého zaměstnání, skutečných výtržníků a podobných, docházelo také ve dnech konání sjezdů komunistické strany, spartakiád, voleb a dalších důležitých událostí, kdy bylo nutné zachovat zdání zdravé, šťastné a jednotné společnosti.
2: Docházelo k zneužívání a to dokonce, opravdu si myslím, v některém smyslu to bylo velice brutální a institucionální, systémové, v tom smyslu, že do toho zneužívání byly zapojeny prokuratura, soudy, státní bezpečnost, ministerstvo zdravotnictví a často v určitých obdobích. To bylo podle mě samotný překvapující. Přední českoslovenští psychiatři byli řízeni přímo pátou zprávou KGB, aby mohli ovlivňovat veřejné mezinárodní mínění. Takže tohle je, myslím, takový ten hlavní point té knižky.
1: Říká v závěru Ex Libris věnovaného knížce Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie v soft sovětském stylu její autor Miroslav Vodrážka. A já ještě připomínám, že různým aspektům života za socialismu věnujeme 4 červnové díly Ex Libris Českého rozhlasu Plus. Citace z knihy četl Ivo Tajmer, dramaturgii měla Naďa Rebeláková, technicky spolupracovala Jitka Špálová a od mikrofonu se loučí Veronika Kindlová.
3: Radiožurnál je 16:30. Zprávy pro vás má Martin Benda.
4: Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Dnes o tom informovala agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrola bude vyřadit z provozu převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery. Evropská komise začátkem června doporučila Rakousku a 8 dalším státům schengenského prostoru, aby hraniční kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie ukončily. Přibývá nehod cyklistů na elektrokolech, vyplývá to ze statistik policie. Ta loni řešila skoro 870 takových nehod. To je meziročně o třetinu víc. Nejčastější příčiny nehod jsou podle policie nevěnování se řízení nebo nezvládnuté ovládání kola. Ve Velké Británii slaví oficiální narozeniny panovníka krále Karla III. Součástí oslav byla také tradiční vojenská přehlídka před Buckinghamským palácem. Ceremoniál s názvem Trooping the Colour připomíná narozeniny britských panovníků a panovnic už více než 260 let. Jeho součástí je přes 1400 pochodujících vojáků, 200 koní a 400 hudebníků. Hlavní vodácké řeky na jihu Čech jsou v tuto chvíli na většině toku sjízdné. Větší pozor si musí dát vodáci na dolním tuku toku Ložnice. Méně vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Sport. Slovan Bratislava bude trénovat někdejší záložník Manchesteru City a Barcelony Yaya Touré. 4-násobný africký fotbalista roku střídá na lavičce Vladimíra Weise a podepsal s vedením slovenského mistra 3letou smlouvu. Automobilový závodník Dominik Stříteský vyhrál rally Hustopeče a upevnil si vedení v domácím šampionátu. Druhý byl Adam Březík a třetí Filip Mareš.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Úvodem pozitivní zpráva z D2. Po bezmála 12 hodinách opět obnovili provoz v obou směrech, a to u Blučiny na 11. kilometru. Místem, kde brzy ráno havarovali a následně vzpláli dva kamiony, se aktuálně, jak na Brno, tak na Bratislavu, projíždí jedním pruhem. Situaci potvrzuje i Národní dopravní informační centrum. Odklon dopravy je také ukončený. Dlouhé až půlhodinové zdržení ale přetrvává na objízdné trase na silnici 416 mezi Židlochovicemi a nájezdem na dálnici. Jedete-li D1 z Prahy do Brna, čekejte zdržení za sjezdem na Větrný Jeníkov. Kolona z kilometru 108 se sune okolo 20 minut k omezení před Jihlavou. Na 110. kilometru pracují v pravém pruhu na opravách vozovky. 43 kousek za obchvatem Svitav směrem do Lanškrouna za nájezdem z nového úseku dálnice D35 stále v obou směrech uzavřená. Zasahují tam u větší nehody, odklon dopravy řídí policie. A na silnici 19 na trase z Rožmitálu do Milevska zpozorněte za Žďákovským mostem. Záchranáři tam zasahují u nehody motorkáře. Projedete Kyvadlově a v obou směrech se krátce zdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost a na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Český školní rok jde do finále, ať už jde o vysvědčení, maturity, tituly, nebo naopak o výsledky přijímacího řízení. Cílem českého vzdělávacího systému má být co nejlepší příprava na život pracovní tak, aby česká ekonomika nepřicházela o talenty a využil se tak potenciál dětí naplno. Je ten český vzdělávací systém překážkou? A jak důležitý vlastně je pro ekonomiku a i to, jak tento systém funguje? Dnes se budu ptát Lubora Laciny, profesora ekonomie, který působí na brněnské Mendelově univerzitě. Dobrý den, zdravím vás do Brna.
8: Dobrý den.
7: Řeč bude i o tom, jak výhodné jsou vlastně investice do vzdělávacího systému a jak vlastně posuzovat jejich efektivitu. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
5: Řečí peněz.
7: Vzdělávání je dlouhodobou prioritou prakticky na všech politických úrovních, ale tím pádem není prioritou vlastně nikoho. Stará politologická poučka. České školství se často haní, přirovnává se k tomu z dob Rakouska-Uherska a všichni mluví o jeho modernizaci. Ty největší změny posledních dekád v českém vzdělávacím systému se týkají především přijímacího řízení na střední školy a také maturit, kde se objevila takzvaná státní část. Ta má své zastánce i odpůrce, a to především u přijímacích zkoušek, které rozřazují žáky základní škole na ty střední. Jak v našem pořadu hned několikrát upozornil ekonom Daniel Minich z think tanku IDEA při CERGEI.
9: Ten základní problém je, že jsme strašně dlouho, 2-3 dekády, přihlíželi rostoucí nesoulad mezi tím, co chtějí rodiče a co vyžaduje nová doba vzdělání, tím myslím strukturu středoškolského vzdělání a tím, jaké středoškolské vzdělání typy a obsah nabízíme. Rostly a narostly do obrovských rozměrů diskrepance mezi tím, co lidé chtějí a potřebují a vědí to mnohem lepší než ministerstva a úředníci, a mezi tím, co jim je nabízeno. A některé ty školy prostě se dostaly do obrovského převisu poptávky. Byť jsme to často nevěděli, protože lidé se vůbec báli dokonce přihlásit, protože ten systém vlastně odrazoval, bylo nebezpečné hlásit se na hodně poptávanou školu. A ty přijímačky vůbec netestují, kdo se co naučil, kde ve škole, jestli teda to odpovídá to, co se lidé naučili ve škole, tomu, co se očekávalo od těch učitelů, ale je to prostě nějaký mechanismus, jak rozstřídíme lidi na to, kteří se dostanou a kteří se nedostanou. Bohužel to vyvolává obrovské tlaky na straně rodičů a těch žáků, aby se učili ještě na samotné testy, a má to obrovské nevýhody v tom, že se těch závodů účastní jenom ti, kteří mají tu buď to vnitřní motivace nebo vnější ze strany rodičů nebo učitelů, a zůstávají stranou ti, kteří tu motivaci nemají, což často jsou také velké talenty, ale prostě bez toho tlaku a bez té intenzivní přípravy a peněz, v daném případě i peněz na ty testy, se uspět nedá.
7: Popsal asi jeden z nejkontroverznějších problémů českého školství v předchozích dílech Řečí peněz ekonom Daniel Minich. To, že český systém přijímacího řízení na střední škole je nespravedlivý, tvrdí také sociolog Daniel Prokop z PAK Research. Ten to označuje za největší problém českého školství a vysvětluje, v čem to vlastně podle něj poškozuje i základní, i vysoké školy.
8: Ten hlavní problém je ta kapacita středních škol samozřejmě, jo. Protože ten systém Česku je absurdní v tom, že on dělá takové úzké místo, jo, takové úzké hrdlo v tom středním školství. Tam chodí 30% žáků na všeobecní základní školy, gymnázia a licea. A potom se to znova otevře a 55% jde na vysoké školy. Jo. A my vidíme v těch datech, že oni často změní úplně obor, že jde třeba z obchodky na stavebku a podobně. Jo. A jsou taky méně úspěšní na těch školách. A teďka ty vysoké školy mají studenty, kteří jsou z různých typů škol, gymnázia, střední odborní školy. A vlastně věnují třeba první rok tomu, že dohání ty znalosti v té matematice, aby byly na stejném úrovni. Takže on to potom jako ničí to i ty vysoké školy. Jo? Že třeba žádoucí reforma vysoké školy je to, aby byly kratší, aby byly bakalářské profesní programy jako zahraničí. Ale to nejde udělat, protože tam přicházejí úplně jinak připravení studenti. A vy ten prvák věnujete tomu, že doháníte jejich jako znalosti v té matice a v dalších věcech. Takže to potom ničí vysoké školy. Tam je vysoká neúspěšnost prostě na těch vysokých školách. Protahuje se to studium. Takže my děláme jako úzký hrdlo ve vzdělávání tam, kde nemá být. Jo. Jakoby ty střední školy počítali s tím, že pořád na vysoké škole chodí 20% lidí. My jsme reformovali vysoké školy a nepřizpůsobili jsme tomuto střední školství. V Polsku chodí třeba 45% díky tomuhle na všeobecní obory, aby tam byla ta připravenost, jo, aby tam nebyl ten nesmysl, že to uzavřete a potom otevřete znova.
7: Popisuje sociolog Daniel Prokop, který říká, že političtí zastupitelé se snaží tento problém, tedy nedostatek všeobecných středních škol v systému, vyčekat, až odezní demograficky silné ročníky a problém se tak vyřeší sám. Apeluje přitom na rozšíření počtu přihlášek, protože z průzkumu jasně plyne, že o talenty přicházíme díky strategizování při volbě školy.
8: Za A to stresuje ty studenty strašně. Oni se připravují prostě půl roku na přijímačky, jako, takže to ničí to školství a ani to nevede k nějakému jako efektivnímu výběru na ty střední školy. Jo. Takže to je takový zbytečný stres. Jo. Tak řekl bych, že to je příznačný možná pro Česko v některých věcech, že máme věci, které jsou trochu nespravedlivý, moc stresující a zároveň ani jako nikomu nepomáhají, protože spoustu lidí to zabrzdí v tom, aby studovali to, co chtějí a podobně. Ale protože ty přihlášky, ty priority jsou jenom tři, tak se část lidí, a je to asi 25% teda rodičů deváťáků, to říká, tak se vlastně bojí tam dát ty školy, na které by fakt chtěli. Protože se bojí, že se nikam nedostanou, že propadnou těma třema školama, nedostanou se nikam. Tak i na tu první prioritu nedávají tu vysněnou školu a dávají tam nějaký kompromis. Jo. No, což samozřejmě vede k tomu, že ty studenti se třeba nedostanou zbytečně tam, kam by mohli jít.
7: Říká sociolog Daniel Prokop z PEC Research. Ministerstvo školství na rozšíření počtu přihlášek na střední školu už pracuje a podle ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO se k tomu dopracuje, ale nejdříve v roce 2028, anebo spíše až v roce 2029.
10: Já jsem samozřejmě hned na začátku říkal, že prvním možným termínem je jaro roku 2028. A teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 2028, že ten správný termín je jaro 2029. Takže buď 28 nebo 29 a ten systém, kdy všichni by vlastně tu zkoušku dělali na základní škole, by právě pomohl i těm, kteří třeba nemají zprvu ty ambice, ale mají ty schopnosti. To znamená, odhalil by ty talenty, které dneska vlastně ztrácíme tím, že jednotnou přijímací zkoušku nekonají.
7: Přiznal v našem vysílání ministr školství Robert Plaga, že změny počtu přihlášek se ty nejpočetnější ročníky studentů hned tak nedočkají. Mluví ale i o revizi nabídky středních škol, s tím souhlasí také zmíněný ekonom Daniel Minich z RGEI, podle kterého by se odborné školy, tedy průmyslovky, vnitřně tematicky měly rozkročit, aby se jejich absolventi, kteří směřují pak na vysokou školu, nemuseli už v 15 letech rozhodovat, jestli půjdou na stavební elektrotechniku na ČV VUT a nebo na lékaře.
9: Je to velká brzda, protože tím tahounem změn je právě vzdělanostní struktura. Ten plán na výrazné rozšíření dostupnosti gymnázií tady byl už před rokem 2010 s tím, že někde okolo roku 2015 už každý druhý žák bude moct být na všeobecném středoškolském vzdělávání. To se samozřejmě neuskutečnilo a ta věc se vlastně ještě nepodařila přetransformovat do reality, do absolventů. To bude představovat dlouhodobě brzdu změn. Není to tak, že by průmysl byl tahonem těch změn. Prostě ten průmysl je postaven na té staré pracovní síle a pokud nepřijde nově moderně vzdělaná pracovní síla, tak ta změna nepůjde.
7: Říká ekonom Daniel Minich, ale dodám, že sám by strukturu českého vzdělávacího systému neměnil. Lubor Lacino, my jsme slyšeli opravdu velkou řadu výtek k českému školství, k jeho systému. Slyšeli jsme velmi podrobný popis toho, kde by se co dalo napravit. Vidíte vy jeho slabiny někde jinde?
11: Já si myslím, že ta slabina je, že se vytrhává z té komplexnosti toho systému vždycky jenom nějaká část. Hledají se ty úzký hrdla, částečně je to podle mě poptávka voličů, kteří jsou nespokojeni s tím, že se jejich dítě, které si idealizují, nedostane na tu správnou školu. A to samozřejmě z pohledu politiků je silné lákadlo tvrdit, že oni právě tady tenhle problém jsou schopni vyřešit. A chybí mi v té diskuzi vlastně úplně to, že bychom se měli bavit o tom, jaká má být podoba a cíle toho vzdělávacího systému.
7: A jaká by tedy podle vás měla být, co by bylo optimální? Protože my těch příkladů máme hned několik. Rádi se porovnáváme například s Německem. Jak moc odlišný je ten jejich vzdělávací systém od toho českého?
11: Ten má právě od toho našeho dvě takové věci, které si myslím, že tomu našemu systému by výrazně prospěly, a to je ta průchodnost systému. V Německu například, když nastoupíte na střední školu a zjistí se, že vás třeba více baví humanitní než technické vědy, máte dobré studijní výsledky, tak můžete vlastně během střední školy přejít třeba na tu obecní zaměřenou školu, což u nás vlastně vstupem, jako kdyby na tu střední školu se vám už uzavírá vlastně ta možnost. A ta druhá vlastně věc, která si myslím, že by mohla být velmi inspirativní a částečně jsme ji vlastně až novelou školského zákona teďka od 1. ledna 2026 zavedli, ale pouze dobrovolně, je ten duální systém. Systém, kde když nestuduju na té obecné škole, která mě připravuje na univerzitu, ale na nějaké praktické technické škole, tak 4 dny trávím ve firmě a jenom jeden den trávím ve škole a u nás vlastně pořád to máme úplně naopak proporčně.
7: Ale ten systém terciálního vzdělávání, jaký máme nastavený, například to, kdy děti odcházejí na střední školy, kdy dělají tu klíčovou volbu, o čemž Daniel Minich mluvil, že moc brzo se opravdu rigidně rozdělují na technické a humanitní obory, ten je v pořádku, ten nemá důvod být změněn.
11: Já si pamatuju z vlastního příkladu, že se to krásně ukázalo na nějaké první hodině dílen, který jsme měli někde ve 4. třídě na základní škole. A ten pan učitel, co vedl ty dílny, nám dal do ruky takový neopracovaný kus dřeva a za 2 hodiny jsme z něho měli vyrobit hranol. A hned po těch prvních 2 hodinách bylo zřejmé, kdo sebe muset věnovat a hodně učit a věnovat těm společenským vědám a kdo má nějaké technické nadání.
7: No, hodně učit, když zmiňujete toto sousloví, tak s českým vzdělávacím systémem se často mluví o Rakousku-Uhersku a že se tady nic nezměnilo. Ale z toho, co říkáte, to asi pravda úplně není, nebo ano?
11: Já si myslím, že ten náš systém pořád ještě má něco, co, ale já si myslím, že by se naopak mělo posílit, protože tomu by mohlo být tím prvkem, který vlastně by mohl ukazovat, co má být tím hlavním výstupem toho vzdělávacího systému. A to je skutečně ukázat těm dětem a potom studentům na středních školách, jak se učit nové věci. A pak je to jenom otázka diskuze, na čem, na jaké té materii jim vlastně ukážete, že ten proces učení vyžaduje hodně času, hodně úsilí, čtení nějakých knížek, textů, a to si myslím, že se z té diskuze u nás úplně vytratilo.
7: A také velkou motivaci pro to, aby se student sám učil, je to tak?
11: Přesně tak, to mi v tom systému taky chybí. Já si myslím, že ten náš systém má tendenci jako kdyby zařezávat tu skupinu těch dětí a studentů do stejné výšky, že když někdo vyvyšuje, tak ten systém má tendenci mu vysvětlit, že to nemá dělat, a pak samozřejmě tím trpíme, že nám chybí ty individuality v tom systému.
7: Já jsem se na Německo ptal především proto, protože je to silně průmyslová země, stejně jako Česko. Dá se ten vzdělávací systém, ty recepty, které dokáží posílit tu kvalitu vzdělávacího systému, prostě jednoduše skopírovat?
11: V tom Německu vlastně ten systém byl nastaven na základě tlaku hospodářských komor a těch zaměstnavatelů, kteří vlastně i částečně tu praxi, která probíhá vlastně třeba ty 4 dny z týdnu v těch podnicích vlastně financují a vytvořili společně vlastně jako metodiku tady toho prakticky orientovaného vzdělávání.
7: A to se v Česku neděje?
11: U nás to nastalo až teďka toho 1. ledna 2026, kdy to ten školský zákon umožňuje. A samozřejmě to, co já tam vidím u toho školství jako zásadní problém, je, že vlastně vy, když něco změníte, tak si to můžeme jednoduše spočítat 9 let základní škola, 4 roky střední škola a pak třeba 5 let ještě univerzita. Takže vy, když uděláte nějakou změnu, tak vlastně vidíte, jestli to přináší ty očekávané výsledky až někdy za 18, 20 let, a to je několik politických cyklů, a do toho je podle mě ten důvod, proč se do nějakého zásadnějšího zásahu politikům nechce, protože ten výsledek jde hrozně daleko za ten volební cyklus.
7: My ale samozřejmě nevidíme jenom Německo, vidíme i severské státy, Dánsko, Finsko, které jsou považovány a jejich školské systémy za vzor toho, jak by se mělo vzdělávat pro tu současnou ekonomiku a nebo lépe pro tu budoucí. Jak moc se školství bude muset měnit, aby právě té budoucí ekonomice vyhovovalo? Protože v Německu to mají podobně, ale je tam těch stupňů, které by se daly přirovnat k našemu druhému stupni, je jich tam několik a ty děti už se ho oborově rozřazují v poměrně brzčím věku, než je těch 15-16 let, kdy u nás se většinou hlásí na střední školy.
11: Samozřejmě musíme ještě rozlišit ty 3 typy toho směřování, toho vzdělání, přírodní vědy a to, když se chcete stát třeba s biologem, chemikem nebo lékařem, technické vědy, kdy chcete být stavbařem, dělat nějaké strojové věci, technické záležitosti, a pak tu sadu vlastně těch společensky orientovaných oborů. Já si myslím, že je docela zvládnutý ten systém těch technických přírodních věd, a my, když se bavíme o nějaké té reformě toho systému, tak se právě hodně bavíme o těch společenských vědách, které jsou určitě jako důležitý pro tu ekonomiku. Asi je dobré vědět, jak fungují celní systémy, jak fungují obchodní dohody, ale samozřejmě tím tahounem té ekonomiky jsou ty technické vědy a tím tahounem toho hodně dobrého života, který máme tady v Evropě, jsou ty přírodní vědy, lékařství, vývoj léků a ty další věci, které jsou spojeny se zdravotnictvím.
7: Takže jaká by měla být ta ideální skladba toho portfolia těch oborů, aby byla vhodná pro, dejme tomu, život v Česku za 20 let, protože sám jste mluvil o tom, že jakákoliv změna se projeví až za další generaci, tedy za nějakých 18 let.
11: Úplně zásadní by skutečně bylo zvýšit průchodnost toho dítěte už na základní škole a pak i na těch středních školách tím systémem. Aby když někdo nastoupí do učení na kuchaře, a zjistí, že jenom měl nějaké problémy, málo motivace na základní škole a neudělal přijímačky, tak aby třeba si během té střední školy mohl přejít na nějakou tu víc všeobecně orientovanou školu, protože ta průchodnost je z mého pohledu teďka tady úplně nulová.
7: Jak to docílit toho, aby se takto dalo ta prostupnost zlepšit?
11: Tam samozřejmě jsou vlastně dvě věci, prostorové kapacity a pedagogové. Já jsem před asi 10 lety dělal takový projekt vzdělávání učitelů základních středních škol a prošel jsem asi 150 středních a základních škol v celé České republice a všem říkám, že školský systém je založen primárně na individualitě pedagoga. Kvalitní pedagog i v tom svázaném systému osnov individuálních studijních plánů a všech těch termínů a změn, které za posledních 35 let ten vzdělávací systém byl, tak ten kvalitní pedagog dokáže motivovat jak toho talentovaného studenta, tak toho studenta, který má nižší schopnosti se učit. A v tomhle okamžiku to je ta druhá vlastně rezerva, která by se musela vyřešit kromě těch prostor, tak přitáhnout kvalitní pedagogy. A nemyslím si, že ten systém, který máme tady, že vlastně je obrovské omezení, aby se do toho systému dostal kdokoliv, kdo nemá vystudovanou pedagogickou školu, zamezuje tomu, aby jsme do toho vzdělávání dostali mnohem více kvalitních, motivovaných učitelů.
7: A máte podobnou zkušenost, kterou popisoval Daniel Prokop, tedy, že když k vám na vysokou školu přijdou studenti, kteří neprošli gymnaziálním nebo všeobecným vzděláváním nebo ekonomickým, tak ten první rok věnujete tomu, abyste srovnali úroveň všech těch studentů a mohli jste s nimi potom dále pokračovat?
11: Tam byla zmiňována třeba z matematika, tak tam určitě jako nejlíp poznáte na tom tu vstupní znalost toho studenta, ale to se standardně řeší nějakými letními přípravnými kurzy a to je běžná věc, která se dělá v Anglii, v USA. Já pak tvrdím, že je to celé vidět potom, že ať ten student klidně přijde i z učňovského oboru nebo z obchodní školy, takže je to na té motivaci, že chce něco dokázat. Pokud ji má, tak dožene velmi rychle cokoliv a stane se nadprůměrným. Pokud ji nemá, tak si jenom stěžuje, že ten systém od začátku znevýhodňuje.
7: Upozorňuje ekonom Lubor Lacina, který zůstává i nadále naším hostem.
5: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Velkým tématem českého školství v posledních letech jsou samozřejmě prostředky a peníze, které do školství plynou. Jako iluze se zatím zdá příjem 130% průměrného platu učitelů. I podle OECD zaostává Česko v tom podílu peněz, které do školství míří, zatímco průměr OECD je 4,7% HDP. Česko dává zhruba o půl procenta HDP méně. Je více peněz něco, co ten výsledek, tu kvalitu toho českého vzdělávacího systému může zásadně posunout?
11: Určitě ano, protože jestliže jsem mluvil, že tou solí toho systému jsou učitelé, tak kvalitně zaplacený pedagog v kombinaci s tím, že nebudu považovat, aby musel nezbytně mít vystudovanou pedagogickou školu, přitahuje kvalitní lidi. Například v Finsku, kde ten systém takto mají nastavený, na ekonomické školy běžně přicházejí třeba z lidé, kteří strávili kariéru v bankách a nepohorší si tím, že jdou pracovat jako učitele.
7: Ale podle čeho vlastně my budeme měřit to, zda ty peníze jsou utracené správně, tedy zda dokázali zvýšit kvalitu českého školství, protože jak sám jste řekl, ty změny se projeví až někdy po 20 letech.
11: Dá se to dělat nějakými těmi tradičními mezinárodními srovnáváními, třeba s u 15-letých studentů se dělá standardní srovnávání takzvaných PISA testů, které srovnávají vlastně napříč tu kohortu 15-letých všemi zeměmi OECD a existuje víc nástrojů, kde můžete pozorovat vlastně, jestli tam dochází k nějakému posunu znalostí. To, co nemůžeme dělat, a to, co podle mě chybí pak i té české ekonomice, je právě to, že dokážeme ty studenty motivovat a že se stávají těmi sebevědomými jednotlivci, protože já mám pocit, že my v České republice dokážeme pořád vyrobit velmi kvalitní věci, ale co jsme se od roku 1989 nenaučili, že bychom měli i to kohortu obchodníků, kteří by byli schopni to prodat jako finální výrobek ve zbytku světa.
7: Na závěr se ptám, jak posílit tu motivaci dětí. Známe nástroje, které jsou osvědčené a které zaberou, protože české školství, a nejen české, bude měnit umělá inteligence v příštích letech, a to říkají všichni odborníci, zásadně. Takže jakým způsobem, jakou změnu udělat, aby jsme dokázali za prvé podchytit umělou inteligenci a to, jak změní společnost, a za druhé, jaké nástroje přijmout, abychom tu motivaci dětí, jak jste sám řekl, i člověk z odborné školy, když má motivaci, tak se dokáže připravit tak, aby uspěl i na studiu na vysoké škole, tak jak tu motivaci vlastně podporovat, podchytit. Je to úkol pro český vzdělávací systém?
11: Ten je úplně zásadní a to může udělat jenom jeden člověk, a to je pedagog, vzbuzení toho zájmu u těch jednotlivců. A pak vlastně už je jedno, jakmile zbudíte u toho dítěte jednotlivce zájem, tak dneska právě je výhoda, že si může najít o té dané věci nekonečné množství informací v tom virtuálním prostoru. Takže vzbuzení toho zájmu, dostat ty děti z těch školních lavic a vzbudit ten zájem, ať už o biznis, ať už o technické vědy, přírodní vědy, to já považuji za úplně zásadní, co by měl ten školský systém dělat na všech úrovních, základní škol, střední škol, ale nakonec i na univerzitě.
7: A je to něco, co potřebuje zásadně i česká ekonomika a český průmysl?
11: Určitě ano, protože ten jednotlivec, který je nadšený, tak pak dělá úplně neskutečné věci.
7: Lubor Lacina, profesor ekonomie na Mendelově univerzitě, byl naším dnešním hostem a já moc děkuju.
11: Naschánou.
7: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
5: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
12: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
13: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
14: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
5: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas.
3: Radiožurnál je 17 hodin. Jsou tu zprávy a s nimi Martin Benda.
4: Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. Dálnice D2 na 11. kilometru u Blučiny je opět průjezdná jak na Brno, tak i na Bratislavu. Trumpovo jméno zmizelo z Kennedyho památníku, dělníci ho odstranili několik hodin po vypršení lhůty. Slalomářka Sadková byla na světovém poháru v Německu mezi kanoistkami třetí. A zítra bude proměnlivá oblačnost, na většině území přehánky, nejvyšší teploty do 20 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhu na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
15: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji. Ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
4: Silničáři zprůjezdnili dálnici D2, zavřená byla od dnešní 4:30 ráno po tragické nehodě dvou kamionů na 11. kilometru. Oba řidiči zemřeli, jejich totožnost policie zjišťuje. Auta teď místem projedou pruhem dálnice, který kvůli rekonstrukci byl zavřený. Proto bylo potřeba odstranit zhruba 250 metrů betonových svodidel, vysvětluje mluvčí ředitelství silnice dálnic Jana Rídl.
16: Ještě nám chybí úplně doodstranit zbytky jednoho nákladního auta a poté budeme řešit, co s povrchem poškozené dálnice a zároveň co s obnovou přechodného vodorovného dopravního značení v původním vedení trasy. Teď provoz je puštěn mimo toto místo, a to stavbou v režimu jeden jízdní pruh pro každý směr.
4: Další aktuální informace z D2 uslyšíte za chvíli v Zelené vlně. Jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa zmizelo z budovy Kennedyho centra. Na jeho odstranění čekali davy lidí. Památník zesnulého prezidenta Kennedyho chtěl současný prezident Trump přejmenovat po sobě. Jméno budovy se ale podle soudu nesmí změnit bez rozhodnutí kongresu. Nápis měli podle nařízení soudu pracovníci sundat do půlnoci amerického času. Na fasádě ale nakonec byl ještě o několik hodin později. Podle amerického ministerstva spravedlnosti kvůli špatnému počasí. Na jeho sundání měli pracovníci 14 dní. Zpěvačka Eva Farna dnes vystoupí v pražském Edenu. Největším koncertem své kariéry oslaví 20 let na scéně. Stadion s kapacitou 35 000 diváků vyprodala už rok před koncertem.
17: Pořád přemýšlím, jestli to je dostatečně dobrý vlastně. A pak si pustím to, že ta moje představa v hlavě to nikdo nezná a já tam dám 100% toho, co jsme stihli a zvládli připravit. A doufám, že lidi budou s tím spokojení. No a doufám, že ano.
18: Říká zpěvačka Eva Farná v rozhovoru pro Radiožurnál. V pražském Edenu nevystoupí jen jednou, ale hned třikrát, čímž vyrovná rekord v počtu koncertů na vršovickém stadionu, který zatím drží Marek Ztracený. Na koncert, na kterém zpěvačka spolupracuje s desítkami hudebníků a tanečníků, si připravila i několik nových skladeb. Tu poslední z nich, nazvanou Neříkej, co má se stát, vydala Eva Farná jen 2 dny před koncertem. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
5: Sport. Kanoistka Martina Sadková se po druhé za sebou probojovala ve světovém poháru ve vodním slalomu na stupně vítězů. Po druhém místě v Praze dojela v německém Augsburgu třetí. Znovu po týdnu triumfovala Australanka Foxová. Basketbalisté Pardubic prohrávají ve finále Národní ligy s Nymburkem 2-3 na zápasy a hostí obhájce titulu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport před svými fanoušky. Aktuality s utkání připojí Otagu Tvirt.
19: Teď aktuálně se hraje v Pardubicích třetí minuta a domácí vedou v šestém finále nad Nymburkem 9-3. Zatím se dokázali prosadit 3x za 3 body, 2x u Božkovář a jednou přesně dokázala zamířit Jacob Evans. Pardubice tedy nad Nymburkem v šestém finále vedou 9-3. Z Pardubic Otagu Tvirt, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Situace na D2 u Blučiny a nehoda na pražském okruhu u Černého mostu. D2 u Blučiny na 11. kilometru už se v místě tragické nehody projíždí na Brno i Bratislavu alespoň jedním pruhem. Komunikace byla zhruba 12 hodin v obou směrech uzavřená. 43 na výjezdu ze Svita směrem na Lanškroun za kruhovým objezdem, ta naopak uzavřená zůstává. Na místě zasahují hasiči, u kolize 3 osobních vozidel policie řídí odklon dopravy. V Praze na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol, kde je desítce na úrovni Černého mostu na 60. kilometru, teď čerstvá nehoda kamionu a osobního auta blokují levý pruh, zatím bez řádného označení, čekají na příjezd policie. Fronta zatím kratší začíná za sjezdem na dálnici D11. A v Praze čekejte menší potíže i Věčné, kousek před IP Pavlova. Ve směru od Karlova náměstí blokuje levý pruh nepojízdné osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude proměnlivá převážně velká oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě očekáváme přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
20: Úplně nejhorší je, když hledáte tělo někde ve volné přírodě. Často se stává, že skutečně i z toho nejbližšího okolí ten pachatel potom se nám, jak se říká, vylíhne. A rozhodně, když tam máme to podezření, tak si ho nevezmeme, nezatáhneme ho k nám a nezačneme ho vyslýchat, protože to je ta práce úplně na nic, protože on se může zatvrdit a neřekne vám nic. Kriminálka, to jsou ty včeličky, které prostě šetřejí, pátrají, výslechy, okolí, zjišťují vztahy, vztahují otázky, kdo by mohl být pachatelem.
18: Rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl druhý. Oběti a vrazy aneb práce operativy. Od mikrofonu vás opět zdraví Kateřina Radhouská. Také v druhém pokračování Místa činu bude mým hostem bývalý šéf pražské mordparty, plukovník ve výslužbě Josef Lotes. Připomene celou řadu případů, na jejichž objasňování se podílel.
20: První případ, který jsem dostal já jako vedoucí té skupiny, protože vždycky na té operativě, tenkrát nás tam bylo 10, 11, byl vedoucí Petr Novotný, to byl případ na Praze 4, kdy byla nalezená žena středního věku v potoce Botyč. A to byl můj první případ, bylo to zrovna 1.1. Bylo to na Nový rok, kdy tam byla zavražděna, kdy tam byla nalezena. Nevěděli jsme, kdo to je, neměla u sebe žádné doklady, byla pouze ve spodním prádle slečená, vypadalo to na sexuální motiv, no a vlastně během zhruba 3 týdnů jsme to rozlouskli tenkrát. Jo, bylo takový zajímavý, protože nakonec zhruba po 3 dnech se ozval pán, který pohřešuje manželku a nakonec to celý rozmotalo, tak pachatelem vlastně byl ten manžel, který si dělal alibi. Na Silvestra večer, protože to byl žádlivý chlap, tak ji zavraždil, v krabici od televize ji odvezl k Botyči, tam ji slékl tady do spodního prádla, nainscenoval v té vodě jako znásilnění, s tím, že ona odešla vlastně na Silvestra večer s pejskem a on proběhl celý barák, že se mu manželka nevrátila, že Silvestra určitě traví někdo u jejího milence a takovýhle ty. No a už jí měl přitom mrtvou doma v bytě, takže před půlnocí, protože se nevrátila, tak se sebral a odjel do jižních Čech k rodičům, kde trucoval, že manželka mu zmizela s nějakým chlapem a dělal si alibi, telefonoval tenkrát do Prahy, tam ještě nebyly mobily, tak ze statku tenkrát telefonoval, pořád u nich nikdo nebral telefon, tak po 2 dnech se vrátil a oznámil pohřešování manželky. Takže nakonec jsme se k němu dostali, a byl teda odsouzený, prokázali jsme mu to.

0: Máte v paměti nějaké neobvyklé místo činu, kam se třeba i špatně dostávalo?
1: Byly to, já nevím, případy schození ze skály, kdy to tělo bylo mezi kamenama někde, ale když si vezmu případ, který jsme dělali, známý případ, který se hodně publikuje, vrah Mikuš a poškozená paní tělo, které nám vyplavalo v Orlíku v bedně. Tam taky byla žárlivost, takový ten trojúhelník klasický, kdy pan Mikuš nám potom ujíždí do zahraničí. Vlastně my jsme dlouho nemohli nalézt tělo. Pořád jsme nevěděli, prostě ona zmizela a v tom případě, pokud nemáme tělo, tak i když jsme všichni věděli, že byla pravděpodobně zavražděná, tak pokud nemáte tělo, nemůžete to prokázat, protože ona může být kdekoliv ve světě. No a my pak jsme teda pana Mikuše, byl to lékař, doktor, toho jsme obvinili v nepřítomnosti ze zbavení osobní svobody, protože to jsme měli prokázaný, že on pravděpodobně jí zbavil osobní svobody, ale mohl jí odvést sebou někam a držet jí někde, jo, mohla být živá. On byl v té době v zahraničí, pak jsme i zjistili, kde asi byl, pak byl zadržený v zahraničí s Němcema. Tam zase právní problém, protože oni zase neznají zbavení osobní svobody. Oni musí mít tu vraždu, my jsme neměli tělo, tak my jsme to tady, když jsme neměli přímo důkazy, museli překvalifikovat. To byl takový ten právní chaos trošičku. Němci nám ho zadrželi, pak se přivezl sem a on byl odsouzený právě za to trestný čin zbavení osobní svobody. On se odvolal proti rozsudku a mělo dojít teda k dalšímu soudu, kdy jsme počítali, že pravděpodobně ho zprostějí. Všichni jsme věděli, že on ji pravděpodobně zavraždil. No a to byly snad 2 dny nebo 3 dny před soudem. Já jsem byl akorát na chalupě a najednou telefonuje mi operační, že byl to už jeho český kraj v tom prostoru. Orlická přehrada patří jižním Čechám. Takže tam bylo nalezené nějaké tělo, nějaká ženská v nějaké bedně, která vyplavala spod hladiny a že tělo teda odvezli na soudní lékařství do Budějovic. A já tenkrát z chalupy jsem volal Honzovi Štočkovi, který měl dosah v tu dobu a říkám Honzovém auto, okamžitě do Budějovic, protože i z toho šetření, který jsme měli, tak jsme věděli, že on s tou svojí milenkou odjíždí k Orlické přehradě, kde nám vlastně končí její mobil. Tam potom, když tam docházelo k něčemu, že někdo tam z jejího mobilu psal zprávy, já jsem tam a tam, a tak prostě to bylo pak už jenom zinscenovaný všechno. Takže on za teda v tu sobotu odjel do Budějovic a po 3 hodinách mi volá, hele, podle šperku a podle všeho je to ona. Takže tím pádem jsme měli tělo, měli jsme důkaz, soud pochopitelně byl zrušený a tak jsme ho obvinili tenkrát na 219 na vraždu. No a on byl pravomocně odsouzený. To by bylo na dlouhý a podrobný vyprávění, jak jsme se ke všemu dostávali, ty jeho cesty, kam všude odjel, že byl v Kairu, v Egyptě, pak byl v Německu, problémy s diplomem, který měl, který si nevzal s sebou. To by bylo na dlouhý vyprávění, tenhle případ.
0: Ale zdá se, že ta Orlická přehrada konkrétně je takové populární místo.
1: No, je to populární místo. Víte, když se dělali orlické vraždy, to zrovna ten Orlík dělal taky Honza Štoček, který on teda začínal. My jsme předtím dělali společně na jednom případu vraždy a při tom prověřování se tam chytil poznatek na nějakou partu, která chodí, myslím, do Podolí, do posilovny a že tam nabízeli, že někoho zavraždějí za nějaký peníze. A on za tenkrát se to ujel toho poznatku a zároveň nám přišel poznatek ještě ze severních Čech, podobnej, no a on za to vlastně rozpracoval s tou svojí partou a dostali jsme se k Orlíku. A tenkrát jsem pak byl na finále, až když jsme zatýkali, že jsme se domlouvali, pak je spolupráce. Jo, takže to je taková ta spolupráce, ta vzájemná pomoc těch policistů na té operativě, na té kriminálce.
0: A jak vypadá noční můra kriminalistů?
1: Úplně nejhorší je, když hledáte tělo někde ve volné přírodě. A vzpomínám na případ, kdy jsme skutečně hledali tělo, které zmizelo. Bylo to teda v severních Čechách, v bývalém vojenském prostoru v Ralsku, kdy jsme dokonce měli i pachatele, který se nám doznal a on sám to nemohl najít. Nakonec teda jsme to našli. To máte tělo někde zakopané ve volné přírodě?
0: Mimochodem je pravda, že často bývá vrahem osoba z blízkého okolí oběti, tedy v případech vražd žen, jejich partner nebo manžel.
1: Při každém případě, mluvím každého případu, taky o nějakého násilního nebo závažnějšího, tak se zpracovávají verze. To znamená verze, které zaprvé vycházejí z toho počátečního šetření a samozřejmě se jde po stycích, po kontaktech. Jedna z verzí je samozřejmě to nejbližší okolí, kdo by mohl. Pak se verze rozšiřují a ty verze se prověřují současně a postupně ty verze se vylučují. Takže samozřejmě i to nejbližší okolí bývá většinou zhrnuto do těch jedné z verzí. Je to tak, ale prostě často se stává, že skutečně i z toho nejbližšího okolí ten pachatel potom se nám, jak se říká, vylíhne. A říkám, těch verzí je vždycky několik a postupně ty verze se vylučují.
0: Pokud jde o tedy práci s tím pachatelem, řekněme, že máte někoho vytipovaného, například manžela. Vypadá to, že to opravdu je manžel. Jak se v takovém případě postupuje, abyste tedy ho takzvaně zlomili?
1: Rozhodně, když tam máme to podezření, tak si ho nevezmeme, nezatáhneme ho k nám a nezačneme ho vyslýchat, protože to je ta práce úplně na nic, protože on se může zatvrdit a neřekne vám nic. A tím pádem vlastně vy vystřelíte veškerý střelivo, který máte. Protože vy postupně mu musíte odhalit něco. V každém případě se kolem něj udělá takový rozsáhlý šetření kolem jeho osoby, kolem jeho styků, tak, aby on se to pokud možno nedozvěděl. A pokud už máme nějaké ty trumfy v rukávu, tak se ho s klidem můžeme vzít a můžeme na něj uhodit. Ale zase záleží, musíte poznat, co to je za člověka, trošku jeho charakterové vlastnosti zjistit, na co tak asi reaguje, na co je přístupný, rodina, děti, maminka, takový ten mazánek. To prostě všechno si musíte kolem něj zjistit. A pak teprve na něj můžete jít. Já si vezmu případ, já to nebudu jmenovat, je to jeden velice známý spisovatel, který mu zavraždili dceru. A my vlastně jsme tam měli podezření na manžela a my jsme kolem něj dlouho chodili. On tam hrál divadlo, on vylepoval plakátky, jo, já nevím co všechno, hledal jí, scháněl jí, nešťastný. A nakonec jsme se na něj zaměřili a zhruba

0: No ale nejhorší potom bylo, že on vlastně to tělo odvážel v noci a on nemohl najít místo. Takže my jsme mu pomáhali, jo. My jsme mu pomáhali. Já tenkrát jsme jezdili do noci vlastně po Středočeském kraji v okolí Berouna, Karlštejna. A on to pořád nemohl najít. A pak si vzpomněl, že tam byla nějaká lucerna. Že tam byl nějaký výkop. Ten výkop už tam nebyl. Tak my jsme zase zjišťovali, kde tam měli v noci lucernu, kde byl výkop. A my jsme ho vlastně navedli na odbočku a v tom lese potom už to našel a označil nám to, protože on tenkrát si tam z klacků udělal nějaký znamení, že a můžu vám říct, že po těch zhruba 14 dnech to tam bylo tak zapadané listím, že bychom tam chodili a hledali bychom houby a nevěděli bychom, že tam je to tělo. Pak nám dokonce označil i místo, kde vyhazoval tedy osobní doklady, kabelku a byl ještě tak chytrý, že vlastně to zatížil nějakou cihlou, takže potapěč, který tam vlez, tak to na první pokus našel. Takže i takovéhle věci tam jsou. To byl zase případ, kdy on nám tady fabuluje, kdy on se snaží zametat ty stopy, on dělá toho nešťastného a za to šetření a práce kolem něj, která přinesla potom úspěch. Takže vím, že kdybychom si ho vzali a mluvili s ním ještě dneska, tak do dneška nám říká, že prostě je nešťastný, že mu manželka odešla. Tam byly takový ty poznatky, kamarádka. No, dcera, když ona bez té dcery prostě by nedala krok, aby ona jí někam, jo, nebo někomu. To byly takový ty střípky, které nás postupně vedly k němu.
1: Z vaší praxe je to pro pachatele úleva, když se nakonec přiznají?
0: Je to úleva. Je to úleva, protože každý člověk to má v sobě, každý ho to žere, protože je to něco, co prostě ten člověk má v sobě. A kolikrát když už i bylo takový to, že už ten člověk byl jako nalomený, že už, a teď já říkám, uleví se ti, dej to ze sebe, když já vím, co chce říct. Jo? Prostě takovým tím nenásilným způsobem na něj pomalu. A on potom řekl, měl jste pravdu a měl jsem, jo, a teď už se o tom potom rozpovídá, už takový uvolněný a už se o tom i rozpovídá.
1: Když připomenu seriál Metoda Markovič, tam jsme viděli takové, řekněme, navázání, až bych řekla vztahu mezi tedy kriminalistou a vrahem. Může to fungovat i takhle, že opravdu ten kriminalista to ještě jakoby posune někam dál, ten vztah s tím vrahem, ale teď nemyslím, že by se nějak přátelili, spíš právě v té metodě.
0: Vzniká tam určitý pouto. Je tam určitý pouto, on je rozdíl mezi tím operativcem a vyšetřovatelem. Já bych vyšetřovatele teda nikdy nemohl dělat, měl jsem možnost a já jsem to vždycky odmítl, že prostě já nejsem z těch, kteří by seděli v kanceláři a psali papíry. Já prostě potřebuji s těmi lidmi mluvit, být v terénu, to je prostě úplně jiný styl práce. A s Jirkou Markovičem jsme byli kamarádi. Jirka Markovič vlastně, a když jsem přišel na vraždy, tak Jirka už byl na vyšetřovačce, už tam byl nějaký ten rok, potom tam krátce na to přišel Ivan Smékal, tak vynikající vyšetřovatel. A Jirka Markovič, my jsme tak nějak navázali takový ten kamarádský vztah, i když on proti mě jako nováček tam, že jo, tak já jsem byl na kriminálce, Jirka byl na vyšetřovačce a hned vlastně první případ, ve kterého jsem zabřednul, tak to byl případ těch usekaných ručiček u dvou koček, i když Jirka to akorát končil, protože on dodělával akorát hojera a pak to přebíral jiný vyšetřovatel tady to. Takže s tím Jirkou jsme tak nějak padli celkem do oka a byli jsme kamarádi. A i když byl Jirka potom už v důchodu a já jsem třeba z někam na přednášky pro policisty, tak jsem tam Jirku bral, kde on měl taky přednášku. Byl takový hezký vztah. A Jirka s tím hojerem, to jsme si i rozcházeli v názorech, protože Jirka vždycky byl pro výkon trestu smrti, dejme tomu. A po hojerovi, když byl vykonaný trest smrti, tak Jirka začal být proti. Protože tam vznikl tak nějaký ten vztah mezi tím pachatelem a Jirkou, protože oni skutečně spolu trávili spoustu času. Tam těch spoustu rekonstrukcí a tam znalecký posudky, které tam byly, výslechy, které se opakovaly. Takže byl to čas velký, který oni spolu strávili a s tím hojerem prostě to Jirku trošku vzalo. No.
1: Ale obvykle

0: Ale to asi není, že by
1: obvykle to není.
0: Se jo, takhle trávil čas
1: To byl takový
0: společný.
1: Ten výjimečný.
0: Já se vrátím ještě k těm vyšetřovatelům a operativcům. Možná bych vás teď poprosila, jestli byste mohl vlastně shrnout obě ty profese, co je jejich základem a jak tedy vůbec funguje ta operativa.
1: Do roku 2002, mám takový dojem, tak to byly samostatné součásti. Byla kriminálka, pod tu kriminálku to byla obecná nebo hospodářská kriminálka. Já do toho počítám i OKTE, to znamená obor kriminalistické techniky, expertíz, který s námi úzce spolupracovali, zajišťování, vyhodnocování stop a takovéhle věci. Tohle všechno tam prostě bylo a ta vyšetřovačka byla samostatná. Spolupráce byla perfektní, skutečně na těch případech od začátku jsme dělali společně. Akorát, že to mělo tu chybu, že vlastně ten vyšetřovatel, dokovať nemá pachatele, tak na tom nemá co dělat. Protože veškerou tu práci dělá operativa, dělá ta kriminálka. Kriminálka, to jsou ty včeličky, které prostě šetřejí, pátrají, výslechy, okolí, zjišťují vztahy, vztahují otázky, kdo by mohl být pachatelem, až se dostanou k tomu jádru, k tomu podezřelému, který ho si tam přivedou, teď ho tam lámou na základě těch určitých důkazů a když on se jim dozná, tak ho dávají vyšetřovateli. A veškerá další práce se už je na tom vyšetřovateli, to znamená veškeré procesní věci. Každý má svoje. Každý se musí umět. Práce vyšetřovatele je práce z 90% nebo 95% v kanceláři anebo ve věznici při výsleších. Tam je práce se znalcema, znalecký posudky, výsledky pitvy, psychologové, psychiatři, ježdění do věznice, pokračování ve výsleších, rekonstrukce, až se prostě je spisotový seznámení z výsledky vyšetřování. Ale to předtím, to znamená usvědčit toho pachatele a dostat ho skutečně, tak to je práce té kriminálky.
0: No a jak je to v současnosti? Došlo tedy k nějaké změně?
1: V tom roce 2002 vlastně tady ty dvě součásti byly spojený. Já, když jsem vedl oddělení vražd tady v Praze, tak jsem to řešil takovým způsobem, že vlastně napadl případ a vždycky jsem dal jednoho vyšetřovatele k tomu případu, který na tom nic moc nedělal. A byla tam ta část té operativy, kdy teda byl určený vedoucí týmu, který si za to bude odpovídat, ke kterému šel ten operativní spis, který měl u sebe třeba 4-5 lidí, kteří na tom případu pracovali. Veškerá spolupráce s tím vyšetřovatelem, který byl dovšel zasvěcovaný, zpracoval se plán společných operativních a vyšetřovacích úkonů, to znamená, co se bude dělat dál. Z toho šetření, které bylo, tak se stanovovaly další plány, další otázky, další šetření, až to teda vedlo k tomu pachateli. A gro, ten vedoucí, byl ten operativec, ten kriminalista, který vlastně si to celý šéfoval. V případě, že se teda zjistil pachatel a dávalo se to vyšetřovateli, tak už si to zase řídil dál vyšetřovatel. To znamená, že další věci, které by byly potřeba zjišťovat, tak už zase pro ně dělala ta operativa a vlastně ten kriminalista, ten vedoucí s tím vyšetřovatelem už se zase dohadovali na tom dalším postupu. I vlastně protože ten vyšetřovatel už připravuje ten spis, ten proces, tak už zase on musí vědět, co tam bude potřeba udělat a jaké další dílčí věci jsou tam potřeba.
0: Pokud jde o práci operativy, která vám je tedy velmi blízká a máte s ní velké zkušenosti, co je pro tuhle činnost nejdůležitější?
1: Podle mě trpělivost a cílevědomost. Tam to jsou základní věci a mít to v srdíčku a pro tu věc udělat maximum. Ne, že ve 4 hodiny to tady zabalím a jedu domů, ale když je potřeba tady dělat do noci, tak dělám do noci, protože jindy to nejde. A kolikrát to vytěžování a schánění lidí, hodně to bylo po pracovní době, protože ty lidi někde pracují, nikdo neví kde a večer chodí domů, takže i ta práce večer v nočních hodinách, ve večerních hodinách, je to práce, kdy chodíte po barech, po pajzlech, po sklepích, prostě všechno možné. Ta práce té operativy je nesmírně široká, rozsáhlá. A navíc je to taková všeho chuť, že jednou pracujete s tím nejhorším podsvětím, který je, a jednou pracujete v nějakých výšinách, takzvaných, i když kolikrát to podsvětí se mi jevilo lepší než ty některé výšiny, se kterými jsme se potkali.
0: Končí druhý díl. A co nás čeká příště?
1: Tenkrát byla vražda na Praze 4, bylo to v prostoru mezi panelákama. Vyšli jsme tam, většinou ty prověrky v baráku se děly od posledního patra směrem dolů, tak já jsem zazvonil na první dveře. Přišla nám otevřít nějaká paní kolem těch 35 let, já si ji představil, říkám dobrý den. Teď se mi vysvětlil, jestli něco slyšela, neviděla, takovýhle ty. Ona říká, no já bych něco o tom možná věděla, pojďte dál, já nechci tady na chodbě. Kde teď? No stojí na balkoně a asi na nás kouká z té tmy přes to sklo. A já jsem seděl přímo pod tím oknem.
0: Nejen o tomto případu se dozvíte víc v dalším pokračování série Místo činu. Naslyšenou za týden.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Alan Pinkerton byl zakladatel slavné detektivní agentury, která udržovala těsné styky se šerify Spojených států, spolupracovala se Scotland Yardem a francouzskou Sûreté.
4: Pinkerton se narodil v roce 1820 ve skotském městě Glasgow. Vyučil se bednářem. Zapojil se do dělnického hnutí. V roce 1841 spolu s manželkou utekli před úřady do Kanady. Během cesty ale ztroskotali a ztratili skoro vše, co měli. Poslední peníze použili na přepravu do Spojených států. Útočiště našli v Chicagu.
3: Na dráhu detektiva se vydal poté, co se mu podařilo vyřešit případ vyhořelého domu stojícího nedaleko jeho bydliště. Na základě jeho poznatků byl odhalen nejen žhář, ale byla dopadena také i banda padělatelů peněz. Za tomu bylo nabídnuto místo u policie.
4: Pinkerton měl pověst muže vytrvalého, nepodplatitelného, se smyslem pro spravedlnost. V roce 1850 založil vlastní soukromou detektivní kancelář Pinkerton National Detective Agency.
3: Pinkerton využíval ve své detektivní činnosti nejrůznějších metod. Se šerifovým souhlasem se stával členem zločineckých band a pomáhal je zneškodňovat. V roce 1861 dokázal odhalit připravované spiknutí proti Abrahamu Lincolnovi a na poslední chvíli prezidenta zachránil před kulkou vraha.
4: Na základě toho Pinkertonových služeb využívala i vláda. Kvůli srdeční chorobě musel Pinkerton omezit své aktivity. Přesto agenturu úspěšně řídil až do své smrti, do 1. června 1884.
3: Agentura dál pokračovala v činnosti. Její význam ale postupně klesal i v důsledku zkvalitňování práce státní policie. V roce 1983 po 132 letech ukončila Pinkertonova agentura svou činnost.
2: Český rozhlas Plus a Davidské divadlo vás zvou na živé natáčení debaty z cyklu Ctnosti a neřesti s názvem Jak přežít technoevoluci. Lidstvo čelí řadě nejistot a krizí a není to jen změna klimatu. Svět začaly masivně ovlivňovat technologie generativní umělé inteligence. AI nástroje se prosazují v řadě oborů a stále více zasahují do každodenního života. Kde a proč je nutné pro umělou inteligenci vytvářet nové normy a předpisy? A jak by měly vypadat? Přijďte 17. června v 7 hodin večer do kavárny Davidského divadla na Praze 6. Moderátorka Renata Kalenská se bude ptát teologa a sociologa Tomáše Halíka, spoluzakladatelky AI dětem Evy Nečasové a režiséra inscenace Tři zmrzlí Pavla Šimáka. Vstupenky koupíte na webu davidskedivadlo.cz. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Po konci první republiky a ustavení protektorátu, to jest po obsazení druhé Československé republiky německými vojsky, měla nacistická okupační správa do značné míry zájem na tom, aby princip chleb a hry pokračoval pokud možno nerušeně. Jednou z relativně chráněných oblastí měl být sport a v první řadě fotbal. Ale že toto závětří bylo v podstatě zdánlivé, o tom se přesvědčíte ve druhém dílu speciálu Historie Plus o fotbalu a politice. K poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
2: Fotbal a válka.
5: A i tentokrát bude naším průvodcem světem fotbalu za protektorátu fotbalový historik Zdeněk Zikmund. A začínáme předehrou nacistické okupace, tedy druhou republikou, která začala svou víceméně tragickou pětiměsíční existenci na začátku října 1938 a skončila ji v noci ze 14. na 15. března 1939. Když jsme tu minule mluvili o mistrovství světa ve fotbale v červnu 1938, nepřišla řeč na národnostní napětí, které se logicky přenášelo i do českého fotbalu. Konec konců až do Mnichova jsme byli země se zásadním podílem národnostních menšin. Jenom Němců tu byli víc než 3 miliony. V tu chvíli už nikoli loajální 3 miliony. Takže už před Mnichovem se německé fotbalové kluby vydali svou cestou.
6: Za druhé republiky největší problémy, který musel fotbalový svaz řešit, tak souvisely za prvé s německým a s maďarským svazem a za druhé se Slovenskem. Pokud se týče německého a maďarského svazu, tak to začalo už v dubnu, ještě dávno před Mnichovem, protože v dubnu, když se uskutečnil sjezd té Henleinovy strany v Karlových Varech, tak bezprostředně na to německý fotbalový svaz, který u nás působil a byl součástí Československé asociace fotbalové, tak svolal do Teplic sjezd a tam rozhodl za prvé, že německé kluby okamžitě vystupují z Československého fotbalového svazu. Okamžitě přestávají hrát jakékoliv soutěže, hlásí se k nacionálně socialistickému sportu a chtějí být součástí německého sportu. Něco podobného udělali za chvilku Maďaři a pro představu Československý fotbalový svaz tak přišel o 30 tisíc hráčů, což byla zhruba třetina. Československý fotbalový svaz sadil na diplomacii, což byla od začátku prohraná karta. Nicméně on sázel na to, že to nepovolí FIFA. FIFA neumožňuje, aby v jednom státě působily dva různé svazy. Takže naši činovníci vsadili na to, že Němci nebudou moc hrát mezinárodně a to je přivede zpátky. To byla pochopitelně nereálná myšlenka. To byl první velký problém. Druhý problém, a to už bylo po Mnichovu, to bylo Slovensko, protože i Slovensko se sportovně a fotbalově oddělilo ještě před 15. březnem 1939. Fotbalový svaz slovenský samostatný vznikl v listopadu 1938. V prosinci podal přihlášku do FIFA. Postupoval velmi podobně jako Henleinovci u nás. To znamená, že rozhodl, že sport bude postaven na Slovensku na národnostním principu, že bude postaven na křesťanském principu a okamžitě zakázal profesionalismus.
5: Pod křesťanským principem ve fotbale si šlo představit asi jediné. Vyloučení židovských spoluobčanů. Jak z trávníku, tak z tribuny a samozřejmě i z fotbalových organizací. Zákaz profesionalismu zase vyhovoval nacistické ideologii, že sport má posilovat rasu a národ a ne být zdrojem obživy. Jinak se ale situace i po 15. březnu 1939 jevila tak, že i národnostně oslabený český fotbal pod nacisty přežije a stane se vítaným únikem z protektorátní každodennosti.
6: Byla tam spousta omezení v rámci protektorátu, ale fotbal jako sport nikdy nezaznamenal takový rozmach a expanzi jako za protektorátu. Ať už to měříme počtem hráčů, počtem diváků, počtem soutěží. Některé soutěže vznikly až za protektorátu, jako pohár. Jo, česky ty se nehrály za první republiky. Takže ten protektorát z tohohle pohledu jako fotbal z něj profitoval, co si budeme říkat. Ale když se podíváme na ty dopady, tak diametrální rozdíl byl už třeba v osudu ligy. Po Mnichovské dohodě se liga 6 týdnů nehrála. Nehrála se až někde do druhé poloviny října 1938. Důvod byl jasný, protože mužstva neměli hráče, ty byly mobilizováni a vraceli se postupně teprve od těch vojenských jednotek. Pokud se týče protektorátu, okupace byla ve středu, 15. března byla středa. V neděli 19. března se hrála liga. Bez jakýchkoliv nepokojů na stadionech, bez nějakých protestů, manifestací. Dokonce na tom trvali Němci, aby se tahle, naši nechtěli. Němci potřebovali ten fotbal, aby deklarovali před tou mezinárodní veřejností klid, spořádanost, všednost na území protektorátu. Týdnu, který byl mezi dalším ligovým kolem, tak říšské úřady zatlačili na fotbalový svaz, aby se další ligové kolo bezpodmínečně hrálo. Takže 26. března, 10 dní po okupaci 11, se hrálo kompletní ligové kolo a hrálo se i derby, na který přišlo 25 tisíc diváků. A znovu bez nějakých bezpečnostních problémů.
5: V kontrastu třeba s likvidací českých vysokých škol a všeobecného škrcení české kultury, ovšem nacistická benevolence ve fotbale tak trochu byla do očí. Od pondělí do soboty makejte pro vítězství říše, v neděli odpoledne si běžte na fotbal.
7: Na hrací ploše Danerova stadionu ve Vršovicích blíží se pomalu ke konci přátelské utkání dvou ševcovských jedenáctek. Nejlepší moravská ligové mužstvo Baťa Zlín proti nejlepší české sportovnímu sdružení Plincner. Nemáme přesně zjištěno, kolik je v obou mužstev skutečných ševců, ale jisté je, že Plincner má na hřišti dva. Levého záložníka jmenuje se Švec a levého obránce, ten se totiž jmenuje Ševčík.
6: Skutečně Němci byli ochotní dát tomu fotbalu, a nejenom fotbalu, ale sportu poměrně rozsáhlou autonomii. Museli odejít všichni židovští hráči a členové, to se stalo okamžitě po 15. březnu. Musel skončit profesionalismus, ale jak jsem říkal, v zásadě se nic převratného nestalo. Tam dali tu lhůtu do konce roku. A třetí věc, ta byla taková nejbolestnější pro fotbalisty, zakázali mezinárodní styky. Ale jinak, když to srovnáme třeba se změnami, které udělal komunistický režim po roce 1948, tak ty německé zásahy byly minimální. Oni nechali všechny ty vedoucí svazu, kteří byli zvoleni ještě v meziválečném Československu, nechali kluby původní. Nemuseli jako po roce 48 do Sokola nebo pod podniky a tak dále. A opravdu ty jejich zásahy do chodu fotbalového byly minimální. Vlastně bavili jsme se o tom ve středu protektora, v neděli liga. Válka vypukla 1. září, to byl pátek, a v pátek se hrála liga. Mělo to dva důvody. První byla takzvaný koncept depolitizace, který razil hlavně Reinhard Heydrich. Ten koncept byl o tom, že Češi tady jsou od toho, aby vyráběli pro říši. Říše po nich nechce, aby bojovali, aby oblékli uniformu, ale musí vyrábět. A pokud zůstanou mimo odboj, tak se jim dostane po značné míry autonomie právě v těchto oblastech, jako byl sport. To byl jeden důvod. A druhý důvod, hlavně na začátku protektorátu, byly ty ambice, které měla říše v té mezinárodní sportovní diplomacii. Ona chtěla pořádat olympiádu v roce 1940, kterou měl původně pořádat letní část Tokio, zimní Sapporo, ale Japonci odstoupili. Potom byly chvíli určení Helsinki také odstoupili. Takže Němci řekli, v roce 36 jsme to uspořádali velmi úspěšně, budeme kandidovat. Dokonce chtěli ovládnout Mezinárodní olympijský výbor a prosadit pravidlo, že všechny olympiády by probíhaly jenom v Německu. Skromní věru nebyli a proto třeba chvíli tolerovali i zastoupení protektorátu v Mezinárodním olympijském výboru, protože počítali s tím, že zástupce protektorátu bude automaticky hlasovat v souladu s německými zájmy. To samé ve fotbale, kandidatura na mistrovství světa 42. Takže skutečně to vnímali jako takový ventil a odrazilo se to třeba v tom, že za celou dobu války, za těch 6 let, tak fotbal měl, kromě toho posledního ročníku, který už se z logických důvodů nehrál, tak měl jenom 2-3 krátké přestávky. První byla v červnu 39 po nepokojích při meziměstském utkání Prahy s Berlínem na Letnek. Tenkrát úřad říšského protektora zakázal všechny sportovní podniky na 2 týdny. Druhý zákaz přišel při nástupu Reinharda Heydricha, když přijel jako zastupující říšský protektor. Se nemohli, nejenom fotbal, nemohli se konat, s výjimkou dostihu, nevím proč, tak se nemohli konat sportovní podniky půl druhého měsíce, nebo měsíc. A třetí nejdelší zákaz přišel pochopitelně po atentátu na Reinharda Heydricha, kdy ten zákaz trval půl druhého měsíce. Ale když vezmeme protektorátní ligu, která zvládla 5 ročníků, tak se nesehrálo jedno jediné utkání, a to bylo v roce 1942, kdy měli jet Nusle, které hráli v té době první ligu do Plzně. Ten zápas se neuskutečnil, ale nebyly to politické důvody, ale bylo to z toho důvodu, že hráči Nusli zaspali a nestihli vlak. Jo, takže Němci prostě po celou dobu až do sezóny 1944-45 se tady hráli regulární soutěže bez nějakých vnějších zásahů.

0: Možná si z minulého pořadu této série pamatujete, že vídeňský Čech Josef Bican si kvůli administrativním průtahům s udělením československého občanství, kterému ovšem možná zachránili život, nestihl zahrát na mistrovství světa 1938. Po vzniku protektorátu ovšem hrál už za Slávii a v červnu 1939 nastoupil v zápase Prahy, což byl prakticky protektorátní výběr, proti Berlínu. Ten zápas byl památný, protože se na něm asi nejvíc z celé protektorátní éry zlobilo a protestovalo.
1: Hrál se na Letné, na spartianském stadionu, který byl větší než slavistický. Češi vyhráli, hrál za něj Josef Bican. Ty nepokoje začaly už během zápasu, obecenstvo skandovalo, táhněte domů, házeli různé předměty na letenský trávník a tak dále. A všechno to vyvrcholilo po zápase, kdy propukly potyčky mezi německými diváky, což byly hlavně vojáci Wehrmachtu na tom zápase, a českými fanoušky. Dokonce největší skandál vypukl ve Stromovce ve Vaňhově restauraci, kde čeští fanoušci zcela regulérně německé vojáky ve Wehrmachtu zmlátili pod dojmem tohoto zápasu. Okamžitě toho využil a zneužil K.A. Frank, který řekl, tak v tomhletom případě končíme. Prosadil ten zákaz dvoutýdenní jakýchkoliv sportovních podniků s výjimkou dostihů. Párkrát jsme se ale přesto ještě s Německem setkali. Tady bych měl možná na vysvětlenou říct, že skutečně v tom roce 1939 Němci tolerovali i reprezentaci protektorátu. Ta se hrála 3 zápasy, které jsou do dneška považovány jako oficiální mezistátní. Hráli jsme s Jugoslávií, hráli jsme s Ostmarkou, což bylo někdejší Rakousko, a hráli jsme v listopadu 1939 dokonce oficiálně mezistátně s Německem ve Vratislavi.
0: Prakticky všechny vrstvy národa i profesní skupiny, od železničářů po vládní vojsko, od dělníků ve zbrojovkách po státní správu, přes církve, školství nebo kulturu, všude se tak či onak snažili lidé o odboj proti okupantům. Ve fotbale šlo ale spíš o sporadické snahy.
1: Ve fotbale, na rozdíl třeba od Sokola, nevznikla nějaká organizovaná odbojová skupina. Ten odboj ve fotbale byl individuální, činovníci, hráči prostě působili v různých odbojových skupinách, ale ty nebyly postaveny na tom fotbalovém principu. Ale takové ty projevy odboje, nespokojenosti, protestu, tak na stadionech se projevovaly, občas byly v celku humorné a musím říct, že fanoušci si je zjevně užívali, i když každý z těch protestů potom vyšetřovalo gestapo, ale neznám, že by se nějak dopátrali viníků a že by to vyústilo v nějaké postihy nebo represe. Ale typický příklad je Franci Svoboda, to byl reprezentant z mistrovství světa 1934, vynikající střelec, slávista, on už dohrával kariéru, přestoupil na Viktorii Žižkov, často býval zraněný a nehrál, protože už přeci jenom třicátník. No a jednou, když se po zranění vrátil na hřiště, tak celá tribuna žižkovská nebo celá stadion začal hromově skandovat, ať je svoboda. Z toho skandování nepoznáte, jestli tam je velké nebo malé písmeno.
2: My chceme svobodu.
1: To byl jiný případ, to bylo my chceme Beneše. Jo. Tady v případě Franciho Svobody to bylo ať je svoboda, podtext byl jednoznačný, jak jsem říkal, gestapo to vyšetřovalo, nicméně nezjistilo, že by to někdo organizoval, připravoval, řídil. Na co jste narážel vy, to se stalo na Moravě, kde v divizi hrával Prostějov, ten nastoupil proti Fatře Napajedlo, šlo o divizní utkání. Za Fatru Napajedlo hrál hráč, který se jmenoval Beneš, a ten v tom zápase pro zranění nehrál. A utkání začalo a část publika začala zase hromově skandovat my chceme Beneše, načež protilehlá tribuna odpovídala kterého, a z té původní tribuny se ozvalo oba.
0: Protektorátní fotbalová liga skončila rok před koncem války, ale neznamenalo to úplně, že by se fotbal přestal hrát.
1: Tak ta největší omezení byly dopravní. to byl vlastně důvod, proč v posledním roce, poslední válečná sezóna už se nehrála v tom roce 44-45, protože v roce 43, myslím v únoru, vyhlásil Goebbels ve sportovním paláci v Berlíně totální válku a že všechno bude podřízeno válečným účelům, včetně dopravy. Na to navázala další opatření, ta se postupně zpřísňovala. Nejdřív bylo možné využívat třeba vlakovou dopravu k zápasům do vzdálenosti 30 kilometrů, potom ani to ne. Takže ten ročník, dohrála se sezóna 1943-44, ale nová sezóna už nezačala, rozhodl to Český svaz fotbalový, protože kluby by nemohly cestovat z Prahy do Plzně, do Zlína, do Židenic a podobně. A nahradili to ale takovými Eintop, to byla taková ta náhražková polévka, takže svaz to nahradil turnaj, kterými se říkalo Eintop turnaje, náhražkové turnaje. A byly to turnaje, které se pořádaly v rámci těch 30 kilometrů. V rámci Prahy, v rámci Brna, aby prostě ta mužstva mohla použít železniční dopravu a dojet. A tyhle ty turnaje a přátelské zápasy, ty potom vydržely až do dubna 1945. V Praze už se bombardovalo, třeba v únoru, známý že nálet, a v únoru 1945 chodilo na fotbal 20 000 lidí v Praze.
0: Zbývá zodpovědět otázku, nakolik se gestapo, které mělo pod dohledem prakticky všechen veřejný život v protektorátu a které jevilo extrémní snahu kontrolovat i soukromé životy, pokud šlo o zájmy říše, dokázalo infiltrovat i do struktur českého fotbalu.
1: Fotbal byl pod dohledem a pod velmi silným. Dochovaly se záznamy z brněnské služebny gestapa a na zápasy Židenic na ligu posílalo gestapo několik desítek příslušníků. Ne všechno to byly pochopitelně jako kmenoví gestapáci, tolik jich ani neměli, ale bylo několik desítek lidí, které gestapo při ligových zápasech zaúkolovalo tím, aby se pohybovali hledišti a kontrolovali, jestli tam nedochází k nějakým nepovoleným projevům a v případě, že dochází, aby zasáhli. Známý je případ z Olomouce, tam v klubu byla výborová schůze, funkcionáři se tam bavili o politice, a byl mezi nimi jeden spolupracovník gestapa a takřka všichni skončili v koncentračních táborech. Takže bylo to pod kontrolou, ale fotbalový svaz dělal možné i nemožné, aby tomu zabránil.
0: Dva nejslavnější české kluby, Sparta a Slávie, spolu za protektorátní éry v rámci Národní ligy sehrály 12 zápasů. A tak, jako je to i dnes, šlo o nejdůležitější událost sezóny. A s tím je spojena i jedna slavná kapitola, řekněme, kulturně fotbalová. Už za první republiky patřil k proslulým Spartanům Vlasta Burian. A to zdaleka nejen v roli diváka.
1: Za války se stala zajímavá věc. Diametrálně se rozešly cesty Slávie a Sparty. Pro Slávii byl protektorát nejúspěšnějším obdobím v historii. Ona získala 4 tituly v řadě, což mimochodem se jí nikdy předtím, ale ani ní dnes nepodařilo. Maximálně 3. Tam vyhrála 4x za sebou. Naopak Sparta, která mimochodem byla obviňovaná arijským bojem a těmihle českými fašisty z toho, že to je židovský klub, tak ta prožila za protektorátu vlastně taky nejhorší období historie a nejhorší byla sezóna 1941-42, kdy Spartě reálně hrozil sestup do divize. Po podzimní části soutěže byla Sparta poslední a měla 3 body. A v té době se zapojil Vlasta Burian, který byl Spartan tělem i duší. Za první světové války za Spartu chytal, 5x chytal derby. Mimochodem, kdyby se tenkrát hrálo reprezentačně, tak reprezentoval. On byl jeden z nejlepších brankářů na Čech a Moravy. Takže Vlasta Burian se přihlásil, stal se místopředsedou Sparty a stal se trenérem brankářů. On opravdu regulérně vedl tréninky obou ligových spartanských brankářů, ale co udělal pro Spartu nejvíc, sehnal jí posily. Vlastovi Burianovi se těžko odmítalo. Takže Vlasta Burian, když si Sparta vyhlídla hráče, tak tam poslala Vlastu Buriana, ten promluvil s hráčem, promluvil s výbory toho klubu a často dokonce šahnuli do vlastní šlejtofle a za toho hráče zaplatil. Známá je například historka, když Sparta si vyhlédla Jiřího Zástěru, což byl vynikající obránce SK Pardubice, tak tam Vlasta Burian přijel, no a obránce mu řekl, že manželka by si přála ložnici, že už má nějakou vyhlídnutou, že je pěkná, leštěná, ale že není prostě. No a pro Vlastu Buriana. nemohl být problém stejnou ložnici sehnat a zaplatit, takže zástěra skončil ve Spartě.
3: Dovolte, abych se vám představil. Jsem Pepi Merlička, tohle to kulatý, to je míč, a tohle zahnutý až semle, to jsou nohy. Víš, já hrál na Spartě, to měla pohotovost i sanitka na Zbraslaví. A právem to nebylo jako dneska samej závodní sokol. A víš, to zaměstnání by se mělo v té hře odrazit. A odráží se? Neodráží, no kde pak? Kousek řemesla z toho není cejtit.
0: O těžkých časech Spartanů mluvili v unikátním rozhovoru z roku 1942 i bývalí spartanští hráči Václav Pilát a František Pejr.
4: Pane Pilát, když se tak chodíte ještě se dívat na Kopanou, víte?
5: Chodím bohužel málo.
4: Málo.
5: A to jenom, když je zamrzlá říká.
4: A je, tak vy radši rybičky. Co říkáte tomu fotbalu dneska, jak se to hraje u nás?
5: No, těžký tento, já chodím málo, abych mohl to tak skritizovat, že jo?
4: Ano.
5: No, já nehraju tu hru, jak jsme hrávali my. Sparta hraje vlastně dneska bez stylu v tom forwardu.
4: Schází zkrátka ten duch v tom
5: štulce. To schází, to je pravda.
0: Co způsobil ten propad výkonnosti Sparty v té době?
1: No, jak jsem říkal, takový ti čeští fašisté, ty to přičítali tomu, že Sparta měla spoustu židovských činovníků, měla spoustu židovských fanoušků, což mimochodem nejlepší důkaz máte v mužích offsideu, v Karlu Poláčkovi. Tam pan Načeradec, který je žid a fandí teda Slávy, ale říká, že většina nebo skoro celá obec židovská, tak patří Spartě, ono to bylo daný historicky. Sparta vznikla na Královských Vinohradech a tam bylo hodně občanů židovského vyznání. Zatímco třeba Slávie, ta se až někdy do poloviny 20. let profilovala jako národní klub. Ta měla přímo ve stanovách, že členem Slávie se nemůže stát příslušník jiného než slovanského národa. Takže tyhle ti čeští židobíci, kteří se tak nechválně proslavili, tak to přičítali ten sportovní pokles Sparty tomuhle. Byl to nesmysl. Ty důvody byly ryze sportovní. Sparta prostě nezvládla určité generační výměnu.
4: Pane Pěr, ještě nám řekněte,
6: no.
4: Co pak říkáte dnešní Spartě?
6: Dnešní Spartě? Taky těžko se do toho hovoří. Myslím, že to samotné, co bych řekl já, řekl bych ty staří hráči další. Podívejte se, ono, jak se to vezme. Hra, sport, všechen dělat, provozovat aktivně, je nevděčná věc.
1: Hmm. Ty hráči, který ji proslavili v těch 30. letech, tak pomalu končili. Už to byli třicátníci, tak buď přestupovali do jiných slabších klubů, nebo jako Josef Košťálek šli na Slovensko. Zatímco Slávie to zvládla mnohem lépe, tu generační výměnu, jeden důvod, a za druhé Slávie měla Bicana.
0: Nerad bych vzbudil dojem, že český fotbal za protektorátu byl idylickou selankou. Ostatně to dokládají i osudy konkrétních hráčů, které by často vydali na generační román. Fotbalový historik Zdeněk Zikmund je má zmapované dopodrobna.
1: Já jsem tady několikrát opakoval, že toho fotbalu se ten protektorát zase až tak nedotkl. Ale dotkl se tragicky řady fotbalistů, činovníků, o fanoušcích nemluvě. A snad nejprůkaznější případ je 5 hráčů, kteří hráli před válkou za Židenice. Židenice hráli nejvyšší soutěž a měli zálohu, která hrála ve složení Karl Bem, Stefan Pospichal a František Novák. Karl Bem a Stefan Pospichal byli Němci. Po protektorátu Stefan Pospichal narukoval do Wehrmachtu a padl ve Francii. Karl Bem, ačkoliv byl říšský Němec, tak se zapojil do odboje a popravili ho v Plzence. A František Novák, třetí spoluhráč ze zálohy, ten utekl z protektorátu, stal se palubním střelcem v RAF a padnul nad Biskajským zálivem. Takže se podívejte, 3 spoluhráči ze zálohy, která byla tříčlenná, diametrálně odlišný osud. A není to všechno. Náhradním brankářem Židenic byl v té době Vojtěch Andrášik, což byl Slovák. Jeho stopa chvilku končí po protektorátu a najednou se vynořil v Portugalsku, kde hrál za FC Porto, a později se ukázalo, že tam spolupracoval s americkou rozvědkou. fotbalista ze Židenic. A nejtragičtější snad z těch osudů Svetozar Djanic, to byl Chorvat, hráč Židenic, protože hodně Chorvatů tady hrálo, chodili sem na studia a Jugoslávci bývalí, tak to jsou vynikající fotbalisti, se jim říká Brazilci Evropy. Takže tenhle Svetozar Djanic tady studoval před válkou, hrál za Židenice, byl mladičký, bylo mu 20 let, po protektorátu se vrátil do Chorvatska, byl přesvědčením komunista a v 21 letech ho popravili ustašovci. A popravili ho v Záhřebu 3 dny po tom, co reprezentoval Chorvatsko v zápase proti Německu. To jsou doslova neuvěřitelné osudy a jsou to osudy hráčů jednoho mužstva.
0: A jsme u konce druhého dílu série o válce a fotbalu. Děkuji za spolupráci fotbalovému historikovi Zdeňku Zikmundovi, mistru zvuku Tomáši Kzelhoferovi a dramaturgyni Veronice Kindlové. V dalším pokračování Historie Plus se vydáme do míst, kde se hrálo v extrémních podmínkách útlaku a ohrožení, tedy fotbal v terezínském getu. Pro dnešek se loučí a za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.
7: Kniha. Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945. A velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
8: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
9: Opravdoví lidé a opravdové příběhy v opravdových kulisách současnosti. To jsou dokumenty Českého rozhlasu Plus. Prožijte s nimi věci, které byste jinak neprožili a často ani nechtěli prožít. Poznáte lidi v tíživé životní situaci nebo ty, kteří jsou ztracení v současném světě. Popíšou frustrace a bezmoc lidí mladých i starých, ale také snahu zlepšit život kolem nás. Dokumenty poslouchejte vždy v neděli po 14:30 odpoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Česko si dnes znovu připomnělo lidickou tragédii vypálení obce nacisty. Maďarský expremiér Orbán zůstává v čele strany Fidesz, i když pod jeho vedením prohrála volby. Kanoista Fuchsa je opět evropským šampionem na kilometru, kajakář dostal na 500. V Praze na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k dálnici D10 před Černým mostem řeší nehodu v levém pruhu a zítra bude proměnlivá oblačnost, na většině území přehánky, nejvyšší teploty do 20 stupňů. Je sobota 13. června. Vysíláme hlavní zprávy. Dobrý podvečer vám přeje Martin Benda.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: U památníku ve středočeských Lidicích si dnes lidé připomněli vyhlazení obce nacisty. Stalo se tak před 84 lety. Tehdy šlo o pomstu nacistů za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
11: Položit květiny na společný hrob zastřelených lidických mužů přišla i paní Helena Kadlecová, která mezi nimi má dědečka.
12: Jsem jezdím 60-letý, od 3 let věku, takže vždycky to na mě padalo, doma se o tom nemluvila.
11: Muzeum památníku Lidice teď událost připomíná pravidelně. Jak ale upozorňuje jeho ředitel a historik Eduard Stehlík, lidi, kteří by událost zažili, postupně ubývá.
13: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové.
11: V současné době je mezi přeživšími 6 dětí. Většině v době tragédie nebyl ani 1 rok. Dominik Hron, Radiožurnál.
10: Zhruba za hodinu silničáři uzavřou obousměrně dálnici D4 u Jíloviště, budou tam bourat most půl století starý. Podle krajské zprávy a údržby silnic je ve špatném technickém stavu. Na místě je reportérka Laura Hájková.
14: Dělníci už sem navezli hromady štěrkopísku, do kterého bude padat betonová suť i kovové výstuže. Provoz na dálnici D4 je omezený už od 13. hodiny, kdy auta jezdí vždy v jednom pruhu každým směrem. Zhruba v 19 hodin by se měla zavřít úplně. S částečným obnovením provozu silničáři počítají kolem 9. hodiny ráno. Zavřená je tu teď i provizorní lávka pro pěší, která spojuje jíloviště se zástavbou na druhé straně dálnice. Silničáři chtějí postavit nový most, měl by být širší a dlouhý přes 120 metrů. Celkové náklady by měly být skoro 200 milionů korun. Z jíloviště Laura Hájková, Radiožurnál.
10: Naopak dálnice D2 u Brna je po 12 hodinách opět částečně průjezdná. Brzy ráno v zúžení na 11. kilometru oba směry zablokovala tragická nehoda dvou kamionů, které začaly hořet. Oba řidiči jsou mrtví. Místo se silničářům podařilo zprůjezdnit před necelými 2 hodinami.
15: Silničáři museli k obnovení provozu využít pás dálnice, který byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Bylo tak nutné odstranit asi 250 metrů betonových svodidel, pokračuje policejní mluvčí Andrea Cejnková.
16: Stále probíhá odklizení kamionů. Obě dvě soupravy byly s cizími registračními značkami, nicméně totožnost stále zjišťujeme.
15: Řidiči teď místem projedou jedním pruhem v každém směru. Ředitelství silnic a dálnic po odklizení kamionů provoz vrátí zpátky tak jako před nehodou. Šimon Franc, Radiožurnál.
17: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
10: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho na dnešním sjezdu znovu zvolili předsedou, tentokrát na jeden rok. Strana zároveň schválila rozsáhlé změny ve vedení po dubnové volební porážce, která Fidesz po 16 letech poslala do opozice.
18: Orbán neměl protikandidáta, pro jeho znovu zvolení hlasovalo přes 700 delegátů. Proti nebyl nikdo a jen 8 se zdrželo. Staronový předseda Fidesu slíbil, že strana udělá vše proto, aby opět získala přízeň voličů. Podle něj se ale musí výrazně proměnit, aby obstála i ve své nové roli v parlamentu.
19: Fidesz není schopný být úspěšnou opoziční stranou. Ne v této podobě. Už nejsme vládní strana a opozicí jsme se ještě nestali.
18: Orbán stojí v čele strany s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve vedení Fidesu nově zasednou také krajští předsedové nebo šéf poslaneckého klubu. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
10: Velká Británie slaví královy narozeniny. Karel III. Se sice narodil v listopadu, oslavy panovníků se ale Britové kvůli lepšímu počasí tradičně připomínají v červnu. Ceremoniál s názvem Trooping the Colour existuje už déle než 260 let. Ulice Londýna zaplnily tisíce lidí.
19: Od sídla britských panovníků se po ulici do Mall prošli vojáci královské gardy v červených uniformách s tradičními vysokými chlupatými čepicemi. Asi 400 z nich jelo na koních. Karel III., také oblečený v červené vojenské uniformě, sledoval prohlídku z kočáru v centru Londýna. Na jeho počest taky 41krát zazněl výstřel z děla. Ceremoniál pak přeletem završila speciální letka královského letectva, takzvaný Red Arrows. Těm už 77letý Karel s královskou rodinou zamávali z balkónu Buckinghamského paláce. Jiří Chábera, Radiožurnál.
10: Stovky Romů se dnes sešly v areálu baziliky na svatém kopečku v Olomouci. Tradiční romskou pouť zahájila bohoslužba, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Odpoledne patřilo hudbě, tanci, divadlu nebo aktivitám pro děti.
20: Odoj kelen me tu na kama. Jedem!
21: Jiřina Somsiová je vedoucí olomoucké pobočky společenství Romů na Moravě. Na svatý kopeček přijela s několika děvčaty, aby předvedli vystoupení v romských krojích.
20: Tančíme už, já v tom dělám 35 let, tak já už mám čtvrtou generaci děti.
21: Z Česka na letošní romskou pouť podle organizátorky Barbory Cigánkové z olomoucké charity dorazili lidé například z Přerova, Ostravy nebo Prahy.
22: Smyslem akce je v podstatě setkat se, vytvořit společně se pomodlit a sdílet si, říct si, jak se máme a být společně radostní.
21: Letošní ročník byl v pořadí 28. z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
23: Rychlostní kanoista Martin Fuchs ovládl na mistrovství Evropy v Portugalsku kilometrovou trať. Olympijský šampion ve finiši porazil Rusa Petrova a slaví 14. evropský titul. V cíli popsal Fuchs svůj povedený plán.
2: Já jsem se snažil prostě jet to, co mám natrénovaný, šetřit nějaký to malý procento do toho finiše a tam jsem doufal samozřejmě, že nastoupím a nejlíp to bude tak, že ten závod s drtivým finišem se mi podaří vyhrát a to se naštěstí podařilo.
23: Další zlatý medailista z olympiády v Paříži, kajakář Josef Dostál, triumfoval v Montemoru na pětistovce, protože původně vítězný Polák Borucký byl diskvalifikovaný. Na kilometru skončil Dostál čtvrtý. Vodní slalomářka Martina Sadková dojela třetí v závodě kanoistek na světovém poháru v německém Augsburgu a po druhé za sebou se dostala v elitním seriálu na stupně vítězů. Nejrychlejší byla stejně jako před týdnem v Praze Jessica Foxová z Austrálie. Do světového šampionátu vstoupí o půlnoci českého času fotbalisté Brazílie. Na úvod se střetnou s Marokem. Katar čeká duel se Švýcarskem. Haiti vyzve Skotsko a Austrálie Turecko. Tenistka Barbora Krejčíková zvítězila v semifinále turnaje v Hertogenboši 6-3, 7-6 nad Polkou Linetovou a po dvou letech si zahraje o titul. Její soupeřkou bude zítra úspěšná kvalifikantka Američanka Robin Montgomeryová z páté stovky žebříčku WTA. A basketbalisté Pardubice snaží prodloužit finálovou sérii národní ligy s úřadujícími šampiony. Nymburka. Jediná porážka totiž Východočechy dělí od stříbrných medailí. Jak se v Pardubicích šesté finále vyvíjí, řekne Otagu Tvirt.
3: Třetí čtvrtina, tedy druhý poločas, začne přesně za pět minut. Pardubice zatím vedou nad Nymburkem v šestém finále 42-39. Z Pardubic Otagu Tvirt, Radiožurnál.
4: Na D1 zdržení před Jihlavou, v Praze nehoda na okruhu u Černého mostu. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna před Jihlavou mezi kilometry 110 a 111,5 pracují v pravém pruhu silničáři. Zdržení naberete už jen v řádech minut, zpomaluje se těsně před začátkem zúžení. V metropoli na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k dálnici D10 popojíždí kratší kolona za sjezdem z D11. Na 60. kilometru před Černým mostem řeší kolizi kamionu s osobním autem v levém pruhu. A na okruhu naberete zdržení i v opačném směru, tedy z Černého na Lanový most. Fronta od sjezdu z D11 se sune před Běchovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost a na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě očekáváme přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Evropské unie začala platit nová pravidla pro migraci. Zatím nejpřísnější, jaká kdy Unie zavedla. Co se změní a podaří se rychleji vyhošťovat migranty, kteří s žádostí o azyl v Evropské unii neuspějí? Je to velký český úspěch. Pilot Aleš Svoboda by měl letět jako astronaut na mezinárodní vesmírnou stanici. Mise je naplánovaná na druhou polovinu příštího roku. Vláda dál počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Částku, se kterou by média měla hospodařit už příští rok, přitom chce projednat a zveřejnit příští týden. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Jako dcera odbojáře Josefa Mašína staršího zažila už jako dítě pronásledování celé rodiny nacisty. Později se jim mstili komunisti. Připomeneme si ji. Nejen tyhle události přinesl druhý červnový týden. To nejpodstatnější shrne Týden Plus s Václavou Marešovou.
17: Týden Plus.
5: Má to být převratná změna, která omezí nelegální migraci. V Evropské unii totiž začala platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt, schválený před dvěma lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení a taky zpřísnit ochranu vnějších hranic.
24: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Na základě migračního paktu se spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládáním migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku.
5: Popsala naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. A my jsme nová pravidla, která Evropská unie zavedla. zavedla, rozebrali taky s Viktorem Daňkem, analytikem Českého rozhlasu pro evropské záležitosti.
0: Ta jedna ze stěžejních novinek je nová screeningová procedura na počátku právě skrz ty centralizované digitální databáze kontrola biometrických údajů, aby se ověřilo, že dotyčný příchozí třeba už nemá požádáno v nějaké jiné zemi o azyl, což je docela častá praxe. A potom následuje ještě hraniční procedura, kde se na příchozí bude hledět, jako by vůbec na území EU nevstoupili. Bude se vlastně takovým sítem zkoumat, zda jim vůbec bude umožněno o azyl požádat a velkou část příchozích, ti, kteří přicházejí z bezpečných zemí nebo ze zemí, kde mají velmi nízkou šanci azyl získat, tak jim vůbec právě nebude umožněno takovou žádost podat a budou rovnou na hranicích zařazení k návratu, nebude jim umožněno se pohybovat po zemích EU a případně třeba rovnou z detence, protože i to detenční právo je součástí migračního paktu, s nimi rovnou bude započata procedura o návratu.
5: Vysvětlil analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Blíží se průlom ve vztazích mezi Íránem a Spojenými státy americkými. Teherán poprvé připustil, že dohoda s Washingtonem je skutečně na dosah. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi ale varoval před mediálními spekulacemi o jejím obsahu. Iránská média totiž už zveřejnila údajné body této dohody, které Spojené státy americké následně popřely. My jsme se proto ptali našeho blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka, jestli je vyjádření iránského ministra zahraničí v konfliktu v Iránu v něčem přelomové.
1: Tak je to poprvé, kdy takto vysoce postavený iránský politik uvedl, že je Teherán té dohodě skutečně blízko. Abbas Araghchi, iránský ministr zahraničí, doslova uvedl, že dohoda, která definitivně ukončí americko-izraelskou válku proti Iránu, nebyla ještě nikdy blíže. Těch náznaků je v posledních hodinách víc. V pátek například iránský ministr turismu a kulturního dědictví Reza Salehi Amiri řekl, že mír je možný, pokud do jednání nebudou zasahovat třetí rušivé strany. A pak upřesnil, že má na mysli sionistický režim, tedy Izrael. Pravda je, že doposud jsme spíš pravidelně z Iránu slýchávali popírání toho, že by se jednání někam výrazně posunula. Takže v tomto smyslu je to poslední vyjádření iránského ministra zahraničí Abbas Araghchiho skutečně přelomové.
5: A našeho blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka jsme se taky ptali na to, jestli jsou nějaké informace o možné podobě mírové dohody mezi Spojenými státy americkými a Íránem.
1: Mnoho médií přebíralo prakticky jeden zdroj a tím byla iránská státní agentura Mehr. A ta přinesla údajné znění 14-bodového memoranda o porozumění. Ty body, těch 14 bodů podle této agentury, ale nápadně vyznívalo zcela ve prospěch Iránu, obsahovalo zrušení sankcí proti iránských, reparace válečné v podobě amerických investic do obnovy Iránu, dále pak rozmrazení iránských aktiv ve světových bankách a například umožnění exportu iránské ropy. Takže už tohle je podezřelé a americký prezident Donald Trump popřel pravost těchto informací a nakonec je v podstatě popřel i iránský už zmíněný minister zahraničí Abbas Araghchi, když varoval média, aby nespekulovala o obsahu té připravované dohody, respektive toho zatím jen připravovaného memoranda o porozumění.
5: Popsal náš zpravodaj Štěpán Macháček a na informace o možném mírovém urovnání konfliktu na Blízkém východě reagovaly taky trhy. Ceny ropy pokračovaly v poklesu. Konflikt na Blízkém východě ochromil lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy. A to pak vedlo k výraznému zdražení této suroviny. Česko je zase o krok blíž misi na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura totiž podepsala smlouvu se společností VAST, která počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na komerční misi k ISS, a to v létě příštího roku. Jak doplní naše vědecká reportérka Karolína Burdová, dohoda navíc Aleši Svobodovi zajišťuje roli pilota mise, a to je jedna z klíčových pozic celé posádky.
6: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20. a z toho z Evropy, pokud vím, jenom dva.
7: Aleš Svoboda by tak neměl být jen člen posádky, ale přímo pilotem mise. Ten se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. A to taky podle Svobody vyžaduje mnohem rozsáhlejší výcvik.
8: Bude to probíhat především ve Spojených státech, je to spojené s přípravou ve SpaceX a v NASA a u dalších partnerských organizací ve SpaceX proto, protože oni jsou dodavatelem návratového modulu Crew Dragon a nosné rakety Falcon 9, takže tam velká část výcviku bude probíhat u nich a v NASA proto, že vlastně v Houstonu, v Texasu, také výcvikové středisko NASA, kde se vlastně astronauti cvičí na jednotlivé moduly ISS.
7: Dohoda mezi Evropskou kosmickou agenturou a společností VAST je podle Aleše Svobody jeden z největších milníků celé mise. Vše ještě musí schválit mezinárodní partneři stanice, tedy NASA, ESA, Roskosmos, Japonská agentura pro výzkum vesmíru a Kanadská kosmická agentura.
8: Ta posádka je čtyřčlenná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
7: Posádka by měla odstartovat příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX.
9: Vysvětluje naše vědecká reportérka Karolína Burdová. Na základě uzavřené dohody teď bude Aleš Svoboda pokračovat se speciálním výcvikem.

0: Kabinet ve sboru.
1: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
2: Složení delegace v červenci do Ankary projednají 22. června. My jsme proto oslovili komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana a ptali jsme se, jaký teď může být signál, že vláda prezidenta schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN v září v New Yorku.
3: No, je to signál jednak toho, že z hlediska určitých termínů a technických záležitostí už vláda nemohla příliš dlouho otálet. Za druhé by těžko zdůvodňovala, proč Petr Pavel jako prezident republiky nemůže vést českou delegaci na valné shromáždění OSN. A samozřejmě nedá se z toho nic vyvozovat směrem k tomu sporu, který se vede mezi prezidentem a vládou o to, kdo povede českou delegaci na summitu NATO. Myslím si, že to, co se děje, tak neustále názorně dokazuje, že v současné době vůbec nefunguje koordinace zahraniční politiky, protože tyto věci by se měly projednávat na těch koordinačních schůzkách, ke kterým mělo docházet, a neměly by se řešit takto na veřejnosti dlouhodobě a nemělo by to řešení vyústit v to, že vlastně prezidentovi nezbylo nic jiného, než se tedy přihlásit na vládu a zúčastnit se toho jednání. Tak to by to fungovat rozhodně nemělo. Andrej Babiš tvrdil, že on nepotřebuje nic koordinovat, ani zahraniční politiku, že on všechno řídí. Tak kdyby to řídil, tak by tedy už měl dávno rozhodnout a nenechat to dovést do takovéhoto stádia.
2: Vysvětlil komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman. Prezident Petr Pavel na své účasti na červencovém summitu NATO trvá. Naopak premiér Babiš už dřív řekl, že by součástí delegace prezident být neměl.
4: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Vládní poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš. Předložili novelu, která ruší plošný zákaz dotací pro firmy člena vlády. Nově by se vztahoval jen na ministerstva, která jsou takovým členem vlády řízená. Návrh poslanci předkládají v době, kdy možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO posuzuje Evropská komise a taky chce odpověď od českých úřadů. A to je téma pro reportéra Josefa Číže.
5: V současnosti platí plošný zákaz poskytování dotací a veřejných zakázek firmám, které aspoň z 25% ovládá člen vlády. Nově by se vztahoval jen na konkrétní ministry. Například firma ministra zemědělství by nemohla čerpat dotace poskytované tímto rezortem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmu ale podporuje.
6: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmu. Myslím si, že je velice nejasný.
5: Návrh taky zkracuje lhůty, dokdy může státní intervenční fond vymáhat zpět dotace, o kterých je přesvědčený, že je poskytl v rozporu s pravidly. Teď je lhůta 10 let. Podle novely se sníží na 4 roky. Novelu zákona ostře kritizuje opozice. Podle Ivana Bartoše z Pirátů by změny umožňovaly dál čerpat dotace společnostem premiéra Babiše.
7: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetencí, které spadají pod jednoho člověka. Tudíž u Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády, což je totální výsměch.
5: To, že novela může být účelová, tvrdí i nevládní protikorupční organizace Transparency International. Pokud se lhůta pro vymáhání dotací pro intervenční fond zkrátí, můžou se některé případy promlčet, jak popsal ve vysílání Radiožurnálu právník organizace Krištof Doležal.
8: Což je určitě špatně a krok směrem, který vůbec nedává smysl, protože vidíme v praxi, že ta řízení právě takhle dlouho trvají. A když vidíme, že ta řízení takhle dlouho trvají, tak pokud tu lhůtu zkracujete, tak v tu chvíli je zřejmé, že nechcete, aby ta řízení probíhala.
2: 28 dceřiných firem Agrofertu taky dostalo výzvu, aby dobrovolně vrátili peníze, které před lety čerpali na podporu své zemědělské činnosti. Zjistil to zpravodajský server Českého rozhlasu i Rozhlas. Důvodem je porušení zákona o střetu zájmu, a to v době, kdy byl tehdejší majitel Agrofertu Andrej Babiš poprvé premiérem, tedy v letech 2017 až 2021. Dotace po dceřiných firmách Agrofertu vymáhá podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Firmy ale peníze vracet nehodlají. Moderátorka Věra Štechrová proto mluvila s Terezou Čemusovou, Kuchařovou, redaktorkou i rozhlasu, která

0: Tohle téma dlouhodobě sleduje.
1: Tento fond, který vlastně nevyplácí klasické dotace, ale podporuje ty firmy jinak, tak je vlastně akciovkou 100% vlastněnou státem a proto má trošku jiný postup při vymáhání peněz než běžné státní úřady nebo organizace. A pokud je vlastně jeho vedení přesvědčeno, že firma získala peníze neoprávněně, jako je to v tomhle případě, tak nejdřív ji vyzve, aby dobrovolně vrátila ty peníze. To je ta předsoudní fáze, takhle jednoduché to je.
2: A co se stane, pokud ty firmy peníze dobrovolně nevrátí?
1: A pak má vedení fondu možnost okamžitě podat žalobu. Přestože i to řízení před soudem trvá nějakou dobu, tak ten proces vymáhání je u tohoto fondu vlastně rychlejší, než kdyby ty peníze vymáhalo třeba ministerstvo zemědělství.
2: Dá se tedy čekat, že se ta věc dostane k soudu a prosím krátce, o kolik peněz může celkem jít?
1: Určitě se dá čekat, že se to dostane k soudu. Ten proces je relativně rychlý, navíc mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský jasně řekl, že nemají v plánu dobrovolně tu podporu vracet, takže si myslím, že se můžeme bavit o týdnech, maximálně nižších měsících. A přesnou částku nevíme, mělo by se jednat zhruba o 22 milionů korun, ale nemáme to potvrzené vyloženě od fondu, takže to je spíš tak orientační představa.
0: Vysvětlila redaktorka i rozhlasu Tereza Čemusová. Ta mluvila o tom, že 28 dceřiných firem Agrofertu dostalo výzvu, aby dobrovolně vrátili peníze, které před lety čerpali na podporu své zemědělské činnosti. Vláda dál počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vyplývá to z úterní schůzky koaličních politiků s řediteli obou veřejnoprávních médií. Těm by měl kabinet příští týden v pondělí říct, s jakými částkami budou od ledna roku 2027 hospodařit. Po jednání oba ředitelé veřejnoprávních médií uvedli, že na schůzce předložili argumenty proti záměru zrušit poplatky za veřejnoprávní média. K žádné dohodě ale podle nich nedošlo a ani se nediskutovalo o finančních prostředcích, se kterými by měli dál hospodařit. Řekl to ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: Já myslím, že vládní koalice má tak silnou většinu, že pokud bude chtít cokoliv prosadit, tak to prostě tou silou a tou mocí prosadí a já pak samozřejmě s tím rozpočtem budu muset hodně pracovat. Ale pro nás zůstává pořád to, že já na žádný kompromis ani žádnou dohodu nemohu přistoupit. Pro mě je důležité samozřejmě, pokud by nebyl zachován systém poplatků, pak bojovat samozřejmě za tu částku, aby ta výše byla adekvátní.
0: Ředitel České televize Hynek Chudárek pak doplnil, že pokud by se financování skutečně změnilo, musí se návrh důkladně připravit.
4: To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná, měla by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna a za mě teda určitě bych chtěl protlačit nějakou kvalifikovanou většinu ústavní schvalování jakékoliv změny, případně schvalování zvlášť Senátu a zvlášť ve sněmovně, aby se s tím nedalo hýbat jako z roku na rok.
0: Zákon, kterým se mají zrušit poplatky, má předložit vládě v pondělí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Česká televize a Český rozhlas podle něj budou financované z rozpočtu ministerstva kultury. Zároveň řekl, že veřejnoprávní média by ani po změně systému neměla finančně utrpět.
5: Oni k žádné újmě nepřijdou, ani to není naším plánem. Prostě to financování bude uděláno tak, aby bylo vypořádáno vše velice korektně. Předložíme nějaký návrh část. Pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby jakýmukoliv jako dehonestování finančnímu nebo nějaký nejistotě médií veřejné služby prostě opravdu nedošlo.
0: Koalice chce ty změny prosadit od nového roku. Převedení financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet teď kritizuje i politická opozice. Podle Pirátů se snaží vládní koalice ovládnout Český rozhlas a Českou televizi. Předseda ODS Martin Kupka pak kroky současného kabinetu označil za chaos.
6: To opravdu ukazuje nejenom na nekompetenci, ale opravdu na úplný chaos v tom, co vlastně vláda chce dělat s veřejnoprávními médii. A skrývá se tím zatím jediné, snaha prostě veřejnoprávním médiím nasadit náhubek a vyvolat na ně patřičný ekonomický tlak.
0: A podobně se na síti X vyjádřil například i předseda starostů Vít Rakušan, anebo předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob. Návrh o financování veřejnoprávních médií chce vláda projednat na příštím zasedání, a to v pondělí 15. června. Podle premiéra Babiše taky vláda teprve určí, kolik peněz na provoz ze státního rozpočtu obě média dostanou. Právě nepředvídatelnost financování ale kritizuje vedení obou médií i velká část zaměstnanců. Ti jsou ve stávkové pohotovosti. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Jako dcera od bojáře Josefa Mašína staršího zažila už jako dítě pronásledování celé rodiny nacisty. Komunistický režim se na ní mstil poté, co jí bratři Ctirad a Josef při svém útěku na západ zabili několik lidí. Jak nám připomene redaktorka Lucie Korcová, v roce 2023 vyznamenal Zdenu Mašínovou prezident Petr Pavel, a to řádem Tomáše Garrigua Masaryka první třídy.
7: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
8: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání radiožurnálu na druhou světovou válku. Její otec, armádní důstojník a bojovník proti nacismu, odešel do ilegality krátce po okupaci zbytku Československa německými vojsky v březnu 1939. V té době bylo Zdeně Mašínové pouhých 6 let. Navíc byla vážně nemocná, protože se narodila s vrozenou vadou končetin.
7: V naší rodině vždycky se muselo jednat na rovinu, čestně.
8: Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 bylo rodině jasné, že přichází další totalita. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20-letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
7: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima, což bylo velice zvláště pro mě ponižující, protože mě převáděli nekonečnými chodbami a schodišti a při mém pohybovém omezení jsem často musela lézt i po čtyřech a bez jakékoliv pomoci.
8: Její matku odsoudili komunisté v červnu 1955 ve vykonstruovaném procesu k 25 letům vězení. V té době už byla těžce nemocná. Zemřela o rok později ve vězeňské nemocnici. Zdena Mašínová přesto svým bratrům odchod nikdy nevyčítala.
7: Neměla jsem to nikdy za zlé, já jsem věděla, že je to nutná věc. Nejtrpčí zklamání pro mě byla přizpůsobení se tohoto národa.
8: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Objevili se ale noví přátelé. Tehdy nemohla tušit, že státní bezpečnost na ní nasadila desítky lidí. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala.
7: Já jsem vždycky věřila v to, že do této země se znovu vrátí demokracie a svoboda. Tak jsem se rozhodla, že to nevzdám ani později a nikdy.
8: Dodává Zdena Mašínová.
0: Reportérka Lucie Korcová nám připomněla život Zdeny Mašínové. Rozloučení s ní bude příští týden ve čtvrtek, a to v evangelickém kostele v Olomouci. A protože celý život Zdeny Mašínové byl taky o tom čelit zlu, zakončíme dnešní Týden Plus myšlenkou řeckého filozofa a učitele Platona. Odvaha znamená vědět, kdy se nebát. Naslyšenou se těší Václava Marešová.
9: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
10: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
9: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu. Téma Plus.
11: Od Gabčíka s Kubišem po dnešní elitní jednotky. Jak se proměnilo poslání výsadkářů?
12: My jsme jako v hlavách nastaveni na ten úkol a umět si poradit a fungovat a tak dále. Tam se někde rodí to slovo elitní. A to není o výběru nebo o tom být nejlepší. Je to o tom prostě umět fungovat za blbejch podmínek, když to tak řeknu.
9: Téma Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu.
13: Zmizení šéfky ruské centrální banky, alternativa k zadlužování státu i škrtům v rozpočtu, či prezidentské knihovny ve Spojených státech i u nás. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
9: Názory a argumenty.
13: Šéfka ruské centrální banky Elvíra Nabiullina se náhle přestala objevovat na veřejnosti. O důvodech jejího zmizení uvažuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
14: Tmavá brož, čekejte zvýšení úrokové sazby. Šperk ve formě bílé volavky, přijde uvolnění peněžní politiky. To bylo dlouhá léta pravidlo pro všechny ruské finanční analytiky. Předsedkyně Ruské centrální banky Elvira Nabiulina používala tento způsob neverbální komunikace na svých tiskových konferencích. Dnes už tuto pomůcku ekonomové využívat nemohou. Elviru Nabiulinu totiž na veřejnosti téměř 2 týdny nikdo neviděl. Minulý týden měla být jednou z hlavních hvězd Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra, ale na poslední chvíli její jméno zmizelo ze seznamu vystupujících. Poté tiskové oddělení centrální banky oznámilo, že se nezúčastní ani konference Asociace účastníků fondového trhu. A nebyla ani na poradě u Vladimira Putina, kde se projednávala inflace a míra úrokové sazby, což je bezesporu její kompetence. A nebyl tam ani žádný z jejich zástupců. Oficiálně je Elvira Nabiulina nemocná, což ovšem nevysvětluje, proč ji nezastoupil někdo z jejich náměstků. Proto zmizení předsedkyně Ruské centrální banky z veřejného života vyvolalo bouři spekulací nejen o jejím osudu, ale i o dalším směřování ruské hospodářské politiky. Elvira Nabiulina je představitelkou ekonomické školy, která klade důraz na fiskální disciplinu a boj proti inflaci. Tyto názory zastávala za svého působení na Ministerstvu pro ekonomický rozvoj, jako ekonomická poradkyně Vladimira Putina a od roku 2013 i na postu šéfky centrální banky. Vladimir Putin ji naslouchal a opakovaně ji chválil zvládnutí finanční krize v roce 2008 nebo pandemie covidu. A byla to právě Nabiulina, která spolu se svými kolegy dokázala udržet ruskou ekonomiku v chodu po začátku velké války na Ukrajině, kdy Kreml zjevně nepočítal s mírou západních ekonomických sankcí. V Rusku se také tvrdí, že Elvira Nabiulina byla jednou z mála, která se v úvozovkách zvláštní vojenskou operací nesouhlasila a nebála se to Vladimiru Putinovi říct. Nicméně to byla právě ona, která dokázala díky prudkému zvýšení úrokové sazby stabilizovat ruské finance, zabránit nekontrolované inflaci a pádu rublu. Jenže nyní jsou její možnosti omezené. Ekonomika stagnuje, deficit rozpočtu roste a začínají se projevovat strukturální problémy. V únoru proběhla velká porada ekonomických ministrů s Vladimirem Putinem, kde podle zdrojů agentury Bloomberg Nabiulina požadovala snížení výdajů na válku. To ovšem Putin rázně odmítl. Nynější zmizení šéfky centrální banky z veřejného prostoru tak může znamenat, že Kreml nyní podřídí ekonomiku potřebám války. Jestli mu to pomůže, je ovšem velká otázka.
13: Uzavřel kolega Ondřej Soukup. K zadlužování státu i škrtům v rozpočtu existuje další alternativa, říká politoložka Kateřina Smejkalová z České kanceláře Friedrich Ebert Stiftung. Jaká, to vysvětluje ve svém komentáři.
15: Česká debata o příjmech a výdajích státu je dlouhodobě polepená ve falešném dilematu, jako kdyby existovalo pouze fatální zadlužování se na straně jedné nebo nevyhnutelné škrty na té druhé. Možnost vybrat víc na daních a tím pádem nejenže dále neprohlubovat dluh, ale třeba i některé důležité sektory jako zdravotnictví, školství nebo kulturu podpořit větším objemem prostředků, se v diskuzi objevuje pouze zřídka a je vysoce nepopulární. Nová analýza z dílny Think Tanku PAC Research přitom ukazuje, že přesně pro tohle řešení je u nás poměrně velký prostor. Přichází s odhadem, že ve srovnání se strukturálně podobnými zeměmi, našimi středoevropskými sousedy, vybíráme v poměru k HDP až o skoro 200 miliard méně. To pro představu zhruba odpovídá ročnímu rozpočtu české armády či všem investicím do dopravních staveb a další infrastruktury. V porovnání se všemi evropskými státy naše neochota vybrat více prostředků pro fungování eráru pak bije do očí ještě víc. Když se vezme v úvahu průměr EU, zaostává Česko v poměru k HDP dokonce až o necelých 400 miliard. Mezi unijními členy OECD se tak náš výběr pohybuje na chvostu, je třetí nejnižší. Chybějící 400 miliard přitom odpovídá výdajům za důchody za několik měsíců, respektive bohatě převyšuje loňský schodek rozpočtu, kterému bychom se tak mohli zcela vyhnout a ještě by nám zbylo. Klíčová je přitom otázka, jak je daňové břemeno u nás rozložené a kde přesně tím pádem prostor pro onen vyšší výběr je nebo není. Má se to tak, že Česko získává nadprůměrně hodně prostředků z daní a odvodů z práce. a sice více než polovinu rozpočtu. Následuje výběr na DPH a spotřebních daních a po nich ten z příjmu právnických osob, zatímco další druhy daní jsou pro státní rozpočet v současnosti zanedbatelné. Danění práce a ekonomické činnosti firem přitom platí za ekonomicky škodlivé, protože odrazuje od podnikání a zajištění pracovních míst, tedy od aktivního vytváření hodnoty, což by nám v době ekonomické stagnace opravdu nemělo být jedno. Zároveň se nejeví jako příliš smysluplné vysokými odvody dál zatěžovat naše v evropském srovnání již tak jako tak nízké mzdy. Konec konců je to zase slušná kupní síla, která je jedním z motorů ekonomiky. V neposlední řadě je to i otázka spravedlnosti. Proč by měli mít financování státu do takové míry na bedrech zrovna pracující? Častý argument, že jiní po státu přece nic nechtějí, je zjevný nesmysl. Podobným směrem se neubírají jen úvahy českých výzkumníků, ale i dlouhodobá doporučení mezinárodních institucí, mimo jiné OECD. Máme podle nich snížit odvody na sociální pojištění a naopak zvýšit daně z čím dál bezpracně hodnotnějších nemovitostí a spotřeby, zejména té v nějaké podobě škodlivé, ať již zdravotně či ekologicky. Právě podobné zdanění těchto dvou věcí, jako mají naši středoevropští sousedé, by nám mohlo ročně vynést až 200 miliard navíc. Na stole tak je k diskuzi návrh, který by do českého rozpočtu mohl přinést podstatně více prostředků. Zároveň odpovědnost za financování eráru spravedlivěji rozdělit a podpořit aktivní tvorbu ekonomické hodnoty na úkor pasivního bohatnutí. A ještě potenciálně přinést další benefity, jako omezit zdravotně a ekologicky závadnou spotřebu, za kterou jinak ze společného zaplatíme v budoucnu, či omezit spekulace s nemovitostmi. Od každého, kdo v politické debatě vystupuje ve prospěch škrtů na výdajích nebo obhajuje zadlužování jako jedinou možnou cestu, bychom tak měli odteď přinejmenším očekávat, že se s předloženými argumenty a navrhovanými řešeními poctivě vypořádá.
13: Alternativu k zadlužování státu i škrtům v rozpočtu představila Kateřina Smejkalová z Friedrich Ebert Stiftung. Každý státník má po skončení svého mandátu ještě dvojí šanci na formování svého obrazu. Buď ještě za svého života, nebo i po něm za pomoci přátel, rodiny a spolupracovníků. Například prostřednictvím institucí, jako jsou americké prezidentské knihovny. Jednu za pár dní otevře Barack Obama. Více komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
16: V době, kdy se mluví o ukončení činnosti knihovny Václava Havla, má těsně před otevřením instituce, která se jmenuje Obamovo prezidentské centrum. Jeho budova stojí v Chicagu, kde se nacházela Obamova politická základna. Prezidentské centrum se ocitlo uprostřed několika kontroverzí. Někteří kritici tvrdí, že dotyčná čtvrť Chicaga přišla o část zeleně. Představitelé Obamova centra namítají, že došlo naopak ke zkultivování plochy a že je otevřený areál se zahradou, veřejnou knihovnou, houpačkami, piknikovými místy, basketbalovým hřištěm a dokonce i svahem na saňkování. Dále se ukazuje, že sama přítomnost prestižní budovy u spíše chudinské čtvrti má negativní dopad na ceny nájmu. Ty totiž rostou a tak vytlačují ty obyvatele Chicaga, na které se měla obracet především. Také 30-dolarová vstupenka je nejdražší, pokud ji budeme srovnávat s ostatními prezidentskými knihovnami. A s náklady 850 milionů dolarů je též nejdražším projektem tohoto typu. Jiná výhrada se soustředí na architekturu. Vysoká věž, obložená šedou žilou, bývá přirovnávána k popelnici nebo klingonskému vězení. Vzhled je ale vždy velmi subjektivní otázkou. Samozřejmě se rozhořela debata o poselství, které má předávat. Obsah je kritický k samotným americkým dějinám, poukazuje na skutečnost, že příslib, který Amerika a její základní dokumenty dávali svým obyvatelům, zejména černochům, indiánům nebo ženám, nebyl a dosud vždy není naplňován. Některé prvky budí rozpaky, například přítomnost sochy Baracka Obamy a jeho ženy Michelle. To nejzásadnější se ale týká samotného právního a ekonomického postavení této instituce. Na rozdíl od řady jiných prezidentských knihoven, Obamovo prezidentské centrum není zřízeno jako součást federálního systému prezidentských knihoven, regulovaných speciálním zákonem, a tedy ani nemá za úkol shromažďovat a uchovávat písemnosti z prezidentova funkčního období. Jde o samostatný podnik, který bude hostit Obamovu nadaci a bude mít za úkol interpretovat Obamovo poselství bez obvyklé účasti historiků nezávislých na instituci samé. Ředitelka centra to vysvětluje tak, že Obama je sám dostatečně sebekritický. Centrum skutečně obsahuje sekci, v níž se rozebírají neúspěchy nebo nedotažené úkoly jeho prezidentské éry. A dokumenty budou prý přístupné v digitalizované podobě, ale ne všichni jsou tímto výkladem uspokojeni. Obamovo centrum tedy v tomto ohledu vybočuje z řady dalších podobných institucí, přičemž prvních z nich založil právě jako archiv dokumentů v roce 1940 F.D. Roosevelt, ještě v době svého prezidentování. Souběžně samozřejmě běží debata o Trumpově projektu prezidentského centra v Miami, který bude také soukromou iniciativou a má být využíván i jako komerční budova. Amerika svými prezidentskými knihovnami řeší jak nedostatek silných monarchistických symbolů, tak i praktický problém, co s vyslouženými prezidenty a s jejich odkazem, včetně toho hmatatelného. Evropské republiky tuto tradici nemají a často tápou, jak naložit s odkazem vlivných politiků. U nás má Václav Klaus svou knihovnu, což je spíše jakýsi think tank. Miloš Zeman má v tomto ohledu ještě menší ambice. Knihovna Václava Havla se nyní ocitla ve známé vícenásobné krizi. Ukazuje se, že se Havel stal věcí, kterou je možné vlastnit, včetně jména jeho literárního alter ega Ferdinanda Vaňka. Havlův odkaz žije stejně jako by žil i Obamův bez ohledu na existenci jakékoliv instituce, ale mít knihovnu, co by místo setkávání a interpretace je přece jen lepší, než ji nemít. Pokud by se ukázalo, že kdo si vlastní copyright i na jméno Olgy Havlové, třeba by bylo možné založit knihovnu Olgy Šplíchalové.
13: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Jaká je pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Ruskem napadené Ukrajině? Tady je názor publicisty Jefima Fištejna.
17: Naivkové, kteří ještě donedávna věřili pohádce pro chudé, že Donald Trump je poslušným pejsánkem svého ruského pánička Putina, pokud není rovnou agentem FSB, asi nyní nevycházejí z údivu. Jak je možné, že Rusko tu válku po mnoha letech ne a nevyhrát? Kde je tedy ona slavná Trumpova pomoc Moskvě? Kde je takzvaný Duchen Korydže, který se stal údajným symbolem americké zrady? A jak mají rozumět nedávným výrokům ministra zahraničí Marka Rubia, který novinářům tvrdil, že Spojené státy po celou dobu války stály vždy po boku Ukrajiny a doložil to přesvědčivými argumenty. A že nyní hodlají zdvojnásobit nasazení, neboť dospělí k poznání, že Rusové v tomto dějinném střetu už nemohou vyhrát. Falešný narrativ o postoji Trumpovy vlády pod tlakem pravdivých zpráv praská ve švech. Z pozic vylhaných historik o tom, jak zloduch Putin drží amerického prezidenta pod krkem, neboť má na něj cosi kompromitujícího, už nelze rozumně vysvětlit, proč se tak radikálně změnil průběh vojenského konfliktu. Vysvětlení nastalého zvratu není možné bez prozrazení velkého veřejného tajemství. Celá válka se nyní odehrává na mnohem vyšší technologické úrovni než dříve. A na tu se Ukrajina dostala proto, že na její straně se do procesu vložily největší a nejúspěšnější společnosti Ameriky. Společnost Palantír, Petera Thiela a Alexe Karpa, dvou opravdových vizionářů naší doby, dodává Ukrajině pokročilé softwarové platformy pro analýzu dat a umělou inteligenci, které ukrajinská armáda a rozvědka využívají k plánování vojenských operací, k logistice a správě velkých dat. V současnosti tyto technologie slouží zejména jako klíčový mozek pro koordinaci úderu dronu s dlouhým doletem. Softwarovou platformu Prisma ukrajinské jednotky, zejména vojenská rozvědka, využívají přímo v bojových centrech. Systém integruje data z bojiště, letové dráhy a analýzy umělé inteligence, což operátorům umožňuje vyhodnocovat mezery v ruské protivzdušné obraně a plánovat trasy dronu v reálném čase. Kromě čistě vojenského nasázení Poskytuje Palantír technologie i pro civilní účely, jako je odminování, archivace důkazů o válečných zločinech, boj s korupcí nebo digitalizace státní správy. Gigantická společnost SpaceX Elona Muska dodává Ukrajině terminály a služby satelitního internetu Starlink. Přitom zvláštní program zajišťuje, aby se obdobné systémy nedostaly do rukou Ruska. Muskovi vývojáři dokázali dodat Ukrajincům nástroje umožňující deaktivovat podobné vymoženosti Rusu a tak vymazat jejich mapy možných cílů raketových a dronových útoků. Na ukrajinském vítězství má dnes čistě osobní zájem také prezident Donald Trump. Mocný startup Foundation Future Industries, založený jedním z Trumpových synů, Erikem, který vyvíje zbraňové systémy budoucnosti, zejména humanoidní roboty, již těsně spolupracuje s ukrajinskou armádou. První robotičtí vojáci se už testují v reálných bojových podmínkách a podle zpráv si zatím vedou dobře. Je na bílé dni, že ukrajinský vojenský úspěch nyní bude vnímán jako finanční úspěch i Trumpovy rodiny. Zároveň nasazení robotické technologie bere Rusku tu jedinou výhodu, kterou má výhodu početní převahy. Teď už rozumíte, proč Sergej Lavrov obvinuje Trumpa, že se z konfliktu stala jeho Trumpova válka. Skutečnost, že se zájem americké vládnoucí elity nyní silně posunul ve prospěch Ukrajiny, bude při analyzování průběhu této války vyžadovat zcela novou optiku.
13: To byl názor publicisty Jefima Fištejna.
9: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Jako každou sobotu připomeneme některé z vyhledávaných komentářů tohoto týdne, budou dva. Ten první si všímá i osobnosti Petra Týla, zmíněné v předchozím komentáři Jefima Fištejna. Úsvit nelidských korporací představuje Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.cz.
18: Jak vypadá libertariánská politika v praxi, ukazuje už dva roky argentinský prezident Javier Milei. Bojuje s inflací, láká do země investory, zblížil se s americkým prezidentem, který loni jeho zemi před důležitými volbami de facto zachránil půjčkou. Spojenectví obou zemí není náhodné, minimálně s ohledem na lidi, kteří se v blízkosti obou politiků pohybují. Jak už je skoro zvykem, u všeho je Peter Thiel, zakladatel Palantíru a učitel, mentor či partner americké elity, včetně Elona Muska i Sama Altmana, také financiér vstupu do politiky Donalda Trumpa či kampaně J.D. Vance. Tento Thiel, jemuž politické sázky tak dobře vyšly, se letos na jaře přestěhoval do Argentiny. Neřekl proč, ale s argentinským prezidentem se už delší dobu pravidelně stýká a ví se, že fandí jeho politice. Argentinský prezident v komentáři pro Financial Times minulý týden popsal, jaké reformy chystá, a diskutující glosovali, jako by to přímo psal Peter Thiel. Milei chystá první legislativu pro takzvané nelidské korporace, což zní jako z hororu, nicméně mají jít o firmy čistě řízené AI a složené z AI agentů, tedy kde vůbec nepracují živí lidé. Nikde na světě legislativa pro robotické společnosti zatím není. Milei chce tyto firmy přilákat do Argentiny, kde dostanou právní rámec a daňovou podporu. Také se zavázal, že jeho země nebude nijak regulovat pokrok v umělé inteligenci. Prezident snahu své země přirovnal k Nizozemsku, které v roce 1602 přišlo s právní formou akciové společnosti a burzy, což odstartovalo kapitalistický pokrok, který se zhmotnil ve vzniku nizozemské východoindické společnosti. Bude zajímavé sledovat, kdo z technologických mogulů argentinskou sirénu slyší. Trumpova vláda vyšla velkým hochům ze Silicon Valley mnoha zákony a pravidly vstříc. Jsou v blízkosti kabinetu, ale jsou i tací, kterým je to málo. Třeba Thielův spolupracovník Balaji Srinivasan, také technologický investor, dlouhodobě vyzývá Silicon napokon vedly k opuštění Spojených států. Snem libertariánů z tohoto kruhu je vytvoření tzv. Network States, internetových států, které podobně jako kdysi východoindická společnost budou tak mocné a bohaté, že budou mít práva jako státy a diplomatické uznání. Takový stát by byl elitářským spolkem lidí, který funguje dle vlastních pravidel klidně na území cizích hostitelských zemí. Millerovy plány ovšem vydráždily jednoho ze současných předních myslitelů, spisovatele a filozofa Yuvala Harariho. Ten předtím, že Miller chce dát právní zelenou nelidským korporacím, ve stejném listě ostře varoval. Píše, že AI korporace se mohou stát mistry ve využívání právních kliček a regulatorní arbitráže. A nebude snadné je odradit od vyloženě nezákonné činnosti, protože nejvyšší trest, který odrazuje lidské manažery a zaměstnance, tedy vězení, je pro AI irelevantní. Filozof tvrdí, že AI firmy budou umět obejít jakoukoliv záklopku. Zásadně také zpochybnil argentickou vizi novodobé východoindické společnosti. Ta původní totiž fungovala jen ve prospěch akcionářů, nikoli lidí a národů, které si násilně podrobovala. A Nizozemci si krvavé dobývání jiných zemí omlouvali tím, že jsou nadřazená rasa. Země, které udělí umělé inteligenci právě subjektivitu, riskují, že se stanou nikoli firemním státem, ale státem AI, tedy zemí, jejíž lidé by mohli být fakticky ovládáni nelidskými korporacemi, proti nimž téměř nebude možné se zbouřit, varuje Harari. Mezi mnohými technologickými miliardáři typu Týla ovšem touha po pokroku, kterému pomalé tradiční státy, nedej bože demokracie, stojí v cestě, rezonuje. Totéž platí pro daně. Týl se odstěhoval z Kalifornie do Argentiny poté, co stát chtěl zavést 1,5% miliardářskou daň. Millerova Argentina má reálnou šanci stát se základnou pro vznik nové formy uspořádání, kde se technokratická elita už nebude muset zdržovat s nějakou nepohodlnou většinou.
13: O Úsvitu nelidských korporací hovořila Tereza Zavadilová. A ještě připomeneme jeden komentář. O 20 miliardách ze státního rozpočtu pro kouzelníky z čísly hovořil v polovině týdne publicista a komentátor Petr Holub.
19: Při vážných zdravotních obtížích vidí člověk svět jinak. Například by jednoznačně souhlasil s návrhem, ať vláda přidá zdravotníkům 10 miliard ze státního rozpočtu ročně. Teď přesně takové opatření schválil kabinet Andreje Babiše. Platit bude od roku 2027. Chválit za to ale ministry může opravdu jenom člověk, kterého právě trápí nesnesitelné bolesti kloubů. Ministr Adam Vojtěch si s vysvětlováním hlavu ani příliš nelámal. Letos zdravotní pojišťovny hospodaří se schodkem 15 miliard korun. Tím se rozvrací celý zdravotní systém. Proto není možné napřes rok valorizovat státní příspěvek pojišťovnám jen o 3 miliardy, jak předepisuje zákon, ale mělo by se přihodit rovnou 24 miliard. Existují ovšem protiargumenty. Letos budou pojišťovny podle svých vlastních plánů hospodařit s částkou 563 miliard, protože většina jejich příjmů z pojistného a protože mzdy v tuzemské ekonomice podle oficiálních odhadů v příštím roce porostou, dostanou na přes rok navíc o 27 miliard i bez mimořádné vládní pomoci. S právě schválenou pomocí si polepší skoro o 50 miliard, tedy o 9%. Jinými slovy, vládní zdravotnická intervence posílí trend, při kterém státní výdaje rostou rychleji než příjmy. Stát si na výpomoc bude muset půjčit. Ani se schodkem pojišťovenských rozpočtů, který se letos plánuje na 15 miliard, to není úplně přesné. Pojišťovny plánují obdobné schodky pravidelně, ovšem stejně pravidelně na konci roku zjistí, že deficit byl o poznání menší, v posledních dvou letech o zanedbatelnou částku 6 až 7 miliard. Protože na účtech dnes mají 40 miliard, jistě by se pár let obešli bez vládní pomoci, i kdyby jim obvyklé navýšení ani tentokrát nestačilo. Je až pozoruhodné, jak se ministr a s ním pojišťovny snaží vyhnout ekonomickému kontextu, když bojí o peníze pro svůj rezort. Tím, jak jim vláda vyšla vstříc, jenom dokazuje, že má sklon vyhazovat peníze, i když to není potřeba, a i když tím zatíží daňové poplatníky ze současných i budoucích generací. Možná je zatím ale obyčejná neschopnost dohlédnout důsledky svých činů. Třeba ministrova úvaha, že je třeba zlepšit financování, protože brzy nastanou problémy se stárnutím populace, je přece argumentem proti současnému navyšování. Když peníze utratíme dnes, nebude na zvyšování, až to bude opravdu nezbytné. Ve zdravotnictví je samozřejmě spousta problémů, které by chtěli vyřešit, třeba nízká efektivita a nedomyšlená organizace včetně úzkého hrdla u pohotovosti. Jsou i problémy s financováním. Jedním z nich je tradiční potíž sektoru, které se platí z veřejných peněz. Najdou se nezodpovědní jednotlivci a v horších případech i zájmové skupiny, kterým nejde o to, jak vykonat co nejvíc dobré práce pro společnost, ale čistě jen o to, jak stáhnout z veřejných zdrojů co nejvíc peněz. Pokud dnes ministr Vojtěch přidává do systému 20 miliard navíc a přitom neřekne, za co konkrétně mají být utraceny, pak jde na ruku právě těmto vykukům, kteří ze všeho nejlépe umí kouzlit s čísly. Může se stát, že peníze budou dokonce utraceny bez užitku.
16: To byl publicista a komentátor Petr Holub a tím také končí sobotní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
9: Hlavní události víkendu ve zprávách, analýzách i komentářích. To je nedělní Odpolední Plus. Doma, v autě nebo při běhání. Poslouchejte pestrý výběr aktualit a informací z domova i zahraničí, z biznesu i vědy a samozřejmě také z dopravy. Reportéři, analytici a komentátoři zhodnotí aktuální události a předpoví, co vás čeká v dalším týdnu. V neděli od 15 do 18.30 na Plusu. Deset krutých mužů.
20: Oni ty lidi prý zalejvali do betonu někdy.
9: A politolog, který se s nimi nemaže.
20: On byl opravdu extrémně excentrický. Ten chlap musel být fakt magor.
9: Nová speciální série Kati. Příběhy diktátorů z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Zprávy.
21: Dálnice N4 je u Jíloviště v obou směrech kvůli demolici mostu zavřena. Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství jim chce nahradit platové tabulky. Ukrajinci znovu zasáhli ropný terminál v Krasnodarském kraji. Tenista Lehečka dohrála na travnatém turnaji ve Stuttgartu v semifinále a zítra bude proměnlivá oblačnost na většině území přehánky, teploty do 20 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
21: Silničáři uzavřeli dálnici D4 u Jíloviště poblíž Prahy. V noci tu zdemolují most. Jeho konstrukce z počátku 70. let byla totiž ve špatném technickém stavu. Řidiči budou muset využít objízdné trasy, pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerova.
22: Kvůli pracím bude dálnice na několik hodin uzavřena. Na místě postavíme nový most, který bude bezpečně sloužit dalších několik desítek let. Celá stavba má být dokončena příští rok na podzim.
21: Podle silničářů by měla uzavírka trvat minimálně do zítřejšího rána. Podrobnosti uslyšíte za chvíli v Zelené vlně. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad toho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitele naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet a také přilákat ty nové.
23: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě je ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
21: Ukrajinské drony provedly nálet na ropný a plynový terminál v Krasnodarském kraji na jihu Ruska. Podle tamních úřadů jeden člověk zahynul a tři lidé byli zraněni.
24: Ukrajinské nepilotované letouny zasáhly 5 nádrží na ropu a 2 nakládací zařízení v terminálu ruské společnosti Taman Neftegaz. Další zásobníky byly zničeny nebo silně poškozeny ve Volgogradské oblasti. Moskvou dosazený šéf okupované části Chersonské oblasti Vladimír Saldo na sociálních sítích potvrdil, že Ukrajinci opět zasáhli Čonharský most spojující anektovaný Krym s pevninou a provoz musel být zastaven. Rusko svrhlo 3 letecké bomby na Sloviansk. Zranili nejméně 6 lidí, z toho jedno dítě, a poškodili přes 20 budov, oznámila vojenská správa Doněcké oblasti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
21: V hlavním městě se dnes koná festival Pražská muzejní noc. Letos se poprvé připojí Národní galerie a Galerie digitálního umění Signal Space. Lidé budou moci navštívit bezplatně nebo za zlevněné vstupné zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí. Pokračuje mluvčí Muzea Prahy Ester Fleischerová.
1: Národní galerie zdarma zpřístupní Schwarzenberský, Štemberský a Salmovský palác, ale také klášter svaté Anežky České. Ve Schwarzenberském a Štemberském paláci návštěvníci uvidí expozice věnované nejvýznamnějším dílům umělců převážně z období 15. až 18. století.
21: Galerie a muzea budou přístupné většinou do půlnoci.
2: Tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. S nejvýše nasazeným Američanem Benem Sheltonem prohrál po 3 hodinách po setech 7-6 a 2x6-7. Basketbalisté Nymburka jsou blízko 21. titulu v národní lize. Ve finále vedou 3-2 na zápasy nad Pardubicemi a další výhra by už znamenala zisk trofeje. Jak se ale na východě Čech vyvíjí 6. utkání, poví Ota Gutwirth.
3: 3 minuty a 6 sekund, takový čas zbývá do konce čtvrté čtvrtiny a Pardubice v pohodlném náskoku nad Nymburkem vedou jasně 77-51. Z Pardubic, Ota Gutwirth, Radiožurnál.
4: Neprůjezdná čtyřka u Jíloviště, nehoda na silnici 43 za Červenou vodou. Jak jste slyšeli před chvílí ve zprávách, D4 na trase Strakonice Praha je u Jíloviště uzavřená. Je to kvůli plánované demolici mostu přes dálnici. Zhruba do zítřejší 9. hodiny raní zastavili provoz v obou směrech. Jak od Prahy, tak od Strakonic sjíždějte exitem 9 a pokračujte Klíneckou, následně Pražskou ulicí. Objízdná trasa je zřetelně značená. Další kolona téměř půl hodiny Nová se sune od Strakonic, brzdí se za sjezdem na Řitku na 11,5 kilometru. Dá se ale předpokládat, že bude narůstat velmi rychle. Od Prahy je fronta kratší, začíná za Cukrákem a je zatím na 5 až 10 minut. Na silnici 43 na Orlicko-Ústecku trvají potíže mezi Červenou vodou a Králíky. Před Dolní Orlicí odklízejí následky nehody se zraněním, projíždí se Kyvadlově, zdržení už ale velmi krátké. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
21: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost a na většině území přehánky ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě očekáváme přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
25: Normandie si letos připomíná už 82 let od spojeneckého vylodění. Podíváme se na pláž Omaha. Ve vietnamské metropoli Hanoi je místo, kde vám natočí české pivo a ke guláši zahraje kapela písně skupiny Olympic. Keltové kdysi vládli Evropě a s jejich dávným životem se můžete seznámit nedaleko Bělehradu. Vylézt na stěnu El Capitan dvakrát za jeden týden, to dokázal jako pátý na světě český student umění František D'Agostino.
9: Reportáže zahraničních zpravodajů.
25: Piety u památníků, přehlídky historických vozidel a vlajky spojeneckých armád na zahradách. Normandie má za sebou 82. výročí vylodění spojenců. Letos na francouzské západní pobřeží dorazilo i 27 amerických veteránů z druhé světové války. I když je jich míň a míň, hrdinství vojáků, kteří bojovali za svobodu, stále láká do Normandie davy lidí. Na vyloďovacích plážích s nimi natáčel náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
26: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách, u památníku vlají tady vlajky spojeneckých armád.
27: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřely tady tisícovky lidí. Vylodění bylo špatně připravené. Bombardování cílilo na pozice dál od pláže, takže Němci zůstali ve výborném stavu.
26: Historie se na pláži Omaha nejen vykládá, ale zažívá na vlastní kůži. Teď jsem nasedl na obojživelný americký vůz. Má kola, ale zároveň může manévrovat i v moři. Na starosti tenhle ten stroj má Francouz Denny.
27: Tenhle obojživelný stroj se jmenuje Duck. Píše se DUK2TV, ale vyslovuje se to DAK jako kachna v angličtině. Sloužil k vykládání nákladu z lodí v době, kdy tady nebyl umělý přístav. Tyhle stroje byly neustále v permanenci. Ve dne v noci od června až do září.
26: Člun zabral, cítím naftu, protože to chce víc síly proti rozbouřenému moři. Trošku prší, fouká podobné počasí jako před 82 lety.
27: Taky se tady nemohli vylodit, na pláži byly překážky a miny. Navíc to není bojové, ale spíš zásobovací a logistické vozidlo a plavidlo. Elitní jednotky amerických rangerů ale Daky využili při dobývání skalních ostrovů s názvem Pointe du Hoc. Měli k tomu dlouhé žebříky.
0: Daniel Briol má nakrátko střižené šedivé vlasy, vojenskou uniformu a drží se za madla svého daku.
27: Tenhle dak vyrobili v roce 1943. Nejdřív byl ve Velké Británii a pak se v červnu roku 1944 dostal do Normandie. Zůstal tu několik měsíců. 15. srpna 1944 se zapojil do vylodění na jihu Francie. Následně ho získala francouzská armáda a použila v Indočíně. Potom se vrátil na základnu do francouzského města La Rochelle. Od armády ho koupil kamarád, sběratel, od kterého jsem ho získal já.
0: Denisovi je 63 let, do Normandie jezdí posledních zhruba 20 let a vnímá, jak se přístup místních obyvatel změnil.
27: Poprvé, když jsem sem přijel, tak si vybavuji, že místní obyvatelé nechtěli vůbec mluvit o vylodění. Trpěli daleko víc při vylodění Američanů než při německé okupaci. Němci, kteří sem přijeli, docela vycházeli s místními. Američané při bombardování zabili tisícovky civilistů. Někdejší obyvatelé Normandie neměli Američany rádi.
0: Denny dřív do Normandie brával i veterány, kteří dokázali velmi poutavě povídat. Mnoho z nich už zemřelo nebo nejsou v dobrém zdravotním stavu. O to víc se snaží zapojit mladé, které bere na svůj dak.
27: Jako dítě se o věci zajímáte, když se můžete zapojit. Já jsem začínal stejně. Rodiče mě vzali na jedno setkání s francouzskými vojáky. Výsadkáři. Měli jeep. Rodičům jsem potom říkal, že až budu velký, tak taky budu mít jeep a budu výsadkář.
26: Petr Daníček se svou partou přijeli teď na pláž Omaha, kde se před 82 lety vylodili americké oddíly. Co na to říkáte? Tady stát na té pláži.
6: Víte, jsem tady už po čtvrtý a vždycky si toho strašně vážím a vždycky si toho cením a má to atmosféru. Tamhle jsme před chvíli zažili pietu zdravotníka z 29., který tady padnul a prostě vždycky oceňuju, jaký ten přístup těch lidí. V mým džipu seděl skutečný veterán, 102 let ze 4. divize a říkal, že takový stejný měl a že 3 roky v něm žil.
0: Petr Daníček měl štěstí, mohl se svést a taky si popovídat se skutečným pamětníkem bojů. Budoucí generace už budou čerpat ze vzpomínek veteránů, které budou zprostředkovávat moderní technologie. Důkazem je billboard jen pár kroků od pláže Omaha, na kterém je chlapec s brýlemi pro virtuální realitu. Z Normandie Martin Balucha, Český rozhlas.
25: Ve Vietnamu žije spousta lidí, kteří ovládají češtinu. Odhaduje se i více než 200 tisíc. Mnozí z nich byli za minulého režimu v Československu na studiích a dodnes na to vzpomínají. V Hanoji se přátelé Česka schází pravidelně a kde jinde než v tamní české hospodě, kam zamířil náš reportér Ladislav Novák.
7: Restaurace v centru rozpálené Hanoje se jmenuje Hoa Vien, tedy květinová zahrada. Ale hned pod nápisem je na fasádě domu mozaika, která zasvěceným říká, že uvnitř se mohou schladit českým pivem. Autor z malých dlaždiček vyskládal obraz pijana, plného půl litru a slova dej Bůh štěstí. Uvnitř už není pochyb, vypadá to tu jako v klasické pivovarské hospodě, u stropu visí české a vietnamské vlaječky a ozývá se český zpěv. O hudbu se stará kapela jménem Láska a na trubku v ní hraje pan Kung Hading, který žil v Praze na přelomu 70. a 80. let.
8: Vystudoval jsem na pražské konzervatoři. Už dlouho nevidím Českou republiku, ale Česká republika je v mé srdci.
10: Okno při zemi, já zase nejdu nestát.
7: Kapela Láska hraje každou neděli a má 6 stálých členů. Repertoár se odvíjí od jejich oblíbených písní, říká pan Kung.
8: Lidové a taky The Olympic, the Karen Ross.
7: Některé české lidovky tady v hospodě Hoavien zní i ve vietnamštině. O překlad se postaral pán s česko-vietnamskou přezdívkou Do Honza.
10: Já jsem přijel vlakem do Československa v roce 71.
7: Vlakem z Vietnamu až do Československa.
10: A to trvalo 14 dní. To je až zažitek, no. Československo je pro mě opravdu krásný druhý domov, kde jsem měl lásku, kde jsem měl českou maminku, kde jsem měl i dům, měl jsem i hodně úspěchů.
7: Do Honza vystudoval ČVUT a taky českou literaturu, sám napsal několik knih, například o české hudbě, a věnoval se hlavně překladům českých básníků do vietnamštiny, například Nerudy, Nezvala nebo Vrchlického. Umění v obou zemích je ale podle Do Honzy hodně odlišné, už samotná témata jsou jiná.
10: Češi mají trochu jiné myšlení a Vietnamci většinou zaměřují na válku, protože my jsme měli tolik válek, a přitom Češi zase milování, krásná příroda, i ta hudba od Bendřicha Smetana, jako má vlas a takhle různě, to jsou krásné, já denně musím poslouchat.
7: Česko se pro překladatele stalo druhým domovem, bydlel v něm 35 let.
10: Češi mají přísloví, všude dobře, doma nejlíp. Já jsem taky cítil, že doma, ale když jsem ve Vietnamu, tak hodně vzpomínám na Česko. A když jsem v České republice, zase hodně vzpomínám na Vietnam. Tak to je opravdu neřešitelný problém.
7: V Hoa Vien dostanete plzeňské pivo, vaří si tu i vlastní a samozřejmě z českého chmele a českých kvasnic, a také kuchyně je tady samozřejmě česká.
11: Smažený sýr, nebo řízek, nebo bramborák, a máme radí Vietnamci, mají radí držkovou polévku. Jo, tak a tady vaříme, ale ne tak dobrou, jako tam máte.
7: Říká mi paní Trank.
11: Vystudovala jsem v roce 1974 na Matfizu, na Karlově univerzitě.
7: Dnes se paní Trank živí jako lektorka českého jazyka.
11: Opravdu čeština je těžká pro nás, opravdu, no, to je moc. Čeština má 7 padů, zatím Vietnam má žádný pád.
7: Paní Trank předává studentům lásku k Česku, ale připravuje je i na kulturní rozdíly.
11: Například, my myslím, že Češi obyčejně říká přímo, co chtějí. Já myslím, že Češi je upřímnější, ale Vietnamci jsou srdečnější.
7: Říká paní Trank, jedna z mnoha Vietnamek a Vietnamců, kteří i po letech stále vzpomínají na svůj čas strávený v Česku.
12: Reportér Ladislav Novák už je z Vietnamu zpátky, a tak jsem ho pozvala do studia, aby nám řekl ještě nějaké další zajímavosti. Vítej.
13: Hezký den.
12: Pokud jde o hospodu s tím krásným poetickým jménem Hoa Vien, co se ti o ní do reportáže nevešlo?
13: No, například vysvětlení, kde se vlastně v Hanoji vzala česká restaurace. Stojí za ní pan Ngo, Vietnamec, on studoval v Československu v 80. letech a vyučil se nedaleko Brna. Po 7 letech se vrátil do Vietnamu a tam zjistil, že mu chybí točené pivo. Tak hledal, našel jeden výčep v Hanoji, ale ten točil pivo německé, on měl chuť na plzeňské pivo, tak ho časem začal sám dovážet, začal také pivo vařit. V Česku se inspiroval existencí mini pivovarů a teď už pivo Hoa Vien vyrábí asi 25 let. Celá ta restaurace byla velmi milá. Ona vypadá poměrně tradičně jako česká pivnice, hodně tomu pomáhá takové to tmavé dřevěné obložení stěn, mosazný výčep, ale na jídle na tom byla vidět ta vietnamsko-česká fúze, to propojení dvou světů. Vietnamská kuchyně používá hodně čerstvých bylin, servíruje se spoustou pestré zeleniny a tím v Hoa Vien doplňují třeba i guláš nebo bramborový salát, a výsledkem je takové česko-vietnamské aranžmá.
12: Ty jsi ve Vietnamu narazil taky na úplně jinou formu pohostinství, nebo by se snad mohlo říci společného stravování. Co to bylo?
13: Ty asi myslíš ty společné pouliční snídaně, na které jsem narazil, když jsem brzy ráno v ulicích Hočiminova města, dřív Saigonu, se byl projít někdy před 7 hodinou. Já jsem viděl dělníky, kteří tam se chystali do práce na stavbu na okolních mrakodrapech a oni se schází asi každé ráno k snídani, tam si koupili obrovskou polévku pho, každý z nich od prodejců, kteří se najednou objevili s takovými pojízdními stánky na jízdních kolech. Těch lidí byly v každé ulici desítky, stovky a všichni si čupli na chodník a v sedě tam jedli tu polévku. Já předpokládám, že je to zasytilo na celý den až do večeře a ta vůně zaplnila celou ulici v tom raním světle. To byl krásný zážitek to vidět, ale těch gastrozážitků bylo ve Vietnamu samozřejmě víc. Já jsem některé zaznamenal i pro reportáže zahraničních zpravodajů pro rozhlas, například o různých podobách vietnamské kávy nebo o vietnamské

0: možné, musí se to zdlouhavě obcházet. Na té pláži jsem potom potkal, když se mi tam povedlo teda nějak dostat, jsem potkal místní v tradičním oblečení, jak do proutěných košů sbírají po odlivu různé korýše, šneky k jejich vlastní obživě. Takže místo očekávané idylky, kterou právě ukazují turistické fotky, tak jsem prožil spíš jako takový malý střed nového světa se starým, který rychle ustupuje, rychle mizí. A to kvůli dravosti vietnamské ekonomiky a tomu překotnému rozvoji, který je ve Vietnamu vidět na řadě dalších míst.
1: Na závěr ještě jedna pozvánka na zajímavou výstavu, protože vím, že jednu pro posluchače Českého rozhlasu Plus máš, povídej.
0: Ano, je to fotografická výstava o druhé generaci Vietnamců v Česku, tedy o mladých Vietnamcích. Jmenuje se Little Hanoi Next Generation. Já jsem na ní byl právě v Hanoji a ona se teď už přesunula do Prahy, do Holešovické tržnice. Návštěvníkům se otevře ve středu 18. června, takže za několik dní. A velmi hezky to zachycuje mladé Vietnamce, kteří už dávno nejsou jen prodavači ve večerkách, ale jsou to právníci, novinářky, bioložky, designéři a tak dále. Narodili se v Česku a postupně objevují Vietnam jako zemi svých rodičů, jako zemi, kam jezdí za babičkou a pátrají tam po svých kořenech a vzpomínají tam také třeba na to, jaké to bylo vyrůstat v Česku jako vietnamské dítě.
1: To byl reportér Ladislav Novák. Děkuju za to, že jsi se s námi podělil o svoje zážitky z Vietnamu a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Já taky, naslyšenou.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Na území Česka a Slovenska kdysi žili kmeny Bójů a Kotýnů. Za keltskými památkami se ale lidé nejčastěji vydávají do Bretaně nebo do Irska. Na stopy Keltů ovšem narazíte i nedaleko srbské metropole Bělehradu. Uchovávají je tam v novodobé keltské vesnici u města Ingia, kde se mohou návštěvníci seznámit s tím, jak na území nedaleko Dunaje Keltové před mnoha staletími žili. Přilákala taky našeho reportéra Pavla Nováka, kterého se tam ujal místní druid.
3: V keltské vesnici v Inji, nedaleko Bělehradu, mě vítá pán. Je trošku něco mezi Asterixem a Obelixem, celý v bílém plášti a vypadá, že sem patří.
4: Já jsem Nenad Jovanovič.
3: Nemá keltské jméno. Nenad Jovanovič je druid, to znamená nějaký šaman a kustot.
5: Keltové si k usídlení vybírali města podél řek. Nejen proto, že to byly vodní cesty, ale i zdroj vody na vaření. Dokonce i Bělehrad byl postavený na místě keltské pevnosti, která se jmenovala
4: Singidunum.
5: Se Slovany zdejší keltové prakticky nebojovali. Jejich hlavním cílem bylo hledání úrodné země k obdělávání. Nebyly to moc dobyvatelé. Nějaké výboje podnikly směrem do Řecka, aby tam nabrali kořist a zase se vrátili.
3: Keltský kmen neměl opidum přímo v Inji, kde je dnešní muzeum v přírodě, ale asi 15 kilometrů dál na břehu Dunaje u dnešních obcí Slankamen a Krčedina pod pískovcovými útesy, odkud také pocházejí vykopávky ve zdejším malém muzeu. V keltské stodole jsou vystavené zbraně, úlomky šípů, části mečů a rekonstrukce celých oštěpů a oblečení Keltů. Jsou tam i keltské mince, často s vyobrazením římských císařů. Keltové totiž uměli dobře zpracovávat kovy a Římané si od nich nechávali mince razit. Jak si povzdechl kustot Nenad Jovanovič, Keltové byli dobří a chrabří bojovníci, ale Římanů byla prostě přesila. Středobodem keltské vesnice byla kromě příbytku náčelníka také pekárna, kde si Keltové pekli chléb.
4: To byl chléb, znači bez kvásce.
3: Podle Nenada Jovanoviče se keltský chléb nepekl s nějakým kváskem, ještě nekvasil, ale pekl se z 5 různých druhů mouky a vlastně 7x se zadělával. Vždycky se nechal vykynout a potom se zase znovu převracel a znovu se to těsto hnětlo, až potom z toho bylo nakonec to, které se sázelo do pece.
6: Kaže mi, kuj boj želiš od ovih?
3: Kromě expozic jsou o víkendech pro návštěvníky připravené i interaktivní dílny. Děti i dospělí si v nich mohou vyrobit třeba keltské věnce, šperky nebo se naučit malovat keltské obrazce. Druid a průvodce v jedné osobě Nenad Jovanovič odhaduje, že každý desátý obyvatel Srbska má v sobě kus keltské krve. Prý po Keltech Srbové

0: Zdědil jeden výrazný charakterový rys. Dokáží se hádat kdykoliv o cokoliv.
1: Takže a i blízu je naravno řeka, takže jeste přílišno populárno.
0: Kelská vesnice v Inđiji je populárním místem výletů srbských rodin, protože tady blízko je Dunaj a děti samozřejmě nejvíc baví ty tvůrčí dílny a podle Nenada Jovanoviče úplně nejpopulárnější jsou závody ve střelbě lukem anebo také boj s umělými meči. Z kelské vesnice v Inđiji Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Yosemitské údolí v Kalifornii je místo, kde musíte pořádně zaklonit hlavu. Turisté tam stojí na parkovišti s dalekohledy a pohledy upírají nahoru. Před nimi je žulová stěna El Capitan, skoro kilometr skály, svislé, hladké a stříbrošedé. A někde uprostřed té plochy se snaží dva lezci dokázat to, co se před nimi podařilo jen čtyřem lidem na světě. 23-letý student pražské UMPRUM František D'Agostino a jeho americký parťák Samuel. Jak si na ikonickou skálu leze, vyprávěl naší americké zpravodajce Janě Ciglerové.
3: Tak je 6.20, narazili jsme pod stěnu. To se tady vybalíme, těšíme na lezení.
4: Takhle se František D'Agostino připravuje na slezení jedné z největších svislových žulových stěn na světě, El Capitan v kalifornských Yosemitech. Na vrchol vede několik cest. On si vybral El Niño.
3: Proč jsem se tady vzal, ten důvod je jednoduchý, že Yosemity jsou taková opravdu jako meka velkých stěn a lezení na světě. Takže bych řekl, že to sen tak každýho lezce, jako podívat se do Yosemity a něco tady vylézt.
4: Před ním to dokázali jen čtyři lidé na světě.
3: Už než jsem měl ideu, že bych chtěl právě zkusit jako vylézt volně nějakou cestu na El Capa za den, což je takový specifický styl, že vlastně buď se to dá lézt během několika dní, že si sebou táhnete i tu závěsnou postel a věci jako jídlo, hodně vody a tak. Máte těžký batohy a postupujete pomalu, jste tam 5-8 dní v té stěně zavěšení. Zároveň se to dá vylézt i za den. Je to takový méně práce a víc lezení, takže to znělo dost lákavě. Vezmeme si boty, aby jsme při slaňování měli pohodlnější. Jo, tyčinky, všechno bude.
4: A protože se nahoře cítil docela dobře, jak říká, zkusil za 4 dny totéž na sousední, ještě delší cestě. Golden Gate.
3: Zkusil jsem El Capitana cestu Golden Gate. Je to velký den. Ta stěna je opravdu monumentální. Viděl jsem na světě třeba větší stěny, ale vlastně tady je v něčem prostě speciální. Jste vlastně v civilizaci a jako jsou tam ty stromy, nebo jsou tam dole auta, jsou tam dole lidi, co vás sledujou. Je to taková ikonická stěna. Tak teď se tady připravím kladku na tahání. Na to. Je to vlastně nejdelší volně lezená cesta na El Capitana, kde ta cesta je mnohem delší, takže ten rozdíl je fakt velký. Jsem připravený tahat batok nebo svině, jak říkáme. Dám si další kladku. Šup, dám si smyčku na nohu, ať to musím tahat rukama. A jedem. Hodně jsme snědli tabletek hořčíků a taky jsme každý 2 hodiny se dávali prášky na bolest, protože jako nejhorší jsou chodidla. Pořád stojíte na malých nohách, takže to jako prostě hodně bolí.
4: Trvalo mu to jen o něco málo déle než jeden den.
3: Na vrcholu jsme stanuli vlastně víc než 26 hodin po tom, co jsme začali líst, takže to bylo opravdu jako šíleně dlouhý den. Je to celkem určitě světový level a i jakoby to, že se nám to vlastně celý podařilo v rámci jednoho týdne, je celkem neskutečný. To El Niño, tak předtím za den měli vylezený 4 lidi a teď jsme my 2, takže všichni zmínění jsou takový jako legendy sportu poměrně, takže to má, řekl bych, pro horolezce velký význam se pak dotknout té skály, kde se dotýkali vaši jako idolové a lezli tam. Tak na sebe. Ten den člověk jako prožije úplně naplno a už mě vlastně jako zase navždy taky zůstane, takže tam asi jako vidím nějaký smysl života, když to řeknu jako hodně nadneseně.
4: Ve svých 23 letech dokázal František D'Agostino to, co se před ním podařilo jen čtyřem lidem na světě. Doma ho ale čekají neméně zásadní úkoly. Zkouškové období na pražské Úprumce, kde studuje umění, a malý syn, který se už táty nemůže dočkat. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: To byla poslední reportáž našeho pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
5: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu Jan Husák odchází do nejvyšších struktur Severoatlantické aliance, zjistil to server i rozhlas. Podle něj má plukovník Husák pomáhat s koordinací na aliančním velitelství v Německu. V souvislosti s jeho novou funkcí mu má vláda v pondělí propůjčit hodnost brigádního generála. Jeho místo na generálním štábu zaujme plukovník Lukáš Jelínek. Americké a iránské výroky o termínu podpisu mírové dohody se rozcházejí. Podle pákistánského premiéra Shahbáze Šarífa má být pravděpodobné uzavření do 24 hodin. Šarif už v pátek tvrdil, že se strany dohodly na finálním textu dokumentu. Podle agentury Bloomberg nebo zpravodajského serveru Axios mělo být takzvané memorandum o porozumění podepsáno zítra v Ženevě. Podle předchozích výroků amerického prezidenta Donalda Trumpa by dohoda mohla být podepsaná o víkendu. Teherán to popírá, nevyloučil ale podpis v dalších dnech. Počet nehod na elektrokolech roste, loni se jich stalo skoro 870. To je meziročně nárůst o třetinu, vyplývá to z policejních statistik. Nejčastěji cyklisté nezvládli řízení nebo se mu nevěnovali. Často také neměli nasazenou přilbu. Rozhlasová galerie Vinohradská 12 je dnes mimořádně otevřená až do 23 hodin. Český rozhlas se také zapojil do letošního ročníku Pražské muzejní noci. Návštěvníci si můžou prohlédnout moderní i historické přijímače a magnetofony. Poslechnout si můžou originální záznamy vysílání z let 1945 i 1968, kdy se o rozhlasovou budovu bojovalo. Součástí expozice je i výstava obrazů a grafik akademického malíře Martina Velíška. O titul v nejvyšší domácí soutěži basketbalistů rozhodne až sedmé finále. Favorizovaný Nymburk, obhájce prvenství, totiž prohrál v Pardubicích 57-86. Poslední duel sezóny je na programu v pondělí v pražské hale Královka od 17 hodin.
7: Obou směrech uzavřená čtyřka u Jíloviště. Na dálnici D4 směrem od Strakonic popojíždí půlhodinová kolona za Řitkou přibližně z 12. kilometru. Příčinou je uzavřená silnice 4 u Jíloviště. Chystají se na demolici starého mostu přes dálnici. Od Prahy je zdržení o něco málo kratší, 15-minutové. Zastavíte před Cukrákem. Uzavírka by měla trvat až do zítřejší 9. hodiny raní. A v zelené vlně vám budeme přinášet aktuální informace i během večera, i celé noci. A ještě dálnice D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy, tam čekejte silnější provoz od Modřic ze 3. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude proměnlivá převážně velká oblačnost a na většině území také přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě očekáváme přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 až 20, na jihu Moravy až na 22 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Jak snadné je podlehnout manipulaci a uvěřit člověku, který slibuje jednoduchá řešení? I na to se ptá nová inscenace Můj malý vůdce, uvádí pražské divadlo Rokoko. I jediná fotografie může změnit svět. Snímek na palmové dívky z války ve Vietnamu oběhl v 70. letech celý svět a dodnes je symbolem utrpení civilistů při válečných konfliktech. Autor Nick Wood teď vystavuje v Praze. Mluvili jsme s ním a rozhovor vám nabídneme i v tomto videu Kultury Plus. Dobrý den vám přeje Michaela Betešková.
5: Kultura Plus.
8: K Kytarista, zpěvák, producent a textař Michal Pavlíček, výrazná osobnost skupin Pražský výběr a Stromboli, dostal zlatou cenu OSA za celoživotní přínos. Ceny v 15 kategoriích tento týden pořadatelé rozdali v pražském kulturním prostoru Archa Plus. Po zdrojích síly, která lidem pomáhá překonat nejtěžší chvíle, pátrá brněnská Husa na provázku v nové inscenaci Everybody Hurts. Vychází ze skutečných příběhů sesbíraných v celorepublikové anketě, která trvala skoro rok. Inscenace se tak zároveň stala sondou do psychického zdraví lidí v Česku. A v pátek 12. června začala Smetanova Litomyšl. To je přehled kulturních událostí těchto dní. Přidáme ovšem další témata, například Steven Spielberg znovu míří ke hvězdám. Do českých kin vstoupil jeho nový sci-fi film Den odhalení. Režisér, který před desítkami let okouzl diváky snímky E.T. Mimozemšťan nebo Blízká setkání třetího druhu, tentokrát vypráví příběh světa stojícího na prahu historického odhalení. Potvrzení existence mimozemského života.
9: Hlavní role ve filmu stvární Emily Blunt, Josh O'Connor a Colin Firth. Scénář napsal David Koepp, který se Stevenem Spielbergem spolupracoval už na Jurském parku nebo Válce světů.
10: Ta 79-letá kampaň, plná lží, musí skončit.
11: Co budeš dělat?
10: Ukážu to celému světu. Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
9: Den odhalení sleduje skupinu lidí, kteří se ocitají v centru událostí souvisejících s možným potvrzením existence mimozemské civilizace. Jde o první Spielbergův celovečerní film od autobiografického snímku Fabelmanovi z roku 2022.
10: Až nastane čas, všechno se vyjasní.
9: Hudbu k novince složil tradičně John Williams, který s Oscarovým režisérem spolupracuje už více než 50 let.
8: A po pozvánce do kina od Alžběty Havlové přidáme další zajímavost, která byla součástí velkého hudebního festivalu Rock for People. Gorillaz, Limp Bizkit, na tato a další zvučná jména přilákal festival Rock for People 10 000 fanoušků. Nikdo z nich ale netušil, že v Hradci Králové uslyší také hity kapely Kiss. Speciálním hostem pátečního programu byl kytarista této legendární skupiny Tommy Thayer, který vystoupil společně s českým zpěvákem Benem Kristovem. Jejich společnou zkoušku ve středu večer v jednom pražském nahrávacím studiu sledoval také kolega Josef Kaňka.
12: Tak to zní skladba I Was Made For Loving You, když ji kapela Kiss hraje před vyprodanými stadiony po celém světě. A takhle vypadá na zkoušce v pražském studiu Golden Hive, kde se Tommy Thayer a Ben Kristoval s kapelou připravují na páteční koncert. Tommy Thayer do studia dorazil se svou typickou bílou Les Paul kytarou, extravagantní kostým Spacemana ani ikonický make-up na sobě ale nemá. A jinak tomu nebude ani v pátek.
13: Nerad bych někoho zklamal, ale tuhle image si musíme schovávat pouze pro výjimečné příležitosti z Kiss. Ale i tak se moc těším. I Was Made For Loving You je asi největším hitem, který Kiss napsali. A možná proto zní skvěle, ať už ji hrajeme my, Youngblood nebo teď Ben. Ta rozmanitost je opravdu zajímavá.
12: Na Rock for People zazní také nová společná skladba Bike Rock, která spolupráci Tommyho Thayera s Benem Kristovem odstartovala. Písně jsou slyšet rukopisy obou hudebníků, což bylo pro českého zpěváka, který má k americkému kolegovi velký respekt, dost důležité.
14: Mě to hodně bavilo, přišlo mi to, že to je super, takže jsem se do toho jakoby já napsal své věci. Oni měli vlastně melodickou linku, refrénu, kterou jsme částečně použili. Je z ní cítit obrovská aura, z něj vyzařuje ta velikost, ale potom zjistíte, že fakt je úplně zlatý a zblázněný do hudby.
12: Proces skládání si chválil i Tommy Thayer, který českou scénu v posledních letech intenzivně sleduje a rád se s tuzemskými hudebníky potkává. Na spolupráci s Benem Kristovajem ho lákala i žánrová pestrost.
13: Přestože žánry, kterým se věnujeme, jsou dost jiné, v přístupu k muzice jsme si sedli výborně. Navíc Benův kytarista Karol je na rock'n'roll skvělý. Píseň, kterou jsme vytvořili, je takový žánrový hybrid. Přesto je ale naprosto přirozený a podle mě funguje dobře.
8: A novinkou tohoto týdne bylo také otevření nové výstavy Poštovního muzea, které od tohoto roku funguje jako součást Národního technického muzea v Praze. Výstava o historii poštovnictví a telekomunikací připomíná, že zatímco dnes stačí pár vteřin a zpráva obletí svět, tak ještě před 100 lety musela projít rukama pošťáků, telegrafistů nebo telefonních operátorek.
15: Prosím, spěšně. Praha? Nejlíp do zítra, stíháte to?
16: Pane, my jsme pošta.
17: Pozdě dodané balíky, omluvné úsměvy a pošťák, který udělá vše proto, aby zásilku doručil včas. Úsměvné video s Petrem Backem otevírá hned u vchodu novou expozici Poštovního muzea. Ve vitrínách uvidíte první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Ty jsou ale ještě zapečetěné ve velkých modrých skříních. Poštovní muzeum totiž patří od nového roku pod Národní technické muzeum. A sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců, říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
18: Převádět to množství sbírek, hlavně známek z České pošty na Národní technické muzeum není nic jednoduchého. Samozřejmě je to i finanční zátěž, víceméně náš zřizovatel Ministerstvo kultury na to pamatuje, takže věřím, že dostojí svému slibu a že i ty finance budou zajištěné. Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas.
17: V přízemí najdete také první více jak 100 let starou přepojovací mechanickou stanici. Na tu jste se mohli dovolat jenom, když jste měli speciální telefon, který se vytáčel páčkou. Pak se vám ozval přepojovač, který musel zavolat ještě druhé straně, jestli chce váš hovor vůbec přijmout. O kousek dál pak kurátor Jan Hošťák ukazuje ve vitríně na první sluchátka, která připomínají spíše zmenšenou troubu od gramofonu.
19: Zajímavostí je, že vlastně první koncesy na jejich provozování měl syn Františka Palackého, doktor Jan Palacký, už v roce 1883. A samozřejmě zajímavostí je i to, že ty telefony fungovaly pouze na poměrně krátkou vzdálenost, nějakých 100 metrů.
17: V prvním patře Poštovního muzea najdete bohatě zdobené pokoje ve stylu Biedermeieru. Tam uvidíte i opravený dobový dřevěný nábytek s typickými drobnými ornamenty. A kolem jsou nástěnné malby Alp a horských měst. I na to chtějí podle nové ředitelky Poštovního muzea Marie Sadkovské nalákat mladé návštěvníky.
20: Dnes, když se řekne, už si viděl poštu nebo dostal si poštu, tak šáhnete do kapsy pro mobil. My se snažíme, budeme se snažit představit právě nové mladé generaci historii, která vedla právě k tomu šáhnutí do kapsy pro mobil, neboť historie pošty a Poštovního muzea je velice pestrá, velice dramatická občas. Naše Poštovní muzeum shromáždilo od roku 1920 téměř 200 tisíc sbírkových předmětů, exponátů.
17: Součástí Národního technického muzea je teď také Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě, kde připravují oslavy 50 let od otevření první výstavy. Prohlédnout si tam můžete i vzácné poštovní kočáry. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
8: Co se stane, když dospívající člověk začne hledat svůj vzor na nejméně vhodném místě? I o tom je nová inscenace pražského divadla Rokoko. Hra s názvem Můj malý vůdce sleduje příběh chlapce, který postupně propadá kouzlu autoritářských ideí. Divadelní adaptace oceňovaného románu Kristýn Lunencové Nebe v kleci nově najdete na programu pražského divadla Rokoko. Na jedné ze scén městských divadel pražských natáčela kolegyně Tereza Cedidlová pár dní před premiérou.
21: Dneska nám do školy zabavili učebnice. Nekecám. Všechny do jedné nám je sebrali. Věci radši dostávám, ale tohle mi nevadilo.
22: Co se teď budete učit?
21: Čistou pravdu.
22: Tak to vidíš, Johannesi. Toho já už se nedožiju. Tvoje babička zemře ve lži.
23: Chtěl jsem najít látku, která bude vlastně otevřená širokému publiku, ale bude o tak jako zásadním tématu, jako je fašizace mladých jako kluků, vydat se trošku do nějakých jako principů manosféry. A bohužel teda jakoby nárůst totalitních a totalitářských ideologií, tak vidíme teďka všude, tak mi přišlo dobrý se tomu pověnovat. A ono už je potom jedno, jako co za diktátora vlastně těm klukům něco jako vtlouká do hlavy.
24: Říká režisér nové inscenace Můj malý vůdce Tomáš Rályš. Z příběhu
0: příběhem mladého Johannese se poprvé setkal díky Oscarovému filmu Králíček Jojo.
23: Já jsem se k tomu příběhu dostal přes filmovou adaptaci, kterou si napsal a zrežíroval Taika Waititi, tak to mě uhranulo, protože to popisovalo skrze dětskou optiku svět ideologií, svět toho, jak může být taková jako dětská duše zmanipulovaná nacistickou ideologií.
0: Do hlavní role Tomáš Rálič obsadil 25-letého Tomáše Krutinu.
1: Hraju kluka, který se jmenuje Johannes, je mu 13 let a začínáme ve 30. letech ve Vídni, kde vlastně začíná sílit jistá ideologie. A jemu část jeho blízkých už umřela, takže vlastně cítí potřebu někam patřit a něco znamenat a je hodně zraněný a frustrovaný puberťák, takže se ho chopí ideologie a on vstoupí do Hitlerjugend a tam vlastně začíná dostávat nějakou moc zpátky do svých rukou.
0: Jak jste v sobě hledal toho malého vůdce?
1: Trvalo mi to hrozně dlouho a nakonec jsem tam začal nacházet jako malinký takový spojovátka, nějaký třeba pocit, co mi přineslo třeba, když jsem začal dělat divadlo, jak mi to dalo nějakou jakoby moc sám nad sebou a nad tím, co chci, a nějaký vlastně i smysl do mýho života a do určitý míry to byla i jako vzpoura vůči vlastně rodičům a tak. Takže jako jsou to takový jako vzdálený body, že třeba něco mi do života přineslo trošku víc jako sebejistoty. Stejně jako jemu, akorát jemu to nepřineslo divadlo, ale prostě Adolf Hitler. Jako.
0: Zatímco film Králíček Jojo si některé motivy upravil, inscenace v rokoku zůstává původní knižní předloze věrnější, doplňuje režisér.
23: První polovina inscenace je něco, co jsem nazýval jako model, protože se to odehrává i v nějakých jako historických reáliích. Jsou to věci, které člověk s nějakou základní znalostí historie 20. století tak vlastně zná, ale je to pootočeno z jiného úhlu, protože to vidíme z pohledu kluka, který je Hitlerjugend. A druhá polovina je mnohem víc stažena k dnešku. Že vlastně tam přebíráme ty principy, vidíme chlapce, který byl v něčem vychován a teď sledujeme to, jak to ovlivňuje jeho další chování a činy.
0: Důležitou roli v příběhu hraje také vztah hlavního hrdiny s mladou židovkou, kterou jeho matka ukrývá v podkroví, popisuje herec Tomáš Krutina.
1: Nejde o to vůbec o ty ideologie nebo vyznání, jde o to zkoumání hlavně v té druhé půlce toho představení toho těch toxických projevů a dynamiky toho vztahu, který tady byl ještě dávno před Hitlerem a bylo tady a vždycky to tady bude vlastně nějaký jako nerovnost a určitá forma i ženský nesvobody a možná i týrání a pak vzájemného týrání. Tak to je podle mě jako hlavní téma, ale nejvíc spalčivý aktuální právě tady ty manosféra, to, co se děje teďko s mladýma klukama.
0: Scenografie inscenace připomíná Kryt i muzeum zároveň. Režisér ji připravil společně s Jakubem Perutem.
23: My jsme hledali prostor, protože se to odehrává v domě v Rakousku za druhé světové války, ale nechtěli jsme k tomu přistupovat realisticky a jak jsem říkal, ta hra je takový malý model jedné rodiny a jednoho příběhu, tak jsme hledali prostor, který bude takové univerzální hřiště, ale bude připomínat tady ty jako relikty minulosti. My jsme chtěli, aby to působilo tak, že je to něco, co by dávno mělo být jako muzeální věcí, ale vůbec to tak není.
0: V dalších rolích nové inscenace divadla Rokoko Můj malý vůdce se představí třeba Radim Kalvoda, Marie Anna Mišičková nebo Evelyn Pacoláková.
8: A na téma inscenace pražského rokoka Můj malý vůdce svým způsobem doslova tematicky navážeme, i když budeme mluvit o fotografiích a dalších písemných dokumentech. Ostravský archiv získal doslova poklad. Badatelka Libuše Solomonovičová předala do jeho péče výzkum víc než 30 000 židovských obyvatel města. Kartotéku i s mnoha dokumenty a fotografiemi dávala dohromady téměř čtvrt století. Našla jména, data, snímky i příběhy více než 30 000 lidí.
3: Já nejsem židovka. Ne, já jsem se ale do židovské rodiny provdala v roce 57. 57 a mojho muže jsem poznala, popravdě řečeno, stav má mládeže Nova Huť Klementa Gottwalda. To se kopaly základy a za to jsem měla zadarmo jízdele.
8: Dnes 89-letá Libuše Salomonovičová pracovala v Ostravském muzeu a v důchodu začala dávat dohromady informace o židovských obyvatelích, o těch chudých, kteří přišli z
2: haliče za prací v průmyslu i o hoteliérech a obchodnících z vyšší střední třídy.
3: Všichni byli unikátní. Já jsem napsal pro 700 lidí rodokmeny. Naposledy se ke mně přihlásila vnučka toho majitele té Alhambry, která tam měla hospodu. No a nebo například architekt Kerner, jeho vnuci chtěli z Ameriky přijet.
2: Prošla matriky, sčítací operáty, psala si s potomky. To vše nejen z Ostravska, ale z mnoha zemí po celém světě, kam po válce Židé emigrovali.
3: Na zemi v kuchyni něco jsem měla, v předsíni jsem to měla. Víte, tehdy chlapi neměli jedno dítě. No a jak měl takových 5 synů, tak ta karta jeho je takhle hrubá. No. Dneska jsem už jim to předala. Asi 33 tisíc Židů prošlo Ostravou od 19. století do roku 45.
2: Zjistila badatelka Libuše Salomonovičová, ředitelka archivu města Ostravy Hana Šůstková před jejím výkonem smeká.
4: No to je obrovská, ale obrovská práce, obrovské úsilí a trvalo je to 25 let. Nejenom tady v rámci nějakých vědeckých prací o židovské komunitě, o sociálních dějinách, ale je to i pro ten náš úřední výkon velká pomoc, protože my dodnes samozřejmě řešíme třeba navracení českého občanství. Každý týden chodí několik žádostí z celého světa pomocí těch archivních materiálů. My dokazujeme, zda mají nebo nemají nárok.
2: Dnes v Ostravě žije několik desítek lidí židovského vyznání. Před rokem 1939 to byl téměř každý desátý. Výzkum Libuše Salomonovičové jim vrací jména, tváře a příběhy. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Některé fotografie zachytí okamžik, jiné se zapíšou do historie. Snímek vyděšené dívky utíkající po napalmovém útoku dodnes připomíná, jakou cenu platí za válku civilisté. Autor snímku Nick Ut za něj získal Pulitzerovu cenu. Vietnamsko-americký fotograf teď přijel do Prahy, aby otevřel svou výstavu nazvanou Memories, vzpomínky. Na ní je černobílá fotka takzvané napalmové dívky.
6: Jaký je váš úplně první pocit, když tu fotografii po více než 50 letech znovu vidíte?
7: Pokrýval jsem válku od roku 1968. Strávil jsem víc než 10 let ve Vietnamu, Kambodži a Laosu, ale nikdy jsem pak už podobnou fotografii neviděl. Na výstavě vidíte mnoho snímků bojovníků nebo uprchlíků, ale ne děti. Když jsem tak tuto fotografii pořídil, řekl jsem si, že to bude nejdůležitější snímek války. V tomto případě dopadla bomba do vesnice a došlo k výbuchu. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. Chlapec vlevo, to je bratr Kim Phuc, ten už není mezi námi, zemřel asi před 20 lety. A odhalená, popálená Kim Phuc, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
6: Dívce zachycené na fotografii jste pak také pomohl, že ano?
7: Ano, je jako moje dcera nebo neteř, nebo rodina. Mluvíme spolu pořád po telefonu. Žije v Torontu v Kanadě a je teď ambasadorkou dobré vůle. Já žiju v Los Angeles, ona v Torontu a často se vídáme. Potom, co jsem stiskl spoušť, jsem ji hned polil tělo vodou. Odvezl jsem ji do nemocnice. Měl jsem totiž řidiče s dodávkou. Naložil jsem všechny děti. Bylo to asi 35 minut jízdy.
6: Kde je podle vás hranice mezi tím, kdy máte fotit a kdy už pomáhat?
7: Lidé jsou pro mě důležitější než focení. Nikdo jí v té situaci nechtěl pomoct. Její bratr byl v dodávce vedle ní, plakala a říkala mu, myslím, že umírám. Byla rozpálená, opakovala, že potřebuje vodu a konejšil ji, že budeme brzy v nemocnici. Myslel jsem, že zemře během minuty. Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit, protože ten den bylo mnoho mrtvých, vojáků i lidí. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. i proto měla štěstí.
6: Černobílá fotografie obletěla svět a stala se symbolem hrůz války ve Vietnamu, posílila také protiválečné nálady a tlak na stažení amerických vojsk. Jaký jste z toho měl pocit?
7: Po dvou dnech jste viděli spoustu lidí, kteří byli proti válce. Američané i lidé všude jinde protestovali. V novinách jsem viděl kopie snímků otištěné v Japonsku, Americe, Británii. Bylo to úžasné. Ten snímek všechno změnil. A ta fotka nikdy nepřestala žít. Lidé o ní mluví i dnes, v souvislosti s válkou na Ukrajině, v Afghánistánu nebo Iráku, všude, protože ukazuje, co bomby dělají dětem.
6: Jaké jste měl pracovní podmínky?
7: Měli jsme velkou kancelář AP v Saigonu a laboratoř. Mohli jsme vyvolat stovky filmů. Bylo to velké studio. Každý den jsme zpracovali asi 1000 filmových rolí.
6: Kolik snímků jste v tomto případě zachytil?
7: Udělal jsem jich víc, ale po válce v roce 1975 si společnost vzala negativy. Mnoho se jich také ztratilo, když jsem odešel ze země. Po válce mě AP přesunula do Kalifornie v USA. Pracoval jsem v Hollywoodu. Byl jsem v AP víc než 45 let. Pak jsem odešel do důchodu, ale já prostě nechtěl přestat. Miluju svou práci. Dnes už jsem v důchodu, ale pořád fotím. Cestuji mezinárodně, mám laptop. Když vidím dobrou fotografii, pošlu ji AP jako freelancer.
6: Co říkáte mladým fotografům, kteří se chtějí stát válečnými zpravodaji?
7: Říkám jim, že už to není jako dřív. Válka je velmi nebezpečná. Potřebujete plný úvazek, ne být freelancer. Dnes dostanete za fotku třeba $100, ale riskujete život. To za to nestojí. Dnes můžete dělat dobré fotografie i jinde. Nemusíte do války.
8: Uzavírá vietnamsko-americký fotograf Nick Ut, který vystavuje své snímky z vietnamské války v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungpanově náměstí. Rozhovor s ním vedl kolega Martin Hrnčíř. Sejmul posmrtnou masku Jana Palacha a vytvořil pomník obětem komunismu na pražském újezdě. Český sochař Olbram Zoubek by letos oslavil své narozeniny. Připomenout si ho můžete výstavou fotografií v pražském centru současného umění DOX, která vás zavede do zákulisí umělcova života.
9: Já prý tam někde jsem, ale já nevím kde.
10: Prohlíží si fotografie v hloučku známých i žena architekta Jindřicha Malátka, který se Zoubkem spolupracoval.
9: Hele, nevíš, kdo to je? Sergej Machonin.
10: Snímky nás vrací až do 60. let, proto je většina z nich černobílá. Část z nich zachycuje Zoubka při práci v ateliéru, třeba v pražské Salmovské ulici.
11: Za oce to bylo zvlášť výrazný, tam byla vůně těch sochařských materiálů a já mám jako dítě z toho jejich prvního společního ateliéru rodičů vlastně všechno to spojené dokonce i s chutěm, protože jsme to všechno ochutnávali s bratrem, že jo.
10: Vzpomíná autorka výstavy Polana Bregantová na to, jaké bylo mít za rodiče sochaře Olbrama Zoubka a Evu Kmentovou.
11: Nejlepší byla Sádra vždycky, to si pamatuju.
10: Bregantová vyrůstala obklopená sochami, desítky z nich pak stály na dvorku a Zoubek je občas na schvál přemysťoval. Viděl smysl i v tom, když se jedna koukala do oken nebo byla k druhé otočená zády.
11: To bylo na tom právě hezký, že ty vztahy mezi těma sochama se pořád trošku proměňovaly. Ty nebylo to jako, že by byly pořád na stejném místě. To se mi líbilo tehdy vždycky. Mělo takový pohyb určitý.
10: Olbrama Zoubka známe také jako toho, který sejmul posmrtnou masku Jana Palacha nebo vytvořil pomník obětem komunismu na pražském újezdě. Součástí výstavy je i malá ukázka jeho tvorby, která je typická protáhlými postavami s neuhlazeným povrchem.
11: Tohle to je trojice soch, takzvaný trojsoší s máchovskou inspirací, která se jmenuje Hinku, vykřičník Viléme, vykřičník Jarmilo.
10: Velká část fotografií je z druhé poloviny 80. let. Tehdy se po jeho výstavách konaly večírky, kde se hodně kouřilo a povídalo.
11: Ani přitom nemuseli, jak vidíme, sedět. Všechno se to taky hodně odehrávalo ve stoje, protože nebylo dost židlí, aby si všichni sedli.
10: Ukazuje Polana Bregantová na lidi, kteří mezi nahými sochami popíjeli víno. Ducha doby popisuje její manžel a šéf Národního filmového archivu Michal Bregant.
14: Těm lidem, kteří sem chodili, tak těm se opravdu nechtělo se angažovat v té době, která byla prostě zkažená do morku kostí.
10: Zoubek měl za přátele intelektuály jako Ludvíka Vaculíka nebo Jiřinu Šiklovou.
14: Ta politika byla významným tématem i těch povernisážových setkání, kde se pozoruhodným způsobem potkávali lidi z různých částí disentu s lidmi, kteří žili normálními občanskými životy nebo v té šedé zóně.
10: Na fotkách nechybí ani ty z autobusu. času. Parta přátel spolu ráda jezdila na výstavy do Chebu nebo Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Na českého sochaře Obrama Zoubka si můžete přijít zavzpomínat do Pražského centra současného umění DOX až do 4. října.
8: Reportáž v pražském DOXu natočila Michaela Pištěláková a v novém týdnu nás čeká dostatek kulturních událostí. V divadle ABC v tamní kavárně dávají novou zprávu o stavu manželství. V pondělí 15. června se v chrámu svatého Víta rozeznějí svatovítské varhany. Ostatně nejenom o nich budeme v našem vysílání, tedy Českého rozhlasu Plus, v dalších dnech mluvit. Kultura Plus je už teď ve finále. Loučí se Michaela Betešková a naslyšenou za týden.
5: Radiokniha.
12: Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945. A velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
5: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Práci kriminalistů, vyšetřovatelů, operativců, ale i forenzních vědců vám přiblíží cyklus pořadů Místo činu.
13: Vždycky platilo nepij, nejez a nekůř na místě činu.
5: Zákoutími vyšetřování trestných činů vás provede Kateřina Radhouská v cyklu pořadů Místo činu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Český trestní zákoník čekají nejspíše rozsáhlé změny. Trumpovo jméno na Kennedyho centru vydrželo méně než půl roku, soud ho nařídil odstranit. Pardubičtí basketbalisté porazili Nymburk 86-57 a finále tak rozhodne až 7. zápas v Praze. A zítra bude proměnlivá oblačnost, na většině území přehánky, teploty do 20 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Hned několik změn trestního zákoníku připravila vládní koalice. Plánuje celkem 7 novel a každá se navíc zaměřuje na něco jiného. Některé míří na vyšší ochranu osob, jako je zpřísnění trestů za týrání nebo na prevenci obchodování s lidmi. A další zavádí tvrdší postihy za řízení pod vlivem návykových látek nebo znovu převádí neplacení výživného na trestný čin. Podle části opozice je ve změnách zmatek a například podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka měla být připravena spíš komplex. Novela.
16: Ta vláda chce za každou cenu se zavděčit, na každou aktuální kauzu reaguje změnou trestních předpisů, ale rozhodně to nevede ani k větší vymahatelnosti práva, ani k větší kvalitě českého právního prostředí.
15: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO je ale dobře, že jsou návrhy rozdělené, každý se totiž zabývá jinou trestní oblastí. Dělníci odstranili z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa pod zakrývacími plachtami a 3 hodiny po lhůtě dané soudem. Federální soudce rozhodl, že přejmenovat tuto národní kulturní památku smí pouze kongres. Americký prezident se odvolal.
24: Trumpovo jméno zmizelo nejen z fasády Kennedyho centra, ale také ze všech propagačních a oficiálních předmětů a místního převážkového autobusu. Soud nevyhověl žádosti ministerstva spravedlnosti, aby odstranění jména prezidenta odložili kvůli počasí. Federální i odvolací soud žádost ještě během pátku zamítl. Dělníci nakonec začali pracovat až ve 3 hodiny ráno za přítomnosti televizních kamer. Před nimi ale proces zakryli velkými plachtami. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
15: Práci policistů, hasičů nebo i jednotek armády a cizinecké policie dnes se představila akce s názvem Den s policií. Na pražskou Letnou dorazilo zhruba 8 tisíc lidí. Návštěvníci viděli i fotbalový zápas služebních koní, ve kterém se utkala pražská městská policie proti státní.
25: 1-0, pojďme,
17: Služební koně a jezdci a jezdkyně tento zápas nemají jen pro zábavu, jak mi vysvětlil podporučík Vladimír Šperl z oddělení hypologie pražské policie.
18: S těmi koně pracujeme i na fotbalech, na demonstracích, aby ty koně se učili vytlačovat plecema, uvolňovat prostor.
17: Návštěvníci se mohli kromě toho podívat i do spousty stánků s technikou. Prozkoumat mohli neprůstřelné vesty, roboty určené k pyrotechnickému průzkumu a děti si mohli vyzkoušet i střelnici.
19: Ten první tak mi chvilku trval, ale dala jsem ho, a ten druhej tak taky.
17: Akce nepředváděla jen techniku, ale cílela i na potenciální zájemce. Podle dat policie totiž k ideálnímu stavu chybí asi 5000 příslušníků. Josef Číš, Radiožurnál.
20: Fotbalové mistrovství světa začne také pro Brazílii. O půlnoci českého času nastoupí proti Maroku bezhvězdného útočníka Neymara, který se zotavuje ze zranění lýtka.
21: Se 79 góly historicky nejúspěšnější střelec brazilského národního týmu reprezentoval svou zemi naposledy v říjnu 2023. Přesto ho poprvé po svém loňském nástupu povolal do mužstva trenér Carlo Ancelotti. Prozradil 67-letý italský kouč Brazilců, že pracují na tom, aby se Neymar do tréninku zapojil co nejdřív. Odhad je do 7 dnů. Slavný útočník se může stát 9. Brazilcem, který nastoupí na 4 světových šampionátech. David Kalvas, Radiožurnál.
20: Katar nastoupí proti Švýcarsku, fotbalisté Haiti proti Skotsku a Austrálie proti Turecku. Basketbalisté Pardubic si v ligovém finále vynutili 7. zápas. Po domácím vítězství 86-57 nad obhájci titulu z Nymburka se rozhodne o prvenství v pondělí v pražské hale Královka.
25: Zavřená 4 u Prahy a nehoda v Soběslavi. Silnice 4 u Jíloviště na 9. kilometru kvůli demolici mostu obousměrně neprůjezdná. Uzavírka začala večer a trvat má do rána. Objíždí se přes Jíloviště. Ze Strakonic do Prahy před sjezdem zhruba 3-kilometrová kolona se zdržením 40 minut začíná kousek za sjezdem na Řitku. Obě se to dá sjezdem u Mníšku, například pak Karlštejn, Beroun a po D5 se do Prahy. Na Strakonice je kolona kratší, zhruba kilometrová, zdržíte se 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za 9 kříži stojí kamion. 176. kilometr, vozidlo je na krajnici a bliká u něj šipka. V Praze je hlášená nehoda v komplexu Blanka směr Smíchov. V Bubenečském tunelu kolona se v místě nehody netvoří. A v Soběslavi v Bechyňské ulici zasahují u nehody cyklisty záchranáři. Omezení čekejte na výjezd z města do obce Vesce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: Zítra bude proměnlivá převážně velká oblačnost a na většině území přehánky, nejvyšší teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
26: Vínové barety, odznaky z padáky a heslo Strach je smrtelný hřích. To všechno napovídá, že v Téma Plus tentokrát zamíříme do armády. Přesněji ke 43. výsadkovému pluku. Jak náročné je se k výsadkářům dostat, jak probíhá výcvik a je pro současné výsadkáře důležitý odkaz prvních československých parašutistů? Nejen na tyhle otázky hledala odpovědi přímo v Chrudimi a od mikrofonu vás nyní zdraví Lucie Korcová.
5: Téma Plus.
27: Nacházím se v prostoru letiště, nebo vojenské části letiště, zrovna u překážkové dráhy. Ta překážková dráha, to je taková stupenka do základního výsadkového kurzu. A samozřejmě my tu překážkovou dráhu děláme i v rámci výběrového řízení. V rámci výběrového řízení máme dvě kategorie, A a B. Ta Ačková je bojová, ta Bčková je zabezpečovací a štábní. A v případě té štábní je limit do 3 minut, v případě té bojové do minuty 45. A zajímavostí je právě to, že všichni v rámci výsadkového pluku jsou výsadkoví. To znamená, že tu výsadkovou dráhu musí zaběhnout do minuty 30. To je takový trošku paradox, jo, ale v podstatě mají určitý čas se naučit a trénovat ale všichni bez rozdílu muži i ženy, bojoví či nebojoví, všichni musí zaběhnout tuto dráhu za minutu 30.
0: Já koukám, kolik je to překážek, to je nějakých 10 minimálně, ne?
27: První překážka je vlastně přeskok přes tenhle okop nebo příkop.
0: Přeskok?
27: No. Ano.
0: Já myslela, ale... že se jako spustím dole, vyškrábu se nahoře. Ne.
27: Ale tam nejužším místě. Ale jenom nejužším místě se skládá. Ale samozřejmě jako jo.
0: Takže přeskok.
27: Tady přeskočíte. Pak tady máte to žbrblení, nebo já nevím, jak to nazvat. Bludiště.
0: Aha.
27: Bludiště. A tady vlastně cestujete skrze bludiště.
0: Jasně.
27: Pak jedna z těch těžších překážek, především pro ženy, je bariéra nebo zeď.
0: Aha.
27: A tady je zapotřebí v podstatě dobře a technicky provést ten přeskok, protože když se to někomu nepodaří na poprvé, tak většinou třeba spanikaří a stojí na místě a vyskakuje. Je lepší vždycky opravdu zase pár metrů popojít, znova nakopnout a vyskočit. Jo?
0: Takže tady přeskočím zeď.
27: Přeskočíte zeď, běžíte k další překážce, k... A nevím, jak se to jmenuje, kladina?
0: Schody to vypadá.
27: Schody, tak děkuju, schody, ano, schody. Schody. Tady je zapotřebí ty schody technicky správně provést, to znamená vždycky přeskočit ten stupínek nejnižší až potom nejvyšší, vždycky se dotknout země, podběhnout pod tím posledním. Pak máme takovou zíčku s okýnkem, nejdřív vlastně přeskakuju přes zíčku a utíkám a seskakuju do okopu. Seskočím. Proběhnu tunílkem a vybíhám. A teď pokračuju zase k té zítce, tentokrát prolezám okénkem, vracím se zpátky na schody cestou přes žebřík a po vršku schodů seskaku dolů. Dále mě čeká ta pro někoho i těžší část. Tady se zkouší vlastně i to, jestli se člověk nebojí trošku výšek. A jde se vlastně přes kladinu, ta kladina je vlastně v určité části rozdělená, tady si musíte dávat pozor.
0: Aha. Takže rovnováha trošičku.
27: Rovnováha, balans trošku. A pak je ta nakloněná rovina, kdy musíte trošku jako ubrzdit se a tady vás čeká už doběh cílovou rovinkou a když vidíte na stopkách ideálně minuta 30, tak jste výsadkovo.
0: Takže každý, kdo chce být výsadkář, tohle musí prostě dát pod minutu 30.
27: Přesně tak, muži i ženy.
0: Bez výjimky.
27: Jo, jo. Takže a startuje se vlastně tady, takže to proběhnete.
0: Aha, ty byla minuta 30.
27: Minuta 30? Já jsem to stihnul za nějakou minutu 15 asi.
0: Aha.
27: Jo, minutu 15. Dá se to jako, natrénujete.
0: No řekněte mi, ale kolik lidí to fakt třeba jako nedá vyloženě?
27: Hodně. Hodně, musím říct, a teď se to, bych řekl, stává čím dál častějším jako jevem. Když jsem tady byl, tak já jsem měl průpravu od hasičů, já jsem dělal právě hasičský sport a my jsme vlastně tohle dělali jako běžně, ale teď se to jako vytratilo z té generace.
0: A když to v tom přijímacím řízení neudělám, tak musím zase čekat jakoby rok, než se to můžu zopáknout?
27: Ne, my výběrové řízení máme 4x do roka pro vojáky z povolání. To je takový věčný omyl, že se nám vlastně hlásí jako civilisti, ale vy musíte být vojákem z povolání, to je vlastně základ, anebo v případě usloužit třeba na jiném útvaru. A pak druhá možností je si to zkusit v civilu, ale jenom pro aktivní zálohu. A vy vlastně sem přijdete, uděláte výběrové řízení a tím pádem se můžete už vlastně ucházet o místo u 5. komanda aktivní zálohy 43. výsadkového pluku. To znamená, pak cestujete právě do toho Vyškova a vlastně můžete mít přísahu už v červeném baretu. I když vám ještě jako nenáleží, ale můžete už svou barvou baretu dát na jeho příslušnost s daným útvaru.
0: A když tu dráhu neudělám po tu minutu 30 při tom přijímacím řízení, můžu to opakovat na tom dalším, jako říkal jste 4x do roka, jestli je to nějak omezené, nebo jestli prostě můžu to zkoušet, dokud to nedám.
27: Ano, standardně ten příslušník má rok na splnění výběrového řízení a 3 pokusy. Říká se 3x a dost a v podstatě většina těch lidí, kteří to nezvládnou na poprvé, neznamená, že by byli nějakými horšími vojáky. To rozhodně ne. Tam díky právě tomu, že ten voják udělá ten třeba druhý i třetí pokus, je pouze právě ukázka jeho motivace, že tady skutečně chce sloužit. Jo? V případě, že se stane to, že to neudělá, tak se s ním dále pracuje. Jo? Vzhledem tomu, že jsme bojový útvar, tak tady je opravdu dost prostoru na to, aby ten člověk tělesně šel nahoru. Jo? A v podstatě, ať už od pozice velitele družstva přes velitele čety, se s tím člověkem dá pracovat. Jo? Je mu umožněn pak nějaký individuální přístup, nebo řízený tělocviky, ale ta motivace je asi jako na prvním místě.
26: Poté, co mě kapitán Marek Ouhrabka provedl překážkovou dráhou, míříme na další cvičiště. Tam se k nám přidá i instruktor výsadkové přípravy. Mimochodem, chrudimské letiště, kde dnes působí 43. výsadkový pluk, využívala za druhé světové války německá Luftwaffe.
1: Tohle je teda hangár, předpokládám, ale vypadá to jako tělocvična. Trošku.
27: Ano, jsme v hangáru, konkrétně na výsadkovém cvičišti. Zde se právě provádí pozemní příprava výsadkářů a v podstatě je to takové nutné zlo, kterým každý výsadkář musí projít a udržel si tu výsadkovou schopnost.
1: Jak to vypadá, ta pozemní příprava?
27: Ta pozemní příprava se skládá právě ze simulace vlastně na padáku, to znamená, máme tady houpačky, na který se zavěsí maketa padáku. Výsadkový instruktor nebo instruktor výsadkové přípravy toho výsadkáře nějakým způsobem vede těma procedurama, který má dělat. To znamená, dává třeba pokyn, vítr zprava, ten výsadkář udělá tu činnost. On vlastně se tam ověří, zda je připravené jít na ten padák. Pochopitelně se to skládá i z té pozemní přípravy různých parakotoulů a samozřejmě i výskok z trenažeru. Ten výskok z trenažeru se samozřejmě dělá po delší přestávce, protože pokud pravidelně ten výsadkář chodí na ty seskoky, tak v podstatě se tu výsadkovou schopnost stále udržuje.
1: Takže vlastně to, když budu zavěšena v tom padáku tady, tak zkouším ten trénink, abych ho uměl ovládat potom v prostoru, jestli to chápu dobře.
27: Přesně tak, je to o tom, že vlastně ta schopnost zapotřebí stále připomínat. Není to, že by se to zapomínalo, stane se to takovou tou svalovou pamětí, ale aby ten provoz byl bezpečný, aby vlastně ty seskoky byly bezpečný, tak je zapotřebí vlastně v rámci nějakého cyklického času si ty schopnosti vlastně jako zrevidovat. Jo? A vlastně právě ty instruktoři, kteří se nám o tuto činnost starají, tak vlastně zjistí, jestli ten člověk tu schopnost furt má.
1: Jak dlouhou dobu strávím tady v tom tréninkovém prostoru, než potom jdu na ten vlastně ostrý seskok?
27: Co se týče toho samotného základního výsadkového kurzu, tak ten se provádí ve Vyškově, ve vojenské akademii Vyškov. Tam samozřejmě absolvuje po těch 3 týdnech takovou tu základní nalivárnu, to znamená, naučí se právě pohybovat na tom výsadkovém cvičišti, tu pozemní přípravu, seskočí si z toho trenažeru, naučí se balit padák, nebo respektive padáky, hlavní a záložní. A potom ho vlastně čeká ten seskokový týden, kde vlastně ten absolvent toho kurzu absolvuje až 5 seskoků. Minimum jsou 3, aby bylo uznáno, že vlastně výsadkovi, a odesílá se zpět vlastně na mateřský útvar, kde už vlastně ti instruktoři, o kterých jsme se bavili, vlastně ho provádí potom tím životem toho výsadkáře. Jak jsme na tom výsadkovém cvičišti, tak tady vlastně součást toho výsadkového cvičiště je i skokansko-akrobatické cvičení, kde vlastně ten výsadkář musí do určitého času zvládnout všechny cviky. V případě první kategorie to je do 22 sekund.
1: Tady vidím, jestli to říkám správně, to je koza, to je kůň, tak,
27: tak
1: jsou to nějaké asi kotouly?
27: Ano, vlastně první je přeskok přes kozu, podlezení, pak tady máme lavičku, to znamená tady obrat 180 stupňů, pak jsou tady 2 kotouly přes žíněnku a přelez přes kozu a zpátky. Samozřejmě ukážeme si to a určitě se to vyzkoušíte.
2: Jak budeš připravený, řekni si.
27: 3, 2, 1, teď!
2: Kolik? 17,81.
27: Co se týče ještě vlastně té překážkovky nebo tady té skokansko-akrobatického cvičení, tak tady v podstatě ti vyšší výsadkáři mají problém například s podlezením té kozy. A vlastně ten samý problém analogicky potom mají ve dveřích právě toho vrtulníku.
1: Takže už jsou na to připravený.
27: Přesně tak. Takže když projde tou kozou, tak projde i z toho vrtulníku potom. Tak ze skladu jsme si nafasovali makety padáků, který teď zavěsíme na padákový houpačky. Tady vlastně potom nás instruktor výsadkový přípravy provede vlastně těma cvikama, který budeme následně dělat. My asi nejdřív ustrojíme vás.
1: Dobře.
27: Tady je zapotřebí do toho se takhle vsunout a sem strčit levou ruku a pravou ruku. Tak teď musíte na tu nahoru. Jo, pozor, je to občas to je vratký.
3: Tak.
27: Tady to spasneme na všechny čtyři karabiny. A teď je vlastně tady zapotřebí toho postroje. To je ten sedák, ve kterém budete sedět, jo?
0: A tohle je teda záložní padák, to záložní padák. Přišel, jo?
27: Teď v podstatě, aniž by vám to někdo nikdy řekl, tak jste se postavila správně, protože tady to je signál pro toho instruktora, že už jsou všichni připraveni.
0: Aha.
27: A pak vlastně byli pustit ustály, posune se ta židlička a vy si vlastně sednete do těch sedáků.
0: Jo, super.
3: Tak, spustit ustály.
0: To vám zasednout.
3: Kolena, kotníky jsou u sebe.
0: Aha.
3: Ruce. Tak jdou za záložní padák s tím, že palce tak jdou na střed záložního padáku. Brada jde na prsa. Tak a jsme připravení v poloze pro seskok. Instruktor velí, výška 400 metrů, seskok na nucené otevření vpřed, s tím, že ten voják opakuje vpřed, ruce budou do volných koncí, pomyslně si roztahuje volný konce, kontroluje vrchlík, kouká do vrchlíku, poté zkontroluje tříkroužkový systém, zámky ze předu, ze zadu, poté kontroluje orientaci v průletu, ve výsadce a naposledy kontroluje prostor pod sebou. Tak, když odříká tuhletu básničku, řídí padák.
0: To jsou pomocí, černý.
3: Přesně tak, pomocí těch černých řídících poutek a instruktor dál velí. Vždycky je to tak, že já velím, například otáčka vpravo, cvičení začít. Přesně tak, zatáhnete. Otáčka doprava, pak je veleno docvičit a zase zpátky tu pravou ruku dáte nahoru.
0: A když ta...

0: padák, ale vlastně ta následná činnost, protože ten výsadkář má vlastně pak bojovat z toho padáku, jo? Že to je vlastně taková ta cesta do toho zaměstnání. Jo? Vy vlastně vyskočíte a to, co si sebou berete, nejenom ty zbraně, tu munici, ale i ty potraviny, vodu, tak vlastně musíte nějakým způsobem přežít, než vlastně přijdou ty hlavní síly na to dobité území a pomůžou vám. Takže vlastně tam to začíná, takže ten seskok je jenom to malý vlastně na té práci.
1: Školení na padáku máme úspěšně za sebou a je na čase se podívat do letadla. Zatím tedy na zemi. Míříme ke dvěma letounům v druhé části hangáru. Jsou to L410 Turbolet a vrtulník MI-8. Tady se nacvičuje nejen nouzové opuštění letounu, ale i to, jak se mají výsadkáři k seskoku řadit, jak správně seskakovat a jaké pokyny můžou zaznít na palubě letadla. Zkrátka, aby byli připraveni na všechno.
0: Před náma leží vlastně padák v takzvaném Kozlovi. Na pokyn instruktora se pak do těch padáků strojíme. Předtím jsou pokyny, kdy se rozpočítáme na prvého, druhého, druhý strojí prvého a pak opačně. Dále se pak ta výsadka rozpočítá po pořadě a instruktor vlastně pak určí, kolik bude průletů, to znamená, kolik výsadkářů vyskočí v rámci toho jednoho vysazení.
2: Projedu poučení před seskokem. Pohov. Projete cvičný seskok z vrtulníku MI-8 na výsadkovou plochu Chrudim. Na palubě letounu jste povinni se chovat pouze na pokyn výsadkových průvodců. V případě jakékoliv závady vám nařizují použít záložní padák předepsaným způsobem dle typu dané závady.
0: Ty instruktoři vlastně pak obcházejí toho výsadkáře ze předu i ze zadu, kontroluje se opravdu všechno, to znamená od čísel na těch záznamnících a padácích, v podstatě pak ty plomby, které tam jsou, to si ukážeme pak na tom balení, jo, takže ty kontroly jsou opravdu jako 100%.
3: Takže vlastně, když potom dojde k nějaký nehodě, tak je to spíš
0: nějaký zazmatkování.
3: Nějaký zazmatkování.
0: Já, když to vezmu jako nějaká neskušenost toho výsadkáře, jo. Ale říkám, na těch nových padácích, co teď skáčem, tak žádný smrtelný úraz nestal.
2: Nám úpěl výsadko. Pozor, vlevo v bok, do makety vrtulníku, pochodem vchod. Tak, instruktor výsadkový přípravy, vlastně ten vysazovač, hlídá výšku, když je výška 200 metrů, tak první dva, co jsou v pořadí, se zakotvují. Pak máme další výšku, 400 metrů. Takže výška 400 metrů. První průlet styk. Takže vstanou, sklopí lavičku, celý ten první průlet se zakotví. S tím, že vlastně pojistka výtažného lana směřuje směrem ke dveřím. Nezapomenou si zkrátit lana. A jestliže se skáče z levých dveří, tak se postaví takzvaně do šachovnice. S tím, že první, třetí, pátý, tak jsou přilbou na trupu toho vrtulníku. Druhý, čtvrtý, tak jsou vlastně mezi nima v té mezeře. Jo? Jde o to, aby tam bylo dostatek místa, protože se skáče s materiálem, aby se tam ty vojáci vešli. Tak, ten výsadkový průvodce si je natáhne do dveří, dá jim připravit. Jestliže skáčou s materiálem, jde ještě o to, aby se opravdu snížili, aby si nedali přilbou tady do hrany těch dveří. Takže je připravený, vrtulník je tím výsadkovým průvodcem naveden na to místo, kam potřebuje. Před. A ve stanoveném pořadí vyskakují. Před.
1: Na jeden výsadek připadá obvykle nejvýš 20 výsadkářů. Každý může nést na padáku maximálně 160 kg, včetně svojí váhy, váhy samotného padáku a materiálu.
0: Pochopitelně, až se provedou ty kontroly, vy se zorientujete vlastně v rámci té výsadkové plochy a pak vlastně řešíte to NSVčko. To NSVčko se pak spouští na takovým 15-metrovým lanku. Vy si předtím musíte samozřejmě se zkontrolovat, jestli někoho nemáte pod sebou a v určité výšce, zhruba jdeme tomu nějakých ve 200 metrech, jo, vyřešíte vlastně to NSVčko, že ho spustíte na lanku, jo, pustíte i padák, neřídíte ho v tu chvíli, ono to trošku zapruží, jo, když někdo skáče poprvé, tak se možná i trošku jako lekne, co to udělá, a pak vlastně přistáváte v podstatě. A díky tomu, že máte to NSVčko, tak právě ty noční seskoky jsou o to lepší, protože vy vlastně ucítíte těch 15 metrů, že už to NSVčko vlastně dopadlo a vy se připravíte už vlastně na to přistání.

0: Každý příslušník 43. výsadkového pluku má výsadkovou schopnost. To znamená, že od bojovníků přes kuchaře všichni musí skákat. Každý vlastně má tu odbornost výsadkáře. To znamená, že tímhle každý musí projít. Jo? Všichni.
1: Přišlo mi, že to má vlastně tu největší image z celé armády, takže výsadkáři pro mě byly prostě první volba.
2: 23-letý desátník Matěj je u výsadkářů 2 roky.
1: Náročný se jsem dostat vlastně skrz Vyškov nebylo vůbec, protože na to jsem se docela připravoval, ale pak výběrový řízení, to už bylo trošku těžší, ale furt si myslím, že jsem ho zvládnul překvapivě dobře. Řekl bych si, že vlastně na konci budu víc zničený. A spíš horší je se asimilovat do toho kolektivu, no, že proniknout mezi ty lidi a vlastně z začátku, jak se to člověk nastaví, tak ho vlastně zbytek té jednotky vnímá. Takže když člověk přijde jako naegovaný nebo nějak jako se hloupě představí, tak se ho prostě většina lidí s tím pak už spojuje a je docela těžký to odbourat a vlastně si najít cestu ke každému v té jednotce. Určitě bych řekl, že samostatnost je asi jako úplně největší posun. Pak nějaký to vyřizování se těch osobních záležitostí, jak vlastně do 18 let všechno řeší rodiče, tohle se dámhle z toho a teďka už vlastně člověk si musí všechno hlídat sám. A ty 2 roky mě posunuly asi úplně nejvíc. Ani vysoká škola bych řekl, že mě neposunula za tu dobu, co jsem tam byl, takhle daleko. A asi celkově pohled na ten svět i na tu armádu vlastně takovou, že z civilu do toho není tak dobře vidět. Člověk si myslí, jo, to jsou prostě strašní zabijáci, tohle si to potkám ho. Ježiši Kriste, to nemůžu na ně ani promluvit, dostanu do držky nebo něco a vlastně ty lidi jsou úplně v pohodě, jsou super. Jo, ten kolektiv je úplně jiný než v nějakém civilu, než nějaký kamarádi tamhle z hospody nebo tak. Je to úplně jiný, no.
3: Co jste studoval?
1: Studoval jsem medicínu.
3: Takže jste měl být lékař?
1: Je to tak.
3: A co teda, to mě zajímalo, co nakonec vás přivedlo k tomu, že nechcete být lékař, budete radši voják?
1: Zkoušky.
4: Jsi byl na UNOVu?
1: Ne, já jsem byl na první lékařské fakultě. No. Tak armádu jsem měl vlastně po dědovi, tak nějak z první ruky. A ty výsadkáři původní, naši vlastně předkové, naši hrdinové, tak pro mě znamenají vlastně toho správného výsadkáře. Je to takový ten vzor, co by člověk měl být schopný udělat pro sebe anebo pro svoji vlast.
5: Dolní stroje vzduchem přes hřbety hor, v útoku startuje výsadkářský zbor. Oheň srdci nesem na vlasti prach, nesem se padáky tam, kde útočí vrah.
2: To, co slyšíte, to je hymna výsadkářů. Jde o pochodovou píseň Duní stroje vzduchem, kterou v roce 1947 napsal nadporučík Jaroslav Mladý. Nahrávka vznikla na začátku 50. let.
5: Tam, kde vyheň boje,

0: Historie československých výsadkářů se měla začít psát v roce 1939. K 1. dubnu tehdy měla vzniknout první zkušební jednotka v rámci československé armády, takzvaná letecká pěchota. Jenže v září 1938 přišel Mnichov a o půl roku později okupace zbytku českého území nacistickým Německem. A tak se první kapitola československých parašutistů začala psát o něco později a úplně jinde, ve Velké Británii a Sovětském svazu.
1: Pro výběr parašutistů pro zvláštní operace, protože ten počátek použití parašutistů tou československou exilovou vládou spočíval ve specializovaných zpravodajských, sabotážních a dalších typech malých operací, takže se jednalo o malé skupinky lidí. Samozřejmě základním předpokladem byla velmi dobrá fyzická zdatnost, inteligence, schopnost pracovat samostatně pod tlakem, takže zdaleka ne každý zájemce, který toužil vlastně potom se z té nečinnosti ve Velké Británii dostat vlastně k téhle činnosti, prošel tím sítem.
0: Popisuje historik Zdeněk Špitálník z Vojenského historického ústavu.
1: My máme poměrně dobré informace o tom, jak probíhal výcvik ve Velké Británii na rozdíl od toho výcviku v Sovětském svazu. Takovým základem pro přípravu budoucích parašutistů byl měsíční kurz útočného boje ve Skotsku, který měl ty vojáky, dost často vojáky, kteří už měli za sebou nějakou předválečnou vojenskou zkušenost, naučit úplně novým metodám vedení války. Ten kurz byl uspůsobený těm novým podmínkám, zkušenosti s akcí jednotek komandos. Takže příprava malých skupin, které jsou schopny se samostatně rozhodovat, samostatně připravovat léčky, přepady. Zároveň ten kurz sloužil k tomu, aby ti vojáci získali nějaké patřičné sebevědomí, ať už při boji zblízka, při překonávání překážek, operace z vody. Zároveň i ten kurz je postupně začal připravovat fyzicky na následný týdenní kurz, který už probíhal na letišti a který se věnoval teda se skokům s padákem. To je zajímavá věc, protože ten kurz nebyl selektivní, tak jak to známe dneska třeba z výběru speciálních jednotek, ale byla snaha naopak teda co největší počet lidí vycvičit, alespoň tím základním způsobem. Zároveň byla tady válka, takže každý vycvičený parašutista nebo každý vycvičený voják v tomhle způsobu moderního vedení války byl pak použitelný. Takže ta ztrátovost tam byla naprosto minimální. A pokud už byl tedy nějaký frekventant vyřazen, tak většinou z důvodu zranění, v ojedinělých případech i úmrtí.
2: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Když 8. května 1945 skončila v Evropě druhá světová válka, začali se českoslovenští vojáci vracet domů. Poslední roky bojovali na různých místech, v rozdílných pozicích a přinášeli tak sebou řadu odlišných zkušeností.
1: Po skončení války se do Prahy přesunulo velitelství zpravodajské služby, tedy lidé, kteří připravovali ty parašutisty z Velké Británie a později z Itálie. A jejich úkolem, ta skupina dostala název likvidační, ale nikoli v tom fyzickém slova smyslu, ale spíše administrativním, že měla zlikvidovat tedy ty operace, ukončit jejich činnost, zároveň vyhodnotit, zjistit, v čem přestaly třeba chyby, zároveň si udělat i představu o tom, kdo z těch parašutistů přežil, protože o spoustě z nich neměli žádné zprávy v průběhu celé války. Takže vyšla výzva v rozhlase, aby se bývalí parašutisté hlásili na hlavním štábu. Nicméně k překvapení samotných zpravodajců se tam začali hlásit i parašutisté ze Sovětského svazu, kterých neměli tedy do té doby téměř žádné povědomí. A začali tam chodit poměrně v hojném počtu, takže zároveň tedy museli likvidovat v uvozovkách ty své skupiny západní, které tedy znali velmi důvěrně a zároveň se seznamovali s tím velkým rozsahem skupin jejich činnosti z východu. Ty dotazníky vlastně se vyplňovaly tak, jak parašutisté přicházeli, takže od května 1945 až někdy do září, října 1945 ten dotazník byl koncipovaný tak, že měl československým zpravodajcům podat vlastně zevrubný popis činnosti a zkušenosti těch parašutistů. Takže se tam tázali samozřejmě jednak na tu jejich činnost, ale i na nedostatky, třeba se kterými se setkali při výcviku, ptali se jich poměrně důkladně na materiální vybavení, na vnitřní život těch skupin, jo, jakým způsobem mezi sebou fungovali, co by třeba navrhovali, jakým způsobem by si představovali příští vedení zvláštních operací, co by tam chtěli měnit a tak. Mě na těch dotaznících zaujala vlastně ta naprostá otevřenost parašutistů, protože v podstatě oni mluvili se svými, nadřízenými, s lidmi tedy, kteří měli za sebou podobné nebo stejné zkušenosti, takže opravdu tam jsou velmi kritičtí k některým aspektům, k některému vybavení a mě osobně tady na tom nejvíce zaujaly velmi podrobné popisy, vybavení pro akce, oblečení, tyhle ty záležitosti. Vyplývá z toho, že třeba ty výsadky z Velké Británie byly materiálně mnohem lépe zajištěny než výsadky ze Sovětského svazu. Ty naopak měly třeba bohatší výzbroj, ale záleželo samozřejmě na úkolu dané skupiny. Zatímco z Velké Británie byly vysazovány 2-3členné skupiny obvykle, tak u těch výsadků ze Sovětského svazu se jednalo často o skupiny více než 10 lidí a jejich úkolem bylo často vytvořit kolem sebe nějakou partizánskou skupinu, partizánský oddíl. Takže tam ani ta míra konspirace nebyla tak důležitá jako u těch výsadků z Británie. V jednom případě, kdy popisuje parašutista své jejich operační vybavení té skupiny, tak zmiňoval, že pro sabotážní účely měli mít nádoby s lihem, kterými měli zapalovat nějaké cíle. A když přišli na letiště a přebírali si ten materiál, tak zjistili, že tam mezi tím někdo vypil. Stejně tak se alkohol u těch východních skupin konzumoval i v letadle, což asi není žádný div s ohledem na to, že třeba ti parašutisté neměli tu zkušenost se seskokem z letadla a znali ji pouze teoreticky. Takže na dodání nějaké kuráže to asi bylo nezbytné. Ale samozřejmě s alkoholem se pracovalo i u těch západních skupin. Každý parašutista měl u sebe lahvičku s alkoholem, který měl tedy využít ať už v případě nějaké nutné dezinfekce, v případě nějakého drobného poranění, a tak samozřejmě i jako morální vzpruhu po úspěšně vykonaném seskoku.
0: Na podzim 1945 tak měla zpravodajská služba k dispozici informace ze zhruba 100 dotazníků. A každý z nich podrobně vyprávěl příběh některého z parašutistů. Jedním z nich byl i důstojník československé předválečné armády Rudolf Pernický. Ten za války prošel Polskem, francouzskou cizineckou legií a ve Velké Británii působil nejprve jako dělostřelec a později byl zařazen ke zvláštním úkolům. V prosinci 1944 byl spolu s Leopoldem Musilem vysazen do protektorátu. Co výsadku předcházelo, popisoval později v dotazníku.
3: Důležité. Řádná kontrola místa seskoku před odletem. Byl jsem přemlouván doprovázejícím anglickým důstojníkem, že vše je v pořádku, že navigátor zná místo seskoku z letecké fotografie. Přesto jsem ale šel za navigátorem. Ten se mnou vůbec nechtěl mluvit. Domnívám se, že Angličané mnohdy vůbec nedbali domluveného místa seskoku. Vybrali sami jiné, aniž skupinu informovali. Jsou-li v letadle 2 skupiny, je v letadle málo místa a málo pohodlí. 4hodinový let v operačním oblečení a s padákem značně unaví.
1: Díky navigační chybě na místo oblasti Uhlinska byl vysazen u Kutné Hory se záchytnou adresou v Novém Městě na Moravě v lyžařském penzionu Cyrila Musila, takže museli v tom prosinci ujít nějakých 100 kilometrů, pouze v noci samozřejmě, a ten pochod byl opravdu velmi namáhavý. Ten popis cesty z Kutnohorska do Nového Města je opravdu velmi, velmi dramatický, v podstatě s minimem zásob, které jim tvořilo suchý salám a čokoláda, kterou se zahřívali, když ji rozpouštěli, tak to je opravdu jako velmi, velmi dramatický popis. Dokonce sám Pernický měl velmi silně omrzlé nohy, což byl problém, který ho pak trápil vlastně do konce života.
3: Čokoláda, výborná. Alkohol, v malých dávkách v zimě, nutný. 24hodinová dávka dehydrované stravy, dobrá. Víme dehydrovaného masa. Energetické tablety osvědčily se v našem případě. Salám pouze suchý. Nutno zabalit těsně před operací, jinak žlukne. Potíže při přesunu. Přílišné zatížení, každý asi 30 kg. Mráz a sníh, nemožnost vysušení bot. Přechody přes řeku. Mnohdy bylo nutné přejít řeku po mostě ve vesnici, čekání na vhodný moment. Nedostatek spánku a jídla. Poslední 3 dny jsme vařili na ohni v lese, a to před vyražením k pochodu a brzy ráno. Jídlo. 0,5 tabulky čokolády rozvařené ve vodě, plný vojenský anglický šálek pro oba. Omrzliny, nevyspání, únava po pochodu, stálá ostražitost způsobila v posledních dnech přesunu silnou horečku.
1: Nicméně skupina své úkoly splnila. Rudolf Pernický po válce studoval vysokou školu válečnou, byl v podstatě připraven na vykonávání vysokých funkcí v armádě. Nicméně přišel únor 1948 a v roce 1949 tedy je odsouzen k odnětí svobody na 20 let. Dokonce se tam snad zvažoval i trest smrti v jeho případě. Paradoxně ve stejné době se mu narodil syn, kterého viděl až po propuštění, tedy po absolvování Leopoldova borů Jáchymovských uranových dolů, je propuštěn tedy amnestií až v roce 1960. Jo, takže poprvé vidí svého syna až v podstatě jako 11letého.
0: Rudolf Pernický byl rehabilitován až v roce 1990. zřízení výsadkového vojska se rozeběhly bezprostředně po obnovení samostatného Československa. Přípravou byly pověřeny dvě skupiny, vysvětluje historik Zdeněk Špitálník.
1: Jedna pod velením Karla Palečka se má zaměřovat na malé jednotky úderného typu, na sabotážní diverzní akce v týlu nepřítele, a to je tedy ta činnost západního typu, kterou oni znali z Velké Británie. Naproti tomu Vladimír Přikryl, což byl velitel 2. československé samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu, se soustředí na akce většího rozsahu, tedy na vysazování velkých jednotek, které mají třeba za úkol obsadit letiště a připravit tak půdu pro vysazování dalších nebo příjezd dalších posil. Takže to je zase spíše ta východní doktrína. Byť samozřejmě i západní výsadkové jednotky používaly samozřejmě tuhle taktiku, tak v tom domácím prostředí vlastně ty dvě skupiny jsou zastupovány tedy tím západním a východním vlivem. Takže v tom je asi ten zásadní rozdíl. Jo? Byť samozřejmě i v Sovětském svazu se cvičily malé skupiny, ale ten zásadní doktrinální rozdíl je v přípravě těch velkých jednotek, které mají se skočit jako celek.
0: První československá výsadková jednotka vznikla k 1. říjnu 1947. V březnu 1948 byla přejmenována na československých parašutistů jako symbol spojení parašutistů z Velké Británie a příslušníků paradesantní brigády v Sovětském svazu. Výsadkový prapor se poprvé představil veřejnosti v červnu 1948 během vysokoškolského sletu na Strahově,
1: kdy malá skupinka parašutistů demonstruje přepad letiště na strahovském stadionu. Opravdu skutečně tam se skakují na padácích a za mohutné střelby tam obsazují nějaké fiktivní letiště, čímž vlastně je tedy veřejnosti poprvé představena činnost té nejmladší zbraně československé armády, a tedy výsadkového vojska.
4: A tady první Dakota. 150. Nedá se to opravdu říct. Jsou to desítky a budou to stovky. Celkem vím o tom 300, víc vám říci nemohu, poněvadž sám nic víc nevím, 300 padáčků. Jsou to pěkné padáky. Ty se tady vyrojily nad západní tribunou letiště a ty nám znázorňují vysazení toho jádra. A tady přímo nad středem další dvě Dakoty.
0: Po komunistickém převratu se ale utahovala smyčka i kolem výsadkového vojska. V listopadu 1949 byl generál Karel Paleček zatčen a ve vykonstruovaném procesu proti velení výsadkového vojska odsouzen k 9 letům vězení. Trest před soudem si spolu s ním vyslechli další 4 důstojníci.
1: Předtím ale stihli vybudovat vlastně téměř úplně z ničeho, opravdu doslova na zelené louce, výsadkovou jednotku, výsadkový prapor, když ta jednotka vzniká, nemá ani padáky, což je u výsadkového vojska poměrně problém. Tam je zajímavý příběh toho prvního československého padáku, protože jeho autorem je Vladimír Maďara, což byl československý voják, který působil ve Velké Británii, kde měl na starosti materiální vybavování parašutistů. On byl krejčí, takže on šil různé speciální kapsy do oděvů parašutistů a tak. A zároveň si ušil i první padák československé konstrukce, výsadkový padák, který dostal označení VJ1 a kterým pak ten výsadkový prapor byl vybaven. Ale samozřejmě k novému padáku musí proběhnout i zkušební a homologační seskoky, které absolvoval on sám v doprovodu svých kamarádů z Velké Británie.
0: Perzekucí elit předúnorové československé armády to ale neskončilo. Ve výsadkovém vojsku začaly personální čistky.
1: Zároveň vlastně probíhá prošetřování dobrovolníků, kteří chtějí vstupovat k tomu výsadkovému vojsku, protože přestože tehdy základní kádr tvořili vojáci základní služby, tak se muselo jednat o dobrovolníky. A vlastně třeba obranné zpravodajství do toho zasahuje do té míry, že na příkladu třeba 800 dobrovolníků, kteří se hlásí, jich je polovina vyřazena vlastně v důsledku nevyhovující fyzické kondice, ale další polovina, v podstatě více než 200, na základě nějakých politických prověrek z řad obranného zpravodajství. Jo, takže pokud se přihlásilo 800 mladíků, tak jich nakonec vlastně tu cestu k výsadkovému vojsku nalezlo třeba 200 pouze. Tím, jak vlastně prochází ten útvar personální čistkou, tak dochází postupně k jeho přetvoření na útvar většího typu. Výsadkové vojsko je z té původní dislokace Zákupech u České Lípy přesunuto na Slovensko a tam 22. výsadková brigáda prochází pak dalšími změnami. Postupně je větší tlak kladen na vysazování celých jednotek, přibývají tam další prvky jako výsadkové dělostřelecké jednotky a tak dále. Ruku v ruce s tím ale vznikají i jednotky zvláštního určení tohoto typu, takže to výsadkové vojsko opravdu nabírá personálně na poměrně vysokých číslech. Z toho původního praporu, který měl tady okolo 200 vojáků, tak jsou opravdu velké celky, které jsou schopny v průběhu třeba 60. let už být vysazeny jako celek.
0: Současný 43. výsadkový pluk vznikl 1. října 2020 transformací 43. výsadkového praporu.
1: Pokud se podíváme na tu symboliku výsadkářů, tak s tím původním pěším praporem 71 mají současní výsadkáři shodnou barvu baretu, protože tady vínový baret tehdy, který je zaveden v tom poválečném období a který taky nebyl vždycky samozřejmostí u výsadkového vojska, na nějakou dobu byl zrušen, aby byl pak znovu zaveden v 60. letech. Takže ten si výsadkáři podrželi až dodnes. Stejně tak třeba první výsadkářský odznak, který se uděloval po válce a postupně byl nahrazován nejprve různými odznaky sovětského typu, se opět vrátil do té své původní podoby. Je to takový ovál vlastně s padákem a selvem. Skutečně je to odkaz k těm prvním parašutistům, který neobsahuje žádnou jinou symboliku, než opravdu skutečně tu národní. Pak to byla nejrůznější hesla, jako strach je smrtelný hřích, případně rychlejší než smrt, protože tehdy šel periodiku Zkušenosti z poslední války poměrně velký text o výsadkářích, kde je v podstatě uvedeno, že jako nový výsadkář Československé armády musí úkol splnit za každou cenu a teprve pak může padnout, ale tím nikomu neprospěje, takže musí být rychlejší než smrt. Tohle heslo bylo dokonce i nad branou výcvikového táboru, vlastně tábora prvních parašutistů.
0: A jsme zpátky v Chrudimi, nebo přesněji řečeno, někde v lesích poblíž Chrudimi, ve vojenském prostoru, kam jsme se přesunuli z letiště. Kaplan Milan Novotný tady vede kurz boje nožem zblízka.
5: A to jdete úplně jako do toho, dejte jako tu duši, že neboj se, příteli. Jo, musíme takhle vystartovat, jak divoká kočka, prostě musíte úplně, tyjo, on ani nemyslí zjistit, že je bez hlavy, prostě. Jo? Tak jdem.
6: To tady dneska vidí ten výcvik, to nemá v žádném případě jako nějak konkurovat těm ustáleným bojům zblízka. Je to prostě spíš práce s duší člověka, jak se naučit bojovat, ustát ten boj, ustát ten střet a to násilí. Samozřejmě člověk v tom přímém střetu s nepřítelem, že jo, tak člověk počas tím, že má pušku. Jo, teď nás všechny učili od začátku, že ta pistole je to blízko a většina kluků pak dávala najevo, že jakmile už se dojde k boji na pistole, že to je vlastně špatně, že se někde stala chyba. A většina toho našeho sebevědomí jako bojovnickýho, animálního, jako končila tou pistoli a tam ještě je spousta možností, ale takový ten nůž je přece symbolem toho chlapa od pravěku a je to hodně jako osobní a člověk se nesmí toho osobního kontaktu s nepřítelem zaleknout, protože to je prostě jako reálná věc, která se může stát. A tím způsobem, co tady učíme, to není žádné bojové umění, není to žádná jako sofistikovaná věda, je to jenom ztratit ostych, se poprat s nepřítelem a vědět teda jako jak a nadrilovat si věci, které mi dají převahu.
7: Já jsem si to sama měla možnost vyzkoušet a musím říct, že jsem měla opravdu trošku problém s tím útočit. Bývá to třeba časté, že ze začátku ty lidi mají trošku problém, než se do toho dostanou?
6: No, tak to je přesně, proč se to dělá, protože jsme strašně jako převychovaní a přecivilizovaní a že vlastně od malinka to je nervěte se, neběhejte. Teď my žijeme v tom mýtu nedotknutelnosti naší jako fyzické integrity a teďka v tom, co se děje ve světě, zjišťujeme, že vlastně v jiných částech světa to vůbec jako neplatí. Takže ta naše jako slušnost je slabostí a zlého muže s mečem může zastat jenom jako dobrý muž s mečem. Jo, takže to, že jsme převychovaní, že ty lidi mají s tím blok, jsou ostýchaví, klepou se, jsou zahlcený adrenalinem. Paradoxní je, že tady na vojně úsadkového pluku s tím mají třeba někteří první zkušenost, jo, což je dost katastrofální.
5: Začneme, tentokrát začneme třeba tady, kámo, tak to ti běželo hlavě, průběhu toho celého fungování teďka, ty krátký frekvence.
8: Já cítím, že v roli zabijáka se zlepšuju.
5: Ano, je to vidět, dělá mi to radost. Dobrý, díky.
9: Za mě zrychluje se to a ta přesnost, no. Jako dodržovat, je to rychlejší než na začátku a vlastně už se ani nezaměřuju na ten úder, ale jako hodnotím to tělo a už se nedívám, kde jde ten nůž, ale jde to samo. Ne?
10: Je to dynamičtější a jsou v tom, já si myslím, že v tom jsou už víc trošku ty emoce, no. Že to je možná malinko takové osobnější.
5: Boj nožem a zabíjení nožem je vždycky osobnější záležitost. Ano.
10: Ale dobře.
5: Není to jako práce s raketou. Jo. No. Co vy tady po 30 hodiny?
7: A to mě se kvapilo. Šlo jako mnohem kratší jako úsek. Když jste řekl čtvrtý hodin, jsem byla fakt jako zaražená. No. Ale jinak jako nikoho nezabila teda.
5: Zatím.
7: Mě zároveň zaujalo, protože jste se ptal, jak to na ně působí, pak se zase cvičil ten boj a pak se znovu ptal, jaké jsou ty postřehy a vlastně se hodně proměňovalo, že z začátku třeba ten člověk říkal, no tak jako přemýšlím o tom, jestli bych to udělal, neudělal a pak vlastně už třeba po té 3/4 hodině říká, Jo, už to sobě docela probouzím, už do toho jdu vlastně jinak. Tak je to vlastně zajímavý, že taky hrozně rychle docela vyvíjí.
6: Tam je ale podstatou ta metodika. Ono, totiž tak, kdyby s tím člověk o tom každou chvilku nemluvil, to je jako celá promyšlený systém, který jsme vyvinuli tady s klukama, že musíte s nima to jakoby prožít a pak to musí si oni uzavřít v hlavě. To jsem si přinesl z psychologie, z psychoterapie, tu jako dovednost pracovat s tím zážitkem, že se musí zvědomit a začlenit do hlavy v nějakou škatulku pod nějakým jménem. Ono se to zvědomuje a to paradoxně hrozně moc urychluje růst a učení.
7: Ono zároveň je to i zvládání té agresivity.
6: No, mým úkolem není tady vypěstovat neřízený střely, který byl nebezpečný svém okolí, ale právě profíky, který drží pod uzou to své zvíře, že umí ho použít.
7: Boj nožem taky není úplně náhoda, protože ten nůž je vlastně určitý symbol.
6: Tak je to ten náš útvarový nůž Charon, tak ten já jsem nějakým způsobem ho začal vyrábět tady s chlapama, protože to je takový symbol našeho útvaru. On má asi 20letou tradici a jednou pan plukovník Zelinka, tehdy podplukovník, přišel s návrhem, že bychom to mohli vyrábět tady, když já jsem v tom jako zběhlý v tom oboru, tak jsme to začali vyrábět a jak jsme to začali vyrábět a šířit, tak nás napadlo, že to vlastně nikdo neumí používat, že to je takový rokokový kordík, který mají ve vitrince, ale že to je takový rudiment, pozůstatek. Tak nás napadlo, že zpět do pravěku je třeba zase chlapovi dát do ruky nůž, aby zase se k svýmu sebevědomí, tak ten nůž, my to děláme s tím, že to je zase takový odkaz, taková jako charisma, tak to je otisk duše toho výsadkáře. No a když už ho dostávají, tak by to nemělo být památka na dědečky, že to nosili oni, ale že to musíme hrdě nosit taky, tak ať s tím i umíme zacházet. No.
7: Dostanu ho automaticky, když se stanu výsadkářem?
6: Ne, to určitě nedostanou, k tomu je docela složitá cesta. Ty podmínečky se trošku časem mění, ale teď je to, musí tady nějaký ty léta odsloužit, musí mít splněný určitý výcvikový podmínky a musí se vrhnout z toho nebe, z toho letadla, což jsou takový ty atributy toho, že ten chlap za to stojí a že je hoden nosit tento nůž. Že to není jen tak, jako koupím si ho tady na AliExpressu, ale že ještě ho vyrábíme my, že taková jako košer záležitost, že se ho nevýsadková ruka skoro nedotkne, kromě těch lidí, kteří nám tomu pomáhají. Takže je to takový odznak iniciace, bych řekl, toho, že byl si shledán hodným nosit Charon.
0: Zajímalo mě, co Milana Novotného přivedlo nejen k povolání duchovního, ale i do armády.
6: Nikdy jsem nechtěl být vojákem. Vždycky jsem byl trochu divoký a bojovnický duch ve mně přebýval. Dělal jsem kanoistiku na divoké vodě, lezel jsem po horách, takže taková ta divočina ve mně vždycky byla. Ale netoužil jsem někdy být vojákem, ale jak jsem se stal duchovním, tak vlastně tam člověk se oddává jako do služby lidem. A ta církev mě vyslala na službu do armády, tak když už s tím vojákem jsem, a tak už jim budu prostě na plný pecky, že jo. Když se odkazuju na Písmo svaté nebo na evangelium, tak Kristus nebyl člověkem jenom jako a 3 minuty před smrtí to nezabalil na tom kříži, řekl, to už se mi netýká, tak jsem vojákem, jsem jim jako a mám takovou myšlenku, že ten duchovní, každý z nás duchovních, co přichází do armády, má nějaký své osobní dary. Někdo je malíř, někdo je hudebník, jo. Já jsem rváč a člověk by měl těma svýma darama, který má od Pana Boha, sloužit těm blízkým. Tak když já celý život jako šermuju tím mečem, nožem, lezu po horách, tak proč to nedat klukům, když to ve mně je jako? Tak a teďka to samé, co jsme dělali, teďka s tím směrem takhle. Uděláte z druhé strany, je to takový jako lepší, chytnete a chci mě pořádně takový to, až mu to urvete tu krkavici úplně celou, jo, pořádně. Nemáte na to vteřinu, aby umřel, jinak je po vás.
9: Právě budeme vstupovat do naší stálé expozice výsadkového pluku, takzvaná Síň tradic. A máme tady nadpraporčíka Petra Kopeckého, který nás tady provede tou historií a seznámí nás vlastně s těma tradicema.
7: Samozřejmě, že mě hned upoutala tady operace Antropoid. Tak jak moc se současní výsadkáři odkazují k té tradici Gabčíka s Kubišem?
11: Neodkazujeme se jenom k tradici Gabčíka s Kubišem, odkazujeme se k tradici výsadků ze západu, ale i z východu. Ale samozřejmě Gabčík s Kubišem jsou legendární hrdinové. Nenadarmo v kryptě třeba kursu tučného boje komando má slavnostní vyřazení. Každopádně ta tradice od té druhé světové války u nás přetrvává mimo jiné v nějaké symbolice. Znak pluku, výsadkového pluku, tak je tvořený z poloviny výsadkovýma křidílkama, které symbolizují výsadky z druhé světové války z Velké Británie. Barva červeného baretu, o tom asi zasvěceným nemusím ani vykládat. Ta u nás vydržela i přes léta totality. A v neposlední řadě čestné přízvisko 43. výsadkového pluku, tak je pluk československých parašutistů, což je ten odkaz právě na ty výsadky.
0: A teď pro ty nezasvěcené. Vraťme se ještě k příběhu červeného, nebo abychom byli úplně přesní, vínového baretu. Jeho původ sahá až do druhé světové války. Legenda praví, že první velitel britské první výsadkové divize, generál major Frederick Browning, přemýšlel, jakou barvu by měl výsadkářský baret mít. Zeptal se proto prvního výsadkáře, kterého potkal. A dal mu na výběr, modrý nebo červený. A odpověď prý zněla, samozřejmě, že červený, pane. Dnes ho výsadkáři můžou nosit, až když dokončí základní výsadkový kurz a poprvé se skočí. A nejde o jediný rituál.
11: Ve chvíli, kdy skočíte poprvé z mašiny a úspěšně přistanete, tak v podstatě máte právo nosit červený baret, o tom jsme se bavili. A k tomu patří ještě taková hezká tradice, je to takzvaný kopanec do zadku, podání ruky starších kolegů, symbolizuje to to, že tomu nováčkovi se z té mašiny nechce, drží se těch dveří a ten instruktor výsadkový ho prostě vykopne ven. To se samozřejmě neděje prakticky, ale ten rituál tak to symbolizuje. Leckdy potom z nástupu, kde probíhá tenhle rituál, tak ty nováčci trošku kulhají. Já si myslím, že přehrávají, protože jsme jemní kluci a holky. Co se týče potom dál, tak po 10 seskokách a splněných určitých podmínkách a druzích seskoků, tak ty nováčci absolvujou test a můžou obdržet, my tomu říkáme stres plech, je to odznak výsadkáře 3. třídy a ten pak hrdě nosej na, se jmenuje oděv vzor 97, řekněme tomu slavnostní uniforma.
7: A to je takový ten padáček, jak ho známe.
11: Jo, přesně tak.
0: Když se řekne výsadkáři nebo parašutisté, zřejmě každý se jako první vybaví útok Josefa Gabčíka a Jana Kubiše na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu 1942. Od té doby se ale změnil způsob válčení, i díky moderním technologiím. Jaké tedy mají výsadkáři využití dnes?
11: Výsadek jako takovej, tak dneska samozřejmě v novodobém konfliktu bude upozaděný. Ale můžeme se podívat, není to tak dávno, když začínal konflikt v Mali, je to 14 let, tak tam třeba francouzský výsadkáři provedli výsadek. Pravda, od té doby se hodně posunuly drony a podobně. Na Ukrajině tak válčí na obou stranách výsadkáři, jsou používaný jako lehká elitní pěchota. To znamená, ten výsadkář nikdy nemá dost lidí, nikdy nemá dost materiálu nebo vybavení na splnění úkolu, aby ho plnil jako úplně komfortně. To znamená, on se cvičí a připravuje na řešení nepříjemných situací. A to nás vlastně posouvá. Takže my jsme jako v hlavách nastaveni na ten úkol a umět si poradit a fungovat a tak dál. Tam se někde rodí to slovo elitní. A to není o výběru nebo o tom být nejlepší. Je to o tom prostě umět fungovat, aspoň v mém vidění světa výsadkářského, tak umět fungovat za blbejch podmínek, když to tak řeknu. Jo, takže to použití naše, bavíme-li se o standardním konfliktu, tak je ta elitní pěchota.
0: Nadpraporčík Petr Kopecký slouží u výsadkářů od roku 2002, tedy 24 let.
11: Je to nejlepší práce na světě. Je taky strašně těžká, když se potom něco děje, je nebezpečná. Hrdinství žádný zatím není třeba hledat, spíš je to o, už naše neoficiální heslo nebo motto, tak to říká, pot šetří krev, ten pot to jako nevoní, když jste v lese 14 dní, tak prostě smrdíte. Není to jenom hezký, není to jenom o fanglích a parádách. Je to neskutečná zkušenost. Najdou tady nejlepší lidi na světě. Ale taky by se dalo říct, že jsme takový pěkný panoptikum nebo psychologicko-sociologický experiment. To všechno se tady dá najít a je to prostě boží.

0: dnešní Téma plus končí. Děkuji 43. výsadkovému pluku a historikovi Zdeňku Špitálníkovi. Technicky spolupracovali Iva Podzimková a Adam Cejnar. Ukázky načetl Tomáš Jeník a od mikrofonu se loučí autorka Lucie Korcová.
1: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Chod banderovců ze Slovenska na západ, boj sudeťáků s četníky, napětí s Polskem v Těšíně a vpád Maďarů na Slovensko. Zapomenuté bitvy si můžete připomenout v pořadu Historie Plus. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Místo činu zblízka. Seznamte se s policejními postupy, forenzní entomologií nebo genetikou. Zločin, operativa, věda. To je nová osmidílná série Místo činu. Poslouchejte na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
3: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
1: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Írán tvrdí, že bude muset účtovat za své služby v Hormuzském průlivu. Policisté loni v Česku zaznamenali o třetinu víc nehod elektrokol než předloni. Kajakář Josef Dostál se na mistrovství Evropy vrátil po protestu polské výpravy na půlkilometrové trati na druhé místo. Zítra bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Teherán bude muset podle mluvčího íránské diplomacie Ismaila Bagají účtovat služby, které poskytuje v Hormuzském průlivu. Jaké to jsou, ale neuvedl. S odvoláním na íránskou polooficiální agenturu Fars o tom informovala agentura Reuters. Bagají také řekl, že zahraniční základny v regionu musí skončit. Zástupci Spojených států a Íránu v posledních dnech dojednávají dohodu o míru, která by měla ukončit válku. Volná plavba Hormuzským průlivem je jedním z amerických požadavků. Není však jasné, kdy bude takzvané memorandum o porozumění podepsané. Cyklisté loni na elektrokolech havarovali o třetinu víc než předloni. Podle policejních statistik se loni stalo téměř 870 takových nehod. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Hlavními příčinami kolizí jezdců bylo nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení. Často také nenosili přilbu, říká Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
5: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
4: 3 ze 4 zemřelých cyklistů bez helmy podle ní byli senioři. V zoologické zahradě v Brně po téměř 3 letech otevřeli opravenou cestu k rozšířenému výběhu ledních medvědů. V něm se teď zabydluje 5 ledních medvědic, 2 nové dorazily z Dánska. Na podzim k nim mají přibýt ještě 2 samci. Ošetřovatelé doufají, že odchovají mláďata.
6: Naše plány se odvíjí od komunikace s koordinátorem, který musí myslet na širší situaci po celé Evropě. Doufáme, že k situaci, ve které bychom mohli odchovávat, se dostaneme, dejme tomu, do 2 let.
7: Říká hlavní zoolog Matyáš Bernardy. Podle ředitelky zoo Radany Dungelové se zatím novým samicím daří.
8: Obě ty samice byly velmi zvědavé, všechno si prohlíželi, všechno si neustále očuchávají, poměrně rychle objevili bazén a docela rádi si v něm hrají.
7: V rozšířeném výběhu mají medvědi nové prvky, které mají podporovat jejich přirozené chování, třeba pískoviště nebo kmeny stromů na cloumání. Do budoucna přibude vodní mlžení pro ochlazení. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
9: Kajakář Josef Dostál se na mistrovství Evropy vrátil na druhé místo v závodě na 500 metrů. Polská výprava uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Alexe Boruckého kvůli tomu, že se přiblížil bojkám na okraji své dráhy. Nakonec tak platí výsledky, které byly v cíli. Evropským šampionem na kilometru se v Portugalsku stal jiný český úřadující olympijský vítěz v rychlostní kanoistice, a to Martin Fuchsa. Fotbalisté Kataru vstupují do mistrovství světa zápasem se Švýcarskem. Jeho úvod už by měl sledovat Petr Kadeřábek.
10: Zatím se oba dva celky na stadionu v San Francisco připravují na úvodní výkop tohoto duelu, který určí zřejmě vedoucího skupiny B, protože včera tam zatím remizovala Kanada s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Za pár vteřin tady začne na stadionu v San Francisco souboj Katar-Švýcarsko. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
9: Dnes v noci a nad ránem českého času se budou hrát ještě duely Brazílie-Maroko, Haiti-Skotsko a Austrálie-Turecko.
11: Nebezpečí na D52 u Pohořelic a zavřená silnice 4 u Prahy. Na dálnici D52 ve směru z Mikulova do Brna za Pohořelicemi je hlášený chodec na silnici. Zhruba 20. kilometr na krajnici bez reflexních prvků. Připomínáme obousměrnou uzavírku na 4. u Jíloviště. Bourají tam most, objíždí se přes Jíloviště na Prahu skoro 4-kilometrová kolona s aktuálním zdržením kolem 50 minut. Obě to jde sjezdem na Dobříš, pak směr Zdice nebo Umníčku, Karlštejn, Beroun a po D5 do Prahy. Ve směru na Strakonice, opačně od Cukráku k uzavírce kolona zhruba na 10 minut. Na Sokolovsku je neprůjezdná silnice 222 schodová k elektrárně Vřesová. Zasahují tam záchranáři u srážky dvou osobních aut. Obě úsek můžete přes Vintířov, Lomnici a Dolní Nivy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci bude polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, kránu od západu přibývání oblačnosti. Teploty 12 až 8 stupňů, na severu 6, na horách kolem 7. Zítra čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 12 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Zneužívání psychiatrie v Sovětském svazu, násilné zavírání odpůrců režimu do psychušek, psychiatrických ústavů, kde byly podrobováni nehumánním procedurám, to je skutečnost, o které se mluví a ví, odborníci ji nerozporují. Dělo se něco podobného i v komunistickém Československu? Odborná psychiatrická veřejnost většinou tvrdí, že až na výjimky nikoli. Badatel Ústavu pro studium totalitních režimů Miroslav Vodrážka to vidí jinak. Své poznatky shrnul v knize Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie v soft sovětském stylu. V roce 2025 je vydal Ústav pro studium totalitních režimů a Muzeum paměti 20. století. V příštích minutách se jí spolu s autorem budeme věnovat. Citace čte Ivo Tajmr a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
1: Ex libris.
12: Jak píše Miroslav Vodrážka ve své knize, moderní doba nově stanovila meze mezi rozumným a nerozumným. A to nejen z pohledu duševního zdraví, ale také většinové společnosti, která za nerozumné považuje to, co jde proti konvencím, je jiné a tedy společensky nebezpečné.
13: Tento kontrast se tragicky odhalil zejména v případě totalitárního režimu v Československu v letech 1948 až 1989, kdy byla politická svoboda pochopena hegelovsky jako poznaná nutnost a konstitutivním principem režimu se stalo provozování politiky násilí, a to v různých jejich formách. V totalitárním systému se jak internace, tak i hospitalizace v psychiatrických léčebnách staly politicky racionálním nástrojem a obranou proti nejen abnormálnímu, například disidentskému mentálnímu rysu chování, ale i vůči těm, kteří se chovali prostě pouze jinak.
12: Stojí v úvodu kapitoly o psychiatrizaci v totalitním státě knihy Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie. Proč si její autor Miroslav Vodrážka vybral právě tuto problematiku?
14: Tak já se věnuju určitým tématům, které můžou být kontroverzní. To znamená, před touto knížkou jsem publikoval s historikem Petrem Blaškem knížku o Egonu Bondym, Zbyňku Fischerovi, který byl dlouholetý spolupracovník tajné bezpečnosti. Takže se zabývám a vlastně částečně demitologizuji určitý téma, který společensky můžou být tabu. Tak jako třeba pro určitý komunity v rámci třeba co se týče toho Bondyho, tak je to nepřijatelný, jak si takhle spojovat kritiku s tím jeho dílem, že jo, a s tou jeho svobodou a tak dále. Tak samozřejmě jsem se věnoval i psychiatrii, protože v průběhu, jak pracuju v Ústru, jsem si začal uvědomovat, že téma, který zaprvé není zpracovaný a moc se o tom neví samozřejmě. Hlavní problém byl, že jsem narážel na skutečnost, že přední psychiatři po roce 1989 začali celý problém depolitizovat odborně, to znamená, jako kdyby tady k žádnému zneužívání nedošlo. Takže proto i podtitul je tak dlouhý, kde se mluví právě o tom systémovém zneužívání psychiatrie.
12: Odborná veřejnost proti tvrzení, že psychiatrie byla režimem systémově zneužívaná, argumentuje tím, že po sametové revoluci se stížností nebo žádostí o prošetření postupu psychiatrů přihlásilo jenom málo lidí.
13: Analogicky by se mohlo argumentovat také minimem policejních represí v období normalizace, čehož důkazem by měla být skutečnost, že disidenti většinou nežádali o prošetření policejních a jiných nezákonností. Argumentace lékařů je prvotně vedena snahou udržet profesní image psychiatrie ve stavu politické nevinnosti. Jenže tento stav je udržován za poměrně vysokou cenu, neboť se nepřímo legitimizují a relativizují praktiky totalitárního režimu a hlavně se ignoruje systémové zneužívání psychiatrie. Například pokud Státní bezpečnost předala do rukou psychiatrů 16-letého chlapce, který nabídl americkému velvyslanectví, že zjistí rozmístění sovětských raket na našem území, jedná se ze strany jmenovaných psychiatrů sice o politicky motivovaný abúzus psychiatrie, ale eticky motivovaný a přijatelný.
12: Miroslav Vodrážka se tématem zabývá už několik let a zpočátku si neuvědomoval, o jak rozsáhlý šlo problém.
14: Ty prvotní informace, které jsem zveřejňoval už v roce 2019 v různých rozhovorech, tak ty poukazovaly na jedno konkrétní zneužívání, a to znamená, jakým způsobem přední psychiatři, ať to byl Plzák, ať to byl Nesvadba a další, i včetně celá Hešla, jakým způsobem spolupracovali s tou státní bezpečností. A to je jenom jeden aspekt toho zneužívání. A samozřejmě, když jsem začal sbírat ty materiály, měl jsem obrovský množství materiálů, jsem si vlastně uvědomil, že nechci dělat tlustou knížku, která bude mít zase 900 stran, jako měl třeba ten Bondy, kde bude 500 stran jenom dokumentů, ale chtěl jsem poukázat na ten základní problém, a to je, že šlo o systém, že bez toho systému, a samozřejmě do něhož byli zapojeni ne jednotliví lékaři, ale samotní instituce, by vlastně nemohlo docházet k takhle masivnímu zneužívání té psychiatrie, kde už v 50. letech Státní bezpečnost si uvědomila, že nemá pod kontrolou léčebny, a oni používali speciální takový v uvozovkách terminus technicus, že je třeba obhospodařovat léčebny. a to nejen Bohnický a tak dále, vznikly tajné zprávy třeba hned v 50. letech o Bohnické léčebně a postupně začaly spolupracovat s těma ředitelama anebo s agentama, různýma lékařima, ale i s obyčejnýma zdravotníkama léčebe.
13: Nástup komunistické strany k moci, spojený s likvidací třídních nepřátel, byl běžně provázen praktikami mučení ze strany STB. Jeden z náčelníků vyšetřovatelů, major Vladislav Kolář, který pracoval na akci Střed, Milada Horáková a spol., v roce 1957 přiznal, že mnozí pracovníci STB byli zvyklí používat fyzické násilí. Někteří zatčení a vyšetřovaní byli pomučení fyzicky zlikvidováni, aby nevyzradili formy práce bezpečnosti. Součástí těchto násilných praktik v 50. letech bylo za spolupráce lékařů i podávání různých injekcí, a to nejen na uklidnění, jako bylo například parasympatolitikum skopolamin nebo anestetikum evipan. Někteří lékaři, jako doktor Ladislav Pekárek, dosvědčují, že dávali vězňům injekci, která uvede člověka do polospánku, ve kterém, když je tázán, odpovídá pravdu.
12: Už v roce 1946 bylo v rámci zpravodajské služby zřízeno tajné výzkumné oddělení, které se zabývalo výrobou a zkoumáním omamných prostředků. Zde údajně působil nedostudovaný medik, který za války pracoval v německé chemické laboratoři, Josef Sumbal.
13: Prvním konkrétním úkolem, který dostal Josef Sumbal v roce 1948, bylo vyrobit prostředek, který by se dal používat při výslechu. Následně bylo ujednáno použít skopolamin. První zkouška proběhla při výslechu ženy v Bartolomějské ulici v Praze, která snědla koláč posypaný touto drogou. Podle úsudku vyslýchajícího orgána Bělehradského měla tak 60% úspěch. A to v tom, že vyslýchaná se přiznávala k věcem, které nikdy předtím neuvedla a nechtěla o nich hovořit.
12: Vedle psychofarmak nebo různých forem psychologického nátlaku na obviněné bylo specifickou formou spolupráce psychiatrů s režimem v 50. letech bagatelizování psychických potíží údajných nepřátel komunismu tak, aby mohli být odsouzeni, přestože kvůli svému duševnímu zdraví za mříže nepatřili. Obleva 60. let přinesla nové formy spolupráce. Mnozí psychiatři, jako například Miroslav Plzák či Josef Nesvadba, se tehdy stali populárními osobnostmi. Vystupovali v médiích, měli četné přátele v kulturních a intelektuálních kruzích. Státní bezpečnost je tehdy začala verbovat do svých služeb jako takzvané společenské agenty, kteří měli jednak podávat informace o lidech ve svém okolí, jednak ovlivňovat společnost.
13: Psychiatři se v 60. letech začali vyjadřovat i k nejrůznějším společenským událostem. Například, když se v lednu 1969 upálil student Jan Palach, vystoupil v československé televizi psychiatr Zdeněk Dittrich a vysvětloval jeho čin na základě chorobné reakce. Společenským agentem byl například psychiatr Miroslav Plzák, pozdější primář na psychiatrické klinice Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, který byl získán dobrovolně na ideologickém podkladě.
12: Píše v knize Zneužitá a zneužívající psychiatrie Miroslav Vodrážka a pokračuje.
13: Stanislav Drvota, který byl získán už koncem 50. let a měl za úkol sledovat surrealistu a psychiatra Ludvíka Švába, se stýkal se spisovatelem Bohumilem Hrabalem, s Jindřichem Chalupeckým či hercem Pavlem Landovským a na psychiatrickou kliniku se dostal s přispěním či doporučením řídícího orgánu STB. V 70. letech publikoval knihu Osobnost a tvorba, v které zkoumal umělce z hlediska psychologického typu. Byl také vedoucím Linky důvěry. Drvota vydával i odborné posudky, zda v cizích publikacích nejsou z hlediska sociologického výzkumu protisocialisticky zaměřené pasáže.
12: Spolupracovníci Státní bezpečnosti z řad psychiatrů byli za svou činnost nezřídka odměňováni.
13: Například Miroslav Plzák dostával v 60. letech pravidelně 200 korun odměny a ve výjimečných případech si mohl ponechat i zahraniční valuty. Například 500 západoněmeckých marek po 7 korunách s tímto odůvodněním. Vzhledem k osobě spolupracovníka a vzhledem k tomu, že perspektivně připravujeme podstavu jmenovaného americké rozvědce, navrhují získané západoněmecké marky spolupracovníkovi ponechat.
12: Jenom vysvětlím, že podstava znamenala v jazyce Státní bezpečnosti něco jako podstrčení.
13: Spolupráce se Státní bezpečností zajišťovala další různé bonusy. A někteří lékaři ji dokonce přímo podmiňovali osobitým pragmatismem, jak to dokládá návrh na ukončení spolupráce s informátorkou s krycím jménem Helena. V lednu 1964 byla spolupracovnice Helena předána k dalšímu řízení kapitánu Procházkovi. Od té doby s ní byly provedeny pouze dvě schůzky, na kterých opět žádala o provedení intervence ve prospěch jejího zaměstnání. Žádala, abychom jí zařídili přeložení z léčebny v Bohnicích do okresního ústavu národního zdraví do Prahy 10, kde chtěla pracovat jako vedoucí psychiatrického oddělení.
12: Tajná spolupráce nebyla samozřejmě záležitostí pouze 60. let. Například v 70. a 80. letech psychiatr Zdeněk Dittrich poskytoval státním bezpečnostním orgánům informace jak o činnosti a názorech svých kolegů, tak také o jejich pacientech.
13: V červenci 1975 upozornil pracovníky STB, že na Bohnickém pavilonu

0: Kus, ke kterému došlo po politických neschodách s ústředním dramaturgem filmového studia Barrandov Ludvíkem Tomanem, který chtěl úspěšného režiséra zničit podobným způsobem jako režiséry Věru Chytilovou nebo Evalda Šorma.
1: Něco takového je těžko omluvitelným porušením lékařského tajemství. Lékař musel vědět, že tyto citlivé informace Státní bezpečnost zneužije proti jmenovaným pacientům, a tedy, že jeho chování je absolutně neetické.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Dnes listujeme knihou Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie v soft sovětském stylu. Zvláštní kapitolou zneužívání bylo psychiatrizování nesouhlasných politických postojů.
0: Podle dobových představ marxismus považoval za jednu ze základních forem společenského vědomí čistě materialistickou vědu a do příkrého rozporu k ní kladl například náboženství a částečně i idealistickou filozofii. Předmětem této dogmatické vědy byla objektivní skutečnost, tedy i člověk disident, kterého bylo možno metodicky analyzovat, klasifikovat a tudíž také diagnostikovat, například jako psychopata podléhajícího kverulantním, persekučním, reformním, religiózním a jiným bludům.
1: Prostě komu se nelíbil život v komunistickém státě, musel být nutně duševně nemocný. Tento přístup je typický zejména pro období normalizace. Jak dokládá Miroslav Vodrážka, mnozí odborníci ho skutečně při posuzování odpůrců režimu používali. Ve své knize uvádí řadu takových příkladů, mezi nimi katolického disidenta chartistu Augustína Navrátila, který sepsal několik petic za dodržování náboženské svobody. Byl proto zatčen, vzat do vazby a nakonec internován v psychiatrické léčebně.
0: V případě Augustina Navrátila všech 13 psychiatrů určilo jednu a tutéž nikoli jen spornou, ale politicky účelovou diagnózu. Paranoia querulans. Podle lékařů známý disident podléhal subjektivnímu prožívání hodnot, jako je pravda nebo právo, a to bez korekce s realitou, s odůvodněním, že lpí na svých názorech i za cenu, že je mu to více k neprospěchu, nežli k prospěchu.
1: Zmiňovaná paranoia querulans, tedy něco jako stěžovací paranoia, byla v roce 1992 vyškrtnuta z klasifikace nemocí a nebyla jedinou diagnózou, kterou se označovali kritici režimu.
0: Českoslovenští psychiatři často používali i pojem reformátorská paranoia, která se dle mezinárodních kritérií za psychopatologii nepovažuje.
1: Psychiatrie v období normalizace sloužila režimu poněkud jinou formou než v jeho počátcích.
0: V souvislosti se znaleckými posudky mnohé případy zároveň dokladují, že ze strany komunistického režimu převládala v 50. letech praxe, kdy nepřátelé režimu byli dlouho zadržováni ve vazbě a posléze byli i odsouzeni, a to i navzdory tomu, že měli vážné psychické problémy. Naopak v 80. letech, pokud bylo zjištěno, že zadržený a obviněný člověk byl v minulosti léčen na psychiatrii, převládala tendence tyto osoby depolitizovat. Bylo-li na základě znaleckého psychiatrického posudku zjištěno, že u obviněného v době trestného činu byly zcela vymizelé rozpoznávací a ovládací schopnosti, přistoupila Státní bezpečnost spolu s prokurátorem na návrh znalců na ochranou ústavní léčbu.
1: Pokud bychom chtěli tuto praxi popsat jednou větou, nabízí se: ne, my nemáme politické vězně, my máme jen psychiatrické pacienty. Miroslav Vodrážka popisuje celou řadu disidentských osudů, které dokazují, že nešlo jen o ojedinělé.

0: malé případy, jak někdy zástupci oboru psychiatrie tvrdí. Patří mezi ně například vleklá kauza malířky Emílie Blaškové-Gašparovičové, která se už za války odvážně stavěla okupačnímu režimu. Na přelomu 60. a 70. let vedla občanskoprávní spor proto, že Národní výbor připravil její děti o domek po babičce. Psala kvůli tomu stížnosti a stanula před soudem, který jí navrhnul trest odnětí svobody.
1: Obvodní prokurátor pro Prahu 1, doktor Josef Lokvenc, svoje rozhodnutí ale následně depolitizoval a akademickou malířku poslal do psychiatrické léčebny v Bohnicích, kde strávila celkem jeden rok. Nejdřív na pavilonu číslo 1 a později na pavilonu číslo 3. Soudní znalci a psycholog došli k závěru, že trpí paranojou a systematizovaným chorobným přesvědčením, takzvaným persekučním bludem.
0: Nedobrovolná internace na psychiatrii se užívala i jako prevence akcí namířených proti režimu. Svědčí o tom řada archivních dokumentů.
1: Například v dubnu 1985 sepsal náčelník prvního odboru STB Plzeň, major Vlastimil Slavík, jednu mimořádnou informaci. Operativní cestou bylo zjištěno, že v psychiatrické léčebně Dobřany je v současné době hospitalizováno 10 pacientů z okresu Příbram, kteří by mohli narušit májové oslavy. V doporučení k hospitalizaci je pouze cyklostylovaný tiskopis, kde je uvedeno. Odesílám v rámci mimořádných opatření. Zaměstnanci psychiatrické léčebny poukazují na to, že uvedená skutečnost není důvodem k hospitalizaci, pokud se pacient chová normálně a nestropil žádné nepřístojnosti.
0: K hospitalizacím problematických osob, a to nejen disidentů, ale třeba i lidí bez stálého zaměstnání, skutečných výtržníků a podobných, docházelo také ve dnech konání sjezdů komunistické strany, spartakiád, voleb a dalších důležitých událostí, kdy bylo nutné zachovat zdání zdravé, šťastné a jednotné společnosti.
2: Docházelo k zneužívání a to dokonce, opravdu si myslím, v některém smyslu to bylo velice brutální a institucionální, systémové, v tom smyslu, že do toho zneužívání byly zapojeny prokuratura, soudy, státní bezpečnost, ministerstvo zdravotnictví a často v určitých obdobích. To bylo podle mě samotný překvapující. Přední českoslovenští psychiatři byli řízeni přímo pátou zprávou KGB, aby mohli ovlivňovat veřejné mezinárodní mínění. Takže tohle je, myslím, takový ten hlavní point té knižky.
0: Říká v závěru ex libris věnovaného knížce Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie v soft sovětském stylu její autor Miroslav Vodrážka. A já ještě připomínám, že různým aspektům života za socialismu věnujeme 4 červnové díly ex libris Českého rozhlasu Plus. Citace z knihy četl Ivo Tajmer, dramaturgii měla Naďa Rebeláková, technicky spolupracovala Jitka Špálová a od mikrofonu se loučí Veronika Kindlová.
3: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus.
4: 21:30.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Radiožurnál vysílá zprávy. Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhů na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi. Pohřeb iránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího začne v Teheránu 4. července, potrvá 6 dnů, oznámila to iránská státní média. Chameneí zemřel ve věku 86 let při únorovém izraelsko-americkém útoku na Teherán. Celostátní pohřeb iránského duchovního vůdce tak začne v den, kdy Spojené státy slaví Den nezávislosti. Řidiči budou moct od pondělí bez omezení projíždět novou okružní křižovatkou v Náchodské Bělovsi u hranice s Polskem. Stavba na silnici číslo 33 je hotová a skončí tak dopravní omezení, která v místě platila od poloviny března. Křižovatka vznikla v blízkosti hraničního přechodu do polské Kudovy Zdruje. V Opavě se dnes otevřel Breda Point. Nový multifunkční prostor vznikl v přízemí bývalého ikonického obchodního domu Breda a Weinstein. Fungovat bude po dobu přípravy, rozsáhlé rekonstrukce budovy potom zanikne. Lidé se ale nedostanou do ikonické haly s prosklenou kopulí. Nahlédnout do ní můžou přes speciální okénko. Brazilští fotbalisté nastoupí na úvod mistrovství světa proti Maroku. Turecko se představí proti Austrálii a Haiti proti Skotsku. Už teď bojují Katařané proti Švýcarům. Víc řekne Petr Kadeřábek.
6: V 27. minutě vede favorizované Švýcarsko 1-0. Postaral se o to v 17. minutě Brial Embolo, který proměnil pokutový kop po faulu na pronikajícího Vargase. Tedy byla nařízena penalta a tu bezpečně proměnil útočník Švýcarska Embolo a tak Švýcarsko vede teď už v 28. minutě nad Katarem 1-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
7: Uzavírka na čtyřce u Prahy a omezení na dálnici D1 u Devíti křížů. Silnice 4 u Jíloviště na 9. kilometru bude do rána neprůjezdná. Obousměrně bourají tam most. Objíždí se přes Jíloviště na Prahu před sjezdem 3-kilometrová kolona s aktuálním zdržením kolem 40 minut. Začíná začerpací stanicí Koloc Oil. Oběd se dá sjezdem na Dobříš, Hostomice, Zdice nebo u Mníšku přes Karlštejn, Beroun a po D5 do Prahy směr Strakonice se před uzavírkou kolona teď netvoří. Nárazově se ucpává objížďka přes Jíloviště. Kromě D4 u Prahy dálnice bez kolon, na D1 z Prahy do Brna za 9 kříži stojí kamion. 176. kilometr na krajnici, na místě zřejmě servis u auta Šipka. A na Sokolovsku má podle policie každou chvíli skončit uzavírka na silnici Schodova k elektrárně v Řesové. V úseku byla po srážce dvou osobních aut neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravě až 22 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 12 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Jakou roli hraje v entomologii náhoda?
9: Za mě hraje rozhodně velkou. Ono i v tom samotném výzkumu nebo studiu člověk náhodou je ve správný čas na správném místě a najde tam něco, co ho zajímá, nebo něco, na čem si pak i třeba vymyslí nějaký svůj další projekt, ale stalo se to jen proto, že se náhodou dostal na nějaké místo.
10: Tak pro mě třeba náhodou jsem se stal entomologem, protože jsem, bylo mi asi 9 a našel jsem na silnici rozjeté nosorožíky. Tu fascinaci hmyze jsem tam vlastně získal a taky jsem v sobě probudil ochránce přírody.
8: Já si vzpomínám, na začátku přírodovědecké fakulty nám říkali, sportujte, hýbejte se a buďte v přírodě, protože to přírodovědec musí.
9: Zároveň ta náhoda může hrát roli i mimo přírodu, kdy se člověk vlastně občas dostane do nějakých sbírek, třeba i těch entomologických, a vlastně najde zvíře z lokality, kde nikdy nebyl a úplně náhodou na ní narazí a třeba je možnost pak se znovu podívat do té přírody a podívat se, jestli ten živočich nebo to zvíře tam stále žije.
8: To se teď hodně vytahují šuplata v muzeích, že znovu, protože molekulární genetika, která je vlastně taky váš obor, umožňuje znovu probádat staré exponáty.
9: Přesně tak.
8: Vítám srdečně v rozhlasové laboratoři naše dnešní hosty, jednak entomoložku Karolinu Málerovou, dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Studentku téhož oboru Helenu Pijálkovou, dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A našeho stálého hosta biologa Ondřeje Sedláčka, vítejte.
11: Dobrý den.
5: Laboratoř. Laboratoř.
9: ten způsob, kterým se vybere ta nová královna, není úplně jasný.
10: V případě pohřbívání normálně do země, tak by pomohly třeba mrchožroutům a hrobaříkům.
11: Je ještě dobrý, aby ten opylovač nelítal z jedné rostliny na jiný druh, protože tam je ten pyl k ničemu.
9: Pokud obsah kofeinu je nízký, může těm včelám pomoct si lépe zapamatovat cestu.
8: My vlastně budeme mluvit o takové jedné náhodě, která ale přispěla k úžasnému objevu. Procházka na hřbitově o rozloze více než 6 km čtverečních, bylo to ve státě New York, přispěla k objevu velkého společenstva včel samotářek. V tomto případě to byly ty, které žijí v podzemí. Vědci jejich počet v té dané lokalitě odhadují na 5,5 milionu jedinců. Je pravděpodobné, že samotářkám vyhovuje písečná půda na hřbitově a nedaleký univerzitní jabloňový sad a žijí tam nejméně 100 let. Takhle mohla začínat detektivka, že? Entomoložka Rachel Flores z Cornellovy univerzity parkovala trošku dál, pak šla pěšky přes hřbitov, všimla si včel. Náhoda přeje připraveným. Chápali jste to také tak?
9: Tak určitě. V tomto případě náhoda hrála velkou roli, ale zároveň už jste zmínila, že se jednalo o entomoložku, která vlastně měla trošku přehled o tom, co by se tam v té dané lokalitě mohlo vyskytovat. A vlastně člověk, který by třeba jenom procházel okolo, tak by si těch včel vůbec nemusel všimnout. A vlastně tím, že ona měla nějaké vzdělání nebo nějaký background, tak vlastně byla schopna identifikovat, že se na té lokalitě něco takového zajímavého vlastně může vyskytovat.
8: Jak se vlastně počítají ty včely? Protože počítat miliony včel, já si to představit nedovedu.
10: No, je to odhad samozřejmě a ten odhad se dělá většinou tak, že se spočte nějaká část a pak se to násobí, když víme, na jaké rozloze třeba ty živočichové žijí. Já jsem se takhle naučil počítat ptáky nejprve na rybičkách v akváriu. Jako malej jsem choval akvarijní rybičky a občas jsem jich měl jako hodně, třeba několik set. A táta mě naučil prostě od počty si 10 a pak prostě ty desítky takhle tam naskládáš. Tak v podstatě podobným způsobem se dá počítat hejnoracků nebo tady v tom případě obrovské množství včel. Ty mantinely toho odhadu jsou daleko širší, ale ten střízlivý odhad je kolem těch 5,5 milionů.
8: Takže člověk si udělá nějaký, ohraničí si nějaký prostor v případě těch ptáků na obloze.
10: Tam je to dan tím hejnem, který třeba vidím, ale tady v tom případě vědci zjistili, že z těch 6 kilometrů čtverečních se ty včelky vyskytují hojně na nějakým asi 3/4 hektaru. A pak dávali na ty chodbičky, které mají ty včelky v té zemi, tak dávali pasti, které umožní lapit ty jedince, kteří vylezou z těch dírek na jaře nahoru. Spočítali, kolik jich je na metrom čtvereční, to několikrát zopakovali, no a pak si řekli tak krát prostě ty metry čtvereční a máme dohromady tolik a tolik jedinců.
8: My hodně v laboratoři tady v tomto vlastně debatním pořadu a podcastu pláčeme nad tím, že ubývá opylovačů, tak si říkám, že tyhle samotářky, tahle hornická parta by mohla trošičku změnit náš pohled, ne?
11: Celkově hřbitově tím, jak dávají zase trochu jiné prostředí do toho města, které je často dost uniformní v tom, jaký se tam vyskytují prostředí, takže ty hřbitově tam přináší jakousi variabilitu nebo různá nová prostředí, ať už to jsou starý stromy nebo právě ta odhalená půda, což mají právě rády ty pískorybky. A ty samotářské včely, o kterých je i tenhle článek, tak to může být strašně užitečný pro zvýšení nějaké biodiverzity toho hmyzu a i jiných živočichů, i ptáků nebo jiných zvířat uprostřed města nebo v areálu města.
8: Já jsem začala tou detektivkou a on se tam v uvozovkách zločin opravdu stál, že s humorem řečeno, protože tam jsou ještě včely, které těm samotářkám vyměňují vajíčka za svá, ještě jim kradou, vlastně ba se žerou ten uskladněný pyl a nektar. Takže ta rozmanitost tam byla opravdu velká. Ale když jsme u zločinu v podzemí, tak myslím, že skýtá i nějaké zajímavé možnosti poznámek pro biology.
11: No určitě, ano. Mně se moc líbilo, jak použili ty výletové pasti, takže v tom nachytali právě i ty různé parazitoidy včel. A kromě těch nomád, tak tam byla i jedna očnatka, Myopa vicaria, jestli se nepletu. To jsou vlastně mouchy dvoukřídlí, kteří parazitují právě často na samotářských včelách a zas tak tolik se o jejich preferencích hostitelských neví, takže je moc pěkné, že díky tomuhle zkoumání včel, tak se dozvíme i něco o těchhlech mouchách.
8: Ale to nebyl výlet, jakože včely letěly se někam prolet, ale výlet ve smyslu, že to byly pasti, kde tedy odborníci je chytali.
11: Ano. Jsou to takové pasti, které vlastně překryjí tu noru a vlastně ten hmyz, který z té nory vyléze, tak vlastně se zachytí do té pasti a pak vlastně ty věci jsou schopní studovat, co se tam všechno zachytlo.
8: Myslím, že vědci tam pochytali přes 3000 jedinců hmyzu, včetně 16 druhů včel a brouky a mouchy. Asi roli v tom hrál ten jabloňový sad, že?
11: Určitě už jenom ta unikátnost toho prostředí tam přiláká daleko větší spektrum, nejenom bezobratlých, ale i obratlovců. A samozřejmě to, že v okolí se nachází ten jabloňový sad, který slouží jako zdroj pylu a nektaru pro ty včely, tak vlastně určitě v tom hraje roli, že si vlastně vzájemně vypomáhají.
8: To bylo zajímavé také číst reakci toho správce hřbitova, protože on říkal, nenapadlo mě, že tam je něco takhle unikátního, ale přemýšlel jsem, jak sekat trávu.
10: No já jsem před časem vytvořil takové desatero péče o hřbitovy pražské s zacílením na biodiverzitu a těch věcí vlastně si člověk jako vymyslí ve finále docela hodně, které se tam mohou udělat pro různé druhy živočichů i rostlin. V této souvislosti vždycky říkám, když jdu třeba s dětma někde okolo hřbitova, vidíme tam takový ten hrob, který je zanedban, je vidět, že tam nikdo už dlouho nebyl. Tam v podstatě jenom takový jako hliněný kopeček, na kterým rostou různý plevely, tak jim říkám, tohle chci děti, až budu ležet jako pod tím, tak aby ze mě byl ještě nějaký užitek třeba pro opilovače.
8: Odpuste takový černý humor, někdo dává orgány vědě a někdo by rád takovou specifickou úpravu, aby na to mohli opilovat.
10: K ničemu jsou umělý kytky, k ničemu je velká žulová deska. Často bývají ty hřbitovy obehnány nějakou zdí, která má v sobě maltu, které právě třeba řada těch samotářek taky vrtá chodbičky. Všechno jsou to takové drobnosti, nebo tam jsou drobné zdroje vody, mělké misky, hmyz třeba může pít v parných dnech. Prostě těch věcí je opravdu hodně oproti nějakému uniformnímu sídlišti nebo konec konců i běžnému parku, který je opečováván nějakou běžným managementem. To znamená ponechání nějakých ploch neposečených, nějaké ty větve v koutě, ledabilá péče, možná i ta různorodost, že každý, kdo se tam stará o ten hrob, to dělá trošku jinak, vytváří potom ve finále obrovskou rozmanitost. Tady v tom případě těch amerických hřbitovů to může být trošku jinak, protože to jsou takové ty, jestli jste někdy viděli ve filmech, že jo, takové ty jako velké travnaté plochy nebo dokonce parky s rozptylovými loučkami a podobně, tak tam může být ta péče více závislá na správci toho hřbitova a ten by měl vědět, že sekat trávu musí, protože v té vysoké trávě by ty samotářky nehnízdily pravděpodobně, ale zároveň nehoblovat všechno na nějaký angličák, aby tam zase měli zdroj nektaru v době, kdy odkvetou už třeba ty jabloně a podobně.
8: Příklad v Hradci Králové lesní hřbitov pro živočichy všeho druhu a rostliny ideální, možná ne.
10: V případě těch jakoby lesních hřbitovů je potřeba si uvědomit, že často to jsou třeba jako takové světlé lesy. Jo? Ono to není, je tam řada druhů dřevin, je tam mezi nimi rozestupy, často tam je přístup světla i do těch spodních etáží a i péče o ty dřeviny může třeba podporovat jiné druhy samotářských včel, které hnízdí v dírkách dřevokazného hmyzu, takže ne úplně pečlivě odstraňovat všechno, co je nějaké už jako starší a poloodumřelé a podobně. Těch věcí je opravdu spousta.
8: Aspoň máme jistotu tady na lesním hřbitově, že na nás nevykoukne kojot jako v tom státě New York. Tam by mohl.
10: No tady jsou lišky zase. To jako v Praze běhají lišky po hřbitovech.
8: Úplně běžně.
10: Dávají dobrou noc.
11: Možná trochu morbidní otázka, ale pomohly by v něčem mělké hroby?
10: No pomohly by asi v případě pohřbívání normálně do země, tak by pomohly třeba mrchožroutům a hrobaříkům, no, ale to nevíme, jestli chtějí úplně ti pozůstalí.
11: Ano, záleželo by asi, jakým způsobem by to pohřbívání jako takové probíhalo. Takže my bychom se nechali pohřbít do mělkého hrobu, ale normální lidi by to asi neocenili. Mně by to nevadilo.
10: Zajímavá věc možná ještě, že biodiverzitě úplně nemusí pomáhat rozptylování popele, protože popel je hodně zásaditý, jo, má pH až třeba 12 a zjistilo se právě na nějakých amerických hřbitovech, že aplikací mnoha a mnoha kilogramů těch pozůstatků, tak vlastně se mění druhové složení travin a je to takové celé jako právě už jako toxické a vlastně dneska už se do toho popela i přidávají látky, které zmírňují tu toxicitu tohodle toho působu. Člověk by si řekl, to je nejpřírodnější, ale ono ve finále, když je něčeho příliš, tak ani to není úplně dobrý.
8: Hosty tohoto dílu laboratoře jsou entomoložka Karolina Málerová, studentka téhož oboru Helena Pijálková a biolog Ondřej Sedláček.
5: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
8: Když u jednoho druhu tropických vos v Karibiku uhyne královna, v kolonii nastane tvrdý střet mezi těmi ostatními, boj o moc. Některé vosy ale místo boje o trůn v vozovkách dál sbírají potravu a pečují o mladé, aby kolonie nezanikla. Studie, které se týká tahle záležitost, tak umožňuje přemýšlet o tom, co motivuje tyto tropické vosy ke schopnosti postupně zvládnout konflikt ve vlastních řadách. Co vlastně rozhodne o tom, která vosa se stane královnou? Přemýšleli jste o tom?
11: Tohle je poměrně zajímavé téma, protože všechny ty samičky, které se v tom daném hnízdě nachází, tak vlastně mají schopnost reprodukce, která je potlačená nějakým způsobem tou královnou. A ve chvíli, kdy ta královna v této konkrétní studii byla vyjmuta z toho hnízda, tak vlastně nastal poměrně ze začátku takový agresivní chaos, kdy některé ze samic se snažily zaujmout její místo, jiné naopak se snažily zaujmout pozici, že vlastně přinášely třeba potravu. A takže vlastně ten princip nebo ten způsob, kterým se vybere ta nová královna, není úplně jasný na první pohled.
8: No právě i laik by možná přemýšlel o tom, co vlastně za prvé rozhodne o tom, kdo bude královna, ale co také rozhodne o tom, že některé ty včely prostě nebojují o moc, ale pečují. Tam jsou Heleně Pijalko ještě.
11: U některých vosíků, což to je i případ těchto z těch vos, pokud si pamatuju správně, určoval určitou pozici v hierarchii i rozměr a nějaká spojitost skvrny, kterou měli na obličeji. V tomhle případě to nebylo až tak úplně stoprocentní, ale co teda vyplývalo i v tom článku a i v jiných studiích, co jsem třeba někdy četla, vlastně se to až tak tolik nedá určit pro člověka, že možná ještě stále pořádně nevíme, co by tohle tu dominanci mohlo určovat. Rozhodně mi ale přišlo zajímavé, že různé ty vosy, ti vosíci bojovali o tu možnost rozmnožovat se. Jiní vosíci, jiné ty dělnice, které i třeba předtím vůbec potravu nescháněly, tak najednou přejali tu roli získávání té potravy a snažili se to hnízdo udržet. To mi přišlo strašně užitečný, protože bez toho hnízda to taky je úplně jedno, co se rozhodne, jaká vosa, jaký vosík se bude rozmnožovat, když potom ty larvy stejně nepřežijí.
8: Aha, larvy nepřežijí, protože...
11: Kdyby se všichni rozhodli, že budou spolu bojovat a nebudou se starat o to hnízdo, tak by ty larvy nikdo nekrmil a nepřežili by.
8: Co mě líbí, ten vosík a vosíci mají bojové malování, tak to taky dobré. Jaké postřehy k tomu napadly Ondřej Sedláčka?
10: No, ten článek vlastně ukazuje především to, že se to stane, ale úplně nerozplejtá ty mechanismy. Ono se to prostě neví. Obecně i v teorii her se vlastně mluví o tom, že není dobré vsadit na jednu strategii, ale kdo jako vsadí na to bojovat a získat jakoby všechno, nicméně je to velmi riskantní, jo, taky prostě nemusí získat nic nebo může být zraněn a tak dále. Zatímco ten, kdo se rozhodl být jako hodnej, pečovat a zajišťovat ten základní chod toho společenstva těch vos, má jistotu, že vlastně pokračuje i v předávání těch genů do další generace, i když to třeba nejsou jeho potomci, protože ta genetická příbuznost těch jedinců v tom společenství je tak velká, že vlastně i když rezignujete na vlastní reprodukci, tak stále propagujete ty geny do další generace. Ten for vlastně sociálního hmyzu úplně v extrému dotažený u té eusociality, jako jsou prostě třeba včely medonosní.
8: A to tou formou, že vlastně podporují to společenství?
10: Sestry vlastně mohou být geneticky příbuznější než dcery. Nebo stejně. Tímž pádem prostě my jsme, že jo, teď to řeknu jako hodně jednoduše, my jsme zvyklí, že geny předáváme tak, že máme děti. Nicméně, pokud já se budu starat o své sourozence, potažmo jejich třeba děti, tam už je jako ztráta poloviny, případně tři čtvrtin té genetické informace, takže musím se starat o daleko víc. Ale u těch vos to tak není. Pokud se starají o potomstvo té královny, tak vlastně je to úplně jedno.
8: Předání té genetické informace je v tom, že ty vosy podporují to společenstvo?
10: Sdílená genetická informace mezi sourozenci a dcerami vlastně nebo z královny je tak vysoká, že se té dělnici vyplatí starat se nikoliv o vlastní potomstvo, ale o svoje sestry, případně další, nevím, co to jsou, bratranci a podobně. Takže tím pádem vlastně dochází k přenosu té genetické informace do dalších generací jakoby nepřímým způsobem.
8: Ještě nám tam zůstalo jedno zajímavé téma, totiž zaujalo mě, že tyhle tropické vosy v Karibiku jsou agresivnější a soutěživější než evropské. Tušíme proč?
11: Mě to samotnou zajímalo. Přemýšlela jsem, jestli by to nemohlo být tím, že jak tam nemají zimu, tak jestli nemají tu potřebu všechno stihnout rychle, že tady by mohli mít tu potřebu co nejrychleji tohleto vyřešit, aby se mohli zase vrátit k nějakému udržování toho hnízda a rozmnožování, zatímco někde v tom Karibiku mají tu možnost si dát trochu víc na čas. I třeba to se týče vůbec kvetení rostlin, tam taky kvetou mnohem delší dobu.
8: Takže protože víme, že je vazba opylovači a rostliny, takže tam je to všechno později trochu, než v Evropě tak.
11: A taky přes zimu nemusí řešit žádné přezimování.
10: Mě nepřekvapila ta agresivita těch vos, který se snažili zaujmout to místo té královny. Ve skutečnosti mě vůbec není jasný, když se pere 60 vos, jak se nakonec určí, kdo všechny přepral. Jako představte si to, jak to jako oni se ve finále musí nějak hormonálně nebo nějak chemicky prostě domluvit, že už jako nemá cenu dál bojovat, protože prostě tahle opravdu ona. Takže to není tak, že by jako bylo 60 ringů a z nich teda jako zvítězila ta. A pak jsou tam ty hodný takový ty jako jeptišky, bych řekl, prostě, který jako se uchýlej ještě k pečlivější práci a říkají si, hele, ta vrchnost, ta je hrozná, ta se furt jenom mele, ale ve skutečnosti všechno závisí na té poctivé práci té občanské společnosti, pojďme se na to vykašlat a makat. A starat se o ty děcka, protože ty tady jako jinak chcípnou hlady.
8: V dnešní rozhlasové laboratoři účinkují biolog Ondřej Sedláček, entomoložka Karolina Málerová a studentka tohoto oboru Helena Pijálková.
5: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
8: Nektar z květu obsahuje menší množství alkoholu. Vědci z Univerzity Berkeley přišli na to, že i když ho včely průběžně popíjejí celý den, tak nejsou opilé. Přitom objem etanolu, který skonzumují, odpovídá 50 až 150% jejich tělesné váhy. Pokusy probíhaly v Americe a v Africe. Takže ptám se Karoliny Málerové, opravdu neexistují opilé včely?
9: No, tak je důležité říct, že včely se vlastně setkávají s etanolem po celou dobu života a i z evolučního hlediska velmi dlouho, takže jsou na alkohol jako takový zvyklí. Takže opilá včela ve slova smyslu, že by se motala a narážela do zdi, není úplně běžné. Takže oni mají vlastně jednak jiné metabolické dráhy, které se vlastně s tím etanolem vyrovnávají. Zároveň to může třeba souviset i s nějakým střevním mikrobiomem.
8: V jakém směru?
9: Vlastně ten způsob, kterým se ten etanol metabolizuje, může souviset jednak s těma různýma metabolickými dráhama, ale i zároveň s konkrétním mikrobiomem, který u těch včel může být vyvinut.
8: To znamená, že každá včela má ve svém trávicím traktu jako unikátní společenstvo bakterií?
9: Každý třeba druh včely.
8: Já jsem si tak říkala, no včela asi těžko dáme nějak dýchnout do balonku, tak jak by se poznala opilá včela, asi že se motá, tak...
10: No na to jsou opravdu testy. Jednak se zkouší, jak jako lítají, jo, takže jestli fakt se nějak nemotají. Pak se mi líbí to, že vlastně oni je třeba odnesou někam od toho hnízdiště a ty opilí se fakt jako vracejí večer s dobrou náladou a mají spoustu výmluv, jako kde byli. Jo, teď to trošku přeháním, ale opravdu jako trvá to díl. No a pak jsou nějaký testy, které vlastně jim dávají třeba nějaký úkoly a za ten úkol splněný jim dají odměnu. A zjišťují, že, nebo vědci zjistili, že prostě pokud jsou přivopilí, tak ty úkoly plnějí fakt jako daleko hůř, hůř si pamatujou, nejsou schopni opakování, no prostě není tam nic překvapivého, co by se lišilo od lidského opilce.
8: Oni, myslím, vědci dají třeba nějakou trasu, že? A pak za tu trasu je odměna, takhle jsem to pochopila.
10: Ano, třeba. Těch možností je víc, ale tohle je jedna z nich.
8: Velmi mě zaujalo to, že nektar obsahuje kofein či nikotin. Jo? Rostliny nabízejí těm svým opilovačům opravdu mnohé naše drogy. Trošku nadsázky, dalo by se to přirovnat k nějakému našemu baru nebo k restauraci.
10: No ono z pohledu rostliny je to vlastně reklamní agentura, protože všechno je podřízeno jedinému cílu a to je, aby se opilovač vrátil právě k ní a přenesl ten pil. Takže snaha prostě nalákat na cokoliv, co bude mít vliv na to, že ta včela nebo motýl nebo kolibřík se vrátí právě zase zpátky.
8: Takže aby se vracel opakovaně.
10: Což může být zároveň bar, ale je to opravdu reklamní bar takový. Jako.
11: A kromě toho, že ta rostlina chce nalákat toho opilovače, tak ještě chtějí, aby ten opilovač pak navštívil rostlinu stejného druhu, aby ten pil přenesl. Takže je ještě dobrý, aby se ten opilovač fakt zvykl na něco specifického, co ho bude lákat na té rostlině a vyhledával ty jednotlivé druhy a nelítal z jedné rostliny na jiný druh, protože tam je ten pil k ničemu.
8: To pak vypadá skoro jako zázrak, že se vůbec rostliny rozmnoží. A přesto se to děje, pokud máme ty opilovače.
11: Tady mě spíš zaujalo, že rozhodně dává smysl, že ten hmyz musí, nebo opilovači celkově musí být zvyklý a přizpůsobený nějaký obsah alkoholu, protože jakmile je v teple něco sladkého, tak to začne fermentovat, začne to kvasit a bude to mít nějaký ten alkohol nebo i nějaké jiné látky, kterými se ty rostliny brání spíš různým bíložravcům, ale ty opilovači si chtějí ponechat takže ti opilovači by na to měli být nějak přizpůsobení.
8: Čili musí ten alkohol tolerovat víc.
11: Ano, a teda samozřejmě i ti opilovači, protože potřebují k životu ten nektar, ten pil, tak je to i v jejich zájmu se samozřejmě na to přizpůsobit a je tam možná i trochu nějaká soutěž.
8: Americké a africké včely holdují alkoholu víc než evropské. Zase tam je pěkný rozdíl.
10: No, obecně je větší pravděpodobnost, že v tropech dochází k tomu, že to skvašení jako častější, rychlejší samozřejmě. Je například palmové víno, které jako v Africe běžně konzumujeme při svých jako výpravách, tak to se dělá tak, že se ráno nařízne palma a večer se sundá ten kanistr a ono už to prostě je jako hotový. Jo? Čili ta rychlost té fermentace samozřejmě je veliká a ty adaptace na to musí vznikat. Mimochodem u člověka je alkohol dehydrogenáza jako starší než zemědělství přítomno, což je, značí, že už jako pralidi museli být nějakým způsobem právě na konzumaci nějakých takovýchhle fermentovaných věcí jako zvyklí a je to vlastně adaptace na to nebýt opilý.
8: Konec konců i lidoopy, protože nacházeli nějaké skvašené ovoce a potřebovali ho ochutnat.
10: Ano, přesně tak.
8: Nebo minimálně to zkusili.
11: Ano, je to možná i kaloricky výhodný konzumovat trošku skvašený plody, protože alkohol je docela, má v sobě poměrně dost kalorií, takže v přírodě, kde je o to nouze, tak to může být asi poměrně výhodná konzumace.
8: Takže i pro ty včely to má kalorickou výhodu nebo potravní výhodu nejspíš?
11: Může mít.
8: Karolina Málerová uzavře tuhle debatu.
9: Mě tam ještě v této studii zaujal ten kofein, že vlastně zaznamenali, že pokud obsah kofeinu je nízký, tak vlastně může těm včelám pomoct si lépe zapamatovat cestu třeba k té dané rostlině.
8: A vlastně to je naše ranní káva.
9: Ano, ráno, dopoledne, večer káva, ale každopádně, když vlastně pak už se nachází v příliš velké koncentraci, tak vlastně působí kontraproduktivně.
8: Dnešní zajímavé entomologické studie jsme mohli probrat s mými hosty, s entomoložkou Karolinou Málerovou. Děkuju vám.
9: Děkuju.
8: Se studentkou entomologie Helenou Pijalkou. Děkuju, že jste přišla.
9: Děkuji.
8: A s biologem, který se věnuje rovněž tedy tomuto oboru, Ondřejem Sedláčkem. Děkujeme.
10: Děkuji, nashledanou.
8: Martina Mašková se těší v tomto pořadu za týden zase naslyšenou.
5: Laboratoř. Laboratoř. Vědci, kteří vidí za hranice svého oboru a kteří dokáží vysvětlit i věci nevysvětlitelné. To je Leonardo Plus. Ekonomika, architektura, historie, biologie, vesmír, ale také vztahy mezi lidmi. O tom všem mluví odborníci seriózně, ale především srozumitelně a atraktivně. Ve vysílání Plusu v neděli po 10. hodině a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových platformách. Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Byli odvážní, hrdí a chtěli jen v klidu žít na svém území. Původní obyvatelé Severní Ameriky zvaní Indiáni. Místo zemědělství a lovu ale museli čelit přílivu bílých osadníků. O přežití bojovali Apačové, Siouxové, Komančové nebo Navahové. V jejich čele stáli indiánští náčelníci a příběhy čtyř z nich bude vyprávět červnový cyklus portrétů. Dva Apačové, Košis, který byl před obrazem Vinetua, a Geronimo, nejobávanější indián historie. Vítěz nad sedmou kavalérií, náčelník Siouxů sedící bík a hrom valící se z hor, neboli náčelník Josef z kmene Nez Perce, který se se svým zásadovým odporem proti vysídlování indiánů stal legendou. Cyklus Indiánští náčelníci poslouchejte každý červnový čtvrtek po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Thank you.
3: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Zahraniční rozvědky podle Pekingu využívají k mapování čínského pobřeží mořské živočichy. Fotbalisté Kataru vstupují do světového šampionátu zápasem se Švýcary. Zítra bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství chce, aby nahradil platové tabulky, které dnes vycházejí hlavně z délky praxe.
12: Nový kariérní řád má zohlednit práci a zkušenosti učitelů i jejich přínos pro školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO mluví v této souvislosti o stupních a taky o rolích, tedy o pozicích, které pedagogové ve škole zastávají.
13: Ta logika je jasná. Posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
12: Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, nový systém pomůže učitele udržet v profesi i přiláká nové.
14: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet.
12: Ministerstvo školství, které kariérní řád chystá, chce, aby se promítl do odměňování učitelů ještě v tomto volebním období. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
4: Silný vítr dnes komplikoval dopravu ve středních Čechách. Hasiči odpoledne zasahovali zhruba na 20 místech. Popadané stromy narušily provoz vlaků v Prokopském údolí v Praze, mezi stanicemi Zbraslav a Vrané nad Vltavou a taky mezi Zdicemi a Berounem. Hasiči vyjížděli i k vodní nádrži Slapy, jak popisuje jejich mluvčí Tomáš Bakalář.
15: Jedna plachetnice byla částečně potopená, tu jsme přitáhli ke břehu, vyčerpali jsme z ní vodu. Druhá plachetnice byla skoro celá potopená, pomocí potápěčů jsme ji vyzvedli vaky. Další dvě plachetnice bylo zapotřebí jenom trošičku usměrnit.
4: Čína tvrdí, že zahraniční rozvědky využívají ke špionáži jejího pobřeží mořské živočichy. Podle agentury AFP to oznámilo tamní ministerstvo státní bezpečnosti v příspěvku na sociálních sítích. Konkrétní zpravodajskou službu nebo stát, který za údajnou mořskou špionáží stojí, neuvedlo.
16: Nejmenované rozvědky podle Pekingu připevňují sledovací a monitorovací zařízení na želvy a ryby. Díky tomu pak shromažďují citlivé informace třeba o teplotě a slanosti vody nebo o hlubokých mořských proudech u čínských břehů. Data jim mají sloužit k identifikaci slabin obrany země. Peking vyzval tamní rybáře, aby byli ostražití a za odhalení špionážních zařízení jim nabídl odměnu až 500 tisíc juanů, tedy přes 1,5 milionu korun. Server Guardian doplňuje, že takové obvinění ze špionáže není neobvyklé. V roce 2024 Čína tvrdila, že identifikovala objekty ukryté na mořském dně, které by mohly navigovat průjezd zahraničních ponorek. Rozálie Machartová, Radiožurnál.
4: Prvním soupeřem fotbalistů Švýcarska ve skupině je na mistrovství světa Katar. Bližší informace doplní Petr Kadeřábek.
6: Po prvním poločase jsou na tom lépe Švýcaři, kteří dokázali v 17. minutě embolem proměnit pokutový kop a tak obrovskou převahu zatím přetavili pouze jednu branku. Švýcarsko vede nad Katarem po prvním poločase 1-0. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: O půlnoci českého času startuje souboj Brazilců s Maročany. Ve 3 ráno začne zápas Haiťanů se Skoty a v 6 ještě utkání Austrálie-Turecko. Basketbalisté Pardubic zvítězili v 6. ligovém finále nad Nymburkem 86-57. Zvládli i 3. domácí utkání v sérii a vynutili si rozhodující 7. zápas. Ten se bude hrát v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce.
7: Na D4 na Příbramsku nebezpečí a před Prahou kolona. Na dálnici D4 z Prahy do Příbramy za sjezdem na Obořiště pozor, kilometry 34 až 35 se pohybuje po dálnici chodec. Silnice 4 u Jíloviště na 9. kilometru na Prahu i Strakonice neprůjezdná. Bourají tam most, potrvá to do rána. Objíždí se přes Jíloviště na Prahu před sjezdem už na D4 zhruba od 11. kilometru kilometrů, teď dvoukilometrová kolona, zdržíte se zhruba 30 minut. Obě týdy s jezdem u Řitky po trase Líšnice Klínec, v Jíloviště se pak průjezd ucpává. Volné jsou přejezdy na D5 z Plzně do Prahy, třeba sjezd na Mníšek, pak Karlštejn, Beroun. Na 400 směr Strakonice se před uzavírkou kolona teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci bude polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, kránu od západu přibývání oblačnosti, teploty 12 až 8 stupňů, na severu 6, na horách kolem 7. Zítra čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 12 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
17: Jsem vědec, mluvím o klimatu fakticky a s citem. Narovnávám blbosti, co se o klimatu tvrdí. Takhle se na Instagramu představuje výzkumník Daniel Kortus z Ústavu organické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Jeho klimatomluvu, která vyvrací mýty a nepřesnosti o klimatické změně, sledují na sociálních sítích tisíce lidí. Z čeho má v souvislosti se změnou klimatu největší obavy a na co všechno se budeme muset v příštích letech adaptovat? Dobrý den.
18: Dobrý den vám i divákům.
17: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost plus.
17: Co vás přimělo k vydávání klimatomluvy?
18: No, původně to vlastně, teď se z toho stal trošku takový jako politický projekt, takže pomalu na sobě cítím, že se země stává aktivista v dobrém slova smyslu, ale ten původní popud byl trošku jiný. Původní popud byl takový, že mám mladší ségry, 18letý, a generace mých mladších sester hodně si jako zažívá klimatickou úzkost, kterou já jsem si prošel taky částečně. To znamená strach z budoucnosti v podstatě. Část populace nechce mít, nebo část mladých lidí nechce mít děti a podobně. No a já jsem chtěl mluvit o klimatické změně fakticky z pohledu vědy, že spousta těch dat, které vlastně jsou obrovsky pozitivní, se neukazují a že je často v médiích vidět jenom ta negativní stránka té klimatické změny, což samozřejmě je potřeba, aby se ukazovala. Ale myslím si, že by se do toho veřejného prostoru mělo dostávat i to pozitivní. A to mi chybělo. Takže s tímhle jsem klimatomluvu založil. Pak mi ale právě jedna z těch mladších sester ukázala Filipa Turka a jeho výroky o klimatické změně. A já jsem si uvědomil, že jsem byl naivní, když jsem chtěl o té klimatické změně mluvit vlastně jako v širších souvislostech, protože aktuálně prostě se tady děje, že se znova popírá lidský vliv. Vrátili jsme se o 20 let zpátky a spousta lidí vlastně nevěří tomu ani, že by klimatickou změnu způsoboval člověk. A to mně přijde strašidelný.
17: Pomohlo vašim sestrám to, že jste začal vydávat klimatomluvu?
18: Právě se setkávám s tím aktuálně, že spíš ne, což mě jako v tom ohledu, že vlastně ukazuju teďka to negativní, že jo? A to já jsem nechtěl, jenomže ta situace je prostě za mě tak vážná, že protože vnímám, že to není jenom český trend, že by politici popírali klimatickou změnu. Je to vidět i v Americe a trochu se jako bojím, že by se z toho mohl stát opravdu celosvětový trend, který to řešení může zbrzdit. A to je něco, co si vlastně jako nemůžeme úplně dovolit, pokud chceme žít pořád v prosperujícím světě.
17: Jaké největší hlouposti nebo mýty se v Česku v souvislosti se změnou klimatu šíří?
18: Ten typ dezinformací, který se šířejí, mají všechny jako jeden stejný jmenovatel a to je vlastně takový vyvolávání pocitů, co může člověk proti velikosti vesmíru.
17: Jako jedinec.
18: Jako jedinec, přesně tak. Že vlastně přece to slunce a ty orbitální cykly země a ty sopky jsou jako tak mocný, že jeden výbuch sopky vyprodukuje víc oxidu uhličitého než celý lidstvo za rok třeba, řekněme. Tak ty dezinformace mají tenhle společný jmenovatel. Takže často se to vlastně třeba, jak už jsem říkal, sopky vyprodukují mnohem víc oxidu uhličitého. Sluneční aktivita má mnohem větší vliv než emise oxidu uhličitého.
17: Z toho tedy vyplývá, proč bychom se měli snažit?
18: Ty dezinformace vlastně se snaží vytvořit dojem, že nemá smysl to řešit. Snaží se oddálit to řešení v podstatě. Odstup od těch fosilních paliv, který prostě je nutný. A vlastně tím, co já dělám, se snažím ukazovat, že prostě víme s naprostou jistotou dlouhodobě, že to způsobuje člověk a není co řešit. Je potřeba hledat ty řešení a pokud je budeme hledat, tak ta klimatická změna nemusí mít tak tvrdý dopady, jaký bude mít, když to řešit nebudeme.
19: Vy často zmiňujete, že si lidi pletou klima a počasí. Nemůže to pak vést k tomu, že když jeden rok v zimě hodně nasněží, že někdo může mít mylný pocit, že se vlastně nic neděje, že změna klimatu není nic zásadního, že to nemusíme řešit, protože vždyť ta zima je taková, jako jsme ji znali.
18: Bohužel to tak je a samozřejmě zase část politického spektra se k tomu přidává prostě a objevovali se na svých sociálních sítích s lopatou, jak odhazují sníh a psali se, kde je teda ta klimatická krize. To samozřejmě zase celý ten jako narrativ té klimatické změny akorát zlehčuje, ale vlastně rozdíl mezi počasím a klimatem, kdybych to měl přirovnat úplně na nejjednodušší úrovni, tak počasí je oblečení, který aktuálně máme na sobě. Prostě svítí sluníčko, tak si vezmeme šortky a tričko. Klima je vlastně celý šatník, který v průběhu roku musíme mít. A ten šatník má jiný člověk ve Skandinávii a jiný člověk tady ve střední Evropě, jiný člověk ve Španělsku. Klimatická změna způsobuje, že ten náš šatník se neposouvá jenom k těm jako teplejším tričkům prostě a takhle, což si spousta lidí myslí, ale on se rozšiřuje na obě strany. V podstatě klimatická změna není jenom globální oteplování, takže to, že napadne sníh, není nic divného. To, že tady budeme mít třeba jako i chladnější roky, jako byl teďka ten, co jsme viděli tu letošní zimu, to prostě není nic divného. Celkově té sněhové pokrývky v Česku ubývá a jako ten výhled do budoucnosti je takový, že v nadmořských výškách pod 800 metrů se ten sníh prakticky ani nebude držet za nějakých 10-20 let.
19: Na sociálních sítích jste velkým kritikem vládní strany Motoristé sobě, kteří podle vás v souvislosti se změnou klimatu šíří dezinformace. Říkal jste, že to není jenom trend v Česku, že se to objevuje po celém světě. Proč to podle vás politici dělají?
18: No, nechci znít jako konspirátor, ale je prostě potřeba si uvědomit, že napojení fosilních korporací, nebo je v zájmu fosilních korporací, aby se prostě fosilní paliva dál spalovaly. A já prostě tady to napojení vidím. Není to nic novýho, tabákový průmysl to dělal taky. Před tím fosilním průmyslem ještě šířil vlastně, že kouření je zdravý. A ti za to vyloženě byli souzeni a odsouzeni v podstatě. No a prostě je v zájmu některých entit, aby se ty fosilní paliva dál spalovala. Když to řeknu zaobaleně teda takhle. No.
19: Vy jste přes Instagram posílal vzkazy Petru Macinkovi, který byl několik týdnů dvojministrem, řídil ministerstvo zahraničních věcí a taky životního prostředí. Reagoval někdy na ten váš vzkaz?
18: Petr Macinka přímo nikdy nereagoval. Píšou mi lidi, co o sobě tvrdí, že jsou Petr Macinka. Nevím, jestli jsou nebo ne. Přestal jsem ty zprávy číst. Filip Turek na mě reagoval a vlastně v podstatě v první fázi velmi příjemně, jako tak se pojďme sejít, pojďme si o tom popovídat. Rád se jako ponaučím v podstatě. Ale když jsem viděl, že vlastně pokračuje v těch šíření těch stejných dezinformací, i když jako na mě reagoval, že se jako rád ponaučí a pořád vlastně argumentuje těma stejnýma argumentačníma faulama, nemění nic na té svojí rétorice, takže ty informace si neověřuje, tak by pro mě nemělo ani smysl se s ním scházet v podstatě. No.
19: Úřad vede Igor Červený. Máte nějaký vzkaz už i pro něj? Protože on na tiskové konferenci po jednání vlády říkal, že nespochybňuje, že tady klimatická změna je, že nespochybňuje ani vliv člověka, ale otázka je, jak velký ten vliv je. A že považuje klimatickou změnu za zbytečné označovat ji za klimatickou krizi. Tak máte nějaký vzkaz pro něj? A to, co říká, je taky v rozporu s tím, co vědci vědí, jaká mají data, nebo ne?
18: Je to taky v rozporu. Souhlasím s pánama motoristama, že používat slovní spojení klimatická krize v lidech vyvolává pocit, že to jako něco, takovej ten v části společnosti, která třeba úplně se tomu neorientuje, nevěnuje se tomu, tak pojem klimatická krize může vyvolávat naopak takový to jako odrazování, jako někdo tady zase straší prostě něčím, předtím strašili věci ochlazováním, ozónovou dírou a teď straší oteplováním. Jenomže není pravda, že věci kdykoliv strašili ochlazováním, na tom nikdy klimatický konsenzus nebyl, vždycky byl na oteplování a ozónová díra už není problém, protože to věci vyřešili. A takhle stejně my musíme nahlížet na tu klimatickou změnu. Takže v rámci zachování nějakého jako dialogu v té společnosti, já radši používám to vyjádření klimatická změna, abych nepolarizoval. Takže s tímhle s nima souhlasím. A kdybych měl vzkaz pro pana Červeného, co se týče jeho vyjádření, že nepopírá klimatickou změnu, nepopírá vliv člověka, tak úplně stejně jako Filip Turek říká, že záleží, že se máme bavit o tom, jaký vliv má člověk
19: ano,
18: na tu klimatickou změnu.
19: To on říká, že je otázka, jak velký vliv ten je.
18: Přesně tak, ale to není otázka. To je dávno vyřešená věc, to je úplně jasný. Vlastně ve zprávách IPCC je to jako naprosto jasně řečeno, že člověk v té nejnovější, která je myslím 4 nebo 3 až 5 let stará, něco takového, ona se vydává postupně, tak tam se jasně píše, že člověk bez pochyby způsobil globální oteplování zhruba o 1,1 stupně Celsia za poslední, od té doby, co spalujeme fosilní paliva. A je tam i přesně řečeno, že ty přírodní vlivy mají vliv přibližně minus 0,1 až 0,1 stupně Celsia. Tudíž to oteplování, který pozorujeme, se dá prakticky jako celé přiřadit právě té lidské průmyslové činnosti a další jako zemědělství a prostě tomu, jak jako lidstvo jsme se rozrostli, jak fungujeme.
19: To znamená, že to, že se planeta otepluje, je neoddiskutovatelný fakt, který je podložený daty a je to něco, o čem se podle vás, nebo vy byste o tom s nikým nediskutoval.
18: Přesně tak. A ani vědci, ani klimatologové, když se jich zeptáte. To je právě, já jsem řekl vědce, ale my se teďka klimatologové, kteří se opravdu tím studiem zabývají, tak panuje naprostá shoda na původ klimatické změny. Je to tak jasný, jako že země není placatá a jako že kouření škodí zdraví.
19: A proč je právě u změny klimatu vědecký konsenzus tak často nebo hlasitě zpochybňovaný? Je to pořád to, jak jste říkal, že nechcete být konspirátor, ale je to pořád napojené na tu fosilní lobby?
18: Je to tak. Můžu uvést jeden konkrétní příklad. Třeba v Česku je velmi aktivní taková organizace, která se říká Clintel, Climate Intelligence, kterou založil Holanďan Gas Berkut, který byl celý život napojený na fosilní korporace. Tuhle tu společnost si založil vlastně z peněz, které dostal od fosilních korporací přes nějakou svoji další firmu a vlastně se soustředí na popírání lidského vlivu na klimatickou změnu. Združuje pod nějakou svoji petici, říkají tomu vyhlasní vědci, ale když se dělá rozbor těch členů, tak rozhodně všichni nejsou vyhlasní vědci a nejsou mezi nimi ani klimatologové, takže vlastně jsou to třeba odborníci z jiných oborů. No a ředitelem této organizace se nově stal Václav Klaus minulý rok, což je blízký spolupracovník že Petra Macinky a Filipa Turka. Nepotřebuje z ničeho usvědčit, takže vlastně nepotřebuje jako přímé důkazy, že opravdu jako to jde odtamtud, ale mně to jako stačí tady to prostě. No.
19: Všechny klimatické modely podle vás ukazují, že se bude oteplovat a že to závisí na tom, kolik budeme uvolňovat skleníkových plynů do atmosféry. Jak víme, že si s tím časem planeta prostě neporadí sama?
18: Protože si s tím vlastně už, jako ona si s tím radí velmi dobře doteď. Takže zhruba polovina emisí, kterými vyprodukujeme, planeta je schopná nějakým způsobem začlenit do té své biosféry. To znamená, pozorujeme třeba okyselování oceánů, protože se uvolňuje, oxid uhličitý je kyselinotvorný, takže vlastně tím, že se rozpouští v oceánech, tak okyseluje oceány, což má samozřejmě negativní dopad na oceány. Vidíme to, že i planeta zezelenala. Planeta je zhruba o 30% zelenější, než byla na začátku tisíciletí, což se zdá jako příjemný efekt samozřejmě, ale to má taky jenom určitou pufrační schopnost. Řekněme, že ta biosféra, hydrosféra a takhle jsou nějaký nárazník, který nám zatím pomáhají tlumit ten absolutní účinek toho, kolik těch emisí skleníkových plynů produkujeme. Nevíme přesně, kdy tohle skončí, ale víme, že už ty ekosystémy přestávají být tak silným absorbátorem oxidu uhličitého. Tudíž naše emise začnou mít výraznější efekt a o to větší potřeba je začít je snižovat.
19: Proč se Česko podle vědců otepluje rychleji, než je celosvětový průměr?
18: Je potřeba říct, že vlastně skoro všechny země na světě se oteplují rychleji, než je celosvětový průměr. A to je kvůli tomu, že pokud se počítá globální oteplování, tak se do toho počítají i oceány. A oceány mají mnohem větší tepelnou kapacitu, to znamená, že je potřeba mnohem víc tepla na to, aby se ohřály. Takže pevnina se otepluje rychleji než oceány. Pokud bychom vzali jenom pevninu, tak to průměrné oteplování už jsou zhruba 2 stupně. Když se do toho započítají oceány, takhle tak je to nějak okolo 1,5 stupně. Takže Česká republika není v tomhle tom žádná výjimka. Na druhou stranu, když se říkal, že se otepluje dvakrát rychleji, tak ona je to pravda oproti tomu celosvětovému průměru. Ale i mezi těmi zeměmi jsme ve 20% nejrychleji oteplujících se zemí.
19: Proč?
18: kvůli tomu, že nemáme v blízkosti oceán, třeba například, což funguje vlastně jako taková klimatizace pro nás, jsme vnitrozemní stát a to je vlastně ten největší faktor tady v tom.
19: Říká vědec Daniel Kurtus, který je hostem Osobnosti Plus.
20: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Ministr životního prostředí Igor Červený taky říká, že je potřeba se na klimatickou změnu připravit, ale racionálně. V tom se shodnete?
18: No, částečně. Na klimatickou změnu je potřeba se připravovat, samozřejmě racionálně, ale taky je potřeba vzít v potaz, že adaptace z největší pravděpodobností vůbec stačit nebude. My tu klimatickou změnu potřebujeme i takzvaně mitigovat, což znamená opravdu se zaměřit na snižování emisí skleníkových plynů. A tohle to není strašení. Já to fakt jakoby nemyslím z toho strašícího pohledu, protože lidstvo je v adaptaci historicky jako výborný. Ta naše schopnost adaptace je obrovská. Je to krásně vidět na tom, že i přes klimatickou změnu vlastně aktuální škody, které jsou třeba způsobené záplavama, v poměru vůči našemu HDP, tak klesají. Ale takže vlastně tím lidstvo bohatne rychleji, než se zatím projevuje ta klimatická změna. Ale tohle má nějakou jako limitní hranici, za kterou už prostě ta naše adaptace nebude stačit. A pro Českou republiku by se to třeba mohlo projevovat tak, že tím, že se oteplujeme opravdu rychle, tak pokud se na konci století jako svět oteplí průměrně

0: potřeba se adaptovat a na co je třeba se připravit. A když se nebudeme dívat 50 let zpátky, ale třeba jenom 10 let dopředu, tak co nás v příštích 10 letech čeká, co bychom měli v těch příštích 10 letech udělat, abychom byli nějakým způsobem připraveni a na co se máme adaptovat?
1: Pro Českou republiku obecně už to začíná být vidět, že jsou problém vlny veder. Takže taková nejrychlejší adaptace, na kterou je potřeba se připravit ve městech, je nějakým způsobem připravit naše města k tomu, aby prostě nebyly tak horkými ostrovy. To znamená více zeleně, více vodních ploch, které vlastně odpařují vodu a pak se celkově to město ochlazuje. To je jedna věc. Další věc jsou obecně, co už vnímáme taky, jsou povodně. Povodně jsou dneska takové ty extrémní povodně, které dříve nebyly tak časté, tak jsou dneska kvůli klimatické změně v České republice častější. V roce 2024 bylo na té bouři povodní Boris, teďka si nejsem jistý, byla to Boris, nejsem tak nevíte. 2024 velká povodeň, jenom díky Českému hydrometeorologickému ústavu, ty škody, které byly, nebyly tak veliký.
0: Byla včasné varování.
1: Přesně tak, jako tohleto podchytili úplně neuvěřitelně, protože v Německu se to nepovedlo, ve Španělsku se to nepovedlo podchytit a ty dopady byly jak na finančních, tak prostě na životech mnohem vyšší. Takže třeba adaptace je i to, že nebudeme brát Českému hydrometeorologickému ústavu peníze. To je třeba velmi dobrá adaptace. Tuhle infrastrukturu my bychom měli vlastně finančně podpořit, ne naopak z ní škrtat. Jo. Takže tohle je jedna velká moje kritika vůči tomu aktuálnímu rozpočtu, který se chystá, protože Český hydrometeorologický ústav nepotřebuje ty finance jenom na předpovídání, ale i na nějakou kybernetickou bezpečnost. Zkrátka těch pozic, který on by potřeboval obsazovat, je čím dál tím víc, ne čím dál tím míň.
0: No a když si představíme, co nás čeká za 10 let, tak co nás čeká?
1: Je těžký mluvit o takhle krátkém časovém horizontu z toho pohledu, ale co třeba já vnímám jako velký problém a co mě trápí, a to už se děje, taky vidíme, je vlastně, že tím, že se Česká republika oteplila za posledních 60 let o 2,3 stupně, což je říká nějakých 0,36 stupně za dekádu, tak tenhle nárůst teploty se dá představit tak, že vlastně celá Česká republika se výškově posunula o 350 metrů níž zhruba. Všichni víme, že když jdeme nahoru a stoupáme výš, tak je tam větší chlad. Takže s každými 100 metry směrem nahoru se teplota mění o 0,6 stupně. Takže vlastně naše lesy, které rostly třeba ve výšce 900 metrů, teďka rostou jakoby formálně o 350 metrů níž. A na to ty monokultury smrkový, které tady máme, vůbec nejsou stavěný. Je tam větší sucho a za druhý, co je jako mnohem větší riziko, je, že díky té zvýšené teplotě se vlastně dochází i k více generačním cyklům kůrovce, který ho tady máme. Dřív prostě se kůrovec rojil jednou až dvakrát za rok.
0: A teď už čtyřikrát.
1: Teďka už je to čtyřikrát. Tohleto spouští něco, čemu já bych se jako nebál říkat bod zlomu. To znamená, že naše lesy už můžou být z hranicí zachránění. A to je třeba pro mě strašidelný tady toho. A s tím je potřeba jako nějak silně pracovat.
0: Jaké vyhlídky do budoucnosti a života svých dětí mají současní mladí dospělí, což jsou i vaše dvě sestry?
1: Ano. To je vlastně ta věc, která mě jako mrzí nejvíc, kterou jsem chtěl řešit, že vlastně když se bavíme o té klimatické změně, tak je to velmi často v negativním kontextu. I teďka já jsem vlastně to, co jsem vám tady říkal, jako moc pozitivně nezní. Takže bych to chtěl zakončit něčím mnohem pozitivnějším. Vlastně generace mých sester k tomu přistupuje, takže vlastně ani nechce mít děti, protože neví, jestli ty děti by žily v nějakém jako přijatelném světě. A oni sami se té budoucnosti bojí, mají vyhlídky vlastně, že to tady může dopadnout jako svět šíleného Maxe, řekněme taková ta vyprahlá prostě pustina. Což jako nehrozí, takhle daleko nedojdeme. My už jsme vlastně velkou část té klimatické změny zmitigovali i přesto, že vlastně teďka se nám zdá, že to třeba tolik neřešíme. Takže třeba ceny obnovitelných zdrojů za posledních 20 let vyklesaly o 99%. Takže dneska, když se třeba mluví o tom, že vlastně ty obnovitelné zdroje jsou ekonomicky, jakože se nevyplatí, tak to prostě není pravda. Oni už se vyplatí a je potřeba je začleňovat do té infrastruktury. Takže chtěl jsem tím říct, že my ty řešení máme, chci tím říct, a je potřeba, abychom se na ně soustředili. Nesmíme odvádět furt pozornost od toho, že uhlí je levnější. Prostě jako není.
0: Česko má vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, právě Filipa Turka, o kterém jste mluvil, a ten ostře vystupuje proti výstavbě větrných elektráren. Tvrdí, že tu hrozí neřízená výstava 500 elektrárenských sloupů vysokých 250 metrů. Máme se opravdu bát, že ty větrníky budou stát uprostřed vesnice nebo kousek za naší chalupou?
1: Ani náhodou. Vůbec to tak není. Ty jednotlivé vlastně obce si mohou sami rozhodnout v podstatě, jestli ty větrníky budou chtít

0: nebo ne. Je potřeba s nima prostě komunikovat a správně vykládat, co ty větrníky pro ně znamenají. Že to neznamená, že jim prostě odfoukne, že slepicím to odfoukne peří, že jim nebude schnout prádlo, že jim to prostě jako nespůsobí infarkt, a komunikovat tyhle ty fakta, protože kolem toho koluje spousta mýtů a Filip Turek, stejně jako to dělá s klimatickou změnou, šíří dezinformace i o větrných elektrárnách.
1: A mají v našich klimatických podmínkách větrné elektrárny smysl?
0: Mají. Na to máme modelování. Fakta o klimatu aktuálně dělali 540 různých modelů po hodinách, jak by mohla vypadat evropská energetika, prostě pokud do ní začleníme ty obnovitelné zdroje a za jakých podmínek bude nejlevnější. A vycházím z toho modelování, a není to překvapivý, že Česká republika by mohla mít 25% energie ze soláru, 25% z větrných elektráren. Aktuálně máme asi 1% z větrných elektráren. Takže vlastně často se prostě říká, že ty obnovitelné zdroje jsou dražší a že se nevyplatí, ale ono to tak není samo o sobě z podstaty těch obnovitelných zdrojů. Akorát je potřeba kolem nich vybudovat infrastrukturu a nějakým způsobem řídit jako ty regulace na té politické úrovni.
1: Vy jste v jednom videu říkal, že rozumíte tomu, že člověk může být frustrovaný z Green Dealu. Vás taky zelená dohoda frustruje?
0: Částečně v něčem ano, protože třeba mě osobně nedává příliš velký smysl zakazovat auta se spalovacím motorem, jako prodej nových spalovacích aut, aut se spalovacím motorem po roce 2035. Protože to akorát nahrává lidem, kteří se snaží na Green Deal útočit a celé jeho znevažovat. Vlastně z Green Dealu se tady stalo něco, co je jako nějaký nepřítel, který je vzdálený. Strašně dobře se to říká, jako Green Deal, to se úplně krásně vyslovuje. Takže ten narativ, nikdo vlastně neví, co to je, je to neuchopitelný. Ten narativ kolem toho vytváří nějakou jako zlou entitu, která se nás tady snaží zotročit, a zákazy spalovacích aut, třeba prostě tady ty nařízení, tomu obrovsky přispívají. Já si myslím, že ten technologický posun, který vnímáme už teďka, vlastně zapříčiní, že třeba v roce 2035 ani nebude potřeba ten zákaz dělat, že prostě ty lidi sami přejdou na elektrický auta, protože se budou zlevňovat dál. Viděl jsem přirovnání, že dneska baterie do Tesly, která stojí třeba 10 000 dolarů, tak v roce 90 by stála 1 000 000 dolarů. Takhle obrovsky my dokážeme tyhle ty technologie zlevňovat. A myslím, že by neuškodilo, kdyby používali takové jako jemnější, kdyby líp komunikovali to, čeho se snaží dosáhnout, co v tom Green Dealu je, protože to taky pořádně nikdo neví. Všichni jenom vědí, že chtějí zakazovat uhlí a spalovací motory. Nikdo neví, že ten Green Deal mluví taky o tom, aby jsme tady měli dýchali čistší vzduch, aby jsme právě se adaptovali na tu klimatickou změnu a ji mitigovali, a že za to dostáváme obrovské množství peněz. My jsme celkově jako finanční příjemce z těch emisních povolenek, o kterých se mluví, že jo, pořád.
1: Jeden z argumentů kritiků Green Dealu je, že Evropa produkuje jen 6% celkových emisí. Jaký smysl má mít čistší Evropu, když se nikdo další v takovém rozsahu nepřipojí? To je ta otázka, kterou kladou kritici Green Dealu. Tak jak na ní odpovídáte?
0: Odpovídám na ní tak, že za prvý, když se koukáme na těch 6%, tak je to jenom aktuálně. Z toho dlouho kumulativního pohledu Evropa na fosilních palivech zbohatla. Takže celkově v atmosféře je okolo 20% emisí evropských. Na to, že netvoříme ani jednu desetinu obyvatel téhleté planety, tak je to opravdu hodně. Takže vlastně za to, když si vezmeme historicky jako celou tu historii, co spalujeme fosilní paliva, zhruba 20% je od Evropy. Takže říkat teďka, my děláme málo, my už jsme na tom zbohatli, je takový jako trošku úzkoprsý. Za druhý, není pravda, a to je hodně důležitý, že nikdo nic nedělá. Čína je jako staví obnovitelný zdroje o 106 a není to kvůli klimatický změně primárně, je to kvůli tomu, aby měli čistší vzduch, a protože vědí, že je to pro ně geopoliticky výhodné, protože prostě si musí dovážet ropu a plyn. Stejně tak si my musíme dovážet ropu a plyn, takže pro nás zaměřit se na ty obnovitelné zdroje je i z geopolitického hlediska obrovská výhoda.
1: Podstata Green Dealu je podle vás v tom, že se lidstvo musí uskromnit. V čem to budeme muset udělat?
0: To je na rychlost teďka nakonec. To uskromnění by bylo jenom, kdybychom chtěli dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050. Což my nepotřebujeme, to chci říct, jako my toho nemusíme dosáhnout. Není to uskromnění, je to o změně životního stylu, který máme. To znamená, nemusíme mít 3 auta, můžeme mít 1 auto. Jo? Takže uskromnit se je vlastně ten to je ten scénář vlastně, který jsme si dali tím Green Dealem, to net zero v podstatě v roce 2050, ale neberte si z toho, prosím vás, vážení diváci, to, že se budete muset uskromňovat, protože lidstvo bude bohatnout i dál, když budeme používat obnovitelné zdroje, nebude nám to škodit, naopak to bude ku prospěchu.
1: Říká vědec Daniel Kortus, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně. Vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu.

0: 15. prosinec roku 2003. Tikrit, Irák. Američtí vojáci uprostřed křižovatky rozhánějí rozzuřený dav. Skandující Iráčané se chtějí obětovat za svého dopadeného vůdce. Ten stejný den, jen několik kilometrů na jih, Američané ukazují novinářům noru, ve které se irácký diktátor skrýval. Nedá se tu postavit, je tu jedna zářivka a malý větrák. Není tu postel, není tu záchod, je to prostě jenom díra v zemi. Vojáci odtud vytáhli vousatého, špinavého muže. Iráckého kata Saddáma Husajna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Řezník z Bagdádu, irácký diktátor Saddám Husajn. Jeho příběh je tím předposledním, o kterém budeme v naší speciální sérii Kati o mužích s krví na rukou mluvit. Znovu s Jaroslavem Bílkem, politologem se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 13. června. Dobrý den, vítejte u nás už po deváté. Toto uteklo.
1: Dobrý den.
0: Viděl jste záběry ze Saddámova úkrytu?
1: Myslím, že jsem je už jako viděl. To tehdy minimálně to, jak ho tahali z toho úkrytu, bylo i ve zprávách.
0: Bylo i ve zprávách. Už jak... On tam neměl vůbec žádné místo. To bylo doupě, to byla králičí nora, miniaturní. Tam nebylo nic.
1: A tak on tam moc času nestrávil, on bydlel v tom domku vedle, jak jsem pochopil, pokud nehrozilo nějaký to, že by to šlo prohledávat.
0: A schoval se tam jenom v momentě, teda kdy už slyšel, že ti američtí vojáci se blíží.
1: Takhle jsem to pochopil z nějakého dokumentu.
0: Zmiňuji to hlavně kvůli tomu, že jsme tím otevřeli ten příběh tady na začátku téhleté epizody. Američané ho hledali tehdy všude možně, Saddáma Husajna. On unikal několik měsíců. Proč se ukryl právě tady?
1: To bylo blízko toho jeho rodiště, což tady v té části světa většinou znamená, že tam máte víc sympatizantů a lidí, co by vás třeba nemuseli prodat nebo udat. No a zároveň prostě neměl těch možností už tolik, že jo. Byl na útěku, zhroutil se mu stát, zhroutily se mu ty loajální struktury docela hodně. A navíc tehdy Spojený státy, to si možná pamatujete, existovaly takový ty karty s podobiznama těch hlavních pohlavárů režimu, kdy oni se jako snažili hledat. To byla slabina toho plánu, protože oni šli po těch pohlavárech, ale ten Saddám už v té době měl kontakt hlavně jako s řidičem, kuchařem, prostě jako s úplně jinou skupinou lidí. Takže to bylo jako mimo běžný pátrání. No.
0: Ale trvalo opravdu dlouho, protože ta invaze začala někdy na jaře a našli ho až v prosinci.
1: Vy jste udělali úspěšnou invazi, zhroutili jste ten režim a nemáte ten hlavní cíl, to nešlo moc vydávat jako úspěch, takže samozřejmě Spojeným státům šlo extrémně moc o to, aby ho našli.
0: No, zajímavé teda ale je, že na to, jak bídné byly podmínky v místě, kde přebýval, aspoň tu chvíli v té noře, kde nebylo vůbec nic, byl tam větrák a jedna zářivka a nemohl se tam prostě postavit vůbec a tak dále. Novináři, kteří tam pak lezli s kamerami, tak sotva se dostali dovnitř a sotva ven, tak po zadržení Husajn putoval do irácké vazby a dostal klimatizovanou celu, měl dost času na četbu, na cvičení a podobně. Jak to?
1: Tady to je vlastně tak jako zajímavý, když se nad tím zamyslíme v širším kontextu jeho života, že tam vidíme ty vzestupy a pády. Vyšel z velmi chudých poměrů, potom se zmohl sociálně hodně, pak zase skončil tady v nějaký díře. Jo, mně to vlastně přijde takovej symbolický příběh hezky. Tak samozřejmě, že když někoho zatknete a máte ho ve vězení a chcete ho soudit, tak se snažíte nějak jako udržovat nějaký standardy, aby vám třeba přežil ten soud nebo k tomu soudu, že jo.
0: Začněme ten příběh vyprávět od začátku, pak se postupně dostaneme zase zpátky do té cely. Saddám vyrůstal ve 30. ve 40. letech, neměl to úplně snadné, on neměl otce, neměl matku pořádně, protože nevlastní otec, který se o něj staral, tak vlastně převzal tu otcovskou roli a podle profilu zpracovaném americkou CIA ho údajně Saddáma byl, on taky kradl a jako dítě i spáchal první vraždu.
1: Tady si myslím, že asi mělo nějaký vliv na něj, dá se to očekávat. Pocházíte z velmi nuzných poměrů, máte hrozné rodinné prostředí, ale měli bychom tu zdůraznit, že to vlastně vám to nedává biankošek k tomu, abyste pak mohli mučit a týrat další lidi. Ale uznávám, že měl ten začátky těžké. Až potom, než ho adoptoval jeho strýc, a on díky tomu začal studovat a angažovat se v politice po vzoru toho strýce, tak teprve se ten jeho život začal zlepšovat.
0: Vy jste říkal, že pocházel z těch nuzných poměrů, on vyrůstal v Tikrítu, což je obec na půl cesty mezi Bagdádem.
1: No a chytli ho v díře v nějakém místě blízko toho Tikrítu, takže to jsem tak jako říkal. No.
0: Takže vyrůstal v Tikrítu, potom se začal propracovávat teda do politiky postupně, on tam asi našel v tom takovou druhou rodinu, ne? Jakože našel svůj smysl života po tom bídném dětství.
1: Tak asi jako rozhodně, že jo, učaroval ho ty myšlenky a zároveň on, tím, že myslím, ten jeho strýc byl v té politice taky aktivní, takže to vás předurčuje k něčemu a studoval práva. Máme takový hodně podobný příběh jako s tím Fidelem Castrem, že jo.
0: Proč mu učarovali zrovna Básovci? No ta strana Bás.
1: Máte někoho, kdo pochází z velmi chudých sociálních poměrů a potom tady máte arabské socialisty, když to hodně zjednodušíme. Chtějí, aby se Arabové spojili, byli nezávislí na vnějším tlaku, došlo k nějakému jako sociálnímu zlepšení těch zemí a tak dále. To si myslím, že musí vymyšlenky, které vás tu chvíli jako lákají nutně.
0: Dokonce s těmi lidmi ze strany Bás prý podnikli i atentát na tehdejšího diktátora Iráku. To znamená, že to byli násilní revolucionáři a on se jedním z nich stal už v té době. To by mu bylo kolem 20.
1: Bylo mu kolem 20, on se přidal k tomu pokusu o atentát na toho premiéra Kásima, který tehdy ještě nevyšel a musel utýct ze země a prý to bylo takové dobrodružné. Pak vlastně jim vyšel až ten pokus pod vedením Bakra.
0: A to byl nějaký další pokus o svržení
1: toho Kásima, kterého
0: svrhli. Toho stejného.
1: Finálně se Kásima zbavili v roce 63 a začala tam vládnout ta strana Bás. Vím, že rámci Saddam Hussein stoupal. A proto jeho stoupání v té straně a v tom státním aparátu je důležité to, že jeho strýc Bakr tak se pak v roce 68 stal prezidentem. A Saddam se stal, myslím, že jeho zástupcem, ale každopádně ten Saddam Hussein se velmi výrazně etaboval v tajné službě a v represivních aparátech toho režimu.
0: A pak to celé převzal on?
1: No to pak převzal, ale to je trošku jiný příběh. To bylo tak, že v roce 79 on přinutil Bakra, aby podepsal rezignaci. Aha. Sám se stal tedy jako prezidentem. A přichází jedna z nejzajímavějších etap toho režimu a to je něco, co jsem nazval takzvaná televizní čistka nebo televizní puč.
0: No.
1: Protože několik dní potom, co tedy se Saddam Hussein ujmul moci, tak udělal nějaké zasedání s ním té vládnoucí strany.
0: Jo, jsou z toho i záběry dostupné.
1: To přenášela televize a tam najednou všem těm shromážděním řekl tady další vysoký pohlavár, nebudu jmenovat, který byl tajemníkem toho prezidenta, tak tady chystal vlastně zradu a převrat a když se tady prostě na kamery přizná a řekne, kdo byl s ním, tak já ho ušetřím. Ten překvapený člověk, který začal vyjmenovat nějaký jména. Načež vyjmenoval asi 68 lidí, oni z toho třetinu z nich popravili, včetně tady toho pána a dneska se má za to, že to bylo vlastně hodně zinscenované, podobně jako ty procesy v Sovětském svazu, že jako...
0: Nebo u nás.
1: Ano, rozhodně spolu nesouhlasili v rámci té strany, jako nebyli kamarádi, ale převrat spíše nechystal.
0: No protože na těch záběrech, které jsou skutečně dostupné volně na internetu, tak vidíte ten děs ve tvářích všech těch jeho spolustraníků.
1: No protože nevěděli, jestli nemenuješ někoho dalšího, kdo tam bude. A celkově jako, my jsme tady měli různé nástupy jako moci a na scénu, ale myslím, že tenhle je vpravdě pompézní.
0: Tam je ale zajímavé, že když teda pominu tady televizní čistky, tak zrovna ty první roky, já vím, že to tak bývá jako obvykle, ale zrovna tady u toho Husajna jsou jako velmi dobře hodnocené kvůli tomu, že rostla gramotnost v Iráku, lidé se vzdělávali.
1: Jistě, ale tady zase je potřeba asi zmínit, že ve většině těch diktatur v té době, kde se takhle k moci dostal někdo, o kom jsme tady mluvili, tak ta gramotnost byla poměrně nízká. Takže vy startujete z ne úplně vysokých čísel.
0: Saddam Husajn byl sunita, že máme šítský sunnický islám, nicméně sunité tvořili jen asi pětinu obyvatel Iráku, takže ještě se musel vypořádat s tím, že v Iráku bylo převážně šítské obyvatelstvo, což určitě byla jedna z dalších výzev, která ho čekala v době jeho vlády. Ale on nábožensky fungoval velmi aktivně dokonce, co je pravdy na tom, a musím se na to zeptat, že nechal napsat Korán vlastní krví.
1: A byla to prý krev smíchaná s nějakým ingoustem, mě to přijde strašně morbidně a nemám rád krev.
0: Odebírat tu krev?
1: No, ale každopádně je to to jedna z těch extravagantních věcí, o které se u něj jako často mluví, ale já myslím, že tady byste zmínil tu jako náboženskou stratifikaci, ta je jako asi důležitá, ale zároveň my bychom měli zmínit, že ta strana BAS minimálně v počátku, jak byla založená, tak ona se profilovala jako sekulární.
0: Mm-hmm, a to je zajímavé.
1: A taky budeme mluvit v dalším díle o Sýrii, kde ano. vlastně sekulární zůstala déle.
0: Ano, ano. Ta strana tam totiž působila taky, že jo? To je vlastně
1: ano, oni měli dvě pobočky, kde... oni byli původně jedna, pak se rozdělili na dvě části a dokonce spolu měli nějaké spory. Ono totiž dokonce jeden čas Saddam Hussein navrhoval, že by se spojila Sýrie a Irák. Aha. Ale samozřejmě, že Irák by byl ten větší a důležitější.
0: Bez pochyby.
1: On byl takový hodně megalomanský v tomhle.
0: Jak ale vypadala jinak teda jeho politika, kromě téhle té územní rozšafnosti, kterou projektoval? Jak vypadal sadámismus?
1: Byl to nějaký vyhrocený nacionalismus svým způsobem s těmi sociálními aspekty trochu a především s tou nějakou snahou uchopit tu vládu a vládnout. Vy říkáte krom té územní rozšafnosti, ale tak vezměme si, že on v roce 79 udělá tu televizní čistku a pak už hnedka máme 80. roky a začala ta válka s Iránem. Takže jako vlastně my můžeme říct, že ta územní rozšafnost je podle mě to, co naprosto charakterizuje tu jeho vládu a to megalomanství, protože kolik let za tu dobu, kde byl u moci, se vlastně neválčilo.
0: A v té irácko-iránské válce to bylo hodně ošklivé, tam používali chemické zbraně.
1: Chemické zbraně, ta válka byla strašně dlouhá, že trvala přes 8 let.
0: Proč válčili vůbec?
1: No, protože v Iránu předtím proběhla ta revoluce a vlastně
0: na
1: konci 70. a Saddam Hussein si myslel, že ten režim je tam oslabený a že on se tedy může přivlastnit jeho ropná pole ideálně. A zároveň tím, že v tom Iránu se etabloval po té revoluci, nebo začínal etablovat nějaký více náboženský radikální režim, tak on vsadil na to, a to pochopitelně správně tehdy Saddam Hussein, že bude mít podporu velké části světa, protože bojuje s tím fundamentálním náboženským režimem, který symbolizoval ten Ajatolách a tak dále. Což jako nebyla špatná úvaha a Spojené státy ho tehdy opravdu podporovaly, a nejen Spojené státy.
0: Ano, tankerová válka se taky jedné té dimenzi toho sporu říká, protože si zájem likvidovali ty ropné tankery, které je udržovali naživu a bez nich krváceli a nemohli finančně pak podporovat ten spor jako takový.
1: Tam jako asi nejpodstatnější črtou toho konfliktu je, že my někdy trošku zapomínáme, že ten Irán přežil tady 8 let války, kdy byl oslaben, napadl ho silný rival, kterému pomáhala velká část světa a že to do značné míry si myslím ovlivňuje to uvažování těch iránských lidí do dneška. Většina těch dnešních představitelů Iránu tak vlastně byli v té válce mladí, formovalo nějak ten jejich zážitek a ty životní prožitky jsou na to zvyklí na tady to.
0: My musíme zmínit ještě jednu důležitou a dost nechutnou kapitolu života Saddáma Husajna, totiž masakry kurdské menšiny, zase chemickými zbraněmi.
1: Tak on opravdu začal nechat vyrábět ty zbraně, ty bojové plyny a tak dále,
0: protože nasadili
1: v té válce s tím Iránem, ale když potom ta válka s Iránem skončila, z pohledu Saddáma Husajna jako neúspěšně, on propagandisticky mu říkal, že zvítězili, ale nezvítězili, nic nezískali a ještě to zatížilo jejich hospodářství a stále lidský životy, tak on se obrátil proti Kurdům na svém území, protože ti Kurdové během té občanské války stranili více Iránu a byli vnímáni jako zrádci, takže on nechal údajně splinovat obyvatelstvo několika set vesnic a vyhladit a bylo tam přes 100 000 mrtvých.
0: Přes 100 000 mrtvých.
1: Udává se 50 až 100 000, prostě hrozně velký číslo.
0: No, tak to je důvod, proč se mu taky přezdívá bagdádský řezník, ne?
1: No, ono to pak ještě přešlo do toho, že tam pak byl i pokus o povstání v roce 91 proti němu, který taky nechal tvrdě potlačit. Do toho perzekuoval lidi běžně a taky tam pak byla třeba nějaká čistka, když na něj zkusili udělat atentát jednou, takže on opravdu byl bezpodmínečně řezník a i kdybychom nepočítali ty oběti z těch válek, které vedl výbojných, tak rozhodně byl jeden z největších řezníků, o kterém se tady bavíme v této sérii.
0: Potlačoval ten odpor, který teda v Iráku byl v té době, o které vy jste mluvil, třeba i těmi svými jednotkami ozbrojených komand s těmi samurajskými přilbami?
1: To byly, myslím, ty jednotky Fedajín Saddam, což bylo vlastně něco jako jeho milice osobní. U toho se můžeme na chvíli zastavit, protože Obecně, vy když v těch autoritářských režimech, které nejsou úplně dobře institucionalizované, ale vlastně i když jsou, tak čeho vy se bojíte? Vy víte, že ve volbách vás nesvrhnou, protože volby buď nemáte, anebo je nemůžete prohrát. Mm-hmm. Takže vlastně to, co vás, čeho se bojíte nejvíc, je, že vás svrhne vlastní armáda. Mm-hmm. Z toho důvodu vy většinou se snažíte, aby ta armáda ideálně nebyla vedená někým, kdo je váš rival, nebo někým velmi kompetentním, mm-hmm. což paradoxně vám pak ale pomáhá v těch válkách výbojných, které vedete. A je o tom krásná knížka, že vlastně v té válce Iránu s Irákem obě ty strany byly vojensky dost neefektivní, protože tam dosazovali hlavně loajální členy té své ideologie a té revoluce, ale na bojišti to moc nedokázali prodat ty lidi, protože neuměli válčit. No, ale co jsem chtěl říct, jedna z cest je, že buď nějaké části té armády svěříte někomu ze své rodiny, komu věříte, anebo že si vytvoříte nějaké paralelní milice třeba, no. Jako měl ten Saddam Hussein, čímž nebyl ojedinělý, to pak měli Bashar, Assad a podobně, takže takhle nějak zkoušíte se bránit tomu případnému převratu, že máte nějaké vlastní síly, no a ty Saddamovi založil jeho syn Uday, a jmenovali se teda Fedajín Saddam, ale pak je převzal druhý syn Kusaj.
0: No já jsem ty Fedajíny zmínil i z toho důvodu, protože a ty samurajské přibyly, oni trošku připomínají, vypadá to trošku jako kastrol na hlavě. Je to prý z toho důvodu, že ten syn Saddama Husajna měl rád přilby ze Star Wars. A skutečně ty přilby těch Fedajínů tak trošku vypadají.
1: Můžeme se zastavit u těch jeho synů na chvíli, to je určitě. Možná takové věčné.
0: On jich měl
1: věčné.
0: Víc teda, jo?
1: No, měl jich víc, ale podstatní.
0: Počkejte, oni hráli v tom kasínu, ne? S těmi syny Kadáfího. To už jste mi říkal v jednom z těch dílů v minulosti.
1: O tom jsme se bavili, no, ano. Ne se syny Kadáfího, ale se synem Čaučeska.
0: Čaučeska,
1: jeden
0: ano,
1: z nich hrál se synem Čaučeska.
0: Se synem Čaučeska, pravda.
1: V Monaku v kasínu, byli kamarádi.
0: Ano.
1: Ale co jsem chtěl říct tady, oni, ten Uday byl velmi brutální.
0: A do toho šéfoval olympijskému výboru.
1: A že donutil tu fotbalovou reprezentaci hrát za trest tím železným míčem, když se nepostoupili v nějaké té kvalifikaci.
0: Ježiš. Pravda je teda, že jo, že jsem slyšel, že to měl být snad betonový míč, ale to na ty věci nic nemění.
1: A založil tady tu milici a ten druhý syn, ten Kusaj, ten byl naopak takový jako víc zákulisní, angažoval se v té tajné službě a byl více srostlý s tím aparátem toho režimu. Takže oba dva ty synové vlastně se konstituovali jako by ti následníci toho Saddama, kdy Saddam je nechával trochu soupeřit a vybíral si stále, kdo by teda byl lepší, aby to po něm převzal. Každopádně oni zemřeli v boji s americkými vojáky.
0: To už jste se dostal k těm válkám v Perském zálivu, oni jsou dvě, ta první byla na přelomu 80. a 90., ta druhá potom v prvních letech nového milénia. Ta první kvůli tomu, že Saddam Hussein napadl Kuwait.
1: Po té válce s tím Iránem pochopitelně byl ekonomicky vyčerpaný, ale furt měl celkem velkou armádu, tak si řekl, že to bude snadné sousto. Mhm. Zároveň on tím pádem si zhoršil ty vztahy se Západem, které do té doby měl docela dobré, což je zajímavé. My tady říkáme, že on byl původně z nějaké socialistické strany, ale vlastně dokázal do nějaké míry vyvažovat jak západ, tak východ, nějak s tím manévrovat, no a tady tím si to trošku jako pokazil, ale on prostě asi věřil, že to dokáže vyhrát, byl to megalomán, a nebo že ten západ nezasáhne tak silně, jako tehdy zasáhl, že jo, přiznejme si, určitě vytlačení Saddama Husajna z Kuwaitu byla jedna z hvězdních chvil mezinárodního společenství, tak se tam tehdy angažovala i naše armáda.
0: No počkejte, zmínil jste Česko, Saddam Hussein plánoval teroristický útok na Rádio Svobodná Evropa, které fungovalo právě v budově federálního shromáždění. Tady normálně BIS, o tom má celý text na svém webu, měl být najat muž, který nejenom, že si fotil tu budovu, ale pak měl shromáždit i kolem sebe lidi, kteří v jedné z budov naproti tomu federálnímu shromáždění měli vypálit raketu na tu budovu. A dokonce na ambasádě irácké v Praze se pak našli zbraně. Včetně toho raketometu, nebo co to mělo být.
1: No tak tady vidíte, že on měl mnoho plánů po celém světě, podobně jako Muammar Kaddáfí, o kterém jsme to už také točili epizodu. No.
0: Dobře, takže ty vztahy v 90. úplně ochladly. Proč došlo k té druhé válce v zálivu?
1: No k té druhé válce v zálivu došlo z toho důvodu, že tehdy vlastně byl označován ten jeho režim za tu osu zla, a poté, co začal ten globální boj s tím terorismem
0: po 11. září,
1: tak on byl další na seznamu a existovaly ty obavy, že se pokouší o výrobu zbraní hromadného ničení.
0: Počkejte, a on měl nějaké kontakty teda na Al-Kaidu nebo na jiné teroristické organizace?
1: Ty nakonec moc neprokázali.
0: Neprokázali se nakonec ani ty jaderné zbraně, ne?
1: No jaderné zbraně ne, rozhodně našli nějaké ty chemické zbraně, protože ostatně už je použ používal předtím, ty měl. A on usiloval o jaderný program, ale tomu překazil Izrael tím náletem na ten komplex v tom Osiraku v 80. letech.
0: Takže tímto pak taky, a to je ten slavný moment, nebo i nechvalně slavný spíš, že Spojené státy vlastně obhájily tu invazi do Iráku v roce 2003.
1: Zbraněmi, které nenašli.
0: Oni je pak ale nakonec později vlastně některé z nich našli, že některé byly převezeny do Sýrie, pak vyšla ta tajná zpráva CIA po letech, že některé tam skutečně byly, ale jaderné zbraně ty se tam nenašly.
1: Ty chemické ano, a zároveň tak. Zase... Nenašli jaderné zbraně, našli chemické zbraně a prokazatelně víme, že používal chemické zbraně jak vůči svým nepřátelům během té válce s Iránem, tak je používal vůči těm Kurdům na svém území a vůči té opozici. Takže z mého pohledu nelze upřít, že dělal šílené věci.
0: Bez pochyby. 100 000 obětí měl tedy
1: ano.
0: Na svědomí. Vy jste říkal, že přes 100 000 Kurdů.
1: To bylo, tím myslím, jenom během té čistky vůči těm Kurdům.
0: Takže to ani nepočítáme ty čistky ve straně, nepočítáme ani iránsko-iránskou válku, nepočítáme zabité americké
1: vojáky. Tu válku nepočítám.
0: Vojáky.
1: V té válce tam je tak to milion až milion a půl lidí na obou stranách celkem.
0: Wow.
1: To bylo jako opravdu...
0: To byl masakr.
1: To byl hrozný konflikt. Je smutné, že na to, jak to byl hrozný konflikt, tak vlastně zase není většinou v našich učebnicích dějepisů, se mu nevěnuje pozornost a my jsme ho hodně vytěsnili.
0: Dostáváme se zpátky k tomu, kdy v roce 2003 našli Saddáma Husajna v králičí noře nedaleko Tikritu američtí vojáci, která se tam schovává před tím, aby ho nedopadli. Což se teda mu nepodařilo, dopadli ho, on byl potom postavený před tribunál, odsoudili ho k smrti oběšením, mimochodem z toho je taky záznam, který je dohledatelný, na který patrně jsou Američané v tomto směru pyšní.
1: Mně tady přijde vlastně zajímavé, že oni, když ho zatkli, tak on měl u sebe taky pistoli, ale nebránil se, oproti svým vlastním synům, kteří se tedy bránili.
0: V paláci mu našli mimochodem zlaté kalašníkovy, to je další diktátor, co měl u sebe zlatou zbraň po Kadáfím a... Kdo měl ještě zlatou zbraň? Hitler měl zlatou zbraň.
1: Musíme prostě brát v potaz, že to byl diktátor, který měl hodně peněz z ropy, takže si mohl koupit ledasco a myslím, že třeba ten jeho syn ten údaj proslul sbírkou drahých automobilů a zase není jediný, že jo, a podobně.
0: A je to zase teda ten diktátor, který po celou tu dobu byl bohatý právě kvůli ropě, ale obyvatelstvu se nedostávalo?
1: Tak na začátku zlepšil jasně. Nějaké míry, ale celkově jasně, že vy většinu těch prostředků pak využíváte k tomu, abyste se vyměli dobře a abyste především si koupili lojalitu těch lidí, na kterých stojí vaše přežití, což jsou ty špičky toho represivního aparátu, klíčoví straníci, tajné služby a potom taky vlastně třeba vy těm platíte své milice.
0: Co bylo po Husajnově smrti?
1: No po Husajnově smrti začaly snahy o to, aby v Iráku se lidem začalo žít lépe a vznikl tam nějaký lepší a spravedlivější politický systém. Ty snahy pokračují do dnešního dne a nejsou úplně extra úspěšné, protože třeba když se podíváme na poslední zprávy organizací jako je Freedom House nebo Varieties of Democracy, tak zjistíme, že tam sice probíhají nějaké volby, volí se tam nějaká vláda, ale zároveň ten režim nebo ten stát je velmi zkorumpovaný a co je ještě horší, tak na jeho území působí různé milice,
0: ano.
1: Které nejsou kontrolovány tou státní mocí, takže slovy Maxe Webera, ten stát jako takový nemá na svém území maximální monopol na násilí, což vlastně je jeden z nezbytných znaků fungujícího státu.
0: Taky tam v minulosti právě kvůli tomu, že tam bylo takové jakési bezvládí, když Američané odešli posléze.
1: Tak tam byla Al-Kaida a byla tam vlastně docela krutá občanská válka. No.
0: Byl tam taky ten takzvaný islámský stát, který působil vlastně na území mezi Sýrií a Irákem. To tam všechno tohleto bylo. Je to selhávající stát vlastně doteď asi. Není to nic funkčního.
1: Na druhou stranu, když se podíváme třeba na nějaké ty žebříčky, tak byť to srovnání je vždycky takové trošku sporné, tak jako já bych jako řekl, že úroveň lidských práv a politických práv se jako v průměru pro většinu lidí té země mírně zlepšila. Ale je to dané částečně tím, že ten režim Saddáma Husajna byl opravdu velmi krutý a šílený z dnešního pohledu a zároveň to zlepšení rozhodně není takové, abychom tam chtěli jako stěhovat nebo tam zakládat firmy.
0: Iráčanům napsal Husajn dopis na rozloučenou, ve kterém mimo jiné uvedl, že je připraven se obětovat a stát se mučedníkem. Tak ho dnes ještě někdo vidí?
1: Určitě budou nějací lidé ho tak vnímat. Silní lidé se silným příběhem vždycky někoho fascinují a přitahují. Kor, když mají kolem sebe tu legendu, jak bojovali proti Spojeným státům a mezinárodní invazi a podobně. Tomu se nedá asi zbavit a myslím si, že tohle vlastně mají společné všichni ti kati, o kterých tady mluvíme v této sérii.
0: Tak jo, tak díky, že jsme 9. epizodu věnovali Saddámu Husajnovi.
1: Děkuji.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dokončili další epizodu z naší série Kati. Byl u toho spolu se mnou zase Jaroslav Bílek, politolog, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, a mluvili jsme spolu o Saddámu Husajnovi, o diktátorovi, který vládl Iráku od roku 1979 do roku 2003. Kdybyste neměli povídání o diktátorech dost, tak Český rozhlas Plus uvedl loni na podzim příběhy brutálních vůdců v pořadu Portréty. Ta minisérie se jmenovala přiléhavě právě Diktátoři a najdete ji na stránkách Plusu. Objevují se v ní například Hugo Chávez, Daniel Ortega nebo Isabel Perónová. Nám ještě jeden kat zbývá, o něm zase za týden. Naslyšenou příště.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Radiokniha.
3: Druhá světová válka v deníkových zápiscích a osobních komentářích tehdejší politické situace. To je kniha Válečný deník historika, kterou napsal Jan Slavík. Brilantně popsal dění uvnitř Hitlerovy Třetí říše a okupovaného protektorátu v době od 1. října 1939 do 9. května 1945. A velmi trefně také okomentoval neúspěchy německých armád na východní i západní frontě a odhadl politický vývoj v Evropě.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Milan Machovec byl významný český filozof, popularizátor tohoto oboru a jeden z iniciátorů marxisticko-křesťanského dialogu ve střední Evropě.
5: Narodil se v roce 1925 v Praze. Vystudoval klasickou filologii a filozofii na Univerzitě Karlově, kde v letech 1950 až 1970 přednášel. K této činnosti se pak mohl vrátit až v roce 1990 a občas tam přednášel až do své smrti.
4: V 60. letech byl spolu s Ernstem Blochem a Erichem Frommem jedním z iniciátorů dialogu mezi křesťany a marxisty. Jeho reformní pojetí marxismu bylo jednou z ideových inspirací pražského jara 1968.
5: V letech normalizace byl profesor Machovec propuštěn z univerzity. Živil se především jako varhaník a přestože byl pod policejním dozorem, stýkal se tehdy například s Egonem Bondym a podepsal chartu 77.
4: V 70. i 80. letech čelil hrozbě, že jeho dílo bude zabaveno a zničeno. Toho ovšem neodradilo a i nadále se účastnil bytových seminářů se studenty filozofie i s dalšími zájemci.
5: Po roce 1989 byl rehabilitován a v roce 2000 mu byl propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho dílo pojí snaha o humanizaci světa. Originálně v něm spojil myšlenky Aristotela, křesťanství, Kanta i Marxe.
4: Nejlépe jsou tyto myšlenky shrnuty v jeho knize Ježíš pro moderního člověka, která je hojně překládána i do cizích jazyků. Profesor Milan Machovec zemřel v Praze 15. ledna 2003.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Fotbalisté Švýcarska dohrávají svůj úvodní zápas na mistrovství světa. Tisíce lidí v Římě dnes protestovali proti migraci i na její podporu. Zneužití náhradního mateřství se pravděpodobně stane trestným činem. Zítra bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Nové trestné činy by měla do českého právního řádu přinést evropská směrnice zaměřená na boj s obchodováním s lidmi. Vymezit má například zneužívání náhradního mateřství nebo nucené sňatky.
7: Evropská unie tak chce lépe bojovat proti obchodování s lidmi. Co bude považováno za zneužití náhradního mateřství, přibližuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
8: Trestným bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě, a nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
7: Podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka je problém, že není v českých zákonech zakotveno náhradní mateřství vůbec.
9: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a Obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší.
7: Kromě zneužití náhradního mateřství má novela zavést i trestný čin nuceného sňatku nebo nezákonné osvojení. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: V Římě dnes demonstrovali tisíce lidí proti migraci i na její podporu, informovala o tom agentura AP. Petice iniciativy s názvem Remigrace a znovudobytí získala potřebných 50 tisíc podpisů a bude se projednávat v italském parlamentu. Pravicí podporovaný návrh požaduje například opatření zaměřená na cizince, včetně nucených návratů do zemí původu. Ve stejnou dobu v jiné části Říma demonstrovali lidé na podporu migrantů. Někteří účastníci nesli palestinské vlajky. Ve městě na pořádek v ulicích dohlíželi tisíce policistů. Nová naučná stezka po stopách Čechů se otevírá ve východochorvatském Daruvaru. Právě tam žije početná česká menšina. Návštěvníkům i domácím chce umožnit, aby se seznámili s historií komunity a jejím vlivem na rozvoj města, a to prostřednictvím mobilní aplikace.
10: Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme.
11: Říká daruvarský farář Ivan Popič. Součástí naučné stezky po stopách Čechů je totiž i kostel Nejsvětější Trojice, ve kterém kázal česky už v první polovině 20. století zdejší duchovní Josef Salač. Stezka cílí na návštěvníky lázeňského městečka, ale i na mladší generace krajanů, pro které je získávání informací prostřednictvím mobilních přístrojů běžné. Z chorvatského Daruvaru Tea Veseláková, Radiožurnál.
6: Švýcarští fotbalisté nastoupili na úvod světového šampionátu proti Kataru. Jestli potvrdili roli favoritů, to ví Petr Kadeřábek.
12: Nepotvrdili, protože minutu před koncem nastavení hraje Švýcarsko s Katarem 1-1, před malou chvílí totiž srovnal Buelemim Koch, který vyrovnal na aktuálních 1-1 ještě jeden roh a bude utkání končit. Poslední šance Švýcarska, zatím je to 1-1. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: V dalších zápasech nastoupí Brazílie proti Maroku, Haiti proti Skotsku a Austrálie proti Turecku. V pravidelných vstupech vás o všech duelech mistrovství světa ve fotbale budeme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport informovat. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Druhý český olympijský šampion Josef Dostál byl na pětistovce v portugalském Montemoru druhý. Původně diskvalifikovaný vítěz Polák Borucký totiž uspěl s protestem.
13: Nehody na D35 na Olomoucku a silnici 3 u Českých Budějovic. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice havarovalo osobní auto. Nehoda je za sjezdem na Unčovice, kilometru 252. Dejte pozor, v místě se vybočuje. Následky blokují pravý pruh. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Kaplice zasahují u nehody osobního auta záchranáři. Je to uplané poblíž odbočky na obec Homole. Policie z místa hlásí omezený průjezd a taky zdržení. Připomínáme neprůjezdnou silnici 4 u Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na 9. kilometru jak na Prahu, tak Strakonice. Objíždí se přes Jíloviště. Jen na Prahu před sjezdem zhruba na půl kilometru ještě hustý provoz. Nárazově kolona, zdržení kolem 5 minut. A v Praze Vršovicích po koncertu u haly Eden. Velmi hustý provoz. Ulice u Vršovického Hřbitova, Bělocerkevská a Vršovická. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, na severu přehánky, ojediněle bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle, teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
14: Zmizení šéfky ruské centrální banky, alternativa k zadlužování státu i škrtům v rozpočtu, či prezidentské knihovny ve Spojených státech i u nás. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
14: Šéf Šéfka ruské centrální banky Elvíra Nabiulina se náhle přestala objevovat na veřejnosti. O důvodech jejího zmizení uvažuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
15: Tmavá brož, čekejte zvýšení úrokové sazby. Šperk ve formě bílé volavky, přijde uvolnění peněžní politiky. To bylo dlouhá léta pravidlo pro všechny ruské finanční analytiky. Předsedkyně ruské centrální banky Elvira Nabiulina používala tento způsob neverbální komunikace na svých tiskových konferencích. Dnes už tuto pomůcku ekonomové využívat nemohou. Elviru Nabiulinu totiž na veřejnosti téměř 2 týdny nikdo neviděl. Minulý týden měla být jednou z hlavních hvězd Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra, ale na poslední chvíli její jméno zmizelo ze seznamu vystupujících. Poté tiskové oddělení centrální banky oznámilo, že se nezúčastní ani konference Asociace účastníků fondového trhu. A nebyla ani na poradě u Vladimira Putina, kde se projednávala inflace a míra úrokové sazby, což je bezesporu její kompetence. A nebyl tam ani žádný z jejich zástupců. Oficiálně je Elvira Nabiulina nemocná, což ovšem nevysvětluje, proč ji nezastoupil někdo z jejich náměstků. Proto zmizení předsedkyně ruské centrální banky z veřejného života vyvolalo bouři spekulací nejen o jejím osudu, ale i o dalším směřování ruské hospodářské politiky. Elvira Nabiulina je představitelkou ekonomické školy, která klade důraz na fiskální disciplinu a boj proti inflaci. Tyto názory zastávala za svého působení na Ministerstvu pro ekonomický rozvoj, jako ekonomická poradkyně Vladimira Putina a od roku 2013 i na postu šéfky centrální banky. Vladimir Putin ji naslouchal a opakovaně ji chválil za zvládnutí finanční krize v roce 2008 nebo pandemie covidu. A byla to právě Nabiulina, která spolu se svými kolegy dokázala udržet ruskou ekonomiku v chodu po začátku velké války na Ukrajině, kdy Kreml zjevně nepočítal s mírou západních ekonomických sankcí. V Rusku se také tvrdí, že Elvira Nabiulina byla jednou z mála, která se, v úvozovkách, zvláštní vojenskou operací nesouhlasila a nebála se to Vladimiru Putinovi říct. Nicméně to byla právě ona, která dokázala díky prudkému zvýšení úrokové sazby stabilizovat ruské finance, zabránit nekontrolované inflaci a pádu rublu. Jenže nyní jsou její možnosti omezené. Ekonomika stagnuje, deficit rozpočtu roste a začínají se projevovat strukturální problémy. V únoru proběhla velká porada ekonomických ministrů s Vladimirem Putinem, kde podle zdrojů agentury Bloomberg Nabiulina požadovala snížení výdajů na válku. To ovšem Putin rázně odmítl. Nynější zmizení šéfky centrální banky z veřejného prostoru tak může znamenat, že Kreml nyní podřídí ekonomiku potřebám války. Jestli mu to pomůže, je ovšem velká otázka.
14: Uzavřel kolega Ondřej Soukup. K zadlužování státu i škrtům v rozpočtu existuje další alternativa, říká politoložka Kateřina Smejkalová z české kanceláře Friedrich Ebert Stiftung. Jaká, to vysvětluje ve svém komentáři.
16: Česká debata o příjmech a výdajích státu je dlouhodobě polapená ve falešném dilematu, jako kdyby existovalo pouze fatální zadlužování se na straně jedné nebo nevyhnutelné škrty na té druhé. Možnost vybrat víc na daních a tím pádem nejenže dále neprohlubovat dluh, ale třeba i některé důležité sektory jako zdravotnictví, školství nebo kulturu podpořit větším objemem prostředků se v diskuzi objevuje pouze zřídka a je vysoce nepopulární. Nová analýza z dílny think tanku PAC Research přitom ukazuje, že přesně pro tohle řešení je u nás poměrně velký prostor. Přichází s odhadem, že ve srovnání se strukturálně podobnými zeměmi, našimi středoevropskými sousedy, vybíráme v poměru k HDP až o skoro 200 miliard méně. To pro představu zhruba odpovídá ročnímu rozpočtu české armády či všem investicím do dopravních staveb a další infrastruktury. V porovnání se všemi evropskými státy naše neochota vybrat více prostředků pro fungování eráru pak bije do očí ještě víc. Když se vezme v úvahu průměr EU, zaostává Česko v poměru k HDP dokonce až o necelých 400 miliard. Mezi unijními členy OECD se tak náš výběr pohybuje na chvostu, je třetí nejnižší. Chybějící 400 miliard přitom odpovídá výdajům za důchody za několik měsíců, respektive bohatě převyšuje loňský schodek rozpočtu, kterému bychom se tak mohli zcela vyhnout a ještě by nám zbylo. Klíčová je přitom otázka, jak je daňové břemeno u nás rozložené a kde přesně tím pádem prostor pro onen vyšší výběr je nebo není. Má se to tak, že Česko získává nadprůměrně hodně prostředků z daní a odvodů z práce, a sice více než polovinu rozpočtu. Následuje výběr na DPH a spotřebních daních a po nich ten z příjmu právnických osob, zatímco další druhy daní jsou pro státní rozpočet v současnosti zanedbatelné. Danění práce a ekonomické činnosti firem přitom platí za ekonomicky škodlivé, protože odrazuje od podnikání a zajištění pracovních míst, tedy od aktivního vytváření hodnoty, což by nám v době ekonomické stagnace opravdu nemělo být jedno. Zároveň se nejeví jako příliš smysluplné vysokými odvody dál zatěžovat naše v evropském srovnání již tak jako tak nízké mzdy. Konec konců je to zase slušná kupní síla, která je jedním z motorů ekonomiky. V neposlední řadě je to i otázka spravedlnosti. Proč by měli mít financování státu do takové míry na bedrech zrovna pracující? Častý argument, že jiní po státu přece nic nechtějí, je zjevný nesmysl. Podobným směrem se neubírají jen úvahy českých výzkumníků, ale i dlouhodobá doporučení mezinárodních institucí, mimo jiné OECD. Máme podle nich snížit odvody na sociální pojištění a naopak zvýšit daně z čím dál bezpracně hodnotnějších nemovitostí a spotřeby, zejména té v nějaké podobě škodlivé, ať již zdravotně či ekologicky. Právě podobné zdanění těchto dvou věcí, jako mají naši středoevropští sousedé, by nám mohlo ročně vynést až 200 miliard navíc. Na stole tak je k diskuzi návrh, který by do českého rozpočtu mohl přinést podstatně více prostředků. Zároveň odpovědnost za financování eráru spravedlivěji rozdělit a podpořit aktivní tvorbu ekonomické hodnoty na úkor pasivního bohatnutí. A ještě potenciálně přinést další benefity, jako omezit zdravotně a ekologicky závadnou spotřebu, za kterou jinak ze společného zaplatíme v budoucnu, či omezit spekulace s nemovitostmi. Od každého, kdo v politické debatě vystupuje ve prospěch škrtů na výdajích nebo obhajuje zadlužování jako jedinou možnou cestu, bychom tak měli odteď přinejmenším očekávat, že se s předloženými argumenty a navrhovanými řešeními poctivě vypořádá.
14: Alternativu k zadlužování státu i škrtům v rozpočtu představila Kateřina Smejkalová z Friedrich Ebert Stiftung. Každý státník má po skončení svého mandátu ještě dvojí šanci na formování svého obrazu. Buď ještě za svého života, nebo i po něm za pomoci přátel, rodiny a spolupracovníků. Například prostřednictvím institucí, jako jsou americké prezidentské knihovny. Jednu za pár dní otevře Barack Obama. Více komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
17: V době, kdy se mluví o ukončení činnosti knihovny Václava Havla, má těsně před otevřením instituce, která se jmenuje Obamovo prezidentské centrum. Jeho budova stojí v Chicagu, kde se nacházela Obamova politická základna. Prezidentské centrum se ocitlo uprostřed několika kontroverzí. Někteří kritici tvrdí, že dotyčná čtvrť Chicaga přišla o část zeleně. Představitelé Obamova centra namítají, že došlo naopak ke zkultivování plochy a že je otevřený areál se zahradou, veřejnou knihovnou, houpačkami, piknikovými místy, basketbalovým hřištěm a dokonce i svahem na saňkování. Dále se ukazuje, že sama přítomnost prestižní budovy u spíše chudinské čtvrti má negativní dopad na ceny nájmu. Ty totiž rostou a tak vytlačují ty obyvatele Chicaga, na které se měla obracet především. Také 30-dolarová vstupenka je nejdražší, pokud ji budeme srovnávat s ostatními prezidentskými knihovnami. A s náklady 850 milionů dolarů je též nejdražším projektem tohoto typu. Jiná výhrada se soustředí na architekturu. Vysoká věž, obložená šedou žilou, bývá přirovnávána k popelnici nebo klingonskému vězení. Vzhled je ale vždy velmi subjektivní otázkou. Samozřejmě se rozhořela debata o poselství, které má předávat. Obsah je kritický k samotným americkým dějinám, poukazuje na skutečnost, že příslib, který Amerika a její základní dokumenty dávali svým obyvatelům, zejména černochům, indiánům nebo ženám, nebyl a dosud vždy není naplňován. Některé prvky budí rozpaky, například přítomnost sochy Baracka Obamy a jeho ženy Michelle. To nejzásadnější se ale týká samotného právního a ekonomického postavení této instituce. Na rozdíl od řady jiných prezidentských knihoven, Obamovo prezidentské centrum není zřízeno jako součást federálního systému prezidentských knihoven, regulovaných speciálním zákonem, a tedy ani nemá za úkol shromažďovat a uchovávat písemnosti z prezidentova funkčního období. Jde o samostatný podnik, který bude hostit Obamovu nadaci a bude mít za úkol interpretovat Obamovo poselství bez obvyklé účasti historiků nezávislých na instituci samé. Ředitelka centra to vysvětluje tak, že Obama je sám dostatečně sebekritický. Centrum skutečně obsahuje sekci, v níž se rozebírají neúspěchy nebo nedotažené úkoly jeho prezidentské éry. A dokumenty budou prý přístupné v digitalizované podobě, ale ne všichni jsou tímto výkladem uspokojeni. Obamovo centrum tady v tomto ohledu vybočuje z řady dalších podobných institucí, přičemž prvních z nich založil, právě jako archiv dokumentů, v roce 1940 F.D. Roosevelt, ještě v době svého prezidentování. Souběžně samozřejmě běží debata o Trumpově projektu prezidentského centra v Miami, který bude také soukromou iniciativou a má být využíván i jako komerční budova. Amerika svými prezidentskými knihovnami řeší jak nedostatek silných monarchistických symbolů, tak i praktický problém, co s vysloužilými prezidenty a s jejich odkazem, včetně toho hmatatelného. Evropské republiky tuto tradici nemají a často tápou, jak naložit s odkazem vlivných politiků. U nás má Václav Klaus svou knihovnu, což je spíše jakýsi think tank. Miloš Zeman má v tomto ohledu ještě menší ambice. Knihovna Václava Havla se nyní ocitla ve známé vícenásobné krizi. Ukazuje se, že se Havel stal věcí, kterou je možné vlastnit, včetně jména jeho literárního alter ega Ferdinanda Vaňka. Havlův odkaz žije stejně jako by žil i Obamův bez ohledu na existenci jakékoliv instituce, ale mít knihovnu, co by místo setkávání a interpretace je přece jen lepší, než ji nemít. Pokud by se ukázalo, že kdo si vlastní copyright i na jméno Olgy Havlové, třeba by bylo možné založit knihovnu Olgy Šplíchalové.
14: Slyšeli jste komentář kolegy Jana Fingerlanda. Jaká je pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Ruskem napadené Ukrajině? Tady je názor publicisty Jefima Fištejna.
18: Naivkové, kteří ještě donedávna věřili pohádce pro chudé, že Donald Trump je poslušným pejsánkem svého ruského pánička Putina, pokud není rovnou agentem FSB, asi nyní nevycházejí z údivu. Jak je možné, že Rusko tu válku po mnoha letech ne a nevyhrát? Kde je tedy ona slavná Trumpova pomoc Moskvě? Kde je takzvaný duch Anchorage, který se stal údajným symbolem americké zrady? A jak mají rozumět nedávným výrokům ministra zahraničí Marka Rubia, který novinářům tvrdil, že Spojené státy po celou dobu války stály vždy po boku Ukrajiny a doložil to přesvědčivými argumenty. A že nyní hodlají zdvojnásobit nasazení, neboť dospělí k poznání, že Rusové v tomto dějinném střetu už nemohou vyhrát. Falešný narrativ o postoji Trumpovy vlády pod tlakem pravdivých zpráv praská ve švech. Z pozic vylhaných historek o tom, jak zloduch Putin drží amerického prezidenta pod krkem, neboť má na něj cosi kompromitujícího, už nelze rozumně vysvětlit, proč se tak radikálně změnil průběh vojenského konfliktu. Vysvětlení nastalého zvratu není možné bez prozrazení velkého veřejného tajemství. Celá válka se nyní odehrává na mnohem vyšší technologické úrovni než dříve. A na tu se Ukrajina dostala proto, že na její straně se do procesu vložily největší a nejúspěšnější společnosti Ameriky. Společnost Palantír, Petera Thiela a Alexe Karpa, dvou opravdových vizionářů naší doby, dodává Ukrajině pokročilé softwarové platformy pro analýzu dat a umělou inteligenci, které ukrajinská armáda a rozvědka využívají k plánování vojenských operací, k logistice a správě velkých dat. V současnosti tyto technologie slouží zejména jako klíčový mozek pro koordinaci úderu dronu s dlouhým doletem. Softwarovou platformu Prisma ukrajinské jednotky, zejména vojenská rozvědka, využívají přímo v bojových centrech. Systém integruje data z bojiště, letové dráhy a analýzy umělé inteligence, což operátorům umožňuje vyhodnocovat mezery v ruské protivzdušné obraně a plánovat trasy dronu v reálném čase. Kromě čistě vojenského nasazení poskytuje Palantír technologie i pro civilní účely, jako je odminování, archivace důkazů o válečných zločinech, boj s korupcí nebo digitalizace státní.

0: Trump. Mocný startup Foundation Future Industries, založený jedním z Trumpových synů, Erikem, který vyvíje zbraňové systémy budoucnosti, zejména humanoidní roboty. Již těsně spolupracuje s ukrajinskou armádou. První robotičtí vojáci se už testují v reálných bojových podmínkách. A podle zpráv si zatím vedou dobře. Je na bíle dni, že ukrajinský vojenský úspěch nyní bude vnímán jako finanční úspěch i Trumpovy rodiny. Zároveň nasazení robotické technologie bere Rusku tu jedinou výhodu, kterou má výhodu početní převahy. Teď už rozumíte, proč Sergej Lavrov obvinuje Trumpa, že se z konfliktu stala jeho Trumpova válka. Skutečnost, že se zájem americké vládnoucí elity nyní silně posunul ve prospěch Ukrajiny, bude při analyzování průběhu této války vyžadovat zcela novou optiku.
1: To byl názor publicisty Jefima Fištejna.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jako každou sobotu připomeneme některé z vyhledávaných komentářů tohoto týdne. Budou dva. Ten první si všímá i osobnosti Petra Thiela, zmíněné v předchozím komentáři Jefima Fištejna. Úsvit nelidských korporací představuje Tereza Zavadilová, která vede biznisový web Newstream.cz.
3: Jak vypadá libertariánská politika v praxi, ukazuje už dva roky argentinský prezident Javier Milei. Bojuje s inflací, láká do země investory, zblížil se s americkým prezidentem, který loni jeho zemi před důležitými volbami de facto zachránil půjčkou. Spojenectví obou zemí není náhodné, minimálně s ohledem na lidi, kteří se v blízkosti obou politiků pohybují. Jak už je skoro zvykem, u všeho je Peter Thiel, zakladatel Palantíru a učitel, mentor či partner americké elity, včetně Elona Muska i Sama Altmana, také financiér vstupu do politiky Donalda Trumpa či kampaně J.D. Vance. Tento Thiel, jemuž politické sázky tak dobře vyšly, se letos na jaře přestěhoval do Argentiny. Neřekl proč, ale s argentinským prezidentem se už delší dobu pravidelně stýká a ví se, že fandí jeho politice. Argentinský prezident v komentáři pro Financial Times minulý týden popsal, jaké reformy chystá, a diskutující glosovali, jako by to přímo psal Peter Thiel. Milei chystá první legislativu pro takzvané nelidské korporace, což zní jako z hororu, nicméně má jít o firmy čistě řízené AI a složené z AI agentů, tedy kde vůbec nepracují živí lidé. Nikde na světě legislativa pro robotické společnosti zatím není. Milei chce tyto firmy přilákat do Argentiny, kde dostanou právní rámec a daňovou podporu. Také se zavázal, že jeho země nebude nijak regulovat pokrok v umělé inteligenci. Prezident snahu své země přirovnal k Nizozemsku, které v roce 1602 přišlo s právní formou akciové společnosti a burzy, což odstartovalo kapitalistický pokrok, který se zhmotnil ve vzniku nizozemské východoindické společnosti. Bude zajímavé sledovat, kdo z technologických mogulů argentinskou sirénu slyší. Trumpova vláda vyšla velkým hochům ze Silicon Valley mnoha zákony a pravidly vstříc. Jsou v blízkosti kabinetu, ale jsou i tací, kterým je to málo. Třeba Thielův spolupracovník Balaji Srinivasan, také technologický investor, dlouhodobě vyzývá Silicon Valley k opuštění Spojených států. Snem libertariánů z tohoto kruhu je vytvoření takzvaných network states, internetových států, které podobně jako kdysi východoindická společnost budou tak mocné a bohaté, že budou mít práva jako státy a diplomatické uznání. Takový stát by byl elitářským spolkem lidí, který funguje dle vlastních pravidel klidně na území cizích hostitelských zemí. Milejovy plány ovšem vydráždily jednoho ze současných předních myslitelů, spisovatele a filozofa Yuvala Harariho. Ten předtím, že Milej chce dát právní zelenou nelidským korporacím, ve stejném listě ostře varoval. Píše, že AI korporace se mohou stát mistry ve využívání právních kliček a regulatorní arbitráže. A nebude snadné je odradit od vyloženě nezákonné činnosti, protože nejvyšší trest, který odrazuje lidské manažery a zaměstnance, tedy vězení, je pro AI irelevantní. Filozof tvrdí, že AI firmy budou umět obejít jakoukoliv záklopku. Zásadně také zpochybnil argentinskou vizi novodobé

0: východoindické společnosti. Ta původní totiž fungovala jen ve prospěch akcionářů, nikoli lidí a národů, které si násilně podrobovala. A Nizozemci si krvavé dobývání jiných zemí omlouvali tím, že jsou nadřazená rasa. Země, které udělí umělé inteligenci právě subjektivitu, riskují, že se stanou nikoli firemním státem, ale státem AI, tedy zemí, jejíž lidé by mohli být fakticky ovládáni nelidskými korporacemi, proti nimž téměř nebude možné se zbouřit. Varuje Harari. Mezi mnohými technologickými miliardáři typu Týla ovšem touha po pokroku, kterému pomalé tradiční státy, nedej bože demokracie, stojí v cestě, rezonuje. Totéž platí pro daně. Týl se odstěhoval z Kalifornie do Argentiny poté, co stát chtěl zavést 1,5% miliardářskou daň. Milejová Argentina má reálnou šanci stát se základnou pro vznik nové formy uspořádání, kde se technokratická elita už nebude muset zdržovat s nějakou nepohodlnou většinou.
1: O Úsvitu nelidských korporací hovořila Tereza Zavadilová. A ještě připomeneme jeden komentář. O 20 miliardách ze státního rozpočtu pro kouzelníky z čísly hovořil v polovině týdne publicista a komentátor Petr Holub.
2: Při vážných zdravotních obtížích vidí člověk svět jinak. Například by jednoznačně souhlasil s návrhem, ať vláda přidá zdravotníkům 10 miliard ze státního rozpočtu ročně. Teď přesně takové opatření schválil kabinet Andreje Babiše. Platit bude od roku 2027. Chválit za to ale ministry může opravdu jenom člověk, kterého právě trápí nesnesitelné bolesti kloubů. Ministr Adam Vojtěch si s vysvětlováním hlavu ani příliš nelámal. Letos zdravotní pojišťovny hospodaří se schodkem 15 miliard korun. Tím se rozvrací celý zdravotní systém. Proto není možné napřes rok valorizovat státní příspěvek pojišťovnám jen o 3 miliardy, jak předepisuje zákon, ale mělo by se přihodit rovnou 24 miliard. Existují ovšem protiargumenty. Letos budou pojišťovny podle svých vlastních plánů hospodařit s částkou 563 miliard, protože je většina jejich příjmů z pojistného a protože mzdy v tuzemské ekonomice podle oficiálních odhadů v příštím roce porostou, dostanou napřes rok navíc o 27 miliard i bez mimořádné vládní pomoci. S právě schválenou pomocí si polepší skoro o 50 miliard, tedy o 9%. Jinými slovy, vládní zdravotnická intervence posílí trend, při kterém státní výdaje rostou rychleji než příjmy. Stát si na výpomoc bude muset půjčit. Ani se schodkem pojišťovenských rozpočtů, který se letos plánuje na 15 miliard, to není úplně přesné. Pojišťovny plánují obdobné schodky pravidelně, ovšem stejně pravidelně na konci roku zjistí, že deficit byl o poznání menší, v posledních 2 letech o zanedbatelnou částku 6 až 7 miliard. Protože na účtech dnes mají 40 miliard, jistě by se pár let obešli bez vládní pomoci, i kdyby jim obvyklé navýšení ani tentokrát nestačilo. Je až pozoruhodné, jak se ministr a s ním pojišťovny snaží vyhnout ekonomickému kontextu, když bojí o peníze pro svůj rezort. Tím, jak jim vláda vyšla vstříc, jenom dokazuje, že má sklon vyhazovat peníze, i když to není potřeba, a i když tím zatíží daňové poplatníky ze současných i budoucích generací. Možná je zatím ale obyčejná neschopnost dohlédnout důsledky svých činů. Třeba ministrova úvaha, že je třeba zlepšit financování, protože brzy nastanou problémy se stárnutím populace, je přece argumentem proti současnému navyšování. Když peníze utratíme dnes, nebude na zvyšování, až to bude opravdu nezbytné. Ve zdravotnictví je samozřejmě spousta problémů, které by chtěli vyřešit, třeba nízká efektivita a nedomyšlená organizace, včetně úzkého hrdla u pohotovosti. Jsou i problémy s financováním. Jedním z nich je tradiční potíž sektoru, které se platí z veřejných peněz. Najdou se nezodpovědní jednotlivci a v horších případech i zájmové skupiny, kterým nejde o to, jak vykonat co nejvíc dobré práce pro společnost, ale čistě jen o to, jak stáhnout z veřejných zdrojů co nejvíc peněz. Pokud dnes ministr Vojtěch přidává do systému 20 miliard navíc a přitom neřekne, za co konkrétně mají být utraceny, pak jde na ruku právě těmto vykukům, kteří ze všeho nejlépe umí kouzlit z čísly. Může se stát, že peníze budou dokonce utraceny bez užitku.
1: To byl publicista a komentátor Petr Holub a tím také končí sobotní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy Události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
4: Rok 1939. Prvního října 1939. Světodějné a státoborné události jdou na Evropu. Měsíc trvá válka, druhá válka světová, jejíž první etapou bylo rychlé rozbití říše polské. Německá armáda během necelých 3 neděl rozprášila Poláky, kteří zřejmě nestačili technickou výzbroj. V době katastrofy se přihlásilo nečekaně sovětské Rusko. Mělo s Polskem pak to neútočení, ale sovětská vláda se zbavila toho závazku prohlášením, že polský stát již neexistuje, že jeho vláda nedává o sobě vědět a tak dále a že sovětský stát jde na pomoc svým pokrevním bratrům, Ukrajincům a Bělorusům. Jen ten, kdo nezná základní bolševická dogmata, kdo neví nic o bolševické revoluční strategii a taktice, může věřit, že německo-sovětská výzva k míru je míněna Stalinem vážně. Tento učenlivý žák Leninův přeje si pravý opak. Nelze předpokládat, že by v Německu neznali cíle Stalinova manévrování. Hitler však pokračuje ve své původní politice, která mu přinesla tolik úspěchů. Je známo, že se tvářil jako zapřísáhlý nepřítel bolševismu. Mám za to, že by Hitler opravdu víc od Anglie a Francie nechtěl, než volnost na východ, aspoň v dohledné době. Kdyby ovšem Anglie a Francie k tomu svolila. Po rozdrcení Polska je jistě tím více přesvědčen, že jeho úkolem je dobít pro německý národ prostor ve východní Evropě a pokračovat ve výbojích, které Němci přerušili před 600 lety. Viz Mein Kampf. Po stránce technické jsem přesvědčen, že by německá armáda na rudou armádu sama stačila. Čím víc se válka stává válkou všeho obyvatelstva, tím víc padá na váhu organizační kultura, ve které Němci vynikají, které však se i dnešním Rusům nedostává. Moderní válka je bojem nejrůznějších pekelných strojů a nástrojů. I kdyby jich sovětská vláda měla sebe víc, v technické válce záleží tím víc na lidském materiálu a ten je v Sovětském svazu stále špatný. Ruské lajdáctví, pohodlí, nepřesnost a loudavost jsou achilovou patou vojenské výzbroje. Sovětský svaz má v armádě jistě dost nadprůměrných jednotlivců, ale její průměrný voják zůstává daleko za německým. V moderní válce národů však záleží na heslech, vlastně na tom, čím lze pohnout masy, aby nasazovali život. Hitler jistě mohl strhnout za sebou většinu německého národa, ale svými hesly naprosto nemůže konkurovat s propagandou bolševickou. Hitler slibuje a uskutečňuje zlepšení poměrů širokých vrstev, zejména dělnictva, ale co je to proti bolševickému slibu vlády dělníků a chudých sedláků? Moderní milionové armády jsou především armádami chudých lidí. Pro ně jsou bolševická hesla nesporně lákavější. V každém případě byl by boj hitlerovského nacismu se stalinovým leninismem velmi zajímavý. Také proto, že vedle bolševismu se v Rusku hlásí nový nacionalismus. Jaká je celková situace v Evropě? Je zde stát či sociální útvar, který by představoval vzor pro příští Evropu? Není. Sovětský stát vznikl s tendencí moderních, ale vykrystalizoval v konkrétní politický útvar, jinak má v sobě mnoho z dědictví po carismu. V socialistickém státě vyrostla despotická forma vlády, jak to předpovídali Leninovi jeho odpůrci už roku 1903, na druhém sjezdu ruských sociálních demokratů v Londýně. Fašismus je reakce na bolševickou revoluci, operující mnoha hesly převzatými ze socialismu. 2. října 1939. Sovětský svaz obsadil část Polska, kterou obývají Ukrajinci a Bělorusové. Způsob či moment, kdy to učinil, je naprosto nerytířský, ale bylo to v duchu práva sebeurčení, připojili pokrevence. Německu za kořist připadlo 20 milionů Poláků a celý svět čeká, pod jakým pretextem Němci zaberou polské území. Když anektovali okleštěné Československo, vzpomněli si na starou říši římskou národa německého, ale Polsko netvořilo součást této říše. Každý cítí, že se Führer dostává do rozporu se zásadou, na jejím základě prováděl sjednocení Němců. Je to zase krok do slepé uličky, do níž vede nacistická zpátečnická filozofie rasismu. Místo, aby Německo prohlásilo, že Evropa nemůže starým způsobem žít a že Němci se stavějí v čelo těch, kdo tuto nemožnost nejvíce pociťují, Hitler chce svému národu pomoci právě tím způsobem, který nazývá, pokud jde o Anglii a Francii, zastaralým. Německá žurnalistika prohlašuje imperialistické plutokracie za zastaralé, ukazuje, jak Anglie ovládá a vykořisťuje jiné národy, ale současně hitlerismus hlásá právo německého národa dobýt si v Evropě Lebensraum na účet národů jiných, méně cenných. Zde je křiklavý, ba cynický rozpor. Nemohu jinému vytýkat, co činím sám. Britská a německá propaganda se vzájemně obvinují z prolhanosti. Obě mají pravdu. Je ovšem podivné, jak málo mají úcty k rozumu lidí 20. století. Nejen takzvaná inteligence, ale i prostý dělník musí poznat, kde se mluví nepravda. Přitom britská propaganda má pro sebe to, že nezakazuje poslouchat rádiem propagandu německého tábora. Naproti tomu nacistická vláda pohrozila těžkými tresty, bude-li občan i občan v protektorátu poslouchat cizí stanice. Odůvodnila to tím, že se nemá podlamovat odolnost německého lidu. Výrazem síly tento zákaz není. Němci, mající vědu v maličku, stále důvěřují více feláckým rozkazům než zdravému rozumu a soudnosti svého obyvatelstva. Za první světové války prohrál německý šikovatel proti anglickému liberálovi. A také dnes Němci nechápou, v jak nevýhodné pozici jsou, jestliže sahají na samostatnost sousedních národů, zatímco Britové mohou vystupovat jako jejich ochránci a osvoboditelé. Dnes Angličané prohlašují, že budou bojovat za svobodu Poláků. Němci na to odpovídají, že ve střední a východní Evropě nikdo nemá mluvit než Němci a Sovětský svaz. A tomu se jistě nejvíc smějí v Moskvě. Hlásit se pro nějakých 250 tisíc Němců v Gdaňsku a Horním Slezsku a potom po válečném úspěchu zotročit 20 milionů Poláků, to znamená budit nedůvěru proti sobě v Evropě. Ale zdá se, že pro tohle Němcům scházejí buňky. První pohroma je ničemu nenaučila. Svádějí vše na neschopnou vládu Viléma II. A tvrdí, že dnes provádějí politiku chytřejší. Je to sebeklam. Jen větší brutalitou chtějí zabránit, aby se neopakovalo, co stihlo Hohenzollernské císařství. Domnívají se, že mají za sebou lépe semknutý lid, než měla pruská monarchie. Je to jen klam. Staré monarchie se opíraly o tradici, kterou žádná diktatura prováděná donedávna neznámým jedincem neměla a nebude mít. Představitelé nacismu nechápou, že jejich středověké metody nemohou trvale zabezpečit německý národ, i kdyby se podařilo militarizovanému Německu ovládnout celou Evropu. Ani potom by neušli krachu, jako mu neušel Napoleon, zahynul na víru v násilí a bodáky. Dobýt Lebensraum na účet jiného. To je přírodní právo Němců nadaných árijců. Kam s takovou sociologií možno dojít? Ubozí Němci. Vlastní jejich věci poučili opačný tábor aspoň částečně, nacisty vůbec nic. Po druhé se chytají filozofie práva silnějšího. Jak tohle může ve 20. století skončit? 12. října 1939. V pátek 6. měl Führer řeč před Říšským sněmem. Byla to nabídka míru a taky svalování viny za možné krveprolití, jestliže západní demokracie nabídku nepřijmou. Na to odpověděl Daladě 10. října prohlášením, že Francie i Anglie jsou ochotny k míru, ale k míru trvalému, který by nebyl po 6 měsících porušen, jak se to v poslední době stalo několikrát. Na Hitlerovo tvrzení, že v prostoru bývalého Polska mají právo rozhodovat jen Němci a Sovětský svaz, Daladě odpověděl, že jsou to Poláci, kteří mají právo na svém území mluvit. Není pochyby, že Hitler se ocitá v rozporu s tezemi, které hlásal, když žádal připojení Gdaňska k Německu. Zde se dovolával svatého práva sebeurčení, ale když Poláky rozbil, vrací se k názorům, které vyslovil v Mein Kampf. Nespokojí se s hranicemi Německa před první světovou válkou. Jak mu mohou Anglie a Francie důvěřovat? Října 1939. Velký koráb se přežívá. S rozmachem dálky jeho působnosti rostla i moc ostrovní Anglie. Pomocí křižníků Anglie prosazovala svůj vliv v celém světě, ale ty tam jsou časy, kdy se loďstvo obrněnců bezstarostně houpalo u blokovaného pobřeží. Dnes je tu letadlo a ponorka. Vojenský význam velkých obrněnců se přežívá, jako se přežila městská hradba, když se zdokonalilo dělo. Včera hlásilo rádio, že německé ponorky torpédovaly 2 anglické lodi a že německá letadla s úspěchem schazovala pumy na anglické lodi u skotských břehů. Zdá se, že přichází, čeho se Angličané zřejmě lekli již za konfliktu s Itálií kvůli Habeši. Blíží se soumrak anglického panství na moři. Jak však mnoho okolností svědčí, Anglii opět zachrání tupá psychologie Němců, kteří jsou na nejlepší cestě znepřátelit si celý okolní svět. Führer prohlašuje politiku císařského Německa za idiotskou, ale v praxi Němci dělají totéž, co lidé Viléma II. V době Brestského míru. Prohlašují, že ve střední Evropě zavedou pořádek, že učiní konec polskému hospodářství, to jest nepořádku. Pořádek, toť slovo, nad které se německá hlava nepovznese. Nepochopí, že jsou různé druhy pořádků a že nejhorší je ten, jemuž se říká pořádek kasárenský či felácký. Držet hubu, jinak káznice. S podivuhodnou slepotou se přezírá jedna z hlavních tendencí dějin posledních 5 či 6 století, směřující k tomu, aby náhodní jednotlivci nerozhodovali o lidské společnosti a národech, nýbrž většina, ne-li všichni. Ono je komické, píšeli německý tisk o přežilé a zbankrotované demokracii. Pošetilost takového tvrzení by se okamžitě ukázala, kdyby se nacističtí mudrci pokusili definovat, co je demokracie. Zjevně mají na mysli parlamenty s poslanci, kteří se atavisticky vrátili k mravům aristokracie a byrokracie absolutistických států. Tito v uvozovkách demokraté ovšem přivedli demokracii ke krachu a umožnili fašismus. Vím-li však, že demokratismus je úsilí o nalezení nejlepší správy lidu, že je to problém, jak to udělat, aby jednotlivci nebo skupina jednotlivců nezneužívala svého vůčího postavení pro sebe, nýbrž pro blaho všech, cítíte, jak ubohé jsou nacistické argumenty proti demokracii. Z jiných událostí je zajímavé překotné stěhování německého obyvatelstva z Estonska a Lotyšska do Německa. Ze zmatených zpráv nelze zjistit, kdo dal podnět k tomuto jevu, který je ostatně ve flagrantním rozporu s programem Hitlerova Mein Kampfu. Tam je řečeno, že se navazuje na východě na politiku expanze, která byla zastavena před 600 lety, kdy přestal postup Němců do Pobaltí. A teď tyto pozice Führer vyklízí? Jaký zmatek tato událost vyvolává? O tom svědčí pověsti v anglickém tisku, že prý Hitler prodal Pobaltí Stalinovi za zlato, které potřebuje pro německé hospodářství. Je to nesmyslná kachna, ale příznačná. A já se přiznám, že si věc nedovedu vysvětlit. Podniká se tu marná věc, jestliže se přestěhováním chce řešit národnostní otázka. Vznikl snad neklid v Evropě, když někde začal národ utiskovat národ jiný? Ne, krize politická se dostavila, když přišla krize hospodářská. Tenkrát také začalo mít úspěchy hnutí sudetských Němců. 19. října 1939. Šíří se slechy, že také z Jugoslávie a Rumunska budou Němci staženi domů. Stane-li se to, s určitostí možno očekávat vyslání neněmeckého obyvatelstva ze středoevropského prostoru. Bylo by to v duchu filozofie Mein Kampfu, ale, jak výše řečeno, v dokonalém neporozumění nejnovější dějinné fázi. Geometrickým ohraničením národností se nic nevyřídí. Je to takřka návrat do doby pastevecko-kočovných kmenů, kteří svá sídla oddělovali vzájemným střetem. V dějinách ovšem nerozhoduje vždy logika a vývoj nejde přímočaře. Na bolševickou revoluci například nebylo možno vystačit s důvody rozumovými, kdo tvrdil, že socialismus v Rusku není možný, kdo říkal, že bezohledná diktatura se nemůže udržet, pohořel se svými logickými argumenty. Stejně tak se školskou logikou nevystačíš na dnešní Německo, které prodělává zvláštní druh revoluce a kontrarevoluce zároveň. Německé zprávy hlásily, že Francouzové byli vytlačeni z velké části okupovaného Sárska. Mám dojem, že západní státy jsou v situaci, v jaké byli Byzantinci proti muslimům, když se náhle vyřítili z Arábie, že jsou v situaci, v jaké byli Němci proti husitům, evropské monarchie proti armádám francouzské revoluce, vojska západních velmocí proti bolševickým gardám. Slabina Němců je v tom, že jiným národům nic nepřinášejí. Mluví oboji za svá práva na existenci, přičemž dělají to tak, že nahánějí svými aspiracemi a rasovými teoriemi strach svým sousedům. Listopadu 1939. Lidé se rozčilují nad pustým násilím gestapa, fackují prý na ulici a sám jsem to neviděl. Co je to však proti fackování rozumu, jimž je každé číslo novin a každý hlas z rozhlasu? Bude vždy ctí našeho národa, že se nikdy nesnížil k takovým urážkám lidského rozumu. Bezděčně se vnucuje myšlenka, je-li to náhoda, že český národ měl vůdcem v revoluci filozofa a profesora Masaryka, že ruskou revoluci vedl učenec Lenin, ale že německou revoluci vede muž bez středního vzdělání. Jejich projevy a zejména jejich spisy zůstanou potomstvu. Co však řeknou historikovi za 100 let? Až srovnají jejich ideály a způsob jednání. Masaryk hlásá humanitu, Lenin osvobození pracujících a vykořisťovaných a Hitler je jen Lebensraum pro Němce, pro jediný národ. Dialekticky myslící historik dovede tuto reakci na bolševický internacionalismus vysvětlit, ale stále zůstává otázka, proč právě národ filozofů, národ univerzit, národ soustavnosti a techniky hledá spásu pro sebe hlásáním tak přežilých idejí. 9. listopadu 1939. Včera měl Führer řeč v mnichovském Bürgerbräukelleru v den výročí mnichovského puče roku 1923. Forma řeči, vyluzované zvuky, stačily by k závěru, že jde o fanatika malého vzdělání. Vyčítal Angličanům panství nad 480 miliony lidí, aby tím odůvodnil německé právo na Lebensraum. Hitler si neuvědomuje, že anglické panství vyrostlo v určité dějinné periodě a že je přinejmenším nehistorické uvádět impérium britské jako argument pro impérium německé. Logické by dnes bylo, kdyby se Německo postavilo v čelo hnutí, jež chce rozbíjet staré imperialistické systémy. Namísto toho Hitler v různých obdobách opakuje, poněvadž jiní mají svá impéria, máme také my právo na svůj životní prostor, třeba z namrtvolách drobných i velkých národů kolem. Komické také je, že Hitler vytýká Anglii sociální zaostalost a bídu dělnických vrstev. Jako by si přečetl něco z útoků Leninových proti kastě lordů. Mluví-li však proti ní vůdce říše, kde šlechtické fon má takový kurz, mluví-li tak ten, jenž se postaral, aby u nás šlechtictví bylo obnoveno. Když Hitler odešel, vybuchl shromáždění pekelný stroj, který zabil 6 či 8 lidí a na 60 jiných zranil. Mezi nimi 29 těžce. Atentát byl okamžitě přiřčen anglické Intelligence Service bez nejmenší stopy pro tvrzení. Historik vzpomene, že atentáty se rodí nejvíce za despotických a tyranských režimů. Atentát je věc nemravná, ale policejní despotismus také. Třeba si vzpomenout na slova Masarykova o porušení zásady, že život lidský má být posvátný pro každého. Také pro lidi u vlády. Pražské rádio právě mluví o zázračném zachránění prozřetelností. Také Führer včera mnoho mluvil o prozřetelnosti. Takovými filozofiemi byla vždy dlážděna cesta k monarchii, panovníkům z boží milosti. 19. listopadu 1939. Nahlédl jsem do německých novin samá prozřetelnost. Mnohé nasvědčuje tomu, že Führer napadne Holandsko. Záminkou bude, že si Holandsko nechává prohledávat a zadržovat lodi Brity. Vlastní důvod najít východisko k útoku na Anglii. Nevěřím, že Německo provede tuto hrubou chybu, ale dlužno počítat s abnormálnostmi v myšlení. Rok 1940. Pobyt v nemocnici bránil mi v notickách o událostech. Dnes navazují na novoroční projevy velikých německých osobností. Vyznačují se obvyklou temnotou a naivním přesvědčením, že se vrátila doba, kdy se vydávaly edikty a reskripty my, císař Diokleciánem či Vilém II. A tak dále, stanovíme, nařizujeme, chceme, aby a tak dále. Vůdce nařizuje, ostatní poslouchají. V novoročních projevech se opět mluví o plutokracii anglické a francouzské. To si mohl dovolit Lenin, ale nikoli vůdcové Německa, kteří nestojí v zásadním boji proti společenským řádům těchto zemí, tak jako bolševici. Vždyť dnešní Německo by okamžitě uzavřelo mír s těmito plutokraciemi, jen kdyby nechali Německu volnou cestu na východ. Ostatně nemá práva mluvit o plutokracích a zestárlých národech ten, kdo hlásá tak zastaralou dějinou filozofii, jako je učení o vyvolené rase. Pěkná byla také místa věnovaná v německých projevech českému národu. Pan K.H. Frank hrozil, že bude konec s českým národem, jestliže nebude pracovat pro Německo. Pan Frank měl by se rozhlédnout i po světě i dějinné minulosti, aby našel národ tak tupý a otrocký, jenž by se upřímně přáteli s národem, jehož vůdcové hlásají, až budu potřebovat půdu pro své Němce, vezmu si ji a tebe vyženu. Ale také v druhém táboře nejsou si vědomi kořenů dnešních konfliktů. Vidí ve válce jen opakování první války světové. Chtějí Německo porazit a učinit opatření, aby Německo nemohlo ohrožovat svět. Zase se rozšiřuje názor, že Němci, respektive Prušáci, jsou nenapravitelní výbojníci a násilníci. Ač není pochyby, že nacisté dokonale napodobují Viléma II. A jeho kamarilu, jde o fatální omyl. A také u nás se myslí po starém způsobu. Nevidí se, že první naše republika, první republika Polska a tak dále byly jen etapy, přes které vývoj jde dál. Nikoli ovšem k obludnému útvaru pruských kasáren, které se nemohou zmoci navíce než na dělání pořádku ve střední Evropě, nedovedou zejména chápat, že máme opět před sebou revoluci vertikální, že se tlačí znovu do výše nižší třídy. Pravda, těžko to mohou postřehnout ti, kteří tak naivně ve školách i v novinách byli poučováni o historickém procesu.
3: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Zajímá vás svět indiánů a historie původních obyvatel Ameriky? Příběhy čtyř indiánských náčelníků vypráví cyklus portrétů Indiánští náčelníci. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Chyba systému a Na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Americký prezident Trump slaví 80. narozeniny, na dnešek taky oznámil podpis mírové dohody s Íránem. Dálnice D4 už několik hodin u jíloviště stojí, silničáři tam bourají starý most. Nejúspěšnější fotbalová reprezentace na světových šampionátech Brazílie vstupuje do letošního mistrovství proti Maroku. Dnes bude oblačno, na většině území přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Je neděle 14. června, u hlavních zpráv vás vítá Pavel Prouza.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Spojené státy by už dnes mohly uzavřít mírovou dohodu s Íránem. Na své sociální síti Truth Social to napsal americký prezident Donald Trump. Doplnil, že se USA taky zmocní íránských zásob obohaceného uranu a zničí je. Írán ohledně zásob uranu prohlásil, že nulové obohacování je pro něj nepřijatelné a znamená porušení jeho práv. Teherán dnešní podpis memoranda popírá. Nevyloučil ale uzavření dohody v některém z následujících dní. Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings.
6: Donald Trump si podle svých slov k narozeninám nepřeje nic jiného, než aby byla Amerika znovu skvělá. V rámci oslav nechal na trávníku Bílého domu postavit 28-metrovou klec, ve které se odehraje 7 zápasů bojového umění UFC. Sezval Američany, aby zápas sledovali s ním, a nechal vydat 120 000 vstupenek zdarma. Zatímco jeho předchůdce Joe Biden 80 před 3 lety přešel v tichosti s rodinou, Trump z nich dělá celonárodní událost. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Dálnice D4 u Jíloviště u Prahy je už zhruba 5 hodin obousměrně uzavřená. Dělníci tam dnes v noci bourají most ze 70. let. Podle silničářů byl ve špatném technickém stavu.
7: Dělníci tu mají 11 kusů těžké techniky. Hydraulickýma nůžkama odkusují části mostu. Pokračuje za zhotovitele Lubomír Janči.
8: Postupně z každé strany rozřízají ten železobeton, tak aby vlastně oddělili tu výstuž od toho betonu.
7: Oprava mostu by byla podle mluvčího krajské správy a údržby silnic Josefa Holka dražší než stavba nového.
9: Na tom mostě už v podstatě byl zdegradovaný beton, vozovka vykazovala celou řadu závad a samozřejmě i ocelové výstuže byly za hranou životnosti.
7: Stavba nového mostu bude hotová příští rok v září. Celkové náklady by měly být skoro na 200 milionů korun. Z Jíloviště Laura Hájková, Radiožurnál.
5: Dopravu ve středních Čechách v sobotu komplikoval taky silný vítr. Hasiči odpoledne zasahovali zhruba na 20 místech. Popadané stromy narušily provoz vlaků v Prokopském údolí v Praze, mezi stanicemi Zbraslav a Vrané nad Vltavou a taky mezi Zdicemi a Berounem. Hasiči vyjížděli i k ohroženým plavidlům na vodní nádrži Slapy, jak popisuje jejich mluvčí Tomáš Bakalář.
10: Jedna plachetnice byla částečně potopená, tu jsme přitáhli ke břehu, vyčerpali jsme z ní vodu. Druhá plachetnice byla skoro celá potopená, pomocí potápěčů jsme ji vyzvedli vaky. Další dvě plachetnice bylo zapotřebí jenom trošičku usměrnit.
5: Dneškem začínají v Česku platit přísnější pravidla pro prodej medu. Na etiketách už nestačí uvést jenom údaj, že jde o směs medů ze zemí EU. Změny přináší evropská směrnice.
11: Cílem je zajistit jasnější označování medu. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
12: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
11: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
13: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
11: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Radiožurnál.
5: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán zůstává v čele strany Fidesz. Delegáti ho na sobotním sjezdu znovu zvolili předsedou, tentokrát na jeden rok. Strana zároveň schválila rozsáhlé změny ve vedení po dubnové volební porážce, která Fidesz po 16 letech poslala do opozice.
14: Orbán neměl protikandidáta, pro jeho znovu zvolení hlasovalo přes 700 delegátů. Proti nebyl nikdo a jen 8 se zdrželo. Staronový předseda Fidesu slíbil, že strana udělá vše proto, aby opět získala přízeň voličů. Podle něj se ale musí výrazně proměnit, aby obstála i ve své nové roli v parlamentu.
15: Fidesz není schopný být úspěšnou opoziční stranou. Ne v této podobě. Už nejsme vládní strana a opozicí jsme se ještě nestali.
14: Orbán stojí v čele strany s krátkou přestávkou už od roku 1993. Ve vedení Fidesu nově zasednou také krajští předsedové nebo šéf poslaneckého klubu. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Velká Británie oslavila narozeniny krále Karla III. Ten se sice narodil v listopadu, ale jubilea panovníků si Britové tradičně kvůli lepšímu počasí připomínají v červnu. Ceremoniál s názvem Trooping the Colour pořádají už déle než 260 let. Ulice Londýna proto v sobotu zaplnili tisíce lidí.
15: Od sídla britských panovníků se po ulici Domol prošli vojáci královské gardy v červených uniformách s tradičními vysokými chlupatými čepicemi. Asi 400 z nich jelo na koních. Karel III., také oblečený v červené vojenské uniformě, sledoval prohlídku z kočáru v centru Londýna. Na jeho počest taky 41krát zazněl výstřel z děla. Ceremoniál pak přeletem završila speciální letka královského letectva, takzvaný Red Arrows. Těm už 77-letý Karel s královskou rodinou zamávali z balkónu Buckinghamského paláce. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Před více než 30 tisíci fanoušky vystoupila na stadionu v pražském Edenu zpěvačka Eva Farna. Na vyprodaném koncertě zpívala, tančila i létala, zavěšená na laně vzduchem. Stejnou show předvede ve stejné aréně ještě dvakrát.
16: Dvou a půl hodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které jí před 20 lety získaly první fanoušky, i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Lidé se na její koncert sjeli z Česka i Polska.
17: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
18: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
19: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
17: Eva
19: super.
17: Eva je skvělá prostě.
16: V pražském Edenu vystoupí Eva Farná celkem třikrát, naposledy v úterý večer. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
5: Pětinásobní fotbaloví mistři světa Brazilci vstoupili do světového šampionátu. V americkém státě New Jersey vyzvali Maročany. Úvodní minuty viděl Adam Weidenthaler.
20: Ve čtvrté minutě je stav utkání 0-0. Brazilci jsou pětinásobní šampioni mistrovství světa, takže nejúspěšnější reprezentace. Pozor ale na Maroko, semifinalisty posledního mistrovství světa v roce 2022 v Kataru. Za Brazilce nehraje ani jejich nejslavnější hráč v současnosti, 34-letý Neymar, který kvůli zranění není ani na lavičce náhradníků. Čtvrtá minuta, 0-0, Brazílie, Maroko. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
5: V už dohraném utkání Švýcaři remizovali s Katarem 1-1, tak mají všechny týmy skupiny B po jednom bodu. Pořadatelská Kanada totiž na úvod remizovala s Bosnou a Hercegovinou. Dnes se budou hrát na fotbalovém mistrovství světa ještě dva zápasy. Skotsko vyzve Haiti ve 3 hodiny českého času. O 3 hodiny později Austrálie nastoupí proti Turecku. Basketbalisté Pardubice zvítězili v 6. finále Národní ligy nad Nymburkem 86-57 a vynutili si rozhodující 7. zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce.
21: Průjezdná trojka u Českých Budějovic a taky silnice 4 u Prahy. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice před více než hodinou havarovalo osobní auto. Nehoda je za sjezdem na Únčovice, kilometru 251. Policie hlásila zavřený pravý pruh, kolona se v místě netvoří. Silnice 3 z Českých Budějovic do Kaplice neprůjezdná. Uzavírka je u Plané po vážné nehodě. Střetlo se tam osobní auto s chodcem. Obět uzavírku můžete po lidické třídě nebo dálnici D3. A už ve zprávách zaznělo, že do rána bude neprůjezdná 4 u Jíloviště. Uzavírka kvůli bourání mostu je na 9. kilometru, jak na Prahu, tak Strakonice. Jezdí se přes Jíloviště. Teď plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Noc je polojasná nebo skoro jasná na severu a severovýchodě ojediněle s přeháňkami. K ránu může od západu oblačnost přibývat, teploty 12 až 8 stupňů. Přes den má být proměnlivá, převážně velká oblačnost. Na severu přeháňky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přeháňky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Tolik zprávy.
23: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Evropští uživatelé bez AI od Apple, nové povinné tlačítko v e-shopech, vakcína vytvořená pomocí umělé inteligence a nový AI model, který může běžet v přenosném počítači. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, ve kterým vás také dnes provází David Slížek.
23: Online Plus.
24: U mikrofonu vítám samozřejmě také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
25: Ahoj Davide.
24: Google uvedl nový velký jazykový model, který si podle něj mohou uživatelé spustit na běžně dostupném notebooku. K rozběhnutí modulu Gemma 4 je podle firmy potřeba jen 16 GB paměti na grafické kartě nebo v takzvané sjednocené paměti Unified Memory. To se může hodit k experimentům s umělou inteligencí bez připojení k internetu nebo k pokusům s citlivými daty, která uživatel nechce někam nahrávat přes internet. Gemma 4 je multimodální, umí tedy pracovat s textem, obrázky, zvukem i videem. Model zahrnuje 12 miliard parametrů a kontextové okno o velikosti 256 tisíc tokenů. Podle testů nejsou jeho schopnosti takzvaného uvažování o mnoho horší než u modelů s mnohem více parametry. Tvrzení o tom, že je Gemmu 4 možné rozběhnout na běžně dostupných laptopech, je ale přece jen trochu zavádějící. Je k tomu potřeba buď poměrně silný grafický akcelerátor s 16 GB paměti, anebo počítač Mac se stejně velkou sjednocenou operační pamětí. Na skutečně běžném stroji tedy pravděpodobně provozovat nejde. Petře, tohle oznámení vzbudilo poměrně velkou pozornost, vlastně i z technických důvodů, protože tenhle ten model od Google má trochu jinou architekturu a vlastně vypadá to, že je pro lidi, kteří s AI pracují nebo s velkými jazykovými modely pracují, takže je poměrně zajímavý. Je také uvolněn pod takovou otevřenou vlastně licencí, takže se s ním dá různě experimentovat, pracovat i pro komerční účely například a podobně. Ale to, o čem se vlastně hodně psalo a to, co Google sám hodně vlastně zdůrazňuje, je právě to, že je možné s ním pracovat na nějakém přenosném počítači, že ne, to prostě není potřeba silný počítač nebo datacentrum, že tohle je model, se kterým může i relativně běžný člověk pracovat na svém přenosném počítači, laptopu, notebooku, ať to nazveme jakkoliv. Nadchází tedy podle tebe doba, kdy opravdu si budeme stahovat velké jazykové modely, velmi výkonné velké jazykové modely do svých laptopů a budeme s nimi takhle pracovat?
0: Zatím asi úplně ne, protože jednak, jak jsi řekl, není to úplně běžný počítač, je to výkonný a drahý počítač, v současné době pořád ještě trvá krize s cenami paměti, takže tohle nejsou levné stroje. Ale je možné, že v budoucnu se trošku posune definice toho, co to je běžný počítač právě pod tlakem lokálního provozování umělé inteligence, ale ani potom si nemyslím, že budeme si všichni instalovat lokální jazykové modely, už jenom proto, že ono to není tak jednoduché. To není něco, co se spustí jako nová aplikace v počítači, vyžaduje to, aspoň prozatím to vyžaduje přece jenom nějaké odborné znalosti. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že spíš si myslím, že budoucnost spočívá v kombinaci toho vzdáleného, vysoce výkonného jazykového modelu datacentru a nějakého menšího v počítači. A spolupracují mezi sebou. Takhle ostatně to chystá jak Google, tak Apple. A vypadá to, že by to mohla být z hlediska bezpečnosti i z hlediska výpočetního výkonu dobrá kombinace.
24: Proč tedy vlastně třeba Google, ale i další firmy, tyhle ty modely, o kterých právě říkají, že se dají rozběhnout na těch méně výkonných strojích, například v těch přenosných počítačích, proč je tedy vlastně takto uvolňují? Je to jenom nějaká reklama nebo mají opravdu nějaký praktický význam?
0: Myslím si, že je to velice podobné, jako když se firmy provozující operační systémy snaží získat vývojáře, aby vyvíjeli aplikace. Tohle jsou modely, se kterými si mohou vývojáři, ne běžní uživatelé, ale vývojáři znalí lidé hrát, budovat nad nimi aplikace, modifikovat je a ledacos z toho může být pak užitečné pro ty společnosti, jako je Google, které to pak nějak převezmou nebo koupí. Vytváří se tím prostě komunita, vytváří se tím ekosystém. To je asi hlavní důvod, proč to uvolňují do volného použití.
24: Tak uvidíme, jak se ty modely budou vyvíjet a jak se budou vyvíjet samozřejmě také naše přenosné počítače, jestli pomine ta současná hardwareová krize a všechny ceny zase klesnou a budeme mít tedy časem počítače, které budou zvládat v pohodě třeba právě aspoň ty dnešní modely, protože asi do budoucna to bude vypadat zase jinak. No, tak uvidíme prostě, jak to dopadne.
22: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas
23: a v dalších podcastových aplikacích.
24: Na světě je první vakcína vytvořená s pomocí umělé inteligence, napsala britská BBC. Prošla prvním testem na skupině lidských dobrovolníků a výsledky nebyly špatné, citovala BBC výzkumníky z britské Cambridgeské univerzity. Ti při návrhu vakcíny použili nový postup. Nechali AI zanalyzovat genetické informace řady známých patogenů z rodiny tzv. Koronavirů. Umělá inteligence pak navrhla speciální antigen, který by měl být schopný naučit imunitní systém reagovat nejenom na jednu variantu viru, ale na celou řadu variant a mutací. Vakcínu pak vědci otestovali na skupině 39 dobrovolníků. Jde samozřejmě zatím jen o první krok v dlouhém procesu, který by časem mohl vést ke schválení a praktickému používání této nové vakcíny. Petře, tohle je titulek, který samozřejmě zaujme. První vakcína vytvořená pomocí umělé inteligence. My už jsme, myslím, v minulosti mluvili o tom, že právě AI a velké jazykové modely by mohly pomoci právě třeba při vývoji nových chemických sloučenin nebo nových léků. V tomhle případě jde o tedy nějaký nový způsob navrhování a výroby vakcín. Jak významný vlastně tohleto, tento krok je podle tebe?
0: S hodnocením toho významu bych byl hodně opatrný, abych to maličko uvedl. Na pravou míru ta studie, o které se tady hovoří, je v takzvané fázi 1, což v terminologii farmaceutického výzkumu znamená, že to není ještě test skutečné účinnosti léku nebo vakcíny, ale především toho, jestli nepoškozuje ty lidi, jestli to zdravotně dobře snášejí. Proto se to taky testuje na zcela zdravých lidech výhradně v téhle fázi a proto je ta skupina poměrně malá. Čili ta vakcína prošla ověřením, že neškodí, že není nebezpečná a že vyvolává jakousi odezvu v organismu, která by mohla být tou správnou. Ale jestli opravdu dokáže vůbec někoho ochránit před nákazou, což je smyslem vakcíny, to se zatím neví, k tomu by se přistoupilo až v těch dalších fázích testování. A tím, že to není léková vakcína, tak je to ještě specifické, protože z etických důvodů nemůžeš nikoho při klinickém testování nakazit řízeně tou nemocí. Čili buď by se muselo čekat, až s nějakými nákazami přijdou ti lidé do styku a jak si budou vést ve srovnání s kontrolní skupinou, která přijde do styku s podobným prostředím a očkovaná nebyla. Prostě klinické testování vakcín samo o sobě je velice složité, když je to takovýhle nový princip, je to ještě komplikovanější. Umělá inteligence se na tom zasloužila do té míry, že mohla zrychlit ten vývoj. Aha. Ona nevymyslela nic zázračně nového, je to DNA vakcína, která má sestrojit nějakou imunitní odezvu v organismu. To není nový ani neznámý princip, ale návrh těch konkrétních molekul, které tu odezvu vyvolají, se touhle cestou velice zrychlil a bylo možné ho udělat univerzální na větší skupinu virů, což by jinak taky bylo obtížné vzhledem k výpočetní složitosti návrhu takové bílkoviny. Takže tohle všechno je fajn, ale jásat nad tím, že AI nám vyřeší nakažlivé nemoci a tyhle hlášky jsem taky už viděl, na to je opravdu velice brzy.
24: Takže předpokládáš, že ta role umělé inteligence nebo velkých jazykových modelů právě třeba při vývoji vakcín bude právě v tom, že mají větší tedy výpočetní sílu, větší kapacitu a větší budou zrychlovat ten proces nebo něco podobného, že nebudou tedy vymýšlet něco úplně nového. Myslíš, že tohle to bude ta hlavní role?
0: V tuhle chvíli tomu tak je. Jak to bude za pár let, to nikdo neví. Ona vůbec role umělé inteligence ve vědeckém výzkumu, v kreativních záležitostech týkajících se navrhování nových cest, nových postupů. To je velice otevřená otázka. Jsou přírodovědci, kteří jsou přesvědčeni, že může být velká, jsou jiní, kteří jsou k tomu velmi skeptičtí. Je to všechno na začátku. Ale v tuhle chvíli je ta umělá inteligence prostě kombinatorickým strojem, který dokáže dát dohromady více variant, než kolik se vejde do hlavy lidské a tím pomáhá. Nevymýšlí žádný zbrusunový postup.
24: No tak zase uvidíme, jak tohle to dopadne, jak si říkal ty a jak jsem říkal i já v úvodu, tak opravdu, než se ukáže, jak tahle ta vakcína funguje, tak to bude trvat ještě hodně dlouho a bude tam řada různých dalších testů a ověřování a podobně. Tak jsem zvědavý, jestli tahle ta metoda s využitím AI se uchytí nakonec a jaké tedy novinky přinese při vývoji léku a vývoji vakcín.
23: Online Plus Davida Slíška.
24: Od 19. června by se zákazníci v e-shopech měli dočkat nového tlačítka pro případné odstoupení od kupní smlouvy. Jde o novou povinnost, která vyplývá z evropské směrnice, která by se měla propsat také do českého práva. I když zatím není úplně jasné, zda příslušná novela do 19. června stihne projít tuzemským parlamentem. Směrnice vychází z úvahy, že když může zákazník nakoupit v e-shopu zboží jen několika málo kliknutími, měl by mít možnost stejně snadno od smlouvy případně také odstoupit. V rozhraní e-shopu by se mu tak nově mělo objevit tlačítko nebo jasně viditelný odkaz, který mu to umožní. K dispozici mají být po celou dobu, kdy má zákazník právo nákup zrušit, tedy například po celých 14 dnů standardní zákonné lhůty u prodeje na dálku. Po kliknutí na tlačítko či odkaz bude muset zákazník ještě vyplnit základní údaj o objednávce a pak bude muset své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy definitivně potvrdit. Petře, taková drobná změna, nicméně asi se dotkne opravdu velkého množství lidí, kteří i v Česku nakupují v online obchodech, v e-shopech. Co na tohle to říkáš? Potřebujeme nové takovéto tlačítko?

0: mi jednoduše vrátit, nevím. Myslím si, že je to v zásadě v pořádku, ale docela bych se bál toho, že se to zneužívat začne. A budu zvědav na nějaká hlášení z e-shopu, jak moc se ta věc používá.
1: Hmm. Myslíš, že vlastně jenom tohleto zjednodušení, protože to právo na odstoupení od smlouvy to má zákazník už teď ze zákona,
0: samozřejmě.
1: Je tam těch 14 dní a myslíš, že to zjednodušení, prostě to, že tam bude na ty lidi tlačítko takhle opravdu koukat a že ho tam takhle uvidí, takže by mohlo opravdu je přimět k tomu, že to budou více zkoušet?
0: Myslím, že ano. Já kolem sebe neustále pozoruju, že cokoliv je na stisk tlačítka na obrazovce, cokoliv se dá udělat elektronicky bez komunikace s člověkem, to lidé všech věkových kategorií používají mnohem častěji, než tam, kde je potřeba třeba zvednout telefon, někam zavolat nebo někam dojít, vyřídit to osobně. Prostě ty zábrany se tím podstatně snižují. To je vlastně důvod, proč jsem to komentoval těmito slovy. Ano, je v naprostém pořádku, že zákazník má chráněná práva tak, jak je má dnešní zákonnou úpravou, ale tenhle krok mi připadá, no je to zajímavý sociologický experiment v podstatě.
1: Vidíš, tohle mě nenapadlo takhle, že by to vlastně mohlo provokovat ty lidi k tomu, aby to třeba častěji používali. To je zajímavý.
0: Snižovat bariéru bariéru. Když mám někam jít a do očí někomu říci, že ta kamera za 40 tisíc je sice bezvadná, ale týden jsem si s ní hrál a tady jí máte zpátky, tak to je trochu složitá situace, ale když se to dá udělat na jedno stisknutí tlačítka, no uvidíme, jak ty rád říkáš, uvidíme.
1: Ano, uvidíme, no a jako to je fakt zajímavý pohled, takhle jsem o tom vůbec nepřemýšlel. Je pravda, že někde třeba v některých e-shopech dneska, když člověk chce tedy odstoupit od té smlouvy a má proto nějaký důvod, tak někde se prostě dostat k tomu, jak to má udělat, není úplně jako jednoduché.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Firma Apple představila novou verzi své digitální asistentky Siri. Ta má být vybavena umělou inteligencí a má být integrována do operačního systému v telefonech a dalších zařízeních Apple. Uživatelé se s ní mají setkat v nové verzi operačních systémů, které by firma měla uvolnit někdy během podzimu. Jenomže ne všichni. Uživatelům v Evropské unii nebude Siri AI zatím dostupná, oznámil Apple. Z neuvedení nové Siri firma oficiálně viní Evropskou komisi, která podle prohlášení nepřijala žádný z návrhů Apple, jak by novinka mohla dostat povinnostem vyplývajícím z evropského nařízení o digitálních trzích DMA. Mluvčí komise na obvinění reagoval prohlášením, že to Apple nebyl schopný přijít s žádným řešením. Jádrem sporu je to, že DMA vyžaduje, aby Apple do svých zařízení vpustil i konkurenční AI asistenty a dal uživatelům na výběr. Firma to ale nechce udělat, protože by to podle ní ohrozilo bezpečnost zařízení a ochranu osobních dat uživatelů. Jeden ze sporů, který se týká právě toho nařízení o digitálních trzích, DMA, který vlastně má podobný základ. Týká se té takzvané interoperability, krásné slovo, na kterém si většinou trošku zlámu jazyk. A to znamená, že opravdu by ti velcí výrobci nějakých zařízení nebo služeb měli umožnit to, že k ním opravdu budou mít přístup i nějaké konkurenční služby, například v tomhle případě ti AI asistenti. Myslím, že jsme tady řešili podobný případ s komunikační službou WhatsApp od firmy Meta, která také vlastně by tam měla dát přístup vlastně všem dalším výrobcům nebo vývojářům vlastně různých AI asistentů, kromě toho Meta AI, který tam je teďka dostupný. A tady vlastně Evropská komise požaduje to samé na základě DMA také od Apple. Jak si myslíš, že tedy ty argumenty Apple, že to nechce udělat, protože by pustil tedy ty konkurenční AI asistenty příliš hluboko do svého operačního systému a to by mohlo ohrozit bezpečnost a data uživatelů. Jak myslíš, že tenhle ten argument Apple je opravdu validní?
0: Zajímavé je, že Apple nemá výhrady proti zařazení té nové Siri, té své nové umělé inteligence, do operačního systému macOS, čili v Evropě bude dostupná ta nová asistentka, ta nová konverzační umělá inteligence, ale jenom na počítačích, nikoli na telefonech a tabletech. Rozdíl je podle mě v tom, že v operačním systému iOS používaném na těch mobilních zařízeních je Siri od samého začátku hluboce integrovaná.

0: a do operačního systému. A pokud by tam Apple na základě zákonného požadavku pustil konkurenci, tak by jí zároveň dal hodně nahlédnout do toho, jak je ten systém udělaný, co všechno se v něm dá a nedá využívat, případně okopírovat. Do toho se jim očividně nechce. U toho MacOSu tohle nijak zvlášť nehrozí, protože to je vlastně přepracovaný Unix, který je z velké části tak jako tak pod otevřenou licencí a ta integrace té AI do systému zcela jistě není tak hluboká, tak zásadní. Tohle by mohlo být, pokouším se tomu rozumět, pokouším se přemýšlet nahlas, tohle by mohlo být racionální jádro za tím postupem Apple. Ono vlastně to není novinka, tohle platí už 2 roky.
1: Ano.
0: Od chvíle, kdy Apple začal s umělou inteligencí, jenomže po ty 2 roky ta AI jeho toho uměla tak málo, že to vlastně každému bylo jedno, jestli je to v Evropě dostupné nebo není. Teď se situace mění, protože to, co jsme viděli na nedávné vývojářské konferenci, tak tam bylo vidět, že nová umělá inteligence od Apple bude velmi zajímavá, velmi atraktivní a ten rozdíl mezi tou evropskou a americkou verzí iPhoneu třeba bude tím pádem dosti velký. A když Apple riskuje svůj podíl na tak velkém a bohatém trhu, jako je celá Evropská unie, tak k tomu nějaký velmi vážný důvod mít musí. To není jinak možné.
1: No ale třeba jiné firmy s tím zas tak velký problém, zdá se, nemají. Do telefonu s Androidem si můžeš vlastně nainstalovat třeba nějakou jinou AI asistentku nebo jiného AI asistenta a lze tam nějakým způsobem s ním pracovat. Nevím tedy, jestli až tak je integrovaný dovnitř toho operačního systému jako třeba právě asistent od Google, ale je tam prostě možný určitý výběr. Proč to podle tebe třeba právě Google nevadí tolik a tomu Apple to vadí hodně? Je tam opravdu rozdíl v té hloubce integrace a nedá se to třeba nějak technicky vyřešit?
0: Rozdíl je hlavně v tom, že Android je otevřený systém, má otevřenou licenci, takže na něm také jako tak není co utajovat. Ten je viditelný a všem na očích a ostatně výrobci si ho modifikují podle sebe, mají na to právo. iOS je ta přísně střežená pevnost, do které nikdo nesmí, ta nejhodnotnější věc, kterou Apple vlastně má a vlastní a nechce si nechat koukat pod prsty. Takhle to aspoň čtu já.
1: No, jsem opravdu zvědavý, jak tohle to dopadne. Myslím, že opravdu Apple stojí za to tedy vyloučit takovou obrovskou asi spoustu uživatelů, které patrně tady v Evropě také má z používání té své AI a AI Siri nebo Siri AI, že to opravdu ta firma vydrží a bude stát tedy za svým, že nepřijde třeba časem s nějakým řešením, že tohle to třeba není jenom součást nějakého vyjednávání s Evropskou komisí.
0: Velmi pravděpodobně je, ale je to vyjednávání už hodně na hraně. Nevíme, jak v zákulisí ta jednání probíhají, kdo tam komu co řekl, jaké možnosti jsou v tuhle chvíli ještě otevřené. Těžko říct. Rozhodně si myslím, že pokud se to povleče dlouho, takže Apple opravdu riskuje ztrátu části tržního podílu. Protože ten rozdíl mezi iPhonem bez integrované umělé inteligence, i když samozřejmě s aplikacemi, jako je ChatGPT a Claude a Gemini, ty tam poběží, ale nebudou tak hluboce propojené třeba s kalendářem, mailem a podobně, jako bude ta Siri v Americe. No a ten rozdíl mezi tím trošku hloupějším iPhonem evropským a velmi chytrými Androidy na evropském trhu už může být dostatečně velký, aby i zryté uživatele Apple aspoň některé přesvědčil, že mají změnit značku.
1: Já si pak říkám, jestli by ty telefony, které jsou sice vybaveny Siri AI, ale ta v nich nefunguje, tedy na evropském trhu, jestli by třeba neměly být nějaké levnější, protože opravdu vlastně část té funkcionality pak tam ten uživatel nemá, přitom by měl za ně platit stejnou cenu jako ten uživatel, který je na opačné straně oceánu prostě má. No, tak,
0: to, ale to je, Davide, taková velice hezká myšlenka, ano. Ale nevím, jestli v Cupertinu by ji rádi slyšeli.
1: No asi ne, no. Ale ono je to vlastně zajímavé, protože třeba podobně vnímám třeba konkurenční Samsung, který také nabízí svoji umělou inteligenci ve svých mobilních zařízeních a ta už leta a používá samozřejmě ji jako prodejní argument, že proto by si lidé měli koupit jeho třeba telefony, ale už dlouhá leta tam třeba řada těch funkcí nefunguje, protože by vyžadovali nějakou lokalizaci do češtiny, například nějaké překlady a podobné záležitosti a to prostě už dlouhá leta tam není. Tak tam jsem taky uvažoval o tom, jestli by i Samsung neměl ty telefony na těch trzích, kde ty funkce vlastně nejsou dostupné, tak jestli by je neměl zlevnit. No ale nečekám, že by ty velké firmy to udělali dobrovolně samozřejmě, dokud lidé ty telefony fungují i v tomhle stavu. No, tak to jsem si jenom tak povzdechl ještě nakonec. Petře, každopádně děkuji ti za tvoje dnešní komentáře a postřehy. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N, Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Český rozhlas Plus a Davidské divadlo vás zvou na živé natáčení debaty z cyklu Ctnosti a neřesti s názvem Jak přežít technoevoluci. Lidstvo čelí řadě nejistot a krizí a není to jen změna klimatu. Svět začaly masivně ovlivňovat technologie generativní umělé inteligence. AI nástroje se prosazují v řadě oborů a stále více zasahují do každodenního života. Kde a proč je nutné pro umělou inteligenci vytvářet nové normy a předpisy? A jak by měly vypadat? Přijďte 17. června v 7 hodin večer do kavárny Davidského divadla na Praze 6. Moderátorka Renata Kalenská se bude ptát teologa a sociologa Tomáše Halíka, spoluzakladatelky AI dětem Evy Nečasové a režiséra inscenace Tři zmrzlí Pavla Šimáka. Vstupenky koupíte na webu davidskedivadlo.cz. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Český školní rok jde do finále, ať už jde o vysvědčení, maturity, tituly, nebo naopak o výsledky přijímacího řízení. Cílem českého vzdělávacího systému má být co nejlepší příprava na život pracovní tak, aby česká ekonomika nepřicházela o talenty a využil se tak potenciál dětí naplno. Je ten český vzdělávací systém překážkou? A jak důležitý vlastně je pro ekonomiku a i to, jak tento systém funguje? Dnes se budu ptát Lubora Laciny, profesora ekonomie, který působí na brněnské Mendelově univerzitě. Dobrý den, zdravím vás do Brna.
4: Dobrý den.
3: Řeč bude i o tom, jak výhodné jsou vlastně investice do vzdělávacího systému a jak vlastně posuzovat jejich efektivitu. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
3: Vzdělávání je dlouhodobou prioritou prakticky na všech politických úrovních, ale tím pádem není prioritou vlastně nikoho. Stará politologická poučka. České školství se často haní, přirovnává se k tomu z dob Rakouska-Uherska a všichni mluví o jeho modernizaci. Ty největší změny posledních dekád v českém vzdělávacím systému se týkají především přijímacího řízení na střední školy a také maturit, kde se objevila takzvaná státní část. Ta má své zastánce i odpůrce, a to především u přijímacích zkoušek, které rozřazují žáky základní škole na ty střední. Jak v našem pořadu hned několikrát upozornil ekonom Daniel Minich z think tanku IDEA při CERGEI.
5: Ten základní problém je, že jsme strašně dlouho, 2-3 dekády přehlíželi rostoucí nesoulad mezi tím, co chtějí rodiče a co vyžaduje nová doba vzdělání, tím myslím strukturu středoškolského vzdělání a tím, jaké středoškolské vzdělání typy a obsah nabízíme. Rostly a narostly do obrovských rozměrů diskrepance mezi tím, co lidé chtějí a potřebují a vědí to mnohem lepší než ministerstva a úředníci a mezi tím, co jim je nabízeno. A některé ty školy prostě se dostaly do obrovského převisu poptávky. Byť jsme to často nevěděli, protože lidé se vůbec báli dokonce přihlásit, protože ten systém vlastně odrazoval, bylo nebezpečné hlásit se na hodně poptávanou školu. A ty přijímačky vůbec netestují, kdo se co naučil, kde ve škole, jestli teda to odpovídá to, co se lidé naučili ve škole, tomu, co se očekávalo od těch učitelů. Ale je to prostě nějaký mechanismus, jak rozstřídíme lidi na to, kteří se dostanou a kteří se nedostanou. Bohužel to vyvolává obrovské tlaky na straně rodičů a těch žáků, aby se učili ještě na samotné testy. A má to obrovské nevýhody v tom, že se těch závodů účastní jenom ti, kteří mají tu buď to vnitřní motivace nebo vnější ze strany rodičů nebo učitelů, a zůstávají stranou ti, kteří tu motivaci nemají, což často jsou také velké talenty, ale prostě bez toho tlaku a bez té intenzivní přípravy a peněz, v daném případě i peněz na ty testy, se uspět nedá.
3: Popsal asi jeden z nejkontroverznějších problémů českého školství v předchozích dílech Řečí peněz ekonom Daniel Minich. To, že český systém přijímacího řízení na střední škole je nespravedlivý, tvrdí také sociolog Daniel Prokop z PAK Research. Ten to označuje za největší problém českého školství a vysvětluje, v čem to vlastně podle něj poškozuje i základní, i vysoké školy.
4: Ten hlavní problém je ta kapacita středních škol samozřejmě, jo. Protože ten systém Česku je absurdní v tom, že on dělá takové úzké místo, jo, takové úzké hrdlo v těm středním školství. Tam chodí 30% žáků na všeobecní základní školy, gymnázia a licea. A potom se to znova otevře a 55% jde na vysoké školy. Jo. A my vidíme v těch datech, že oni často změní úplně obor, že jde třeba z obchodky na stavebku a podobně. Jo. A jsou taky méně úspěšní na těch školách. A teďka ty vysoké školy mají studenty, kteří jsou z různých typů škol, gymnázia, střední odborní školy. A vlastně věnují třeba první rok tomu, že dohání ty znalosti v té matematice, aby byly na stejném úrovni. Takže on to potom jako ničí to i ty vysoké školy. Jo? Že třeba žádoucí reforma vysoké školy je to, aby byly kratší, aby byly bakalářský profesní programy jako zahraničí. Ale to nejde udělat, protože tam přicházejí úplně jinak připravení studenti. A vy ten prvák věnujete tomu, že doháníte jejich jako znalosti v té matice a v dalších věcech. Takže to potom ničí vysoké školy. Tam je vysoká neúspěšnost prostě na těch vysokých školách. Protahuje se to studium. Takže my děláme jako úzký hrdlo ve vzdělávání tam, kde nemá být. Jo. Jakoby ty střední školy počítali s tím, že pořád na vysoké škole chodí 20% lidí. My jsme reformovali vysoké školy a nepřizpůsobili jsme tomuto střední školství. V Polsku chodí třeba 45% díky tomuhle na všeobecní obory, aby tam byla ta připravenost, jo, aby tam nebyl ten nesmysl, že to uzavřete a potom otevřete znova.
3: Popisuje sociolog Daniel Prokop, který říká, že političtí zastupitelé se snaží tento problém, tedy nedostatek všeobecných středních škol v systému, vyčekat, až odezní demograficky silné ročníky a problém se tak vyřeší sám. Apeluje přitom na rozšíření počtu přihlášek, protože z průzkumu jasně plyne, že o talenty přicházíme díky strategizování při volbě školy.
4: Za A to stresuje ty studenty strašně. Oni se připravují prostě půl roku na přijímačky, jako, takže to ničí to školství a ani to nevede k nějakému jako efektivnímu výběru na ty střední školy. Jo. Takže to je takový zbytečný stres. Jo. Tak řekl bych, že to je příznačný možná pro Česko v některých věcech, že máme věci, které jsou trochu nespravedlivý, moc stresující a zároveň ani jako nikomu nepomáhají, protože spoustu lidí to zabrzdí tomu, aby studovali to, co chtějí a podobně. Ale protože ty přihlášky, ty priority jsou jenom tři, tak se část lidí, a je to asi 25% teda rodičů deváťáků, to říká, tak se vlastně bojí tam dát ty školy, na které by fakt chtěli. Protože se bojí, že se nikam nedostanou, že propadnou těma třema školama, nedostanou se nikam. Tak i na tu první prioritu nedávají tu vysněnou školu a dávají tam nějaký kompromis. Jo. Což samozřejmě vede k tomu, že ty studenti se třeba nedostanou zbytečně tam, kam by mohli jít.
3: Říká sociolog Daniel Prokop z PEC Research. Ministerstvo školství na rozšíření počtu přihlášek na střední školu už pracuje a podle ministra školství Roberta Plagy z hnutí ANO se k tomu dopracuje, ale nejdříve v roce 2028, anebo spíše až v roce 2029.
6: Já jsem samozřejmě hned na začátku říkal, že prvním možným termínem je jaro roku 2028. Teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 2028, že ten správný termín je jaro 2029. Takže buď 28 nebo 29 a ten systém, kdy všichni by vlastně tu zkoušku dělali na základní škole, by právě pomohl i těm, kteří třeba nemají zprvu ty ambice, ale mají ty schopnosti. To znamená, odhalil by ty talenty, které dneska vlastně ztrácíme tím, že jednotnou přijímací zkoušku nekonají.
3: Přiznal v našem vysílání ministr školství Robert Plaga, že změny počtu přihlášek se ty nejpočetnější ročníky studentů hned tak nedočkají. Mluví ale i o revizi nabídky středních škol, s tím souhlasí také zmíněný ekonom Daniel Minich z RGEI, podle kterého by se odborné školy, tedy průmyslovky, vnitřně tematicky měly rozkročit, aby se jejich absolventi, kteří směřují pak na vysokou školu, nemuseli už v 15 letech rozhodovat, jestli půjdou na stavební elektrotechniku na ČVUT ČVUT anebo na lékaře.
5: Je to velká brzda, protože tím tahounem změn je právě vzdělanostní struktura. Ten plán na výrazné rozšíření dostupnosti gymnázií tady byl už před rokem 2010 s tím, že někde v okolo roku 2015 už každý druhý žák bude moct být na všeobecném středoškolském vzdělávání. To se samozřejmě neuskutečnilo. A ta věc se vlastně ještě nepodařila přetransformovat do reality, do absolventů. To bude představovat dlouhodobě brzdu změn. Není to tak, že by průmysl byl tahonem těch změn. Prostě ten průmysl je postaven na té staré pracovní síle a pokud nepřijde nově moderně vzdělaná pracovní síla, tak ta změna nepůjde.
3: Říká ekonom Daniel Minich, ale dodám, že sám by strukturu českého vzdělávacího systému neměnil. Lubor Lacino, my jsme slyšeli opravdu velkou řadu výtek k českému školství, k jeho systému. Slyšeli jsme velmi podrobný popis toho, kde by se co dalo napravit. Vidíte vy jeho slabiny někde jinde?
7: Já si myslím, že ta slabina je, že se vytrhává z té komplexnosti toho systému vždycky jenom nějaká část. Hledají se ty úzký hrdla, částečně je to podle mě poptávka voličů, kteří jsou nespokojeni s tím, že se jejich dítě, které si idealizují, nedostane na tu správnou školu. A to samozřejmě z pohledu politiků je silné lákadlo tvrdit, že oni právě tady tenhle problém jsou schopni vyřešit. A chybí mi v té diskuzi vlastně úplně to, že bychom se měli bavit o tom, jaká má být podoba a cíle toho vzdělávacího systému.
3: A jaká by tedy podle vás měla být? Co by bylo optimální? Protože my těch příkladů máme hned několik. Rádi se porovnáváme například s Německem. Jak moc odlišný je ten jejich vzdělávací systém od toho českého?
7: Ten má právě od toho našeho dvě takové věci, které si myslím, že tomu našemu systému by výrazně prospěly, a to je ta průchodnost systému. V Německu například, když nastoupíte na střední školu a zjistí se, že vás třeba více baví humanitní než technické vědy, máte dobré studijní výsledky, tak můžete vlastně během střední školy přejít třeba na tu obecní zaměřenou školu, což u nás vlastně vstupem, jako kdyby na tu střední školu, se vám už uzavírá vlastně ta možnost. A ta druhá vlastně věc, která si myslím, že by mohla být velmi inspirativní a částečně jsme ji vlastně až novelou školského zákona teďka od 1. ledna 2026 zavedli, ale pouze dobrovolně, je ten duální systém. Systém, kde když nestuduju na té obecné škole, která mě připravuje na univerzitu, ale na nějaké praktické technické škole, tak 4 dny trávím ve firmě a jenom jeden den trávím ve škole a u nás vlastně pořád to máme úplně naopak proporčně.
3: Ale ten systém terciálního vzdělávání, jaký máme nastavený, například to, kdy děti odcházejí na střední školy, kdy dělají tu klíčovou volbu, o čemž Daniel Minich mluvil, že moc brzo se opravdu rigidně rozdělují na technické a humanitní obory, ten je v pořádku, ten nemá důvod být změněn.
7: Já si pamatuju z vlastního příkladu, že se to krásně ukázalo na nějaké první hodině dílen, který jsme měli někde ve 4. třídě na základní škole. A ten pan učitel, co vedl ty dílny, nám dal do ruky takový neopracovaný kus dřeva a za 2 hodiny jsme z něho měli vyrobit hranol. A hned po těch prvních 2 hodinách bylo zřejmé, kdo sebe muset věnovat a hodně učit a věnovat těm společenským vědám a kdo má nějaké technické nadání.
3: No, hodně učit, když zmiňujete toto sousloví, tak s českým vzdělávacím systémem se často mluví o Rakousku, Uhersku a že se tady nic nezměnilo. Ale z toho, co říkáte, to asi pravda úplně není, nebo ano?
7: Já si myslím, že ten náš systém pořád ještě má něco, co, ale já si myslím, myslím, že by se naopak mělo posílit, protože tomu by mohlo být tím prvkem, který vlastně by mohl ukazovat, co má být tím hlavním výstupem toho vzdělávacího systému. A to je skutečně ukázat těm dětem a potom studentům na středních školách, jak se učit nové věci. A pak je to jenom otázka diskuze, na čem, na jaké té materii jim vlastně ukážete, že ten proces učení vyžaduje hodně času, hodně úsilí, čtení nějakých knížek, textů, a to si myslím, že se z té diskuze u nás úplně vytratilo.
3: A také velkou motivaci pro to, aby se student sám učil, je to tak?
7: Přesně tak, to mi v tom systému taky chybí. Já si myslím, že ten náš systém má tendenci jako kdyby zařezávat tu skupinu těch dětí a studentů do stejné výšky, že když někdo vyvyšuje, tak ten systém má tendenci mu vysvětlit, že to nemá dělat, a pak samozřejmě tím trpíme, že nám chybí ty individuality v tom systému.
3: Já jsem se na Německo ptal především proto, protože je to silně průmyslová země, stejně jako Česko. Dá se ten vzdělávací systém, ty recepty, které dokáží posílit tu kvalitu vzdělávacího systému, prostě jednoduše skopírovat?
7: V tom Německu vlastně ten systém byl nastaven na základě tlaku hospodářských komor a těch zaměstnavatelů, kteří vlastně i částečně tu praxi, která probíhá vlastně třeba ty 4 dny z týdnu v těch podnicích vlastně financují a vytvořili společně vlastně jako metodiku tady toho prakticky orientovaného vzdělávání.
3: A to se v Česku neděje?
7: U nás to nastalo až teďka toho 1. ledna 2026, kdy to ten školský zákon umožňuje. A samozřejmě to, co já tam vidím u toho školství jako zásadní problém, je, že vlastně vy, když něco změníte, tak si to můžeme jednoduše spočítat. 9 let základní škola, 4 roky střední škola a pak třeba 5 let ještě univerzita. Takže vy, když uděláte nějakou změnu, tak vlastně vidíte, jestli to přináší ty očekávané výsledky až někdy za 18, 20 let, a to je několik politických cyklů, a do toho je podle mě ten důvod, proč se do nějakého zásadnějšího zásahu politikům nechce, protože ten výsledek jde hrozně daleko za ten volební cyklus.
3: My ale samozřejmě nevidíme jenom Německo, vidíme i severské státy, Dánsko, Finsko, které jsou považovány a jejich školské systémy za vzor toho, jak by se mělo vzdělávat pro tu současnou ekonomiku a nebo lépe pro tu budoucí. Jak moc se školství bude muset měnit, aby právě té budoucí ekonomice vyhovovalo? Protože v Německu to mají podobně, ale je tam těch stupňů, které by se daly přirovnat k našemu druhému stupni. Je jich tam několik a ty děti už se ho oborově rozřazují v poměrně brzčím věku, než je těch 15, 16 let, kdy u nás se většinou hlásí na střední školy.
7: Samozřejmě musíme ještě rozlišit ty 3 typy toho směřování a toho vzdělání: přírodní vědy, a to když se chcete stát třeba s biologem, chemikem nebo lékařem, technické vědy, kdy chcete být stavbařem a dělat nějaké strojové věci, technické záležitosti, a pak tu sadu vlastně těch společensky orientovaných oborů. Já si myslím, že je docela zvládnutý ten systém těch technických přírodních věd, a my, když se bavíme o nějaké té reformě toho systému, tak se právě hodně bavíme o těch společenských vědách, které jsou určitě jako důležitý pro tu ekonomiku. Asi je dobré vědět, jak fungují celní systémy, jak fungují obchodní dohody, ale samozřejmě tím tahounem té ekonomiky jsou ty technické vědy, a tím tahounem toho hodně dobrého života, který máme tady v Evropě, jsou ty přírodní vědy, lékařství, vývoj léků a ty další věci, které jsou spojeny se zdravotnictvím.
3: Takže jaká by měla být ta ideální skladba toho portfolia těch oborů, aby byla vhodná pro dejme tomu, život v Česku za 20 let, protože sám jste mluvil o tom, že jakákoliv změna se projeví až za další generaci, tedy za nějakých 18 let.
7: Úplně zásadní by skutečně bylo zvýšit průchodnost toho dítěte už na základní škole a pak i na těch středních školách tím systémem. Aby když někdo nastoupí do učení na kuchaře a zjistí, že jenom měl nějaké problémy, málo motivace na základní škole a neudělal přijímačky, tak aby třeba si během té střední školy mohl přejít na nějakou tu víc všeobecně orientovanou školu, protože ta průchodnost je z mého pohledu teďka tady úplně nulová.
3: Jak to docílit toho, aby se takto dalo ta prostupnost zlepšit?
7: Tam samozřejmě jsou vlastně dvě věci, prostorové kapacity a pedagogové. Já jsem před asi 10 lety dělal takový projekt vzdělávání učitelů základních středních škol a prošel jsem asi 150 středních a základních škol v celé České republice. A všem říkám, že školský systém je založen primárně na individualitě pedagoga. Kvalitní pedagog i v tom svázaném systému osnov individuálních studijních plánů a všech těch termínů a změn, které za posledních 35 let ten vzdělávací systém byl, tak ten kvalitní pedagog dokáže motivovat jak toho talentovaného studenta, tak toho studenta, který má nižší schopnosti se učit. A v tomhle okamžiku to je ta druhá vlastně rezerva, která by se musela vyřešit kromě těch prostor, tak přitáhnout kvalitní pedagogy. A nemyslím si, že ten systém, který máme tady, že vlastně je obrovské omezení, aby se do toho systému dostal kdokoliv, kdo nemá vystudovanou pedagogickou školu, zamezuje tomu, aby jsme do toho vzdělávání dostali mnohem více kvalitních, motivovaných učitelů.
3: A máte podobnou zkušenost, kterou popisoval Daniel Prokop, tedy, že když k vám na vysokou školu přijdou studenti, kteří neprošli gymnaziálním nebo všeobecným vzděláváním nebo ekonomickým, tak ten první rok věnujete tomu, abyste srovnali úroveň všech těch studentů a mohli jste s nimi potom dále pokračovat?
7: Tam byla zmiňována třeba z matematika, tak tam určitě jako nejlíp poznáte na tom tu vstupní znalost toho studenta, ale to se standardně řeší nějakými letními přípravnými kurzy a to je běžná věc, která se dělá v Anglii, v USA. Já pak tvrdím, že je to celé vidět potom, že ať ten student klidně přijde i z učňovského oboru nebo z obchodní školy, takže je to na té motivaci, že chce něco dokázat. Pokud ji má, tak dožene velmi rychle cokoliv a stane se nadprůměrným. Pokud ji nemá, tak si jenom stěžuje, že ten systém od začátku znevýhodňuje.
3: Upozorňuje ekonom Lubor Lacina, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Velkým tématem českého školství v posledních letech jsou samozřejmě prostředky a peníze, které do školství plynou. Jako iluze se zatím zdá příjem 130% průměrného platu učitelů. I podle OECD zaostává Česko v tom podílu peněz, které do školství míří, zatímco průměr OECD je 4,7% HDP. Česko dává zhruba o 0,5% HDP méně. Je více peněz něco, co ten výsledek, tu kvalitu toho českého vzdělávacího systému může zásadně posunout?
7: Určitě ano, protože jestliže jsem mluvil, že tou solí toho systému jsou učitelé, tak kvalitně zaplacený pedagog v kombinaci s tím, že nebudu považovat, aby musel nezbytně mít vystudovanou pedagogickou školu, přitahuje kvalitní lidi. Například v Finsku, kde ten systém takto mají nastavený, na ekonomické školy běžně přicházejí třeba z lidé, kteří strávili kariéru v bankách a nepohorší si tím že jdou pracovat jako učitele.
3: Ale podle čeho vlastně my budeme měřit to, zda ty peníze jsou utracené správně, tedy zda dokázali zvýšit kvalitu českého školství, protože jak sám jste řekl, ty změny se projeví až někdy po 20 letech.
7: Dá se to dělat nějakými těmi tradičními mezinárodními srovnáváními, třeba se u 15-letých studentů se dělá standardní srovnávání takzvaných PISA testů, které srovnávají vlastně napříč tu kohortu 15-letých všemi zeměmi OECD a existuje víc nástrojů, kde můžete pozorovat vlastně, jestli tam dochází k nějakému posunu znalostí. To, co nemůžeme dělat, a to, co podle mě chybí pak i té české ekonomice, je právě to, že dokážeme ty studenty motivovat, že se stávají těmi sebevědomými jednotlivci, protože já mám pocit, že my v České republice dokážeme pořád vyrobit velmi kvalitní věci, ale co jsme se od roku 1989 nenaučili, že bychom měli i to kohortu obchodníků, kteří by byli schopni to prodat jako finální výrobek ve zbytku světa.
3: Na závěr se ptám, jak posílit tu motivaci dětí. Známe nástroje, které jsou osvědčené a které zaberou, protože české školství, a nejen české, bude měnit umělá inteligence v příštích letech, a to říkají všichni odborníci, zásadně. Takže jakým způsobem, jakou změnu udělat, aby jsme dokázali za prvé podchytit umělou inteligenci a to, jak změní společnost, a za druhé, jaké nástroje přijmout, abychom tu motivaci dětí, jak jste sám řekl, i člověk z odborné školy, když má motivaci, tak se dokáže připravit tak, aby uspěl i na studiu na vysoké škole, tak jak tu motivaci vlastně podporovat, podchytit. Je to úkol pro český vzdělávací systém?
7: Ten je úplně zásadní a to může udělat jenom jeden člověk, a to je pedagog, vzbuzení toho zájmu u těch jednotlivců. A pak vlastně už je jedno, jakmile zbudíte u toho dítěte jednotlivce zájem, tak dneska právě je výhoda, že si může najít o té dané věci nekonečné množství informací v tom virtuálním prostoru. Takže vzbuzení toho zájmu, dostat ty děti z těch školních lavic a vzbudit ten zájem, ať už o biznis, ať už o technické vědy, přírodní vědy, to já považuji za úplně zásadní, co by měl ten školský systém dělat na všech úrovních, základní škol, střední škol, ale nakonec i na univerzitě.
3: A je to něco, co potřebuje zásadně i česká ekonomika a český průmysl?
7: Určitě ano, protože ten jednotlivec, který je nadšený, tak pak dělá úplně neskutečné věci.
3: Lubor Lacina, profesor ekonomie na Mendelově univerzitě, byl naším dnešním hostem a já moc děkuju.
7: Naschánou.
3: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. 1 hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Ukrajinci znovu zasáhli ropný terminál v Krasnodarském kraji. Fotbalisté Brazílie a Maroka vstoupili do mistrovství světa. Bude oblačno, na většině území přeháňky, ojediněle i bouřky. Teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Změny v odměňování učitelů má přinést nový tzv. Kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vycházejí hlavně z délky praxe a víc zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho chce zavést ještě v tomto volebním období. Podle ministra Roberta Plagy za ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V té souvislosti mluví o stupních systému a o tom, jaké pozice učitelé ve škole zastávají.
9: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
8: U Ukrajinské drony provedly nálet na ropný a plynový terminál v Krasnodarském kraji na jihu Ruska. Podle tamních úřadů jeden člověk zahynul a tři lidé byli zraněni.
10: Ukrajinské nepilotované letouny zasáhly pět nádrží na ropu a dvě nakládací zařízení v terminálu ruské společnosti Tamaň-Neftěgaz. Další zásobníky byly zničeny nebo silně poškozeny ve Volgogradské oblasti. Moskvou dosazený šéf okupované části Chersonské oblasti Vladimír Saldo na sociálních sítích potvrdil, že Ukrajinci opět zasáhli Čonharský most spojující anektovaný Krym s pevninou a provoz musel být zastaven. Rusko svrhlo tři letecké bomby na Sloviansk. Zranili nejméně 6 lidí, z toho jedno dítě, a poškodili přes 20 budov, oznámila vojenská zpráva Doněcké oblasti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: V Opavě otevřeli Breda Point, nový multifunkční prostor, vznikl v přízemí bývalého ikonického obchodního domu Breda a Weinstein. Fungovat bude po dobu přípravy rozsáhlé rekonstrukce budovy, potom zanikne. Lidé se ale nedostanou do ikonické haly s prosklenou kopulí. Nahlédnout do ní můžou přes speciální okénko, říká ředitelka opavské kulturní organizace Eva Týlová.
11: Teď prochází rekonstrukcí ta část pod kopulí. Vyměňují se teď aktuálně luxfery a ještě zhruba rok se vyměňovat budou. Ale my jsme nechtěli nechat návštěvníky ochudit o ten pohled. Ono tam sice ta kopule není vidět, ale je vidět to monstrozní lešení, ze kterého se to všechno opravuje. Takže proto je tady ten průhled tím oknem, tak aby lidé mohli aspoň vidět, co se v tom prostoru teď aktuálně děje.
8: Fotbalisté Brazílie a Maroka hrají v americkém státě New Jersey utkání světového šampionátu. Podrobnosti má Adam Weidenthaler.
12: Je poločasová pauza, při ní Brazílie hraje s Marokem 1-1. Maročani šli do vedení v 21. minutě, soupeř srovnal ve 32. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
8: Švýcarsko na mistrovství remizovalo s Katarem 1-1. Hrát se bude ještě mezi Skotskem a Haiti o 3 hodin českého času. V 6 začne duel Austrálie-Turecko. Kanoistka Martina Sadková se po druhé za sebou probojovala ve světovém poháru vodních slalomářů na stupně vítězů. Po druhém místě v Praze dojela v německém Augsburgu třetí. Znovu po týdnu triumfovala Australanka Foxová.
13: Neprůjezdná trojka u Českých Budějovic a nehoda na silnici 68 na Frýdecko-Místecku. Silnice 3 z Českých Budějovic do Kaplice je po vážné nehodě už 2 hodiny neprůjezdná. Uzavírka je za Budějovicemi u Plané. Osobní auto se tam střetlo s chodcem. Objíždí se v obou směrech po Lidické třídě, případně souběžné dálnici D3. Na silnici 68 ze Slovenska k dálnici do Frýdku Místku se srazila 2 osobní auta. Nehoda je na silnici 68 u Třince na odbočce nebo kousek za odbočkou na Nebory. Policie hlásí záchranné a vyprošťovací práce, a to znamená omezený průjezd. Na silnici 20 z Plzně do Nepomuku čerstvá nehoda, 2 osobní auta se srazila kousek za Losinou u odbočky na Spálené Poříčí. Opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Noc je polojasná nebo skoro jasná na severu a severovýchodě, ojediněle s přeháňkami, kránu může od západu oblačnosti přibývat. Teploty 12 až 8, na severu 6 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být proměnlivá, převážně velká oblačnost, na severu přeháňky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přeháňky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 12, v Krkonoších kolem 8 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: V Evropské unii začala platit nová pravidla pro migraci. Zatím nejpřísnější, jaká kdy Unie zavedla. Co se změní a podaří se rychleji vyhošťovat migranty, kteří s žádostí o azyl v Evropské unii neuspějí? Je to velký český úspěch. Pilot Aleš Svoboda by měl letět jako astronaut na mezinárodní vesmírnou stanici. Mise je naplánovaná na druhou polovinu příštího roku. Vláda dál počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Částku, se kterou by média měla hospodařit už příští rok, přitom chce projednat a zveřejnit příští týden. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Jako dcera odbojáře Josefa Mašína staršího zažila už jako dítě pronásledování celé rodiny nacisty. Později se jim stili komunisti. Připomeneme si ji. Nejen tyhle události přinesl druhý červnový týden. To nejpodstatnější shrne Týden Plus s Václavou Marešovou.
2: Týden Plus.
14: Má to být převratná změna, která omezí nelegální migraci. V Evropské unii totiž začala platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt, schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení a taky zpřísnit ochranu vnějších hranic.
15: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Na základě migračního paktu se spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládání migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku.
14: Popsala naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. A my jsme nová pravidla, která Evropská unie zavedla, rozebrali taky s Viktorem Daňkem, analytikem Českého rozhlasu pro evropské záležitosti.
16: Ta jedna ze stěžejních novinek je nová screeningová procedura na počátku právě skrz ty centralizované digitální databáze, kontrola biometrických údajů, aby se ověřilo, že dotyčný příchozí třeba už nemá požádáno v nějaké jiné zemi o azyl, což je docela častá praxe. A potom následuje ještě hraniční procedura, kde se na příchozí bude hledět, jako by vůbec na území EU nevstoupili. Bude se vlastně takovým sítem zkoumat, zda jim vůbec bude umožněno o azyl požádat a velkou část příchozích, ti, kteří přicházejí z bezpečných zemí nebo ze zemí, kde mají velmi nízkou šanci azyl získat, tak jim vůbec právě nebude umožněno takovou žádost podat a budou rovnou na hranicích zařazení k návratu, nebude jim umožněno se pohybovat po zemích EU a případně třeba rovnou z detence, protože i to detenční právo je součástí migračního paktu, s tím rovnou bude započata procedura o návratu.
14: Vysvětlil analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Blíží se průlom ve vztazích mezi Íránem a Spojenými státy americkými. Teherán poprvé připustil, že dohoda s Washingtonem je skutečně na dosah. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi ale varoval před mediálními spekulacemi o jejím obsahu. Iránská média totiž už zveřejnila údajné body této dohody, které Spojené státy americké následně popřely. My jsme se proto ptali našeho blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka, jestli je vyjádření iránského ministra zahraničí v konfliktu v Iránu v něčem přelomové.
17: Tak je to poprvé, kdy takto vysoce postavený iránský politik uvedl, že je Teherán té dohodě skutečně blízko. Abbas Araghchi, iránský minister zahraničí, doslova uvedl, že dohoda, která definitivně ukončí americko-izraelskou válku proti Iránu, nebyla ještě nikdy blíže. Těch náznaků je v posledních hodinách víc. V pátek například iránský minister turismu a kulturního dědictví Reza Salehi Amiri řekl, že mír je možný, pokud do jednání nebudou zasahovat třetí rušivé strany. A pak upřesnil, že má na mysli sionistický režim, tedy Izrael. Pravda je, že doposud jsme spíš pravidelně z Iránu slyšeli a slýchávali popírání toho, že by se jednání někam výrazně posunula. Takže v tomto smyslu je to poslední vyjádření iránského ministra zahraničí Abbas Araghchiho skutečně přelomové.
14: A našeho blízkovýchodního zpravodaje Štěpána Macháčka jsme se taky ptali na to, jestli jsou nějaké informace o možné podobě mírové dohody mezi Spojenými státy americkými a Íránem.
17: Mnoho médií přebíralo prakticky jeden zdroj a tím byla iránská státní agentura Mehr. A ta přinesla údajné změnění 14-bodového memoranda o porozumění. ty body, těch 14 bodů podle této agentury, ale nápadně vyznívalo zcela ve prospěch Iránu, obsahovalo zrušení sankcí proti iránských, reparace válečné v podobě amerických investic do obnovy Iránu, dále pak rozmrazení iránských aktiv ve světových bankách a například umožnění exportu iránské ropy. Takže už tohle je podezřelé a americký prezident Donald Trump popřel pravost těchto informací a nakonec je v podstatě popřel i iránský už zmíněný minister zahraničí Abbas Araghchi, když varoval média, aby nespekulovala o obsahu té připravované dohody, respektive toho zatím jen připravovaného memoranda o porozumění.
14: Popsal náš zpravodaj Štěpán Macháček a na informace o možném mírovém urovnání konfliktu na Blízkém východě reagovaly taky trhy. Ceny ropy pokračovaly v poklesu. Konflikt na Blízkém východě ochromil lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy. A to pak vedlo k výraznému zdražení této suroviny. Česko je zase o krok blíž misi na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura totiž podepsala smlouvu se společností VAST, která počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na komerční misi k ISS, a to v létě příštího roku. Jak doplní naše vědecká reportérka Karolína Burdová, dohoda navíc Aleši Svobodovi zajišťuje roli pilota mise, a to je jedna z klíčových pozic celé posádky.
18: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2.
19: Aleš Svoboda by tak neměl být jen člen posádky, ale přímo pilotem mise. Ten se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. A to taky podle Svobody vyžaduje mnohem rozsáhlejší výcvik.
18: Bude to probíhat především ve Spojených státech, je to spojené s přípravou ve SpaceX a v NASA a u dalších partnerských organizací ve SpaceX proto, protože oni jsou dodavatelem návratového modulu Crew Dragon a nosné rakety Falcon 9. Takže tam velká část výcviku bude probíhat u nich a v NASA, protože vlastně v Houstonu, v Texasu, také výcvikové středisko NASA, kde se vlastně astronauti cvičí na jednotlivé moduly ISS.
19: Dohoda mezi Evropskou kosmickou agenturou a společností VAST je podle Aleše Svobody jeden z největších milníků celé mise. Vše ještě musí schválit mezinárodní partneři stanice, tedy NASA, ESA, Roskosmos, Japonská agentura pro výzkum vesmíru a Kanadská kosmická agentura.
18: Ta posádka je čtyřčlenná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
19: Posádka by měla odstartovat příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX.
14: Vysvětluje naše vědecká reportérka Karolína Burdová. Na základě uzavřené dohody teď bude Aleš Svoboda pokračovat se speciálním výcvikem. Jestli pojede na letní summit NATO prezident Petr Pavel, vláda stále nerozhodla. Hned v úvodu týdne přišel prezident na jednání kabinetu. Vláda pak schválila, že Petr Pavel povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN. Pokračuje reportérka Daniela Brichtová.
20: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
21: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
20: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
22: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
14: Složení delegace v červenci do Ankary.
22: Obrany schopnost.
14: Složení delegace v červenci do Ankary projednají 22. června. My jsme proto oslovili komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana a ptali jsme se, jaký teď může být signál, že vláda prezidenta schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN v září v New Yorku.
23: No, je to signál jednak toho, že z hlediska určitých termínů a technických záležitostí už vláda nemohla příliš dlouho otálet. Za druhé by těžko zdůvodňovala, proč Petr Pavel jako prezident republiky nemůže vést českou delegaci na valné shromáždění OSN. A samozřejmě nedá se z toho nic vyvozovat směrem k tomu sporu, který se vede mezi prezidentem a vládou o to, kdo povede českou delegaci na summitu NATO. Myslím si, že to, co se děje, tak neustále názorně dokazuje, že v současné době vůbec nefunguje koordinace zahraniční politiky, protože tyto věci by se měly projednávat na těch koordinačních schůzkách, ke kterým mělo docházet, a neměly by se řešit takto na veřejnosti dlouhodobě, a nemělo by to řešení vyústit v to, že vlastně prezidentovi nezbylo nic jiného, než se tedy přihlásit na vládu a zúčastnit se toho jednání. Tak to by to fungovat rozhodně nemělo. Andrej Babiš tvrdil, že on nepotřebuje nic koordinovat, ani zahraniční politiku, že on všechno řídí. Tak kdyby to řídil, tak by tedy už měl dávno rozhodnout a nenechat to dovést do takovéhoto stádia.
19: Vysvětlil komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Prezident Petr Pavel na své účasti na červencovém summitu NATO trvá. Naopak premiér Babiš už dřív řekl, že by součástí delegace prezident být neměl.
2: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Vládní poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš. Předložili novelu, která ruší plošný zákaz dotací pro firmy člena vlády. Nově by se vztahoval jen na ministerstva, která jsou takovým členem vlády řízená. Návrh poslanci předkládají v době, kdy možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO posuzuje Evropská komise a taky chce odpověď od českých úřadů. A to je téma pro reportéra Josefa Číže.
0: V současnosti platí plošný zákaz poskytování dotací a veřejných zakázek firmám, které aspoň z 25% ovládá člen vlády. Nově by se vztahoval jen na konkrétní ministry. Například firma ministra zemědělství by nemohla čerpat dotace poskytované tímto rezortem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmu ale podporuje.
1: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmu. Myslím si, že je velice nejasný.
0: Návrh taky zkracuje lhůty, dokdy

0: Může státní intervenční fond vymáhat zpět dotace, o kterých je přesvědčený, že je poskytl v rozporu s pravidly. Teď je lhůta 10 let. Podle novely se sníží na 4 roky. Novelu zákona ostře kritizuje opozice. Podle Ivana Bartoše z Pirátů by změny umožňovaly dál čerpat dotace společnostem premiéra Babiše.
1: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetencí, které spadají pod jednoho člověka. Tudíž u Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády, což je totální výsměch.
0: To, že novela může být účelová, tvrdí i nevládní protikorupční organizace Transparency International. Pokud se lhůta pro vymáhání dotací pro intervenční fond zkrátí, můžou se některé případy promlčet, jak popsal ve vysílání Radiožurnálu právník organizace Krištof Doležal.
2: Což je určitě špatně a krok směrem, který vůbec nedává smysl, protože vidíme v praxi, že ta řízení právě takhle dlouho trvají. A když vidíme, že ta řízení takhle dlouho trvají, tak pokud tu lhůtu zkracujete, tak v tu chvíli je zřejmé, že nechcete, aby ta řízení probíhala.
3: 28 dceřiných firem Agrofertu taky dostalo výzvu, aby dobrovolně vrátili peníze, které před lety čerpali na podporu své zemědělské činnosti. Zjistil to zpravodajský server Českého rozhlasu i Rozhlas. Důvodem je porušení zákona o střetu zájmu, a to v době, kdy byl tehdejší majitel Agrofertu Andrej Babiš poprvé premiérem, tedy v letech 2017 až 2021. Dotace po dceřiných firmách Agrofertu vymáhá podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Firmy ale peníze vracet nehodlají. Moderátorka Věra Štechrová proto mluvila s Terezou Čemusovou, redaktorkou i rozhlasu, která tohle téma dlouhodobě sleduje.
4: Tento fond, který vlastně nevyplácí klasické dotace, ale podporuje ty firmy jinak, tak je vlastně akciovkou 100% vlastněnou státem a proto má trošku jiný postup při vymáhání peněz než běžné státní úřady nebo organizace. A pokud je vlastně jeho vedení přesvědčeno, že firma získala peníze neoprávněně, jako je to v tomhle případě, tak nejdřív ji vyzve, aby dobrovolně vrátila ty peníze. To je ta předsoudní fáze, takhle jednoduché to je.
5: A co se stane, pokud ty firmy peníze dobrovolně nevrátí?
4: A pak má vedení fondu možnost okamžitě podat žalobu. Přestože i to řízení před soudem trvá nějakou dobu, tak ten proces vymáhání je u tohoto fondu vlastně rychlejší, než kdyby ty peníze vymáhalo třeba ministerstvo zemědělství.
5: Dá se tedy čekat, že se ta věc dostane k soudu, a prosím krátce, o kolik peněz může celkem jít?
4: Určitě se dá čekat, že se to dostane k soudu. Ten proces je relativně rychlý, navíc mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský jasně řekl, že nemají v plánu dobrovolně tu podporu vracet, takže si myslím, že se můžeme bavit o týdnech, maximálně nižších měsících. A přesnou částku nevíme, mělo by se jednat zhruba o 22 milionů korun, ale nemáme to potvrzené vyloženě od fondu, takže to je spíš tak orientační představa.
3: Vysvětlila redaktorka i rozhlasu Tereza Čemusová. Ta mluvila o tom, že 28 dceřiných firem Agrofertu dostalo výzvu, aby dobrovolně vrátili peníze, které před lety čerpali na podporu své zemědělské činnosti. Vláda dál počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vyplývá to z úterní schůzky koaličních politiků s řediteli obou veřejnoprávních médií. Těm by měl kabinet příští týden v pondělí říct, s jakými částkami budou od ledna roku 2027 hospodařit. Po jednání oba ředitelé veřejnoprávních médií uvedli, že na schůzce předložili argumenty proti záměru zrušit poplatky za veřejnoprávní média. K žádné dohodě ale podle nich nedošlo a ani se nediskutovalo o finančních prostředcích, se kterými by měli dál hospodařit. Řekl to ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
6: Já myslím, že vládní koalice má tak silnou většinu, že pokud bude chtít cokoliv prosadit, tak to prostě tou silou a tou mocí prosadí. A já pak samozřejmě s tím rozpočtem budu muset hodně pracovat. Ale pro nás zůstává pořád to, že já na žádný kompromis ani žádnou dohodu nemohu přistoupit. Pro mě je důležité samozřejmě, pokud by nebyl zachován systém poplatků, pak bojovat samozřejmě za tu částku, aby ta výše byla adekvátní.
3: Ředitel České televize Hynek Chudárek pak doplnil, že pokud by se financování skutečně změnilo, musí se návrh důkladně připravit.
7: To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná, měla by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna, a za mě teda určitě bych chtěl protlačit nějakou kvalifikovanou většinu ústavní schvalování jakékoliv změny, případně schvalování zvlášť Senátu a zvlášť ve sněmovně, aby se s tím nedalo hýbat jako z roku na rok.
3: Zákon, kterým se mají zrušit poplatky, má předložit vládě v pondělí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Česká televize a Český rozhlas podle něj budou financované z rozpočtu ministerstva kultury. Zároveň řekl, že veřejnoprávní média by ani po změně systému neměla finančně utrpět.
8: Oni k žádné úmě nepřijdou, ani to ne...

0: vládní koalice ovládnout Český rozhlas a Českou televizi. Předseda ODS Martin Kupka pak kroky současného kabinetu označil za chaos.
1: To opravdu ukazuje nejenom na nekompetenci, ale opravdu na úplný chaos v tom, co vlastně vláda chce dělat s veřejnoprávními médii. A skrývá se tím zatím jediné, snaha prostě veřejnoprávním médiím nasadit náhubek a vyvolat na ně patřičný ekonomický tlak.
0: A podobně se na síti X vyjádřil například i předseda starostů Vít Rakušan anebo předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob. Návrh o financování veřejnoprávních médií chce vláda projednat na příštím zasedání, a to v pondělí 15. června. Podle premiéra Babiše taky vláda teprve určí, kolik peněz na provoz ze státního rozpočtu obě média dostanou. Právě nepředvídatelnost financování ale kritizuje vedení obou médií i velká část zaměstnanců. Ti jsou ve stávkové pohotovosti. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Jako dcera odbojáře Josefa Mašína staršího zažila už jako dítě pronásledování celé rodiny nacisty. Komunistický režim se na ní mstil poté, co jí bratři Ctirad a Josef při svém útěku na západ zabili několik lidí. Jak nám připomene redaktorka Lucie Korcová, v roce 2023 vyznamenal Zdenu Mašínovou prezident Petr Pavel, a to řádem Tomáše Garrigua Masaryka první třídy.
2: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
3: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání radiožurnálu na druhou světovou válku. Její otec, armádní důstojník a bojovník proti nacismu, odešel do ilegality krátce po okupaci zbytku Československa německými vojsky v březnu 1939. V té době bylo Zdeně Mašínové pouhých 6 let. Navíc byla vážně nemocná, protože se narodila s vrozenou vadou končetin.
2: V naší rodině vždycky se muselo jednat na rovinu, čestně.
3: Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 bylo rodině jasné, že přichází další totalita. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20-letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
2: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima, což bylo velice zvláště pro mě ponižující, protože mě převáděli nekonečnými chodbami a schodišti a při mém pohybovém omezení jsem často musela lézt i po 4 a bez jakékoliv pomoci.
3: Její matku odsoudili komunisté v červnu 1955 ve vykonstruovaném procesu k 25 letům vězení. V té době už byla těžce nemocná. Zemřela o rok později ve vězeňské nemocnici. Zdena Mašínová přesto svým bratrům odchod nikdy nevyčítala.
2: Neměla jsem to nikdy za zlé. Já jsem věděla, že je to nutná věc. Nejtrpčí zklamání pro mě byla přizpůsobení se tohoto národa.
3: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Objevili se ale noví přátelé. Tehdy nemohla tušit, že státní bezpečnost na ní nasadila desítky lidí. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala.
2: Já jsem vždycky věřila v to, že do této země se znovu vrátí demokracie a svoboda, tak jsem se rozhodla, že to nevzdám ani později a nikdy.
3: Dodává Zdena Mašínová.
0: Reportérka Lucie Korcová nám připomněla život Zdeny Mašínové. Rozloučení s ní bude příští týden ve čtvrtek, a to v evangelickém kostele v Olomouci. A protože celý život Zdeny Mašínové byl taky o tom čelit zlu, zakončíme dnešní Týden plus myšlenkou řeckého filozofa a učitele Platona. Odvaha znamená vědět, když se nebát. Naslyšenou se těší Václava Marešová.
4: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
5: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, 1-2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
4: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu. Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž 4 knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se

0: Podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Price, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být váše. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Cyklisté loni na elektrokolech havarovali o třetinu víc než předloni. Podle policejních statistik se loni stalo téměř 870 takových nehod. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Hlavními příčinami kolizí jezdců bylo nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení. Často také nenosili přilbu. Pětou v Lidicích lidé uctili památku obětí vyhlazené obce. Nacisti vesnici vypálili 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté popravili muže, ženy odvezli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili. Celkem přišlo o život 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. V Římě demonstrovali tisíce lidí proti migraci i na její podporu, informovala o tom agentura AP. Petice iniciativy s názvem Remigrace a znovudobytí získala potřebných 50 tisíc podpisů a bude se projednávat v italském parlamentu. Pravicí podporovaný návrh požaduje například opatření zaměřená na cizince, včetně nucených návratů do zemí původu. Síly Spojených států podle prezidenta Donalda Trumpa zabili šéfa venezuelské zločinecké organizace. O smrti vůdce skupiny Trende Aragua informoval na sociální síti Truth Social. Americké jednotky podle něj na akci úzce spolupracovaly s venezuelskou vládou. Muže známého jako Niño Guerrero a jeho gang Spojené státy opakovaně obviňovali z toho, že stojí za násilím a obchodem s drogami. Fotbalisté Brazílie vyzvali Maroko ve svém úvodním utkání na mistrovství světa. Duel se hraje v americkém New Jersey. Druhý poločas vidí Adam Weidenthaler.
2: Od zhruba 32. minuty je skóre mezi Brazílií a Marokem vyrovnané 1-1. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: Švýcarsko na šampionátu remizovalo s Katarem 1-1. Za hodinu a půl začne utkání Skotsko-Haiti, pak nastoupí ještě Turecko proti Austrálii.
3: Uzavírky na silnici 3 u Českých Budějovic a na 4 u Prahy. Dálnice teď bez kolon nahlášených nehod. Silnice 3 z Českých Budějovic do Kaplice je po vážné nehodě střetu osobního auta s chodcem stále neprůjezdná. Uzavírka je za Budějovicemi u Plané. Objíždí se obousměrně po Lidické třídě, případně po dálnici D3. Na silnici 20 z Plzně do Nepomuku se srazila dvě osobní auta. Nehodu, taky omezený průjezd. Čekejte za Losinou u odbočky na spálené Poříčí. A od včerejška se objíždí neprůjezdná 4 u Jíloviště. Zavřená je na 9. kilometru kvůli bourání mostu na Prahu i Strakonice. Jezdí se přes Jíloviště, teď bez dalšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude oblačno, na severu přehánky, ojediněle i bouřky, na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů, na horách kolem 12, v Krkonoších kolem 8 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Po konci první republiky a ustavení protektorátu, to jest po obsazení druhé Československé republiky německými vojsky, měla nacistická okupační správa do značné míry zájem na tom, aby princip chleb a hry pokračoval pokud možno nerušeně. Jednou z relativně chráněných oblastí měl být sport a v první řadě fotbal. Ale že toto závětří bylo v podstatě zdánlivé, o tom se přesvědčíte ve druhém dílu speciálu Historie Plus o fotbalu a politice. K poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
0: Fotbal a válka.
4: A i tentokrát bude naším průvodcem světem fotbalu za protektorátu fotbalový historik Zdeněk Zikmund. A začínáme předehrou nacistické okupace, tedy druhou republikou, která začala svou víceméně tragickou pětiměsíční existenci na začátku října 1938 a skončila ji v noci ze 14. na 15. března 1939. Když jsme tu minule mluvili o mistrovství světa ve fotbale v červnu 1938, nepřišla řeč na národnostní napětí, které se logicky přenášelo i do českého fotbalu. Konec konců až do Mnichova jsme byli země se zásadním podílem národnostních menšin. Jenom Němců tu byli víc než 3 miliony. V tu chvíli už nikoli loajální 3 miliony. Takže už před Mnichovem se německé fotbalové kluby vydali svou cestou.
5: Za druhé republiky největší problémy, který musel fotbalový svaz řešit, tak souvisely za prvé s německým a s maďarským svazem a za druhé se Slovenskem. Pokud se týče německého a maďarského svazu, tak to začalo už v dubnu, ještě dávno před Mnichovem, protože v dubnu, když se uskutečnil sjezd té Henleinovy strany v Karlových Varech, tak bezprostředně na to německý fotbalový svaz, který u nás působil a byl součástí Československé asociace fotbalové, tak svolal do Teplic sjezd a tam rozhodl za prvé, že německé kluby okamžitě vystupují z Československého fotbalového svazu. Okamžitě přestávají hrát jakékoliv soutěže, hlásí se k nacionálně socialistickému sportu a chtějí být součástí německého sportu. Něco podobného udělali za chvilku Maďaři a pro představu Československý fotbalový svaz tak přišel o 30 tisíc hráčů, což byla zhruba třetina. Československý fotbalový svaz sadil na diplomacii, což byla od začátku prohraná karta, nicméně on sázel na to, že to nepovolí FIFA. FIFA neumožňuje, aby v jednom státě působily dva různé svazy. Takže naši činovníci vsadili na to, že Němci nebudou moc hrát mezinárodně a to je přivede zpátky. To byla pochopitelně nereálná myšlenka. To byl první velký problém. Druhý problém, a to už bylo po Mnichovu, to bylo Slovensko, protože i Slovensko se sportovně a fotbalově oddělilo ještě před 15. březnem 39. Fotbalový svaz slovenský samostatný vznikl v listopadu 1938, v prosinci podal přihlášku do FIFA, postupoval velmi podobně jako Henleinovci u nás, to znamená, že rozhodl, že sport bude postaven na Slovensku na národnostním principu, že bude postaven na křesťanském principu a okamžitě zakázal profesionalismus.
4: Pod křesťanským principem ve fotbale si šlo představit asi jediné, vyloučení židovských spoluobčanů, jak z trávníku, tak z tribuny, a samozřejmě i z fotbalových organizací. Zákaz profesionalismu zase vyhovoval nacistické ideologii, že sport má posilovat rasu a národ a ne být zdrojem obživy. Jinak se ale situace i po 15. březnu 1939 jevila tak, že i národnostně oslabený český fotbal pod nacisty přežije a stane se vítaným únikem z protektorátní každodennosti.
5: Byla tam spousta omezení v rámci protektorátu, ale fotbal jako sport nikdy nezaznamenal takový rozmach a expanzi jako za protektorátu. Ať už to měříme počtem hráčů, počtem diváků, počtem soutěží. Některé soutěže vznikly až za protektorátu, jako pohár. Jo, Česky, ty se nehrály za první republiky. Takže ten protektorát z tohohle pohledu jako fotbal z něj profitoval, co si budeme říkat. Ale když se podíváme na ty dopady, tak diametrální rozdíl byl už třeba v osudu ligy. Po Mnichovské dohodě se liga 6 týdnů nehrála. Nehrála se až někde do druhé poloviny října 1938. Důvod byl jasný, protože mužstva neměli hráče, ty byly mobilizováni a vraceli se postupně teprve od těch vojenských jednotek. Pokud se týče protektorátu, okupace byla ve středu, 15. března byla středa. V neděli 19. března se hrála liga. Bez jakýchkoliv nepokojů na stadionech, bez nějakých protestů, manifestací. Dokonce na tom trvali Němci, aby se tahle, naši nechtěli. Němci potřebovali ten fotbal, aby deklarovali před tou mezinárodní veřejností klid, spořádanost, všednost na území protektorátu. Týdnu, který byl mezi dalším ligovým kolem, tak říšské úřady zatlačili na fotbalový svaz, aby se další ligové kolo bezpodmínečně hrálo. Takže 26. března, 10 dní po okupaci 11, se hrálo kompletní ligové kolo a hrálo se i derby, na který přišlo 25 tisíc diváků a znovu bez nějakých bezpečnostních problémů.
4: V kontrastu třeba s likvidací českých vysokých škol a všeobecného škrcení české kultury, ovšem nacistická benevolence ve fotbale tak trochu byla do očí. Od pondělí do soboty makejte pro vítězství říše, v neděli odpoledne si běžte na fotbal.
6: Na hrací ploše Danerova stadionu ve Vršovicích blíží se pomalu ke konci přátelské utkání dvou ševcovských jedenáctek. Nejlepší moravská ligové mužstvo Baťa Zlín proti nejlepší české sportovnímu sdružení Plincner. Nemáme přesně zjištěno, kolik je v obou mužstev skutečných ševců, ale jisté je, že Plincner má na hřišti dva. Levého záložníka jmenuje se Švec a levého obránce, ten se totiž jmenuje Ševčík.
5: Skutečně Němci byli ochotní dát tomu fotbalu a nejenom fotbalu, ale sportu poměrně rozsáhlou autonomii. Museli odejít všichni židovští hráči a členové, to se stalo okamžitě po 15. březnu. Musel skončit profesionalismus, ale jak jsem říkal, v zásadě se nic převratného nestalo. Tam dali tu lhůtu do konce roku. A třetí věc, ta byla taková nejbolestnější pro fotbalisty, zakázali mezinárodní styky. Ale jinak, když to srovnáme třeba se změnami, které udělal komunistický režim po roce 1948, tak ty německé zásahy byly minimální. Oni nechali všechny ty vedoucí svazu, kteří byli zvoleni ještě v meziválečném Československu, nechali kluby původní. Nemuseli jako po roce 48 do Sokola nebo pod podniky a tak dále. A opravdu ty jejich zásahy do chodu fotbalového byly minimální. Vlastně bavili jsme se o tom ve středu protektorát, v neděli liga. Válka vypukla 1. září, to byl pátek, a v pátek se hrála liga. Mělo to dva důvody. První byla takzvaný koncept depolitizace, který razil hlavně Reinhard Heydrich. Ten koncept byl o tom, že Češi tady jsou od toho, aby vyráběli pro říši. Říše po nich nechce, aby bojovali, aby oblékli uniformu, ale musí vyrábět. A pokud zůstanou mimo odboj, tak se jim dostane po značné míry autonomie právě v těchto oblastech, jako byl sport. To byl jeden důvod. A druhý důvod, hlavně v ten, na začátku protektorátu, byly ty ambice, které měla říše v té mezinárodní sportovní diplomacii. Ona chtěla pořádat olympiádu v roce 1940, kterou měl původně pořádat letní část Tokio, zimní Sapporo, ale Japonci odstoupili. Potom byly chvíli určení Helsinki, Helsinki také odstoupili. Takže Němci řekli, v roce 36 jsme to uspořádali velmi úspěšně, budeme kandidovat. Dokonce chtěli ovládnout Mezinárodní olympijský výbor a prosadit pravidlo, že všechny olympiády by probíhaly jenom v Německu. Skromní věru nebyli a proto třeba chvíli tolerovali i zastoupení protektorátu v Mezinárodním olympijském výboru, protože počítali s tím, že zástupce protektorátu bude automaticky hlasovat v souladu s německými zájmy. To samé ve fotbale, kandidatura na mistrovství světa 42. Takže skutečně to vnímali jako takový ventil a odrazilo se to třeba v tom, že za celou dobu války, za těch 6 let, tak fotbal měl kromě toho posledního ročníku, který už se z logických důvodů nehrál, tak měl jenom 2-3 krátké přestávky. První byla v červnu 39 po nepokojích při meziměstském utkání Prahy s Berlínem na Letné, podmínek. Tenkrát úřad říšského protektora zakázal všechny sportovní podniky na 2 týdny. Druhý zákaz přišel při nástupu Reinharda Heydricha, když přijel jako zastupující říšský protektor. Se nemohli, nejenom fotbal, ale nemohli se konat s výjimkou dostihu, nevím proč, tak se nemohli konat sportovní podniky půl druhého měsíce, nebo měsíc. A třetí nejdelší zákaz přišel pochopitelně po atentátu na Reinharda Heydricha, kdy ten zákaz trval půl druhého měsíce. Ale když vezmeme protektorátní ligu, která zvládla 5 ročníků, tak se nesehrálo jedno jediné utkání, a to bylo v roce 1942, kdy měli jet Nusle, které hráli v té době první ligu do Plzně. Ten zápas se neuskutečnil, ale nebyly to politické důvody, ale bylo to z toho důvodu, že hráči Nusli zaspali a nestihli vlak. Jo, takže Němci prostě po celou dobu až do sezóny 1944-45 se tady hráli regulární soutěže bez nějakých vnějších zásahů.

0: Možná si z minulého pořadu této série pamatujete, že vídeňský Čech Josef Bican si kvůli administrativním průtahům s udělením československého občanství, kterému ovšem možná zachránili život, nestihl zahrát na mistrovství světa 1938. Po vzniku protektorátu ovšem hrál už za Slávii a v červnu 1939 nastoupil v zápase Prahy, což byl prakticky protektorátní výběr proti Berlínu. Ten zápas byl památný, protože se na něm asi nejvíc z celé protektorátní éry zlobilo a protestovalo.
1: Hrál se na Letné, na spartianském stadionu, který byl větší než slavistický. Češi vyhráli, hrál za něj Josef Bican. Ty nepokoje začaly už během zápasu, obecenstvo skandovalo, táhněte domů, házeli různé předměty na letenský trávník a tak dále. A všechno to vyvrcholilo po zápase, kdy propukly potyčky mezi německými diváky, což byly hlavně vojáci Wehrmachtu na tom zápase, a českými fanoušky. Dokonce největší skandál vypukl ve Stromovce ve Vaňhově restauraci, kde čeští fanoušci zcela regulérně německé vojáky ve Wehrmachtu zmlátili pod dojmem tohoto zápasu. Okamžitě toho využil a zneužil K.A. Frank, který řekl, tak v tomhletom případě končíme. Prosadil ten zákaz dvoutýdenní jakýchkoliv sportovních podniků s výjimkou dostihů. Párkrát jsme se ale přesto ještě s Německem setkali. Tady bych měl možná na vysvětlenou říct, že skutečně v tom roce 1939 Němci tolerovali i reprezentaci protektorátu. Ta se hrála 3 zápasy, které jsou do dneška považovány jako oficiální mezistátní. Hráli jsme s Jugoslávií, hráli jsme s Ostmarkou, což byl někdejší Rakousko, a hráli jsme v listopadu 1939 dokonce oficiálně mezistátně s Německem ve Vratislavi.
0: Prakticky všechny vrstvy národa i profesní skupiny, od železničářů po vládní vojsko, od dělníků ve zbrojovkách po státní správu, přes církve, školství nebo kulturu, všude se tak či onak snažili lidé o odboj proti okupantům. Ve fotbale šlo ale spíš o sporadické snahy.
1: Ve fotbale, na rozdíl třeba od Sokola, nevznikla nějaká organizovaná odbojová skupina. Ten odboj ve fotbale byl individuální, činovníci, hráči prostě působili v různých odbojových skupinách, ale ty nebyly postaveny na tom fotbalovém principu. Ale takové ty projevy odboje, nespokojenosti, protestu, tak na stadionech se projevovaly, občas byly v celku humorné a musím říct, že fanoušci si je zjevně užívali, i když každý z těch protestů potom vyšetřovalo gestapo, ale neznám, že by se nějak dopátrali viníků a že by to vyústilo v nějaké postihy nebo represe. Ale typický příklad je Franci Svoboda, to byl reprezentant z mistrovství světa 1934, vynikající střelec, slávista, on už dohrával kariéru, přestoupil na Viktorii Žižkov, často býval zraněný a nehrál, protože už přeci jenom třicátník. No a jednou, když se po zranění vrátil na hřiště, tak celá tribuna žižkovská nebo celá stadion začal hromově skandovat, ať žije svoboda. Z toho skandování nepoznáte, jestli tam je velké nebo malé písmeno.
2: My chceme svobodu.
1: To byl jiný případ, to bylo my chceme Beneše. Jo. Tady v případě Franciho Svobody to bylo ať žije svoboda, podtext byl jednoznačný, jak jsem říkal, gestapo to vyšetřovalo, nicméně nezjistilo, že by to někdo organizoval, připravoval, řídil. Na co jste narážel vy, to se stalo na Moravě, kde v divizi hrával Prostějov, ten nastoupil proti Fatře Napajedlo, šlo o divizní utkání. Za Fatru Napajedlo hrál hráč, který se jmenoval Beneš, a ten v tom zápase pro zranění nehrál. A utkání začalo a část publika začala zase hromově skandovat my chceme Beneše, načež protilehlá tribuna odpovídala kterého, a z té původní tribuny se ozvalo oba.
0: Protektorátní fotbalová liga skončila rok před koncem války, ale neznamenalo to úplně, že by se fotbal přestal hrát.
1: Tak ta největší omezení byly dopravní. to byl vlastně důvod, proč v posledním roce, poslední válečná sezóna už se nehrála v tom roce 44-45, protože v roce 43, myslím v únoru, vyhlásil Goebbels ve sportovním paláci v Berlíně totální válku a že všechno bude podřízeno válečným účelům, včetně dopravy. Na to navázala další opatření, ta se postupně zpřísňovala. Nejdřív bylo možné využívat třeba vlakovou dopravu k zápasům do vzdálenosti 30 kilometrů, potom ani to ne. Takže ten ročník, dohrála se sezóna 1943-44, ale nová sezóna už nezačala, rozhodl to Český svaz fotbalový, protože kluby by nemohly cestovat z Prahy do Plzně, do Zlína, do Židenic a podobně. A nahradili to ale takovými Eintop, to byla taková ta náhražková polévka, takže svaz to nahradil turnaj, kterými se říkalo Eintop turnaje, náhražkové turnaje. A byly to turnaje, které se pořádaly v rámci těch 30 kilometrů. V rámci Prahy, v rámci Brna, aby prostě ta mužstva mohla použít železniční dopravu a dojet. A tyhle ty turnaje a přátelské zápasy, ty potom vydržely až do dubna 1945. V Praze už se bombardovalo, třeba v únoru, známý Jean Nálet, a v únoru 1945 chodilo na fotbal 20 tisíc lidí v Praze.
0: Zbývá zodpovědět otázku, nakolik se gestapo, které mělo pod dohledem prakticky všechen veřejný život v protektorátu a které jevilo extrémní snahu kontrolovat i soukromé životy, pokud šlo o zájmy říše, dokázalo infiltrovat i do struktur českého fotbalu.
1: Fotbal byl pod dohledem a pod velmi silným. Dochovaly se záznamy z brněnské služebny gestapa a na zápasy Židenic na ligu posílalo gestapo několik desítek příslušníků. Ne všechno to byly pochopitelně jako kmenoví gestapáci, tolik jich ani neměli, ale bylo několik desítek lidí, které gestapo při ligových zápasech zaúkolovalo tím, aby se pohybovali hledišti a kontrolovali, jestli tam nedochází k nějakým nepovoleným projevům a v případě, že dochází, aby zasáhli. Známý je případ z Olomouce, tam v klubu byla výborová schůze, funkcionáři se tam bavili o politice, a byl mezi nimi jeden spolupracovník gestapa a takřka všichni skončili v koncentračních táborech. Takže bylo to pod kontrolou, ale fotbalový svaz dělal možné i nemožné, aby tomu zabránil.
0: Dva nejslavnější české kluby, Sparta a Slávie, spolu za protektorátní éry v rámci Národní ligy sehrály 12 zápasů. A tak, jako je to i dnes, šlo o nejdůležitější událost sezóny. A s tím je spojena i jedna slavná kapitola, řekněme, kulturně fotbalová. Už za první republiky patřil k proslulým Spartanům Vlasta Burian. A to zdaleka nejen v roli diváka.
1: Za války se stala zajímavá věc. Diametrálně se rozešly cesty Slávy a Sparty. Pro Slávy byl protektorát nejúspěšnějším obdobím v historii. Ona získala 4 tituly v řadě, což mimochodem se jí nikdy předtím, ale ani ní dnes nepodařilo. Maximálně 3. Tam vyhrála 4x za sebou. Naopak Sparta, která mimochodem byla obviňovaná arijským bojem a těmihle českými fašisty z toho, že to je židovský klub, tak ta prožila za protektorátu vlastně taky nejhorší období historie a nejhorší byla sezóna 1941-42, kdy Spartě reálně hrozil sestup do divize. Po podzimní části soutěže byla Sparta poslední a měla 3 body. A v té době se zapojil Vlasta Burian, který byl Spartan tělem i duší. Za první světové války za Spartu chytal, 5x chytal derby. Mimochodem, kdyby se tenkrát hrálo reprezentačně, tak reprezentoval. On byl jeden z nejlepších brankářů na Čech a Moravy. Takže Vlasta Burian se přihlásil, stal se místopředsedou Sparty a stal se trenérem brankářů. On opravdu regulérně vedl tréninky obou ligových spartanských brankářů, ale co udělal pro Spartu nejvíc, sehnal jí posily. Vlastovi Burianovi se těžko odmítalo. Takže Vlasta Burian, když si Sparta vyhlídla hráče, tak tam poslala Vlastu Buriana, ten promluvil s hráčem, promluvil s výbory toho klubu a často dokonce šahnuli do vlastní šlejtofle a za toho hráče zaplatil. Známá je například historka, když Sparta si vyhlédla Jiřího Zástěru, což byl vynikající obránce SK Pardubice, tak tam Vlasta Burian přijel, no a obránce mu řekl, že manželka by si přála ložnici, že už má nějakou vyhlídnutou, že je pěkná, leštěná, ale že není prostě. No a pro Vlastu Buriana nemohl být problém stejnou ložnici sehnat a zaplatit, takže zástěra skončil ve Spartě.
3: Dovolte, abych se vám představil. Jsem Pepi Merlička, tohle to kulatý, to je míč, a tohle zahnutý až semle, to jsou nohy. Víš, já hrál na Spartě, to měla pohotovost i sanitka na Zbraslaví. A právem to nebylo jako dneska samej závodní sokol. A víte, to zaměstnání by se mělo v té hře odrazit. A odráží se? Neodráží, no kde pak? Kousek řemesla z toho není cejtit.
0: O těžkých časech Spartanů mluvili v unikátním rozhovoru z roku 1942 i bývalí spartanští hráči Václav Pilát a František Pejr.
4: Pane Pilát, když se tak chodíte ještě se dívat na Kopanou, víte?
5: Chodím bohužel málo.
4: Málo.
5: A to jenom, když je zamrzlá řeka.
4: A je, tak vy radši rybičky. Co říkáte tomu fotbalu dneska, jak se to hraje u nás?
5: No, těžký tento, já chodím málo, abych mohl to tak skritizovat, že jo?
4: Ano.
5: No, já nehraju tu hru, jak jsme hrávali my. Sparta hraje vlastně dneska bez stylu v tom forwardu.
4: Schází zkrátka ten duch v tom
6: štůlce. Pane, ještě nám
5: to schází, to je pravda.
0: Co způsobil ten propad výkonnosti Sparty v té době?
1: No, jak jsem říkal, takový ti čeští fašisté, ty to přičítali tomu, že Sparta měla spoustu židovských činovníků, měla spoustu židovských fanoušků, což mimochodem nejlepší důkaz máte v Mužích offsajdu, v Karlu Poláčkovi. Tam pan Načeradec, který je žid a fandí teda Slávy, ale říká, že většina nebo skoro celá obec židovská, tak patří Spartě, ono to bylo daný historicky. Sparta vznikla na Královských Vinohradech a tam bylo hodně občanů židovského vyznání. Zatímco třeba Slávie, ta se až někdy do poloviny 20. let profilovala jako národní klub. Ta měla přímo ve stanovách, že členem Slávie se nemůže stát příslušník jiného než slovanského národa. Takže ti čeští židobíci, kteří se tak nechválně proslavili, tak to přičítali ten sportovní pokles Sparty tomuhle. Byl to nesmysl. Ty důvody byly ryze sportovní. Sparta prostě nezvládla určitý generační výměnu.
4: Pane Pěr, ještě nám řekněte,
7: no.
4: Co pak říkáte dnešní Spartě?
7: Dnešní Spartě? Taky těžko se do toho hovoří. Myslím, že to samotné, co bych řekl já, řekl bych ty staří hráči další. Podívejte se, ono, jak se to vezme. Hra, sport, všechen dělat, provozovat aktivně, je nevděčná věc.
1: Hmm. Ty hráči, který ji proslavili v těch 30. letech, tak pomalu končili. Už to byli třicátníci, tak buď přestupovali do jiných slabších klubů, nebo jako Josef Košťálek šli na Slovensko. Zatímco Slávie to zvládla mnohem lépe, tu generační výměnu, jeden důvod, a za druhé Slávie měla být cena.
0: Nerad bych zbudil dojem, že český fotbal za protektorátu byl idylickou selankou. Ostatně to dokládají i osudy konkrétních hráčů, které by často vydali na generační román. Fotbalový historik Zdeněk Zikmund je má zmapované dopodrobna.
1: Já jsem tady několikrát opakoval, že toho fotbalu se ten protektorát zase až tak nedotkl. Ale dotkl se tragicky řady fotbalistů, činovníků, o fanoušcích nemluvě. A snad nejprůkaznější případ je 5 hráčů, kteří hráli před válkou za Židenice. Židenice hráli nejvyšší soutěž a měli zálohu, která hrála ve složení Karl Bem, Stefan Pospichal a František Novák. Karl Bem a Stefan Pospichal byli Němci. Po protektorátu Stefan Pospichal narukoval do Wehrmachtu a padl ve Francii. Karl Bem, ačkoliv byl říšský Němec, tak se zapojil do odboje a popravili ho v Plzence. A František Novák, třetí spoluhráč ze zálohy, ten utekl z protektorátu, stal se palubním střelcem v RAF a padnul nad Biskajským zálivem. Takže se podívejte, 3 spoluhráči ze zálohy, která byla tříčlenná, diametrálně odlišný osud. A není to všechno. Náhradním brankářem Židenic byl v té době Vojtěch Andrášik, což byl Slovák. Jeho stopa chvilku končí po protektorátu a najednou se vynořil v Portugalsku, kde hrál za FC Porto, a později se ukázalo, že tam spolupracoval s americkou rozvědkou. Fotbalista ze Židenic. A nejtragičtější snad z těch osudů Svetozar Djanic, to byl Chorvat, hráč Židenic, protože hodně Chorvatů tady hrálo, chodili sem na studia, a Jugoslávci bývalí, tak to jsou vynikající fotbalisti, se jim říká Brazilci Evropy. Takže tenhle Svetozar Djanic tady studoval před válkou, hrál za Židenice, byl mladičký, bylo mu 20 let. Po protektorátu se vrátil do Chorvatska, byl přesvědčením komunista a v 21 letech ho popravili ustašovci. a popravili ho v Záhřebu 3 dny po tom, co reprezentoval Chorvatsko v zápase proti Německu. To jsou doslova neuvěřitelné osudy a jsou to osudy hráčů jednoho mužstva.
0: A jsme u konce druhého dílu série o válce a fotbalu. Děkuji za spolupráci fotbalovému historikovi Zdeňku Zikmundovi, mistru zvuku Tomáši Kzelhoferovi a dramaturgyni Veronice Kindlové. V dalším pokračování Historie Plus se vydáme do míst, kde se hrálo v extrémních podmínkách útlaku a ohrožení, tedy fotbal v terezínském getu. Pro dnešek se loučí a za pozornost vám děkuje Jan Sedmilipský.
6: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté. Ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Bohoslužby i aféry, požehnání, hříchy i odpuštění. To vše ve vertikále v neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. Trumpovo jméno na Kennedyho centru vydrželo méně než půl roku, soud ho nařídil odstranit. Fotbalisté Brazílie vstoupili do světového šampionátu proti Maroku. Bude oblačno, na většině území přeháňky, ojediněle i bouřky. Teploty do 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhů na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství nebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
9: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji. Ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
8: U náhradního mateřství ale opoziční zástupci upozorňují na to, že v české legislativě chybí i definice, kdy může být legální. Ministr Tejce s Vítkou souhlasí, jde ale podle něj nejen o právnickou, ale i etickou otázku. Dělníci odstranili z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa pod zakrývacími plachtami a 3 hodiny po lhůtě dané soudem. Federální soudce rozhodl, že přejmenovat tuto národní kulturní památku smí pouze kongres. Americký prezident se odvolal.
10: Trumpovo jméno zmizelo nejen z fasády Kennedyho centra, ale také ze všech propagačních a oficiálních předmětů a místního převážkového autobusu. Soud nevyhověl žádosti ministerstva spravedlnosti, aby odstranění jména prezidenta odložili kvůli počasí. Federální i odvolací soud žádosti ještě během pátku zamítl. Dělníci nakonec začali pracovat až ve 3 hodiny ráno za přítomnosti televizních kamer. Před nimi ale proces zakryli velkými plachtami. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
8: Začala sezóna výletních báňských vlaků. Lidé se s nimi můžou podívat do obvykle nepřístupných oblastí Ostravsko-Karvinského uhelného revíru. Vlaky totiž využívají bývalé nákladní vlečky. Zájemci se můžou projet po 2 trasách, říká Ladislav Antalec ze Slezského železničního spolku. Jedna z nich vede například taky do ostravské zoo.
11: Navštívíme například areál dolu Darkov. Z oken našeho vlaku se otevře fenomenální výlet prakticky na celý areál tohoto utlumovaného dolu, kdy pasažerům ukážeme, kde je těžní věž, kudy fárali dolů do podzemí Havíři. No a vedle ní ukážeme i skipovou věž, kterou se dopravovalo nahoru na povrch to natěžené úlí.
8: Fotbalisté Brazílie hrají na mistrovství světa s Marokem. Průběh utkání sleduje Adam Weidenthaler.
12: 2 minuty do konce nastaveného času, ten 10-minutový. Brazílie stále hraje s Marokem 1-1. Teď má ale jednu z posledních šancí na to zautočit, jenže faulován Vinicius nebyl na polovině hřiště. Stav zápasu 1-1, 2 necelé minutky do konce. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.